0: už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburku s Norskem 1-4 a klesli za něj a vedoucí Kanadu na třetí příčku. Útočník Lukáš Sedlák mluvil po porážce kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
1: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat. My jsme se tady nepřijeli na výlet a všichni se snaží. Ne, nestěžuju si, chápu to, ale zároveň bychom si navzájem měli podporovat, ale to začíná naší celkovou mentalitou, takže to se asi nezmění.
0: Na čtvrteční čtvrtfinále se Češi naladí duelem s Kanadou od 20 hodin a 20 minut, který budete moct poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Ve zbylých pondělních utkáních Maďaři nestačili na Američany 3-7, Britové na Němce 3-6 a sestupující Italové na Slovince 1-5.
2: Omezení na dálnici D5 u Berouna a nová uzavírka na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem zůstalo značení. 10. kilometr na krajnici Šipka. Auto, které tam stálo, je pryč. Dálnice teď bez kolon. Na D5 se z Plzně do Prahy v noci opravují značení. U sjezdu na Králův dvůr mezi kilometry 23 až 20 22 je zavřený levý pruh, je tam 80 a před omezením značky. V Praze na městském okruhu už skončila noční uzavírka z Líchovského tunelu směr Barandovský most a na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína je kvůli opravám povrchu nové omezení uzavírka. V obci Vrchy se jede Kivadlově. Omezení potrvá do půlky června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Můj dnešní host je nejenom muzikant, trumpetista, člen kapely Jelen, ale také producent, zakladatel studií Soundsgate a zároveň zakladatel a ředitel akce Composers Summit Prague. V rámci konference dovezl do Prahy už pátým rokem hollywoodské skladatele, které propojil s domácími tvůrci. Jak taková hudební konference, která je největší svého druhu v Evropě, vypadá? Jaká jsou úskalí hudebního biznisu a muzikantské kariéry? To probereme s mým hostem, kterým je muzikant a producent Alexandr Smutný. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den všem posluchačům.
4: Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
3: Hovory.
4: Sašo, jste víc muzikant nebo už manažer?
5: Já se považuji za oboje stejně a je to tak, že to jedno pomáhá k odpočinku od toho druhého. To znamená, že celý týden se věnuju hlavně produkování, ať už se jedná o Composers Summit Prague, či naše studia a o víkendu přepnu do takového hudebnického módu a vrhnu se s kapelou na pódia a perfektně se to doplňuje.
4: Mě zajímá ten Composers Summit Prague, protože to jsem zmínil, že tady vlastně několik dní koncem dubna v Praze byly opravdu velké osobnosti světové hudby, filmové hudby, seriálové hudby. Když se vrátíme úplně na začátek, jak vlastně ten nápad vznikl? Proč něco takového jste se rozhodl uspořádat, dávat pravidelně v Praze, každoročně v Praze?
5: Jo, je to proto, že jsem v té hudební komunitě, jsem v té muzikantské komunitě a vlastně jsem okolo sebe stále a bez jakékoliv limitace viděl spoustu talentu. Talentu v té branži a mě osobně chybělo ten talent trošku dostávat ven z České republiky. To je něco, na čem si myslím, že tady hodně musíme pracovat. A kor ve skládání hudby, protože skládání hudby samo o sobě je středobodem v podstatě celého hudebního průmyslu a je to budoucnost vlastně v této oblasti. A to mě dovedlo k tomu, že bylo celkem logické vytvořit nějakou událost, která pomůže českým kreativcům, českým skladatelům, aby mohli představit vlastně svoje umění i v zahraničí. A mohli mít tím pádem příležitost uspět na té mezinárodní scéně.
6: Ale z té akce se za několik let stala už opravdu prestižní a velká událost. Já jsem říkal, že to opravdu asi největší v Evropě, jenom jsem se díval na ten výčet 40 slavných hollywoodských skladatelů, držitelů Emmy, Grammy, Oscarů, cen BAFTA a tak dále. Jak to vypadá na takové hudební konferenci? To jsou nejenom koncerty, ale i panelové diskuze a vlastně i třeba jako biznis, jako to známe třeba na knižních veletrzích, tak nějak si to můžeme představit?
5: Určitě ono, ten program Industry, který vlastně máme, tak v tomto oboru patří vlastně k největším na světě. Já si troufám tvrdit, že opravdu největším na světě, možná i největší. My jsme letos měli účastníky ze 42 zemí světa, kteří se vlastně přijali učit k těmto hollywoodským skladatelům, což vlastně opravdu nikdy není.
6: Takže a to jsou toho nějaké workshopy nebo nějaké dílny, kde se můžou takhle vzájemně inspirovat?
5: Je to velmi prakticky založeno. V podstatě hlavní myšlenka je namodelovat těm skladatelům reálný svět tam venku. To znamená, že ti slavní hollywoodští skladatelé například vyzvou mladé skladatele, aby složili nějakou skladbu. Oni složí, přinesou ji a pak ji spolu poslouchají, dívají se, jak funguje s obrazem a radím, jak to dělat lépe. A nebo jim sdílí své zkušenosti, jak by co řešili a podobně. A nebo máme takové velmi produkční náročné části, jako je třeba workshop nahrávání se symfonickým orchestrem k audiovizuálnímu dílu. Letos jsme nahrávali Pí a jeho život s Oscarovým skladatelem Michaelem Danou a Penguins s hvězdou světové filmové hudby Harry Gregsonem Williamsem, kteří osobně vedli orchestr a před zraky mnoha skladatelů dalších mladších ukazovali krok za krokem, jak se toto dělá.
6: Vznikne na základě takového workshopu potom třeba opravdu nějaká spolupráce, že někdo z těch velkých hollywoodských filmařů si najme českého skladatele?
5: Určitě. A není to jenom o skladatelích, je to o aranžerech, orchestrátorech, je to i o místních studiích, nahrávání orchestru.
6: I samotných muzikantech?
5: No jasně, protože v Čechách se poměrně dost nahrává, co se týče symfonických orchestrů, a dostávat sem stále lepší obsah, vylákat sem ty největší hráče na trhu, největší studia, aby se nebáli jít sem s většími a vysokoprofilovými projekty. Takže určitě ty příklady tady jsou. Zároveň to je spolupráce s institucemi a s univerzitami, školami. My jako Composer Summit jsme například rozvinuli spolupráci s Berklee College of Music v Valencii, kam vlastně zprostředkáváme stipendia českým skladatelům. Takže ta infrastruktura je veliká. Mnoho českých aranžérů, orchestrátorů, skladatelů už si ty propojení udělalo. Budíš příkladem náš zahajovací koncert, který proběhl v dubnu, tak na tomto koncertě právě držitel stipendia na Berklee, talentovaný mladý skladatel Tomáš Borl, tak s největší hvězdou vlastně písničkářkou, mnohokrát nominovanou na Oscara 17, tuším Diane Warren, tak ji vlastně připravila, orchestrovala skladby právě na tento koncert.
6: Ono u té filmové hudby člověk zná některá jména, Hans Zimmer, John Williams, Jerry Goldsmith, ale vy nepřivážíte jenom ta jména, která jsou možná takhle známa, ale zase, když řekneme ta díla těch muzikantů a těch skladatelů, ke kterým napsali hudbu, tak když jsem se díval letos, tak to byly třeba Stranger Things, Last of Us, Babel, Shrek, spousta dalších, House of Cards, pokud se nepletu. Tak to jsou opravdu jako velká jména té televizní, seriálové, ale i filmové hudby.
5: My jsme vlastně z těch hostů, kteří letos přijeli, tak ty dohromady napsali hudbu třeba 2500 seriálu a filmů, které všichni známe. To znamená, že jestli teďko zapnete televizi, tak pravděpodobně tam bude hudba někoho z těch, co zde byli. Mimo to, mezi těmi hosty jsou i významné osobnosti, možná i nejvýznamnější vlastně z toho hudebního průmyslu a audiovizuálního průmyslu. V letošním roce navštívil Composer Summit Prague například šéf hudby Marvel Dave Jordan, nebo například šéfka hudby Netflix Original, anebo šéf animované hudby Netflix John McGrew.
6: To jsem právě četla, to mě zajímá, to opravdu chodí jak na nějakém veletrhu šéfka, hudební šéfka Netflixu a poslouchá a kdo jí zaujme, tak si řekne, tenhle by mohl být zajímavý a propojím ho s tímhle tvůrcem. Tak to opravdu vypadá na tom summitu?
5: Ano, no vlastně v těch workshopech ty skladatelé tím, že tam předkládají svou hudbu a mají za úkol od těch, kdo je vedou, řešit různé hudební situace, i často třeba právě od těchto lidí, tak velmi často dochází k tomu, že oni prostě chodí a poslouchají jejich hudbu. Mimo jiné máme například showcase skladatelů, kde vlastně dáme přijetost skladatelům, aby představili se symfonickým orchestrem svou tvorbu. No, oni poslouchají a ti, kteří se jim líbí, tak se s nimi můžou okamžitě propojit a navázat s nimi vlastně nějaké spojení pro další projekt.
6: Vy kromě toho, ale že tady tento summit pořádáte v Praze, tak pokud se nepletu, tak jste organizoval nebo asi spoluorganizoval výjezd takto českých talentovaných tvůrců do Spojených států, kdy v Kalifornii vystupovali nebo respektive hráli s prestižním hollywoodským orchestrem právě různí čeští skladatelé své skladby a vlastně taky tak to jako nabízeli. Jak to bylo? Jak to fungovalo?
5: Je to tak, my jsme vlastně měsíc před začátkem Composer Summit Prague, tak jsme současně naší partnerské akce Muse Expo, která je vlastně jednou z nejvýznamnějších, možná nejvýznamnější akcí v rámci vlastně toho hudebního industry na světě. Koná se v Burbank v Los Angeles a to bylo pro nás velmi důležité, protože jsme dostali tuto nabídku hostit jako jediný takhle velký koncert v letošním roce. A odvezli jsme vlastně 9 českých skladatelů tam společně s podpory vlastně Národního filmového archivu a nadace PPF, tak jsme byli schopni dát vlastně dohromady takové zajímavé pásmo, složené z 25 slavných českých filmů, které jsme v naprosto nové podobě uvedli s novou hudbou.
6: Které filmy tam byly?
5: Například Spalovač mrtvol nebo Ucho. Celá řada dalších, pro 25 filmů. A vlastně režiséři Jiří Andrle a Michal Mocňák z toho vlastně vytvořili naprosto nové pásmo, které bylo rozdělené po různých formách, náladách, jako krize, romance a tak dále.
6: A vlastně ti současní skladatelé napsali ano. Hudbu k těm starým filmům, vlastně novou hudbu?
5: Ano, novou hudbu, soudobou hudbu. Aha. A v naprosto novém pojetí. A sklidil to velký úspěch, dokonce prezident Muse Expo řekl, že za 31 let vlastně Muse Expo to byl jeden z nejlepších hudebních zážitků a dorazila tam velká spousta zajímavých osobností z toho hudebního průmyslu a myslím si, že opět se ti skladatelé zase posunuli, zapsali právě do jejich povědomí.
6: A to se i promítalo, ty staré filmy, nebo samozřejmě ano. Ukázky, úryvky těch filmů se promítaly k té hudbě a vlastně bylo to live cinema, nebo jak to nazvat, live koncert prostě a projekce na plátně nad orchestrem.
5: Ano, ano, vlastně naprosto unikátní pásmo, které vlastně ukazovalo, jakou moc má ta hudba, když je udělaná kvalitně. A já si myslím, že ti skladatelé, co tam vlastně jeli, že odvedli fantastickou práci. Myslím si, že to je důležité pro ten kredit české hudby, aby se tvůrci těch největších audiovizuálních děl rádi do našich vod podívali a odsud brali ty kreativce.
6: Jsme země, která dala světu Dvořáka, Janáčka, Martinu, Suka, spoustu skvělých významných skladatelů, kteří jsou opravdu známí ve světě. Budeme mít někdy mezi filmovými skladateli nějaké takové jméno, které by bylo světové veřejnosti tak známé, jako třeba John Williams nebo Hans Zimmer?
5: Já pevně doufám, ale čím vlastně už máme 5. rok této akce a čím déle to děláme, tak já jsem hluboce přesvědčen o tom, že my musíme se v této oblasti věnovat. My se věnujeme celé řadě věcí, ale trošku mi přijde, že, a byl to důvod, proč vlastně tuto akci děláme, že tu tvorbu té hudby, která je opravdu středobodem, tak by bylo mnohem lepší trošku systematicky podporovat a ne nutně jako spíš do tu infrastrukturu. Jo, ale ne do tu infrastrukturu. Je to velmi chytrá forma spolupráce.
6: Co je potřeba? Když jste říkal, my proto musíme něco dělat, to myslíte teď jako společnost nebo hudební komunitu, stát?
5: Určitě. Pro nás třeba je velmi zásadní pochopit vlastně nějakou mapu hudebního průmyslu. Jak to funguje, celý tento mechanismus, což my u nás mapováno v České republice nemáme poměrně dobře, podle mého názoru, a na základě toho nemůžeme vlastně udělat ani správné kroky k tomu, aby tento systém mohl růst tak dynamicky, jako roste v zahraničí. A čím více vlastně přijíždí tyto osobnosti, tím více to je vidět. A my tady máme spoustu talentu, ale v dnešní době, hlavně v audiovizi teda, tak je to o opravdu jakoby speciálních schopnostech, dovednostech, znalosti toho oboru a trhu, ten se hodně mění, je hodně rozvětvený i do žánru, ať už to je gaming, ať už to jsou různé interaktivní formáty a různé formy kooperace a práce a to jsou věci, které se opravdu musí naučit v praxi a je potřeba, aby jsme se propojili do zahraničí. Proto projekty, jako je třeba Composer Summit Prague, podle mě, ne, a nejenom ten, musí existovat, aby tento most tady byl a aby jsme pouze nežili pro náš místní trh.
6: Co by v té mapě bylo? Nebo co byste díky té mapě viděli nově v hudebním průmyslu?
5: Tak věděli bychom, co do něj všechno spadá, protože to je první věc, protože hudební průmysl a prostě nejsou pouze, víme, že máme orchestry, víme, že máme muzikanty a tak dále, ale hudební průmysl to je obrovská vlastně sekce průmyslu. Například v Německu přepočtu vlastně roční obrat v tomto sektoru je $250 milionů. A patří tam festivaly, patří tam koncerty, hudební venues, patří tam výrobci nástrojů, hudební rádia, vydavatelé, streamovací platformy. Je to opravdu veliký systém, nahrávací studia. A toto všechno, nejen pouze, jenom vlastně navíc ještě subjekty podporované třeba z veřejných zdrojů, ale vlastně ta soukromá celá sféra. Je vlastně obrovský kolos, jehož středobodem opravdu je tvorba hudby, protože jedna vytvořená skladba rozbíhá festivaly, rozbíhá vydavatele, rozbíhá streamovací platformy, rozbíhá nahrávací studia, protože ty písničky musí natočit někde. A vlastně je to největší dynamický prvek a středobod celé této mapy.
6: Vlastně si nedokážu představit, jak by ta mapa vypadala, nebo co by mělo být tím cílem. To je tak, že třeba na konferenci se popíše prostě ten stav nebo ta infrastruktura. A co by se pak mělo zlepšit? Nebo jak by se to odrazilo v praxi?
5: Podle mě to je jednoduché. My musíme podporovat ty hlavní hnací prvky celého toho systému. A jak jsem říkal, primárně infrastrukturně, protože my hrozně cítíme, že pokud vytváříme prostředí, jako je Composer Summit Prague, tak dáváme možnost tomu, aby jsme akcelerovali to, co je nejpodstatnější v tom průmyslu. A pokud česká muzika bude hrát po celém světě opět, tak je možné, že třeba ne za rok, ale třeba za 5, za 10 let, až se vrátí ty skladatele z těch škol, z těch univerzit, až načerpají ty schopnosti, tak třeba vzniknou opravdu tady noví skladatelé a přivedeme nové skladatele takového vyhlasu, jako byly ty naši v historii. Myslím si, že se musíme naučit žít a dívat i do budoucna.
6: Máte nějaký tip, kdo by takto výrazným skladatelem toho světového formátu v té filmové hudbě třeba za 5, za 10 let mohl být?
5: Já mám těch typů víc.
6: No klidně řekněte víc. Vidím,
5: ale teď, když jsme se o tom bavili, tak zrovna pojďme zmínit například Tomáše Borla. Tomáš Borl je mladý český skladatel, který loni získal vlastně stipendium na Berkeley, první, které jsme vlastně zprostředkovávali my s Composer Summit Prague. A tam vlastně studuje master's program právě v videoherní filmové a seriálové hudby.
6: A klidně,
5: a to
6: kdybyste...
5: je extrémně talentovaný český skladatel, který má podle mě obrovskou budoucnost.
6: Mohl říct třeba ještě 3-4 jména, které by bylo dobré si pamatovat a jednou, až je uslyšíme, tak řekneme, no o tom už Alexandr Smutný mluvil v Hovorech na Plusu v roce 2026, že to budou slavní čeští reprezentanti naší hudby ve světě.
5: Spíš se cítím, abych někoho nevynechal, ale za mě rozhodně Tomáš Živor, Zuzana Michlerová, Martin Klusák, samozřejmě Petr Weissart, což už je jako taky skladatel, držitel Českého lva, ale to jsou skladatelé, kteří mají ještě obrovský potenciál na to, aby se dostali hodně daleko.
6: Jaké je to být muzikantem v Česku? O tom se budeme bavit za chviličku v Hovorech na Plusu. Mým hostem je Alexandr Smutný, který je muzikant, producent, manažer.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Vy jste, Sašo, v roce 2019 pro Novinky řekl, a teď vás budu citovat. Jako člen různých orchestrů jsem měl možnost procestovat velký kus zeměkoule. Nemohl jsem si nevšimnout, že jinde ve světě se hudebníci vzájemně mnohem více podporují než u nás. Chtěl bych dosáhnout toho, aby se tohle všechno stalo normou i v Čechách. Konec citace. Povedlo se to? Nebo daří se to alespoň?
5: Jo, já věřím, že jo. A já to vidím v té komunitě, která vzniká třeba okolo naší akce, která k sobě vlastně přitahuje, ta audiovizuální muzika má tu výhodu, že propojuje klasické hudebníky, hudebníky, kteří dělají soudobou hudbu, popové muzikanty, songwritery. A to je atmosféra, kterou já mám v hudbě hrozně rád, že hudba se prostě nedělí doprava, doleva, že to je jedna komunita a všichni si navzájem pomáhají. A o to lépe se potom dostávají k projektům, berou si sebou k projektům vlastně svoje kolegy, nemají problém s nimi sdílet informace, své zkušenosti a nemají problém s nimi ani týmově spolupracovat na nějakých projektech nebo příležitostech. To je něco, co mě chybělo a co třeba věřím, že se nám taky daří měnit a naopak v tom hledat pro ty skladatele, tvůrce, autory vlastně radost a příležitost třeba i k dynamičtějšímu růstu.
6: Na druhou stranu řekl bych, že to prostředí a viděno zvnějšku musí být velmi jako konkurenční, možná někdy trochu nevyspytatelné, někdy trochu prostě nespravedlivé. Je to tak? Vnímám ten hudební biznis správně?
5: Je to a tohle přesně zaznívá v těch příbězích těch největších hvězd, když sem přijedou. Když si sednou před ty mladé skladatele, kteří vidí toho úspěšného skladatele, který skládá ty hollywoodské hity, ale oni jim řeknou, že to trvalo 20 let, než se dostali tam, kde jsou. Že to zabralo obrovské množství práce a že ne každému se to povede. Tohle je také nutné samozřejmě říct. A samozřejmě to konkurenční prostředí. Tak to já osobně si myslím, že je velmi nutné, ale takové zdravé. Já můžu říct příklad, vidím některé účastníky, třeba i Composer Summit Prague, kteří byli na minulých ročnících a přišla k ním některá z těch hvězd a říká, ty jsi to krásně složil, ale tadyhle kolega tě porazí, když spolu budete soutěžit o film, protože to udělal lepšími nástroji, líp mu to zní a tak dále, musí se zlepšit. A on přijde příští rok a snaží se dohnat nebo předehnat toho kolegu a snaží se vyrovnat těm ostatním, aby, že mají nějaké reálné srovnání toho, jak si stojí ostatní. A to je motivuje zdravě v nějaké takové, řekněme, zdravé soutěži k tomu, aby se rozvíjeli dál. A můžu říct, že jsou tam i účastníci, co jsou třeba 4 roky a ten posun je strašně rychlý. To je možná rychlejší, než kdyby vložně spolu venku bojovali a naopak pak jsou ještě navíc schopni spolu i spolupracovat.
6: Zmínil jsem v úvodu, že jste samozřejmě také aktivní muzikant, trumpetista kapely Jelen. Jelen je velká, známá kapela, hrajete na velkých akcích, velké koncerty, ale zajímá mě, já jsem nedávno viděl dokument o Davidu Stypkovi, skvělém muzikantovi a textaři, který bohužel zemřel, ostatně i váš frontman Jindra Polák v tom dokumentu tam mluví, protože se, a předpokládám, že jste se velmi dobře znali a hráli spolu. Ale proč se na to ptám, nebo proč o tom mluvím, je to, že v tom dokumentu zaznívalo, že David Stypka, byť to bylo velké jméno české pop music, vlastně se nedožil toho, že by se mohl živit jenom hudbou, že musel mít krom toho i ještě jiné zaměstnání. Máte to podobně? Máte to stejně? Dalo by se v Česku uživit hraním ve velké, řekněme mainstreamové, a teď to nemyslím pejorativně, kapele?
5: Já si myslím, že u těch velkých kapel nebo interpretů, zpěváků, zpěvanček, tak to možné je.
6: Už Jelen takovou kapelou?
5: To je docela dobrá otázka, ale já se na ní vůbec nesoustředím, protože já teda to mám osobně tak, že já se snažím už historicky si udržet vždycky hraní, takže to chci mít jako své povolání, já to chci mít jako radost. Já konec konců jsme se o tom bavili na začátku tohoto rozhovoru, že já mile rád produkuju věci, věnuju se Composer Summit Prague našim studiím a o víkendu rád přepnu do módu hudebníka a chci se cítit jako vždycky tak, že tu hudbu dělám, protože mě to hrozně baví a že ji mám rád a nechci to dělat jakoby povolání. Takže na to se vlastně soustředím a asi mám jiné věci, které pro mě to tu roli plní, ale věřím, že opravdu jako na té úrovni profesionální, to znamená, že mi například, pokud vidíme okolo sebe umělce, co hrají 100 koncertů ročně, tak věřím, že je možné se tím uživit.
6: A teď samozřejmě po vás nechci nic intimního, ale jenom to hraní v kapele by vás uživilo. I krom toho já vím teda, jaké jsou teď ty vaše důvody, to jste tady popisoval. Ale zajímá mě vlastně, jaká je ta situace v Česku, jestli by to vystačilo na nějaké slušné průměrné živobytí.
5: Já si myslím, že na průměrné živobytí by to mohlo stačit.
6: Zajímá mě taky, jaké je to prostředí v té pop music mezi různými kapelami, interprety. Je to přátelské prostředí, nebo když se někde třeba potkáváte na festivalech, tak se třeba jenom zdvořile pozdravíte, nebo někdy ani to ne?
5: Já si myslím, že my s kapelou máme tohle hrozně hezky nastavený. My nemáme nikoho, s kým bychom měli nějaký problém, nebo tak. My si rádi se všem popovídáme. Pozdravíme samozřejmě s některýma interpretama, to je jako bližší o hodně, což jsou většinou ty kapely, se kterými jsme začínali a potkávali jsme se vlastně úplně od těch našich začátků a měli jsme s nimi trošku takové paralely. A ta naše generace, tak tam to samozřejmě jinak. co se týče starších interpretů, tak k něm máme velkou úctu a respekt, ať už, což taky samozřejmě souvisí s tím, že jsme vlastně se věnovali hudbě Michala Tučného a dalších. Takže myslím si, že v tomhle tom mám naší kapelu rád, protože myslím si, že nemáme nikoho, s kým bychom měli nějaké nezdravé vztahy.
6: Posledních 30 vteřin našeho rozhovoru, plány kapely Jelen na léto, festivaly, vlastní festivaly, hraní venku.
5: Jelenfest. Jelenfest je téma našeho léta. Rodinný festival, budeme jich mít 20 po celé republice. A je to úplně nový formát. My koncertně chceme přivést vlastně střípky z O2 arény, větší střípky, tedy velkou část O2 arény do regionu. Ale zároveň chceme strávit vlastně víkend, respektive celý den s našimi fanoušky v různých formátech, ve kterých nás neznají, pobavit se s nima a být jim vlastně co nejvíc na blízku a moc se na to těšíme.
6: Muzikant Alexandr Smutný byl mým hostem v Hovorech. Já vám děkuji za toto povídání, přeju hezké hraní, hezké léto a zlomte vás při všech vašich vystoupeních a díky za to, že jste byl tady na Plusu.
5: Moc děkuji za pozvání, vážím si toho.
6: A ještě pro naše posluchače, pokud nás posloucháte na rozhlasových vlnách, tak nás můžete poslouchat i v podcastových aplikacích nebo v aplikaci Můj rozhlas. A pokud jste nás poslouchali v těchto aplikacích, tak můžete zkusit i rozhlasové vlny. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.
3: Český rozhlas Plus. Jediná stanice mluveného slova. Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop, protože události nemají přestávku. Nalaďte si Český rozhlas Plus v Praze, Brně a okolí na 92,6 FM. Vysílače máme i v dalších městech a síť postupně rozšiřujeme. Aktuální mapu s frekvencemi najdete na webu plus.rozhlas.cz. Na webu najdete i informace o všech našich pořadech a programové schéma. V audioarchivu jsou i hodinové záznamy celého našeho vysílání. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Dodalo, že si při pokračujícím příměří zachová zdrženlivost. Žáci 5. a 9. tříd nebudou muset dál vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování kvůli mimo jiné technickým problémům zastavil ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle Plagy nebyly dobře komunikované. Pochybení uznal i ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Dosud se sbírané odpovědi z testů se dnes mají podle Plagy smazat. Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu drog. V kufru jeho auta našli policisté tři sáčky se zatím neznámou krystalickou látkou. Případ se stal v neděli na čerpací stanici u dálnice D6 u Unhoště. Upozornil na něj server novinky.cz. Ilarion držení omamných látek popřel a celou událost nazývá provokací. Ruské ministerstvo zahraničí v reakci oznámilo, že si kvůli zadržení metropolity Ilariona v nejbližší době předvolá vedoucího zastupitelského úřadu České republiky v Moskvě. A bývalá ředitelka základní školy Jana Amose Komenského v přerovské místní části Předmostí Věra Zapletalová se dopustila zpronevěry. Zatím nepravomocně o tom rozhodl senát okresního soudu. Udělil jí za to podmíněný trest. Svým zaměstnancům podle rozsudku udělovala nadstandardní odměny a ti pak část vždy odevzdali. Škoda dosáhla téměř 400 tisíc korun. Zapletalová vinu odmítá. Ve španělské nominaci na mistrovství světa ve fotbale nebude poprvé v historii ani jeden hráč Realu Madrid. Naopak nechybí v ní hráči zotavující se ze zranění Lamine Yamal a Nico Williams. Na světový šampionát se naopak nepodívá bývalý kapitán Španělska Alvaro Morata nebo další mistr Evropy z roku 2024 Dani Carvajal.
2: Omezení na D1 na Vysočině a noční uzavírka. Na dálnici D11 u sjezdu na Jičín. Po dálnici D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem. Veze ocelovou konstrukci na šířku 6 metrů. Teď mezi sjezdy na Větrný Jeníkov a Humpolec, kilometry 104 až 90. Je za ním hustší provoz, míří do Prahy, kde přejede na dálnici D5 do Rozvadova. Další nadměrný náklad je hlášený na silnici 35 z Mohelnice do Vysokého Mýta. Naposledy za Moravskou Třebovou u tunelu Hřebeč. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín v noci opravují vozovku u mostu přes Labe na kilometru 41,5 mají na kousku zavřený pravý pruh. Omezení by mělo skončit v 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme slunečno a teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Odolnost a obranyschopnost Česka. Jednání o míru na Ukrajině bez režie Spojených států. Potíže a výhody testování znalosti žáků základních škol. Vyšegrád bez Prahy a Bratislavy. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
7: Deklarovat jednotu a odhodlání se bránit. To je jediný způsob, jak odradit ruského agresora od možného útoku na jakoukoliv zemi Severoatlantické aliance. Uvedl to šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Jaký dopad mají současné konflikty na Ukrajině a Blízkém východě pro Českou republiku? Jak se to promítá do naší bezpečnostní politiky?
8: Aby se to mohlo promítat, tak samozřejmě první předpoklad je poznat ty hrozby, vnímat je a pojmenovat je, a to například Bezpečnostní informační služba opakovaně dělá to ve svých výročních zprávách, dělá to prostřednictvím svého ředitele na různých bezpečnostních konferencích a tam se samozřejmě opakovaně objevují hrozby typu Ruska, Číny, ale zároveň tam opakovaně také zaznívá to, že žijeme v době nových technologií, umělé inteligence a tak dále, a že jsme svědky různých, dá se říci, dezinformačních kampaní a podobně, které mají jediný cíl, a to je narušit určitou jednotu a ochotu vnímat ty hrozby a čelit těm hrozbám, což se projevuje nejenom v rámci České republiky, ale tyto snahy dlouhodobě ze strany Ruska a Číny se týkají Severoatlantické aliance, ale i také Evropské unie, a jsme svědky toho, že při některých příležitostech skutečně jak Severoatlantická aliance, tak i Evropská unie nepůsobí úplně jednotně, a pokud skutečně jste spíše rozhádaní než jednotní, tak pak jste slabší a čelíte těm hrozbám obtížněji. Týká se to rovněž České republiky, kdy v poslední době jsme byli svědky, nebo stále ještě jsme svědky sporu o to, kolik vydávat financí na zajištění bezpečnosti a obrany schopnosti země, a dostalo se to v nedávné minulosti do té roviny, že vláda zkrátka tvrdila, že má jiné priority, jako je dejme tomu školství, sociální systémy a tak dále, a že zkrátka napjatý státní rozpočet nedovoluje vydávat tolik peněz na obranu. Tak to je názorný příklad toho, že skutečně může docházet k určitému podcenění těch hrozeb, a že pak se to promítá i, dá se říci, do té reálné politiky, do fungování vlády, a může to do budoucna ohrozit právě obrany schopnost a bezpečnost země. Takže jedna z těch velkých hrozeb je to, když političtí představitelé nedostatečně vnímají ty hrozby a nedokáží přesvědčit většinu veřejnosti o tom, že jsou to důležitá témata, že je potřeba se jim po všech stránkách věnovat. A v nedávné minulosti jsme byli například svědky toho, jak tehdejší prezident Miloš Zeman, dá se říci, dehonestoval bezpečnostní informační službu, o které hovořil jako o čučkařích. Tak to je jeden z názorných příkladů, jak by se postupovat nemělo.
7: Dodává komentátor Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
8: Naslyšenou.
7: V české debatě o výdajích na obranu se to hemží procenty. Jednou jsou to 2%.

0: Existenční rizika upozornil na konferenci křehká bezpečnost Českého rozhlasu Plus Valerij Zalužný, bývalý šéf ukrajinské armády a dnes velvyslanec ve Velké Británii. A popsal chyby své země, za které po ruské agresi zaplatila nejvyšší cenu. Životy tisíců civilistů a desítek tisíc vojáků. Dlouhé období míru v Evropě umožnilo žít zemím v iluzi, z níž dnes při utváření své bezpečnostní politiky procitají pomalu. V první řadě jsou, řekl Zalužný, stát i jeho představitelé přesvědčení, že neexistuje důvod k obavám, že se jich problémy netýkají a že sami postupně zmizí. V horším případě převládá logika, že jejich řešení lze bez následků odložit na další volební období. Konec citátu. Když už je hrozba zřejmá, udělají vlády další chybu. Přesunou odpovědnost za bezpečnost státu na ozbrojené síly. Přitom to nejdůležitější se týká nejen jich. Zalužný to vyjádřil slovy. Ukazuje se, že klíčovým garantem bezpečnosti je stát jako celek, jeho instituce, schopnost dlouhodobé připravenosti, prevence konfliktu i schopnost se v krajním případě bránit, odrazit nepřítele a minimalizovat ztráty. Dnes, kdy je bezpečnost často vnímána skrze neustálé vyjadřování hlubokého znepokojení a přísliby lepší budoucnosti, se tento pohled téměř vytratil. Konec citátu. Vrátil se už v Polsku, v Pobaltí, ve Finsku a v některých dalších zemích nejen na východě NATO blízko Rusku. A je nepochopitelné a krajně nezodpovědné, jak hlemýždím tempem se vrací vládám českým, aktuálně té Andreje Babiše. Že je hrozba pro Česko zcela nesrovnatelná s tou ukrajinskou, protože jsme členskou zemí NATO a daleko od největšího ohrožení agresivního Ruska? Další hluboký omyl. Velvyslanec Zalužný na jeho část upozornil. Mezinárodní aliance, především NATO, pravděpodobně ztratili schopnost plně zaručit bezpečnost svým členům. A to především kvůli technické nepřipravenosti k použití síly v současných válečných podmínkách a kvůli politické neschopnosti demokratických institucí přijímat nepopulární rozhodnutí. Konec citátu. Česko k oslabení NATO přispívá švejkováním s výdají na obranu a z něj vyplývajícím dluhem ve vojenských schopnostech. Vytváří tak riziko nejen pro sebe, ale pro všechny další členy aliance, kteří to dobře ví. Za druhé, akutní hrozba zřejmě nebude vypadat tak, že se povalí tanky přes hranice. Budou to kybernetické útoky na energetické sítě a dezinformační kampaně, jejich cílem bude rozložit společnost zevnitř. Můžeme připočíst vraždy na území aliančních zemí, realitou jsou už i ruské drony nad evropskými letišti. Estonsko, Lotyšsko a Litva v uplynulých dnech zažili incidenty s drony nad svým územím. Moskva je pak lživě obvinila, že umožňují Ukrajině využívat vzdušný prostor k útokům na Rusko a pohrozila jim odvetou. Odvetou třem členským zemím NATO. Ano, strašení lidí válkou je asi ta nejhorší cesta k budování odolnosti společnosti. Jenže ukrajinská zkušenost je tak podobná, tak bolestivá a tak draze zaplacená.
1: Míní Petr Šabata. Americký ministr zahraničí Marco Rubio během návštěvy Švédska přiznal, že diplomatické úsilí zaměřené na jednání o míru na Ukrajině je neúspěšné. Bílý dům podle něj už odmítá ztrácet čas jednáním, které nikam nevede. Evropanům poslal Rubio vzkaz, pokud chce rozhovory moderovat někdo jiný, ať se toho klidně ujme. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Šéf americké diplomacie si je velmi dobře vědom, jakou jeho země sehrává a hlavně ještě může sehrát v mírovém úsilí a cestách k ukončení války na Ukrajině. A tak hned po konstatování, že v současné době se žádné mírové rozhovory nevedou, rezolutně dodal, že Washington je přes dosavadní vývoj ve vyjednávacím procesu stále ještě ochoten mezi oběma tvrdě zápolícími stranami prostředkovat. Zasáhli jsme proto, že jak Rusové, tak Ukrajinci byli ochotni jednat jedině s námi, prohlásil Rubio a neopomněl dodat, že USA Ukrajinu podporují. O vyjednávání, které nikam nevede, ovšem zájem nemají. Přesně v týžden jako Rubio vystoupil se svým názorem i ukrajinský ministr zahraničí Sibiha. Ten konstatoval, že formát americko-rusko-ukrajinských mírů

0: nových rozhovorů své možnosti definitivně vyčerpal. A podobně jako dva dny před ním ukrajinský prezident Zelenský vyslovil názor, že k celému jednacímu procesu by měli být přizváni také Evropané. Ti jsou samozřejmě přesvědčeni, že by u podobných rozhovorů jako přímo ohrožená strana být měli. Také už přišli s několika konkrétními kandidaturami na post svého vyjednavače. Mluví se například o italském expremiéru Draghim, o bývalé spolkové kancléřce Merklové či o současné šéfce evropské diplomacie Kaje Kallasové. Zároveň politická reprezentace starého kontinentu rezolutně odmítla ruský nápad, že Evropu by mohl zastupovat Putinův věrný Noxled a další německý exkancléř Schröder. Podle Evropanů by tak vznikla situace, kdyby tento zjevný proruský kolaborant seděl na obou stranách jednacího stolu. A co na to ruský prezident? Ten sice v den oslav dne vítězství 9. května poznamenal, že konec války je na dohled, ale hned po tomto výroku brutální útoky na Ukrajinu ještě zesílil. Vyvrcholilo to alespoň prozatím obřím nedělním úderem na samotný Kyjev, který přinesl mrtvé, raněné i obrovské materiální škody. Podle britského Guardianu Putin dál trvá na svém a je přesvědčen, že přitvrzení bojů do konce roku povede k obsazení Donbasu a možná i k dalším územním ziskům. Stále větší část jeho nejbližšího okolí a podnikatelských elit je však prý Putinem zklamána a přeje si jeho odchod z čela země. Což zní na jedné straně málo uvěřitelně, na straně druhé však docela pravděpodobně.
1: Tolik Libor Dvořák. Plošné testování žáků základních škol zavedl v roce 2011 tehdejší ministr školství Josef Dobeš. Cílem bylo ověřit výsledky vzdělávání, zvýšit jeho kvalitu, ale i získat data o našem vzdělávacím systému. Letos probíhá testování až do 5. června a potýká se nejen s technickými problémy, konstatuje komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Další pokus o celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd bude zřejmě zase na nějakou dobu posledním. Ministr školství Robert Plaga se nechal slyšet, že je přeruší či dokonce zastaví. A na kobereček si zve ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, protože Česká školní inspekce testy připravovala. Ministrovi se nelíbí technické problémy ani stížnosti rodičů a učitelů na podobu otázek, které z části nesouvisely se vzděláním, ale s rodinnou situací žáka a jeho duševním zdravím. Nespokojená je Asociace ředitelů základních škol České republiky, která uvedla, že šetření o výsledcích škol a kvalitě vzdělávacího systému musí být odborně, technicky i organizačně kvalitně připravena, transparentně komunikována vůči školám i rodičům a nesmějí školám přinášet zbytečné komplikace, což se zjevně nestalo. Připomeňme, že plošné srovnávací testy se snažil zavést v roce 2011 ex-ministr Josef Dobeš. Na pilotní program se tehdy snesla kritika všech stran, včetně OECD, s tím, že projekt vznikl příliš narychlo a objevují se v něm vážné nedostatky. Hlavním důvodem kritiky bylo, že se děti učí na testy a nesnaží se pochopit souvislosti a podstatu daného předmětu. Rodiče si pak stěžovali, že o znalostech jejich dětí bude mít přehled nejen škola, ale i další instituce. Plošné pilotní testování v roce 2013 tak bylo posledním. Projekt k úlevě škol, rodičů a samozřejmě i dětí skončil. Posléze následovaly roky výběrového a dobrovolného šetření na školách. Jejich závěry nejsou překvapující. V průměru jsou na tom lépe žáci z větších škol, nikoli z malotřídek. Rozdíl mezi Prahou a například Severočeským krajem je značný a vzdělání je podmíněné sociálním a ekonomickým stavem rodiny. Že by ovšem tyto poznatky vedly k revoluci ve školství, se říci nedá. Navíc právě proto, že šlo o dobrovolné či výběrové šetření, se nikdo příliš nepídil po obsahu otázek. Přestože podle kritizovaného šéfa inspekce Tomáše Zatloukala jsou právě otázky na socioekonomické zázemí žáka standardní a běžnou součástí mezinárodních výzkumů, například PISA nebo TIMSS, které se i v Česku realizují dlouhodobě. Letošní dotazník navíc obsahoval i otázky, které se týkají duševního zdraví dítěte, které učitelé vyhodnotili jako necitlivé. Ty prý měly zjistit, jak na tom děti skutečně jsou. Plošné testování dětí, vyhodnocení výsledků a následné změny ve školní výuce vůbec nejsou špatným nápadem. Nutné jsou ovšem všechny tři navazující kroky, včetně změn pro děti, které vyrůstají ve znevýhodněném prostředí. To, že v některých krajích děti ani nedokáží dochodit základní školu, znamená, že Česko přichází o talenty i o pracovní sílu, která vzhledem k prudkému poklesu porodnosti ubývá. To samé platí i o opačném konci společenského spektra. Děti, které projdou systémem soukromých škol a odjedou studovat a nakonec si pracovat do zahraničí, protože jim Česko nedokáže nabídnout adekvátní zaměstnání, zkrátka budou chybět. V tomto směru otázky na socioekonomické postavení žáka nejsou špatně, pokud je systém dokáže vyhodnotit a s dětem pomoci. To se ovšem na celostátní úrovni rozhodně neděje. Samostatnou otázkou jsou soukromé dotazy. Na jednu stranu platí, že domácí násilí a týrání nejčastěji hlásí právě školy. A pokud by otázky na duševní zdraví pomohly zachránit byť jen jediné dítě i proti vůli jeho rodičů, dávají smysl. Druhou otázkou ovšem je, kdo s odpověďmi pracuje, jaká je reakční doba a zda skutečně může upřímná odpověď dítěti pomoci. Pamětníci starého školství mají dodnes v paměti anonymní dotazníky, které po dopsání třídní učitelka podle písma konkrétně přiřadila danému jednotlivci se všemi negativními důsledky. Rodiče ani učitelé nemusí souhlasit s podobou testování žáků. Platí ale, že otázky musí dávat smysl a musí dětem pomoci, současným i budoucím. A to jak ve vzdělání, tak i pokud se na to testující ptá v soukromém životě. Jestli to splnil poslední elektronický dotazník, je ovšem otázkou.
1: To byla Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Evropa si už velmi rychle zvykla na to, že v Maďarsku po dubnových volbách vane jiný politický vítr. Nový premiér Péter Maďar se snaží v rychlém tempu napravovat, co se nahromadilo za éry jeho předchůdce Viktora Orbána. Například poškozené vztahy s Polskem a s Evropskou unií. Zda to povede i k oživení Vyšegrádu, záleží i na premiérech Česka a Slovenska Andreji Babišovi a Robertu Ficovi, píše ve svém komentáři evropský editor deníku Luboš Palata.
4: Nový maďarský premiér Péter Maďar zahájil návrat Maďarska do Evropy ve velkém stylu a zahájil ho pro mnohé překvapivě v Polsku Donalda Tuska. Tusk totiž může Maďarovi sloužit jako vzor pro demontáž maďarského autoritářského systému, protože Polsko o 2 roky Maďarsko předešlo volební porážkou autoritářského Práva a spravedlnosti a vítězstvím proevropských liberálních sil. Ne všechno se ale Tuskovi povedlo. V demontáži brání nebo ji alespoň brzdí polští prezidenti více či méně provázení s Právem a spravedlností. To, co se Polsku ale i tak daří, je vyjednávání s Evropskou unií, která Tuskově vládě uvolnila obrovské zdroje z fondu obnovy, jeden ze zdrojů polského ekonomického úspěchu posledních let. Evropské unii přitom stačila jen snaha vlády o obnovu právního státu, snaha, kterou opozičně naladění prezidenti více či méně úspěšně sabotují. Poradit, jak na to s Bruselem, potřebuje nutně i Péter Maďar, kterému odcházející Fidesz Viktora Orbána předal sice vládu v zemi, ale také úplně prázdnou kasu. 20 miliard euro, které EU Orbánovi zmrazila, je pro zadlužené Maďarsko jednou z mála šancí, jak už roky stojící ekonomiku rozjet, a rozjetí ekonomiky je to, co Maďaři od Maďara očekávají ještě více a naléhavěji než cokoliv jiného. Dvoudenní až po okraj naplněná Maďarova návštěva Polska, kde se stihl setkat i s krakovským arcibiskupem, prezidentem Karolem Navrockým a přes Varšavu projet novoučkým polským pendolínem zemi doslova od jihu až na sever po Gdaňsk u Baltu, ukázala jasně směr maďarské zahraniční politiky. Tím je spolupráce s proevropským, demokratickým a prozápadním Polskem. To, zda se tento maďarsko-polský dvojspolek rozšíří na Vyšegrád, bude záležet na tom, do jaké míry se těmto skoro 50 milionům podvolí zbylých 15. Tedy Česko a Slovensko, kterým nesvládnou premiéři Andrej Babiš a Robert Fico. Ti soupeřili ještě před pár měsíci o to, kdo bude větším příznivcem úhlavního Maďarova nepřítele Viktora Orbána, méně podporovat Ukrajinu a naopak se vtírat Moskvě. Byť pravda, tady Babiš za Ficem hodně zaostává. Na druhou stranu zase osobně Babiš a jeho firmy dělali v Maďarsku, slovy Petera Maďara, v nejskorumpovanější zemi Evropy s Orbánem výhodné kšefty v podobě nemalých investic podpořených nemalými výhodami od skorumpované orbánovské vlády. Maďar je možná ochoten na to zapomenout, ale očekává spolu s Tuskem, že Babiš a Fico kajícně požádají, nejméně s omluvou, o připojení se k polsko-maďarskému tandemu. Ten sice může fungovat s nimi a oprášit značku Vyšegrádu, ale také nemusí. Protože popravdě řečeno, Peter Maďar si s Donaldem Tuskem vystačí sami a spojence v Evropě mohou hledat a nacházet i úplně jinde, než Babišově Praze a Ficově Bratislavě.
1: Míní Luboš Palata. Mobil se už dávno stal pevnou součástí našich životů, a to nejenom proto, že se s ním dá telefonovat. Slouží třeba i k placení a také k odemykání dveří. Své zkušenosti s tím udělal v Římě i spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Nev.
5: Vypravil jsem se s kamarádem Michalem do Říma. Dřív jsme spolu i s partou docela často jezdili, teď už dlouho ne. Takže Řím. Hotel nebo pronajaté ubytko? Mám raději hotely, ale jako na potvoru všude nabízeli jen manželskou postel pod společnou dekou, takže ubytko v privátu. Zažil jsem to mockrát. Vždycky jsou problémy s klíčem. V mailu vám napíší, že klíč najdete ve schránce u dveří. Zjistíte, že schránka tam je, jenže prázdná. Tak telefon. Nikdo ho nebere. Kancelář není. Klíč se ale vždycky najde, ale stojí to čas a nervy. Ale je tu moderní doba. Z ubytka přišel mail. Žádné jakože schránka u dveří. Sáhodlouhý elaborát o tom, jaké všechny předpisy a regulace musíte respektovat, a pak je tam odkaz na webovou schránku. Na svém mobilu si ji najdete. Je na ní tlačítko zámku domovních dveří a taky zámku od apartma. Skvělé, ale co když někdo nemá mobilní telefon nebo má ten seniorský tlačítkový aligátor? No tak ať sedí doma. Čekáte, že vám budu vyprávět, jak to nefungovalo, nebo že jsme s Michalem ztratili mobil. Kde pak? Fungovalo to. Dokonce fungovalo obdobné zařízení v Praze pro parking na letišti. Přijel jsem, zaparkoval na jakémsi ambulantním parkovišti, dostavil se na určené místo, otevřel webovou schránku a získal kód pro otevření schránky pro klíč od auta. Něco jako zásilkový box, ale v mrňavé verzi. Uložil jsem klíč, odchod, pak letadlo, Řím a pokračování znáte. Je to moderní doba, bez mobilu nedáte ani ráno. Však taky v tom Římě jsme v hotovosti neutratili ani cent. Plný dojmů z výletu podpořeného technologiemi vrátil jsem se do Prahy. Teď ještě vyzvednout auto. Jdu na místo. Na ambulantním parkovišti už na mě čeká věrný plechový komoň. Jdu k panelu se schránkami. V jedné je můj klíč, ve které pak asi. Brzy se to dovím. Aktivuju aplikaci, získám kód. Vyťukám ho, načež se na displeji objeví nápis neplatné zadání. Ohlednu se. Mé auto na ambulantním stání se tváří netečně. Vedle je ale kancelář, tam tři mládenci. Svěřím se jim se svým problémem. Jeden z nich si jde ověřit, jestli nejsem popleta, kterému by neměli svěřovat tak důležitou věc, jako je mobil. Ale ani on, příslušník generace Z, nepochodil líp. No a jak to dopadlo? Chlapci vytáhli lepenkové krabice, uvnitř pytlíčky a v jednom byl můj klíč. Ulevilo se mi. Celoživotní zkušenost mě naučila, že šlendrián zličťuje každou diktaturu. Každou, včetně té mobilní informatické.
1: Dodává Ondřej Nev. A v této chvíli jsme se dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka. Od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Český rozhlas a Česká televize by podle motoristů mohly být financované z rozpočtu Ministerstva kultury. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru. Tenistka Muchová je ve druhém kole Roland Garros. Lehečka vypadl a dnes bude slunečno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Financování České televize a Českého rozhlasu by po plánovaném zrušení koncesionářských poplatků mohlo platit Ministerstvo kultury ze svého rozpočtu. Po jednání koaliční rady to řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný za motoristy. Vláda by měla návrh zákona o médiích veřejné služby projednat v polovině června. Předtím ale ještě projedná zhruba 400 připomínek od institucí a ostatních ministerstev. Pokračuje Šťastný.
7: Faktem je, že tento tlustý fascikl bylo možné nahradit dvojstránkovým dokumentem, protože naprostá většina těch připomínek se v podstatě v jednotlivých okruzích shoduje a tím pádem jsme byli schopni udělat 9 základních připomínek.
6: Podle Šťastného se většina připomínek týkala definice veřejné služby, regionálních studií nebo nejasného rozpočtu. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístění do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
8: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ taky perspektivnější.
6: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Tenistka Karolína Muchová slaví na Roland Garros postup do druhého kola. Rusku Zacharovovou porazila 2-0 na sety. Utkání se nakonec hrálo v aréně Susan Lenglenové. Pořadatelé o přesunu rozhodli na poslední chvíli a tak se na druhém největším kortu hrálo v hodně komorní atmosféře. Na tribunách bylo totiž jen pár stovek diváků, pokračuje Muchová.
9: Jo, bylo to zvláštní, ale jako čekala jsem to, protože nás fakt jako změnila. Během 5 minut jsme šli na kurt, takže o tom ani nikdo nevěděl, že tam jdeme hrát. Ten kurt je hezký, dobře se na něm hraje, ale já jsem popravdě na něm ani netrénovala. A na tom Matěju jsem si byla zahrát a věděla jsem trošku, co od toho kurtu čekat. A tady jsem přece jen fakt jako nehrála, každý ten kurt je trošičku jiný, ale vždycky se radši hraju na prázdném velkém kurtě, než kdyby nás hodili na nějaký malej.
6: Jiří Lehečka na pařížském Grand Slamu vypadl v prvním kole. Španěl Carreño Busta ho porazil 3-0 na sety.
10: Omezení na D1 u sjezdu na Vlašim a nehoda na Litoměřicku. Na dálnicích teď nehody hlášeny nejsou. Po D1 z Brna do Prahy jede nadměrný náklad s doprovodem na šířku 6 metrů, teď poblíž exitu 49 Kolín Vlašim. Je za ním hustší provoz, déle zdržet vás může na Benešovsku za sjezdem na Chocerady. V omezení u Šmejkalky se mezi kilometry 25 až 23 jede zúženými pruhy. Míří do Prahy, kde sjede na okruh směr Ruzině a pak po dálnici D5 do Rozvadova. Na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku srazilo osobní auto Jelena. Nehoda je v obci Horní Hřebčice. Opatrně čekejte minimálně omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Dnes čekáme jasnou nebo skoro jasnou, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23. Výstraha meteorologů před vysokými teplotami platí ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Ve středních a severních Čechách taky dál hrozí kvůli dlouhodobému suchu požáry. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Císař František Josef I. začal vládnout jako absolutistický panovník a tím se také stále cítil být. Otěže vlády chtěl držet v rukou pevně, ale hodlal loajálně a korektně dodržovat směr, případně zákony, které na něm byly a snad ještě budou vynuceny. Mám to tvrdý chleba, povzdechl si, byl však rozhodnut řádně si ho zasloužit.
1: Text, který jsme slyšeli, napsal německý historik a publicista Franz Herre v knize Císař František Josef I. Jeho život a doba. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, za císaře Františka Josefa I. Habsburského neexistovala demokracie, ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Bylo pro císaře Františka Josefa I. příznačným, že měl za své vlády ten tvrdý chleba, jak si údajně povzdechnul? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Jakuba Rákosníka.
2: Domnívám se, že ano, bylo to výstižně řečeno. František Josef I. vládl mimořádně dlouho, 68 let, mezi roky 1848 až 1916, a proto byl konfrontován s mnoha událostmi evropské a světové politiky, se kterými se musel vyrovnat, a nutno říci, že ho během života stihla i řada velmi závažných osobních tragédií, které táhl za sebou jak takový stín na duši.
3: Politicky vysoce aktivní matka Františka Josefa I., arcivévodkyně Žofie Bavorská, cílevědomě připravovala svého syna na panovnické poslání. Vychovávala ho především k religiozitě, zodpovědnosti a píry, ale i k vědomí panovnické moci, jež není odpovědna žádné autoritě, kromě Boha. Velký vliv na světový názor Františka Josefa měl jeho duchovní mentor, pozdější vídeňský arcibiskup kardinál Rauscher. Důsledkem toho bylo, že se František Josef po celý svůj život orientoval na principy církve a armády, ale věda a umění ho nezajímaly. Přepjaté vědomí vlastní vyvolenosti vedlo už mladého muže k lidské izolovanosti, dokonce i vůči jeho třem mladším bratrům.
1: Jaký byl svět v té době, kdy císař František Josef I. se ujímá vlády a nastupuje na trůn?
2: Tak on nastupuje na trůn ve velmi turbulentní době v průběhu revoluce 1848, kdy se hraje o samu existenci a zachování habsburské monarchie. Poznamenal bych, že ono to jeho nástupnictví nebylo úplně automatické, protože to byl obrovský výkon jeho už zmíněné matky Žofie, aby přemluvila svého manžela, že rozhodně ať nenastupuje. On by byl na řadě, ať to postoupí svému synovi.
1: Co byly první kroky, které musel císař František Josef I. ve své funkci učinit?
2: Nejprve se musel přičinit o to, aby udržel habsburskou monarchii pohromadě. V rakouských zemích byl poměrně úspěšný a během několika měsíců se mu podaří revoluci porazit a rozpustit ústavodárné shromáždění. Problémy mu ovšem vznikají v Itálii mezi italskými separatisty. Ty se mu podaří porazit v klíčové bitvě u Novary. A úplně nejvážnější to bylo na východě monarchie, protože Uhersko v dubnu 1849 vyhlásí samostatnost, Habsburkové jsou sesazeni a tam nezbývá, než rozhodnout konflikt vojensky. I v tom je František Josef I. úspěšný a v srpnu porazí uherská vojska u Villagoše.
1: Udržet monarchii se mu tedy v tuto chvíli podařilo. Co dalšího ho očekávalo?
2: Následně směřuje k obnovení absolutistického systému vlády. Nutno poznamenat, že si v tom počíná velmi represivně, obzvláště tedy ty Maďary po porážce nevybíravým způsobem potrestá, že i současníci v zahraničí koukali poněkud s překvapením na míru krutosti, kterou císař vůči poraženým Uhrům zaujal. Nicméně po tomto následující desetiletí, vlastně až do roku 1860, které jsme zvyklí označovat jako éru bachovského absolutismu, funguje státovědecky řečeno jako klasická modernizační diktatura. Tím chci říci to, že my především si zdůrazňujeme ve svém vyprávění české minulosti ten represivní charakter režimu v 50. letech, který je neoddiskutovatelný, a není to jen příběh Karla Havlíčka Borovského nebo Karla Sabiny, tam je celá řada lidí donucena k emigraci. Nicméně ten režim 50. let má i méně připomínanou stránku, aspekt modernizační, že v téhle době se formuje formuje kapitalistická ekonomika v českých zemích a v Rakousku. Tehdy jsou vydány klíčové zákony, které utvářejí tedy ten tržní systém, jako je směneční zákon, jako je spolčovací zákon, podle kterého tedy vznikají i obchodní společnosti. V roce 1854 vydán horní řád, je připraven obchodní zákonník, který potom uzákoní v 60. letech 1859 živnostenský řád, který bude platit téměř dalších 100 let.
1: A vycházelo to všechno z císařovy iniciativy?
2: Ekonomické věci nebyly příliš záležitostí císaře, on má na to své lidi, ministry, kteří jsou na poměry toho represivního režimu výrazně liberálně orientovaní a ty prosazují tuhletu ekonomickou liberální politiku. Navíc je strašně důležité, co se tehdy děje, že on nezrušil všechny reformy, které byly zavedeny revolucí 1848, robota nebyla obnovena, vrchnostensko-podanské vztahy nebyly restaurovány a díky tomu, že se podaní vykupovali z roboty, tak vrchnosti získali najednou volný kapitál. Ty peníze mohly investovat a tehdy se u nás rodí finanční trh.
1: A bylo to výjimečné? Chovala se takhle jenom vládnoucí Habsburská dynastie v Rakousku-Uhersku?
2: Neřekl bych, když koukneme do Francie a éru Napoleona III. Pro srovnání ze sousedství, tak vlastně i to je takovýhle typ modernizační diktatury. To Rakousko trpí pocitem zaostávání a František Josef, jak má ještě ten mladický drive, tak chce s tou zaostalostí něco udělat.
0: V říjnovém diplomu, vydaném roku 1860, potvrdil František Josef svou vladařskou povinnost vládnout, kterou prý plní tím, že chce tradice, právní hlediska a právní nároky svých zemí spojovat se skutečnými potřebami monarchie. Přitom spoléhal na vlasteneckou horlivost svých národů a na ochranu a milost všemohoucího, v jehož rukou spočívají osudy knížat i národů a který neodmítne dát požehnání hluboké a svědomité vážnosti císařovi otcovské péče. Naprosto jinak se však ospravedlňoval matce, když ji v dopise z 21. října 1860 informoval o svém skutečném úmyslu – provádět změn co možná nejméně.
1: Píší historici Michaela a Karel Vocelkovi v monografii František Josef I. císař rakouský a král uherský. Tak chtěl ty změny František Josef I. dělat a nebo nechtěl?
2: Určitě nechtěl, o tom není sporu, ale on je k ním donucen okolnostmi, protože v té druhé polovině 50. let ta jeho vláda je stále více neúspěšná. Nejprve ztratí kredit v mezinárodních vztazích, kdy během krymské války v polovině 50. let lavíruje natolik, že ztratí důvěru mocností všech v té Evropě. Potom v roce 1859 prohraje válku v Itálii a na tom rozhrání let 59-60, tak on je na pokraji státního bankrotu, protože ty neúspěšné války úplně vyčerpaly rozpočet, ostatně jeho klíčový ekonomický ministr tehdy spáchá raději sebevraždu. Takováhle je situace a proto on v tomto kontextu vydává tedy ten ústupový říjnový diplom. Třeba, že byl velmi vágně formulovaný a připouštěl různé výklady. Záleželo na tom, jak bude tento říjnový diplom realizován. A to se stane o několik měsíců později. V únoru 1861 je vydána takzvaná únorová či Šmerlingova ústava.
1: Jak reagovali obyvatelé monarchie? Byli spokojení, že vůbec něco takového vzniklo a že se otevírají jiné možnosti správy státu?
2: Jak kdo? Nicméně ta opozice vznikla proti ústavě okamžitě nejviditelnější. To bylo v případě Maďarů, kteří od začátku řekli, tohle není naše ústava, Říšská rada není náš parlament, my máme svůj uherský sněm, takže se za celou dobu, co byla platná Šmerlingova ústava, se v Říšské radě jejich zástupci ani neukázali, zahájili pasivní rezistenci. Stejně tak i čeští nacionalisté nebyli nadšeni z tohoto uspořádání, protože ta ústava byla centralistická, neuznávala stát zemí koruny české, obdobně jako byla podkopána státnost uherské koruny.
1: Snaha o změny uvnitř monarchie na straně jedné a války a ohrožení ze strany jiných států na straně druhé. S tím vším se tehdejší rakouská monarchie musela potýkat, popisuje nám to také rakouská historička Brigitte Hamanová.
3: Šok z válečných porážek ve válce proti Prusku, to byla ta z roku 1866 v bitvě u Hradce Králové, a poté ztráta Benátska. Ten šok byl tak velký, že si vynutil reorganizaci státu. Došlo k liberalizaci, a to ústavou z roku 1867. a především k vyrovnání s Uhry, o něž se zasadila císařovna Alžběta a jež bylo důsledkem její vyhraněné lásky ke všemu maďarskému. Toto nové uspořádání prakticky znamenalo dualismus v řízení říše. Rakouské císařství se změnilo v císařský a královský stát, to jest rakousko-uherskou monarchii se dvěma hlavními městy, Vídní a Budapeští, se dvěma oddělenými parlamenty a s komplikovaným systémem společných a separátních ministerstev s leckdy odlišnou vnitřní politikou, ale společnou zahraniční politikou a armádou.
4: Můžeme tedy říci, že v důsledku dění, do kterého se rakouská monarchie dostala, opravdu ten tlak na jistou liberalizaci, a slyšeli jsme ústava z roku 1867, že vlastně si to vynutilo?
2: Je to přesně tak, ten maďarský odpor nakonec vedl v roce 1865 k suspendaci té Šmerlingovy ústavy a začala se vyjednávat nová ústavní reforma. Do toho v roce 1866 přijde ta osudová porážka ve válce s Pruskem. Tím je ten císařský dvůr oslabený a vlastně musí hledat nějaký modus vivendi, který nakonec nalezne v té německo-maďarské koalici, která sformuje pozdější Rakousko-Uhersko.
4: A historička Brigitte Hamanová pokračuje.
3: Vyrovnání bylo především v českých zemích chápáno jako velké bezpráví, zejména proto, že slíbená korunovace Františka Josefa za českého krále se neuskutečnila a Uhrům byla poskytnuta mimořádná práva odepřená Čechům. Nicméně toto vyrovnání zůstalo základem státu až do roku 1918.

0: Na počátku 20. století byla vydána publikace Rakouské právo ústavní. Jejím autorem byl český právník a odborník na ústavní právo Jiří Pražák. Napsal v ní mimo jiné toto.
1: Zodpovědnost ministerská jest formou, kterou konstituční teorie domnívala se paralyzovat politickou nezodpovědnost vladařovu, moderními ústavami stanovenou. Též ústava prosincová vyslovila tuto zásadu nezodpovědnosti vladařovi, stanovíc zároveň, že císař vykonává vládní moc zodpovědnými ministry, pak úředníky a zřízenci těmto podřízenými. Tím zároveň nepřímo vysloveno, že vladař moc vládní osobně bez spolupůsobení zodpovědných ministrů vykonávat nemůže. Každý akt vládní císařův k platnosti má zapotřebí spolupodpisu zodpovědného ministra.
2: Je to velmi podobné aranžmá, které známe i z dnešní ústavy České republiky, že úkony prezidenta ve věcech vládních jsou kontrasignovány ministry, takže stejně tak to fungovalo i v době Františka Josefa I., ovšem s jedním podstatným rozdílem, že tedy ministři nejsou odpovědní parlamentu, oni jsou odpovědní císaři, on je jmenuje a propouští, vláda nepotřebuje získávat důvěru parlamentu, zkrátka je to stále takový spíše maskovaný absolutismus, u kterého je snadné se k němu vrátit.
0: A jak fungoval tehdejší parlament, tedy podle dobového pojmenování Říšská rada?
2: Ten parlament byl dvoukomorový, měl poslaneckou sněmovnu, která byla nejprve volena nepřímo skrze zemské sněmy. Od roku 1873 byly zavedeny přímé volby a pak měl horní komoru, panskou sněmovnu, jak se jí říkalo. Tam seděli dědiční pérové a lidé za zásluhy jmenovaní císařem. Čili tím zase ten císař ještě posiloval svou moc, že mohl najmenovat tu horní komoru a tam měla stejnou moc jako ta dolní. Není to tak jako dneska, že senát je slabší.
0: Přesto můžeme v tom spatřovat postupnou demokratizaci fungování monarchie?
2: Nepochybně. Ústava z roku 1867 vykračovala tímto směrem.
0: Právě tato ústava byla ale prostřednictvím České deklarace odmítnuta. Informovali o tom v roce 1868 noviny Národní listy.
3: Ohradili jsme se konečně proti všemu, co by Říšská rada z Království českého neoprávněným způsobem obeslaná učiniti mohla na újmu státnímu a ústavnímu právu království tohoto i koruny české proti právům národu českého anebo za zkrácení samosprávy zemské, prohlašujíce zároveň všecka usnešení, taková již vpředu za neplatná, a pro obyvatelstvo českých zemí nezávazná.
0: Z jakého důvodu už v roce 1867 Národní listy o tom informovali o něco později, vlastně nesouhlasili zástupci českých zemí s touto ústavou?
2: Důsledky musíme hledat v hlubší minulosti. V tom citovaném dokumentu oni se odvolávají na manipulace s volebními výsledky, ke kterým skutečně v tom roce 1867 dochází, že v lednu 1867 proběhly volby do zemského sněmu českého a jak již bylo řečeno, ty sněmy delegovaly své zástupce do Vídně, do toho ústředního parlamentu, do té Říšské rady. No a tím, že v těch lednových volbách získala poněkud nečekaně většinu ona federalistická strana v Českém zemském sněmu, čili tam patřili ti čeští vlastenci v čele s Palackým a s Riegerem, tak hrozilo velké nebezpečí, že tito delegáti té federalistické většiny se spojí potom ve Vídni s reprezentanty Slovinců a konzervativců z alpských zemí a Poláků z Haliče a že vytvoří silnou federalistickou většinu, která odmítne to maďarsko-německé dualistické uspořádání. Takže poté, co Český zemský sněm odmítl obeslat Říšskou radu, tak byl rozpuštěn a vypsány nové volby, přestože k tomu vlastně nebyl důvod. A ty už byly, řekněme, zorganizovány tak, že federalisté prohráli a většinu získali centralisté. Pak už tedy ten ústavní proces běžel jak na drátkách a v prosinci 1867 je vyhlášena nová dualistická ústava.
0: Hrálo svou roli také to, že vznikající v době národního obrození právě v tomto období se ocitáme, že vznikající novodobý český národ vytěsnil ze svého společenství vznikající podnikatelskou vrstvu, šlechtice a další?
2: Takhle bych to rozhodně neviděl. On ten český národní program pro ty šlechtice a ranou podnikatelskou buržoazi není nějak přitažlivý.
0: Proč?
2: Protože z pozice velkého kulturního národa ty české obrozenské snahy se jim jevily jako primitivní, zpátečnické a nic pozitivního nepřinášející.
0: Historik Jiří Rak je autorem knihy Zachovej nám, hospodine. Její podtitul je Češi v rakouském císařství 1804 až 1918 a v této knize píše.
4: Během císařova života a vlády se od základu změnil svět i Habsburská říše, která se stala konstituční monarchií. List Národní politika ve svém úvodníku k tomuto jubileu konstatoval mimo jiné. K tomuto rozvoji došlo pak skutečně i při všech pro jednotlivé národy až osudných chybách, do jakých myšlenka ústavní od německo-maďarských provaděčů svých úmyslně zkroucena, i při neúplné dosud dokonalosti svobody. A další tehdejší noviny Národní listy přizvukovaly. Hledíme-li neskalenými zraky na cestu, již jsme za konstituční vlády císaře Františka Josefa I. urazili, nemůžeme neviděti, že to, čeho jsme dosáhli, svým přičiněním, své pomocí mnohdy i proti neochotě dočasných ministerstev, vypučilo přece jen ze základů konstitučních, jež položil a jež vždy upevňovati se snažil panovník, slavící dnes jubileum dosaženého 80letí. Konec citace.
0: Byl to pouze text, který měl velebit panovníka, který se dožil, jak jsme slyšeli, svých 80. narozenin, a nebo to byl reálný popis atmosféry v tehdejších českých zemích, jak vnímali roli císaře a také ty změny, které on prováděl?
2: Já to vidím jako kultivovanou kritiku celé té éry císaře Františka Josefa I., protože v éře konstituční díky dlouhému období pasivní rezistence, kdy Češi nechtějí mít nic společného tedy s tím ústavním systémem, tak ten růst české ekonomiky a společenských aktivit se do značné míry, jak je řečeno v tom úryvku, odehrává, a to v konfrontaci se státní mocí a do značné míry proti ní.
0: Jaké důsledky měla ona pasivní rezistence? To znamená, přeložme to, že zvolení poslanci z českých zemí nechodili do parlamentu, tedy do Říšské rady. To takhle hodlali fungovat i v dalších letech a desetiletích?
2: Oni očekávali, že si tímto principiálním postojem vynutí jednání a ústavní reformu, což jim nevyšlo, a tak nakonec v roce 1879 přistoupí na kompromis, vrátí se do parlamentu, dokonce začnou podporovat vládu Eduarda Taaffeho, a tím přichází ta éra slavné drobečkové politiky, která je spojena primárně se staročeskou stranou a jejím stárnoucím vůdcem Františkem Ladislavem Riegerem.
0: Rádoby pejorativní označení drobečková politika vzniklo z jakého důvodu, poněvadž připomeňme si nová budova Národního muzea, Národní divadlo, základy Akademie věd. To byly všechno instituce, které vznikaly se souhlasem císařského dvoru a s velkým finančním příspěvkem.
2: Drobečková politika ve svém pejorativním významu vyjadřovala, že čeští nacionalisté rezignují na velké cíle ústavní reformy a spokojí se s o němi drobnými reformami v podobě drobečků, jenže to vůbec nebyly nevýznamné drobečky. To je vytvoření české univerzity, to je volební reforma, kdy střední vrstvy získají volební právo a Češi na tom vydělají více než Němci. Jsou to Štrémajerova jazyková nařízení z roku 1880, čili je to politika, která rozdíl od té pasivní rezistence má reálné výsledky.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: za císaře Františka Josefa I. Habsburského neexistovala demokracie? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, historika docenta Jakuba Rákosníka.
2: Demokracie, jak ji rozumíme, mi neexistovala, ale podobně jako v ostatních západoevropských zemích, Rakousko sledovalo stejnou trajektorii směrem k demokratizaci.
0: Z jakého důvodu přesto je pořád mýtus, jak císař pán vládl bez ohledu na cokoliv a na kohokoliv?
2: Leckdy tak skutečně vládnul, protože ústava připouštěla císařská nařízení, kdy ten panovník mohl vládnout bez parlamentu. Ten parlament mu to sice musel dodatečně schválit, jenže byl to panovník, kdo svolával parlament a on ho klidně několik let nemusel svolat.
0: Představitelé českých zemí, když opustili tu svou nekomunikaci a nefungování, tak ale vlastně získali pro české země mnohem více. Je to i informace o tom, že uzavření se do té své vlastní ulity ve většině případů nepřináší ty očekávané zisky?
2: To záleží na úhlu pohledu. Pořád ty zisky byly o němi symbolickými drobečky, o nich již byla řeč a já se osobně domnívám, že ty skutečně principiální věci týkající se ústavní reformy na to dobrá vůle nestačila, že životaschopný kompromis, který by vyhovoval jak Čechům, tak Němcům z českých zemí, vlastně dost dobře nebylo možné udělat.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví a naslyšenou se těší Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Návraty časem aneb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je povinností Saúdské Arábie, Kataru, Pákistánu, Turecka, Egypta a Jordánska okamžitě podepsat abrahamovské dohody. Ty v roce 2020 normalizovaly vztahy signatářů s Izraelem. To teď ukládá jako podmínku ukončení iránského konfliktu. Jako první mají podepsat Saúdská Arábie a Katar, ostatní hned poté. Šéf Bílého domu zároveň naznačil, že dohody by mohl podepsat i Irán. Praktičtí lékaři budou moct od července předepsat víc léků. Dosud pacienti kvůli receptům museli ke specialistům. Na sociální síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba léčiva na cukrovku, srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Změna má pacientům zajistit rychlejší dostupnost léčby. Maximální přípustné ceny paliv se dnes o pár desítek haléřů sníží. Benzin zlevní o 27 haléřů na 44 koruny a 84 haléře. Vyplývá to z věstníku ministerstva financí. Litr nafty budou řidiči tankovat nejvíc za 41 korunu a 72 haléře. To je o 36 haléřů méně než včera. V regulaci nejvyšších přípustných cen bude vláda pokračovat i v červnu. Bude taky dál platit snížená spotřební daň u nafty a kontrola marží prodejců. A papež Lev XIV. Ve své historicky první encyklice varoval před příliš rychlým rozvojem umělé inteligence. Obává se hlavně toho, jakou roli může AI hrát ve válečných konfliktech. Vatikán chce s technologickými firmami vést dialog. Obává se ale, že se příliš mnoho moci koncentruje do rukou několika soukromých společností. Lídr římskokatolické církve vyzval vlády k větší regulaci umělé inteligence. Startuje baráž fotbalové šance ligy. Ostravský Baník bude v prvním zápase hostit druhý tým tabulky druhé nejvyšší domácí soutěže Táborsko od 18 hodin a to v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Odveta na jihu Čech je na programu v sobotu. Slovácko rozehraje dvojutkání s Artisem Brno až zítra na hřišti soupeře.
2: Nehody na Zlínsku a Litoměřicku. Dálnice teď bez kolon nahlášených nehod na D11 z Prahy do Hradce Králové u sjezdu na Jičín v noci opravují vozovku. U mostu přes Labe na kilometru 41,5 mají zavřený pravý pruh. Je to zhruba 300metrový úsek. Omezení má skončit ráno. Na cestách čekejte následky nehod se Zvěří. Čerstvá nehoda na silnici 49 z Vizovy do Zlína v úseku Zádveřice Hraková Lípa poblíž odbočky na Luhačovice. A na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku srazilo osobní auto větší lesní zvěř. Nehoda je v obci Horní Řepčice. Projdějte pozorně, čekejte. Omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme opět slunečno a nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Starobní penze nejpozději od 65 let. Úkol splníme. Tak by se dal parafrázovat postoj ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO, podle kterého vláda od záměru snížit strop věku odchodu do důchodu neustoupí. Jen ho chce posunout na rok 2028. Odbory chtějí tuto hranici zajistit co nejdříve. Zaměstnavatelské svazy jsou naopak proti, takže tripartita se neshodla. K naplnění tohoto bodu vládního prohlášení by mohlo nahrávat, že počet starobních penzistů v Česku už několik let konstantně klesá a je nejnižší od roku 2013. Mohou se tedy ti starší z nás radovat? Ovšem, jak na tom budou generace našich dětí, pokud se naplní očekávání demografů a už za 5 let začnou počty penzistů opět narůstat? Jak moc by se měly rozšířit takzvané náročné profese? A nakolik vůbec potřebujeme skutečně reformu důchodového systému? Přeji příjemný poslech.
0: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Ve vysílání srdečně vítám Romana Ďurča, předsedu odborového svazu KOVO. Dobrý den.
4: Dobrý den, vám i posluchačům.
3: A také Jiřího Horeckého, prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů a také Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky. Hezký den.
5: Hezký den, děkuji za pozvání.
3: Tak pánové, má úvodní otázka je vlastně jednoduchá. Mělo by dojít k zastropování věku odchodu do penze na 65 letech, jak před volbami slíbilo hnutí ANO? Měl by to kabinet udělat co nejdříve, anebo nejlépe vůbec? Nejprve poprosím pana Ďurča.
4: Tak určitě my si představujeme to, že to bude zastropování proběhne co nejdříve. My jsme i na poslední tripartitě se ohradili proti tomu, že bychom to nechtěli až od roku 28. My máme za to, že ten politický slib před volbami by měl být splněn co nejdříve. Obrovská část voličů a zejména lidé v průmyslu na to čekají, protože ten věk dožití opravdu se pohybuje někde kolem 61 let a rozhodně je důležité ty profese náročné samozřejmě k tomu, protože my to bereme jako celý balík, ty náročné profese k tomu by měly samozřejmě být taky co nejdříve, protože na to čekáme už více než 35 let.
3: Rozumím. A jaký je postoj Jiřího Horeckého, prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů? Za firmy a zaměstnavatele vy tuto hranici odmítáte. Proč?
5: Já myslím, že nepřekvapí, že ten postoj je negativní, a to ze 3 nebo 4 důvodů. Jednak ty dopady v roce 2060 jsou jenom toho navýšení, tam jsou ještě další návrhy změny důchodového systému, ale jenom toho navýšení jsou 190 miliard korun. My tam jen nevidíme, kde a jak si to bude moct Česká republika dovolit. Pak je ten důvod toho, že potřebujeme a budeme potřebovat i v kontextu stárnutí populace, aby lidé zůstali na trhu práce co nejdéle, a druhým dechem dodávám, že je potřeba řešit ty náročné profese, protože ne ve všech povoláních a ne všichni budou moct pracovat do 67 let. No a ten třetí důvod je, že stačí se kouknout okolo nás, kdy celá Evropa posouvá tu hranici, nebo téměř celá Evropa posouvá tu hranici, kdy OECD doporučuje, že je potřeba ten věk posouvat a nikoliv snižovat, a to jsou doporučení, která vycházejí právě i z kontextu toho, co si ty dané země budou moct dovolit.
3: Ale pane Horecký, s ohledem na to, co řekl váš předřečník, neukazuje se tady, že někteří lidé nebudou moci pracovat ani do těch 65?
5: A to je to, co jsem dodával, že u profesí, bavme se spíše o náročných profesí než lidí, protože ono samozřejmě to, že člověk nebude moct pracovat do 65, 67, tak ty důvody jsou právě, že buď je to náročná práce a profese, nebo to může být nějaká zdravotní komplikace, která nemusí vůbec ale souviset s tou profesí, tak tam je potřeba otevřít tu debatu, jaké ty náročné profese by měly mít možnost a za jakých podmínek skončit dříve. My tady máme 2 systémy, což nepovažujeme za šťastné. Potřeba otevřít tu debatu ohledně dalších rizik.
3: Rozumím. Tak ona, ta naše dnešní debata, bude asi trošku nadčasová, protože vláda zatím představila první vlnu změn, věkové bonusy pro nejstarší, změnu ve valorizaci důchodů, což by tedy mělo platit nejdříve než od ledna 2028. Ale to vymezení náročných profesí a zastropování věku odchodu do penze kabinet posunul do druhé vlny reformy, respektive změn, které

0: rozpočet. Já jenom se vrátím tady k tomu, ještě co bylo řečeno před chvíli. Rozhodně my jsme jedna z nejvíce průmyslových zemí, aby se tady neoháněl nějakým výsledkem doporučení OECD, protože každá ta země má jiné specifika. My patříme opravdu mezi nejvíce průmyslové země v Evropě a ono je potřeba přizpůsobit i ten důchodový systém tomu, že opravdu ti lidé jsou opravdu v těch náročných profesích a v tom průmyslu poměrně hodně zaměstnaní. Tak jak už jsem tady řekl, že věk dožití ve zdraví se pohybuje kolem 61. až 2. roku a je důležité tady říct, že pokud se prodlouží ten věk odchodu do důchodu, tak pro ty náročné profese to vlastně dneska znamená, že půjdou do důchodu třeba v 65 nebo v 64 letech. A v tuto chvíli je to pro nás nepřijatelné. Možná se můžeme bavit, pokud tady budeme v roce 2060, že se to nějakým způsobem začne upravovat, ale dneska, když vidíme tu situaci, tak jednoznačně podporujeme ten věk 65, samozřejmě spojený s náročnými profesemi.
1: Pane Horecký, dá se stavět na tom, že průměrná doba dožití a i kvalita života pro schopnost vykonávat práci bude i nadále stoupat. Ano, vlastně to zastropování jde, jak jste sám poznamenal, proti jaksi asi okolnímu trendu. Na druhou stranu třeba odbory, pan Středula upozorňuje, že český zaměstnanec pracuje víc než německý a odchází ve srovnávacím přepočtu oproti Němcům do penze až v 74 letech. Tak není na čase s ohledem na strukturu našich vlastně zaměstnanců toho průmyslu být trošku schovývavější?
2: Já si myslím, že ta struktura by měla odrážet právě ty předdůchody a náročné profese. Ono je také otázkou, co si můžeme dovolit, pokud bychom se zeptali občanů České republiky, jestli by chtěli odcházet do důchodu 63, tak většina řekne, že ano, a někdo na to může vyhrát volby. Ale je otázka, co si můžeme dovolit a kdo to zaplatí.
1: A z vašeho pohledu si to tedy vláda a společnost dovolit nemůže, ono zastropování. Ano, chápu to dobře.
2: Ano, protože nám byly vyčísleny ty dopady, ale v tom materiálu a na jednání tripartity jsme neslyšeli, co se teda má změnit a kde se na to veme. A k té vaší otázce, proč se to odkládá do té druhé fáze, tak u náročných profesí je to, jak říkal i pan předseda Jučočo, ohledně toho, že potřebuje mít data, ještě se k tomu můžeme v té debatě ještě vrátit, ale ohledně toho posunu, ten hlavní důvod z mého pohledu je, že jakmile to Česká republika udělá, tak dostane horší hodnocení a tím pádem se zvýší a zdraží její dluhová služba. Budeme si prostě půjčovat dráže a je to sekundární dopad, proto se to odkládá, byť to nikde nezaznělo oficiálně, protože to není úplně atraktivní informace. Je to ten důvod, proč se to odkládá na co nejpozději, aby právě ty dopady byly co nejmenší.
1: Tak pane Ďurčo, může si podle vás současný kabinet a společnost česká dovolit to zastropování? Za prvé, bude pak na důchody i za 15-20 let, slyšeli jsme tady vyčíslení nákladů ze strany státní kasy okolo roku 2060 190 miliard korun navíc podle pana Horeckého. No a je tady obava, že zdraží dluhová služba a sníží se rating Česka. Tak není to důvod třeba například nedělat raději vůbec nic?
0: Tak rozhodně to není důvod pro to, aby jsme nedělali nic. Já bych chtěl říct, že samozřejmě my jsme si vědomi toho, že někde v roce 2060 nějakým způsobem se zvednou ty náklady na ten důchodový systém. Tady je potřeba si tady stanovit nějaké i priority, protože pokud chceme teda se zachovat k důchodovému systému za nás spravedlivě, tak si musíme říct, jaký poměr vydává Česká republika na důchody. My se dneska pohybujeme někde kolem 8-9% HDP a běžně v Evropě je to kolem 11-13%. Takže samozřejmě s tím souvisí spousta věcí. Může proběhnout nějakým způsobem daňová reforma tak, aby na ty důchody určitě byly. Ale dneska,
1: no a co říkáte na tu výtku, že nám zdraží dluhová služba a sníží se rating Česka?
0: Tak je možné, že se to nějakým způsobem stát může, nicméně to neznamená to, že ti lidé budou muset opravdu pracovat déle, jako za mě je to nepřijatelné. Myslím si, že ty ratingové služby by neměly dávat takový důležitý význam tomu, že se tady zastropuje věk odchodu do důchodu na 60.
1: No neměli, otázkou je, jestli budou dávat takovou váhu tomu, nebo nebudou.
0: My víme, že i dnes ten důchodový věk na těch 65 se to prolobí až někde po roce 2030, takže já bych tomu nepřikladal úplně tak zásadně.

0: všechno.
1: No, pane Horecký, tak není to tak trochu strašení například s tím zdražením dluhové služby a snížení ratingu pro Česko?
2: Tam prakticky není jako debata o tom, jestli ano nebo ne, to tak je a není to jenom z pohledu dřívějšího odchodu, ale stability a vyrovnanosti veřejných rozpočtů. To je, a my se tady bavíme o 190 miliardách v roce 2060, ale to, co spočítalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, je už nějakých 60 miliard téměř v roku 2040, 130 miliard v roku 2050, plus navrhli rychlejší valorizaci důchodů, to jsou další desítky miliard, plus navrhli bonusy 500 korun navíc od 80, 85, 90, 95, to jsou další jednotky miliard a tak dále.
1: No a platí podle vás slova ekonoma CGEI Filipa Pertolda, že vláda si teď sice získá nějaké politické body, ale financování, tedy fiskální výdaje za změny v důchodech hodí až na další vlády?
2: Je to přesně, jak říkáte, když se koukneme na ty dopady, tak v tomto funkčním období sněmovny a vlády České republiky ty dopady jsou nulové, začnou nabíhat až po roce 2029-30, kdy tady bude další vláda, což je teda další věc, kterou já jsem na tripartitě kritizoval a posteskl si, že v České republice nemáme nějaké jako stabilní politické prostředí, které by bylo ochotno se na těch klíčových změnách domluvit tak, aby se každé 4 roky neměnily, tak jak to zažíváme posledních nějakých 15-18 let.
1: Tak a ještě jedna věc, poprosím o stručnou odpověď, abych mohla dát prostor i panu Ďurčovi. Zaznělo tady od něj právě, že Česko nevydává na penze až tak moc peněz jako jiné státy. V poměru k HDP je to 8 nebo 9%, jinde je to třeba 12-13%, tak není to, pane Horecký, argument pro přihazování peněz na kopu mest a i důchodů?
2: My bychom se pak taky museli kouknout, jak vypadá ten systém toho sociálního zabezpečení a pojištění a dívat se, kolik se také vybere na ty důchody a jestli je dlouhodobě deficitní, anebo jestli je příjmový. A víme, že v těch letech párkrát byl plusový, ale dlouhodobě je deficitní a to, co se připravuje, tak pokud by se nezvýšilo třeba sociální pojištění a ty zaměstnanci by si tedy na to ty aktivní nespláceli nebo neplatili těm starším, tak to možná nebude. Nebo nějaké daně, jak říkal pan předseda, taky samozřejmě.
1: Posloucháte debatu prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého a předsedy odborového svazu KOVO Romana Ďurča.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Máme tu prognózy demografů, podle kterých už za 5 let se trend otočí a zase začne lidi, kteří pobírají starobní penze, přibývat. Ale před 15 lety podle ekonomického novináře Petra Holuba připadalo na 10 penzistů ve starobním nebo invalidním důchodu 21 zaměstnanců a letos počátkem roku to bylo 23 zaměstnanců, čili více. Nedá se říci, že v podstatě díky tomu současnému trendu, kdy ubývá lidí pobírajících starobní důchod, tak ten náš systém, průběžný systém, v podstatě funguje a možná není důvod měnit cokoliv jiného než jenom parametry a možná není důvod se čehokoliv bát, pane Ďurčo?
0: Souhlasím s názorem pana Horeckého v tom, že tady není stabilní politické prostředí, protože je možné, že to, co udělá tahle vláda za 4 roky, nebude platit a budeme znova někde úplně jinde. Já bych byl rád, kdyby se politici napříč spektrem nějakým způsobem dohodli, že ta důchodová reforma zůstane po delší čas netknutá.
1: Já se ptám v podstatě na to, jestli je zapotřebí nějaká vážná reforma.
0: Samozřejmě, že já si myslím, že by byl důležitý ten první pilíř ho zachovat, jakým způsobem je potřeba pracovat i s tím třetím pilířem, protože si myslím, že ty prostředky, které tam jsou vloženy, nejsou dostatečně zhodnoceny. Já bych chtěl říct, že ta demokratická křivka nás prostě samozřejmě nějakým způsobem došene. Husákovy děti, to jsou opravdu silné ročníky, nicméně ta křivka bude stoupat někde do roku 60 a potom by se nějakým způsobem zase měla stabilizovat.
1: Takže vy nepopíráte, že generace takzvaných Husákových dětí, až půjde do důchodu, že to bude, konec konců to bylo i na tripartitě vyčísleno, že to bude jaksi velký zásah do státních výdajů, ale proč tedy potom jít opačným směrem než ostatní státy v Evropě a zastropovávat ten věk odchodu do důchodu?
0: No tak oni oni, ty lidé nám stejně končí v jiném systému. Oni končí buď v systému na nemocenské, anebo jsou v předčasných důchodech, protože nejsou schopni vykonávat tu práci déle. Takže já myslím samozřejmě, že je potřeba pracovat i s třetím pilířem, protože tam ty prostředky můžou být součástí toho prvního pilíře, ale musí být zhodnoceny tak, aby ty lidé na to dosáhli. A samozřejmě máme tady nějaké předdůchody, tak s tím je potřeba taky pracovat. Ale ten první pilíř si myslím, že je zásadní, a že by se z prvního pilíře nějakým způsobem měly financovat i ty náročné profese, protože v tom návrhu jsou samozřejmě tři varianty, jak by se měly financovat ty náročné profese. Mně nám se nelíbí, že to je teď v třetím pilíři, že tam je ten povinný příspěvek. Myslím si, že by ty peníze měly plynout do toho prvního pilíře, tak aby nějakým způsobem pokryly ty důchodce, kteří budou moci odejít do důchodu dříve. A samozřejmě, pokud to bude přes ten třetí pilíř, tak my vlastně ošidíme ty lidi dneska, kteří pracují 10-15 let v náročné profese, ti už nebudou mít ani čas si našetřit na předdůchod a nějakým způsobem ty leta, které tam pracovali, tak se jim totálně smažou.
1: Říká Roman Ďurčo. Pane Horecký, je ta současná reforma v tomto směru z vašeho pohledu spravedlivá? Není pravdou, jak říká pan Ďurčo, že vlastně znevýhodňuje určité generace nebo určité skupiny?
2: Pokud se bavíme o těch náročných profesí, tak vždycky, když se zavede nějaký systém a má platit od nějakého data a nezohledňuje, že už tam někdo 10-20 let pracoval, tak je nespravedlivý. Na druhou stranu se to nedá, ta retrospektiva, natahovat 20 let zpátky, protože třeba nemáme i některá data, myslím, že ty jsou od těch směn 10 let zpátky. A je potřeba vést debatu o tom, jaký ten systém má být, jestli z prvního nebo třetího pilíře u těch náročných profesí. Já jednak považuji za nešťastné, že máme dvě kategorie, že jedna je tak a z prvního pilíře a je tam zvýšené odvod za sociální pojištění a druhá je povinný příspěvek do toho třetího pilíře. Na druhou stranu by bylo dobré vést debatu i s těmi, kterých se to týká, protože zatímco u toho prvního pilíře je tam podmínka 2200 zhruba směna, když není naplněná, tak a člověk odejde o rok dřív, tak vlastně žádnou kompenzaci nemá a do toho třetího pilíře vlastně každý měsíc, který dostává ten příspěvek, tak ho může využít.
1: Je to nesmírně složitá problematika. Já vlastně pro naše posluchače, sama jsem se tím dlouho prokousávala, chci uvést, možná to pomůže pochopení, že ministerstvo práce se chystá rozšířit okruh profesí, respektive rizik s nárokem na dřívější odchod do penze. Zjevně tedy zvažuje, jak moc rozšířením těch rizikových profesí zatížit státní rozpočet. Část břímě mají nést firmy, to se týká toho, o čem jste mluvili v tom třetím pilíři, ale pro ty firmy by to znamenalo extra náklady na zvýšené pojistné, nebo možná je to i v prvním pilíři. Nakolik je to tedy pro zaměstnavatele neúnosné?
2: No, ty náklady nyní nesou pouze zaměstnavatele, to znamená u té čtvrté rizikové kategorie platí zvýšené sociální pojistné, jsou tam ty podmínky tedy těch počtu směn, jak jsem uvedl. To se týká nějakých asi 14 tisíc zhruba zaměstnanců a u té novinky, která platí od 1. ledna letošního roku, to znamená povinný příspěvek do toho penzijního spoření, když to zjednoduším, který se týká 108 zhruba tisíc zaměstnanců, tak tam je ta povinnost, pokud více než 3 směny v tom daném měsíci pracují v těch rizicích, to znamená zátěž, vibrace, chlad a teplo, nechci jít do detailů, tak ten zaměstnavatel je povinen za ten měsíc přispět 4% jeho průměrného platu nebo mzdy do toho.
1: A to je tedy ten hlavní důvod, proč vy na tripartitě nesouhlasíte vedle zastropování věku odchodu do důchodu také s tím to rozšířením těch rizik.
2: My jsme neříkali, že nesouhlasíme. A samozřejmě, pokud by to zastropování zůstalo na 65, tak ta diskuze bude ještě urgentnější, protože se nám zvýší ten počet lidí v tom starším věku, kteří třeba už nebudou moc tu profesi vykonávat. Když to snižujeme, tak ta urgence je nižší, to je potřeba zmínit. Ale čekáme na ta data z jednotného měsíčního hlášení, protože abych byl konkrétní, tak ta data nám přesně řeknou, v kterých profesích jsou jak lidé nemocní, jak často jsou nemocní, jaké mají diagnózy, kdy přestávají být schopní třeba tu práci dělat a podle tady těch dat se budeme podkouknout pak na ty rizikové faktory anebo vymyslet i jiný systém, který by byl jako akurátnější.
1: Obracím se na Romana Ďurča. Je podle vás možné zastropovat věk odchodu do důchodu, zároveň rozšířit rizika nebo ta náročná povolání ze 4 kategorií, které platí nyní na celých 13, jak chce současná vláda pod vedením hnutí ANO. A ještě navíc ochránit státní kasu a budoucí vlády před výdaji v řádu až 100 miliard? Jde to udělat všechno dohromady nebo budete třeba i vy muset ustoupit?
0: Já si myslím, že to dohromady udělat určitě jde. To, že to platí zaměstnavatele, je logické, protože využívají tu pracovní sílu v tom náročném prostředí. Já bych chtěl říct, že ty kritéria, které dneska jsou v té kategorii číslo 4, kteří můžou chodit do důchodu o něco dříve, a jak už to tady kolega Horecký zmínil, tak tam je zapotřebí 2200 nebo potažmo 4400 směn. Ono je to opravdu velmi náročné splnit a dostanou to lidé, kteří de facto neustále v tom pracovním procesu pracují v té náročné rizikové kategorii a nemají jiný popis práce anebo nepřechází na jiné pracoviště. V tom třetím pilíři je nespravedlivý, ten je v tom, že ti lidé nebudou schopni dneska, kteří mají 5 let do důchodu, si našetřit na ten předdůchod, aby toho vůbec mohli využít. A je to podle průměrné mzdy a odpracovaných směn a v každém podniku jsou jiné změny, jiné mzdy, takže tam je tam takový rozdíl, že někdo může brát ten povinný příspěvek ve výši 800 korun, někdo ve výši 2000, a my jsme to měli už dávno ošetřeno v kolektivních smlouvách, tak si myslím, že nebyl důvod to dávat do třetího pilíře a nebylo to ani de facto projednáno na tripartitě. Ten vládní návrh všichni víme, že se upekl ve sněmovně během chvilky. Takže já si myslím, že to určitě jde, samozřejmě, že bude potřeba
1: říkáte, že to
0: reforma.
1: Samozřejmě jde, ale vzhledem k těm demografickým projekcím do budoucna, bude mít na to všechno, kdo vydělávat? Protože to je asi důležitá otázka, kterou vznášejí ekonomové.
0: Tak určitě nějakou dobu ten systém bude v deficitech ve větších, nicméně po roce 60 by se to mělo obrátit. Tady je nutné říci, že si musíme stanovit ty priority. Ti lidé nám stejně v těch profesích nevydrží a ten odchod dřívější je dobrovolný. Já jsem rád, že s tím systémem přišla vláda s tím, že bude motivovat zaměstnance, aby pracovali i déle, pokud jim to zdraví umožní a měli nějakým způsobem i tu odměnu v tom, že budou mít ten důchod vyšší, pokud budou pracovat dále, tak samozřejmě, že tohle už je ten první krok pro to, aby ten zaměstnanec, který je zdravý a přesto bude mít možnost odejít do důchodu, aby v tom pracovním procesu zůstal.
1: Pane Horecký, závěrem, já jsem se ptala pana Ďurča, jestli by odbory si uměli představit, že ustoupí. Do jaké míry jsou ochotní ustoupit zaměstnavatele?
2: Tak v případě toho zastropování, tak víme, že to je v programovém prohlášení, že to je politický slib, tam není vůbec prostor k diskuzi. Ta naše úloha je, že musíme upozorňovat na to, jaké dopady to může mít a také potřeba to, na to upozorňovat v kontextu, že to stárnutí populace a máme to spočítané v příštích 20-30 letech způsobí vyšší stovky miliard korun na zdravotní a sociální systémy, takže je potřeba tu debatu vést jako holisticky, jako komplexně.
1: Dodává závěrem Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů, a za debatu děkuji také Romanu Ďurčovi, předsedovi odborového svazu KOVO. Pánové, hezký zbytek dne a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Od mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Po třídě obránců míru se blíží smutečný průvod.
5: Tak to zněl pohřeb Klementa Gottwalda v pečlivě předpřipraveném rozhlasovém vysílání.
6: V textu, který měl na znamení, že pohřební průvod dorazil na plánované stanoviště, přečíst zvlášť prověřený hlasatel ze studia tak, jako kdyby byl na místě očitým svědkem pohřební slavnosti.
7: Průvod ale postupoval proti předpokladu nečekaně pomalu.
6: A ve vysílání vznikaly neospravedlnitelné dlouhé pauzy, které se nikdo neodvážil vyplnit textem, který by nebyl předem schválen.
8: Třeba vlastně říct, že ten březen 1953 to bylo období vrcholného stalinismu v Československu.
5: Říká historik a archivář Českého rozhlasu Ivan Malý.
8: A paradox je, že během toho jednoho měsíce zemřeli oba dva vlastně lídři, jak pro celý východní blok, to znamená Josef Stalin, tak pro Československo, což znamená Klement Gottwald.
4: Na rudých sametových poduškách nesou generálové řády a vyznamenání Klementa Gottwalda.
8: pro tehdejší politickou moc přichází vlastně období několika dnů, možná několika týdnů, kdy museli být i částečně vyděšeni. A myslím, že i částečně vlastně ten průběh, který nastal od toho března, i ty věci, které se týkají pohřbu Klementa Gottwalda, mohly pramenit i z toho, že oni se potřebovali opět utvrdit v tom, že ta jejich moc úmrtím těchto velikánů, vůdců toho nového dle nich, nového politického řádu nekončí, naopak.
7: Historička Denisa Nečasová zase připomíná, že Klement Gottwald byl toho času považován za věčného a nesmrtelného.
9: Z dnešního analytického hlediska bychom řekli, že média jednoznačně pracovala s konceptem politického náboženství.
10: Je jeho obrázek.
5: Jak zněla komunistická propaganda ve zvuku, ve kterém měla v 50. letech značnou roli vážná hudba?
7: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Spojené státy zaútočily na jihu Íránu, označují to za sebeobranu. 7 zákonů, které zpřísní podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny, poslala vláda do sněmovny. Čeští hokejisté podlehli ve skupině mistrovství světa Norsku a na její závěr vyzvou první Kanadu. A dnes bude slunečno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Americká armáda zaútočila v jižním Íránu, uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Dodalo, že si při pokračujícím příměří zachová zdrženlivost. Další podrobnosti o útocích ani o konkrétních hrozbách ze strany Íránu zatím podle agentury AP nejsou k dispozici. Soubor změn, které mění podmínky pro držitele dočasné ochrany, míří do sněmovny. Nová pravidla by se týkala i zhruba 390 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří teď v Česku ochranu mají. 7 zákonů schválila vláda. Jejich součástí je například zpřísnění podmínek pro žadatele o humanitární dávku. Ti budou nově muset pracovat nebo být vedení na úřadu práce. Výjimku by měly mít děti a seniori. Nově se taky pro získání pomoci budou muset alespoň 16 dní v měsíci zdržovat na českém území. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je potřeba víc hlídat zneužívání dávek.
12: Těch problémů je celá řada. My se to snažíme odstranit. Předchozí vláda nezadala tento úkol, nesledovali se, řekněme, ty problémy a neodhalovala se tak ta, řekněme, dávková turistika. Tento problém de facto je navázán na organizovaný zločin.
11: Část lidí pojištěných u Všeobecné zdravotní pojišťovny by mohla mít nově nárok na příspěvek 500 korun. Využít by je mohli třeba na masáž nebo psychoterapii. VZP totiž spouští nový preventivní program pro firmy. Na příspěvek by mohli mít nárok zaměstnanci společností, kde je alespoň 15% lidí očkovaných proti chřipce a 75% jich v posledních letech absolvovalo preventivní prohlídku u praktického lékaře. Pražské vánoční trhy budou na náměstí Republiky a ovocném trhu pravidelně. Doteď si tam místo provozovatelé pronajímali vždy jen na jednu sezónu. Radní hlavního města vybrali nového provozovatele, se kterým podepsali smlouvu na 5 let. Za pronájem veřejného prostoru dostane magistrát 3,5 milionu korun ročně, říká radní pro majetek Adam Zábranský z Pirátů.
13: Na tom ovocném trhu se chce provozovatel zaměřit více na tu lokální komunitu a nějakou neziskovou činnost, podporu neziskových organizací, třeba lokálních, a ty trhy budou více tradiční, kdežto na tom náměstí Republiky to bude více modernější a více zaměřené na ten větší průtok lidí, které v té lokalitě je.
11: Čeští hokejisté podruhé ve skupině světového šampionátu ve Švýcarsku prohráli. Norsku podlehli poprvé po 16 letech. Na severského soupeře nestačili 1-4 a zkomplikovali si boj o co nejlepší postavení v tabulce před čtvrtfinále. Norové Čechy předčili i co do počtu střel. Útočník Lukáš Sedlák přemýšlí proč.
14: Přehráváme ty situace, my si furt snažíme někam nahrát, místo toho, aby jsme se prostě vystlačili do brány nebo to zjednodušili, a když už to tam dáme, tak tam třeba není clona nebo zase oni to zkouší ještě někam nahrávat, místo toho, aby to letělo do brány. Říkáme si to furt dokola a furt to neděláme, takže to je ono, proč máme tak málo střel.
11: Češi měli už před zápasem postup do vyřazovacích bojů jistý a na závěr skupiny mistrovství světa se večer představí proti Kanaďanům. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 20 minut.
15: Kolona na D5 se u Rozvadova a nehoda na Litoměřicku. Na dálnici D5 z Plzně do Německa za sjezdem na Rozvadov u hranic se vytvořila kolona. Vyjíždí se do ní někde na kilometru 145. Kolona je až po německou odpočívku Zengerhof. Vepředu je zřejmě kontrola. Na silnici 15 z Litoměřic do Úštěku zhruba před hodinou srazilo osobní auto Jelena. Nehoda je v obci Horní Řepčice. Čekejte omezený průjezd, uzavírku místa policie nehlásí. Na silnici 57 z Opavy do Nového Jičína je kvůli opravám povrchu nová uzavírka. V obci Vrchy se jede Kivadlově, to omezení potrvá do půlky června. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Dnes čekáme slunečno, bude opět jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách nejčastěji kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Alois Rašín, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný a Vavroš Robár, takzvaní muži 28. října 1918. Anatomii zvratu, na jehož konci bylo vyhlášení samostatné republiky, připomene v následující hodině repríza pořadu Portréty, který připravil Jan Sedmidubský. A potom už vás Karel Tejkal pozve do rozhlasového archivu a připomene nám okamžik, kdy se českoslovenští hokejisté stali poprvé mistry světa i to, co pak následovalo.
16: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
18: Milí posluchači, hezký pozdní večer a nerušený poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Jan Sedmidubský. Dnešní pořad z cyklu Portréty a opět se octneme v roce 1918 jsme si pracovně nazvali Muži října. Přísně vzato bylo jich pět. Vyjmenujme si je. Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár. Pět mužů s velmi odlišnými životními osudy. Jeden z nich, budoucí první ministr financí Československa, se v roce 1922 jako dosud jediný politik v naší historii stal obětí atentátu. Agrárník Antonín Švehla už od válečných let byl jednou z vůdčích postav české politiky, génius politické taktiky a jeden z možných Masarykových nástupců na hradě. Socialista Jiří Stříbrný svou bouřliváckou pouť politickými proudy první republiky završí termínem od Benešit, daným do oběhu po Mnichově za druhé republiky. A třeba Vavroš Robár, po převratu ministr pro Slovensko, muž s diktátorskými sklony, skončí nakonec po únoru 1948 jako figurka v Gottwaldově obrozené vládě na marginálním postu ministra unifikací. Většina z těchto pěti mužů má tak pestré životní osudy, že jim věnujeme postupně jeden pořad z cyklu Portréty. Dnes však bychom se chtěli podívat na dějinný okamžik, který je svedl dohromady a který každému z nich přisoudil jinou historickou úlohu. Každý převrat má své zákonitosti, svá pravidla. Základních faktorů je pouze několik. Za prvé, do převratu se pouští ten, kdo tuší, že by se mohl povést. Za druhé, moc, proti které je převrat veden, musí být ze své podstaty chabá. Nejistá až spuchřelá, jak se to s oblibou říká o rakousko-uherské mocnářství, anebo do jisté míry musí být tolerantní nebo rezignující. Jen s takovou mocí lze vyjednávat, kličkovat, uplatňovat strategii. Za třetí, jestliže původce převratu chce, aby proběhl pokud možno nekrvavou cestou, musí se postarat o to, aby ze starého do nového režimu přešly bez velkých otřesů právo, státní struktury a taky, aby bylo i během převratu co jíst. To všechno se v říjnu 1918 v Praze v podstatě podařilo. Jaká vlastně byla výchozí situace spějící k převratu? O tom se dozvíme víc v knize historika Antonína Klimka Říjen 1918. Zdálo se, jako by se proti jasnoucí monarchii spikla sama příroda.
10: Na přelomu září a října 1918 se v českých zemích prudce změnilo počasí. V pondělí 30. září vládlo ještě hlavně na jihovýchodě opožděné babí léto a teploty mnohde šplhaly dost nad 20 stupňů. Jenže od západu přicházela mohutná studená fronta. Pražský ústav pro výkonnou meteorologii rekapituloval. Poměry povětrnostní se během pondělka neustále horšily. Oblačnost přibývala se stoupajícím větrem, jenž zejména odpoledne nabýval síly vichřice a k večeru dostavil se krátký, ale vydatný déšť. Teplota odpoledne vystoupila na 22 stupňů Celsia, v noci se silně ochladilo, až na 9 stupňů. 1. října pak silné ochlazení pokračovalo. V noci už bylo jen těsně nad nulou.
19: To bylo zlé. Zásobování řízené válečnými ústřednami, pověstnými šlendriánem, se ve 4. roce války hroutilo. Nebylo čím topit v rezoluci z veřejné schůze v Lidovém domě v Praze, jaký 1. října přineslo sociálně demokratické právo lidu, čteme. Rodina naprosto nemůže vystačit i s 15 kilogramy přiděleného uhlí na týden.
10: Nezapomeňme, elektřina zůstávala moderním luxusem a do mnoha bytů nebyl zaveden ani plyn. Jehož přívod byl nyní navíc zhusta vysazován.
19: A žádáme o zvýšení pravidelného odběru aspoň na 60 kg týdně. Dodávky uhlí přitom chodily nepravidelně a stenčovaly se. Dělnické pekárny už musely zastavit pečení chleba. A agrární venkov přinesl zprávu s titulkem Apačský útok na vlak. Pár nezjištěných výrostků vyskočilo u soupravy výjíždějící do libeňského nádraží na vagon naložený dřevem a schazovalo polena. Tak nešťastně, že velký kus kmene spadl na koleje a vykolejil vagon následný. Tragicky dopadla výprava pražského německého školáka Friedricha Zeba za trochou uhlí, o níž informoval Prager Tagblatt. Když chlapec seskakoval z nákladního vlaku, dostal se pod jedoucí vagony a těžce si poranil obě nohy. Náhlé ochlazení stálo možná i za dopolední událostí. Neznámý zloděj si za bílého dne zařádil v kostele svatého Salvátora na Křižovnickém náměstí v Praze. Nešel však po drahocenostech a uměleckých památkách, nýbrž ukradl z hlavního oltáře červenou soukenou pokrývku, hnědý přehoz s krajkami a z postranního oltáře červenou klotovou pokrývku v úhrnné ceně 1500 korun.
10: Českému smyslu pro humor nahrálo, když se počátkem října v novinách objevilo, jak zhruba před měsícem zadrželi četníci policajty, kteří scháněli na venkově proviant.
18: Tak to tedy vypadala situace, praktická situace nejenom v Praze v říjnu 1918. Teď pojďme k politice. Vítám dnes opět ve studiu historika Petra Kouru a má první otázka na vás, Petře, je tato. Pětice mužů, o nichž tu na začátku byla řeč, se združila, ale nebyli tam sami, v organizaci zvané Národní výbor. Každý z nich přišel trochu odinut, tak čím se vlastně vzájemně doplňovali a odkud se vzali?
20: Takže ten orgán se jmenoval správně Národní výbor československý, byl ustanoven v červenci 1918 a združoval předáky českých politických stran. Měl celkem 38 členů, jeho složení se řídilo výsledky voleb do Říšské rady posledních voleb. Předsedal tomu Národnímu výboru československému Karel Kramář. Jeho zástupci místopředsedy byli Alois Rašín, Antonín Švehla, jednatelem byl František Soukup. A ten Národní výbor tedy, jak si připravoval od toho léta 1918 převzetí moci, které se tedy očekávalo, byl ve spojení s exilovou reprezentací a můžeme říci, že to byla jakási stínová vláda. Jeho představitelé připravovali zákony, připravovali opatření, která se měla uplatnit v případě převratu a podobně.
18: Jaká byla ta politická orientace těch jednotlivých mužů?
20: Alois Rašín pocházel z rodiny pekařského mistra, původně chtěl studovat medicínu, později přešel na práva a již ze studentských let se angažoval ve studentském hnutí, takzvaném pokrokářském. Roku 1894 byl odsouzen v procesu s takzvanou omladinou ke 2 letům těžkého žaláře, takže měl za sebou již i tuto zkušenost. Původně zakládal takzvanou státoprávně radikální stranu, později se stal vůdčí osobností strany Mladočeské a spolu s Karlem Kramářem se stal tvůrcem jejího volebního úspěchu v roce 1907. Rašín byl znám jako výborný řečník, schopný organizátor, byl také vynikajícím novinářem, takže můžeme ho považovat za takovou organizační duši toho převratu 28. října.
18: Co Antonín Švehla? To byla významná osobnost a možná v tomto směru velký konkurent Rašínu v té vůdčí roli.
20: Určitě, ovšem Antonín Švehla byl člověk zcela jiného ražení, pocházel z rodiny hostivarského sedláka, neměl žádné vysoké vzdělání, ale svojí pílí pracovitostí a cílevědomostí se vypracoval na jednu z hlavních osob agrárního hnutí. Byl to vlastně on, kdo přetvořil počátkem 20. století tehdy značně nejednotné agrární hnutí na moderní politickou stranu, agrární stranu. Přišel s heslem Venkov jedna rodina a vlastně vytvořil z té agrární strany politickou stranu masového typu. Jak jsem již podotkl, nebyl to vzdělaný člověk a tento svůj handicap vyvažoval příslovečným selským rozumem. Již po vypuknutí první světové války se držel spíše v pozadí, snažil se tedy být tím mužem, který není v té první linii, ale spíše to všechno řídí zezadu. Ovšem, když potom došlo ke krizovým situacím, jako tedy 28. října, ukázal se, že dokáže i vystoupit z toho politického pozadí a tvrdě tedy požadovat určité věci, což se stalo zejména v obilním ústavu, jak o tom ještě budeme hovořit.
18: Tak to byli Antonín Švehla a Alois Rašín. Portréty. Teď socialisté. Rok 1918 je rokem, kdy bortící se starou Evropou nikoli obchází, ale přímo v ní jaksi působí strašidlo bolševismu, známe. Respektive strašidlo obratu těch místních revolučních aktů v bolševický systém, ale vznikající československý stát měl tu výhodu, že hlavní slovo na levici tu měli socialisté, kteří se ostatně v osobě Františka Soukupa účastnili práce Národního výboru, ale přesto tady hrozil konflikt, konkrétně 14. října. Málem z toho bylo předčasné vyhlášení republiky. Jak to bylo, Petře?
20: Ti socialisté se sdružili do takzvané socialistické rady a byli trošku frustrovaní z toho, že zejména sociální demokraté dlouhou dobu se trvávali na platformě pro rakouské a snažili se jakoby na poslední chvíli zachránit, co se dalo, a proto na 14. října vyhlásili generální stávku. Došlo tedy k tomu, že dělníci demonstrovali, ovšem vojáci rakousko-uherští vyšli do ulic a případné nepokoje byly odhodláni potlačit, takže nedošlo k tomu, co předpokládali socialističtí předáci, a sice k vyhlášení socialistické republiky.
18: Co bylo hlavním motem té stávky?
20: Hlavním motem bylo zabránit vývozu potravin z českých zemí do Rakouska.
18: Takže zpátky teď k 28. říjnu, toho dne věrní zásadám převratové taktiky, které jsme si tu na počátku vytýčili, odkráčeli Alois Rašín a František Soukup do obilního ústavu na Václavské náměstí. No a tak to popisuje průběh dne publicista Karel Pacner.
19: V mlhavém pondělním ránu 28. října zamířili Švehla a Soukup do ústředí obilního ústavu v paláci Lucerna na Václavském náměstí. Převzetí tohoto úřadu bylo neobyčejně důležité. Odtud se řídilo rozdělování obilí i jeho vývoz do jiných zemí mocnářství. Pane okresní hejtmane, dejte svolat všechny úředníky, poručí Švehla nejvyššímu úředníkovi Švarcovi. Musíme jim oznámit důležitou zprávu. Poslušný rakouský úředník spěchá svolat podřízené. Pánové, na základě manifestu jeho veličenstva se vytváří československý stát a my dnes jeho jménem přebíráme správu obilního úřadu, prohlašuje Švehla bez uzardění nad drobnou lží skupině vyděšených úředníků. A proto je třeba, abyste nám, jako představitelům tohoto státu, složili slib věrnosti. Nastalo hrobové ticho. Nikdo neví, co má dělat. Nakonec se rozhoupal vysoký hubený Švarc. Přistupuje k oběma zmocněncům, podává jim ruku a slibuje věrnost novému státu. Po něm následují ostatní. Okamžité převzetí obilního ústavu bylo geniálním činem vedoucí čtyřky. Získali tím nejen klíč k zásobování vyhladovělé české země, ale i k povolnosti vídeňské vlády, která jiné velké zásoby obilí neměla. Ve zmatku, který 28. říjen doprovázel, si každá strana při takových setkáních myslela něco jiného. Rakouští úředníci a generálové se většinou domnívali, že probíhá akt předávání pravomocí vídeňské vlády do rukou místní vlády ustanovené císařem, tak jak to předpokládal Karlův manifest o autonomii jednotlivých zemí. Ostatně přece už vzniklo Národní shromáždění rakouských Němců. Zástupci Národního výboru jednali a úřadovali jménem státu, který sami vyhlásí, a nechávali druhou stranu v mylném domnění, že naplňují císařský dekret.
18: Posloucháte pořad Českého rozhlasu 6 Portréty dnes o 28. říjnu 1918 v Praze a o jeho aktérech. Zapomněli jsme ještě na dva, takže alespoň stručně k nim. Vavro Šrobár a Jiří Stříbrný.
20: Takže jenom stručně k tomu Jiřímu Stříbrnému. Byl národní socialista, byl radikální řečník a v roce 1914 byl povolán do rakousko-uherské armády, aby tedy příliš neprovokoval, když v roku 17 byl propuštěn do rezervy a vystupoval opět na Říšské radě, získal velkou popularitu svými radikálními vystoupeními. Stříbrný se poté stal členem Národního výboru a socialistické rady, podílel se na té stávce 14. října a pak tedy byl jedním z hlavních osobností 28. října. Naproti tomu Vavro Šrobár se víceméně mezi muži 28. října ocitl náhodou. On byl Slovák, zástupce slovenského politického proudu, takzvaných hlasistů, což byli lidé blízcí T.G. Masarykovi, a jakožto představitel slovenské politické reprezentace přijel 28. října ráno do Prahy, aby zjistil, co se vlastně v Praze děje. Byl tedy okamžitě kooptován do Národního výboru, do jeho předsednictva, a jakožto tedy zástupce Slováků se podílel na těch státních aktech.
18: Abychom se vrátili k té ukázce, která tu byla čtena, je mimořádně důležitý moment ten dvojí výklad dekretu císaře Karla nebo manifestu o autonomii. Ten v podstatě umožnil vzít situaci do svých rukou a převzít, co se dalo. Improvizovat.
20: Ano, ten výklad toho Karlova federalizačního manifestu byl skutečně široký, nebo dal se vykládat různými způsoby, a právě ti čeští předáci argumentovali u rakouských představitelů tím, že se snaží pouze naplnit ten federalizační manifest. Problém byl v tom, že lidové demonstrace v ulicích pražských 28. října dostávaly stále radikálnější průběh. Lidé odstraňovali znaky starého mocnářství. Stalo se tak především poté, co byla publikována takzvaná Andrášiho nota, což byla odpověď na notu Spojených států amerických, kdy rakousko-uherský ministr zahraničí přistupoval na jejich nabídku míru, a lidé tedy to vnímali jako definitivní porážku Rakouska-Uherska, odstraňovali ty odznaky, z čehož tedy musíme říci, ti čeští političtí vůdcové nebyli příliš nadšení, protože oni si za každou cenu nepřáli konflikt, zejména ozbrojený, s rakousko-uherskou mocí.
18: No, vraťme se ještě k tomu, co se odehrálo tedy v onom obilním ústavu, abychom si nedělali iluze o jednoznačném výkladu toho, co bylo řečeno. Tak si poslechněme, jak komentuje vzpomínky jednotlivých aktérů historik Antonín Klimek.
0: V roce 1919 vydalo Národní shromáždění vzpomínku, pod ní stála jména Františka Soukupa a Alojze Rašína. Styl ale jednoznačně ukazuje na Soukupa. Jehož práce slinou mluvou květnatou, patetičností a nesmírným množstvím omylů a nepřesností. Pod tím aspektem nutno hodnotit větu: předsednictvo Národního výboru, totiž ti, kteří jej převzali po odjezdu Kramáře a dalších do Švýcarska, doktor Rašín, doktor Soukup, Jiří Stříbrný a Antonín Švehla, byli již po 6. hodině ranní v permanenci. No, to po 6. třeba vykládat velkoryse, bylo spíše už po 7. Rašín vzpomínal: o 6:30 zavolal jsem na Soukupa, který poslal pro Stříbrného, a šli jsme ke Švehlovi. Přičemž Rašín to vzal z Vltavského nábřeží pěkně procházkou kolem muzea a přes park. Ono předsednictvo pak mohl těžko najít ten, kdo zamířil do obecního domu, kde se mělo zdržovat, protože dotyční se sešli u Švehly na vedení agrární strany na Havlíčkově náměstí. Třeba Scheiner někdy po ránu, asi však ne moc časně, našel místnosti Národního výboru v obecním domě lidu prázdné. A pracoval zde jen pilný, obdivuhodný tajemník Národního výboru, doktor Stašek. Lze tedy usuzovat, že nešlo o permanentní zasedání prezidia Národního výboru, nýbrž spíš o soukromou schůzku o něch čtyř. To nic neubírá na jejím významu, neboť oni museli vědět, či aspoň tušit, že to, na čem se dohodnou, přijme jako svou direktivu nejen Národní výbor, nýbrž i národ. O čem ti čtyři jednali? Švehla ani Stříbrný se o tom nezmínili. Soukup, který vydal roku 1928 s titulem 28. říjen 1918 knihu o rozsahu 1251 stránek, na rozdíl od svého dřívějšího líčení potvrdil, že se fungující předsednictvo Národního výboru sešlo u Švehly, ovšem až před 9. hodinou raní. Zde prý dohodli. Švehla a Soukup převezmou podle sobotního usnesení zprávu obilního ústavu. Rašín zreviduje vojenské přípravy se Scheinerem a Stříbrný zajde do Národního výboru a učiní tam dispozice pro další kroky v dopravě, na železnici a v poštách. Přesně o 9:30 se sejdou v obecním domě. Je to pochybné. Moc nám nepomůže ani Rašín, který jednání odbyl nejprve obecně jedinou větou hodnou antického reka. Už vehli usneseno, přijde-li kapitulace, že převezme Národní výbor vládu a prohlásí samostatný český stát.
18: Pojďme teď dál k tomu, co se dělo odpoledne vlastně už v pražských ulicích.
20: Takže lidé se tedy shromažďovali v ulicích, poté, co si přečetli tu již zmíněnou Andrášiho notu, začali provolávat slávu novému státnímu zřízení, začali odstraňovat rakousko-uherské symboly a objevili se i různí samozvaní vůdcové. Historie zaznamenává úlohu jistého zelináře Františka Kopeckého, který tedy vedl DAF. A tento DAF se shromáždil pod svatým Václavem na Václavském náměstí a promluvil k němu jeden z členů Národního výboru, poslanec Izidor Zahradník, který se tam víceméně objevil náhodou, a tento muž tedy jako první vyhlásil toho 28. října samostatnost Československa.
18: U toho svatého Václava. Čili tyto dva pány můžeme vlastně taky zařadit mezi muže října, když poněkud méně oficiální.
20: Ano, to drama 28. října bylo poněkud složitější než drama pěti mužů. Ovšem, hlavní události se neodehrávaly pouze v ulicích. Představitelé Národního výboru v té době jednali, jako první se rozjeli na místodržitelství na Malou stranu, protože bylo třeba tedy dojednat podmínky předání moci s nejvyšším představitelem rakousko-uherské státní správy v Praze.
18: No a k tomu tady máme další ukázku z knihy Karla Pacnera Osudové okamžiky Československa.
19: Pánové jsou zajisté deputací, která by si přála mluvit s panem místodržitelem. Přichází jim v ústrety druhý nejvyšší rakouský úředník v Čechách. Jeho excelence pan Hrabě však odjel v naléhavé záležitosti ráno do Vídně. Máme novou vládu. Nejsme žádná deputace, vyjelo prudce ze Švehly. Jsme představitelé Národního výboru. Nechal vám pan místodržitel nějaké instrukce? Instrukce? A k čemu, pánové? Diví se upřímně Kosina. Vy nevíte, co se děje? Ptá se překvapeně Rašín. Vy jste nečetl dnešní noviny? Ne, nečetl, přiznává. Úřadující hlava CK rakouské vlády v Čechách netuší, že císař se rozhodl ke kapitulaci a že v ulicích jsou davy lidí, které odstraňují všechny známky zpuchřelého mocnářství a provolávají slávu novému státu. Přišli jsme vám oznámit, že Národní výbor jako vykonavatel vůle lidu se chopil vlády v novém československém státě, který byl právě ustaven. Sděluje Švehla trochu slavnostním hlasem Kosinovi. Ráno jsme převzali zprávu obilního ústavu. K vám jsme přišli, abychom v zájmu udržení klidu a pořádku převzali také civilní zprávu, která dosud podléhala místodržitelství. Viceprezident není schopen slova. Potom ze sebe vyráží. Ano, pánové, vyžádám si instrukce. Instrukce z Vídně.
18: Tak jak to vypadá, před Národním výborem se takzvaně postavili do haptáku všichni představitelé, zbylí představitelé Rakouska u nás. Teď následovala návštěva čtyřky v budoucím parlamentu. Děj se odehrává přesně tam, kde dnes sídlí Česká poslanecká sněmovna.
10: Situace se opakuje. Starý asketicky vyhlížející hrabě vůbec netuší, co se děje ve světě, ve Vídni a v Praze. Zpráva, že Národní výbor převzal moc a že si přišel vymoci slib věrnosti novému státu od zaměstnanců nejvyššího samosprávného úřadu, ho ohromuje. Nakonec třaslavým hlasem sděluje, že se dává plně do služeb nového státu. A teď se chceme podívat do zasedací síně, napadá při odchodu Švehlu. V nejbližších dnech se tam sejde Národní shromáždění. Zemský maršálek souhlasí, jenom se omlouvá, ale je tam aprovizace, to víte, pánové, válka. Když jim sluhové otevřeli dveře velkého sálu, zavaluje je dusivý zápach hniloby. A podívaná jim vyráží dech. Po zemi se válely brambory a kroupy, na poslaneckých seradlech stály pytle mouky, vzduch byl nasycen zápachem bramborů a vůní moučných výrobků, popisoval obraz Rašín. Na předsednickém stole byl pytlík s kroupami. To musíte dát okamžitě do pořádku, vaše excelence, obrací se Švehla s jemným ostnem v hlase na Schönborna.
20: Já bych jenom podotkl, že první československý parlament vznikl z toho Národního výboru československého jeho rozšířením, přibráním dalších členů.
18: Dobře, teď si zopakujme takové ty základní, ne zásady, ale postupy, které bylo nutné dodržet. Tak tedy především nedopustit právní vákuum, tedy Alois Rašín v noci ze 27. na 28. napsal ten základní zákon o vzniku republiky. Možná bychom z něj mohli něco ocitovat.
20: Ano, ten zákon je skutečně velice zajímavý. Zněl, cituji. Samostatný stát československý vstoupil v život, aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje. Článek 1. Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou národní radou v Paříži jako orgánové jednomyslné vůle národa. Než se tak stane, vykonává státní svrchovanost Národní výbor. Článek 2. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti. Tolik, myslím, stačí na ukázku z toho prvního zákona, že vidíme, že tedy skutečně šlo o to zachovat tu kontinuitu všech zákonů a nařízení. A vidíme, že dokonce ten zákon nijak neútočí na Habsburskou dynastii, na jejího představitele císaře Karla, ke skutečné detronizaci Habsburků, tedy definitivnímu sesazení z českého trůnu, došlo až 14. listopadu.
18: Čili tady vidíme, že Rašín ten zákon psal s tím jasným vědomím, aby nedopustil, aby tedy nebylo dopuštěno jakékoliv krve prolití v ulicích, tedy nejenom Prahy. Ta další podmínka, fungující a loajální státní aparát, který by byl rychle odstřižen od Vídně a Budapešti, to je to, co jsme tady slyšeli v ukázkách. A konec konců ekonomická základna nového státu, tedy v tomto případě zabrání obilního ústavu. Ještě k situaci tak, jak ji viděl Rašín. Vzpomíná, řekl jsem, že musíme jít na hořejší Václavské náměstí, abychom tam působili, aby nedošlo k žádným výtržnostem ani proti německým, ani proti židovským, aby byl v této velkodějné chvíli zachován klid. Dále jsme se usnesli, že musíme za všech okolností sehnati kapely, které by procházely městem, aby nadšení lidu bylo svedeno do normálních kolejí a lid se vybouřil zpěvem vlasteneckých písní. Konec citátu. Takže proto se možná pak ve Vídni trochu posměšně říkalo, že to nebyl převrat, ale opereta či něco podobného, tak nějak ten citát zněl.
20: Ano, vlastně ten 28. říjen nabyl v formu jakéhosi pouličního happeningu. Samozřejmě ti vůdcové to dělali se zřejmým úmyslem odvrátit nebezpečí lidových bouří a lidových povstání.
18: Myslíte, že je to nadneseně řečeno nějaké české specifikum, takhle dělat státní převrat?
20: Těžko říci, ale je pravda, že podobnost s tými dalšími dějinými událostmi zde skutečně je.
18: Tak tedy, abychom shrnuli, odpoledne a k večeru začínalo být jasné, že ať už je ten právní stav jakýkoliv, tak praktická nezávislost českých zemí v podstatě nastala. A aktéři událostí vzpomínají, že to nejpodstatnější skutečně bylo ukočírovat nahromaděnou energii lidí, která se v ulicích projevovala. Portréty. Tolik pro dnešek, milí posluchači, k mužům 28. října. Náš pořad Portréty končí. Za pomoc při jeho realizaci děkuji Haně Vohryskové, Šimonu Mertovi, Jitce Procházkové, Davidu Schneiderovi, Karolině Dubové a Gabrielu Göslovi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se s vámi loučí náš pravidelný host, historik Petr Koura a Jan Sedmidubský. Děkujeme za pozornost a zase někdy naslyšenou.
20: Naslyšenou.
16: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
17: A po výpravě Jana Sedmidubského do roku 1918 vás teď Karel Tejkal pozve do zvukového archivu Českého rozhlasu, a to za našimi hokejisty. Pořad měl premiéru v roce 2007.
2: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel?
21: Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
22: Na naší obrané čáry bude hazovat. Ani tato se nehněváme. Věděli přece 14. minuta zápasu, vedeme 4-1 a doufáme, že naši, kteří mají dnes tolko bojovnosti a elánu a takého ducha, takého také srdce československé, že nemůžu nechat se porazit. Záborský prenikl do útoče, jedním pekného střela, báječná střela. Ale brankár sotva stačí roztáhnout nohy, ten puk šel mimo bránky, nestalo se nic. Pozor, Rusov, ale pozor, Rusov střela, modrý zase báječ na zemi. Modrý prekrásným štýlom teraz neškodnil Verierovu celu. Ja ani neviem pochopiť, ako sa Verier mohol dostať cez našich hráčov, keď ho predsa bodyčekovali. Konopásek Zábrovský, tu trojica Zábrovský, Konopásek ďalej, gól! Bravo Konopásek! Toto sú radostné chvíle, toto sú báječné momenty. Robiť televízu. Televíziu nemôžeme urobiť, ale to, čo toto, čo teraz prežívame, toto nemá páru vo svetových šampionátoch, toto nemá páru v bojoch československých športovcov na svetovom kolbisti. A trojak ide nezadržiteľne dopredu.
23: 60 let je této slavné reportáži legendární trojice Štefan Mašlonka, Otakar Procházka a Josef Laufer. Na premiérovém poválečném šampionátu v Praze roku 1947 v Evropě zdecimované válkou se jiný organizátor nenašel a Kanada se nezúčastnila, se českoslovenští hokejisté stali poprvé mistry světa. I pan prezident Edvard Beneš, pravda srdcem spíš fotbalista Slávie, seděl v čestné loži, ale viděl naši porážku se Švédy 1-2 a to měl být konec nadějí. Koho by napadlo, že podceňovaní Rakušané naše přemožitele Švédy porazí a dají nám novou šanci? Vyhrajeme-li poslední den nad Američany, jsme první. A ten zápas právě sledujeme. Povšimněte si brilantních reportérských výkonů, euforie a snad první civilní spontánní radosti po válce. A také některých jmen. Ještě se k ním vrátíme. Reportáž nám poslouží jako, tehdy to slovo ještě ten význam nemělo, jako vyhledávač. Blíží se konec zápasu.
22: Všechno v pořádku zatím a rozjede se k dalšímu útoku. Teď je na svém místě na levém křídle. Jeď Stando, křičí diváci, prohodil Zábrovskému, Zábrovský mu vrací, ale Konopásek je až v levém rohu, tísně lidím Američanem. A teď útočíme za svou Konopáskovou po levém křídle. McIntyre ho nezastavil, Konopásek má ten gól! Česká branka, 6-1,
1: 6-1, to tady ještě nebylo. 2-0 jsme tady naposled porazili Ameriku v 38. A 6-1 dneska. A už tady bude ta píštěla. 1.
4: Poslední vteřiny. Už je tu. Není, pánové. To byl offside jenom.
1: Tak to bylo jenom mimo hru. Prepáčte, vážení.
4: Ale stejně ručička stopek proti nám na druhé tribuně už je na nule. To znamená, že 20 minut poslední třetiny už uplynulo. Kolega Laufer správně vám ohlásil konec, ale nevím, nějaké ty vteřiny ještě nesouhlasí. A tak budeme ještě jednou vhazovat buly. Diváci křičí siréna, siréna. No, když už by se nám nemohlo nic stát. I kdyby nám Američané ještě jednu branku dali, my bychom jim jí stáli.
1: Nedají, ale kdyby jí dali 5, tak nám stačí nerozhodný výsledek.
4: Stačí, ano. Tak ještě jednou nám pan Luta bude vhazovat buly. Je tam náš Zábrocký a některý z Američanů. Už jsme si to už vybojovali a půjdeme ještě tentokrát do středu. Konopásek po levém křídle. A už je tu konec, konec! A teď se podívejte, přátelé, do hlediště zimního stadionu.
1: Když to neumí Štěpán, tak udělej ty tu televizi, ať to vidíme všichni.
4: Ani já to neumím. Bukna, bukna, skandují.
1: Rusovci je sám každým hráčům a všem potřásá rukou a blahopřeje jim. Druhý je teprve kapitán Američanů Galipo.
4: A přece jsme mistři světa, milí.

0: delší, protože se ho účastníme všichni čtyři.
1: Austria! Austria! Austria! Austria!
0: Volání diváků Austria, Austria, to je dík za hrdinný boj Rakušanů, který nám ukázali odpoledne v boji proti Švédům. Vážení přátelé, my bychom chtěli, my tři reportéři rozhlasu, poděkovat všem těm, kteří projevili během mistrovství světa Evropy v Praze tolik přízně našemu národnímu mužstvu a také nám. Děkujeme vám všem, kteří jste nám poslali svetry a šály, aby nám nebylo zima, kteří jste nám poslali karamely proti kašli, abychom nechraptili, a vám všem, kteří jste nám poslali pozdravy. Děkujeme v neposlední řadě také našim kolegům, technikům, kteří nám pomáhali. Kolegovi Koníčkovi, Kazdovi, Forejtovi, Klocovi a všem ostatním. Děkujeme všem divákům, kteří nás tady podporovali v naší práci. Prostě všem vám. Mějte radost spolu s námi. Vždyť ta příležitost, která se zdála být už mimo dosah naší dlaně, přece jenom se nám vrátila a přece jenom jsme mistry světa v ledním hokeji pro tento rok.
2: Záznam reportáže končí náhle, ale všechno podstatné bylo vysloveno a popsáno. Vraťme se teď a hledejme jedno jméno. Často bylo vyslovováno. Jaroslav Drobný. Skvělý hokejista i tenista, později exulant a první český wimbledonský vítěz.
3: Už jsme se vyprostili, zásluha za to patří Kusovi, kterého teď hlediště zase skandovaným boxíkem pozbuzuje podání na Drobného a tentokrát musíme pokárat Jardu. To nebyla vina Kusova, podání bylo dobré, ale Drobný ho nevyužil. Američan jedou dopředu a teď zase pochvala Drobnému. Pěkně zastavil, podal Stiborovi, ten je volný, střílej, 3-0! Stibor v 8. minutě druhé třetiny zvyšuje po velmi pěkné předchozí práci Jardy Drobného náskok na 3-0. Už je to dobré. Tak znovu, Jarda Drobný zastavil útok Američanů, jel dopředu, uviděl krásnou volnou pozici Stiborovu, přihrál mu několik rychlých krůčků Stiborovi v poslední...
4: Hokej byl vždycky moje první láska. Já si ještě dodnes, když mě lidi neznají a hovoříme, tak já osobně si myslím, že jsem byl lepší hokejista než tenista. Lidi říkají, no, že hrál by byl dobře, já jsem taky hrál ale hokej, ale protože mě lidi neviděli a neznají to, já jsem přestal hrát, když jsem byl na výši. A tím, že jsem se rozhodl, tak proč jsem měl rád hokej daleko, že ne, že jsem byl dobrý a talentovaný, protože u nás tenkrát se hrál tenis v létě a hokej se hrál v zimě. Dneska hraju celý rok hokej, nebo celý rok tenis, tenkrát to neexistoval. Ale mě, když bylo asi kolem 16-15 let, tak jsem bohužel byl zraněný a mě kopli do oka bruslí, já jsem skoro ztratil oko a od té doby jsem začal nosit brejle. Tenkrát neexistovaly ještě žádný tyhle ty čočky a tak jeden takový vtip vždycky v tom byl, když najednou jsem hrál hokej a tenkrát ty stadiony neměly osvětlení tak, jako mají teďka, tam byly dvě svíčky někde a tak jsme hráli ve tmě a tak si lidi začali říkat, ježiš, ten Drobný, ten má ohromnou techniku a že oni nevěděli, že já jsem byl slepej, že jsem nevěděl, kdo je na pravém křídle, na levém křídle, tak jsem ten puk nikomu nepůjčil. Hrál jsem sám, kličkoval jsem a všichni si mysleli, trochu jsem to samozřejmě uměl, ale ten vtip byl v tom, že já jsem to nechtěl podat doprava nebo nalevo, jsem nevěděl, jestli je to můj spoluhráč nebo nepřítel. V tenisem jsem se proslavil, byl jsem slavný. Hokejista jsem byl dobrý, jeden z těch nejlepších. Ale jeden z těch nejlepších. Že to v tenise, když jsem porazil v 46. roce Kramra, který byl číslo jedna na celém světě, tak o mě věděl celý svět. Celý svět o tom psal, čili jsem se stal úplně někým jiným, tak jako když Zátopek vyhrál olympiádu, když si běží někde v Helsinkách 10 000 metrů, tak o tom pár lidí ví, ale když někdo vyhraje olympiádu nebo vyhraje Wimbledon, tak celý svět o tom ví. A tím jako osoba, přestáte, každý vás pozná, když jdete do restaurace, když říkám, to je on, to je tak, jak se podpis. To dělá člověku dobře, že dokázal něco, co málo lidí může dokázat. Tam to má jednu nevěru tím, že tam hrajete sám, že jste sám stále sám, ale potřebujete daleko a daleko větší fyzickou kondici, protože nevíte, když jdete na kurt, nevíte, jestli budete hrát hodinu nebo 4 hodiny, tak jako já jsem hrál tady ještě dodnes nejdelší zápas ve Wimbledonu 4,5 hodiny bez přestávky, bez žádných židlí, kde jsme si nemohli sednout. A ono hrát 4,5 hodiny, tak víte, to musí člověk být fyzicky opravdu zdatný. Na druhý

0: straně ten tenis má ohromnou výhodu proti hokeji tím, že můžete celý rok hrát, na celém světě se hraje tenis, můžete z Japonska do Austrálie, do Buenos Aires a všude se někde hraje tenis, když jedete, já nevím kam, kde, do Afriky, no tam o hokeji neslyšeli, protože tam je pořád sluníčko. Čiže těžko se rozhodnout, ale na druhé straně, kdybych býval zůstal doma, tak bych pravděpodobně hrál oba sporty, tak jako jsem hrával, protože i když se to teď změnilo a mohl by člověk hrát celý rok, buď tenis, nebo ale tím kvůli tí legraci a to vše, to bych pravděpodobně hrál tak, jako jsem hrával zimně hokej, pokud bych byl dostatečně dobrý a v letě tenis. Taky z jednou důvodu, že teď už vynašli čočky, že bych býval mohl hrát a mohl jsem to někomu podat doleva, doprava, protože bych konečně viděl.
1: Svoje hokejové tajemství prozradil Jaroslav Drobný až po desítkách let Vladimíru Váchovi v reportáži Československé televize. Ale teď zpět do našeho rádia na kolečkách. Jméno Václav Roziňák, z později slavného tria Roziňák Zábrocký Konopásek, v reportáži z roku 1947 nezaznělo. Jeho velké dny, a to slovo velké vyslovuji s určitými rozpaky, teprve nadcházely. V roce 1968 o tom vyprávěl.
2: Pro mě jako určitá podsta bylo, když jsem v roce 47. byl jmenovaný do reprezentačního mužstva Československa na tehdejší mistrovství světa v roce 47 tady u nás v Praze. Sice jsem tam byl nováčkem, musel jsem si zkrátka odkroutit ten osud těch nováčků, moc jsem si nezahrál, hrál jsem asi ve třech nebo ve čtyřech zápasech a i když to mistrovství se vyhrálo třeba určitou pomocí toho Rakouska, že to byly ty fámy všelijaký, my jsme prohráli se Švedama, Rakušani zase nad Švedama zvítězili, čímž nám jako snad pomohli k tomu mistrovstvímu prvnímu titulu. No tak člověk si to jako cítil, nebo měl to za takovou, já nevím, těšilo to tak nějak a měl z toho takovou nějakou i osobní radost nakonec. Což se potom projevilo, dejme tomu, v určitým tom zájmu těch lidí o tu osobu toho sportovce a tak dále. Lední hokej, u kterého jsem zakotvil, nebyl ani mým jako takovým cílem, spíš jako fotbal. Já jsem strašně dával rád fotbal. U všem těch fotbalistů myslím, že bylo hodně, tak se na mě ta čest, aby hrál za nějaký ten klub, nedostala, jenom jsem to tady hrál u nás v Podolí. No a jelikož se tady utvořila taková parta kluků, študáků, hlavně z té křemencárny starý, tak jsem se k ním taky přidal a začal jsem hrát tady na Malé řece v Podolí hokej. No a tak jsem přišel do toho LTC Praha, začal jsem tam hrát s malým Karlem Stiborem a s tehdejším trenérem mužstva Matějem Buknom v jednom útoku. Stali jsme se asi dvakrát mistry republiky a v tom posledním roce před tím naším neblahým koncem předčasným jsme, myslím, skončili druhý za ATK. S mužstvem LTC Praha jsem prvně vycestoval do zahraničí v roce 45, nějak v říjnu, myslím. A na to si ještě tak pamatuju, jak člověk, já nevím, jakou dobu se na to připravoval a těšil se, co asi, jak to všecko vypadá, poněvadž tady u nás přes ten protektorát člověk znal jenom zatemněné ulice, obchody a tohle. A tak jsme si tak představovali, že zase uvidíme asi něco jiného, protože tady ten postup nebyl tak rychle, jako třeba ve Švédsku, kam jsme poprvně de facto jeli, kde vlastně ta válka taky nebyla a jistě jsme předpokládali tam něco jiného. Odstartovali jsme tak na večer tady z Prahy, no asi za 2 hodiny letu jsme se najednou objevili, lépe řečeno pod námi se objevilo takový nějaký úplná pohádka, neony a světla všelijaký. A na nás to působilo, jako když jsme se odstli v nějakým jiným světě. No a přistáli jsme tam, to už bylo nějak pozdě večer. No a po té cestě do toho hotelu jsme byli všichni vyjevení, poněvadž ty zářící obchody a ulice osvětlení, to pro nás bylo něco nového. No a od té doby potom jsme jezdili pravidelně na ty Špenglerové poháry do Švýcarska každý Vánoce.
1: Vstupuji do slov Václava Roziňáka, protože zazněl důležitý údaj. Spenglerův pohár. Tam poprvé se objevila nabídka emigrace. Navazuje hokejový druh Stanislav Konopásek a po něm další reprezentant Augustin Bubník.
3: Ano, zmiňovali jsme se o emigraci a to bylo v roce 1948 v Vánocích ve Švýcarsku v Davosu, když se tam hrál Spengler Cup. Přišel tam za námi bývalý náš předseda Cita a další předseda Stříbrný a ještě s nějakýma lidma z emigrace. A pozvali si nás do jednoho hotelu, kde jsme se vlastně zúčastnili skoro všichni ty debaty a ty nás přemlouvali, aby jsme zůstali v emigraci a hráli pod hlavičkou Československa jenom vlastně takový přátelský zápasy po světě, po Americe, po Kanadě, po Evropě. Celkem bych řekl, že většina lidí s tím souhlasila. Hlavním vlastně takovým vyjednavačem za nás byl Vovka Zábrocký, který to vprvu slíbil, že bychom tam zůstali. Ovšem měl nějaký finanční podmínky. A ty mu bohužel tyhle ty lidi nemohli splnit a proto se rozhodl, že pojedeme domů, že se vrátíme.
4: No a druhý den znova byla ta schůzka těch hráčů, kdy došlo k hlasování. 8 hráčů bylo pro návrat, 6 hráčů bylo pro zůstání za hranicemi. No a nakonec to dopadlo tak, že vlastně jsme se vrátili skoro všichni, až na mladšího Oldřicha Zábrockýho a doktora Slámu, kteří vlastně v tom Cirichu odešli od oběda a vlastně to byl jejich odchod, protože už na ně čekal taxík a odvezl je z hotelu. A to byli jediní dva, kteří emigrovali.
1: Po olympijských hrách 1948 ve Svatém Mořici, kde naši poprvé neprohráli s Kanadou a skončili druzí, následoval o rok později šampionát ve Stockholmu, první výhra nad Kanaďany a druhý mistrovský titul. A z hokejistů se stali Sokolové, protože strana a vláda rozhodli o socialistickém sjednocení tělovýchovy. Proto i ten podivný, tragikomický a i po letech zlověstný akt zaznamenaný rovněž v našem archivu. Budoucnost se už hlásila. Jestliže titul z roku 1947 byl prologem, do tragického epilogu zbývaly sotva 3 roky.
5: Dnes odpoledne se konala v Tyršově domě v Praze malá slavnost. Naši hokejisté, vybraných 33 nejlepších borců, kteří jsou povoláni obhajovat barvy Československa a světové mistrovství v březnu v Londýně, složili slavnostní slib do rukou starosty ČOS Josefa Truhláře.
6: Skládám čestný slib, že k mistrovství světa v ledním hokeji, pořádaném od dne 13. do 22. března 1950 v Londýně, se co nejpečlivěji připravím, abych mohl hájit čest a slávu lidově demokratického Československa s úspěchem. Z tohoto čestného slibu pro mě vyplývají tyto závazky. Za prvé, v přípravě budu se ukázněně řídit příkazy vedoucích. Za druhé, upravím svoji životosprávu a soukromý život tak, abych mohl úkol na mne vložený splnit co nejlépe. Za třetí, plán přípravy vypracovaný ústředním ledního hokeje Československé obce Sokolské čestně dodržím. Samozřejmě, že souhlasím i s řádným kontrolováním tohoto závazku a ochotně se vždy podrobím kontrole ze strany vedoucích. To čestně slibuji a k tomu se bez výhrady zavazuji.
5: Jednotliví hokejisté stvrzují svými podpisy a podáním ruky skutečnost, že se budou poctivě sokolsky připravovat na březnové mistrovství světa. Starosta Československé obce Sokolské Josef Truhlář řekl našim reprezentantům toto.
7: Jdete ven jako reprezentanti, jako výkvět hokejistického sportování v naší republice. Pamatujte dobře toho, že jste to také dnes do mých rukou slíbili. A já věřím, vložíte-li všecku svou energii, která ve vás je. A to je nutno v takovýchto zápasech dát všecko, co ve člověku je, aby zachránil čest svého praporu. Takli tam půjdete, pak pevně věřím, že tady v tomto domě Tyršově budu vás vítat ne na štítě, ale se štítem. Této cestě přeju vám všeho nejlepšího, nejkrásnějšího zdaru, který konec konců leží ve vašich rukou. Nazdar.
2: Můžu říct, že my jsme byli zkrátka odhodláni, že to mistrovství světa musíme tam vyhrát. Nechci říct za každých podmínek, ale za každých podmínek sportovních. Udělat pro to všecko, aby jsme skutečně nějak prokázali, že třeba ten úspěch v tom 49. roce, který celkem je vrcholnej, poněvadž toho turnaje už se tehdy zúčastnili všechny špičkový mužstva mimo Sovětského svazu, který ovšem v té době ještě nehrál, tak v tom Londýně jsme chtěli víceméně prokázat, že skutečně to mužstvo nějaký kvality má a taky jsme podle toho byli nadržený.
4: Bohužel jsme byli dobře připravení, ale byli jsme internovaní na Kladně v jedné vilce, nesměli jsme vůbec tu vilku opustit. Až teprve na letišti, když jsme přijeli, tak už letadlo bylo naložené, všechno čekali jsme jenom na odlet, když nám vedení řeklo, že bohužel je nějaký problém, aby jsme čekali, a za 2 hodiny, kdy už jsme věděli, že letadlo čeká, nás znova svolali a řekli nám strašnou zprávu, kterou jsme nedovedli pochopit, že nebyly uděleny víza 2 reportérům, panu Laufrovi a Mašlonkovi, a tudíž, že my jako hráči musíme být tak solidární, aby vůbec ty víza Angličané vystavili. No a my jsme s tím nesouhlasili, tam došlo k velikému konfliktu ze strany našeho vedení, ze strany Sokola, ze strany Státní bezpečnosti, kdy jsme trvali na tom, že nikdy s námi tyto reportéři neodlítali, protože my jsme letěli vlastně o 2 dny dopředu. No a skončilo to vlastně tím, že najednou, já si myslím, že spíš použili pana Zábrockého jako v celém případu, jako takovou volavku, dali mu papír do ruky a tam bylo nadepsané to, že se zříkáme mistrovství světa, že nebyly udělený víza, no ale samozřejmě my jsme ho s tím vyhnali a nikdo jsme mu to ani nepodepsali. On to odezdal tomu vedení, no a po krátký poradě vedení rozhodlo, že odlet se odkládá na pondělí. My jsme mysleli, že pojedeme zpátky na Kladno, že zase budeme v internaci, že třeba si pojedeme v sobotu v neděli zatrénovat a ještě zabrusit, ale dostali jsme volno až do pondělí a schůzka nebyla na letišti, ale byla přímo v Tyršovém domě, kde jsme se sešli, čekali jsme, kdy přišel i pan starosta Sokola Truhlář, kdy byl veškerý oficiality z ministerstva, kdy byl pan ředitel Los, co by prezident hokejové federace. No a tam nám znova přečetli něco podobného, že se musíme zřeknout, že víza nebyly uděleny a že to bychom vlastně udělali špatně. My jsme byli přesvědčeni, že to je lež, protože za tu dobu jsme si zjistili, speciálně moje sestra zjistila na britské informační službě, že tyto víza byly uděleny, že měli oba reportéři tyto víza. Dokonce se pamatuju, když potom, už když jsme byli zavřený a jsou svědkové, že ta britská informační služba na Příkopech byla, kde vystavili tyto víza ve výkladních skříních, no ale bohužel pražská kanalizační služba tam postavila lešení a rozkopali chodník, takže ty lidi, kteří to viděli, nesměli být informováni o pravdě, která byla. Došlo ke konfliktu, no a my jsme věděli, že už je to všechno pryč, právě že se Jirkovi Macelisovi narodil syn 4 dny předtím, tak jsme svolali s takovou schůzku, že to oslavíme, zapijeme v hospůdce, kde jsme chodili, k panu Učíkovi za Národní divadlo. No a tam jsme se všichni sešli, popili, veselili jsme se, nadávali, hlavně jsme křičeli, jako jaká je nespravedlnost. Sem tam jsme vyběhli ven na ulici a křičeli jsme, jako jaký jsou komunisti a co všechno nám, že nám chtěli ustřihnout křídla a to. No, byl to veliký mazec všechno, a když to všechno skoro končilo, tak najednou došlo k takový šarváce, kdy stali 2 pánové, kteří už tam čekali na nás, ještě než jsme se vůbec scházeli v té hospůdce. No tak najednou pískli a na tom náměstíčku před tou hospodou tam vtrhlo komando, který nás všechny pozatýkalo, a to byl vlastně konec celého národního mužstva, který mělo vyhrát titul mistrů světa, a místo toho jsme šli všichni do basy.
8: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad, jak ekologicky nakupovat, jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli a co si pro ochranu přírody odříct. V tom vám poradí pořady ČT. Českého rozhlasu Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Íránu. Poslanci se mají znovu zabývat snížením odvodů pro živnostníky. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Norskem 1-4. Večer vyzvou Kanadu a bude slunečno s teplotami až 32 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Íránu jen pár hodin potom, co íránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Íránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
10: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Íránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníků měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik set korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
11: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
9: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Třeba senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozornil na to, že by živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, v budoucnu přišli o část důchodu. Na některých místech v Česku dnes bude podle meteorologů i kolem 32 stupňů. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli omezit fyzickou zátěž, pít hodně vody a minerálek a dát si pozor na alkohol. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní, doplňuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michaela Botová.
12: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
9: Výstraha před vysokými teplotami platí ve středních a severozápadních Čechách a na jižní Moravě. Čeští hokejisté na mistrovství světa podlehli Norsku 1-4. V šestém utkání ve skupině tak po druhé prohráli a spadli na třetí místo tabulky za vedoucí Kanadu a právě Nory, kteří si po 14 letech zajistili postup do čtvrtfinále. Pokračuje český útočník Jakub Fleck.
13: Tak oni to potvrzují celý turnaj, ale my jsme to věděli. Ten hokej je tak vyspělej všude, že není lehkýho soupeře mi přijde. Takže věřím, že jsme všichni se vymáčkli na 100%, jenom to prostě nešlo s náma.
9: Závěrečné utkání ve skupině čeká Čechy proti Kanadě dnes od 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. V dalších zápasech Spojené státy vyhrály nad Maďarskem 7-3, Německo nad Velkou Británií 6-3 a Slovinsko porazilo 5-1 Itálii, která tak sestupuje. Tenistka Karolína Muchová postoupila na pařížském Grand Slamu do druhého kola po triumfu nad Ruskou Zacharovovou. Jiří Lehečka končí po tom, co podlehl Bustovi ze Španělska.
14: Kolony na výjezdech do Německa a nehoda u Třeboně. Na dálnici D5 z Plzně do Německa dlouhá kolona začíná za sjezdem na Přímdu kilometru 143. Není souvislá místy, je to hustý provoz. Je to zhruba 12-kilometrový úsek až po německou odpočívku Zengerhof. Osobním autem to jde obět přes Rozvadov. Nesouvislá kolona je taky na D8 z Ústí nad Labem do Drážďan. Kvůli koloně u hranic blokově odbavují vjezdy do tunelů už za sjezdem na Děčín na kilometru 83. Opět až do Německa nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na silnici 34 na výjezdu z Třeboně do Českých Budějovic je převrácené nákladní auto. Havarovalo u odbočky na Dvorce. Uzavírku policie nehlásí a kolona se v místě nehody teď netvoří. Další je zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů, na horách 23. A foukat má většinou slabý, během dne až mírný severní vítr. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Premiér Andrej Babiš není spokojený s novou armádní koncepcí, ale chce, aby byl dokument v průběhu června hotov. Proč je pro ministra obrany tak obtížné koncepci připravit? Na konferenci Českého rozhlasu Plus křehká bezpečnost jsem se ptala dosavadního náčelníka generálního štábu armády České republiky Karla Řehky. Záznam diskuze vám nyní nabízíme.
8: Interview Plus.
15: Pane generále, do konce května má být představena nová koncepce výstavby armády do roku 2040. Už víme, že se v ní počítá s urychlením posílení protivzdušné obrany a náboru nových vojáků. Je to tedy pokračování dosavadního směřování armády?
16: Tak ono je dost těžko říct, jak ta koncepce nakonec bude vypadat. Navíc my jsme v situaci, kdy máme dělat koncepci, aniž bychom věděli, jaké budeme mít zdroje v dalších letech a bez toho prostě obranné plánování nejde dělat. Nicméně původně ta myšlenka vlastně vytvořit novou koncepci přišla z armády a bylo to nutné na základě toho, že doběhl nový cyklus obranného plánování v Alianci a my jako Česká republika jsme dostali nové domácí úkoly v reakci na ty hrozby, stejně jako všichni ostatní.
15: To znamená, že očekáváte, že bude jiná než ta dosavadní?
16: Já si myslím, že a doufám, že v tom, v těch základních obrysech, to znamená v tom nějakém hlavním směřování, bude stejná, protože pořád nám platí stejná bezpečnostní obranná strategie. Pořád základním pilířem naší obrany a bezpečnosti je kolektivní obrana a naše členství v NATO a případně v Evropské unii. Ale samozřejmě ano, budou se tam měnit některé akcenty, bude samozřejmě původně ta koncepce také počítala s těmi zdroji přislíbenými vládou a v souladu s tím haagským závazkem České republiky, to znamená s růstem těch finančních prostředků a samozřejmě reaguje na to, na ty stanovené cíle z Aliance. A ty cíle v Alianci byly poprvé historicky stanoveny v reakci, přímé reakci na hrozbu. To znamená, ty cíle nejsou dělány podle financí, nejsou dělány podle ambicí, jsou dělané podle hrozby. Prostě Aliance zareagovala na tu situaci, která tady je, především s Ruskem, zareagovala tak, že vytvořila novou strategii, koncepci odstrašení obrany, k tomu zpracovala bezprecedentně detailní obranné plány, včetně těch regionálních, kde jsme zapojeni i my jako Česká republika, a aby ty plány byly proveditelné s nějakou mírou, rozumnou mírou rizika, tak se je potřeba doplnit prostě ten balík schopností a každý stát dostane něco přidělené. Česká republika dostala taky přiděleno, to znamená, že my na to musíme reagovat a ten rozvoj armády se musí trošku způsobit. A ano, určitě jedna z těch oblastí je protizdušná obrana, která je významně posílená napříč celou aliancí, včetně České republiky.
15: No, co je potřeba ještě více vzhledem k těm aktuálním hrozbám posílit nebo vybudovat? My jsme tady od pana velvyslance Zalužného slyšeli o tom, jak rychle se vyvíjí technologie. Dokážeme na to reagovat?
16: Tak vy jste se mě ptala na koncepci armády. Pan generál Zalužný tady mluvil trošku šířeji, bych řekl, o obraně země a to není jenom o koncepci armády. Jak tady zaznělo, to je o celospolečenském přístupu a je to přístupu celého státu. A samozřejmě i tady máme jisté dluhy jako Česká republika, ať už to je v legislativě, v chybějícím systému generování záloh, v ústředním plánu obrany státu, a v potřebě uspůsobit systém, národní systém reakce na krize a v dalších věcech. Takže ten problém obrany přesahuje armádu České republiky. Jestli armáda České republiky je připravena reagovat nějak na ten vývoj technologií, Myslím si, že jedna z věcí, kterou armáda České republiky má dobré, tak to jsou lidi, a takže my máme k tomu potenciál, ale samozřejmě potřebujete k tomu vytvořit adekvátní podmínky. Jestliže máte akviziční proces, kde batoh nakupujete, nebo software třeba, stejně jako nadzvukové letadlo, podle stejných pravidel a procesů, jestliže vám trvá postavit budovu 6 let, když to dobře jde, a máte různé další omezení, tak samozřejmě potom se těžko přizpůsobuje i těm technologiím. My s tím bojujeme, myslím si, že jsme do značné míry schopni jít s tou dobou, sledujeme velmi bedlivě poučení z Ukrajiny, jsme konec konců v kontaktu s ukrajinskou stranou neustále a snažíme se samozřejmě tohle z toho implementovat. Ale taky je potřeba říct, že my potřebujeme dotáhnout spoustu starých dluhů a my teď jako nejedeme žádné hvězdné války, my prostě doděláváme ty úplné základy, které jsme dávno měli mít hotovy. Ale k tomu se samozřejmě snažíme i ty technologie. A budování schopností nebo řízení schopností jakýkoliv organizace i armády je o balancování mezi tím, co potřebujete v budoucnu, abyste zůstali relevantní a nezastarali, ale zároveň co potřebujete teďka k okamžitému výkonu. A my si musíme jak chystat na to, abychom v budoucnu byli relevantní jako armáda, ale zároveň se taky musíme chystat na to, že kdyby byla válka za měsíc, co budeme dělat s tím, co máme.
17: Vy jste zmiňoval samozřejmě to personální obsazení na posílit nábory do armády. Jak nadějně to vidíte?
16: Já to vidím velmi nadějně, protože my už teď, v podstatě takhle, to není teďka jako objev nové vlády, to je věc, která je jako poměrně zřejmá, to úsilí běží už nějakou dobu. Daří se tento rok, nebo teď se, řekne bych, láme ty různá opatření, která byla přijata a láme se nám to a v tom čistém přírůstku, to znamená to, co nám přichází do armády, co se nám podaří zrekrutovat, minus to, co nám odchází pravidelně v rámci nějakého cyklu života, tak jsme v podstatě v rekordních číslech za poslední roky. Takže tohle se mění stejně tak, jako je to třeba zájem o dobrovolná vojenská cvičení, co děláme třeba pro středoškoláky, kde prostě jsme dneska někde kolem 1100 lidí a problém není zájem, problém je naše kapacita ho zvládnout. Takže myslím si, že tady se hýbeme, ale zase bavíme se o tom, že se pořád zlepšujeme v rámci současného modelu armády a ten personální model této armády byl nastaven v éře operací krizového řízení, nebyl nastaven teďka zpátky do éry kolektivního odstrašení a kolektivní obrany. Jinými slovy, abych mluvil lidskou řečí, ten model armády, jak ho máme teď, nebyl budovaný na to, abychom se připravovali na velkou válku se státním aktérem, neboli s Ruskem.
17: Když jste říkali tedy, že ty nábory jsou teď možná nejúspěšnější za poslední roky, tak tou hlavní motivací, myslíte si, je válka na Ukrajině?
16: To nejsem schopný říct, ani si to nemyslím úplně. Je pravda, že jsme viděli rostoucí zájem třeba o nějaký vojenský výcvik a službu krátce poté, když ta válka začala. Já si myslím, že je to jako soubor všeho a není to jako primárně jenom o válce na Ukrajině.
17: My jsme tady také od pana prezidenta slyšeli, že bezpečnost bychom měli budovat v době, kdy to ještě nebolí. Co všechno si myslíte, že jsme doposud udělali pro to, aby jsme předešli potenciálním bolestem?
16: No tak to je otázka spíš na vládu, ne úplně na armádu. Takhle, jako je prostě objektivně všichni víme, že jsme prostě vybírali tu mírovou dividendu a že jsme prostě neinvestovali dost úsilí, a nemyslím jenom peníze, ale celkově úsilí a pozornosti do bezpečnosti a obrany. To tak prostě je, nemá cenu nad tím brečet, je potřeba s tím něco dělat. Velký problém je, podle mého názoru, a jedna z poučení vlastně i té velké krize je, že to je celospolečenská věc. Slyšeli jste tady Valerie mluvit o tom, jako co všechno to vyžaduje vlastně, že to není jenom o armádě. A tohle to nejde budovat jako za chvíli, to se musí dělat dlouhodobě a nejde to budovat v jednom volebním období. A co si myslím, že velký problém je, že prostě jestliže budeme v zemi, která se nedokáže shodnout ani na tom, jako na základních věcech v zahraničí a bezpečnostní a obranné politice, tak taková země prostě nemá budoucnost. Takže podle mě je potřeba budovat nějaký konsensus, mít jako nějakou základní linii, na který se vždycky shodneme a o který se prostě nehádáme a nezneužíváme ji jako k žádným jako boju mezi sebou. A v tomhle to je dlouhodobě. A to si myslím, že nám tady trošku jako chybělo. Já věřím tomu, že se to snad jako zlepšuje a zlepší. A myslím si, že Česká republika jako nemá na výběr, protože on opravdu není žádný plán B. My prostě musíme teďka zabrat. Chybí nám tady pocit urgence A to neříkám jako já, Karel Řehka, na to se shodujeme jako všichni vojenští lídři v podstatě v Alianci i v Unii, že teď je čas, kdy prostě my musíme zabrat, nemyslím si, že to je ztraceno, ale je to jako na nás. A máme opravdu poměrně krátkou dobu na to, abychom zmírnili maximálně riziko toho, že budeme v budoucnu čelit stejné tragédii v Evropě, jako tomu čelí dneska Ukrajina.
17: Říkáte, není vše ztraceno, máme na to jen ale krátkou chvíli. Zároveň říkáte, že to vše, co je potřeba vybudovat, že se to nestihne za jedno volební období. Tak kolik času vlastně máme?
16: Tak to je jako věštění z koule, že zaznívají různá hodnocení. Zaznívají hodnocení třeba za jak dlouho Rusko může něco zkusit nebo být na něco připraveno. A za první, strašně moc to záleží na Ukrajině, protože dokud drží Ukrajina, tak opravdu jako Rusové jsou jako velmi zaměstnáni tam. A není to jenom jako nějaký, řekněme, nechci to říct tak ošklivě, že nám Ukrajina kupuje čas, ale kupuje nám čas, to je prostě pravda. A proto i ta podpora Ukrajiny je jako extrémně důležitá, je v našem vlastním zájmu, takže to všechno ovlivní. Vývoj Ukrajiny nejenom jako na bojišti, ale i v té mezinárodní politice, v tom, co Rusko projde, co neprojde, jak se zachovají ostatní státy, jak se zachovají velmoci. To všechno jako bude formovat vlastně tu budoucnost a o to se odvíjí i to okno příležitosti, který máme. Ale řekněme, svého času byly odhady v Alianci, zaznívaly běžně ty zpravodajské odhady, že třeba nejen 2-3 roky zpátky zaznívaly, že v okamžiku, kdy se vrátí úroveň násilí na Ukrajině, na to úroveň násilí před tou velkou invazí, tak máme, řekněme, 6 až 10 let jako na to něco dělat, to znamená budovat silné odstrašení proti Rusku, který samozřejmě bude obnovovat síly. Postupně se to okno zkracovalo. Dneska třeba, když tady byl konec konců můj protějšek třeba z Německa, Carsten Breuer, tak řekl veřejně i do médií, že v Německu se veškerá bezpečnostní komunita a zpravodajské služby shodují na tom, že máme okno příležitosti do roku 2029 třeba. Ale jak říkám, já nechci prostě házet cifry, protože to záleží na spoustě faktorů. Pravda ale je, když si to srovnáte, že potřebujete budovat schopnosti, potřebujete budovat odolnost, potřebujete posílit obranný průmysl, zoufale potřebujete prostě dobudovávat kapacity výrobní a další věci, a zároveň tady žijeme prostě v nastavení mysli, kde postavit barák nám trvá 6 let, tak to jako úplně nejde do sebe. A to je ten pocit urgence, který nám chybí. Řada zemí na to reaguje a zemí jako na západ od nás, nejenom jako pobaltský státy, nejenom Polsko, nejenom tyhle země, které to mají opravdu tu hrozbu blízko, ale dneska už i Německo, Dánsko, Nizozemsko a všichni ostatní v podstatě se hejbou. Mění legislativy, ruší některé omezení, a uspůsobují akviziční procesy, a zavádějí různé formy vojenské služby, aby posílili zálohy a prostě dělají spoustu opatření. A to je to, co já tady jako úplně nevidím. A já neříkám, že mám být vyplašení, nebo že teďka jako obrana je jediná priorita, to určitě ne, ale myslím si, že tohle nám chybí.
8: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
17: Když jste říkal, že řada států pracuje tedy na své obranné schopnosti, to znamená, že si myslíte, že Evropa už se dostává konečně i k tomu, o čem se neustále mluví, a to, že se nemůže spoléhat pouze na Spojené státy, ale že teď už skutečně přichází k činům?
16: Jednoznačně. Jako Evropa přechází k činům, můžeme se bavit jako o různých niancích a jestli nám to někomu přijde jako pomalé, rychle, ale jednoznačně. Já jsem vlastně shodou okolností před nějakýma, nevím, 2,5 hodinama přiletěl z Bruselu, kde jsem byl jeden den na vojenském výboru Severoatlantické aliance, druhý den na vojenském výboru Evropské unie a ta urgence tam opravdu je a ty státy jako dělají reální věci. A samozřejmě, nic jako nejde rychle, jo. Tyhle ty věci trvají dlouho, a to je logický, ale ty změny od počátku války na Ukrajině, té velké války, té velké invaze a zejména teď v té poslední době, řekněme v posledním roce, ty změny, jako, které se dějí a přístup třeba některých států, jak se mění, tak to si myslím, že si nikdo neuměl ani představit jako před pár lety. Takže opravdu myslím si, že Evropa se dává dohromady, dá se k tomu říct řada konkrétních kroků, které k tomu probíhají, a samozřejmě musíme zabrat. Takže já si myslím, že Evropě dochází ta geopolitická realita, že prostě musíme na sebe převzít větší díl odpovědnosti za vlastní odstrašení a obranu. Minimálně to konvenční, nebojím se o jaderném.
17: Několikrát tady dnes také byla zmíněna muniční iniciativa, že spíše slábne, že v ní docházejí peníze. Co to bude, pane generále, pro Ukrajinu znamenat?
16: Tak já věřím tomu, že úplně nezeslábne. A já teď v těch posledních dvou dnech v Bruselu jsem několikrát slyšel slovo Česká muniční iniciativa. Slyšel jsem konkrétní státy, které říkali, že jsou ochotní přispět a kteří tam s tím vystoupili. A slyšel jsem tam děkování České republice za tohle, jako to slyším neustále dokola. Takže já věřím tomu, že snad nezeslábne. A ta muniční iniciativa opravdu jako byla a je kritická, těžce nahraditelná a velmi změnila poměr vlastně, nebo nepoměr v užití dělostřelecké munice vlastně na obou stranách. Takže je kritická, v krátké době není nahraditelná a je dobře, že Česká republika je aspoň natolik odpovědná, byť třeba já bych byl rád, kdyby jsme byli i solidární a přispěli do ní, ale to je prostě politický rozhodnutí, to mi nepřísluší hodnotit, ale je dobře, že jsme natolik odpovědní, tahle vláda, že prostě zachovala tady tu iniciativu. Takže byl by to problém? Byl by to problém. Určitě byl by to velký problém, ale já věřím tomu, že se to podaří udržet.
17: Já si teď trošku zahraju na pana Landovského. Za minulé vlády se pomoc Ukrajině spíše deklarovala, než skutečně dělala. Co na to říkáte?
16: Víte, já nechci hodnotit politické výroky úplně jako voják. Mohli jsme dělat víc. Můžou být různé diskuze o tom. Já věřím tomu, že ano. Já vím, co jsme dělali jako armáda. Vím jako řadu věcí, které dělal stát. A dělali jsme to od začátku. Dělali jsme to ještě těsně před tím vypuknutí ty krize, tady ty velké invaze. A potom v průběhu. Myslím si, že jsme se zachovali odpovědně. To, co dělala i občanská společnost, jako nikdy jsem nebyl na sebe tak hrdý, že jsem Čech, jako to bylo po vypuknutí té invaze, nikdy v životě. A to jsem hrdý na to. A myslím si, že jako můžeme kritizovat předchozí vládu, to jsou jako politické věci, já to já nebudu komentovat, ale otázka je jako teda, jestli teďka je to lepší. No.
17: Váš mandát v čele generálního štábu armády České republiky už se chýlí ke konci. Vláda už schválila také vašeho nástupce. Měl by se jim stát Miroslav Hlaváč. Jediný, kdo pro něj z celé vlády nehlasoval, byl ministr obrany Jaromír Zuna. Považujete to za varovný signál budoucí spolupráce?
16: Tohle z toho já fakt nechci předjímat a mě nepřísluší opravdu hodnotit vztahy jako ministra s někým nebo vlády. To je prostě politická věc. Já můžu říct to, že generál Hlaváč, tak jako někteří další kandidáti, on určitě patří mezi ty, kteří prostě kariérně tím, co má za sebou, a podle mého názoru splňuje ty předpoklady. Je to zkušený voják, pracoval dlouho na strategickém stupni, jeho předchozí zkušenosti, ať už domácí nebo zahraniční nebo operační, si myslím, že nabízí nějakou možnost kontinuity a znalosti a profesního zázemí, takže za mě prostě je to takhle. Ten výběr je vždycky politická věc a opravdu jako volby a nevolby ministra obrany mě nepřísluší komentovat.
17: Pane generále, ale vy určitě víte, proč se vás na to ptám, protože i vy jste měl veřejně spory s někdejší ministryní obrany Janou Černochovou, tak z vaší zkušenosti nepoškozují takové situace image armády?
16: Tak nikdy není dobře, že když se jako hádá ministr s náčelníkem generálního štábu. Nepamatuju si teda, kdybych já jako šel a aktivně se začal hádat nebo někde vystupoval proti ministrovi. A já jsem prostě se snažil vždycky objektivně informovat, dávat neskreslená a brutálně upřímná vojenská doporučení, protože to je moje práce. Dával jsem je i takové, které se nelíbily třeba někomu na té politické úrovni, dával jsem je i tehdy, když jsem o ně nebyl požádán a zároveň jsem se snažil informovat veřejnost, protože si myslím, že informovaná veřejnost je základní jako věc a je to těžiště úspěchu prostě naší obrany, informovaná veřejnost, to je ten úplný základ. Takže já jsem se tohle snažil dělat, myslím si, že to je moje práce, že to mám dělat a to i v době, když se to třeba někomu nelíbí. A na tom bych asi zastavil, ale jako rozhodně je dobře, když se spolu přeme, jako kdokoliv vlastně, opozice s koalicí, anebo už vůbec ne jako vojáci, jako státní instituce, která je apolitická, a já vám garantuju, že je apolitická. My jsme prostě ochotni nasazovat životy za každý občana naší země. I za ty, co nás nenávidí.
17: Ministr obrany Jaromír Zuna je toho názoru, že bezpečnost státu se neměří v procentech HDP, ale skutečnými obrannými schopnostmi. Je tedy nutné se upínat na konkrétní čísla?
16: Tak to je jako svatá pravda, že jo? A to je o schopnostech, ale problém je, že ty naše schopnosti, nebo ty schopnosti, které potřebujeme dneska, kapacity, bez těch čísel a těch procent HDP prostě nejde jako splnit. To je prostě matematika, jo? Jestli někdo, já vůbec jako voják nikdy prostě nebudu zpochybňovat rozhodnutí vlády o tom, o nějakých výdajích na obranu, maximálně upozorním na to, co to znamená. A jestli někdo řekne, že nebudeme dávat víc než 2% HDP na obranu v současných číslech, tak to prostě znamená, že nic z toho, co je v programu prohlášení vlády, nebude naplněno. Znamená to, že nebudeme spolehliví spojenci, protože žádnou z těch schopností, kterou potřebujeme dobudovat, nedobudujeme. To je prostě realita. A takhle to je. To je prostě matematika. A je rozhodnutí vlády, která je zodpovědná za obranu, kde jsou ty priority, a já to chápu, že to není lehký rozhodování, obrana není jediná, jako jediný problém, který vláda má, ale potom tím vytváří nějaká rizika. Je potřeba se pod to podepsat a je potřeba prostě ta rizika přijímat vědomě a říkat si, jak to je. Nejhorší je, když prostě nebudem chápat, co se děje, když budem tvrdit, že je všechno v pořádku, že jsme vlastně dobří spojenci, že posilujeme obranu, ale zároveň se bude dít něco opačného. Jako tady jsme si lhali jako dlouhý roky, jo. A to, když si jako lžeme a mlžíme si realitu, tak vždycky jenom nakonec vede k tragédii. Takže rozhodněme se jakoliv, ale dělíme to informovaně a myslím si, že veřejnost má právo vědět, co to prostě znamená, co ten stát jim jako za to zabezpečuje.
17: No, premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že tato vláda bude historicky první, která dosáhne toho 2% závazku, aniž by musela tak říkajíc kouzlit z čísly. Dnes předseda vlády aktuálně řekl, že letos se tak ale ještě nestane. Tak až se tak stane, projeví se to viditelně na stavu armády?
16: Takhle. Tam, kde jsme dneska, znamená fakticky zastavení rozvoje armády a směřování k schopnostem, který potřebujeme naplnit do kolektivní obrany. A to na to nám říká jasně, prostě je nutný tohle to dělat, není plán B, není jiná cesta a není žádný kompromis a týká se to všech. A ti, co to nedělají, vytváří rizika a nevytváří je pro sebe, ale přináší je na ostatní. Tohle to se jako reálně, prostě takovýhle jazyk se používá v té alianci dneska. A je to opravdu o těch schopnostech. Pokud budeme dávat ty výdaje, které teďka dáváme, případně i ta 2%, tak v zásadě to znamená, jakože zůstaneme v tomhle stavu, což si neumím představit. Pokud bude průběžný růst těch výdajů na obranu, tak samozřejmě potom to bude poznat rozhodně a ty schopnosti se budou navyšovat. Ale kromě toho, že potřebujete mít dostatečný finanční prostředky na budování těch vojenských schopností, tak potřebujete zejména mít předvídatelnost těch zdrojů. Takže pokud já dneska nevím, co bude příští rok, co bude za 2 roky a co bude za 5 let, tak prostě nejsme schopni budovat ty schopnosti. To prostě obranný plánování takhle nefunguje. Jako zbraňový systémy nejsou rohlíky v krámě, že prostě až dostanu peníze, jak se tam zajdu a koupím si je. Tak a to tak nefunguje. Takže důležitý je ten růst a důležitá je ta předvídatelnost. A pokud se vláda rozhodne jinak, fajn, ale je potřeba jako lidem vysvětlit, co to znamená.
17: Aby to nezůstalo pouze u peněz, tak bych se vrátila k tomu, co jste říkal vy. Říkal to i pan velvyslanec Zalužny a je to možná takový důstojný závěr k debatě, která se označuje za ukrajinskou lekci. Nakolik vy dnes vidíte odolnost české společnosti a její schopnost mobilizovat se a zvládnout potenciální kritické momenty?
16: Tak ono je to těžké, protože jsme řadu kroků, které je potřeba udělat, v tom vlastně jako stát neudělali a myslím si, že jsme si to jako nikdy moc neprocvičili. Takže si myslím, že to úplně dneska nevíme a myslím si, že ani jako řada věcí, které ani nevíme, že nevíme, protože se na to jako systematicky nepřipravujeme. Ale obecně vzato já bych prostě českou společnost rozhodně nikdy jako nepodceňoval. Já si myslím, že něco jiného je, co lidi říkají v míru, Něco jiného je, když vám začne umírat rodina a přátelé kolem vás a někdo ničí váš styl života. A český národ si myslím, že historicky vždycky dokázal v těžkých chvílích se semknout a předvíst a prostě to, co měl, předvíst vlastně heroické výkony. Na druhou stranu, pojďme zkusit vždycky nečekat jako na to, až je příliš pozdě a pak za to platit strašnou daň. Jo. Pojďme to zkusit jako budovat dopředu a vyhnout se těm tragédiím.
17: Náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka. Děkujeme, pane generále.
16: Děkuju.

0: peníze a vliv Jany Klímové.
1: Státnímu výrobci výbušnin firmě Explosia roste konkurence, která může její výrobu do 2 až 3 let omezit, říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu z hnutí ANO Karel Havlíček v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv. Je to podle něj jeden z důvodů, proč stát zvažuje prodej této firmy. A jak je opravdu reálný dovoz plynu z Azerbajdžánu a dojde skutečně na zestátnění ČEZu? Poslechněte si Karla Havlíčka v novém dílu pořadu Peníze a vliv.
0: Peníze a vliv Jany Klímové dnes po 11. hodině na Plusu. Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní Plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Následující pořad vysíláme v repríze.
2: Odolnost a obranyschopnost Česka. Jednání o míru na Ukrajině bez režie Spojených států. Potíže a výhody testování znalostí žáků základních škol. Vyšegrád bez Prahy a Bratislavy. Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
0: Názory a argumenty.
2: Deklarovat jednotu a odhodlání se bránit. To je jediný způsob, jak odradit ruského agresora od možného útoku na jakoukoliv zemi Severoatlantické aliance. Uvedl to šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaký dopad mají současné konflikty na Ukrajině a Blízkém východě pro Českou republiku? Jak se to promítá do naší bezpečnostní politiky?
3: Aby se to mohlo promítat, tak samozřejmě první předpoklad je poznat ty hrozby, vnímat je a pojmenovat je, a to například Bezpečnostní informační služba opakovaně dělá to ve svých výročních zprávách, dělá to prostřednictvím svého ředitele na různých bezpečnostních konferencích a tam se samozřejmě opakovaně objevují hrozby typu Ruska, Číny, ale zároveň tam opakovaně také zaznívá to, že žijeme v době nových technologií, umělé inteligence a tak dále a že jsme svědky různých, dá se říci, dezinformačních kampaní a podobně, které mají jediný cíl, a to je narušit určitou jednotu a ochotu vnímat ty hrozby a čelit těm hrozbám, což se projevuje nejenom v rámci České republiky, ale tyto snahy dlouhodobě ze strany Ruska a Číny se týkají Severoatlantické aliance, ale i také Evropské unie a jsme svědky toho, že při některých příležitostech skutečně jak Severoatlantická aliance, tak i Evropská unie nepůsobí úplně jednotně a pokud skutečně jste spíše rozhádaní než jednotní, tak pak jste slabší a čelíte těm hrozbám obtížněji. Týká se to rovněž České republiky, kdy v poslední době jsme byli svědky, nebo stále ještě jsme svědky sporu o to, kolik vydávat financí na zajištění bezpečnosti a obrany schopnosti země a dostalo se to v nedávné minulosti do té roviny, že vláda zkrátka tvrdila, že má jiné priority, jako je dejme tomu školství, sociální systémy a tak dále a že zkrátka napjatý státní rozpočet nedovoluje vydávat tolik peněz na obranu. Tak to je názorný příklad toho, že skutečně může docházet k určitému podcenění těch hrozeb a že pak se to promítá i, dá se říci, do té reálné politiky, do fungování vlády a může to do budoucna ohrozit právě obrany schopnost a bezpečnost země. Takže jedna z těch velkých hrozeb je to, když političtí představitelé nedostatečně vnímají ty hrozby a nedokáží přesvědčit většinu veřejnosti o tom, že jsou to důležitá témata, že je potřeba se jim po všech stránkách věnovat. A v nedávné minulosti jsme byli například svědky toho, jak tehdejší prezident Miloš Zeman, dá se říci, dehonestoval Bezpečnostní informační službu, o které hovořil jako o čučkařích. Tak to je jeden z názorných příkladů, jak by se postupovat nemělo.
2: Dodává komentátor Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: V české debatě o výdajích na obranu se to hemží procenty. Jednou jsou to 2% hrubého domácího produktu, jindy pak zase 3,5%. To podstatné ale česká politická reprezentace neřeší. A sice zda je naše společnost odhodlaná se bránit a také dostatečně odolná vůči snahám ji rozložit, pokračuje šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
4: Česká republika má stále velký dluh v obranných výdajích. Z něj plyne obrovský dluh ve vojenských schopnostech. A pak má ještě jeden dluh, doslova gigantický, který je přitom nejpodstatnější v odhodlanosti a odolnosti společnosti. Na tuto posloupnost a existenční rizika upozornil na konferenci Křehká bezpečnost Českého rozhlasu Plus Valerij Zalužný, bývalý šéf ukrajinské armády a dnes velvyslanec ve Velké Británii. A popsal chyby své země, za které po ruské agresi zaplatila nejvyšší cenu. Životy tisíců civilistů a desítek tisíc vojáků. Dlouhé období míru v Evropě umožnilo žít zemím v iluzi, z níž dnes při utváření své bezpečnostní politiky procitají pomalu. V první řadě jsou, řekl Zalužný, stát i jeho představitelé přesvědčení, že neexistuje důvod k obavám, že se jich problémy netýkají a že sami postupně zmizí. V horším případě převládá logika, že jejich řešení lze bez následků odložit na další volební období. Konec citátu. Když už je hrozba zřejmá, udělají vlády další chybu. Přesunou odpovědnost za bezpečnost státu na ozbrojené síly. Přitom to nejdůležitější se týká nejen jich. Zalužný to vyjádřil slovy. Ukazuje se, že klíčovým garantem bezpečnosti je stát jako celek, jeho instituce, schopnost dlouhodobé připravenosti, prevence konfliktu i schopnost se v krajním případě bránit, odrazit nepřítele a minimalizovat ztráty. Dnes, kdy je bezpečnost často vnímána skrze neustálé vyjadřování hlubokého znepokojení a přísliby lepší budoucnosti, se tento pohled téměř vytratil. Konec citátu. Vrátil se už v Polsku, v Pobaltí, ve Finsku a v některých dalších zemích nejen na východě NATO blízko Rusku. A je nepochopitelné a krajně nezodpovědné, jak hlemíždím tempem se vrací vládám českým, aktuálně té Andreje Babiše. Že je hrozba pro Česko zcela nesrovnatelná s ukrajinskou, protože jsme členskou zemí NATO a daleko od největšího ohrožení agresivního Ruska? Další hluboký omyl. Velvyslanec Zalužný na jeho část upozornil. Mezinárodní aliance, především NATO, pravděpodobně ztratili schopnost plně zaručit bezpečnost svým členům. A to především kvůli technické nepřipravenosti k použití síly v současných válečných podmínkách a kvůli politické neschopnosti demokratických institucí přijímat nepopulární rozhodnutí. Konec citátu. Česko k oslabení NATO přispívá švejkováním s výdají na obranu a z něj vyplývajícím dluhem ve vojenských schopnostech. Vytváří tak riziko nejen pro sebe, ale pro všechny další členy aliance, kteří to dobře ví. Za druhé, akutní hrozba zřejmě nebude vypadat tak, že se povalí tanky přes hranice. Budou to kybernetické útoky na energetické sítě a dezinformační kampaně, jejich cílem bude rozložit společnost zevnitř. Můžeme připočíst vraždy na území aliančních zemí, realitou jsou už i ruské drony nad evropskými letišti. Estonsko, Lotyšsko a Litva v uplynulých dnech zažili incidenty s drony nad svým územím. Moskva je pak lživě obvinila, že umožňují Ukrajině využívat vzdušný prostor k útokům na Rusko a pohrozila jim odvetou. Odvetou třem členským zemím NATO. Ano, strašení lidí válkou je asi ta nejhorší cesta k budování odolnosti společnosti. Jenže ukrajinská zkušenost je tak podobná, tak bolestivá a tak draze zaplacená.
2: Míní Petr Šabata. Americký ministr zahraničí Marco Rubio během návštěvy Švédska přiznal, že diplomatické úsilí zaměřené na jednání o míru na Ukrajině je neúspěšné. Bílý dům podle něj už odmítá ztrácet čas jednáním, které nikam nevede. Evropanům poslal Rubio vzkaz. Pokud chce rozhovory moderovat někdo jiný, ať se toho klidně ujme. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
5: Šéf americké diplomacie si je velmi dobře vědom, jakou jeho země sehrává

0: Ale jsme proto, že jak Rusové, tak Ukrajinci byli ochotni jednat jedině s námi, prohlásil Rubio a neopomněl dodat, že USA Ukrajinu podporují. O vyjednávání, které nikam nevede, ovšem zájem nemají. Přesně v týžden jako Rubio vystoupil se svým názorem i ukrajinský ministr zahraničí Sibiha. Ten konstatoval, že formát americko-rusko-ukrajinských mírových rozhovorů své možnosti definitivně vyčerpal a podobně jako dva dny před ním ukrajinský prezident Zelenský vyslovil názor, že k celému jednacímu procesu by měli být přizváni také Evropané. Ti jsou samozřejmě přesvědčeni, že by u podobných rozhovorů jako přímo ohrožená strana být měli. Také už přišli s několika konkrétními kandidaturami na post svého vyjednavače. Mluví se například o italském expremiéru Draghim, o bývalé spolkové kancléřce Merklové či o současné šéfce evropské diplomacie Kaje Kallasové. Zároveň politická reprezentace starého kontinentu rezolutně odmítla ruský nápad, že Evropu by mohl zastupovat Putinův věrný Noxled a další německý exkancléř Schröder. Podle Evropanů by tak vznikla situace, kdyby tento zjevný proruský kolaborant seděl na obou stranách jednacího stolu. A co na to ruský prezident? Ten sice v den oslav dne vítězství 9. května poznamenal, že konec války je na dohled, ale hned po tomto výroku brutální útoky na Ukrajinu ještě zesílil. Vyvrcholilo to alespoň prozatím obřím nedělním úderem na samotný Kyjev, který přinesl mrtvé, raněné i obrovské materiální škody. Podle britského Guardianu Putin dál trvá na svém a je přesvědčen, že přitvrzení bojů do konce roku povede k obsazení Donbasu a možná i k dalším územním ziskům. Stále větší část jeho nejbližšího okolí a podnikatelských elit je však prý Putinem zklamána a přeje si jeho odchod z čela země. Což zní na jedné straně málo uvěřitelně, na straně druhé však docela pravděpodobně.
1: Tolik Libor Dvořák. Plošné testování žáků základních škol zavedl v roce 2011 tehdejší ministr školství Josef Dobeš. Cílem bylo ověřit výsledky vzdělávání, zvýšit jeho kvalitu, ale i získat data o našem vzdělávacím systému. Letos probíhá testování až do 5. června a potýká se nejen s technickými problémy, konstatuje komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Další pokus o celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd bude zřejmě zase na nějakou dobu posledním. Ministr školství Robert Plaga se nechal slyšet, že je přeruší či dokonce zastaví. A na kobereček si zvej ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala, protože Česká školní inspekce testy připravovala. Ministrovi se nelíbí technické problémy ani stížnosti rodičů a učitelů na podobu otázek, které z části nesouvisely se vzděláním, ale s rodinnou situací žáka a jeho duševním zdravím. Nespokojená je Asociace ředitelů základních škol České republiky, která uvedla, že šetření o výsledcích škol a kvalitě vzdělávacího systému musí být odborně, technicky i organizačně kvalitně připravena, transparentně komunikována vůči školám i rodičům a nesmějí školám přinášet zbytečné komplikace, což se zjevně nestalo. Připomeňme, že plošné srovnávací testy se snažil zavést v roce 2011 ex-ministr Josef Dobeš. Na pilotní program se tehdy snesla kritika všech stran, včetně OECD, s tím, že projekt vznikl příliš narychlo a objevují se v něm vážné nedostatky. Hlavním důvodem kritiky bylo, že se děti učí na testy a nesnaží se pochopit souvislosti a podstatu daného předmětu. Rodiče si pak stěžovali, že o znalostech jejich dětí bude mít přehled nejen škola, ale i další instituce.

0: úspěšné pilotní testování v roce 2013 tak bylo posledním. Projekt k úlevě škol, rodičů a samozřejmě i dětí skončil. Posléze následovaly roky výběrového a dobrovolného šetření na školách. Jejich závěry nejsou překvapující. V průměru jsou na tom lépe žáci z větších škol, nikoli z malotřídek. Rozdíl mezi Prahou a například Severočeským krajem je značný a vzdělání je podmíněné sociálním a ekonomickým stavem rodiny. Že by ovšem tyto poznatky vedly k revoluci ve školství, se říci nedá. Navíc právě proto, že šlo o dobrovolné či výběrové šetření, se nikdo příliš nepídil po obsahu otázek. Přestože podle kritizovaného šéfa inspekce Tomáše Zatloukala jsou právě otázky na socioekonomické zázemí žáka standardní a běžnou součástí mezinárodních výzkumů, například PISA nebo TIMSS, které se i v Česku realizují dlouhodobě. Letošní dotazník navíc obsahoval i otázky, které se týkají duševního zdraví dítěte, které učitelé vyhodnotili jako necitlivé. Ty prý měly zjistit, jak na tom děti skutečně jsou. Plošné testování dětí, vyhodnocení výsledků a následné změny ve školní výuce vůbec nejsou špatným nápadem. Nutné jsou ovšem všechny tři navazující kroky, včetně změn pro děti, které vyrůstají ve znevýhodněném prostředí. To, že v některých krajích děti ani nedokáží dochodit základní školu, znamená, že Česko přichází o talenty, i o pracovní sílu, která vzhledem k prudkému poklesu porodnosti ubývá. To samé platí i o opačném konci společenského spektra. Děti, které projdou systémem soukromých škol a odjedou studovat a nakonec si pracovat do zahraničí, protože jim Česko nedokáže nabídnout adekvátní zaměstnání, zkrátka budou chybět. V tomto směru otázky na socioekonomické postavení žáka nejsou špatně. Pokud je systém dokáže vyhodnotit a dětem pomoci. To se ovšem na celostátní úrovni rozhodně neděje. Samostatnou otázkou jsou soukromé dotazy. Na jednu stranu platí, že domácí násilí a týrání nejčastěji hlásí právě školy. A pokud by otázky na duševní zdraví pomohly zachránit byť jen jediné dítě i proti vůli jeho rodičů, dávají smysl. Druhou otázkou ovšem je, kdo s odpověďmi pracuje, jaká je reakční doba a zda skutečně může upřímná odpověď dítěti pomoci. Pamětníci starého školství mají dodnes v paměti anonymní dotazníky, které po dopsání třídní učitelka podle písma konkrétně přiřadila danému jednotlivci se všemi negativními důsledky. Rodiče ani učitelé nemusí souhlasit s podobou testování žáků. Platí ale, že otázky musí dávat smysl a musí dětem pomoci, současným i budoucím. A to jak ve vzdělání, tak i pokud se na to testující ptá v soukromém životě. Jestli to splnil poslední elektronický dotazník, je ovšem otázkou.
1: To byla Julie Hrstková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Evropa si už velmi rychle zvykla na to, že v Maďarsku po dubnových volbách vane jiný politický vítr. Nový premiér Péter Maďar se snaží v rychlém tempu napravovat, co se nahromadilo za éry jeho předchůdce Viktora Orbána. Například poškozené vztahy s Polskem a s Evropskou unií. Zda to povede i k oživení Vyšegrádu, záleží i na premiérech Česka a Slovenska Andreji Babišovi a Robertu Ficovi, píše ve svém komentáři evropský editor deníku Luboš Palata.
3: Nový maďarský premiér Péter Maďar zahájil návrat Maďarska do Evropy ve velkém stylu a zahájil ho pro mnohé překvapivě v Polsku Donalda Tuska. Tusk totiž může Maďarovi sloužit jako vzor pro demontáž maďarského autoritářského systému, protože Polsko o dva roky Maďarsko předešlo volební porážkou autoritářského Práva a spravedlnosti a vítězstvím proevropských liberálních sil. Ne všechno se ale Tuskovi povedlo. V demontáži brání nebo ji alespoň brzdí polští prezidenti více či méně provázaní s Právem a spravedlností. To, co se Polsku ale i tak daří, je vyjednávání s Evropskou unií, která Tuskově vládě uvolnila obrovské zdroje z fondu obnovy. Jeden ze zdrojů polského ekonomického úspěchu posledních let. Evropské unii přitom stačila jen snaha vlády o obnovu právního státu, snaha, kterou opozičně naladění prezidenti více či méně úspěšně sabotují. Poradit, jak na to s Bruselem, potřebuje nutně i Péter Maďar, kterému odcházející Fidesz Viktora Orbána předal sice vládu v zemi, ale také úplně prázdnou kasu. 20 miliard euro, které EU Orbánovi zmrazila, je pro zadlužené Maďarsko jednou z mála šancí, jak už roky stojící ekonomiku rozjet. A rozjetí ekonomiky je to, co Maďaři od Maďara očekávají ještě více a naléhavěji než cokoliv jiného. Dvoudenní až po okraj naplněná Maďarova návštěva Polska, kde se stihl setkat i s krakovským arcibiskupem, prezidentem Karolem Navrockým a přes Varšavu projet novoučkým polským pendolínem zemi doslova od jihu až na sever po Gdaňsk u Baltu, ukázala jasně směr maďarské zahraniční politiky. Tím je spolupráce s proevropským, demokratickým a prozápadním Polskem. To, zda se tento maďarsko-polský dvojspolek rozšíří na Vyšegrád, bude záležet na tom, do jaké míry se těmto skoro 50 milionům podvolí zbylých 15. Tedy Česko a Slovensko, kterým nesvládnou premiéři Andrej Babiš a Robert Fico. Ti soupeřili ještě před pár měsíci o to, kdo bude větším příznivcem úhlavního Maďarova nepřítele Viktora Orbána méně podporovat Ukrajinu a naopak se vtírat Moskvě. Byť pravda, tady Babiš za Ficem hodně zaostává. Na druhou stranu zase osobně Babiš a jeho firmy dělali v Maďarsku, slovy Petra Maďara, v nejskorumpovanější zemi Evropy s Orbánem výhodné kšefty v podobě nemalých investic podpořených nemalými výhodami od skorumpované orbánovské vlády. Maďar je možná ochoten na to zapomenout, ale očekává spolu s Tuskem, že Babiš a Fico kajícně požádají, nejméně s omluvou, o připojení se k polsko-maďarskému tandemu. Ten sice může fungovat s nimi a oprášit značku Vyšegrádu, ale také nemusí. Protože popravdě řečeno, Péter Maďar si s Donaldem Tuskem vystačí sami a spojence v Evropě mohou hledat a nacházet i úplně jinde, než Babišově Praze a Ficově Bratislavě.
1: Míní Luboš Palata. Mobil se už dávno stal pevnou součástí našich životů, a to nejenom proto, že se s ním dá telefonovat. Slouží třeba i k placení a také k odemykání dveří. Své zkušenosti s tím udělal v Římě i spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Nev.
4: Vypravil jsem se s kamarádem Michalem do Říma. Dřív jsme spolu i s partou docela často jezdili, teď už dlouho ne. Takže Řím. Hotel nebo pronajaté ubytko? Mám raději hotely, ale jako na potvoru všude nabízeli jen manželskou postel pod společnou dekou. Takže ubytko v privátu. Zažil jsem to mockrát. Vždycky jsou problémy s klíčem. V mailu vám napíší, že klíč najdete ve schránce u dveří. Zjistíte, že schránka tam je, jenže prázdná. Tak telefon. Nikdo ho nebere. Kancelář není. Klíč se ale vždycky najde, ale stojí to čas a nervy. Ale je tu moderní doba. Z ubytka přišel mail. Žádné jakože schránka u dveří. Sáhodlouhý elaborát o tom, jaké všechny předpisy a regulace musíte respektovat, a pak je tam odkaz na webovou schránku. Na svém mobilu si ji najdete. Je na ní tlačítko zámku domovních dveří a taky zámku od apartmá. Skvělé, ale co když někdo nemá mobilní telefon nebo má ten seniorský tlačítkový aligátor? No tak ať sedí doma. Čekáte, že vám budu vyprávět, jak to nefungovalo, nebo že jsme s Michalem ztratili mobil. Kde pak? Fungovalo to. Dokonce fungovalo obdobné zařízení v Praze pro parking na letišti. Přijel jsem, zaparkoval na jakémsi ambulantním parkovišti, dostavil se na určené místo, otevřel webovou schránku a získal kód pro otevření schránky pro klíč od auta. Něco jako zásilkový box, ale v mrňavé verzi. Uložil jsem klíč, odchod, pak letadlo, Říma, pokračování znáte. Je to moderní doba, bez mobilu nedáte ani ráno. Však taky v tom Římě jsme v hotovosti neutratili ani cent. Plný dojmů z výletu podpořeného technologiemi vrátil jsem se do Prahy. Teď ještě vyzvednout auto. Jdu na místo. Na ambulantním parkovišti už na mě čeká věrný plechový komoň. Jdu k panelu se schránkami. V jedné je můj klíč, ve které pak asi. Brzy se to dovím. Aktivuju aplikaci, získám kód. Vyťukám ho, načež se na displeji objeví nápis neplatné zadání. Ohlednu se. Mé auto na ambulantním stání se tváří netečně. Vedle je ale kancelář, tam tři mládenci, svěřím se jim se svým problémem. Jeden z nich si jde ověřit, jestli nejsem popleta, kterému by neměli svěřovat tak důležitou věc, jako je mobil. Ale ani on, příslušník generace Z, nepochodil líp. No a jak to dopadlo? Chlapci vytáhli lepenkové krabice, uvnitř pytlíčky a v jednom byl můj klíč. Ulevilo se mi. Celoživotní zkušenost mě naučila, že šlendrián zličťuje každou diktaturu. Každou, včetně té mobilní informatické.
1: Dodává Ondřej Nev. A v této chvíli jsme se dostali na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka. Od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty si můžete poslechnout v celku i jednotlivě také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
5: Louis Girardot. Jeho jméno je spojeno s výrobou sektu ve starém Plzenci u Plzně.
6: Spolehlivě víme, že pocházel z francouzského města Épernay, které bylo už od 17. století jedním z hlavních středisek výroby šampaňských vín. Tam se vyučil a pracoval ve slavném vinařství Moët & Chandon. Později se ale rozhodl, že bude vyrábět sekt sám mimo Francii.
5: S manželkou prý procestoval celou Evropu, aby se nakonec někdy v době druhé světové války usadil v Šanově u Teplic. Jiná verze jeho příběhu tvrdí, že si už za první světové války našel manželku z Maďarska a s ní se pokusil usadit v její rodné zemi, později ale odešel do Teplic.
6: České území si prý vybral proto, že naše země leží na 49. rovnoběžce, stejně jako jeho rodná Šampaň. Navíc vybudovat výrobu tady bylo levnější než v jiných evropských státech. Nechal si dovést francouzské vinné kvasinky a začal používat klasickou šampaňskou metodu výroby sektu.
5: Po únorových událostech v roce 1948 mu sklep znárodnil stát. Výroba šumivého vína v Teplicích skončila a on jako vinařský odborník musel přijít do starého Plzence. I tam se od válečných let rozvíjela výroba šumivého vína. Začala už v roce 1942. Po válce se tam vyrábělo už 60 tisíc lahví sektu ročně.
6: Louis Girardot ve starém Plzenci pracoval mezi lety 1949 až 52. Během svého pobytu pomohl zlepšit výrobu, naučil místní sklepmistry a technologie, jak se orientovat v odrůdách vína a v kvalitě hroznů vhodných k výrobě sektů.
5: Proslýchá se, že měl sekt velmi rád. Svou zálibu prý odůvodňoval slovy: sekt je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Mnoho se také vypráví o jeho milostných aférách.
6: Po roce 1952 se vrátil zpět do Francie. Zanedlouho tam zemřel, údajně pod koli tramvaje.
7: Bylo 6 hodin, v úterý 26. května zahajujeme živé vysílání Ranního Plusu. Dobrý poslech dnes přejí Martina Mašková
8: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
8: A tady jsou naše témata. Jak ovlivní nejnovější americké útoky na Irán další průběh mírových jednání?
7: Proč ministr školství rozhodl o zastavení plošného testování žáků 5. a 9. tříd?
9: Budu stínat hlavy. Mně primárně jde o to, aby ta situace se již neopakovala, abych zjistil, k čemu došlo.
8: a jak probíhalo včerejší zakončení sudetoněmeckého sjezdu v Brně.
7: To vše i další probereme po zprávách. Dnes je připravuje Ondřej Látal.
9: Přeju hezké úterní ráno. Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu, a to jen pár hodin potom, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
10: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
9: V Ranním plusu k tomu chystáme podrobnosti, uslyšíte je hned po zprávách. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
11: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
9: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v půlce června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
12: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
13: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
12: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
14: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
12: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. Dva lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní protivzdušné obrany.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Tady jsou zprávy Ranního plusu. Dobrý den. Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu. Kde pak peníze zmizí?
17: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
18: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
17: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
19: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
17: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
9: Teploty na některých místech v Česku dnes podle meteorologů můžou přesáhnout 31 stupňů Celsia. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli pít hodně vody a minerálek a dát si pozor na alkohol. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a chronicky nemocní, doplňuje mluvčí Moravské záchranky Michaela Botová.
20: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
9: Tady je stručná ranní doprava. Na D5C z Prahy do Norimberku čekejte delší zdržení. Kolona převážně kamionů začíná za Tachovem na kilometru 142. Sunou se pravým pruhem až do Německa. A v pražských ulicích je zatím klid. Jen chvíli se zdržíte na příjezdu od Kolína v Českobrodské, jako obvykle před Běchovicemi od újezdu. Dobře dojeďte. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupně, v 1000 metrech na horách většinou kolem 23. Noc bude jasná až polojasná s teplotami od 16 do 11, v údolích se ochladí ojediněle až na 8 stupňů Celsia. A zítra čekáme jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno a hlavně na jihu a na východě se místy, jinde jen výjimečně, objeví přehánky. Teploty zítra 26 až 30, na jihu Moravy až 32 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
15: Posloucháte Ranní Plus.
8: A dobrý poslech vám ještě jednou přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Máme 6 hodin a 8 minut. Americká armáda v noci na dnešek opět ostřelovala cíle v Íránu. A to i v době, kdy obě země vedou jednání o příměří a otevření Hormuzského průlivu. Rozhovory podle všeho pokračují, i když obě strany varují, že výsledek hned tak nepřinesou. Víc už nám řekne kolega Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej ve studiu.
21: Dobré ráno.
8: Začněme tím ostřelováním. Víme, kde americké jednotky útočili a proč?
21: No, začněme tím proč. Americké velení říká, že šlo o sebeobranu. Údajně tedy bylo cílem ochránit americké jednotky před těmi iránskými. Podle mluvčího ústředního velení americké armády kapitána Tima Hawkinse jsou americké jednotky dál zdrženlivé a to zasažené místo je přístavní město Bandar, což je na jihu tedy. Odtud údajně iránští vojáci stříleli rakety na americké stíhačky. No a další zasažené místo, tak to jsou dvě iránské lodě, které údajně rozmístěvaly miny v Hormuzském průlivu.
8: No a jak to vypadá s vyjednáváními? Už tušíme, kdy se otevře Hormuzský průliv.
21: No to je jedna z hlavních součástí těch současných jednání. Navzdory těm dřívějším tvrzením Donalda Trumpa, že dohoda je na krajičku, tak obě strany vlastně říkají, že dohoda ještě na krajičku úplně není a že bude teď trvat třeba několik dní, než se vůbec vyladí. Oni říkají jazyk vyjednávání, než si vyladí jednotlivé detaily. O Hormuzském průlivu promluvil i ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio a já teď budu citovat. Průliv musí otevřít, bude otevřen ať už tak či onak, takže musí být otevřen.
8: Tak co k tomu říct?
21: Co k tomu říct dalšího, já sám nevím. Každopádně Rubio řekl, že jednání pokračují v Kataru dál i navzdory vlastně třeba té střelbě.
8: A vedle znovu otevření Hormuzského průlivu, jak pokračuje jednání o dalších tématech, například o íránském jaderném programu?
21: No tady jsme právě slyšeli, nebo možná spíš četli, zajímavé vyjádření od amerického prezidenta Donalda Trumpa. On napsal na svou sociální síť Truth Social, že iránské zásoby zásoby obohaceného uranu musí buď Irán zničit pod dohledem Spojených států na svém území, nebo převést ke zničení do Spojených států, což je tedy podle expertů oslovených Guardianem ze strany USA poměrně velký ústupek. Irán totiž předtím nabízel to, že by ten obohacený uran znovu rozředil a odmítal ten odvoz do zahraničí a Trump teď připouští, že by to tedy nemuselo být úplně nutné. Já připomenu, že Irán má asi půl tuny uranu obohaceného na 60%, obohacení na 90% už není tak složité a 90% je ta hranice pro použití ve zbraních.
8: Donald Trump chce taky dohodu s Íránem spojit s takzvanými abrahamovskými dohodami. Jak si to představuje?
21: No, nejdřív ve stručnosti abrahamovské dohody, to je něco, co dojednal Trump ve svém prvním období a je to vlastně takové ustavení nebo normalizace diplomatických vztahů mezi Izraelem a arabskými nebo muslimskými zeměmi. Jako první to podepsali ještě v tom prvním funkčním období Bahrajn a Spojené arabské emiráty. A Trump teď uvedl, že chce, aby ta dohoda o konci války s Íránem obsahovala i to, že některé další země, ne tedy Irán, podepíšou ty abrahamovské dohody, mluvil konkrétně o Pákistánu nebo o Saudské Arábii. Jak to chce Trump spojit, to úplně zatím jasné tedy není. Bývalý pákistánský velvyslanec v USA řekl, že to je zcela nová dimenze všech procesů, protože doposud se o ničem takovém vůbec nemluvilo.
8: Říká Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme.
21: Naslyšenou.
8: A téma budeme i nadále sledovat. Například po půl deváté se spojíme s naším blízkovýchodním zpravodajem.
7: Posloucháte Ranní plus, a to 6 hodin 11,5 minuty. Vyvozování osobní odpovědnosti kvůli plošnému testování žáků 5. a 9. tříd zatím není na místě. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO toto řekl v kulatém stolu Radiožurnálu. Ve chvíli, kdy začínají druhá kola přijímacích zkoušek na střední školy, Robert Plaga plošné testování zastavil. Kritiku vyvolali technické problémy a osobní dotazy na citlivá témata ohledně mentálního zdraví žáků.
0: Bylo by velmi populistické a krásné, kdybych řekl, že budu stínat hlavy. Nepovažuji za vhodné, když teďka jsem oslovil ústředního školního inspektora s tím, abychom analyzovali tu situaci. Mně primárně jde o to, aby ta situace se již neopakovala, abych zjistil, k čemu došlo.
3: Řekl ministr Plaga. Žákům se na konci srovnávacích testů z matematiky a českého jazyka od České školní inspekce zobrazovaly třeba otázky, jestli mají myšlenky na sebepoškozování. Dosud se sbírané odpovědi z testů se mají podle Plagy během dneška smazat. Zdůraznil, že data z dotazníků jsou anonymní.
0: Komunikováno to mělo být úplně jinak. Pokud chcete sebrat relevantní data, máte komunikovat férově dopředu a vyvolat racionální očekávání, k čemu ta data budou sloužit.
3: Otestovat zbývala asi polovina škol, ty už ale podle Plagy definitivně v tomto školním roce testy mít nebudou. Česká školní inspekce uvedla, že data umožňují sledovat vzdělávání žáků v regionech a pak podle toho cílit podporu školám. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, mládež a sport za motoristy a bývalého ředitele Cermatu Miroslava Krejčího by tak bylo vhodnější, aby testy pokračovaly dál, bez dotazníků.
22: Čistě ten jako znalostní ověřovací test by byl rozumnější, pokud by doběhl i na té zbývající polovině škol, která to ještě nestihla, protože ty testy měly za cíl udělat nějaký celkový přehled o českém školství a teď ho máme vlastně na hodně vybranou polovinu, tu druhou půlku už nemáme.
3: Uznává ale, že na takové otázky mohla Česká školní inspekce učitele upozornit. Podle členky výboru z ODS Renáty Zajíčkové bylo zastavení testování na místě. Kritizuje ale načasování samotných testů.
23: Páťáci před pár dny ukončili přijímací řízení, jsou dneska v nějaké euforii, protože vědí, že se třeba dostali na školu. A teď přichází vlastně poměrně těžké, zase složité testování. Ten test není jednoduchý. Z matematiky, z češtiny, notabene doplnění ještě o tyto vlastně citlivé, složité, komplikované otázky.
3: Místopředseda poslaneckého klubu STAN Jan Berky zase poukazuje na to, že o dotaznících nevědělo dopředu ani ministerstvo školství.
24: Tady je vlastně velká škoda, že to ministerstvo o tom záměru nevědělo dopředu, nemusel se pan ministr doptávat, zvláště ve chvíli, kdy tam doplňujete nějaké citlivé věci. Jo. Stejně tak máme Úřad pro ochranu osobních údajů, kde se mohlo konzultovat například anonymizace část toho dotazníku.
3: Otázky na duševní zdraví vycházely z testování, které dělala školní inspekce ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví. Pro letošní testování použití dotazníků s ústavem nekonzultovala, řekl Plaga.
0: To samozřejmě bude také součástí toho šetření, které v následujících 14 dnech budu konat, respektive té analýzy, kterou pan ústřední školní inspektor mi má dodat.
3: Plošné testování žáků kritizovala učitelská platforma reforma nebo i unie rodičů. Podle nich nemá stát využívat školní prostředí k tomu, aby zjišťoval citlivé údaje bez otevřené komunikace. Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a gymnázií je pro školy povinné. Josef Číš, Český rozhlas.
8: Posloucháte Ranní plus. V Brně včera skončil sudetoněmecký sjezd. Stovky lidí na závěr uctili památku obětí německé okupace v Kounicových kolejích, kde bylo nacistické popraviště. Němci přijeli na pozvání pořadatelů festivalu Meeting Brno a zástupci obou národů tento historicky první sjezd na území Česka označili za novou kapitolu dějin obou států.
1: To dojetí přiznávám, to ve mně vlastně nějak převládá.
2: Na spoluzakladateli festivalu Meeting Brno Davidu Mackovi je vidět, že mu ještě před chvílí tekly po tváři slzy.
1: Pro mě je to ty uplynulé dny zatím tak jako na rovině, že se nejsem jistý, jestli je to všechno, jestli se to opravdu stalo.
2: Němci Čechům opakovaně poděkovali za vstřícnost a za přijetí. Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt se na rozloučení objal s primátorkou Markétou Vaňkovou z ODS.
4: Ukázalo se, že pokud lidé přemýšlí a chtějí hledět do budoucna, tak jsou schopni se vyrovnat i s těmi hrůzami, co se děli v minulosti.
2: Pár desítek lidí s transparenty a českými vlajkami přišlo protestovat. Samotný akt narušili výkřiky jenom jednou a krátce. Muže si hned odvedl antikonfliktní tým policie. Menší či větší protesty doprovázely celý sjezd. Opakovaně se na nich objevili i Češi ve vězeňských mundurech. Třeba Štěpán Vostatek přijel kvůli tomu na víkend ze Šumavy.
5: Pro mě je strašně nepochopitelný, že politická garnitura, ta opoziční, že tohleto maximálně prosazuje.
2: Ulrike Hampelová z bavorského Würzburgu, jejíž rodina byla vyhnaná z Varnsdorfu a Teplic, sedí na lavičce a protestujícím na pietním místě se diví.
6: My jsme se sem přišli připomenout české oběti. To jako protestují proti nim?
2: I přesto považuje přijetí v Česku za skvělé.
6: Nikdy v životě jsem s tolika Čechy nemluvila. Ohromně se o nás zajímali.
2: A dodává, že protestující jí i trochu pomohli, když jeden den hledala cestu do kostela, ve kterém se odehrávala část programu s koncertem.
6: Úplně jsme nevěděli, do kterého kostela jít, ale když tam stál jediný demonstrující s cedulí, tak jsme aspoň poznali, že jsme tam správně.
2: Za víceméně klidné protesty poděkoval za pořadatele i David Macek.
1: Já jsem opravdu velmi vděčný taky za to, že žádná z těch pět, ať to byla pěta holokaustu, nebo teď třeba pěta v Kounicových kolejích, tak vlastně nebyla přerušena nějakým nesnesitelným křikem nebo nějakými takovými projevy. Takže ano, děkuji také těm oponentům, že vyjádřili jasně svůj názor, ale že ty akce mohly proběhnout důstojně.
2: Sudetoněmecký sjezd skončil, festival Meeting Brno trvá do konce května. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
25: 6 hodin a 18 minut. Takový je čas, jaké zprávy sledujeme během dnešního rána. Americká armáda podle oblastního velitelství amerických jednotek na Blízkém východě zaútočila v jižním Iránu na cíle, mezi kterými byly lodě, které se pokoušejí klást miny a odpalovací rampy. Informovala o tom mimo jiné agentura Reuters, další světová média. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. Po večerním jednání koaliční rady to uvedl Otto Klempíř, ministr kultury za motoristy. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov informoval večer amerického kolegu Marka Rubia o ruském záměru zaútočit na Kyjev. Informují o tom světová média s odvoláním na prohlášení ruské diplomacie. Rusko také vyzývá zahraniční diplomaty v Kyjevě, aby město opustili.
8: A na zahraniční dění se teď podíváme také pohledem kolegů ze zahraničních redakcí. Válka v Iránu vytváří nová nečekaná spojenectví a sjednocuje někdejší rivaly. V analýze to píše britský deník Guardian. Podle některých analytiků může současný konflikt na Blízkém východě znamenat začátek konce americké dominance v regionu, protože v zemích Perského zálivu roste deziluze z amerického vlivu a schopností Washingtonu region vést.
25: Tamní američtí spojenci se podle Guardianu už začínají, podobně jako Evropa, připravovat na situaci, kdy se nebudou moci plně spolehnout na americkou vojenskou pomoc. Přelomové podle Guardianu je také to, že prezident Donald Trump dokázal více naslouchat některým představitelům monarchii Perského zálivu než izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi.
8: Deník Times of Israel dokonce napsal, že Izrael vstoupil do války jako partner Spojených států, ale postupně se ocitl spíš na vedlejší koleji. I to je podle britského deníku Guardian jeden ze zásadních dopadů války proti Íránu. Spojené státy přitom výrazně pomáhaly s obranou Izraele před íránskými útoky. Země Perského zálivu ale podle expertů získali pocit, že Washington jejich bezpečnost negarantuje se stejnou rozhodností.
25: Podle deníku je to hlavní zdroj jejich nespokojenosti, protože ve Spojených státech masivně investují. Kromě toho Washington, podle vyjádření analytiku, které cituje Guardian, nedokázal Irán rozhodujícím způsobem oslabit ani odblokovat Hormuzský průliv. Na Blízkém východě to proto mnozí vnímají jako známku slábnutí vojenské moci Spojených států a nezbývá jim, než tlačit na uzavření dohody s Iránem. Dočteme se v Guardianu.
8: Podívejme se na dění v Evropě. Polský premiér Donald Tusk utrpěl další politickou porážku od opozice. Tak hodnotí server Politico víkendové referendum v Krakově, kterým tamní voliči ukončili mandát starosty z Tuskovy strany. Zasloužili se o to dvě opoziční formace, ta největší Konzervativní právo a spravedlnost spolu s krajně pravicovou Konfederací.
25: Krakovského starostu Alexandra Myšalského se jim během intenzivní kampaně podařilo vykreslit jako elitářského technokrata, který ztratil kontakt s realitou. Hlavním argumentem opozice byly jeho snahy prosazovat ekologičtější dopravu s menším provozem aut a nižším znečištěním ovzduší.
8: Politico dodává, že opozice se teď bude snažit o podobný postup i v dalších velkých městech, kde většinou vládnou liberálové blízcí současné vládě. Město teď dočasně povede pověřený správce a do 3 měsíců si musí zvolit nového starostu, upozorňuje Politico.
25: Pěstování vína a lanýžů může pomoci v boji s lesními požáry. Americký deník New York Times to píše v reportáži z Katalánska. Právě tam totiž zavádějí nová preventivní a zároveň inovativní opatření, která se mají odlišovat od dosavadní praxe, zaměřené hlavně na hašení už vzniklých požárů.
8: Data o škodách způsobených ohněm se v Evropě shromažďují od roku 2006 a podle New York Times se situace od začátku měření vytrvale zhoršuje. Letos zatím tempo spálených ploch převyšuje dlouhodobý průměr.
25: Zkušenosti z předchozích požárů v Katalánsku naznačují, že plameny se špatně šíří přes vinice a plantáže a lanýžu s řídce vysazeným porostem. Úřady proto chystají pobídky, aby zemědělci takový způsob produkce rozšiřovali. Uzavírá list New York Times a my náš první dnešní výběr z médií, tentokrát ze světa.
8: Ukončili jsme ho v 6 hodin a 22 minut, stále jste na vlnách Ranního plusu. Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Letos je obsazenost hnízd třetinová ve srovnání s loňskem. Podle průběžného pozorování ornitologů je jasné, že orlích mláďat bude méně. Populace těchto kriticky ohrožených dravců na Třeboňsku je i přesto stále největší v Česku.
10: Kolik je jich tam, Ondro?
11: Arborista, už se nachází teda pod hnízdem, ve výšce zhruba 30 metrů.
12: K hnízdišti mořských orlů, nedaleko Stráže nad Nežárkou na Třeboňsku, jsem se vypravila s ornitologem Jakubem Mrázem a také arboristou Ondřejem Chatem. Snaží se vyndat mláďata do plátěného vaku.
11: Kdy mláďata hlásí?
12: Máme tak trochu asi štěstí, protože nikdo tam nebyl z dospělců.
11: Ano, letos je takový zajímavý rok, že ty dospělí ptáci nejsou u těch hnízd přímo. Většinou bývají u hnízd a ty mláďata dá si dozorujou do velikosti těch 5-7 týdnů. Je tam většinou samice, aby se mu právě něco nestalo, nebo nějaký jiný predátor, aby ho nesežral na večír vír, anebo jestřáb. Teďka už nám jedou dolů mláďata.
10: Dobrý.
11: První mládě orla mořského, to vypadá i podle velikosti jako by samička. K tomuto orlově zhruba nějakých 5-6 týdnů. Zhruba za dalších 5 týdnů bude opouštět hnízdo.
12: Jakub nás teď malého orla okroužkuje.
11: Teďka mu dáme ornitologický a odečítací kroužek. Ty kroužky se tam připevňují pomocí nítů, aby si to ten pták samozřejmě nesundal. Na každém tom kroužku je specifický kód. Už ten pták bude navždy monitorován.
12: Netrvalo to dlouho.
11: To kroužkování trvá zhruba do 5 minut. Zkontrolujeme to mládě, jeho zdravotní stav. Okroužkujeme, zapíšeme si všechny ty věci, co s tím souvisí.
10: Hotovo. Ondro, já ti je tam teďka zacvaknu. A můžem.
12: K hnízdišti morských orlů se s námi vydal také zoolog agentury ochrany přírody a krajiny v Třeboni Jiří Neudrt. Ten už tyto ptáky na Třeboňsku monitoruje víc než 10 let.
13: Hnízdní populace orlů mořských na Třeboňsku mírně narůstá. Při prvních sčítáních v 70. letech bylo nasčítáno zhruba 13 jedinců. V dnešní době odhadujeme kolem stovky. Dlouhodobě jsme věděli zhruba o 15 hnízdech. V loňském roce však už bylo obsazených hnízd 20.
12: Jakub Mráz už teď ví, že letos okroužkuje daleko méně orlých mláďat než v letech minulých.
14: Letos budeme kroužkovat zhruba o třetinu mláďat méně. I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná z důvodu chladnějšího jara, anebo že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Početnost se každoročně mění z důvodu i dohledání těch hnízd, které je velmi složité.
12: Přesný počet okroužkovaných orlů mořských budou znát ornitologové v polovině července. Z Třeboňska Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
8: A ještě jedno téma, 5 minut před půl sedmou. Pomáhají například při pokročilých stádiích karcinomu prostaty, ale léčí i nádory štítné žlázy nebo vzácné neuroendokrinní nádory. Řeč je o léčbě pomocí radiofarmak. Nejen o tom, jak tyto specifické léky fungují, mluvila s Lucí Lančovou z kliniky nukleární medicíny a endokrinologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka Andrea Skalická.
16: Pacientům s neuroendokrinními nádory podáváte pod přísným dohledem pomocí infuze lék, který využívá záření z lutécia 177. Jak se v těle chová?
18: Když naplikujeme to radiofarmakum do žíly, tak ono si umí speciálně najít ty nádorové buňky podle takzvaných somatostatinových receptorů, které oni mají na povrchu. Díky tomu, že si je najde, je schopno najít i ty nejmenší metastázy, které se v těle objevují. Ono se na ně naváže, dostane se dovnitř těch buněk a potom tou radiací lokálně působí na tu buňku, poškozuje genetickou informaci té buňky a ta buňka je natolik vlastně poškozená, že sama vyhodnotí, že není schopná dál fungovat a takový jakoby vnitřní smrtí se ničí.
16: Pro pacienty s rakovinou štítné žlázy máte léčbu pomocí radiojodu. Ten se zase podává prostřednictvím kapsle.
18: Přesně tak. To je vlastně gro naší práce, kdy léčíme pacienty s karcinomem štítné žlázy, kdy oni podstoupí operaci té štítné žlázy, kdy se jim ten nádor odstraní a ten důvod toho podání toho radiodu je hlavně v tom, aby se dopálily zbytky té štítné žlázy, které tam ten chirurg nechal a zároveň se zjistilo, jestli v těle nejsou žádné další metastázy, které jsou často v uzlinách nebo můžou být i nějaké vzdálenější do plic, do kostí a podobně. Tady to podání je jiné, je té kapsly, jak jste říkala, ten jod si ale stejně cíleně najde ty ložiska, které souvisí s tou štítnou žlázou nebo s tím nádorem, protože štítná žláza normálně potřebuje jod k tomu, aby si tvořila hormony, takže na podobném principu se vychytává i ten jod a ten jod podobně jako to lutécium, taky tou radiací působí lokálně, káně ničí, ale ten efekt tady je opravdu většinou léčebný, že jsme schopni všechno spálit a víceméně 90% pacientů po té léčbě vlastně kompletně vyléčeno. Dlouhodobé remisi, to znamená, že se u nich to onemocnění znovu jako neprojeví.
16: A dá se říct, že v poslední době radiofarmak přibývá. Máte díky nim více možností pro pacienty s nádory?
18: Samozřejmě postupně těch radiofarmaku přibývá. V poslední době je to přibývání rychlejší, bych řekla. Ono obecně, ta léčba těmi radiofarmaky je velmi cílená. Když to srovnáte s chemoterapií, která vlastně působí víceméně na všechny buňky v tom organismu a ty nádorové jsou na ní citlivější než ty normální, ale ty nežádoucí účinky jsou potom jako celkové. Ta léčba je opravdu cílená jenom na ty nádorové buňky. Vlastně takhle se dá cílit na různé receptory. Ty výzkumy jdou od karcinomu prsu, karcinomu plic a různých dalších. Ta budoucnost té nukleární medicíny je jako velká a myslím, že je tam spíš problém v tom, že každý ten lék, který se vyvine, musí vlastně podstoupit velké studie, musí tam procházet vlastně ten efekt té léčby, aby to bylo schváleno a samozřejmě velký problém je financování, kdy všechna radiofarmaka jsou velmi drahá, to samozřejmě ty studie jako zpomaluje.
16: A která z těch nově testovaných radiofarmak jsou už blízko klinické praxi?
18: Teďka se hodně testuje vlastně použití alfa zářičů, které se dají právě použít třeba i na ty neuroendokrinní nádory nebo na karcinomy prostaty, protože alfa zářiče mají vlastně mnohem silnější působení na ty nádorové buňky, jsou více jakoby zacílitelné, mají míň těch nežádoucích účinků kvůli poškození těch ostatních buněk, to je takové to, co je asi jako nejaktuálnější.
16: Dodává Lucie Lančová z kliniky nukleární medicíny a endokrinologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka. Andrea Skalická, Český rozhlas.
25: A po půl sedmé mimo jiné uslyšíte, policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá transparentní účty pod záminkou rychlé investice. Počet zraněných při ruském víkendovém útoku na Kyjev už přesáhl 90. Jak to vypadá ve čtvrtích, které útok nejvíce zasáhl, uslyšíte za pár okamžiků v reportáži našeho zpravodaje Martina Dorazína. Moskva hrozí Kyjevu novými raketovými a dronovými útoky.
8: V půl sedmé jsou tu zprávy s Ondřejem Látalem.
9: Český rozhlas Plus.
10: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo senátem. Změna by živnostníkům měla ušetřit na odvodech na sociální pojištění několik set korun měsíčně. Snížení záloh ale kritizuje opozice. Podle ní by třeba živnostníci pak naopak tratili na důchodech. Teplický okresní soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Projednání žádosti je vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud.
15: Státní zástupce a teplický soud se v lednu shodli, že zanedlouho 30-letý Dominik Feri zatím neprokázal polepšení a chybí mu sebereflexe. Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024. Pražský soud ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Feri od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
10: Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Srbský prezident Aleksandar Vučić pokračuje v návštěvě Číny. Po včerejším jednání s prezidentem Xi Jinpingem oznámil, že by Bělehrad mohl už za měsíc získat nové čínské investice. Lídři zemí podepsali několik dohod o obchodu, technologiích a taky vzdělávání. A Senát si v podvečer připomene 30 let od ustavení České horní komory parlamentu. Na slavnostním shromáždění budou jeho současní i bývalí členové. Kromě předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na shromáždění vystoupí třeba i prezident Petr Pavel. Tady je doprava v ranním plusu na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Popojíždí kolona kamionů za sjezdem na Rousínov přibližně z kilometru 214. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy houstne provoz od Modřic ze 3. kilometru. I tam jsou to hlavně nákladní soupravy v pravém pruhu. A v Praze Liberecká ulice do centra je plná téměř od konce Cínovecké. K Blance už se popojíždí okolo 20 minut. Dobře dojďte. Čeká nás jasný a nebo skoro jasný den. Nejvyšší teploty dnes vysoko, 27 až 32 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 23. Vát má slabý, během dne kromě západní poloviny Čech pak mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
9: Posloucháte Ranní Plus.
8: A hodiny ukazují 6 hodin a 33 minut. Českému zpravodajství a stránkám novin vévodí v tomto týdnu kroky ministra školství, který ukončil plošné testování žáků základních škol. Řeší se také prohlášení premiéra Andreje Babiše, že by vláda mohla prodat státní podnik Explosia, který vyrábí výbušniny, což v době napjaté bezpečnostní situace vyvolalo kontroverzní reakce. Samozřejmě ve veřejném prostoru došlo i na reflexy nepovedeného zápasu hokejové reprezentace s Norskem nebo na dozvuky aktuálních prohlášení zástupců Spojených států a Iránu o ukončení nebo neukončení blokády Hormuzského průlivu. To vše jsou hlavní témata dnešních novin. Do nich se začetl Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
17: Dobré ráno.
8: Vedle toho všeho vás zaujal i článek o tom, jak se stárnutí projeví na cenách domů a bytů. Co k tomu píše Deník N?
7: Je tomu tak. Řekněme, že mýtus o tom, že ceny nemovitostí budou růst do nekonečna, což tak občas někdy v Česku může působit, tak začíná dostávat víc a víc trhlin. A jak právě upozorňuje zajímavý komentář v deníku N od slovenského ekonoma Vladimíra Baláže, tak na realitní trh může začít a velmi pravděpodobně začne naplno v nějakém čase dopadat stárnutí populace. A zatímco v těch velkých městech, jako na Slovensku je Bratislava, u nás Praha nebo Brna, tak tam ta prognóza je taková, že ty ceny nemovitostí si udrží nějaký růst, tak jakoby skoro všude okolo, v těch chudších regionech, tak začne tam dopadovat vylidňování a právě pokles cen. A deník N se odkazuje na detailní zkušenosti z Německa či z Japonska, které speciálně Japonsko je v tomto ohledu takovou demografickou laboratoří budoucnosti. No a tam se právě ukazuje, že starší lidé preferují menší byty, bezbariérové a hlavně ve velkých městech s dostupnou zdravotní péčí, takže v Japonsku v podstatě všude, kromě Tokia, ty ceny nemovitostí stagnují nebo klesají. A ono nás to musí logicky vést k nějakému uvědomění, že ten pokles počtu obyvatel ty ceny bude srážet mnohem dramatičtěji, než si možná jsme dneska schopni uvědomit. A zrovna demografie je v Česku s ohledem na to, jak nám se propadá porodnost, do budoucna vážný problém a zjevně i třeba pro investory do nemovitostí.
8: Tak to je zajímavý střet pohledu demografie a nemovitostního trhu. Další téma, které jste vybral, se týká dopravy a jízd po Evropě. O co jde?
7: Ano, deník Mladá fronta dnes přináší zprávu, která může docela výrazně změnit pravidla na evropských silnicích, nebo to téma, kterému se ta zpráva věnuje. Od 1. července totiž skončí éra svobody pro řidiče mezinárodních dodávek. Ti dosud mohli křižovat Evropu v podstatě non-stop, což logicky vedlo k nějaké větší nehodovosti. No a tomu má odzvonit, protože ty dodávky budou muset být vybavené chytrými tachografy a řidiči budou muset dodržovat povinné pauzy podobně jako například řidiči kamionů. Jak nicméně upozorňuje Mladá fronta dnes, tak to má i některé stinné stránky. Odborníci jednak upozorňují na to, že je málo odpočívadel, že tam budou zvýšené náklady na jedno auto až třeba 70 tisíc korun, což se může propsat třeba do ceny toho zboží, které přepravují. Navíc paradoxní je, že dopravců ze zemí mimo EU se ta novinka netýká, což ten trh logicky bude pravděpodobně křivit. A může to například zkomplikovat třeba rychlý dovoz čerstvých květin z Holandska. Nicméně důležité je si jako jenom upozornit, že to se týká mezinárodní dopravy. To znamená například nás tady v Česku, když si budeme objednávat balíčky z e-shopů přes zásilkovnu nebo některé jiné výdejní boxy, tak na to se to nevztahuje. Ty lokální kurýři budou mít nadále vnitrostátní výjimky. Tam žádné tachografy a pauzy být nebudou muset.
8: A na závěr vás ještě zaujal článek ze serveru Wired.cz s titulkem Komerční jaderná fúze nabírá obrátky. Tady bych chtěla nějaké detaily.
7: Ono, zprávy o klimatu jsou poslední dobou samozřejmě spíš depresivní. Ostatně vidíme to dneska, 32 stupňů, neprší, sucho. Tato téma zkrátka je spíš o nějakých jako přírodních katastrofách a vedrech, ale web magazínu Wired přináší jakou dávku naděje právě v podobě jaderné fúze, která by měla, pevně doufáme, jednou vyřešit tu naši závislost na fosilních palivech. O fúzi, tedy vlastně je to princip, který pohání hvězdy, tak se už jako desítky let říká, že to je ten game changer, který je ale pár desítek let ještě daleko, ale Wired upozorňuje, že aktuálně vlastně se děje na tom technologicko-vědeckém poli řada takových významných kroků směrem k prolomení fúze a že zajímavé je, že tentokrát to nejsou velké nadnárodní nebo mezivládní projekty, jako je třeba francouzský Tokamak, které ten rozvoj přinášejí, ale jsou to hlavně dravé startupy a těm se díky využití nových vysokoteplotních supravodičů daří vlastně stavět mnohem jako menší a efektivnější reaktory. Navíc do nich miliardové investice pumpují obří technologie technologické firmy jako Google nebo Microsoft. No a ona fúze slibuje neomezený zdroj energie, vlastně jenom z obyčejné mořské vody, navíc bez radioaktivního odpadu. A podle magazínu Wired bychom se i díky tomu to prudkému rozvoji mohli těch prvních komerčních fúzních reaktorů a elektráren dočkat už v průběhu 30. let.
8: Tak trochu jaderného optimismu na závěr. To byl ano. Luboš Kreč, zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch, který dnes vybíral z domácích médií. Děkujeme za to.
7: Děkuji a hezký den.
25: Máme téměř 10 minut po půl sedmé. Dávajte si pozor, na jaký účet posíláte peníze. Podle vyjádření policie totiž podvodníci přišli na další způsob, jak připravit lidi o úspory. Vydávají se za investiční poradce. Nejdřív navrhnou, aby lidé posílali peníze na existující pravý transparentní účet, třeba na účel nějaké sbírky. Slibují, že se dárcům finance zhodnotí. Když si útočníci ověří, že dorazili, zadají číslo jiného účtu, ale ten už patří jim. Páchají tak vlastně dvojí škodu, oberou o peníze důvěřivce a způsobí potíže i majitelům transparentních účtů.
17: Založili jsme transparentní účet někdy loni kvůli nemoci mojí dcery, protože jsme potřebovali peníze spojené s náklady na cestování do Francie, kde byla v experimentální léčbě.
19: Denisina dcera před pár týdny zemřela. Peníze ale na transparentním účtu přibývaly dál.
17: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc. Částka 4,5 tisíce, 4325, 4283. Takový jako částky, který na transparentní účet nikdo neposílá.
19: Neví přitom jistě, zda peníze opravdu poslal podvedený člověk nebo dárce. A stejný problém už v minulém roce řešil Beronský hospic Mezibřehy, který funguje jako nezisková organizace. Podivných částek bylo na účtě přibližně za 20

0: A ti, kteří domněle investovali, taky vidí, že peníze dorazily a účet tedy není falešný. Poslat nezaokrouhlenou částku podvodníci někdy chtějí třeba proto, že podezřelá transakce tak na první pohled nezaujme ani banku. Může se jí zdát například jako úhrada faktury. Jak podvodníci navádí oběti dál, popisuje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janků.
1: Jsou mu ukazovány falešné weby, na těch webech jsou falešné grafy toho slibovaného zhodnocení. To dělají i proto, protože oni si takhle toho podvedeného otestují, že je schopen zadat tu transakci a nepropálí v podstatě hnedka nějaký svůj účet a ten můžou využít později pro nějakou právě už jako větší transakci.
0: Právě na svůj účet pak oběti přesměrují. Pod různými záminkami jim řeknou, že už musí peníze posílat jinam a získat je zpět není jednoduché, pokračuje Janků.
1: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě, co prostě snižuje.
0: Nějakou dobu přitom nemusí být jasné, že se člověk stal obětí útoku. Podvodník mu totiž může posílat údajně zhodnocené peníze, říká Zuzana Pidrmanová z policejního odboru prevence.
2: Každopádně vždycky takovým varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace, ale někdy pachatelé chtějí opravdu i instalaci třeba vzdáleného přístupu, propojení s bankovnictvím.
0: Druhou stránkou je to, že problémy pak mají i majitelé těch transparentních účtů. Třeba Denisa při bližším prozkoumání účtu zjistila, že podivné částky na něm byly ještě před dceřinou smrtí. Některé peníze už ale utratila za léčbu a zbytek chtěla věnovat nadaci.
3: Teď v tuhle chvíli prostě vůbec nevím, co se jako bude dít dál. Jestli mám prostě čekat na to, až prostě se ty lidi budou po půl roce, po dvou letech ozývat.
0: Jestli majitel transparentního účtu musí podvedeným vrátit peníze, je podle právníka Jiřího Alfery z advokátní kanceláře Springwalk sporné. Záležet by mohlo třeba na označení dané platby.
4: Protože když já budu vlastnit ten účet transparentní a přijde mi tam dárcovství třeba řeknu 1000 korun a bude tam první tranže investice, tak asi můžu si říct, že to asi není úplně v pořádku, že to není normální popis platby.
0: Jakékoliv podezřelé transakce by lidé měli i hned hlásit své bance a policii. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Posloucháte Ranní plus, konkrétně v 6 hodin a 43 minut. Tady jsou krátké zprávy z ekonomiky. Evropské akcie včerejší den uzavřely na nejvyšší úrovni od konce února. Vymazaly tak ztráty, které zaznamenaly od začátku konfliktu na Blízkém východě. Investoři reagují zejména na naději uzavření možné mírové dohody a na vidinu obnovení lodní dopravy přes Hormuzský průliv.
6: Zájem o letní dovolenou je mezi Čechy i letos velký. Při výběru dovolené jsou ale opatrnější a více zajímají o bezpečnost dané destinace. Přitom ale ani válka na Blízkém východě je neodradila od nákupu zájezdu. Plyne to z ankety mezi cestovními kancelářemi a prodejci pobytu.
5: A ruská centrální banka podala druhou žalobu k tribunálu Soudního dvora Evropské unie kvůli zmrazeným ruským aktivům. V žalobě napadá nařízení umožňující využití zmrazených ruských státních aktiv ke splacení unijní půjčky Ukrajině. Ruská centrální banka odhaduje, že západní země zmrazily ruská státní aktiva přibližně ve výši 300 miliard dolarů, tedy v přepočtu více než 6 bilionů korun.
6: Stále jste v Ranním plusu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO minulý týden oznámil, že státní výrobce střelného prachu, firma Explosia, by mohla být na prodej a že o ní má eminentní zájem francouzský kupec. Jakou logiku dává v době války na Ukrajině prodávat takovou firmu? Je její prodej na spadnutí nebo spíš ve fázi úvah? A mohl by stát za Explosii dostat 20 miliard, o kterých mluví premiér Babiš? To jsou témata, která autorka našeho pořadu a podcastu Peníze a vliv probrala s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z hnutí ANO.
7: Samozřejmě dneska se mohou přetrhnout různí tuzemští i zahraniční potenciální nabyvatele a nabízejí, že by do toho chtěli vstoupit. My to jenom monitorujeme. My jsme nerozhodli ani ano, ani ne. Pouze říkáme jednu věc, že samozřejmě s ohledem na cenu nikdy nebudou lepší podmínky už a musíme si uvědomit i ta rizika, která jsou, protože vlastně ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, což je realita, těch firm není až tolik, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
8: Tím myslíte CSG?
7: Já nebudu to komentovat kdo, jo, ale jenom tím chci říct, že tady vzniká konkurence, která samozřejmě může znamenat v čase a nebude to dlouhá doba, to, že Explosia se opět dostane do úplně jiné kondice. Takže je logické, že i tyhle ty vlivy musíme

0: No
1: tak tady jsou, nezlobte se, ale tady jsou jako známé takové antipatie mezi Andrejem Babišem a Michalem Strnadem, šéfem CSG. Jako nehraje to tam nakonec roli, protože je známo, že CSG za minulé vlády chtělo koupit Explosii, posílalo dopis tady na ministerstvo průmyslu a obchodu.
0: Explosii chtěli koupit všechny tři největší zbrojařské firmy v České republice a pokouší se o to několik let. Tady vůbec nehraje nějakou roli antipatie či sympatie. Tady hraje roli čistě to, jaké dneska kondici, jak se to může vyvíjet v horizontu několika let, aby se to neotočilo zase, a za třetí, jaká je případná cena. Explosia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát, ty produkty nejdou napřímo do české armády, ty produkty jdou pro zbrojaře, kterých je zase prostě dávají do svých finálních produktů a exportují to do celého světa, to znamená, není to dneska o tom, že by stát měl pod kontrolou něco mimořádně strategického, co by ohrozilo bezpečnost.
1: Ale i třeba nedávno před 2 měsíci uzavřela strategické partnerství Explosia s tuzemskou firmou Colt CZ v oblasti dodávek zbraní a munice pro českou armádu a NATO. Tak jako, co třeba potřebujete ještě víc? Jako, že musí mít teda Explosia přímé kontrakty jako s armádou, jaký by to dávalo smysl?
0: Kdyby, no a to, kdyby nastalo, tak je to pořád. Tak proč by někdo třeba ten Colt s nima rušil ten kontrakt? Hmm. Ten Colt to nezavřel, protože patří státu. Ten to uzavřel, protože tady má provozovnu a vychází mu to finančně. Když mu to finančně nebude vycházet, nebude to s nikým uzavírat a nehledě na to, jestli to vlastní stát, či jestli to vlastní někdo jiný. Čili to, že by mohl, a my říkám, že to nastane, jenom to monitorujeme, tam vstoupit nějaký zahraniční partner, za prvé neznamená, že by tam stát neměl nějakou možnost prostě to ovlivňovat, a za druhé to neznamená, že se přece stěhuje ta fabrika do jiné země. A jestli by kdokoliv, například Colt, tam chtěl kupovat svoje produkty, tak si bude kupovat na hledě na to, jestli
1: jasně,
0: vlastně stát nebo
1: ne. Na druhou stranu, jako proč byste takovouto firmu třeba měli prodávat do Francie, kdy Andrej Babiš mluvil, že Emmanuel Macron požádal, jako, že by to chtěla koupit francouzská státní firma. Tedy mimochodem jako Explosia vyvíjí hnací náplně pro dělostřelecké systémy César francouzské výroby.
0: Za prvé se to neprodává do Francie. Oni jsou jedni z těch, já nevím, 7, 8, kteří projevili zájem. A za B to, že má někdo podíl v nějaké fabrice, ještě neznamená, že tady končí její výroba.
1: Říkáte, že situaci monitorujete, nebo ty možnosti monitorujete, tak kdy padne nějaké rozhodnutí, nebo jaký bude teďka dál postup?
0: Nejsme pod žádným tlakem. Jo, my pouze jako věcně vnímáme to, že je o to obrovský zájem a že pokud bys to mělo dělat, tak je k tomu velmi dobrá doba, ale nepadlo žádné rozhodnutí, že to budeme dělat.
2: Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Mluvila s ním naše ekonomická analytička Jana Klímová. S ní se spojíme dnes ještě krátce před 9. hodinou. Celý rozhovor s vicepremiérem Karlem Havlíčkem vysíláme v rámci pořadu Peníze a vliv a podcastu u nás na Plusu už po 11. hodině. Pak ho najdete pochopitelně na našem webu i v podcastových aplikacích.
3: Posloucháte Ranní Plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
4: A teď konkrétně posloucháte v 6 hodin a skoro 50 minut. Moskva hrozí Kyjevu novými raketovými a dronovými útoky. Zahraničním diplomatům Rusko doporučilo, aby ukrajinskou metropoli opustili. Víkendové, mimořádně silné vzdušné údery ale Kyjevany nezlomily. Na místě zcela zničeného obchodního centra Kvadrát na Lukjavince byl i náš zpravodaj Martin Dorazín.
5: Teď stojím před obchodním a zábavním centrem na Lukjanivce vedle stanice metra. Zničená je prakticky celá čtvrť, nejenom ten velký obchodní dům, ale i přilehlé tržiště. Z toho zůstala vlastně jenom taková změť plechů a drátů. Ve vzduchu je ale pořád ještě silně cítit zápach spáleniny. Kyjevané si to teď sem chodí fotografovat. O kus dál už babičky prodávají zeleninu, ovoce a květiny. A opodál už také otevřeli stánky nabízející kebab nebo kávu.
6: Co my řešili otevřít? Čemu znovu? Tomu, že my ho pracujeme.
5: Kavárnu v poškozeném památkově chráněném domě přímo naproti troskám tržnice hned ráno po útoku znovu otevřel pan Oleksij. A diví se, proč se ho na to vůbec ptám.
6: No, my jsme pracovali do toho vše i tomu my...
7: Fungovali jsme i předtím a hned jsme všechno začali opravovat, ale ještě se nám nepodařilo dát to úplně do pořádku. Musíme zasklít vchodové dveře, ale podepřeli jsme už střechu, aby nikomu nespadla na hlavu. Budova byla postavená v roce 1899. Za dobu války je to už pátý nebo šestý přílet do této čtvrti, takže s rychlými opravami máme zkušenosti.
6: My už na tom opitě už se zrobili švýtko, když se...
8: Ne všichni si obrovské ruiny přicházejí vyfotit. Je tu také hodně starších lidí, kteří se přišli prostě podívat na místa, kam rádi chodili nakupovat, jako paní Julia a Svitlana.
9: A co možná bude tam důmat?
10: A co si o tom mám myslet? Jsou to prostě darebáci. Rusové jsou lumpové. V nákupním centru Kvadrat jsem si vždy kupovala oblečení. Chodili jsme do McDonaldu, bydlím totiž za rohem. Obchodák mi bude chybět. Už ho nebude možné zrekonstruovat.
11: Žalka. Postanovit nevozmožno. Žalka.
12: Дуже сумно, я користувалась багато років.
13: Je to velmi smutné. Chodili jsme do jídelny Puzata chata a do samoobsluhy Silpo. A byla tam spousta šikovných obchůdků. Myslím si, že Rusové mířili na sousední továrnu, ale v ní už nic nebylo. Tu už dávno zničili. Před 10 dny mi tady v tržnici jeden hodný pán opravil porouchanou věc, tak jsem mu chtěla jít poděkovat a něco malého mu dát. Tak to už nestihnu. Je mi líto, že tolik lidí přišlo o práci. Co budou teď dělat?
14: Ti, kdo pracovali, co oni budou robit?
8: Mohutný víkendový útok na Kyjev na vlastní kůži zažil i Paul Savko, který sem přijel vyškolit ukrajinské odborníky v zacházení s českou stanicí na digitalizaci kulturních památek.
15: Já jsem tady byl během té nejtvrdší nosy možná za poslední rok a dřív, než jsme se dostali do krytu, jsme byli venku. Zrovna nad námi zestřelil jeden z těch šahed dronů a Ukrajinci, jak jsou už otrlí za ty 4 roky, tak prostě všichni si to natáčeli na iPhony. A to bylo fakt nad náma. Jo. Ty trosky padaly dolů, já nevím, 300 metrů od nás. Pak jsme samozřejmě utíkali do krytu, ty útoky to trvalo asi do 5 rána, jak si pamatuju, ale v podstatě od nějak od 9:30 večer do 5 do rána to bylo nepřetržitě. A třeba ty hypersonické Kinjal rakety a ten Orešník, tak to jste slyšeli, že to prostě letí zdáli a naraz to proletělo kolem. Samozřejmě tady hodně jako aktivní ta protiletecká obrana, takže vlastně to nad náma lítalo z Ruska a pak stříleli vlastně Ukrajinci zpátky, že jo. Sestřelovali ty drony, tam byli hodně úspěšní.
8: A je to úplně jiný zážitek než z obrazovky, dodává Paul Savko.
15: A když to vidíte, to dunění a ty basy z těch explozí, to vám žádná televize nikdy nesprostředkuje. To je jedna věc. A pak ještě zajímavý takový moment, že v momentu každého toho sestřelení, tak byl spálený vzduch. Vy jste cítili, jak to padalo ze zhora, ty trosky a zhasí, že v noci vidíte ten záblesk a pak ty hořící trosky, tak cítíte ten spálený vzduch všude. Takže ten fyzický zážitek je úplně nějaký jiný jako z médií. A když tohle vlastně jednou pocítíte, já jsem tady byl jenom teď poslední týden, tak naraz pochopíte, v čem oni tady žijou 4 roky. Že vlastně to se děje každou druhou noc.
8: V číslech to bylo 90 raket a 600 dronů. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: A rozšířenou verzi této reportáže najdete v průběhu dne také na našich webových stránkách irozhlas.cz. Ukrajině, respektive tomu, jak se k Ukrajincům v Česku staví tuzemská vláda a kdo o tom rozhoduje, se v ranním komentáři zamýšlí dnes také politolog Lukáš Jelínek.
16: Minulá vláda byla spíš ukrajinská než česká. Ukrajinská miminka nejsou česká miminka, my jsme v České republice. I tyto věty zazněly po pondělní schůzi vlády od premiéra Andreje Babiše. První reagoval na zpřísnění podmínek pro pobyt ukrajinských uprchlíků, druhou pak na otázku, zda když mají mít Ukrajinci v Česku stejné povinnosti jako Češi, by neměli mít také stejná práva, například čerpat dávky na děti narozené na našem území. Babišova reakce napovídá, že nejde jen o věcný problém, jak se snaží tvářit ministr vnitra Lubomír Metnar, který je předkladatelem tzv. Bezpečnostní novely. Na jejíž přípravě pracovalo 7 ministerstev a jež má mimo jiné tvrději postihovat nelegální migraci. Podle něj pobývá na českém území 385 tisíc Ukrajinců, z toho 90 tisíc pobírá humanitární dávky. Od začátku roku prý byly zaznamenány stovky příkladů zneužití těchto dávek a policie zahájila přes 40 trestních stíhání se škodou přesahující 18 milionů korun. Metnar správně zmínil, že jde nezřídka o součást působení organizovaného zločinu, zločinu. Jenže zatímco mafiáni dovedou před rukou zákona kličkovat, o to tvrději dopadne na běžence a jejich rodiny. Oprávnění k pobytu má například nově zanikat zjištěním, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržoval déle než 30 dnů mimo území státu šengenského prostoru. Stejně tak mají alespoň 16 dnů v měsíci pobývat na území České republiky příjemci humanitární dávky určené pro uprchlíky v nouzi. Dávková turistika je samozřejmě neobhajitelná. Představuje ale v poměru k počtu Ukrajinců na našem území takový problém, aby musela vláda řinčet legislativními zbraněmi. Premiér a ministři také rádi hovoří o ukrajinských motoristech. Tam tolik nevyčuhuje xenofobie. Aby po silnicích nejezdila a účastníky provozu neohrožovala technicky nevyhovující vozidla, má být prováděna řádná evidence aut s ukrajinskou poznávací značkou a ta mají podléhat běžné státní technické kontrole a měření emisí. To nevyznívá nijak dramaticky, zvlášť jde-li o uprchlíky, kteří už měli dost času se v našem prostředí aklimatizovat. Přesto tito lidé mohou mít stále intenzivnější pocit, že už zde nejsou vítáni. Jak říká Babiš, to minulá vláda byla spíš ukrajinská, ne jeho. Ačkoliv i ona by teoreticky mohla být laskavější, nesměla by však být závislá na krajně pravicovém hnutí SPD. Kvůli němu si premiér a šéf hnutí ANO osvojuje retoriku, kterou by i podle názorů některých svých spolupracovníků za normálních okolností nepoužíval. Jenže koaliční tábor se přetahuje o stejné voliče a Babiš by Tomiu Okamurovi elektorát vyluxoval se stejnou chutí jako kdysi sociálním demokratům. Nevraživost vůči předsedovi SPD prokázal i včera v reakci na Okamurova slova, že se snaží s Evropskou komisí vyjednat zrušení dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku, premiér zvolil nekompromisní tón. Nevím, co vyjednává, on se stále plete, on si myslí, že je ve vládě. Není ve vládě, je předseda sněmovny, prohlásil na Okamurovu adresu Babiš a pěkně z toho vyplynulo, proč lídra jedné z koaličních stran uklidil do dolní parlamentní komory. Jenže Okamura překypuje energií a co chvíli představuje koaliční záměry, zvlášť ty, u nichž může přihřát polívčičku SPD. Babiš jej tudíž následuje v přístupu k neziskovým organizacím, veřejnoprávním médiím či k brněnskému setkání sudeckých Němců. Ukrajinci jsou však Okamurův evergreen a tak v zájmu koaličního klidu do jím udávaného rytmu tancuje celá vláda. Výsledkem je legislativa, ale zejména rétorika, v níž vedle represe na sounáležitost, vstřícnost, ba soucit už prostor nezbývá.
4: Uzavřel svůj komentář politolog Lukáš Jelínek.
3: Interview Plus.
17: Americký prezident Donald Trump chce, aby se další arabské státy připojily k abrahamovským dohodám, kterými v roce 2020 některé muslimské země normalizovaly vztahy s Izraelem. Jaká je v arabském a muslimském světě nálada vůči Izraeli? Nepřevládá popouření kvůli chování ministra Ben-Gvira vůči aktivistům z mezinárodní humanitární flotily plující do pásma Gazy? Na to se zeptám Břetislava Turečka, blízkovýchodního experta z Metropolitní univerzity.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
2: Po 9:30 v pořadu pro a proti uslyšíte. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš mění sestavu vládních zmocněnců. Usnadní mu to prosazování vládních priorit anebo vytváří paralelní strukturu lidí bez politické odpovědnosti, která může způsobit kompetenční chaos. Uslyšíte šéf komentátora Deníku a bývalého poslance hnutí ANO Martina Komárka a šéf komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka, moderuje Lukáš Matoška. Po 10:30 v osobnosti Plus bude Jindřich Šídlo, komentátor a podcaster serveru Seznam zprávy.
4: Bylo 7 hodin a vy posloucháte úterní Ranní Plus s datem 26. května. Dobré ráno vám přejí Daniela Vrbová
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Jaké náměty jsme vybrali pro tuto hodinu? Koho soud obvinil z praní špinavých peněz v takzvané bitcoinové kauze?
4: Koaliční politici slibují, že zohlední připomínky rezortů k návrhu zákona o Českém rozhlase a televizi, jak financování obou médií ovlivní avizovaný úbytek plátců a co vládní politici chystají?
18: Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí.
2: Jak chtějí pobaltské státy koordinovat postup vůči průniku dronů do svého vzdušného prostoru.
4: To vše uslyšíte po zprávách. Dnes si připravuje Ondřej Látal.
19: Dobrý den. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v takzvané bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni čtyři lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dřív odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíhaní exministr spravedlnosti Pavel Blažek, dřív z ODS jeho náměstek, někdejší Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Obvinění jsou z legalizace výnosů, z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Víc k tomu v Ranním plusu řekneme po zprávách. Do poslanecké sněmovny se dnes vrátí návrh na snížení záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
20: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
19: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje, že změna podpoří drobné podnikatele. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami. I technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitelé ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníků.
21: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
19: Americké letectvo podniklo nové údery na Irán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Iránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
22: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik iránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o čtyřech zabitých příslušnících iránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-iránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
19: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí hledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
23: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
19: A taky k tomu se s dalšími podrobnostmi v Ranním plusu vrátíme po zprávách. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získala Radiožurnál podle informačního zákona. Částka odpovídá jeho 12 platům. Kostkovi výši odchodného zajistila dohoda k pracovní smlouvě z roku 2023. Původně měl nárok na nižší částku. Potvrzuje mluvčí pojišťovny ministerstva vnitra Jana Šilerová.
0: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
19: Kostka získal o 200 tisíc korun víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Kostka se k výši svého odchodného vyjádřit odmítl, rezignoval ke konci dubna. Ve funkci byl 11 let. Knihovny nejsou jen k půjčování knih, na to chce v Brně upozornit dnešní den brněnských knihoven v parku na Obilním trhu. Program míří na školáky i dospělé. Zájemci si budou moct vyzkoušet tvůrčí dílny, virtuální realitu anebo rozpoznávání skutečných fotografií od obrázků vytvořených umělou inteligencí. Podle mluvčího knihovny Jiřího Mahena Petra Pospíšila bude mít letos na místě své stránky přes 20 brněnských knihoven.
1: Zúčastní se fakultní knihovny brněnských univerzit, ale i méně známé knihovny, specializované jako například knihovna Ústavního soudu, Moravské galerie. Své zastoupení na akci by měla mít například i knihovna Brněnského biskupství.
19: Doprava na Plusu na D11C směrem z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem vzniká kolona pouze vlivem silnějšího provozu. Zastavíte na 17. kilometru a ke sjezdu na okruhu Černého mostu pojedete přes půl hodiny. V Praze na východní části okruhu naberete zdržení kolona od Hradecké D11, následně přes Čerboholy až k Průmyslové, zabere taky okolo 30 minut. A v Liberecké ulici směrem do centra Prahy přetrvává dlouhé zdržení, z konce Cínovecké k Blance je to stále navíc než půl hodiny. Dobře, dojeďte. A bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní Plus.
4: A dobré ráno vám přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Máme 7 hodin a 8 minut. Tento týden uplyne rok od chvíle, kdy v české politice vypukla takzvaná bitcoinová kauza. Dar v kryptoměnách na účet ministerstva spravedlnosti s rukou odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiříkovského nakonec vedl k rezignaci tehdejšího ministra Pavla Blažka z ODS. Včetně něj obvinili začátkem května soudy celkem 4 lidi. Teprve včera pak padlo obvinění z praní špinavých peněz. Celou kauzu sleduje od počátku novinářka deníku N. Zdislava Pokorná, s kterou jsme teď ve spojení. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, díky za pozvání.
4: Když to rychle zrekapitulujeme, kdo všechno je tady po včerejšku stíhaný?
5: Tak zatím jsou v té kauze stíhaní 4 lidé. Už loni v srpnu bylo sděleno obvinění Tomáši Jiříkovskému a vlastně až před pár týdny došlo na obvinění aktérů toho samotného převodu toho bitcoinového daru, a to je tedy exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel. Oba dva jsou stíhaní vlastně za trestný čin porušení pravomoci úřední osoby a taky za legalizaci výnosu z trestné činnosti. A už před těmi několika týdny společně s nimi byl stíhaný také Kárem Tec, a to za legalizaci výnosu z trestné činnosti. A včera přibyla vlastně v té kauze další obvinění a podle informací deníku N je to právě opět Kárem Tic, kterému bylo sděleno ještě jedno obvinění v té kauze, které se týká opět praní špinavých peněz.
4: Kvůli čemu padlo to nové obvinění směrem ke Kárimu Ticovi?
5: Tak vrchní státní zastupitelství v Olomouci oznámilo, že tedy to trestní stíhání bylo rozšířeno o další jednání. V něm jsou spatřovány tedy trestné činy legalizace výnosu z trestné činnosti a to jednání se právě podle našich informací vztahuje na Kárima Tice. Oni nespecifikovali konkrétně, o co jde, ale vlastně jenom řekli, že došlo k rozšíření toho trestního stíhání té jedné osoby. také řekli, že se to stíhání týká obviněného, který je stíhán na svobodě, a jde tedy podle našich informací o advokáta Tyce, což je advokát už obviněného bitcoinového dárce Tomáše Jiříkovského, který už byl v minulosti odsouzený za to, že provozoval v minulosti jiný darknet Sheep Marketplace. Já konkrétně nevím, co konkrétně vlastně policie jako vytýká Kárimu Ticovi nebo z čeho konkrétně ho obvinuje, ale tím, že jde o tedy legalizaci výnosu z trestné činnosti, tak jako vypadá to opět úplně na ten stejný nebo podobný scénář, a to je ten, že vlastně Kárim Tic měl pomáhat Tomáši Jiříkovskému de facto očistit ty v uvozovkách špinavé bitcoiny, které pochází z darknetu Nucleus Marketplace, což je darknet, kde prostě byly bitcoiny jako a to skrze to, že se tam prodávaly nelegální drogy, zbraně a tak dál. Takže tohle je podle mě ten stejný scénář.
4: Vy tu kauzu sledujete od úplného začátku a za nejpodstatnější věc jste teď označila to, kam odtekly peníze z bitcoinové peněženky Tomáše Jiříkovského, kromě státu. Co o tom víme? Co říkají ty poslední informace vaše?
5: Tak jde vlastně o to, jakým způsobem se pohybovaly ty peníze na té bitcoinové peněžence. Kdybych to měla vysvětlit od začátku, tak jasně 7. března proběhl ten bitcoinový dar, protože tedy od peněženek spojené s Jiříkovským přiteklo státu miliarda korun v bitcoinech. Nešlo jako o jednoduchou transakci, ta peněženka byla otevřena už o den dřív a prostě to nešlo z jednoho účtu na druhý. Ale v rámci toho, když odtékaly ty peníze na tu bitcoinovou peněženku státu, tak odtekly také bitcoiny právě na 5 bitcoinových účtů, které byly vlastně nově vytvořené. A není jasné doteď, komu konkrétně tyto bitcoinové peněženky, kam odtekly bitcoiny v hodnotě 30 bitcoinů, 36 bitcoinů, 18 nebo necelých 14 bitcoinů, tak komu právě tyto peněženky patří. A to je něco, co policie aktuálně řeší. A jasně, řeší to už dlouhodobě, ale ono je to poměrně složité spojit jako tu peněženku s někým konkrétním. A to i v momentě, kdy ty bitcoiny se vlastně nehejbou na té peněžence od toho, kdy tam přitekly, toho 7. března. A je to dost logický, protože kdyby se tam začaly přesouvat ty bitcoiny zase jinam a snažil by se je někdo očistit a vlastně zlegalizovat, tak by prostě se policie i hned dopátrala k tomu, kdo může ty bitcoiny mít, a zároveň pochybuju, že by teď jakákoliv směnárna vlastně tyhle bitcoiny jako vyměnila, jo? No. Pokud by to neprocházelo přes mixer, aby se vlastně nešlo dotrasovat k původu té bitcoinové peněženky. Co je ale podstatné, tak je to, že tam je vlastně podezření na Kárima Tice, ta hlavní stopa se týká jeho ohledně těchto 5 peněženek, protože vyšetřovatelé podle našich informací vlastně zachytili.
4: Rozumíme, že tam je tedy to nové obvinění a rozšířili to trestní stíhání. Bohužel náš čas pro tento rozhovor se nachýlil ke konci, ale kauzu budeme i nadále sledovat. To byla Zdislava Pokorná, novinářka deníku N, která bitcoinovou kauzu na ministerstvu spravedlnosti pod Pavlem Blažkem sledovala a upozornila na ní jako první. Děkujeme.
5: Děkuju moc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus v 7 hodin a téměř 15 minut. Jak bude vypadat financování Českého rozhlasu a České televize, to by mohlo být jasné už v polovině června. Finální podobu zákona, který by zrušil dosavadní poplatky, předloží kabinetu ministr kultury Otto Klempis za Motoristy. Potvrdil to po včerejším jednání koaliční rady. Do té doby se resort musí vyrovnat s připomínkami, které k předloze dala ministerstva, odborné instituce i obě veřejnoprávní média. Vývoj kolem zákona teď shrne Josefina Báčová z domácí redakce. Dobrý den.
6: Hezké ráno.
2: Co tedy vyplynulo z toho včerejšího jednání koaličních lídrů?
6: Koalice včera jednala přes 2 hodiny. Předlohu před svými koaličními partnery obhajoval právě ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. K tomu jeho návrhu se v mezirezortním řízení totiž sešly 100 připomínek. Zkritizovali ho jak samotná média, tak ale i ministerstva. Třeba rezort financí upozornil, že není jasné, kdo přesně by měl média nově platit. Teď se ministerstvo s těmi relevantními připomínkami bude podle Klempíře vypořádávat.
18: Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí, aby jsme si vyjednali podmínky.
6: Podle ministra pro sport a předsedy poslanců motoristů Borise Šťastného se ty připomínky tematicky hodně opakovaly a proto se nakonec zúžily na 9 základních okruhů, kterými se ministerstvo bude zabývat.
7: Definici veřejné služby, regionální studií, působnosti orgánů České televize a Českého rozhlasu týkají se účinnosti, rozpočtu, notifikace a dalších věcí. Naprosto většina těch připomínek fakticky směřuje k tomu, aby se ty stávající zákony vůbec neměnily.
6: Financovat by se veřejnoprávní média měla podle Šťastného nově z rozpočtu ministerstva kultury.
2: Návrhy, které se týkají Českého rozhlasu a České televize, jsou ale aktuálně 2. Ještě před tím velkým vládním se snaží koalice prosadit změny i poslaneckým návrhem. Co ano. V něm je?
6: Je to přesně tak. Novelu předložila skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Poplatky by ještě před jejich úplným zrušením neměly platit třeba domácnosti seniorů nad 75 let a výjimku by měly i podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců. To je navýšení oproti těm původním 24 zaměstnancům. Osvobození by se nově týkalo i držitelů průkazů osob se zdravotním postižením a nezaopatřených dětí. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
9: To je přece jasný důkaz, že nejde o žádné šetření, jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
6: Podle spolupředkladatele novely, předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD, je tato novela jakousi pojistkou. Koalice podle něj chce za každou cenu splnit to, co má ve svém programovém prohlášení, tedy zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Tímto krokem tak koalice zajistí osvobození alespoň některým obyvatelům, pokud by se projednávání vládního zákona protahovalo. Kdy přesně by mohla začít novela platit, ale není jasné.
2: Po 8 hodině uslyšíte k tématu poslance z vládního hnutí ANO Ondřeje Babku a poslance z opoziční ODS Martina Baxu. Po 7:30 místopředsedu Rady České televize Vlastimila Ježka. Teď tu s námi ve studiu byla Josefina Báčová z domácí redakce. Děkujeme.
6: Díky, naslyšenou.
10: 7:18 vy posloucháte Ranní plus. Tady jsou krátké hlavní zprávy, které sledujeme. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu dříve odmítl Senát. Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po včerejších amerických úderech na jižní Írán ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Americká armáda zaútočila na cíle v jižním Íránu krátce po mírových jednání v Dauha. Podle amerického oblastního velitelství CENTCOM šlo o sebeobranu. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí telefonicky informoval svého amerického kolegu Marka Rubia o připravovaném ruském úderu na Kyjev. Napsala to agentura Reuters. Rusko v pondělí také vyzvalo zahraniční diplomaty v Kyjevě, aby město opustili, protože se v něm chystá udeřit na cíle spojené s ukrajinskou armádou.
2: Co má společného zavřený záchod a základna pro testování vesmírných raket? To zní jako otázka z nějakého podivného kvízu. Ale kladou si ji norští novináři jeden starosta. Tento příběh z Grónska má jednu pravděpodobnou odpověď. Je to čínská špionáž. A tento příběh přišel do studia rozplést jako Plucký ze zahraniční redakce. Víte ještě jednou.
24: Dobré ráno.
2: Začneme od záchodu. Kde se ta toaleta zavírá a proč je zavření jednoho WC událost, které se věnují severská média?
24: No to totiž není ledajaký záchod, ale je to mezinárodními cenami oceněný záchod a prý s nejlepším výhledem v celém Norsku. Je na ostrově Andeja, což je skoro úplně na severu Norska, jmenuje se Bukecherka a je to moderní architektura, ten záchod jdete za průhledným sklem s výhledem na fjord, opravdu krásné místo, minimálně teda podle fotek, osobně jsem tam nebyl, ale v podstatě je to spíš taková turistická atrakce než jenom záchod. Celá ta stavba stála 45 milionů korun v přepočtu, takže poměrně drahý záchod a ten zájem médií, proč se tady tohle zavírá, i třeba místního starosty, je tedy poměrně logický.
2: No ale proč se tedy tahle slavná toaleta zavírá?
24: No oficiální vyjádření je opravdu velmi skoupé, budu citovat, z bezpečnostních důvodů, protože v okolí rychle roste aktivita. Tečka. Z toho se moc zjistit nedá, víc úřady říct nechtějí, ale nejspíš to souvisí s tím, kam ten výhled je. Ten je na Andeja Spaceport, což je tedy vesmírná základna, kde se testují rakety vesmírné, a ta nejspíš byla cílem nedávné špionáže.
2: Jak jsme už avizovali v ohlášení, tak se předpokládá, že špehovat tu vesmírnou základnu mohla Čína?
24: Je to tak. Ona 7. května zatkla norská bezpečnostní služba čínskou občanku, která s krytím nějaké firmy v Singapuru je tedy podezřela ze špionáže. Ona měla v držení 22-tunový, opravdu 22 tun, přijímač satelitního signálu. Ona tvrdí, že tím přijímala jenom data z Mateo satelitů, ale prý to byly tedy data pro odchyt z vojenských satelitů, protože ten typ zařízení tomu tedy neodpovídá. No a ona se právě pohybovala na tom ostrově Andeja, čili je podezření, že si nějakým způsobem možná využívala i ten výhled pro to, aby právě sledovala tu základnu. Co přesně se na té základně děje, to nevíme, ale starostové říkají, že ten výhled přece není tajemství, protože se odsud zveřejňují i fotky přímo právě Andeja Spaceport.
2: Tak tuto zajímavou kauzu z Grónska nám přiblížil Jakub Lucky ze zahraniční redakce. Díky.
24: Naslyšenou.
11: 7 hodin a 22 minut vy posloucháte Ranní plus. Nová laboratoř, kterou právě otevřeli na Akademii věd, vyhodnotí složení i rozložení atomů v materiálu, a to ve třech rozměrech. Jak teď uslyšíte v příspěvku Martina Srba, vědcům to pomáhá hledat nové užitečné materiály a vysvětlit, proč fungují.
12: Trojrozměrná chemická mapa analyzovaného vzorku.
13: Před sebou máme obrazovku, kde je spousta barevných teček, modré, zelené, žluté.
12: Ty jednotlivé barvy odpovídají různým atomům a když se všimnete vůbec toho tvaru, tak ten tvar vám připomíná jehlu.
13: Pavla Stoklasová v Ústavu termomechaniky Akademie věd vede laboratoř tomografie s atomární sondou. Přístroj umí zobrazit skoro všechny atomy jakéhokoliv materiálu. Zkoumané vzorky ale musí mít tvar maličké, velmi špičaté jehly.
12: Ta špička má rozměr zhruba 100 nanometrů.
13: Takže jakýkoliv materiál, co tady chcete zkoumat, tak musíte napřed opracovat do toho tvaru jehly, jako když třeba ořezáváte tušku.
12: Je to tak. Pro výrobu takto extrémně ostré a malé jehly používáme elektronový mikroskop ve vedlejší laboratoři.
13: Tenká špička je důležitá proto, aby se dala postupně rozprášit na atomy. To se v přístroji dělá pomocí silného elektrického napětí nebo laserového paprsku.
12: Elektrické pole způsobí, že se z povrchu vzorku postupně uvolňují jednotlivé atomy, nebo přesně bychom měli říct ionty, které letí vakuem směrem k detektoru.
13: Už jenom tím, že přivedete to napětí do té jehly, tak začnou odletovat.
12: Odletovat postupně z povrchu, jedna vrstvička, další vrstvička putují směrem k detektoru.
13: Detektor je podobný snímači ve fotoaparátu nebo kameře. Zaznamenává, odkud a kam částice letěly, v jakém pořadí přiletěly a jak byly těžké. Z toho potom vědci dopočítají přesnou mapu atomů ve vzorku, ukazuje Pavla Stoklasová na obrazovce.
12: Určitá místa, kde je to rozmístění atomů čistě náhodné, rovnoměrné, ale pak zde jsou určité lokality.
13: Tady jsou zhluky těch žlutozelených a jinde jsou zase třeba modré.
12: Ano, správně upozorňujete na ty zhluky, ty nás často zajímají. To jsou právě ty struktury, které mají na vlastnosti materiálu ten největší vliv.
13: Nemusí to být jen vada, jako hrudky v kaši nebo suk ve dřevě. Zhluky atomů by mohly vysvětlit zatím záhadné fyzikální jevy, říká Hanuš Sajner z Ústavu termomechaniky.
14: Existuje krásná svitělá báze kobaltu, která, když já ji mechanicky zatáhnu v okolním chladném prostředí, tak ona ze sebe vydá teplo. A když tu samou svitinu úplně stejně mechanicky zdeformuji v teplém prostředí, v horku, tak ona to horko pohltí.
13: Takový šikovný materiál by mohl v zimě topit a v létě chladit, kdyby ho jen vědci dokázali vyrobit a ovládat cíleně. K tomu by ale potřebovali vědět víc. A tajemství je možná ukryté také v rozložení atomů.
12: My musíme znát, jak ten materiál na té atomární úrovni vypadá, aby jsme si dokázali vysvětlit, proč nějaký materiál je odolný, proč některý materiál selhává. Tato metoda není nějak omezená váhou atomů, nenadržuje těžším prvkům, což u jiných metod se může stát.
13: Laboratoř pořídili společně výzkumníci ze 3 akademických ústavů a 2 univerzit. Chtějí ale otevřít i dalším, třeba pro výzkum dalších užitečných materiálů.
12: Slitiny s tvarovou pamětí, materiály pro implantáty, tenké vrstvy, materiály, které souvisí s vývojem baterií a tak dále.
13: Podobných přístrojů je na světě ani ne 50. Nejbližší jsou v Německu a Rakousku. Ten český je ovšem první v bývalém východním bloku. Z Ústavu termomechaniky Martin Srb, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas plus 4 minuty před 7:30. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes kvůli dronovým incidentům v Pobaltí navštíví Litvu. Jednat bude o koordinované obraně vzdušného prostoru a o systému včasného varování před dronovým nebezpečím. Více si řekneme se zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou, která je momentálně v Pobaltí. Katko, dobré ráno.
8: Hezké ráno.
2: Můžeme prosím nejdřív krátce připomenout ty nejčerstvější a zároveň nejvážnější incidenty.
8: Pokud zůstaneme u té Litvy, tak ta minulý týden ve středu vlastně poslala část svých obyvatel do krytů, a to kvůli nejvyšší výstraze dronového nebezpečí. Ještě o den dříve zase vzdušný prostor Estonska narušil jiný dron, který nakonec nad jedním z jezer sestřelila spojenecká stíhačka, trosky potom dopadly do neobydlené oblasti. No a naposledy takový incident byl v sobotu, kdy dron vlétl nad území Lotyšska, havaroval také na vodní ploše, přitom také explodoval, čehož si všiml jeden z obyvatel okolí a nahlásil to. Lotyšská policie pak trosky dronu vylovila. Jak se ukázalo, to, že dron vlétl do Lotyšska, nezaznamenaly žádné systémy protivzdušné obrany.
2: Co má návštěva předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové přinést?
8: Její návštěva je tu chápaná spíš jako diplomatická. Ona už minulý týden komentovala ty dronové útoky, označila, nebo ne útoky, ale incidenty, označila je za důsledky ruské války proti Ukrajině, odsoudila také ruské obvinění pobaltských států, že ty státy pomáhají Ukrajině s dronovými útoky, nebo dokonce, že poskytují své území pro dronové útoky. Také se v Litvě ale sejde s představiteli jak Litvy, tak samozřejmě Estonska a Lotyšska a bude s nimi jednat o společné koordinaci té protivzdušné obrany, ale i o unijních programech pro rozvoj různých obranných systémů, včetně systému protidronové obrany v zemích východního křídla NATO. Asi nejznámějším tím konceptem v současnosti, který vzniká, je baltická dronová zeď, tedy ochrana proti dronům podél celé pozemní hranice těch 3 států, jak s Ruskem, tak s Běloruskem. Dalším konceptem je air policingová mise NATO, tedy mise pro dohled nad vzdušným prostorem po Baltii. Států.
2: A jak tu dronovou hrozbu vnímají obyvatelé Pobaltí?
8: Ono dost záleží na tom, jak daleko od hranic s Ruskem nebo Běloruskem se s těmi lidmi třeba bavím. Například minulý týden v Lotyšské Rize jsem nenarazila vlastně na nikoho, kdo by to skutečně vnímal jako hrozbu, která by nějak ovlivňovala jeho život. Teď jsem v Narvě u hranic s Ruskem, v březnu tu do komína elektrárny nedaleko odsud vlastně narazil dron. No a lidé ne, že by se báli, ale není jim to příjemné, jak třeba řekl Artyom.
15: Because it's not really nice when something are flying around and you know that it can be like.
8: Ten řekl, že je spíš nepříjemné, když je vidět, že něco lítá okolo a že to může nést nějaký explozivní materiál. Děje se ale to, čemu se snaží představitelé pobaltských zemí vyhnout, a sice, aby lidé považovali za viníka těch incidentů Ukrajinu, protože zatím šlo vždy o ukrajinské drony, které ale byly odražené ruskou protidronovou obranou, jenomže ne všichni lidé, ale samozřejmě někteří se ptají, proč Ukrajina nechává létat své útočné drony tak blízko hranice spojeneckých států. Připomenu, že Estonsko ročně vyčleňuje z rozpočtu 4% svého HDP na humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině.
2: Tolik Kateřina Havlíková, naše zpravodajka, která je momentálně v Pobaltí. Děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
8: Hezký den a naslyšenou.
11: Posloucháte Ranní plus a připomenu, že vše podstatné o naší stanici a pořadech, které vysíláme, najdete na našich stránkách plus.rozhlas.cz a aktuální zpravodajství, jako například právě ty průniky dronů do pobaltského vzdušného prostoru, také vždy shrnuje náš zpravodajský server i rozhlas.cz.
2: Bylo 7:30 a zprávy teď přináší Ondřej Látal.
3: Český rozhlas plus.
19: Do sněmovny se dnes znovu vrátí návrh, který by snížil zálohy na sociální pojištění živnostníků. Ten počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho už na začátku května odmítli s tím, že by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Teplický okresní soud se dnes vrátí k žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý poslanec si odpekává 3letý trest za 2 znásilnění a pokus o něj. Žádost o předčasné propuštění soud projednával už v lednu, tehdy ho ale zamítl. Dnešní líčení začne v 9 hodin dopoledne. Unijní ministři pro evropské záležitosti dnes v Bruselu mimo jiné začnou s přípravami na červencový summit. Rada bude také jednat o aktuálním stavu mezi Unií a Spojeným královstvím. Česko bude zastupovat poradkyně předsedy vlády pro záležitosti Evropské unie Milena Hrdinková. Gruzie si dnes připomíná 108 let od prvního vyhlášení své nezávislosti. Součástí programu oslav je taky tradiční složení vojenské přísahy na náměstí Svobody v Tbilisi. Tento rok jsou oslavy propojené s výročím 1700 let od přijetí křesťanství jako gruzínského státního náboženství. Po celé zemi při té příležitosti budou kulturní, sportovní i zábavní akce. Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedla to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velvyslanectví označilo údery za sebeobranu. Dodalo, že si při pokračujícím příměří zachová zdrženlivost. Další podrobnosti o útocích ani o konkrétních hrozbách ze strany Iránu zatím podle agentury AP nejsou k dispozici. Dvě a půl minuty po 7:30 vysíláme na Plusu taky čerstvou dopravu a začínáme na dálnici D1, konkrétně mezi Kroměříží a Brnem. Dnes tam sledujeme velmi silný kamionový provoz. Kolona začíná už za Vyškovem asi na kilometru 221. Do zúžení u sjezdu na D2 jedou nákladní soupravy téměř 2 hodiny. Osobní auta chvílemi zpomalují také, tak s tím počítejte. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna čekejte zdržení od okruhu z 10. kilometru. Na Chodov ke sjezdu na jižní spojku se teď jede okolo 30 minut. Na D11 směrem z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem popojíždí vlivem provozu nesouvislá fronta ze 17. kilometru, rozjíždí se za Jirny. Na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti dnes panuje velmi silný provoz, výrazně kvůli tomu regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona aktuálně od Jesenice stojí jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Od sjezdu z okruhu zůstává plná Strakonická na trase k Barandovskému mostu. Jižní spojkou se sune fronta od sjezdu na Pankrác. Dobře dojďte. Úterý 26. května má být jasné anebo skoro jasné, teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Ranní plus.
2: Tím vás dnes provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Vládní koalice chce, aby Českou televizi a Český rozhlas platil od příštího roku ze svého rozpočtu Ministerstvo kultury. Ministr kultury Otto Klempy z Motoristů sobě po večerním jednání koaliční rady uvedl, že zákon o médiích veřejné služby vláda projedná v půlce června. Předseda vládní SPD a sněmovny Tomio Okamura uvedl, že se zákon podle připomínek resortu zúží a soustředí na změnu financování. Ve sněmovně je zároveň poslanecký návrh z vládního tábora, který by rozšířil okruh těch, kdo nebudou muset platit televizní a rozhlasový poplatek ještě, než dojde k té změně financování. Týká se to seniorů nad 75 a některých firem. Naším hostem teď je místopředseda Rady České televize Vlastimil Ježek. Dobrý den.
16: Hezké ráno.
2: Koaliční poslanci argumentují tím, že návrh poslanců kolem Patrika Nachera z hnutí ANO by neměl způsobit televizi a rozhlasu větší výpadek příjmu, než činil nárůst loňským zvýšením poplatku a rozšířením okruhu poplatníků. Jak by ovlivnil financování podle vás?
16: Naprosto zásadně. On ostatně už ten argument, že by Česká televize, potažmo i Český rozhlas nepřišli o víc, než to, co dostali navíc zvýšením poplatku pro neuvěřitelně dlouhé období, je teda jako mimořádně úsměvné. A ono je to jednoduché, vlastně je to úplně jednoduché. Pokud televize přijde o zhruba miliardu korun, což by přišla, kdyby prošel poslanecký návrh, podepsaný Patrikem Nacherem a některými dalšími, no tak to znamená rušení něčeho. A ať to bude cokoliv, a já v tomhle případě managementu fakt nezávidím, protože si bude muset vybrat, jestli ku příkladu zruší sportovní kanál, nějaké studio, Stardance, cokoliv jiného. No a ti voliči politiků, kteří tento zákon budou upravovat, nebudou mít ty politiky rádi, protože ti budou samozřejmě tvrdit mi nic, to oni, ale není to pravda. Všechno něco stojí, když chcete zmenšit nějaké příjmy, tak v takovém případě nemůžete dostat to též. A já od začátku říkám, že tohle celé je naprosto nešťastná věc, protože pokud chci nově definovat veřejnou službu, čemuž bych se já osobně nebránil, konec konců jsem v 90. letech byl u definování veřejné služby v době dávno před tak rozjetými digitálními technologiemi jako dneska, no tak to je to první. To druhé je, že spočítáte, co ta veřejná služba bude stát. A třetí věc jsou peníze. Tady se začíná od peněz, úplně od konce. Každou chvíli je ten návrh trochu jiný, ale všechny ty návrhy, které zatím padly, spojuje jedno. Sundat peníze médiím veřejné služby a tím omezit jejich provoz. No a
2: teď prosím, jenom si dovolíte stručně, seniori nad 75 by mohli platit dál dobrovolně. Jak by to ovlivnilo příjmy z poplatku?
16: Nemám tušení, kdybych to měl brát podle toho, podle seniorů, které znám, tak ti se všichni upřímně rozčilují nad tím, proč by oni neměli platit něco, co je pro ně hlavní spojnicí mezi světem a jimi, zvláště ti opravdu starší. A navíc, ono se to těžko odhaduje prostě proto, že ve spoustě domácností je z nějakého důvodu takové tradice nebo neměnění, jestli čeho se funguje ten poplatek napsán na nejstaršího člena domácnosti, ale ta domácnost samozřejmě obsahuje i členy mnohem mladší, takže ty odhady jsou v tomto případě opravdu docela složité, ale jsem si naprosto jist, že pro drtivou většinu lidí na 75 let je Český rozhlas a Česká televize jsou naprosto důležitou spojnicí se světem.
2: Co by podle vás po těch stovkách připomínek resortu nebo organizací přispělo k tomu, aby financování rozhlasu a televize bylo předvídatelné? Televize teď hospodaří s 8,5 miliardami.
16: A to je další věc důležitá, na kterou jste teď nepřímo narazila, a to je souhlas s evropskými směrnicemi a nařízeními. A tohle sundání peněz od 1. ledna 27 by podle mého soudu bylo zcela jistě v rozporu s předvídatelností příjmu. Prostě u rozhlasu je to trošku jinak, ale televize to je opravdu tříletý cyklus, čili když rozhodnete dneska o něčem, tak první důsledky toho rozhodnutí se objeví za 2 až za 3 roky a přesně proto tam tohle bylo vydáno a publikováno. Takže já teda pevně doufám, že ještě nejsme u konce a když jsem mluvila o tom zákonu, tak já mu teda neříkám zákon. Přečetl jsem v životě hodně věcí, ale tak podivnou věc jako návrh zákona o médiích veřejné služby. Já jsem opravdu v ruce teda v životě neměl.
2: Vlastimil Ježek, místopředseda Rady České televize. Děkuji za rozhovor.
16: Hezký den.
11: Posloucháte Ranní plus, hezký den vám přejeme i my, a to v 7 hodin a 39 minut. Dnešní německá média se ohlížejí za víkendovým sjezdem sudeto německého krajanského sdružení v Brně. V Německu byl totiž prodloužený víkend, letniční pondělí, kdy nevyšly noviny. Proto čerstvá úterní vydání berou toto téma a pročetl je náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Dobré ráno.
17: Dobré ráno.
11: Jak tedy německé noviny ten sudetoněmecký sjezd v Brně hodnotí a taky ty reakce v Česku na něj?
17: Tak německý tisk rozhodně nijak nepopírá protesty, které sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Česku vyvolal, naopak poměrně detailně je popisuje, ale Brno, jak připomíná deník Süddeutsche Zeitung, respektive jeho korespondentka Viktoria Grossmanová, to o víkendu navzdory hrozbám ministra zahraničí Petra Macinky ze strany motoristů rozhodně nehořelo, naopak míní německý deník, všechno klaplo, ukázalo se, že Češi a Němci mají společného víc než jenom to pivo, a tak by se akce mohla zase někdy zopakovat. Za takový symbol doby má sudetoněmecký sjezd v Brně deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ten na jedné straně vidí organizátory, či spíš organizující strany, které byly schopné ustát vzájemné rozdíly a tím vlastně oživili nebo naplnili evropský projekt, jehož podstatou je právě smíření a usmířování. No a na druhé straně jsou potom podle německého deníku nacionalisti, rozvracející Evropu a posilovaní autoritářskými tendencemi ve Washingtonu a diktátorskými v Kremlu. Kam až to může vést, když má nacionalismus úspěch, píše deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, také to si připomínali Češi a Němci, když v Brně vzpomínali na oběti národního socialismu a poválečného vyhnání.
11: V Německu žije, jak známo, velká turecká menšina, proto se německá média věnují i aktuálnímu dění v Turecku. Vláda prezidenta Erdogana tam už minulý týden provedla razy v sídle hlavního

0: Kemala Atatürka podle německého deníku svědčí o tom, že Erdogan jednak ví, že žádné regulérní volby v Turecku už nevyhraje, a taky, že považuje mezinárodní situaci za příznivou pro to, aby v Turecku oslabil poslední pilíře demokracie. Berlínský deník Tageszeitung připomíná, že v Turecku jsou i protesty. Dosáhly prý třeba toho, že Erdogan včera odvolal uzavření istanbulské liberální univerzity Bilgi. Turecký vývoj je podle berlínského deníku taky odrazem evropského pokrytectví. Jinak totiž podle něj nejde hodnotit plané hrozby zastavením přístupových rozhovorů s Evropskou unií, které Erdoganovi adresoval německý ministr zahraničí Johann Wadephul.
1: Jak jsme řekli, Němci měli včera státní svátek, v květnu v pořadí už třetí a za chvíli začínají letní prázdniny a čas dovolených. Jak je Němci budou trávit?
0: Dá se prý očekávat ještě větší nápor na pobřeží Baltského a Severního moře než normálně. Serveru Spiegel to řekl Christoph Ploss, to je zmocněnec spolkové vlády pro turismus. Německá vláda chce tomu trendu ještě jít naproti dalšími investicemi do silničních a železničních cest. Německá přímořská letoviska někdy čelí kritice. Oblíbené housky s rybou oproti Loňsku zase o něco zdražily a rostou taky lázeňské rekreační poplatky, které se teď v jednotlivých obcích pohybují v průměru mezi 3 až 4 eury za den, ale Němci stále mají pocit, že na domácí dovolené dostávají za své peníze kvalitu, a to tím spíš, že chuť někam letět je při napjaté mezinárodní situaci a cenách kerosinu o něco nižší. V aktuálním průzkumu zveřejněném o víkendu uvedl každý pátý respondent, že kvůli tomu už sám zrušil let, přebukoval ho nebo zažil jeho zrušení ze strany letecké společnosti.
1: Tak zdá se, že Němci přemýšlejí o svých dovolených podobně jako Češi, ti také hodlají trávit více dovolených tady v Česku. To byl Tomáš Havlín, náš berlínský zpravodaj. Děkujeme.
0: Díky, hezký den.
2: Posloucháte Plus 7 hodin 4 a 40 minut. Slovensko řeší odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby. Šéf slovenských nacionalistů Andrej Danko se na této personální výměně ve vládě dohodl s premiérem Robertem Ficem. Důvodem má být nedůvěra ministra Tarabu a poškozování navenek. Tak nejen toto téma bychom měli probrat za pár okamžiků. Teď si poslechněte, jaké jsou další důležité události.
1: Já shrnu hlavní zprávy dnešního dne. Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po včerejších amerických úderech na jižní Írán ministr zahraničí USA Marco Rubio. Americká armáda zaútočila na cíle v jižním Íránu krátce po mírových jednáních v Dauha. Podle amerického oblastního velitelství CENTCOM šlo o sebeobranu. Podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy sobě projedná vláda návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. Podle ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného, taktéž z motoristů sobě, se teď jeví jako nejpravděpodobnější, že by tato média byla od příštího roku placena z rozpočtu ministerstva kultury. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí telefonicky informoval svého amerického kolegu Marka Rubia o připravovaném ruském úderu na Kyjev. Informovala o tom agentura Reuters. Rusko v pondělí vyzvalo zahraniční diplomaty v Kyjevě, aby město opustili, protože se v něm chystá udeřit na cíle spojené s ukrajinskou armádou.
2: Sněmovnu čeká další nabitý týden, nezačíná nová schůze, na které se poslanci budou zabývat třeba služebním zákonem anebo svým jednacím řádem. A vypořádat se musí i s dalšími zákony, kterým s výhradami vrátil Senát. Jedním je snížení odvodů živnostníků. Program poslanců bude pozorně sledovat Vojtěch Tomášek, náš parlamentní zpravodaj. Vojto, dobré jítro.
3: Dobré ráno.
2: Začneme tím, co sněmovnu čeká dnes, prosím.
3: Já na to odpovím asi nepřekvapivě, bude to debata o programu, no a i dnes se čeká znovu dlouhá, může se totiž na tom, jak bude ten sněmovní týden vypadat, to, jak dlouze budou opoziční politici vystupovat, na tom se může podepsat i to, jestli tento týden nakonec budou na programu schůze všechny volební body, celý ten blok. Je mezi nimi totiž jeden aktuálně velmi sporný, a to je volba radních České televize. Připomenu, o co jde. Opozice se upozorňuje na kauzu dvou radních, kteří se v uniklé nahrávce údajně baví o úplatku. Ti to, připomínám, striktně odmítají, zpochybnili pravost té nahrávky, nicméně na atmosféře ve sněmovně to rozhodně nepřidává. Opozice při minulém pokusu koaličním prosadit tento bod na program schůze, avizovala, že sněmovnu zkrátka úplně zablokuje. Takže uvidíme, jestli to nakonec tak nemůže být tento týden. Koalice to ještě dnes bude ladit, tedy to, jestli nakonec budou všechny.

0: všechny volební body. To se tedy opozice pravděpodobně dozví z dnešního grémia. Nicméně s tím, že ta schůze, pokud jde o program, může být dnes velmi dlouhá, s tím koalice patrně počítá, ten seznam bodů na dnešek totiž není úplně dlouhý. Jako první by měla přijít na řadu právě ta senátní vratka, která se týká snížení odvodů živnostníků. Připomínám, že koalice chce ty odvody vrátit na loňskou úroveň. Nicméně Senát tohleto zamítl. Ty výhrady popisoval třeba senátor z klubu ODS a TOP 09 Tomáš Třetina.
1: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
0: Koalice je nicméně připravená Senát v tomto případě přehlasovat. Opoziční koaliční politici mluví o tom, že to je zkrátka předvolební slib a podle ministra práce a sociálních věcí Aleš Juchelky z hnutí ANO má ten návrh živnostníkům zkrátka pomoct.
2: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
0: Nicméně to, kdy sněmovna, tedy Senát, přehlasuje, případně kdy to podepíše prezident, kdy ten zákon vyjde ve sbírce zákonů, to pro živnostníky nebude až tak důležité, protože stát má v úmyslu ty peníze vracet zpětně až k letošnímu lednu, zkrátka tak, aby se ty odvody fakticky vůbec nenavýšily. Potom je tam ještě jedna technická senátní vratka, no a večer druhé čtení toho, co už ty si, Martino, zmiňovala, to je jednací řád, který omezuje některé řečnické doby. Uvidíme nicméně, jestli projde dnes dál, nebo se to nakonec nestihne, vzhledem k tomu, jaká je teď ve sněmovně atmosféra, tak z toho, co já jsem navnímal, tak minimálně část opozice teď není příliš ochotná tuhle věc pustit dál, takže každopádně dnes to určitě bude znovu do večera.
3: Už je nastínil, že tento týden by mohly být na programu ve sněmovně i volební body, to zítra. Jsou tam kromě volby radních České televize nějaké sporné body?
0: Tak určitě se čeká, jak by dopadlo hlasování o novém místopředsedovi sněmovny. To je, připomínám, to místo, které je stále od začátku volebního období neobsazené a které podle dohody koaličních klubů patří starostům. Nicméně nenašel se několikrát dostatek hlasů pro předsedu tohoto hnutí Víta Rakušana. Starostové proto po poradě klubu navrhli Barboru Urbanovou. Uvidíme, jestli ta tedy bude takzvaně průchozí, a tedy otázka taky, kdy to bude, jestli ty volební body vůbec tento týden budou. Ve středu dopoledne pak další velmi sporný bod, třetí čtení služebního zákona. Tam opozice mluví o tom, že koalice destruuje stát, koalice naopak o tom, že chce zefektivnit jeho chod. Je otázka, jestli to projde třetí čtení, jak víme, je snadné zablokovat, protože je možné o nich jednat pouze od 9 do 14 ve středu a v pátek, pokud se tady sněmovna nedohodne jinak. Odpoledne je tam pak celá řada druhých čtení, mezi nimi další sporný bod, stavební zákon, kterým chce koalice zavést centrální stavební správu, slibuje si od toho rychlejší povolování staveb. Rychlejší povolování staveb by chtěla i opozice, nicméně tu cestu vidí trochu jinde. I tam tady můžeme čekat velmi dlouhou debatu. Takže sporných bodů celá řada.
3: Vojtěch Tomášek, náš parlamentní zpravodaj, děkujeme.
0: Naslyšenou.
4: Posloucháte Ranní plus, do 8 hodiny zbývá 10 minut. Slovensko řeší odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby, a to přímo zevnitř strany SNS, která ho do čela rezortu nominovala. Šéf slovenských nacionalistů Andrej Danko už se na této personální výměně ve vládě dohodl s premiérem Robertem Ficem. Důvodem má být nedůvěra v ministra Tarabu a poškozování strany SNS navedek před lidmi a v médiích. Téma teď s námi probere Juraj Marušiak, politolog a ředitel Slovenské akademie věd. Vítejte v Ranním plusu.
5: Dobré ráno.
4: Tomáš Taraba uvedl, že na funkci ministra rezignuje, pokud se do konce září s SNS nedohodne. Na čem se mají dohodnout?
5: No, to celkom nie je jasné, on to sám nešpecifikuje. V každom prípade ten dôvod toho konfliktu medzi SNS a ministrom Tarabom je taký, že Taraba sa nedávno pokúšal vstúpiť do tejto strany, do strany, ktorá ho nominovala. A on nebol, nie je členom tejto strany. Na kandidátke SNS bolo niekoľko menších národno-konzervatívnych subjektov, medzi inými aj strana Tomáša Tarabu. Táto strana, lenže SNS sa pokúša práve svoje rady nejakým spôsobom skonsolidovať a nechce zopakovať ten model kvázi koalície, s ktorým išla do volieb v roku 2023. Vzhľadom ale na to, že Taraba je predsa len mediálne rozhodne obratnejší ako Andrej Danko a že sa aj netajil ambíciami prezviať Slovenskú národnú stranu, tak Danko jeho vstup do Slovenskej národnej strany zablokoval a myslím si, že práve toto
4: to je ten dôvod.
5: Dankové obavy sú v podstate tým dôvodom, prečo sa ho snaží za každú cenu zbaviť.
4: A Robert Fico se ministra Taraby ešte minulý týden zastával. Proč teď otočil?
5: Myslím si, že otočil predovšetkým preto, lebo sa obáva, že by Slovenská národná strana mohla robiť obstrukcie v parlamente. Parlamentná väčšina, ktorú vládna koalícia má, je veľmi tesná. To je vládna koalícia má disponuje 78 poslancami zo 150, čiže je to naozaj veľmi tesná väčšina a samozrejme v prípade, že by napríklad sa vrátil do parlamentu Tomáš Taraba, tak je to určite menšie riziko, ako keby mal proti sebe celú SNS.
4: A predpovídá tá výmena Tomáše Taraby nejaké další otřesy ve vládní koalici? Připomenu, že vedle nejvíce zastoupené strany Směr ji doplňuje sociálne demokratický hlas a práve nacionalistická SNS. Myslíte si, že tam dojde ešte k ďalším výmenám?
5: Zatiaľ Robert Fico o to nejako nemá záujem. Tvrdí, že aj po včerajšom stretnutí troch ústavných činiteľov, že vlastne žiadne nejaké zemetrasenie vo vláde sa konať nebude. Špekulovalo sa o možnom odchode ministra financií Ladislava Kamenického. Robert Fico však potvrdil, že ho podporuje a že jeho úlohou je vypracovať štátny rozpočet. Takže zatiaľ Robert Fico akékoľvek takéto zmeny odmieta. Samozrejme takisto vyzýva na to, aby sa SNS s Tomášom Tarabom dohodli. Myslím si, že Fico nemá záujem momentálne o nejakú veľkú destabilizáciu vo vláde a mal by záujem dokončiť vládnutie do budúcoročných parlamentných volieb.
4: Krátký komentář ze Slovenska nám poskytl Juraj Marušiak, politolog a ředitel Slovenské akademie věd. Děkujeme za to.
5: Dovidenia, do počutia.
6: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla ke snížení základní úrokové sazby. Nelíbí se mu, že centrální banka ji už rok drží na stejné úrovni, na 3,5%. Podle Babiše by snížení 14-denní reposazby zlevnilo hypotéky, což mimo jiné hnutí ANO slibovalo v předvolební kampani. Ve spojení jsem teď s Pavlem Peterkou, hlavním ekonomem společnosti XTB. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Považujete za možné nebo pravděpodobné, že by centrální banka vyhověla přání premiéra? Viceguvernérka Eva Zamrazilová v našem pořadu Peníze a vliv nedávno řekla, že sazby jsou tam, kde mají být.
7: V tuto chvíli jsou spíše ve hře sazby vyšší právě kvůli inflačním tlakům, které do české ekonomiky probublávají kvůli drahé ropě a dalším energetickým komoditám. Vyšší úrokové sazby tlumí inflační tlaky. Cílem centrální banky je 2% inflace, nikoliv levná hypotéka.
3: Jinými slovy, nezdílíte ten pohled premiéra Babiše, že základní sazba České národní banky souvisí s tím, že máme drahé hypotéky?
7: Tak ono je to mnohem složitější. Jako ono nejde říct, že by ta základní úroková sazba neměla žádný vliv, ale to hlavní, co banka vlastně sleduje při nastavení té úrokové sazby u hypotéky, je takzvaný pětiletý swap. A protože když se berou hypotéky, tak se tam dává fixace, často 3, 4, 5 letá, a banku v uvozovkách zajímá cena peněz na tom pětiletém horizontu, v tomto případě spíše než ta dvoutýdenní reposazba, která je vlastně příliš krátká. A k té hypoteční sazbě vedle toho úrokového swapu, tedy té ceny peněz na 5 let, do toho vstupuje třeba i riziková přirážka na základě bonity klienta. Banka z toho musí pokrýt nějakou marži, z něčeho musí žít, musí mít dostatek peněz na pokrytí nákladů, na kapitálové požadavky regulátora a tak dále a tak dále. Ty vyšší úrokové sazby hypoték v tuto chvíli tlačí nahoru vyšší očekávaná inflace. Takže paradoxně pokles úrokových sazeb České národní banky by velmi pravděpodobně vedl k tomu, že by trh v dalších letech čekal vyšší inflaci. No a ty hypotéky s 5letou fixací by mohly být dokonce i dražší.
3: Je tahle výzva, kterou znesl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, ze strany politika takto vysoce postaveného výjimečná, nebo vlastně takhle se trošku s centrální bankou potýkali předtím i jiní politici?
7: Takhle, ve vyspělém světě taková výtka běžná není. Centrální banka by mohla plnit svoji roli, musí být nezávislá na politice, protože velmi zjednodušeně pro politiky, zvlášť pro ministerstvo financí, je obvykle lepší nižší úroková sazba, protože umožňuje snáze a levněji úvěrovat dluhy. Jo, ale to může právě vést k nějakému posílení inflace, kterou musí Česká národní banka hlídat. Ta se tak musí vyrovnat s tím politickým tlakem. Kdybychom se podívali do historie v České republice, tak premiér Zeman ve své vládě od roku 1998 opakovaně kritizoval Českou národní banku právě za příliš restriktivní politiku, tedy za příliš vysoké úrokové sazby a příliš silnou korunu. To byla ale, řekněme, trošku jiná situace. Centrální banka byla kritizovaná například třeba za kurzový závazek. Klaus vedl s panem Tumou takový ideologický spor ohledně vlastně inflačního cílení, ale nic v tomto směru v České republice s výjimkou právě těch pozdních 90. Jsme tu nezažili.
3: Pavel Peterka, hlavní ekonom společnosti XTB. Děkuji za rozhovor.
7: Já děkuji za pozvání. Přeji hezký den, nashledanou.
4: Posloucháte Ranní plus a já připojím krátkou pozvánku k dalšímu poslechu, která možná naváže na toto téma. Hostem Barbory Tachecí v Osobnosti plus dnes bude Jindřich Šídlo, komentátor a podcaster Seznamu zpráv CZ a bude právě mluvit o stylu vládnutí premiéra Andreje Babiše.
3: Bylo 8 hodin, je úterý 26. května, společnost vám dělá Ranní plus a spolu s ním Martina Mašková
4: a Daniela Vrbová.
6: Český rozhlas plus.
4: A na co se zaměříme v této hodině? Odkud chce vláda vzít peníze na financování Českého rozhlasu a České televize ze státního rozpočtu?
3: Proč dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra rekordní odchodné ve výši 3 milionů?
4: A jak nejnovější americké údery v Íránu ovlivní ochotu Teheránu dál jednat o konci války?
3: Nejen to zazní po zprávách, dnes je chystá Ondřej Látal.
8: Přeju dobré ráno a hezké úterý. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
9: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
10: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
9: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
11: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
9: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
8: A nabídneme k tomu v Ranním plusu duel poslance hnutí ANO Ondřeje Babky a místopředsedy výboru pro mediální záležitosti a poslance za opoziční ODS Martina Baxy, bývalého ministra kultury. Hned po zprávách. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociálním pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
2: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou, to tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ, proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
8: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodů. Teplický okresní soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpykává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud.
12: Státní zástupce a teplický soud se v lednu shodli, že zanedlouho 30-letý Dominik Feri zatím neprokázal polepšení a chybí mu sebereflexe. Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024. Pražský soud ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Feri od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Íránu, a to jen pár hodin potom, co íránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Íránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
13: Iránskou delegaci v Dauha vedli dva nejvýše postavení politici současného Iránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Irán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
8: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. Dva lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní protivzdušné obrany.
14: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Brno Střed vyčlení asi 20 městských bytů pro vysokoškolské studenty. Radnice jim nabídne k pronájmu velkometrážní byty v centru města, o které nemají jiní nájemníci zájem. Nabídku bytů zprostředkuje od června realitní společnost města Brna. Studenti v nich mají mít nájem asi 8 000 korun měsíčně, včetně energií. Doplňuje radní a člen představenstva realitní společnosti Jan Mandác, ODS.
15: Pokud se přihlásí skupina studentů, řeknou, nás je tady celá parta a bereme celý jeden tenhle byt, tak bude samozřejmě preferovaná oproti těm jednotlivcům, ale zvládneme i tenhle ten typ lidí jako ubytovat. Ty pravidla jsou tak nastaveny, aby to šlo.
8: 6 minut po 8 ráno pro vás máme taky dopravu na Plusu. Na D1 před Prahou ve směru z Brna čekejte hustý provoz už od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. K jižní spojce zabere cesta přes půl hodiny. Pokud z D1 na 10. kilometru sjíždíte na Pražský okruh směrem k letišti, i tam se připravte na výrazné zdržení. Regulují provoz v obou tunelech. Jak kamiony, tak osobní auta se sunou v koloně od Jesenice z 82. kilometru. Na D1 mezi Kroměříží a Brnem se kolona kamionů natáhla až ke sjezdu na Vyškov západ na kilometr 226. Na D5 z Prahy na Norimberg kvůli kontrolám v Německu přetrvává kolona. Začíná se sjezdem na Přimdu na kilometru 141. Plní se taky levý pruh, osobním autem je to teď až na hodinu. Na D1 před Prahou směrem z Brna čekejte hustý provoz už od sjezdu na Popovice z 15. kilometru. K jižní spojce zabere cesta přes půl hodiny. Sever metropole, tam je stále dost neutěšená situace jak v Liberecké do centra, tak na Staré Ústecké 608 mezi Zdiby a Kobylisy, taky v Ďáblické, Střelničné i Prosecké. Plné je taky okolí Libeňského zámku a Balabenky. A stejně tak před omezením na Ohradě. Vysočanská je ucpaná od Orlenu, zdržení i v Hartigově ulici nebo v ulici Jana Želivského. Dobře dojďte. Úterý bude jasné, anebo skoro jasné, teploty 27 až 32 stupně, v 1000 metrech na horách, dnes většinou kolem 23 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
16: Posloucháte Ranní Plus.
3: Dnes vás pořadem provázejí Daniela Vrbová a Martina Mašková. Zákon o médiích veřejné služby vláda projedná v půlce června. Účinný by mohl být podle vyjádření ministra kultury Otto Klempiře z Motoristů sobě od 1. ledna příštího roku. Zákon bude, jak uvedl předseda sněmovny za SPD Tomio Okamura na základě připomínek, mnohem užší. Soustředí se na změnu financování, tedy na zamýšlený převod poplatků na financování ze státního rozpočtu. Stávající zákony o České televizi a Českém rozhlase čeká tedy novelizace kvůli financím, ale jak plyne z vyjádření koaličních politiků, tak platit by měli dál. Ve sněmovně je ale zároveň poslanecký návrh, který by ještě letos ubral peníze oběma médiím. Patrik Nacher, místopředseda sněmovny za hnutí ANO v České televizi, tenhle návrh označil za vstřícný vůči oběma médiím veřejné služby oproti původnímu plánu.
17: Poplatník nad 75 přestává být poplatníkem, ale aby neplatil, tak se musí proaktivně přihlásit. To znamená, že to jakoby ten výpadek by postupně jakoby rostl, nikoliv tak, jak byla ta konstrukce původně, že by byl jakoby vysoký a postupně by klesal tak, jak dobrovolně ty lidé naopak chtějí platit ty poplatky.
3: Řekl Patrik Nacher, místopředseda sněmovny za ANO, s tím, že takto návrh upravil na základě jednání s řediteli veřejnoprávní televize a rozhlasu. Ve vysílání teď mám dva poslance. Za hnutí ANO Ondřeje Babku, místopředsedu výboru pro mediální záležitosti. Dobrý den.
18: Hezké ráno vám i divákům. Děkuji za pozvání.
3: Posluchačům a za opoziční ODS poslance Martina Baxu, bývalého ministra kultury. Dobrý den i vám.
19: Dobrý den, přeji dobré ráno z Plzně.
3: Pane poslanče Babko, co bude s tou poslaneckou novelou místopředsedy sněmovny citovaného Patricha Nachra za vaše hnutí ANO, která rozšiřuje okruh lidí osvobozených od placení poplatku, protože Andrej Babiš to včera trochu zpochybnil. Padne to pod stůl?
18: Jestli to padne pod stůl, nebo jestli to budeme během tohoto roku projednávat, to v tuto chvíli já nevím. My dnes máme nějaké jednání klubu, takže tam asi nějakou debatu o tom povedeme. Nicméně není to tak, že by ten návrh se objevil ze dne na den. Je o něm jako dlouhodobě o něm Patrik Nacher mluví. Já si dokonce myslím, že on ho do toho systému nahrál jako dřív, než včera proběhla ta schůzka. To znamená, že tam nějaká ta přímá souvislost s tou novelizací od ministerstva kultury není, ale jakým způsobem to teďkon bude probíhat, to nevím.
3: Pane poslanče, jak se chcete vyrovnat s požadavkem, a to i požadavkem evropské legislativy, na předvídatelnost financování televize rozhlasu, když televize a rozhlas neví, kolik peněz by mohlo ubýt od léta?
18: Tak samozřejmě to je nový zákon, takže ve chvíli, kdy ten legislativní proces rozběhneme, tak já i tak bych předpokládal, že dneska máme konec května, tak jestli bychom ho vůbec začali do prázdnin projednávat, tak ta jeho účinnost já bych odhadoval někdy buď ke konci roku nebo od nového roku. To znamená, že ta předvídatelnost a to je to, jakým způsobem ten legislativní proces dlouho trvá, tak samozřejmě i během toho můžeme, ať už s Radou České televize, ať už s Radou rozhlasu nebo s vedením těchto institucí debatovat o tom, jakým způsobem sestavit rozpočet pro rok následující. A ještě mi dovolte podotknout jednu věc. Já jsem včera, protože jsem zaregistroval v veřejném prostoru nějaká vyjádření, že by ty instituce mohly přijít o miliardy, tak to je samozřejmě nesmysl. Já si myslím, že věc...
3: No, tak nevím, kdo říkal o miliardách, spíš mě zajímá. Zachováte ten návrh ministra Klempíře na 5,74 miliard pro televizi, 2,07 pro rozhlas, nebo přidáte peníze?
18: Mě trošku mrzí, že se opět ta debata sleskla pouze na financování. Já teďkon...
3: Ale nemusí, já jenom chci vědět, jestli přidáte nebo nepřidáte.
18: To já vám samozřejmě nemůžu říct, jestli přidáme nebo nepřidáme. Já předpokládám to, vyjádřením, proč se objevila tato částka v tomu novému návrhu zákona o médiích veřejné služby byla ta, že to byly kompletní dostupná data z roku 2024. A to znamená, že ve chvíli, kdy budeme mít data za rok 25 a dohodneme se na tom, že média veřejné služby budou dělat ten rozsah služeb, tak jak ho dělají v této chvíli, tak já předpokládám a dokonce i ministr kultury řekl, že ta debata o tom, jaká výše toho příspěvku případně ze státního rozpočtu bude, tak je otevřená.
3: Pane poslanče Baxo, vy jste byl ministrem kultury, právě z rozpočtu kultury by to mělo jít. Jak by z vašeho pohledu to financování se teď mělo nastavit, tak aby bylo předvídatelné, jak tady požaduje i evropská legislativa?
20: Já myslím, že teďko vzniká ve veřejném prostoru i vlastně v prostředí sněmovny a vlády jakýsi jedovatý koktejl, protože teď už vlastně není vůbec zřejmé, jakým způsobem má vláda nebo jaké úmysly má vláda s legislativou ohledně médií veřejné služby. Je to tedy mimořádně nezodpovědný přístup, který jenom dokládá to, jaké neblahé úmysly vládní koalice s médií veřejné služby má. My vlastně v současné době nevíme, jestli ten paskvil, návrh zákona, který předložil Otto Klempíř, ke kterému byly stovky negativních připomínek, se bude dál projednávat v té podobě, ve které je. To znamená to, že se ruší funkční zákony o obou médiích a nahrazují se tímto podivným zákonem. Jak bude časově projednávání toho návrhu Patrika Nachera, kterému já říkám Lex Nacher, který připraví stovky milionů korun obě média vlastně z měsíce na měsíc, nebo může se to stát. Takže teď se vůbec nemůžeme bavit o předvídatelnosti financování a to, abych odpověděl na vaši otázku, je vážný problém i proto, že evropská legislativa, Evropský akt o svobodě médií předpokládá to, že média veřejné služby mají být transparentně a předvídatelně financována.
3: Pane poslanče, jestli dovolíte, já rozumím té oponentu, že vy jste ji jakoby vznášeli opakovaně, ale proto se ptám, jak by se to mělo nastavit, protože třeba v tom poslaneckém návrhu Patrika Nachera je možnost, že seniori nad 75 můžou dál platit dobrovolně, tak nevidíte tam přece jenom jakýsi dílčí posun i v těch vyjádřeních vašeho kolegy Babky, která jsme před chvíli slyšeli, že tady to proběhne v nějaké debatě s rozhlasem, s televizí, to nastavení financí?
20: Posledná informace pro posluchače i diváky obou médií veřejné služby je taková, že na stávajícím systému není třeba měnit vůbec nic. Ten je prostě funkční, odpovídá tomu, jaké služby média veřejné služby poskytují, Český rozhlas i Česká televize, poplatky se platí a jsou nastaveny v množstvé výši pro domácnosti. Takže není žádný objektivní důvod k tomu, aby se ten systém měl měnit a ty vládní návrhy, které se teď objevují, fakticky jenom budou ohrožovat fungování médií veřejné služby a já se jenom mohu ptát, proč to vláda dělá a ty odpovědi nejsou pěkné na to. Takže
3: máme vládního poslance, dovolte, já se zase vrátím. Já se zase vrátím k Ondřeji Babkovi. Pane poslanče Babko, tedy jak teď to, ten proces bude dál poslat, to nastavení změny financování? Je podle vás reálné, že by teď se tedy postupně jakoby rozšiřoval ten okruh poplatníků, kteří platit nebudou, mimo jiné tedy seniori, mimo jiné tedy větší počet firem než dosud? A nebo tohle už vůbec se nestihne a vůbec to neproběhne, abychom si udělali představu?
18: Důležité je si uvědomit, proč my vlastně k tomuto kroku přistupujeme. My jsme tady byli svědky toho, že pan ministr Baxa připravil půl roku před volbami, prosadil reformu, která byla za nás udělaná špatně, byla taky šitá horkou jehlou, byly tam věci, kterými jsme kritizovali a já v tomhletom chci upozornit i na to, že z podkladů, které při projednávání tohoto zákona od pana Baxy jsme měli v dokumentech, že budou nějaké částky, které tam média veřejné služby dostanou navíc. Jo? A dneska zjišťujeme, že vlastně ty částky jsou daleko vyšší. Já jsem si dohledal prezentaci ministerstva kultury, kdy jsme se bavili o tom, a teď budu mluvit o České televizi, že to navýšení bude o nějakých 865 milionů korun ročně. My dneska zjišťujeme, že je to přibližně o nějakých 150 milionů korun navíc v roce 2026. To znamená, že my tím pozměňovacím návrhem nebo tím odpuštěním dalších poplatníků korigujeme tuto reformu ODS, kterou před těmi volbami prosadili.
3: Rozumím vašemu argumentu, pane poslanče. To znamená, že s tím poslaneckým návrhem tady počítáte. Jako projde legislativním procesem, koaliční většina ho chce tedy prohlasovat.
18: Je to ve hře, určitě je to ve hře, proto byl nahrán. Já si myslím, že to má i souvislost s tím, že v tuhle chvíli prostě nám projednáváme zákon o NKÚ, který jsme předpokládali, že projde hladce. Opoziční strany se teď k tomu začínají stavět velmi negativně, nechtějí, aby Nejvyšší kontrolní úřad kontroloval obě instituce. Takže já si myslím, že to všechno má nějakou souvislost. A znovu opakuju, my tady upozorňujeme na tu asociálnost toho poplatkového systému, kdy prostě za nás není možné, aby byla polovina rozpočtu těchto veřejnoprávních médií placena z poplatku od penzistů. To je přeci extrémně asociální.
3: Ale uvědomujete si, pane poslanče, že to navýšení poplatku, o kterém jsme se zmiňovali, tedy ještě v éře vašeho spoluřečníka, pana Baxy, bylo po dlouholetém nezvyšování poplatku?
18: To já si všechno uvědomuji. Já jenom upozorňuji na to, že tady se řeklo, že bez nějakého tlaku na větší úspory v obou institucích a bez nějaké větší detaily. Já jenom připomenu, že třeba v těch důvodových zprávách k zákonu vůbec nebylo vyčísleno, kolik ta média veřejné služby mají dostat navíc.
3: Tak jestli dovolte, já zase se obrátím na pana Baxu. Pane Baxo, jak vy vidíte teď tu možnost tedy, já vím, že opozice oponuje vůbec tomu záměru, aby se tedy platila naše média, tedy Český rozhlas a Česká televize ze státního rozpočtu. Jak tedy, odkud by ty peníze případně vláda mohla vzít, pokud ona říká, že je najde úsporami, třeba rušení duplicitních agent ve státní správě nebo ještě z jiných kapitol. Já rozumím, že vy chcete úplně oponovat, ale kdyby ta možnost opravdu vznikla, jakože vládní většina tady to chce prohlasovat, tak kde je vůbec možnost, že by ty peníze se vzaly?
20: No tak já jsem si slyšel takové jako kryptické vyjádření o to Klempíře, že konečně pochopil, kde ty peníze vezme, ale že to nemůže říct, tak to jenom dokresluje vlastně bizarnost té diskuze o téhle záležitosti. Vládě nezbývá nic jiného, než navýšit státní dluh, jestliže by měl platit ta původní verze návrhu zákona o médiích veřejné služby Klempířů z paskvil, tak se bavíme o 8 miliardách nového státního dluhu a jenom aby posluchačky a posluchači věděli, tak obsluha takového dluhu, úroky z něj, jenom v prvním roce činí stovky milionů korun. A to jsou vlastně peníze, které bude platit každý občan České republiky prostřednictvím daní. Takže systém, který dosud funguje a kdy domácnost platí poplatky podle našeho názoru v únosné výši, by měl být nahrazen systémem, kdy vlastně budou platit všichni a kdy ty náklady prostě ponese každý občan České republiky, protože 8 miliard nového státního dluhu a stovky milionů každý rok na těch úrocích znamená další velkou zátěž. Neexistuje jako žádná jiná možnost, jak to zaplatit.
3: Dovolte, já ještě tohle téma na závěr otevřu s Ondřejem Papou. Pane poslanče, to navýšení státního dluhu z vašeho pohledu není zásadní argument proti té změně financování?
18: Určitě je to jeden z těch relevantnějších argumentů, toto je třeba si přiznat, ale zase myslím na rovinu, že ta částka není až tak vysoká. Jenom ještě dovolte zareagovat na to, jakým způsobem ten zákon byl připraven.
3: Už prosím opravdu jenom jednou větou, můžu-li poprosit?
18: Vyjádření pochopil, že dojde k novelizaci stávajících zákonů, tedy ne k vytváření nového zákona, což za mě ve chvíli, kdy jako jsme si rozhodli tyto dvě instituce neslučovat, tak je to ta lepší varianta.
3: Nyní Ondřej Babka, poslanec hnutí ANO, místopředseda výboru pro mediální záležitosti. Děkuju.
18: Já děkuju.
3: Martin Baxa, bývalý ministr kultury, poslanec za opoziční ODS, byl v rozhovoru s ním. Děkuji i vám.
20: Přeji posluchačům pěkný den, nashledanou.
4: Tohle je Ranní plus, posloucháte ho v 8 hodin 22 minut. Jaké další hlavní zprávy dnes s vámi sledujeme? Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po včerejších amerických úderech na jižní Írán ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Americká armáda zaútočila na cíle v jižním Íránu krátce po mírových jednání v Dauha. Podle amerického oblastního velitelství Centcom se jednalo o sebeobranu. Okresní soud v Teplicích se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Ferryho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. A ruská centrální banka podala druhou žalobu k tribunálu Soudního dvora Evropské unie kvůli zmrazeným ruským aktivům. V žalobě napadá nařízení umožňující využití těchto peněz ke splacení Evropskou unijní půjčky Ukrajině. A o čem píší dnešní domácí deníky a servery, zjišťoval zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch Luboš Kreč. Zaujal ho například článek v deníku N o tom, jak se stárnutí projeví na zdejších cenách domů a bytů.
1: Mýtus o tom, že ceny nemovitostí budou růst do nekonečna, což tak občas někdy v Česku může působit, tak začíná dostávat víc a víc trhlin. A jak právě upozorňuje zajímavý komentář v deníku N od slovenského ekonoma Vladimíra Baláže, tak na realitní trh může začít a velmi pravděpodobně začne naplno v nějakém čase dopadat stárnutí populace. A zatímco v těch velkých městech, jako na Slovensku je Bratislava, u nás Praha nebo Brna, tak tam ta prognóza je taková, že ty ceny nemovitostí si udrží nějaký růst, tak jakoby skoro všude okolo, v těch chudších regionech, tak začne tam dopadovat vylidňování a právě pokles cen. A deník N se odkazuje na detailní zkušenosti z Německa či z Japonska, které speciálně Japonsko je v tomto ohledu takovou demografickou laboratoří budoucnosti. No a tam se právě ukazuje, že starší lidé preferují menší byty, bezbariérové a hlavně ve velkých městech s dostupnou zdravotní péčí, takže v Japonsku v podstatě všude, kromě Tokia, ty ceny nemovitostí stagnují nebo klesají. A ono nás to musí logicky vést k nějakému uvědomění, že ten pokles počtu obyvatel ty ceny bude srážet mnohem dramatičtěji, než si možná jsme dneska schopni uvědomit. A zrovna demografie je v Česku s ohledem na to, jak nám se propadá porodnost, do budoucna vážný problém a zjevně i třeba pro investory do nemovitostí.
4: Tak to je zajímavý střet pohledu demografie a nemovitostního trhu. Další téma, které jste vybral, se týká dopravy a jízd po Evropě. O co jde?
1: Ano, deník Mladá fronta dnes přináší zprávu, která může docela výrazně změnit pravidla na evropských silnicích nebo to téma, kterému se ta zpráva věnuje. Od 1. července totiž skončí éra svobody pro řidiče mezinárodních dodávek. Ti dosud mohli křižovat Evropu v podstatě non-stop, což logicky vedlo k nějaké větší nehodovosti. No a tomu má odzvonit, protože ty dodávky budou muset být vybavené chytrými tachografy a řidiči budou muset dodržovat povinné pauzy, podobně jako například řidiči kamionů. Jak nicméně upozorňuje Mladá fronta dnes, tak to má i některé stinné stránky. Odborníci jednak upozorňují na to, že je málo odpočívadel, že tam budou zvýšené náklady na jedno auto až třeba 70 tisíc korun, což se může propsat třeba do ceny toho zboží, které přepravují. Navíc paradoxní je, že dopravců ze zemí mimo EU se ta novinka netýká, což ten trh logicky bude pravděpodobně křivit. A může to například zkomplikovat třeba rychlý dovoz čerstvých květin z Holandska. Nicméně důležité je si jako jenom upozornit, že to se týká mezinárodní dopravy. To znamená například nás tady v Česku, když si budeme objednávat balíčky z e-shopů přes zásilkovnu nebo některé jiné výdejní boxy, tak na to se to nevztahuje.
4: Dodal zástupce šéfredaktora zpravodajského portálu CzechCrunch Luboš Kreč. Posloucháte Ranní plus, a to 4 minuty před 8:30. Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal 3 miliony korun jako odměnu na odchodnou. Jde o 200 tisíc víc, než získal nedávno odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil tuto největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Informace získal Radiožurnál podle informační zákona. David Kostka skončil ve funkci na konci dubna po 11 letech a detaily už přidá Kristýna Šopfová z investigativní redakce. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
4: Proč dostal David Kostka právě takovou částku?
0: Na rok zaručuje Kostkovi pracovní smlouva. Na žádost podle informačního zákona nám to sdělila pojišťovna. Částka podle ní odpovídá 12 průměrným měsíčním Kostkovým výdělkům. Mluvčí pojišťovny Jana Šilerová nám navíc potvrdila, že původně Kostka nárok na takové odchodné neměl. Až v roce 2023 mu smlouvu správní rada pojišťovny upravila.
21: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
0: Kostkův základní plat byl loni podle hlídače státu 274 korun. K tomu navíc dostával odměnu v podobné výši. 40
4: tisíc korun.
0: Máte pravdu, 274 tisíc, to by opravdu nebylo příliš mnoho. K tomu ale dostával právě i tu zmíněnou odměnu v podobné výši a ještě předloni patřil k nejlépe placeným manažerům ve veřejném sektoru.
4: Jak je to u jiných ředitelů zdravotních pojišťoven?
0: Třeba Zdeněk Kabátek, bývalý ředitel VZP, kterého už jsme zmínili, tak kterého zároveň v únoru správní rada z funkce odvolala, dostal odchodné ve výši 8 platů. To dělá asi 2,8 milionů korun, jak nám VZP sdělila na žádost podle informačního zákona. Upozornili na to také Seznam zprávy. Nárok Kabátkovi garantovala rovněž manažerská smlouva. Rozdíl je ale v tom, že Kabátek řídil instituci, pod kterou spadá 6 milionů obyvatel a zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra se stará o 1,3 milionu pojištěnců. Je to výrazně menší a přesto má Kostka o 200 tisíc korun vyšší odchodné než Kabátek. Kostka ale výši svého odchodného nechtěl komentovat a odkázal nás na pojišťovnu.
4: A co na to celé říká správní rada pojišťovny ministerstva vnitra?
0: Současný předseda, což je policejní prezident Martin Vondrášek, přiměřenost částky nijak nekomentoval, jen uvedl, že šlo o závazek, který přijali jeho předchůdci a formálně ho současná rada projednala na konci letošního dubna, kdy Kostka ve funkci skončil z osobních důvodů. Totéž nám řekl místopředseda správní rady a šéf hasičů Vladimír Vlček.
22: Tam nejsou v tom žádné odměny. To je prostě odchodné, které vyplývá ze smlouvy, kterou měl uzavřenou pan Kostka vlastně ještě s tou předešlou správní radou. Takže ať chceme nebo nechceme, tak tam nebyla žádná jiná šance, než tady tuto záležitost vyplatit.
0: Někteří členové správní rady, například Petr Jarema, nominovaný za ministerstvo zdravotnictví, ale odchodné ve výši 3 milionů nepokládají kvůli ekonomické situaci pojišťovny za přiměřené a za optimální. I on ale namítá, že s tím nešlo de facto nic dělat. Na přiznání 12 platů a změnu Kostkovy pracovní smlouvy v roce 2023 jsme se ptali také tehdejšího předsedy správní rady Jiřího Nováčka. Vyjádření původně přislíbil, ale nakonec nebyl k zastížení a na dotazy nereagoval.
4: Tak to byla Kristýna Šopfová z investigativní redakce Radiožurnálu. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
3: A o 8:30 se slova opět ujímá Ondřej Látal. Jsou tu zprávy.
16: Český rozhlas Plus.
8: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo Senátem. Změna by jim měla ušetřit na odvodech na sociálním pojištění několik set korun měsíčně. Snížení záloh ale kritizuje opozice. Podle ní by třeba živnostníci pak naopak tratili na důchodech. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku. Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velvyslanectví označilo údery za velitelství označilo údery za sebeobranu. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře. Informovala o tom jeho korejská armáda s tím, že nejméně jednou ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pyongyang odpal uskutečnil několik hodin potom, co jeho korejský prezident Lee Jae-myung na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Severní Korea naposledy vypustila několik raket krátkého doletu 19. dubna. Tamní média to označila za demonstraci hlavic kazetových bomb. Senát si v podvečer připomene 30 let od ustavení České horní komory parlamentu. Na slavnostním shromáždění budou jeho součástí i bývalí členové. Kromě předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na shromáždění vystoupí i prezident Petr Pavel. Čerstvá doprava v Ranním plusu. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna se teď sune nesouvislá fronta před sjezdem na Velké Popovice z 16. kilometru. Pokračuje až na Chodov k jižní spojce. Trasa je teď na víc než 30 minut. Pokud z D1 na 10. kilometru plánujete sjíždět na Pražský okruh směrem k letišti, i tam dnes čekejte dlouhé zdržení. Provoz výrazně zpomaluje regulace vjezdů do obou tunelů. Do Kolony se vyjíždí už kousek za sjezdem z dálnice. Na výjezdu z metropole směrem k D7 na Slaný a Chomutov popojíždí kolona kvůli omezení u letiště, brzdí se před sjezdem do Evropské ulice na 25. kilometru Pražského okruhu. Liberecká z konce Cínovecké do centra Prahy a kolona k Blance, tam stále minimálně postojíte půl hodiny. V Novopatské směrem z Černého mostu se popojíždí za sjezdem na Satalice až do Kbelské, v ní je nesouvislá frontáž k Cínovecké. A na trase Černý most Europark je kolona na 40 minut. Vleče se nejprve východní částí okruhu a pak i Štěrboholskou spojkou. Dobře dojeďte. Před námi je jasný anebo skoro jasný den, nejvyšší dnešní teploty 27 až 32 stupně, v tisíci metrech na horách naměří většinou kolem 23. Slabý během dne pak kromě západní poloviny Čech mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
5: Posloucháte Ranní Plus.
4: A to v 8 hodin a 33 minut. Dobrý poslech vám stále přejí Martina Mašková a Daniela Vrbová. Iránští představitelé slibují odvetu za nový americký útok. Spojené státy podnikly nálety na vojenské lodě a raketové základny na jihu Iránu. Uvedl to Pentagon s tím, že šlo o obranou akci. Washington ji nepovažuje za porušení příměří a americký ministr zahraničí Marco Rubio je přesvědčený, že mírové rozhovory budou pokračovat. Aktuální informace přidá náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré ráno.
7: Hezké ráno.
4: Co přesně během těch nejnovějších náletů americká armáda v Iránu zasáhla?
7: Pentagon uvedl, že cílem amerického námořnictva a letectva byly vojenské lodě, které se snažily klást miny v Hormuzském průlivu a okolí a dále také místa na pevnině, kde byla odpalovací zařízení na rakety. Podle Pentagonu šlo o akci v sebeobraně, protože tyhle objekty údajně ohrožovaly americké námořnictvo. Iránská média potom referují o explozích ve městě, přístavním městě Bandare Abbas, což je jedno z těch míst, kam tedy americké nálety očividně mířily. No a podle nepotvrzených informací iránských médií přišli o život 4 příslušníci iránských revolučních gard.
4: A zazněla někde slova o tom, že by ty poslední útoky mohly znamenat konec příměří?
7: Spíše naopak, americká armáda uvedla, že nepovažuje ten svůj útok za porušení příměří. V podstatě uvedla, že jen brání své vojáky před hrozícím nebezpečím, což není podle ní tedy porušení klidu zbraní. Z iránské strany jsme slyšeli sice výhrušky, konkrétně třeba pro iránská média se vyjádřil předseda obraného výboru iránského parlamentu Ebrahim Azizi, když uvedl, že iránská armáda rozhodně tvrdě odpoví na jakýkoliv útok proti ní, ale zatím ani z Iránu jsme neslyšeli žádnou konkrétní hrozbu, že by příměří mělo dnešním americkým útokem definitivně definitivně skončit. Druhou otázkou, zatím neznámou je, nebo s neznámou odpovědí je, jak nejnovější americké údery ovlivní další jednání, které se údajně stále vedou mezi Spojenými státy a Íránem a do kterých se vkládají i další země, jako je Katar anebo Pákistán.
4: To, že ta jednání pokračují, řekl dnes mimo jiné americký ministr zahraničí Marco Rubio. Co se tedy ví o těch základních obrysech připravované dohody?
7: Ano, Rubio se vyjádřil v tom smyslu, že jednat se podle něj bude i nadále a zároveň řekl, že Hormuzský průliv se otevře ať už dohodou nebo silou, což je vyjádření, které slyšíme z úst americké administrativy v podstatě po celou dobu příměří. No a pokud jde o samotný rámec té dohody, která se údajně rýsuje, tak jsou to spíše dohady, ale podle některých arabských médií, jako třeba dubajská televize Al Arabiya, prosakují skutečně obrysy té rýsující se dohody v tom smyslu, že by mělo jít o 60-denní záruku neútočení, čili ještě řekněme potvrzenější příměří než dosud v trvání 2 měsíců. Během těch 2 měsíců by měl být otevřený Hormuzský průliv pro všechny lodě a zároveň by se mělo odložit až na dobu po těch 2 měsících jednání o iránské jaderném programu. Pokud by ta dohoda takto vypadala, tak by to podle mnoha komentátorů byl velmi pochybný výsledek války pro Spojené státy. No a Donald Trump, americký prezident, i teď zdůrazňuje, že Irán i tak nebude mít jadernou zbraň a že následkem dalších jednání musí dojít k tomu, aby obohacený uran, který Irán vlastní a mohl by být použitý k výrobě jaderné zbraně, tak bude buď odvezený z Iránu a nebo bude přímo na iránském území zničený pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
4: Štěpáne, ještě k aktuálnímu dění, protože s tím konfliktem mezi Spojenými státy a Iránem je také spojen vlastně konflikt Izraele a libanonským hnutím Hizballáh v Libanonu. Lidé znovu utíkají z domovů v jižním Bejrútu. Chystá tedy Izrael nové nálety na libanonskou metropoli?
7: Obavy jsou především v Libanonu, zatím izraelské vedení tohle nepotvrdilo, ale je pravda, že izraelský premiér Netanyahu evidentně v předtuše blízké americko-iránské dohody, která bude velice pravděpodobně obsahovat právě i příměří mezi Libanonem a Izraelem, tak v této předtuše nařídil intenzivnější bombardování cílů Hizballáhu v Libanonu. Už jsme viděli, že izraelské letectvo se soustředilo v posledních dnech i na údolí Bika, kde v posledních, řekněme, týdnech toho formálního příměří neútočilo a proto teď mezi lidmi v Bejrútu nastala panika, že by mohly nastat znovu i útoky na Bejrút. Zatím se to nepotvrdilo, ale vyloučené to v té zintenzivněné, řekl bych, kampani izraelské armády proti Hizballáhu není.
4: Situaci na Blízkém východě i nadále sleduje náš tamní zpravodaj Štěpán Macháček. Pro teď ti děkuji, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
4: A my v tématu budeme v Ranním plusu pokračovat. Ještě před zahájením včerejších úderů na Irán americký prezident Donald Trump vyzval šestici zemí na Blízkém východě, aby se okamžitě připojila k takzvaným abrahamovským dohodám, kterými některé muslimské země normalizovaly v roce 2020 své vztahy s Izraelem. Trump konkrétně jmenoval Saúdskou Arábii, Katar, Pákistán, Turecko, Egypt a Jordánsko. A na své sociální síti později také napsal, že by se k dohodám mohl připojit i Irán. Pokud tak tyto země neučiní, ukazuje to podle něj na špatný úmysl. Abrahamovské dohody uzavřel během Trumpova prvního funkčního období ve Washingtonu Izrael nejprve s Bahrajnem a Spojenými arabskými emiráty. Později se připojily další 3 státy. Víc už vysvětlíme s Janem Fingerlandem, zahraničně politickým komentátorem Českého rozhlasu. Vítej ve studiu.
9: Dobrý den.
4: Nejprve k tomu aktuálnímu dění. Není to poprvé, co americké síly zaútočily na Irán během nebo krátce po skončení mírových schůzek. Jaký dopad to má na důvěru teheránského režimu ve smyslu plnost diplomatického řešení tohoto konfliktu?
9: Myslím si, že žádný dopad to nemá, že v podstatě samozřejmě se jedná o střelbu v období příměří, ale asi obě ty strany docela dobře vědí, co se tam přesně odehrávalo. To, co víme my od Američanů, teda přinejmenším, co viděli Američané, že iránské lodě kladly miny v blízkosti amerických lodí, což buď byla nějaká nezávislá akce nějakého místního velitele, anebo spíše pokus otestovat, co Američané udělají. Obě strany ale vědí, že se jedná o izolovanou záležitost.
4: Teď tedy k těm abrahamovským dohodám. Donald Trump je nazval korunou své zahraniční politiky během prvního funkčního období a teď je tedy vytáhl uprostřed, nebo jak mám nazvat tuto fázi, jednání o ukončení války s Íránem. Proč a o čem například svědčí ta volba zemí, které teď konkrétně jmenoval?
9: No já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, to je tak šílené, že by to mohlo vyjít. Pravda je, že ty abrahamovské dohody jeho prvního funkčního období skutečně byly korunou jeho diplomacie. Myslím si, že to byl velký úspěch. Byl to úspěch samozřejmě vyjednavačů, které vyslal, ale samozřejmě to také byl důsledek zrání určitých procesů v celé té oblasti. Nicméně americká administrativa tehdy se toho chopila a dovedla to do zdárného konce. Teď jsme zase o mnoho let dál. Volba těch států je zvláštní už jenom proto, že on jmenoval státy, se kterými Izrael dávno má mírové dohody, to znamená Jordánsko, Egypt i Turecko, jsou státy, které Izrael uznávají, Izrael uznává je, neútočí na sebe, přinejmenším teda v případě Egypta a Jordánska, v případě Turecka to přátelství nebo spojenectví je mnohem starší, za prezidenta Erdoğana se naopak spíše zhoršuje, Turecko se staví do pozice nějakého rivala Izraele a podobně.

0: 79 do té islámské revoluce. V podstatě se ta nová vláda nebo ten nový režim v roce 79 rozhodl pro nepřátelství vůči Izraeli nikoli z nějakých strategických důvodů. Mezi těmi státy nejsou vůbec žádné hranice, jsou od sebe vzdálené prostě stovky kilometrů, tisíc kilometrů, leží mezi nimi nejméně dvě země vždycky a byla to vlastně taková ideologicko-strategická volba, mít prostě nějakého dobrého nepřítele, který je dostatečně daleko. Takže pro Irán by nebyl problém, jako pro Irán jako stát nebo národ, uzavřít s Izraelem mírovou dohodu. Byl by to problém pro ten režim, protože iránský režim z nepřátelství vůči Izraeli vlastně čerpá část své legitimity, ale také to využívá třeba pro pronikání iránského vlivu do otázky, kterou Arabové a Sunité považují za svou, to znamená do palestinské otázky. A myslím si, že pokud nebude muset, tak ten režim se toho nevzdá.
1: Abychom to ještě více zamotali, tak nejenže je propojený ten konflikt Spojených států s Íránem a Izraele, tedy s tím hnutím Hizballáh, ale agentury včera přinesly informace o telefonátu bahrajnského krále s ruským prezidentem Vladimírem Putinem právě o nutnosti najít rychlé diplomatické řešení krize v Íránu. Spojenectví Moskvy a Teheránu je všeobecně známé, ale s jakými dalšími zeměmi na Blízkém východě je teď Moskva v užším kontaktu?
0: Ona asi je v kontaktu v zásadě se všemi státy. Postavení Ruska v arabském světě trochu utrpělo tím, že do určité míry vlastně stálo na straně Íránu a některých těch radikálních šíitských organizací v některých těch konfliktech, specificky teda v Sýrii, kdy vlastně sunité arabští viděli neraději podporu, ruskou podporu Asadovi, což byl v podstatě jako vnímán jako íránský výsadek v arabském světě. Další ránu ta ruská prestiž dostala tím, že vlastně Rusko neuspělo příliš té válce proti Ukrajině. Nicméně na obou stranách jsou hráči nebo prostě činitelé, kteří chápou tu situaci pragmaticky, potřebují se nějakým způsobem dohodnout. Bahrajn je lehká váha, ale je to možná nějaký testovací balonek.
1: Říká zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Díky, že jsi přišel.
0: Děkuji, nashledanou.
1: A téma dále rozvede i dnešní Interview Plus. Hostem Pavlíny Nečáskové bude odborník na Blízký východ Břetislav Tureček.
2: A k této důležité zprávě nejen těchto hodin teď připojíme další hlavní události. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby po vypořádání všech připomínek v polovině června a účinný by mohl být od 1. ledna 2027. To uvedl po jednání koaliční rady Otto Klempíř, ministr kultury za motoristy sobě. Ruská centrální banka podala druhou žalobu k tribunálu Soudního dvora Evropské unie kvůli zmrazeným ruským aktivům. V žalobě napadá nařízení, které umožňuje využití těchto aktiv ke splacení půjčky Evropské unie Ukrajině. A sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodu živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Vědci z Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze dokážou lépe určit přesný typ akutní lymfoblastové leukémie. Jde o závažné nádorové onemocnění krvetvorby. Nově zavedené diagnostické metody dokážou detailně určit podtyp onemocnění, tím tedy lépe odhadnout chování nádoru a lépe rozhodnout o cílené terapii. Ve vysílání teď s námi přednosta Ústavu klinické experimentální hematologie Cyril Šálek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak může takové zpřesnění toho podtypu nádoru nasměrovat léčbu?
3: Zde jde o to, že my jsme schopni pomocí těchto moderních genetických detailních metod určit přesně způsob nebo chybu v dané leukemické buňce, která vede k tomu, že krvetvorná buňka se stane buňkou leukemickou. Na základě toho my už nemusíme léčit pacienty podle principu, že jedna košile padne všem, ale můžeme přidat konkrétní biologický preparát, který umožní, aby ta leukemie byla lépe cílena.
2: Dá se to formulovat i tak, že v podstatě každý konkrétní pacient dostane jinou tu biologickou léčbu.
3: Jde o takzvanou personalizovanou medicínu. Ten základ takové, to lešení je identické, ale v případě, že my zjistíme na základě toho přesného genetického testování, že ta odpověď nebude optimální, nebo

0: tak můžeme už od začátku přidat nějaký cílený lék. Ano.
1: Díky této nové diagnostice tedy rozlišujete více než 40 podtypů té konkrétní leukémie. Ale jak jsem vyrozuměla, tak vy také děláte něco jako, říká se tomu, farmakogenetické testování, tedy jakési hodnocení genů, které ovlivňují ten metabolismus léčiva, těch chemoterapeutik. Co to tedy znamená? Jak tohle zase může přispět k lepší léčbě?
0: Ano, ono vlastně tím, že my používáme vlastně k testování celý genom té leukémie, my vlastně tu leukémickou buňku máme celou přečtenou, tak se můžeme podívat i na geny, které kódují aktivitu enzymů, které zpracovávají ty toxické látky. Každý člověk z nás někdo je jinak citlivý k alkoholu, někdo snese malou dávku, někdo bez problémů vypije lahev vína. Tak podobně je to s chemoterapií. Pakliže má někdo nakombinovány geny tak, že se mu neodbourávají, má pak těžké toxické komplikace, které můžou i způsobit někdy třeba i fatální komplikace, anebo může ta léčba musí být zastavena. A my když dopředu určíme, jaký kombinace těch léků, těch genů pro metabolismus chemoterapeutik ten konkrétní člověk má, tak můžeme tu dávku léčby upravit dopředu.
1: A tedy jedna věc je to testování, řekněme, genetické, a pak ještě testování v laboratoři, jak tedy reagují ty konkrétní leukemické buňky na léky.
0: To je úplně jiný přístup, protože při genetickém testování my hledáme příčinu, proč se ty buňky tak chovají, a při tom druhém testování, při tom in vitro testování my nehledáme příčinu, ale přímo popis, jak se chovají. Takže my u leukémií, které se vrátily pacientovi, anebo u těch, u kterých víme, že se budou chovat špatně, už od začátku ty buňky v laboratoři chováme v rostocích s možnými novými léky, a když oni s těmi léky nerostou, umírají, tak máme důkaz o tom, že ta leukémie může být těmito léky léčitelná. Problém je v tom, že ty leukémické leukémie, jakých je hodně podtypů, tak některé z nich jsou vzácné a neproběhly na nich velké klinické zkoušky, takže i když ty léky u nich fungují, tak nemají takzvaný oficiální label, nemají oficiální indikaci. A na základě těchto dat my získáváme podklad pro to, abychom se rozhodli, že ty léky můžeme podat, a třeba i podklad pro jednání s pojišťovnou, aby je hradila.
1: Cyril Šálek z Ústavu klinické a experimentální hematologie. Děkujeme za rozhovor.
0: Nashledanou.
2: Posloucháte Ranní plus, a to v 8 hodin a 50 minut. Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot o další měsíc, tedy do konce června. Půjde tak už o třetí měsíc v řadě. Co rozhodne o tom, jestli vláda skončí s určováním cen nafty a benzínu a se stropováním marží čerpacích stanic, které zavedla v reakci na konflikt na Blízkém východě? A jak je reálné, že skutečně dojde k prodeji státního výrobce střelných prachů firmy Explosia? O tom mluvila s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z Hnutí ANO v pořadu Peníze a vliv, jeho autorka, ekonomická analytička Jana Klímová, která teď osobně přišla i do studia. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co bude podle Karla Havlíčka rozhodující pro ukončení regulace cen pohonných hmot?
3: Tak vláda žádné konkrétní kritérium, jak by mohlo být například ukončení konfliktu mezi USA a Íránem, nebo třeba pokles cen ropy na nějakou úroveň před krizí, tak takové nemá. Jak se tedy bude rozhodovat, ministr Havlíček popsal takto.
4: Musíme být přesvědčeni, že ta situace se nebude zhoršovat, což dnes samozřejmě nevíme. Mírové dohody stále uzavřeny nejsou. Skáče to, pokud někdo sleduje, jak se vyvíjí cena za barel, tak vždycky co nějaké prohlášení, tak se to posune, a nemáme jistotu toho, že by se to zase neutrhlo.
3: To znamená, že bude muset jít zřejmě o nějaký dlouhodobější pokles cen ropy a regulace trhu s pohonnými hmotami tedy může trvat ještě relativně dlouho. Ministr také stále ponechává v platnosti krizový plán na ochranu ekonomiky. Kdyby se situace s dostupností ropy a plynu naopak ještě zhoršila, plán má 3 stupně regulace benzínu a nafty, je ten první nejmírnější, vlastně to, co teď máme, a ten třetí nejhorší horší pro zajímavost by znamenalo třeba zastropování i ostatních cen energií a také zavedení dotací pro podniky, podobně jako to bylo třeba za covidu.
2: A Jano, zvažuje stát v ropném průmyslu i nějaké další kroky? Dříve se třeba mluvilo o tom, že by mohlo opět získat podíl v rafinériích, ať už tedy u nás nebo v zahraničí.
3: Tak rozhodně to není vyloučeno. Karel Havlíček řekl, že pokud by se objevila nějaká příležitost získat podíl ve výrobě nebo na výrobě pohonných hmot, tak vláda by to asi zvažovala.
4: Opatrně projevujeme zájem v zahraničí, možná v České republice, ale to není dneska o tom, že bychom jednali. Říkáme, že stát je připraven případně zahájit rozhovory a diskuze o tom, aby nějaký podíl v rafinériích získal. Vidíme dneska, že to je skutečně strategická infrastruktura.
3: Uvedl tedy Karel Havlíček.
2: Jak je podle něj naopak reálný prodej státního výrobce střelných prachů a výbušnin, tedy firmy Explosia, o kterém překvapivě mluvil v minulých dnech premiér Andrej Babiš?
3: Tak vláda prý jen monitoruje řadu zájemců o Explosii. Podle Havlíčka jich je 7 nebo 8. Připomenu ale, že premiér původně mluvil hlavně o francouzské státní firmě jako zájemci a aby potom včera odpoledne řekl, že to spíš bude tedy česká firma a že ty zájemci jsou 3. Každopádně pokud jde o důvody prodeje, ministr Havlíček v rozhovoru mimo jiné také zmínil.
4: Ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
3: No a na otázku, jestli koho tím myslí vlastně, jestli tedy jde o největší českou zbrojovku CSG, podnikatele Michala Strnada, tak Havlíček řekl, že nebude žádná jména komentovat. Podle našich informací to tak ale je. CSG je skutečně dlouhodobě významný zákazník Explosie, které také jako výrobce munice a odběratel střelného prachu investuje do vlastní produkce. CSG chtěla firmu, jak je známo, také už dříve od státu koupit, ale neúspěšně. Každopádně firma tedy vylučuje, že by hodlala Explosii nějak omezovat, naopak prý ji podporovala zakázkami i v době, kdy jich Explosia tolik neměla.
2: Tak to říká Jana Klímová, autorka pořadu Peníze a vliv, které si můžete poslechnout dnes u nás na Plusu po 11. hodině. Zazní tam tedy celý rozhovor s vicepremiérem Karlem Havlíčkem, ministrem průmyslu a obchodu. Jano, děkuji, že jsi přišla do studia.
3: Děkuji také, nashranou.
5: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Viktorie ze seriálu s názvem Bydliště dětský domov dál trénuje na samostatný život. Bydlí ve cvičném bytě, dokončuje vysokou školu a chodí na brigády. Do dětského domova se dostala v 15 letech.
6: Viktorie, my jsme v kavárně v Praze 2, kde máte brigádu. Co teď chystáte? Jste u kávovaru?
7: Momentálně chystám kapučino.
6: Vy jste už několik let baristka, umíte také dělat latte art, to jsou ty obrázky v mléčné pěně. Máte na to trpělivost?
7: Určitě, je to asi část mé práce, která mě baví v podstatě nejvíc, je to svým způsobem umění. Hrozně mě baví, že lidem to dělá radost a určitě vím, že se v tom můžu stále zlepšovat.
6: Teď jste udělala kapučíno s tulipánkem a největší výzva je nějaká ta labuť, jak jste o ní mluvila?
7: Je to tak, je spoustu jako různých těch jako tvarů latte artu, já jsem zůstala teda u kytíček různých a srdíček, ale dá se to posunout určitě o level výš.
6: My jsme se teď přesunuli na zahrádku kavárny a vy vlastně s přípravou kávy i radíte lidem na sociálních sítích. Já tady mám kousek vašeho videa, kde připravujete dýňové latte.
8: Ahoj milovníci kávy, ukážu vám, jak ho udělat jemné, vonavé a takové, do kterého se zamilujete už po prvním doušku.
6: Točili jste to navíckrát?
8: Jo, točili jsme to navíckrát. Pro mě není úplně přirozený mluvit jako do kamery, ale byla to jako zajímavá zkušenost. A zároveň strašně ráda vymýšlím jako nový nápoje, takže i v kavárně třeba teďka jako letní meníčko, že různý jako ledový nápoje a mě to hrozně baví, no.
6: A co je u vás nového mimo práci?
8: Já teda stále studuju, teď jsem ve 3. ročníku teda znova, opakuju ročník a píšu teďka bakalářku a mám teďka vlastně jako takovou chvíli, kdy se potřebuju rozhodnout, co jako budu dělat dál.
6: Vy studujete obor vysoké školy aplikované psychologie a ty státnice vás čekají kdy?
7: v září a odevzdávám bakalářku v červnu.
6: Když nebudete mít status studenta, tak byste měla opustit ten tréninkový byt, kde jsme točili loni v Klánovicích.
7: Proto jako přemýšlím, jestli bych šla ještě jako někam dál. Jsem na takovém tom milníku, kdy se musím jako rozhodnout. No.
6: A šetříte si nějak na start toho samostatného života?
7: Já se snažím. Určitě mám jako představu, že chci mít jako na ten odchod víc těch peněz. No.
6: Vy jste v dětském domově od 15 let. Vaše máma má psychiatrickou diagnózu, nemohla se o vás a sestry starat. Vídáte se?
7: Teď konkrétně vůbec. Snaží se mě občas kontaktovat, se ptá třeba, jak se máme, a pak najednou začne jako spoušť výčitek. Takže já pro své jako psychické zdraví jsem přetrhla úplně ten kontakt a je to bolestivý, ale určitě si myslím, že je to jakoby k mýmu dobru.
6: Nejvíc jste v kontaktu se sourozenci. Mladší sestra, 18-letá Kristýna, s vámi pracuje tady v kavárně. Co máte na Viktorii ráda?
9: Umí být rozumná, vždycky dokáže pomoct a poradit.
6: Máte hodně podobné hlasy, to vám asi říkají lidé.
9: Je to možný.
6: Vy si vybavíte to období, kdy se o vás Viktorie doma starala, sama chodila na základní školu?
9: Možná až moc. Já jsem jí samozřejmě často jí pomáhala a snažila jsem se tam jako být pro ní, když už ten rodič nebyl schopný, i když jsem byla malá.
6: A pro vás bylo to umístění do toho dětského domova stejně jako pro vaši sestru takové vysvobození?
9: Asi bych to tak nazvala, no. Jedna z nejlepších věcí, co se mi asi v životě mohla stát, no.
6: To říká Kristýna, mladší sestra Viktorie, tak se zase za čas uvidíme.
7: Jo, to určitě, jako přijde to hlavní moje rozhodnutí.
6: Říká 23-letá Viktorie. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
10: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A ještě připojíme pozvánku k dalšímu vysílání Českého rozhlasu Plus ve Vinohradské 12 se dnes zaměří na přesun protidrogové agendy z úřadu vlády pod ministra zdravotnictví Vojtěcha. Proč s tím premiér Andrej Babiš ale může narazit a co teď bude s dosavadním protidrogovým koordinátorem Pavlem Bémem? To je Vinohradská 12.
1: Bylo 9 hodin v úterý 26. května, je s vámi Raní Plus a Martina Mašková.
2: A také Daniela Vrbová.
5: Český rozhlas Plus.
2: Tady jsou naše témata. Jak ovlivní nejnovější americké útoky další jednání o konci války na Blízkém východě?
1: Co ukázal nejnovější archeologický nález o chodu Moravského hradu ve Veří?
2: A proč celní správa prošetřuje domácí pálenice na inzertním portálu bazoš.cz?
11: Může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
1: Slova se ujíma Ondřej Látal a jsou tu zprávy.
12: Neuklidné úterý 26. května. Americké letectvo podniklo nové údery na Irán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a zařízení na odpalování raket. Americký minister zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Iránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderů za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
13: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik iránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících iránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-iránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
12: Vrátíme se k tomu v úterním Ranním plusu za chvíli po zprávách. Do poslanecké sněmovny se dnes vrací návrh na snížení záloh na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činných. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozorňuje, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
14: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
12: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje, že změna podpoří drobné podnikatele. Teploty na některých místech v Česku dnes podle meteorologů můžou přesáhnout 31 stupňů Celsia. Záchranáři při horkém počasí ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a další řeší kolapsy z horka. Lidé by podle zdravotníků měli pít hodně vody a minerálek a dát si pozor na alkohol. Nejohroženějšími skupinami jsou děti, seniori a taky chronicky nemocní. Doplňuje mluvčí Jihomoravské záchranky Michála Botová.
15: Vyjíždíme i k lidem a právě seniorům, kteří sice jsou doma, slunečnímu záření se nevystavují, ale málo pijí. Potom jsou dehydratovaní, malátní, spaví a v takovém stavu mohou upadnout, způsobit si úraz. Je potřeba dbát právě na ta zmíněná opatření.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístění do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
16: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
12: Ve Spojených státech zemřel jazzový saxofonista Sonny Rollins, bylo mu 95 let. Zprávu agenturám potvrdila jeho tisková mluvčí. Přesný důvod hudebníkovy smrti neuvedla. Podle ní ale musel v posledních letech kvůli zdravotním potížím trávit většinu času doma. Rollins spolu vytvářel podobu moderního jazzu. Agentura AFP ho označila za poslední velkou osobnost zlatého věku tohoto hudebního stylu. Ornitologové v těchto dnech kroužkují na Třeboňsku mláďata orlů mořských. Při zimním sčítání se na Třeboňsku vyskytovala zhruba 100 jedinců. Letos je ale obsazených méně hnízd, doplňuje ornitolog Jakub Mráz.
17: I ty hnízda, která byla historicky každoročně obsazovaná, tak nejsou obsazovaná, ač z důvodu prostě toho chladnějšího jara, anebo z důvodu toho, že ty ptáci se mohou přesunout někam jinam. Jinak orlí populace u nás stabilně vzrůstá.
12: 6 minut po 9 jsme nachystali taky čerstvou dopravu na Plusu. Na D1 před Brnem směrem z Kroměříže se teď sune dlouhá, místy roztrhaná kolona. První část začíná u Vyškova za sjezdem z D46 na kilometru 229. Kamiony v pravém pruhu popojíždí až ke sjezdu na D2. Osobní auta v levém pruhu brzdí jenom místy a hlavně pak tradičně kolem exitu 210 Holubice. Na D1 z Brna do Prahy za Humpolcem na 84. kilometru dnes pracují silně čáři, zabrali levý pruh. Kolona z 85. kilometru je na 10 minut. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem na Slaný před omezením u letiště popojíždí už jenom krátká fronta z odbočky na Horoměřice. Na západě hlavního města trvá zdržení v Evropské ulici směrem do centra. Fronta místy nesouvislá se sune mezi Dědinou a Veleslavínem. Je to asi na 20 minut. Podobná situace je taky v Karlovarské. Kolona už od sjezdu z okruhu pokračuje přes Bělohorskou až na Vypich. I tam čekejte 20 minut navíc. Před Vypichem stále nabíráte zdržení i v Kukulově od Plzeňské, fronta se pak sune v celé délce asi 15 minut. V Plzeňské směrem do centra Prahy se popojiští od Kotlářky, v Radlické už se fronta krátí, nesouvislá je mezi Valtrovkou a Dobřížskou asi na 10 minut. Na jižní spojce je naopak silný provoz na cestě k Barandovskému mostu od sjezdu na Pankrác a i k Černému mostu od podjezdu magistrály k odbočce do ulice v Korytech. Dobře, dojeďte. A bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32, v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
18: Posloucháte Ranní Plus.
1: S Danielou Vrbovou a Martinou Maškovou. Americká armáda v noci na dnešek znovu ostřelovala cíle v Íránu. A to i v době, kdy obě země vedou jednání o příměří a otevření Hormuzského průlivu. Jednání pokračují, i když obě strany varují, že výsledek hned tak nepřinesou. Ve studiu s námi Jakub Lucký ze zahraniční redakce, aby shrnul aktuální vývoj. Dobré dopoledne.
19: Dobré dopoledne.
1: Začneme prosím ostřelováním. Víme, kde americké jednotky útočily a proč?
19: Tak kde je zasažené je přístavní město Bandar Abbas na jihu. Americké velení říká, že jde o sebeobranu, že podle tedy mluvčího ústředního velení kapitána Tima Hawkinse jsou ty americké jednotky dál zdrženlivé a cílem bylo jenom ochránit je před nějakým íránským útokem. Údajně tedy z toho Bandar Abbasu stříleli iránští vojáci rakety na americké stíhač a potom taky Američané zautočili na dvě iránské lodě, které prý rozmisťovaly miny v Hormuzském průlivu.
1: A jak se vyvíjí jednání mezi Spojenými státy a Íránem? Už tušíme, kdyby se mohl otevřít Hormuzský průliv?
19: Kdy to bude, nevíme, ono se to tak různě mění, ta vyjádření jsou hodně různá, Trump říkal, že dohoda je na krajičku, ale zároveň od obou dvou stran jsme slyšeli, že úplně tak na krajičku to není, že minimálně dny se budou věci ještě ladit, možná ještě déle. K tomu Hormuzu o tom mluvil i americký ministr zahraničí Marco Rubio a já si tady dovolím citovat. Průliv se musí otevřít, bude otevřen ať už tak, či onak, takže musí být otevřen. To je tedy přímá citace z letadla. Rubio taky řekl, že ta jednání dál pokračují, dál se jedná tedy zejména v Kataru.
1: A jaká jsou tedy další témata vyjednávání, kromě Hormuzu, co třeba iránský jaderný program?
19: Tam jsme slyšeli něco zajímavého, něco, co tedy experti britského Guardianu označují za takový velký ústupek ze strany Spojených států, konkrétně tedy od Donalda Trumpa, který napsal na své sociální síti Truth Social, že ty iránské zásoby obohaceného uranu se musí zničit a to buď tedy tím, že se převezou ke zničení do Spojených států, anebo pod dohledem Spojených států se zničí na iránském území. Právě v tom je ten ústupek, protože Irán odmítá ten odvoz do zahraničí a Trump teď tedy připouští, že to není nutné. Připomenu, že Irán má zhruba půl tuny uranu obohaceného na 60%, to ještě není dost na zbraně, ale už je jednoduché ho obohatit dál na těch 90%, což je tedy uran určený pro nějaké zbraňové účely.
1: Donald Trump chce také dohodu s Iránem spojit s takzvanými abrahamovskými dohodami. O co jde a jak si to představuje?
19: Abrahamovské dohody, když to zjednodušeně vysvětlím, tak to je taková smlouva, která má ustavit nebo normalizovat vztahy mezi Izraelem a arabskými nebo muslimskými zeměmi a ty vztahy často buď vůbec neexistují nebo nejsou příliš dobré. To je Abrahamovské dohody je výsledek tedy Trumpova prvního období, jako první podepsal Bahrajn a Spojené státy. No a Trump teď říká, že by si představoval, že součástí té dohody o konci války s Iránem by bylo i to, že některé další země podepíšou ty abrahamovské dohody. Mluvil třeba o Pákistánu, o Saudské Arábii. Jak přesně to chce Trump spojit, to zatím úplně jasné není. Máme k tomu vyjádření třeba bývalého pákistánského velvyslance ve Spojených státech, který řekl, že to je úplně nová dimenze veškerého vyjednávání, protože doposud se o tom zatím nemluvilo.
1: Tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme.
19: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus, a to v 9 hodin a 12 minut. Na jeden z největších a nejvýznamnějších moravských hradů, hrad Veveří, se nejspíš v minulosti vstupovalo jinudy, než se dosud předpokládalo. Zjistili to archeologové, kteří na místě provádějí záchranný výzkum v rámci rekonstrukce. Až 2 metry silné hradby z období gotiky jsou pod jižní branou hradu a ukazují, že vstup na Veveří byl řešen jinak, než dosud odborníci předpokládali. Víc už vysvětlí vedoucí výzkumu Václav Kolařík, který je teď s námi ve vysílání. Dobrý den.
20: Dobré dopoledne.
2: Na Veveří se teď vstupuje ze západu po rovině, zatímco ta jižní brána je ve svahu. Co vaše nálezy vypovídají o tom, jak se tedy do hradu vstupovalo dřív?
20: Samozřejmě my nemůžeme vyloučit úplně zcela, že do hradu se vcházelo i tou jižní branou, respektive samotný hrad se nachází na východní straně Ostrožiny a my vlastně v té části kolem jižní brány se nacházíme na předhradí. To znamená, do hradu se vcházelo zhruba stejně jako dnes, ale do předhradí se vcházelo pravděpodobně z té severní strany a ta jižní brána zatím zůstává tak nejasná, protože nález té středověké brány vlastně hradby ukazuje, že to, ten příchod musel být řešen nějakým jiným způsobem.
2: A jak by to změnilo chápání prostoru, dispozice toho hradu a vlastně provozu v něm?
20: Nějakým způsobem zatím úplně zásadně ne. Tam jde o to, že my zatím ve výzkumu pokračujeme a není vyloučeno, že ještě v částech průjezdu najdeme nějaké starší řešení toho přístupu z té jižní strany. Takže není vyloučeno, že ještě se podaří v rámci třeba snižování terénu průjezdu objevit základy z nějaké starší brány, která stála na místě té současné stavby.
2: Pro posluchače, kteří tento hrad poblíž Brna zatím nenavštívili, jak významné vlastně Veveří v minulosti bylo?
20: No, byl to v podstatě jeden z nejvýznamnějších hradů na Moravě a také nejstarších samozřejmě. Patřil přímo zeměpánovi dlouhou dobu, sídl zde, nebo měl své sídlo i markrabě. Byl to tady královský markraběcí hrad v Hvozdu, takže takový lovecký, dalo by se přirovnat v Čechách třeba k lokalitě Křivoklát například.
2: A v jakém stavu vlastně v současnosti ten hrad je? Mluví se tedy, nebo vy tam provádíte ten záchranný výzkum v rámci rekonstrukce, to znamená, v jakém stavu je teď ta stavba?
20: Samozřejmě bohužel hrad v druhé polovině 20. století velmi chátral a teprve po roce 1999, kdy opět přešel pod správu Národního památkového, nebo přešel pod správu Národního památkového ústavu, začíná postupně opravovat. Nicméně většina objektů je stále v podstatě v havarním stavu. Právě i ta zmíněná jižní brána spolu s terasou, oranžerií a skleníky se do této doby v tomto neutěšeném stavu nacházely a právě tento projekt Brána 400 a renovace a revitalizace skleníkové terasy má zajistit to, že se opět tyto objekty zpřístupní návštěvníkům.
2: Vy jste vedle těchto středověkých hradeb nalezli i neznámou část podzemních kanálů z druhé poloviny 19. století. Je podobný typ nálezů obvyklý, nebo jste předpokládali existenci těchto kanálů, těchto struktur?
20: My jsme o některých těch kanálech samozřejmě už věděli před zahájením výzkumu, nicméně v rámci výzkumu základové patky schodového schodiště se podařilo odkrýt novou větev kanalizace, která vlastně prochází opěrnou zdí hradbou a směřuje dolů směrem do údolí do prostoru bývalé zahrady k potoku Veverka.
2: Co se zatím z těch nálezů, které se vám podařilo odkrýt a nalézt, dá odvodit o dějinách středověkého Brněnska a o životu na hradě Veveří?
20: Tak zase takové velké objevy by se úplně nedali očekávat, jako aby změnili nějakým způsobem pohled na Brněnsko, nicméně jsou zatím velmi zajímavé třeba i nálezy v prostoru vlastní oranžerie, kterou založila kněžna Helena Ypsilanty v 70. letech 19. století. Máme zde třeba i doklady toho, že se sem importoval stavební materiál i z prostoru Vídně a tak dále.
2: Jak bude hrad Veveří přístupný po dokončení toho záchranného výzkumu a po rekonstrukci, co se předpokládá?
20: Zůstane samozřejmě přístupný jednak severní branou, která je současným jediným vstupem do hradu, protože v jižní bráně probíhají stavební práce, nicméně právě na jižní bráně vznikne nová pokladna, nové zázemí, návštěvnické centrum s expozicí a nějakou klidovou zónou pro návštěvníky, takže potom ten přístup bude daleko pohodlnější, zvláště pro návštěvníky, kteří přijedou na hrad lodní dopravou přes přehradu.
2: Václav Kolařík, vedoucí záchranného výzkumu na Hradu Veveří, byl hostem Ranního plusu. Děkujeme za to, hezký den.
20: Naslyšenou.
1: A plus posloucháte i nadále. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby po vypořádání všech podmínek v polovině června. Platit by mohl od 1. ledna příštího roku. Po večerním jednání koaliční rady řekl novinářům ministr kultury za motoristy sobě Otto Klempíř právě. Tuhle informaci podle Klempíře zůstává záměrem převod financování televize a rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Ve sněmovně je ale také poslanecký návrh vládního tábora, který by rozšířil okruh těch, kdo nebudou muset platit dosavadní televizní a rozhlasový poplatek. Koaliční poslanci argumentují tím, že návrh poslanců kolem Patrika Nachera z hnutí ANO by neměl způsobit televizi a rozhlasu větší výpadek příjmu. Mělo by to odpovídat situaci před loňským zvýšením poplatků a rozšířením okruhu poplatníků. Místopředseda Rady České televize Vlastimil Ježek k tomu v našem vysílání řekl.
0: Pokud televize přijde o zhruba miliardu korun, což by přišla, kdyby prošel poslanecký návrh, podepsaný Patrikem Nacherem a některými dalšími, no tak to znamená rušení něčeho. A ať to bude cokoliv, a já v tomhle případě managementu fakt nezávidím, protože si bude muset vybrat, jestli ku příkladu zruší sportovní kanál, nějaké studio, Stardance, cokoliv jiného.
1: Poslance za vládní hnutí ANO Ondřeje Babky, který je místopředsedou výboru pro mediální záležitosti, jsem se ptala na další kroky kolem této poslanecké novely.
20: Jestli to padne pod stůl, nebo jestli to budeme během tohoto roku projednávat, to v tuto chvíli já nevím. My dnes máme nějaké jednání klubu, takže tam asi nějakou debatu o tom povedeme. Nicméně není to tak, že by ten návrh se objevil ze dne na den. Je o něm jako dlouhodobě o něm Patrik Nacher mluví. Já si dokonce myslím, že on ho do toho systému nahrál jako dřív, než včera proběhla ta schůzka. To znamená, že tam nějaká ta přímá souvislost s tou novelizací od ministerstva kultury není. Ale jakým způsobem to teďkon bude probíhat, to nevím.
1: Poslanec Ondřej Babka z hnutí ANO. Poslanec za opoziční ODS Martin Baxa, bývalý ministr kultury, považuje za problematický převod financování rozhlasu a televize na státní rozpočet, mimo jiné kvůli dopadům na veřejné finance.
21: Vládě nezbývá nic jiného, než navýšit státní dluh. Jestliže by měl platit ta původní verze návrhu zákona o médiích veřejné služby Klempířův paskvil, tak se bavíme o 8 miliardách nového státního dluhu a jenom, aby posluchačky a posluchači věděli, tak obsluha takového dluhu, úroky z něj, jenom v prvním roce činí stovky milionů korun. A to jsou vlastně peníze, které bude platit každý občan České republiky prostřednictvím daní. Takže systém, který dosud funguje a kdy domácnost platí poplatky podle našeho názoru v únosné výši, by měl být nahrazen systémem, kdy vlastně budou platit všichni a kdy ty náklady prostě ponese každý občan České republiky, protože 8 miliard nového státního dluhu a stovky milionů každý rok na těch úrocích znamená další velkou zátěž.
1: Argumentoval v našem vysílání Martin Baxa, bývalý ministr kultury z ODS. Na jeho kritiku následně reagoval poslanec Ondřej Babka z hnutí ANO následovně.
20: Určitě je to jeden z těch relevantnějších argumentů, toto je třeba si přiznat, ale zase myslím na rovinu, že ta částka není až tak vysoká.
1: Nyní Ondřej Babka, poslanec ANO, který je místopředseda výboru pro mediální záležitosti.
2: A v Ranním plusu teď navážeme pohledem do agentur na to, co se právě děje. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Podle ČTK v tom mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Dohoda s Íránem je stále možná, uvedl po včerejších amerických úderech na jižní Írán ministr zahraničí Spojených států Marco Rubio. Americká armáda zaútočila na cíle v Íránu krátce po mírových jednáních v Dauha. Podle amerického oblastního velitelství CENTCOM se jednalo o sebeobranu. A Evropská komise chystá podle zdrojů listu Handelsblatt rekordní pokutu pro americkou firmu Google. Bude za porušení zákona Evropské unie o digitálních trzích. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. Od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Šlo převážně o slivovici. Po dotazu Českého rozhlasu inzeráty začaly mizet a majitel portálu Radim Smička uvedl, že se snaží takové nabídky blokovat. Prodej domácího alkoholu řeší se serverem i celníci. Víc informací už má naše reportérka Tereza Chrastinová. Dobrý den.
3: Hezké ráno.
2: Prodej alkoholu bez licence je nelegální. Přesto ho lidé na Bazoši nabízeli i desítky litrů. Jak reagovali na to, že porušují zákon?
3: Mluvili jsme se třemi lidmi, kteří na portálu nabízeli prodej slivovice. Všichni přiznali, že ví, že prodávat takto alkohol je zakázané. Argumentovali tím, že jde o jejich první prodej a potřebují se zbavit zásob, které vypálili v oficiálních pálenicích v minulých letech. Po našem telefonátu ale inzeráty smazali.
2: Prodej na tomto inzertním portálu řeší také celní správa. Jak celníci postupují?
3: Podle generálního ředitelství cel mluvčí Richard Zeman uvedl, že reagují jak na oznámení, tak sami případy aktivně vyhledávají. Spolupracují na nich i přímo s majitelem portálu Bazoš.cz. V případě slivovice je podle celníku problematické zejména to, že na destilování v pěstitelských pálenicích se vztahuje poloviční spotřební daň a alkohol má proto sloužit výhradně pro vlastní potřebu. Mluvčí Zeman říká, co lidem za prodej hrozí.
4: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
3: Já ještě dodám, že samotný web, který měl podle analytického serveru SimilarWeb v dubnu 16 milionů návštěv, celníci pokutovat nemůžou.
2: A jak reagovali zástupci webu Bazoš.cz?
3: Po zaslání mailových otázek na desítky dostupných inzerátů s domácím alkoholem tyto inzeráty portál smazal. Později majitel Bazoš.cz Radim Smička odepsal, že inzeráty aktivně blokují, ale může se stát, že nějaké projdou skrze filtry. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít dál. Včera to bylo nejméně 7 inzerátů.
2: Řeší podobné případy i další inzertní servery?
3: Ano, třeba portál sbazar.cz od společnosti Seznam, který je po Bazoši druhým nejnavštěvovanějším inzertním portálem v Česku, prodej alkoholu aktivně blokuje a žádné inzeráty tohoto typu na něm nejsou dohledatelné. Kristýna Hořovská za společnost Seznam uvedla, že pokud někdo záměrně či omylem vloží inzerát s nabídkou prodeje alkoholických nápojů, tak ho smažou.
2: Říká reportérka Tereza Chrastinová. Děkujeme, hezký den.
3: Děkuju, hezký den všem.
1: Posloucháte Český rozhlas plus 5 minut před 9:30. Patrik Hartl se vrací do režisérského křesla. V posledních 4 letech jste ho mohli potkat na křtu nových knih nebo na obrazovce soutěži Stardance. V Pražském divadle Studio 2 představí teď novou divadelní hru s názvem Blbka s premiérou tento čtvrtek.
22: Neboj, já jsem přechod dávno. Taky na mě někdy dolehne úzkost, nevím proč. Procházíme hormonálníma změnama, nesmíš ty hormony nechat, aby nás ovládly.
23: Tebe to neděsí, že už tady takhle spolu budeme navždycky? Nechceš poznat třeba ještě nějaký jiný životní obzor?
24: Ta nutkavá touha po něčem nedosažitelným mě zneklidňuje natolik, že jsem se rozhodl, že o tom napíšu hru. Že napíšu hru o lidech, kteří touží příliš po něčem, co nemůžou získat a že se tomu budu smát, protože nad tím může člověk buď to brečet, nebo se tomu smát. No.
2: Říká režisér a autor nové inscenace Patrik Hartl. Název Blbka přitom nevybral náhodou.
24: Je to slovo, které jsem zachytil, že ženy říkají v případě, když mají pocit, že sami nějak selhali, tak když hodnotí sami sebe a nejsou se sebou spokojený, ona totiž blbka v naší hře není hloupá vůbec, jenom prostě ta sebereflexe je tak břitká, že o sobě říká, že je blbka.
2: Hra vypráví o skupince sousedů, kteří vedle sebe žijí v 9. patře nově postaveného domu v pražských Holešovicích.
24: My jsme na jevišti postavili 2 byty a mezi nimi je garzonka, kterou nikdy nevidíme na stejném patře a tam bydlí blbka. Ještě jsem tam nechal postavit výtah, který nám jako bliká, a dělá, že jezdí, ale doopravdy nejezdí. A máme tam popelnice, protože to jsou takové komunitní prostory, ve kterých se mohou ti sousedé potkávat.
2: V inscenaci se představí pětice herců, mezi nimi třeba Saša Rašilov, Sabina Remundová nebo Marika Šoboska.
6: Moje role se jmenuje Vanessa, je to titulní role blbka, tak jak se jmenuje celá hra, ale je to prostě mladá holka, která touží po lásce, akorát má v životě asi trochu smůlu, protože se jí pořád nedaří tu její správnou vysněnou lásku získat. A vlastně možná na konci člověk pochopí, že to vůbec není taková blbka, jak se na první pohled zdá.
2: Říká Marika Šoposká, která v inscenaci zažije třeba i paneckou ataku ve výtahu.
7: To zaseklo mezi patrama.
6: Počkejte, to mi neříkejte ani ze srandy tohle.
7: No jo, fakt, pardon, zaseklo se to, hele.
6: Já mám klaustrofobii.
7: Fakt?
6: No, můžete to nějak rozjet, prosím?
7: No, to bych rád, ale to nejde, podívejte, to na nic nereaguje.
6: Ten zvonek ne, někde no, to máte. Mě na tom baví ten balanc, že ona vlastně je trošku trapná, ale vlastně má i takový docela hluboký momenty a vybalancovat tyhle ty dvě věci, aby to nespadlo za tu hranu té trapnosti a zas, aby to nebylo moc tragický, vlastně je docela pro mě výzva, aby prostě byla barevná.
2: Na jevišti se objeví i postava vědeckého redaktora České televize. Reálný předobraz, ale podle režiséra nemá.
24: Všechno je vymýšlený, já málo kdy se inspiruju něčím konkrétním. Vymyslel jsem ty postavy tak, aby každá z nich přistupovala k tomu problému z jiného úhlu. Je to vycucaný z prstu, já si rád vycucávám příběhy z prstu i situace.
2: Všem hercům psal Patrik Hartl role na míru.
24: Pro mě je to svátek dělat divadlo a tak mi to vyhovuje. Když bych režíroval moc často, tak bych tak radostný nebyl, protože já jsem velice netrpělivý, takže mi vždycky dlouho trvá, než se srovnám s tím, jak dlouho trvá hercům, než se to naučí třeba. A zároveň dělám jenom z herci, které mám moc rád, protože divadlo je hrozně hezký v tom, že když ho děláte s lidma, se kterýma je vám dobře, tak je to hrozně hezký zážitek. A když děláte divadlo s někým, s kým vám dobře není, tak je to strašný zážitek. Protože člověk při té práci skutečně hledá přístup k těm situacím velice blízko sama sebe, jak režisér, tak ten herec a navzájem se otevíráte a je důležitý se otevírat s chutí a radostně, pak je to poznat na tom hraní.
2: Po premiéře se novinka přesune na letní scény Studia 2 a to na výstaviště v Holešovicích nebo na Tvrzdivice. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
8: A co uslyšíte v našem vysílání dál? Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš mění zažitou sestavu vládních zmocněnců. Usnadní mu to prosazování vládních priorit nebo vytváří paralelní strukturu lidí bez politické odpovědnosti, která může způsobit kompetenční chaos. Už po zprávách o tom budou debatovat šéf-komentátor Deníku a bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek a šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Pořad pro a proti dnes moderuje Lukáš Matoška a za celý tým Ranního plusu se teď loučí
2: Martina Mašková
8: a Daniela Vrbová. Hezký den.
12: Dobré dopoledne, 9:30.
18: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Do sněmovny se dnes znovu vrací návrh, který by snížil zálohy na sociální pojištění živnostníků. Ten počítá s měsíčním snížením odvodů o několik set korun. Senátoři ho už na začátku května odmítli s tím, že by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Zástupci vládní koalice ale návrh hájí. Podle nich by pomohl začínajícím podnikatelům. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů, informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Chtějí začít spolupracovat. Teplický okresní soud se dnes vrátil k žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý poslanec si odpikává tříletý trest za dvě znásilnění a pokus o jedno další. Žádost o předčasné propuštění soud projednával už v lednu, tehdy ho ale zamítl. Dnešní líčení začalo v 9 hodin. Policisti varují před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty. Vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují k převodu peněz na věrohodné účty. Jakmile získají důvěru oběti, podvodníci změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí na účtu v zahraničí a získat je zpět je tak téměř nemožné.
18: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. Dva lidé zahynuli, Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní protivzdušné obrany.
9: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
12: Unijní ministři pro evropské záležitosti dnes v Bruselu mimo jiné začnou s přípravami na červencový summit. Rada bude také jednat o aktuálním stavu vztahu mezi Unií a Spojeným královstvím. Česko bude zastupovat poradkyně předsedy vlády pro záležitosti Evropské unie Milena Hrdinková. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře. Informovala o tom jeho korejská armáda s tím, že nejméně jednou ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pyongyang odpal začal několik hodin potom, co jeho korejský prezident Inchemyong na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Severní Korea naposledy vypustila několik raket krátkého doletu 19. dubna. Výzkumníci ve Rwandském národním parku testují novou metodu monitorování ohrožených druhů. Ta je založená na analýze environmentální DNA, která vědcům pomáhá rozpoznat živočichy pomocí srsti nebo výkalů z půdy a vody. Při průzkumech to snižuje dopad lidského kontaktu s divokými zvířaty. Podle odborníků nová technologie pomůže chránit biodiverzitu ohroženou klimatickými změnami a růstem populace. Čtyři minuty po půl desáté máme taky dopravu v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Plus. Na D1 mezi Kroměříží a Brnem se kolona kamionů už o něco zkrátila, teď brzdí za Vyškovem zhruba na kilometru 221. Krokem pokračují do zúžení u sjezdu na dálnici D2. Na D5 z Prahy na Norimberk před hranicí je stále kolona nákladních souprav místy nejen v pravém pruhu. Začíná za sjezdem na Přimdu. Na kilometru 146 teď navíc počítejte s nehodou dvou kamionů. Na místě zasahují záchranáři, zdržení čekejte zhruba z kilometru 145. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje výrazná regulace v obou tunelech. Kolona začíná už kousek za sjezdem z dálnice. Před Lohkovem na 14,5 kilometru teď navíc pravý pruh blokuje nepojízdný kamion. V Liberecké ulici směrem do centra Prahy se brzdí u nájezdu z Letňan, hodně pomalu se jede k Bulovce, potom k Blance už v celku plynule. Hodně ucpané zůstává okolí Balabenky, Sokolovská i Českomoravská do centra, Čuprova, následně Povltavská k Bulovce, Zenklova i od Stářova k Rohanskému nábřeží a Zenklova i nahoru ve směru do Kobylis. A na trase z Černého na Barandovský most se nejprve zdržíte na východní části okruhu, následně pak na Štěrboholské spojce, potom na jižní od nájezdu z Vídeňské, fronta se sune i dál až do Dobřížské k Mrázovce. Dobře dojeďte. Dnes bude jasno, anebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupně, v tisíci metrech na horách kolem 23. A zítra čekáme jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Hlavně na jihu a na východě se místy, jinde jenom výjimečně, vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností bouřky. Teploty 26 až 30, na jihu Moravy zítra až 32 stupňů Celsia. To byly zprávy a na Plusu začíná úterní Pro a proti.
10: Vláda Andreje Babiše má tolik zmocněnců jako ministrů, například pro klimatickou politiku, pro stavební zákon nebo nově pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Podle zastánců vládní zmocněnci pomáhají s uskutečňováním programových priorit. Podle kritiků si premiér Babiš vytvořil paralelní strukturu, s jejíž pomocí obchází ministry. K čemu vláda potřebuje tolik zmocněnců?
18: Pro a proti Lukáše Matošky.
10: Našimi hosty po linkách jsou šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzik. Dobrý den.
11: Dobrý den a děkuji velmi za pozvání.
10: A šéf komentátor Deníku, bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek. Dobrý den.
13: Dobrý den a taky děkuji.
10: A začněme od vás. Jak vy byste hájil, kolik má Babišova vláda v současnosti zmocněnců?
13: No já bych to hájil jednoduše. Má jich tolik, co Fialova vláda, takže je to celku normální nejspíš.
10: Fialova vláda měla na začátku svého funkčního období 16 zmocněnců?
13: Neříkám, že na začátku, ale říkám v průběhu svého působení. Já nevím, jestli Babišova vláda ten počet ještě navýší, ale Fialova vláda měla na vrcholu svého působení 16 zmocněnců, čili domnívám se, že pokud tedy institut zmocněnce skutečně považujeme za nutný, tak je Babišova vláda na jakémsi průměru, okolo kterého osciluje.
10: Pane Honzejku, proč přesto vy máte vůči počtu vládních zmocněnců za tohoto kabinetu výhrady?
11: No těch důvodů je několik. Jednak ten počet se zvyšuje, ty vládní zmocněnci se opravdu množí jako králíci v proslulé diplomové práci Taťány Malé, tak to zmocněnkyně pro lidská práva, to je první důvod. Druhý důvod je ten, že zmocněnci, kteří nově vznikají, často mají na starosti pravý opak toho, co je v názvu jejich funkce, tedy zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. Filip Turek rozhodně nemá na starosti Green Deal a klimatickou politiku, ale naopak likvidaci Green Dealu a klimatické politiky České republiky. No a třetí důvod spočívá v tom, že se vytvářejí paralelní struktury. Nejde v tomhle tedy případě o to, že by se vytvářely pozice, které jsou nutné proto, aby se konkrétní problémy a naléhavé záležitosti řešily mezirezortně, ale proto, aby si na jednotlivých rezortech politici, tu Andrej Babiš, tu Petr Macinka nebo Filip Turek, vytvářeli vlastní mocenskou strukturu, která je nezávislá na oficiálních pozicích.
10: Pane Komárku, co byste řekl na tuhle výhradu vůči vládním zmocněncům, že vlastně si se jejich pomocí premiér Babiš vytvořil jakousi paralelní strukturu tak, aby mohl do určité míry obcházet ministry?
13: Já si myslím, že to je pravda, ale na druhou stranu řeknu to, co v první otázce. Něco podobného platilo už pro Fialovu vládu, byla podobně kritizována, zvláště byl kritizován zmocněnec pro dezinformace
10: pan Klíma
13: nebo zmocněnec pro strategickou komunikaci Foltín, ani ne kvůli sobě, ale právě proto, že jsou to nějaké paralelní struktury a řeší opak toho, co by měli řešit, tak jak říkal kolega Honzek. Jak říkám, je to jedna. Fiala, Babiš, všem oběma se vyčítalo to samé. Buď si řekneme, že institut zmocněnce je dobrá věc, protože umožňuje řešit některé problémy, které jakoby nejsou v popisu práce vlády a jsou potřebné. A nebo si řekneme, že to je obcházení struktur a pak naše výčitka platí jak pro Fialovu, tak pro Babišovu vládu.
10: Pane Honzejku, byl jste zrovna tak kritický, jako jste teď k Babišově vládě i k Fialově vládě kvůli jejímu počtu zmocněnců na konci jejího působení, protože na začátku jich bylo míň?
11: nebyl z toho důvodu, který už jsem uváděl, že jsem tam skutečně neviděl vytváření té paralelní struktury, ale snahu o to řešit záležitosti, které nemůže řešit jeden jediný rezort. Jestliže kolega Martin Komárek říká, že zmocněnec pro boj s dezinformacemi měl na starosti pravý opak, tak já tomu nerozumím. On chtěl Otakar Foltýn vytvářet dezinformace?
5: Myslím si, že to pan Komárek neříkal.
13: Ne, a hlavně šlo o pana Klímu a ne o pana Foltýna v případě dezinformací.
11: Dobře, ale neporozuměl jsem tomu, v jakém smyslu měli zmocněnci Fialovy vlády na starosti pravý opak toho, co měli v názvu, což někteří zmocněnci vlády Babišovi, jako například Filip Turek, v případě Green Dealu a klimatické politiky evidentně na starost mají. Já to říkám proto, aby bylo jasné, že tady bych nepískal falešnou rovinu 1-1, protože počet je jedna věc a smysl fungování a skutečné úkoly, kteří ti zmocněnci mají, jsou přece věc druhá.
5: Pane Komárku, tak nebyli vládní zmocněnci za předchozího kabinetu zvoleni účelněji, než jsou dnes, když se podíváte na ta jejich, řekněme, portfolia?
13: To já nedokážu úplně přesně posoudit, protože ta portfolia... A teďka myslím, že možná Petr Honzek má nějaké super informace, ale já osobně, pokud nejsem vyloženě členem toho úřadu, tak nedokážu posoudit

0: macinkovské žertovací role, kterou buď můžeme brát jako klukovinu nebo jako ničemnost, ale
1: promiňte, skutečnost je, že pan Turek je vládním zmocněncem i pro klimatickou politiku.
0: No jasně, ale my víme, že on má jiné názory na klimatickou politiku, než řekněme liberální část nebo ta část veřejnosti, kterou zastává Petr Honzek, je prostě hodně proti evropské klimatické politice. Takže chápu právě Petra Honzejka, že říkal to, že dělá opak toho, proč je zmocněn, ale on si myslí, a řekl bych, že i vláda si myslí, že má dělat to, co dělá.
1: Pane Honzejku, tak není to jenom úhel pohledu říkat, že konkrétně třeba pan Turek dělá opak toho, co má v názvu svojí funkce?
2: Tak může to být samozřejmě úhel pohledu, pak bychom mohli říci, že vládní zmocněnec pro digitalizaci bude mít za úkol likvidaci počítačů a zavedení sčotů na vládních úřadech. Mě tam hlavně zarazilo trošku to, co říkal Martin Komárek, že přece všichni musíme chápat, že je to tak trochu fór, že je to tak trochu humor, že je to tak trochu macinkovský trolling. A to je přesně to, co já považuji za obrovský problém. Tady se součást řízení státu, vytváření důležitých pozic stal jakýsi metahumor. Trolling to přece není princip nebo způsob, kterým by bylo možné racionálně řídit stát. Udělat z řízení státu vtip pro pár kamarádů, to, pokud tohle má být symbolem fungování alespoň části té současné vlády, tak je přece evidentní, že to nemůžeme srovnávat s vládou minulou, která samozřejmě dělala chyby, samozřejmě se dopouštěla různých přešlapů, samozřejmě měla také na hrbu vytváření některých zbytečných byrokratických pozic, ale aspoň si z nás nedělala legraci.
1: Pane Komárku, tak řídí Babišova vláda stát racionálně, když se podíváme na její síť zmocněnců?
0: Takhle, zase to nedokážu říct, protože ta doba působení Babišovy vlády je příliš krátká na to. A teďka teda udělejme myšlenkový experiment, že vyjdeme z toho, že funkce zmocněnce má smysl, že má smysl, řekněme, ne snad úplně obcházet ministerstva, ale nějakým způsobem zjednodušit ten byrokratický aparát, dát zmocněncům na starost nějaké věci, pro které to ministerstvo určitě má nějakou sekci nebo podsekci, jako jsou například vztahy se Severoatlantickou aliancí, tak pokud to má smysl vytvářet ty zmocněnce, tak chápu, jak Fialu, tak Babiše, že si tímto způsobem snaží to vládnutí nesnad ulehčit nebo zjednodušit nebo něco obcházet, ale najít přímé linie, protože jako kdo zná ministerstva, tak ví, že ty linie jsou velmi křivolaké, nepřímé, že tam dochází často k nepochopení, často ke zdržení mezi úředníky.
1: A tomu může zmocněnec pomoct podle vás?
0: Tomu může podle mě zmocněnec velice pomoct, pokud je to opravdu osobnost, jako byla paní Klára Laurenčíková-Šimková třeba v minulé Fialově vládě pro lidská práva, tak nebo teď nově jmenovaný zmocněnec pan Landovský pro vztahy z NATO, tak to tam jako já říkám ano, pojďme to zkusit.
1: Paní Šimáčková Laurenčíková tedy působila jakožto zmocněnkyně pro lidská vláda ještě za minulé vlády.
0: Já jsem to říkal.
1: Jenom ještě jsem znovu zmínil to její jméno, tak jak pokud vím, zní v úplnosti a správně, to je detail. Pane Honzejku, co říkáte na teď zmíněného Jakuba Landovského, který se teprve před pár dny stal vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči Severoatlantické alianci? Není to ten příklad toho zmocněnce, který může dávat smysl, protože může pomoct vládě dostat se přinejmenším k těm 2% HDP na obranu?
2: K tomu bych řekl dvě věci. Skutečně myslím, že je podstatné říci, že pan Landovský není

0: zmocněnec pro vztahy z NATO, jak říkal kolega Martin Komárek, ale pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci.
1: Tak jsem to říkal.
0: A tím se dostáváme k tomu základnímu problému. My vidíme, jak se k závazkům vůči Severoatlantické alianci stavěla a staví Babišova vláda. Když šlo o to naplnit 2% závazek na obranu, tak se pokusila, a neříkám, že to nedělala Fialova vláda, ale Babišova vláda určitě ve větší míře, ten závazek, omlouvám se za to slovo, ošulit. Ona se do obranných výdajů pokoušela dávat i takové věci jako rekonstrukci železnice na Karlštejn, asi to byl nějaký cynický odkaz na četbu knihy Hájili jsme hrad, ale rozhodně to nemělo s racionálními obrannými výdaji nic společného. A teď se dostávám k Jakubu Landovskému.
1: Ano, pokud o kterém jste napsal, promiňte, že vás přerušuju, že vládě pomáhá vymyslet, jak ty závazky, a teď zase použiju to vaše slovíčko ošulit. Proč?
0: Ano, a já jsem o tom skutečně přesvědčen, protože jestliže raison d'être Babišově vlády v oblasti obrany je udělat to tak, aby jsme toho vlastně utratili co nejméně, aby jsme co nejvíce výdajů, které s obranou nesouvisí, vydávali za obranné výdaje a dokázali ta procentíčka pro Severoatlantickou alianci, i když to není pro Severoatlantickou alianci, to je pro Boha na naši obranu, aby jsme to dokázali nějak naplnit. A teď tady máme zmocněnce, který má v názvu přesně toto, tak mě opravdu nenapadá, co by tam měl dělat jiného, než dělat to, co od začátku Babišova vláda dělá, a tím, jak se chová, tak vlastně říká, že to chce dělat nadále. Tak proto si myslím, že i pozice zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci je takový trošičku vtip, protože tam mají toto, jak ty závazky splnit na papíře, aby nás to moc nestálo.
1: Pane Komárku, vy nemáte pochybnosti o roli pana Landovského jakožto zmocněnci vlády pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci, když uvážíte ten dosavadní přístup Babišova kabinetu k tomuto tématu?
2: Já hlavně bych pana Landovského jako člověka rozhodně neobviňoval z toho, že chce něco ošulit, to tedy za prvé. A za druhé, já myslím, že je zcela racionální snaha státu a nejen České republiky započíst do výdajů na obranu i některé infrastrukturální náklady, které ale metodika na to povoluje. Jo, metodika na to tohleto povoluje a někde jsou samozřejmě spory, co se dá ještě započíst, co se nedá započíst. Takhle se například třeba ukázalo, že Fialova vláda, která vykazovala, že utratila něco přes 2% v posledním roce vládnutí, je neutratila, protože se změnila metodika.
1: Takže z vašeho pohledu i ta zmíněná trať na Karlštejn může být obranným výdajem?
2: Já myslím, že trať na Karlštejn ne, já si myslím, že ten příklad neznám, nevím, jestli byl uveden jako doopravdy, nebo byl uveden jako extrém, ale že, samozřejmě výdaje na některé železniční tratě, výdaje na některé dálnice, výdaje na některé nemocnice, to znamená na ty, které skutečně mohou pomoci v případě nějakého konfliktu, a to víme, že doprava nebo nemocnice pomoci mohou, tak ty mohou být započítány zcela v pořádku a bez toho, že bychom něco šulili do obranných výdajů.
1: To byste připustil, pane Honzejku, prosím ve stručnosti, ať se posuneme.
0: Ano, ve stručnosti toto bych připustil, ale myslím si, že toto není účelem instalace pana Landovského na ministerstvo obrany.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk a šéf-komentátor Deníku Martin Komárek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Komárku, není ten poměrně vysoký počet vládních zmocněnců v rozporu s tím, co vláda slibuje ve svém programovém prohlášení, a sice, že omezí byrokracii?
2: Ano, domnívám se, že ano, a když se podíváme do volebních slibů prakticky všech politických stran od 90. let, vždycky tam najdeme omezení byrokracie a vždycky, když se ty strany dostanou k moci, tak postupují opačně, zvyšují počet úředníků. Ano, to, tento osud určitě postihne a už stíhá i Babišovu vládu.
1: Tak tady asi, pánové, budete ve shodě. Na druhé straně opět se tedy dostáváme k tomu argumentu, že na konci svého působení měla Fialova vláda podobný počet zmocněnců, jako má v současnosti na začátku svého působení vláda Babišova. Pane Honzejku.
0: Ano, Murphyho zákony samozřejmě fungují, jsou nezničitelným principem politiky, demokratické politiky v jakékoliv zemi, takže ano, samozřejmě. Ale chtěl bych říct si ještě jednu věc. Ono je opravdu podstatné, jestli se vytvářejí pozice, které jsou potřeba a které skutečně mají naplnit to, co mají v názvu, a nebo ne na jedné straně. A jestli se na druhé straně nelikvidují pozice, které skutečně objektivně potřeba jsou a které skutečně naplňují to, co v názvu.
1: Jako například?
0: A teď mám na mysli, no, jak, když se podíváme na současnou situaci na úřadu vlády, tak tam to ještě nedávno vypadalo, že vlastně ta pozice, která skutečně dávala smysl, tedy proti drogového koordinátora, který už tu pozici několik měsíců opět zastával Pavel Bém, bude vlastně zlikvidována. On dostal SMS-ku takovou, řekněme, neúplně slušnou, že vlastně už v podstatě nemusí chodit do práce. Tak tady vidíme, že se likvidují ty průřezové, nebo takhle, pozice, které jsou důležité z toho důvodu, že řeší problematiku, která je opravdu nad rezort. Drogy.
1: Promiňte,
0: ale na druhou stranu se vytvářejí pozice na jednotlivých úřadech, ministerstev, které zdvojují ministry. Tak to jsou přece věci, které jdou totálně proti sobě. A Asi je to vtip, já si to opravdu jinak neumím vysvětlit.
1: Když jste se tady dotkl Pavla Béma a jeho konce v roli národního protidrogového koordinátora, není to tak, že by ho měla nahradit paní Dita Protopopová?
0: No, on teď upřímně řečeno se asi těžko někdo orientuje v tom, jak to vlastně vůbec bude. Protože ještě nedávno, tuším ještě včera, měla tato funkce zaniknout a protidrogová politika se měla rozprsknout na jednotlivé rezorty, což vlastně znamená likvidaci protidrogové politiky České republiky. Ale po té ohromné kritice, která se z odborných kruhů i z občanské veřejnosti ozvala, tak Andrej Babiš zacouval a teď už to zase vypadá, že na úřadu vlády bude nějaká pozice přímo pod premiérem, která bude mít na starosti duševní zdraví a protidrogovou politiku. Ale to ještě včera neplatilo, předevčírem zase platilo něco jiného a já nevím, co bude platit zítra. Prostě to působení a nakládání vlády Andreje Babiše ze státní správou, to má takový, jak to někdo hezky nazval, COVID vibes, že v úterý nevíme, co bude ve čtvrtek a kdo ví, jestli vlastně bylo to, co nebylo.
1: Podobá se to tedy podle vás řízení státu ještě z dob covidové pandemie z vašeho pohledu. Pane Komárku, vy se v tom všem vyznáte nebo jsme svědky do určité míry chaosu?
2: Chaoticky tedy vládnou všechny vlády, protože to jinak nejde, protože musí reagovat v podstatě denně na měnící se situaci. Ale já to vidím trochu jinak. Podle mě opravdu paní Dita Protopopová měla převzít v nějakém širším kontextu tu Bémovu problematiku už od samého počátku, že to není výsledek nějaké kritiky ze dne na den. Ale můžu se samozřejmě mýlit, ale podle mě to bylo systémové řešení nebo pokus o systémové řešení. Ale samozřejmě zase bych řekl, ano, Babišova vláda vládne chaoticky, Andrej Babiš je také člověk, který reaguje velice spontánně, snaží se řešit problémy rázně a rychle, ale ten chaos, to, že se mění pozice, že úředníci odcházejí a přicházejí a všechno to jde velice narychlo. To lze vyčítat všem vládám, ale já jim to nevyčítám, prostě jinak to ani nejde.
1: Tak, pane Honzejku, nejsou chaotické do určité míry všechny vlády, zvlášť na začátku svého působení?
0: Tak samozřejmě ano, tohle je snaha říct si vlastně, že všechno je jedno, maňána, a je to vlastně jedna, ať vládne, kdo vládne. Ale já myslím, že opravdu tady je evidentní, že i když něco vypadá stejně, tak to, nebo podobně, tak to stejné není. Tady se vytvářejí paralelní pozice, tady ti zmocněnci dělají něco jiného, než je v jejich názvu. Tady se likvidují fungující agendy na úřadu vlády, naproti tomu tedy vytváření těch paralelních struktur na jednotlivých ministerstev, což odporuje absolutně jednoduché racionální zásadě, kterou zná každý žák z páté třídy. Funguje to, nešťourej se v tom. V tom, co fungovalo, si myslím, že se předcházející vlády tolik nevrtaly. Andrej Babiš se rozhodl se v tom začít vrtat a teď vidíme to, co vidíme, tedy že vlastně nevíme, co vidíme.
1: Pane Komárku, jestli chcete něco dodat, máte jednu stručnou větu, víc ne, protože končíme?
2: Je to stejné jako u všech jiných vlád.
1: Tolik šéf komentátor deníku, bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek a šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Pánové, oběma vám děkuju za debatu.
2: Díky, nashledanou.
0: Děkuji Martinovi za kultivovanou polemiku.
1: Já vám. Od mikrofonu se loučí a pěkný den přeje Lukáš Matoška.
4: Posloucháte Plus v 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. Zákon o veřejnoprávních médiích projedná vláda v polovině června. A Spojené státy zaútočily na raketové základny v jižním Iránu. Je úterý 26. května. Dobré dopoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Do sněmovny se dnes vrací návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
5: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ. Proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
4: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku.
6: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
7: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a o udržitelné financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mého pohledu.
6: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
8: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
6: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu. A to jen několik hodin potom, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových rozhovorů. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladou námořní miny. Americké centrální velení úder potvrdilo a označilo ho za obranný.
9: Íránskou delegaci v Dauhá vedli dva nejvýše postavení politici současného Íránu, předseda parlamentu Gálibáv a ministr zahraničí Arákčí. Vzkázali, že navzdory tvrzení Donalda Trumpa, Teherán blízko k dohodě není. Trump na pietní akci v Arlingtonu v průběhu dne zopakoval, že Írán je největší sponzor teroristických útoků a nesmí proto mít jadernou zbraň. Washington podle něj usiluje o mírovou dohodu, ale ne za každou cenu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Kanadský ministr obrany David McGinty se dnes setká se svým polským protějškem Vladislavem Kosiniakem Kamyšem. Společně podepíšou prohlášení o záměru, který se týká účasti Kanady v programu SAFE Evropské unie. Nástroj výhodnými úvěry podporuje společné investice členských států Evropské unie do obrany. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ve věku 85 let zemřel Richard Falber, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí, v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD, několik let byl i v Evropském parlamentu. Tady je čerstvá doprava v dopolední vysílání Plusu. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru zde jedničky k letišti dnes popojíždí velmi dlouhá kolona nejen kamionů, a to už téměř od sjezdu z dálnice. Pokračuje taky regulace vjezdu do obou tunelů za Lochkovským tunelem na kilometru 14,5. Navíc stále v pravém pruhu stojí nepojízdný kamion. Na D5 z Prahy do Německa za sjezdem na Přimdu se sune fronta kamionů v pravém pruhu z kilometru 142. Pak za sjezdem na Rozvadov za odpočívkou Svatá Kateřina už na 144. zastavují i osobní auta. Sune se kolona až půl hodiny na 146. kilometr. Tam havarovaly dva kamiony, provoz pouštějí jedním pruhem, průběžně i pozastavují. Na D7 na výjezdu z metropole čekejte zdržení kvůli omezení u letiště, kolona od sjezdu do Evropské na 15 minut. Dobře dojeďte. Bude jasno, nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů. To byly zprávy a na Plusu začíná Vinohradská 12.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém ve funkci skončí.
12: Problematika bude převedena z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.
13: Nově má obě agendy zaštiťovat Dita Protopopová.
14: Do širšího povědomí se dostala v souvislosti s kauzou údajného únosu Babišova syna Andreje.
15: Podle premiéra Andreje Babiše jde o snahu zjednodušit fungování státu.
16: Změnu kritizují někteří odborníci, třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
10: Škatulata na úřadu vlády. Protidrogový koordinátor končí. Agenda se přesouvá pod ministra Vojtěcha. Babiš tím ale může narazit. Proč? Jak to jeho lidé obhajují? A co teď bude s Pavlem Bémem? Ptám se Martina Čabana, komentátora serveru Seznam zprávy.cz. Dnes je úterý 26. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
17: Dobrý den, díky za pozvání.
10: Konec přes SMSku, nebo padák přes SMSku, přitom měl být Pavel Bém velkým příslibem protidrogových plánů premiéra Andreje Babiše. Jak to bylo? Bylo to skutečně tak, že někdo mu napsal?
17: Pochopil jsem to tak, i z toho, co říkal Pavel Bém, tak jsem pochopil, že mu skutečně přišla zpráva na dovolenou, že už se s ním od konce června nepočítá.
10: Od Andreje Babiše nebo od šéfky úřadu vlády?
17: Mám dojem, že ta SMSka byla od Tinde Barta, od šéfky úřadu vlády, ale tedy jistý s tím nejsem, s Pavlem Bémem jsem o tom nemluvil. Je to hrozně zvláštní, no, působí to jako nedůstojně samozřejmě, působí to, ale zároveň taky trošku impulzivně. V tom smyslu, že ten krok prostě nebyl úplně tak připravený, jak se dneska Andrej Babiš i Tinde Barta snaží tvářit, a s Pavlem Bémem se zjevně o té věci jako vůbec nejednalo. On netušil, že se něco takového stane, přestože se ho to bytostně týká. A je to přesně, jak jste zmínil na začátku. On byl přijímán někdy v lednu letošního roku jako velmi jako přední expert na problematiku závislostí, který měl nějakým způsobem rozhýbat ten úřad Národního protidrogového koordinátora, který trošku usnul po tom, co vláda Petra Fialy vyštípala Jindřicha Vobořila z té funkce, už tam jako nedokázal s nimi nějakým způsobem koexistovat. Takže tohle je skutečně jako velmi překvapivý krok a je to skutečně, bych řekl, nedůstojné i v tom, že prostě po nějakých vlastně 4 měsících po tom, co někoho přijmete na základě expertízy, tak ho prostě najednou jako vyrazíte.
18: Navíc teda je v tuhle chvíli, nebo byl v tu chvíli, když se to dozvěděl Pavel Bém, teda na dovolené, stejně jako Taťána Malá, která se ty velké změny na úřadu vlády stran, jež zasáhly i lidskoprávní agendu a které se týkají právě i toho, co dělá ona, jí se dotkly také. Takže to byl nějaký hurá plán podle vás? Nebo to, nedozvěděli takhle ti lidé jako naschvál?
17: Mně přijde hodně zvláštní, že se o tom skutečně nedozvěděli ti lidé, kterých se to bezprostředně týká. Zase úplné hurá to možná nebylo, protože je pravda, že šéfka úřadu vlády Tünde Bárta teď rozdala několik rozhovorů, co až bych řekl, že na šéfa úřadu vlády na tu pozici, tak jaký jsme zvyklí vnímat, tak až netradiční množství rozhovorů.
18: Protože Andrej Babiš řekl, že to má komunikovat
17: ona. Že se máme obracet na ní.
19: A je to prostě priorita této vlády, že se snažíme a uděláme všechno pro to, aby fungoval efektivněji, to znamená.
17: Takže ona se to snažila vysvětlovat a snaží se to vysvětlovat jako nějaký koncepční krok směrem k větší efektivitě.
19: Ta vlna negativní se samozřejmě se očekávala.
17: Ale mně to tady moc přesvědčivě nepřijde.
19: Vlastně chceme ubezpečit všechny, že ta agenda fungovat bude.
17: Mně přijde, že jak ten protidrogový koordinátor, tak nějaký ten zmocněnec pro lidská práva mají být mimo jiné jako zástupci té agendy vlastně navenek, na veřejnost. Ten nadrezortní přístup není jenom v té koordinaci těch úředníků, ale i v tom, že vlastně ta agenda má nějakou tvář, která to téma jaksi drží ve vzduchu a prezentuje ho na veřejnost. A já nevím, kolik jste potkal sekčních šéfů nebo ředitelů odboru na ministerstvech, já několik ano, a jsou to velmi jako chytří lidé, kteří jako jsou často na svých místech správně, ale nejsou to lidé, kteří by si jaksi ještě přibrali nějakou prezentaci těch témat navenek. Naopak se snaží spíš jakoby pracovat někde jakoby za nějakou oponou a tu prezentaci veřejnou nechávat jaksi na těch zvolených nebo na těch lidech, kteří to mají na starost.
18: Přehodil pan premiér komunikaci té záležitosti na šéfku úřadu vlády, anebo za těmi změnami skutečně stojí šéfka úřadu vlády? Jakou má moc?
17: Ona se k tomu každopádně hlásí, ona má v rukách velkou moc, ostatně jako šéfka úřadu vlády má nad úřadem vlády moc prakticky neomezenou, což je logické, a zároveň ale ona má obrovský kapitál v tom, že jí skutečně Andrej Babiš, troufal bych si říct, skoro bezmezně důvěřuje, což takových lidí skutečně není v české politice ani v českém úřednickém aparátu moc, takže to je jako její velký kapitál a ona ho využívá, ty změny nějakým způsobem popisuje, mně to skutečně jako nepřijde úplně přesvědčivé, na druhé straně je to nějaký její plán a ona ho prostě posazuje, takže teď asi bude záležet na tom, jak budou probíhat ta další jednání s těmi dotčenými.
18: Vy jste mluvil o tom, že Pavel Bém nastoupil do funkce Národního protidrogového koordinátora letos v lednu.
20: Pane premiére, já děkuji za vaši důvěru a děkuji za vaši aktivitu a za příslib, kterému já velmi věřím, protože to není poprvé, co se vlastně takhle potkáváme.
18: Babiš nešetřil hezkými slovy na jeho adresu.
21: Chci poděkovat panu doktor, který je skutečně odborníkem v této problematice.
18: Přece jenom měl před sebou velké plány. Zdravotnictví jako takové je priorita pro současnou vládu, alespoň to současná vláda tak tvrdí. Do června měl Pavel Bém, a stále ještě má, ne, má to v plánu, předložit akční plán protidrogové politiky na příští 3 roky, ne, do roku 2028. Co chystal, má už nachystané a nestihne se?
17: No, on asi toho akčního plánu má, bych řekl, nachystanou většinu, tam myslím, že ten dokument bude víceméně jako přichystaný. Samozřejmě otázkou, jak se k němu teď vláda postaví právě ve chvíli, kdy ta agenda fakticky ztratí tuhle tu nadrezortní hlavu, tak jak to bude fungovat. V tom akčním plánu bylo několik poměrně zásadních změn, zejména tam Pavel Bém prosazoval vznik Národní agentury pro závislosti, což je instituce, která by měla mít nějaké silnější postavení, než měl doteď ten Národní drogový koordinátor protidrogový. Pardon, s tím se někdy taky dělají nějaké vtipy.
18: Taky peníze by měla ta agentura samozřejmě dostat.
17: Měla by mít jaksi vlastní rozpočtovou kapitolu, podobně jako třeba Národní sportovní agentura. Ale to myslím, že zrovna Tünde Bárta v některém z těch rozhovorů rovnou řekla, že prostě nic takového se dělat nebude. Další věcí, kterou chtěl Pavel Bém v tom akčním plánu prosadit, bylo vytvoření nějakého fondu prevence, kde by se shromažďovaly peníze právě na tu protidrogovou politiku a na to zmírňování těch škod, které z těch závislostí plynou. To nevím, jestli se stane, tam asi by si to zasloužilo poměrně velkou debatu. i proto, že on měl představu, že do toho fondu poplyne část výnosů ze spotřebních daní, například z tabáku nebo z alkoholu, což je taková věc, která se jednou za čas ve veřejné debatě objevuje, ale ona je trochu problematická, protože zároveň definicí daně je, že ty peníze, které ten stát vybere, tak nejsou účelně vázány. Jsou to peníze, které jdou na nějakou hromadu a z ní se potom podle potřeby rozdělují. Čili tohle by třeba byla asi zajímavá nějaká debata legislativců, jestli je možné skutečně říct, že část spotřební daně bude mířit na takhle konkrétní účel. No ale vůbec nevím, jestli ta debata proběhne, protože opět jako akční plán bude předkládat Pavel Bém, který ho předloží a pak za sebou zavře dveře a půjde zase dělat něco jiného.
18: A takové ty dlouhodobější plány jako dekriminalizace konopí a větší v uvozovkách zakleknutí na alkohol?
17: To jsou věci, které jsme viděli vlastně dlouhodobě už za Jindřicha Vobořila. To je jakoby právě jeden z úkolů protidrogového koordinátora, který vlastně zároveň Česko je jednou z prvních zemí, která přestala pracovat s tím pojmem protidrogová politika a začala pracovat s pojmem politika závislostí a vtáhla do téhleté politiky i věci, jako jsou legální drogy, to znamená zejména alkohol a tabák, a zároveň věci jako hazard, a v poslední době se mluvilo i o digitálních závislostech. A to všechno vlastně se bere jako svým způsobem jeden problém, problém závislosti, což skutečně jako z toho psychiatrického nebo z toho pohledu duševního zdraví, z pohledu adiktologického má nějaký význam, že to skutečně má hodně společného, ať už prostě berete heroin nebo hrajete automaty, tak prostě pořád se vám vlastně děje něco, co je srovnatelné a podobné a dá se to řešit na nějaké jedné bázi. Ale říkám, jak to bude teď jako s tímhle konceptem dál, k tomu alkoholu jsme viděli, jak zareagoval například Boris Šťastný, ministr sportu, na nápad Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, který chtěl předložit nějaké mírné regulace prodeje alkoholu v nočních hodinách například, tak Boris Šťastný se postavil naprosto radikálně proti a řekl, že nic takového za jeho působení tady jako nebude. Takže bude to velmi složité.
18: Pavel Bém se sám už vyjádřil k tomu, co se má stát a stane, totiž že skončí v té funkci. Podle něj přesuny té agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. To není chytrý nápad, řekl pro Novinky.
0: Máme před sebou spoustu práce a k tomu potřebujeme jasné systémové ukotvení. A nikoli zmatky a nejistoty v duchu škatule hejbejte se. Spoléhám na akčnost a zdravý selský rozum pana premiéra.
18: V zahraničí jsme prý vzorem a teď budeme cituji za osly. Zároveň říká, že vyústění toho všeho nakonec může být například fentanylová krize. Není to přehnané? Jako varování?
17: Je to samozřejmě malinko přehnané, to může být. To je něco, co se nestane zítra. Tady v té věci se skutečně ty pohyby dějí velmi pomalu. Ale já bych tady možná si dovolil jít do toho trošku ze široka. Proč je ta česká protidrogová nebo závislostní politika zajímavá? Je zajímavá právě proto, že jí měli historicky dlouhodobě od 90. let vždycky vlastně v rukách, v pozici těch národních koordinátorů, skutečně v rukách lidé, kteří byli jako odborníky, kteří měli jaksi prst na tepu toho vědeckého poznání, které se tam jakoby vyskytovalo zrovna v tu danou chvíli.
18: Takže Pavel Bém jako lékař u toho byl na začátku,
17: ano,
18: tak ne v těch
17: 93, 94, on sám vlastně byl tím, kdo prosadil to vyčlenění té agendy na ten úřad vlády. Čili jednak, jak jsem už o tom mluvil, se tam začlenili ty legální drogy, případně hazard. A jednak ta politika dlouhodobě pracuje s konceptem takzvané harm reduction, to znamená omezování škod, což je úplně laický, když to řeknu, tak je samozřejmě jako špatné, když lidé dělají věci, které jim škodí, ale protože na druhé straně víme, že lidé z podstaty budou vždycky dělat nějaké věci, které jim škodí, tak je pro nás lepší, když dělají věci, které jsou škodlivé o něco méně. To je jako základ té politiky. Případně, když dělají věci, které nějakým způsobem známe a umíme je mít pod nějakou kontrolou. Proto vlastně jsou nějakým způsobem vítány všechny ty nikotinové alternativy. Jako je to samozřejmě, pořád jste závislí na nikotinu, ale už do sebe nedostáváte třeba tolik těch škodlivých látek, jako když se kouří cigarety. Proto funguje substituční léčba u tvrdých drog. Proto se injekčním uživatelům drog mění jehly za veřejné peníze. Protože prostě se tím nějakým způsobem, samozřejmě ti lidé, bylo by lepší, kdyby ti lidé ty druhy nebrali, ale když už je berou, tak redukujeme to riziko a ty škody. Proto se ostatně jako u alkoholiků prosazuje, nebo že by se mělo nějakým způsobem oceňovat i jenom to, že sníží dávku, kterou berou. Ne, že jim budeme nutit jako úplnou abstinenci, kterou prostě 99% z nich nezvládne, ale budeme oceňovat, i když sníží dávku.
18: A vy se bojíte, že tohle to všechno teď skončí? Protože přece jenom agenda se jenom v uvozovkách přesune pod ministerstvo zdravotnictví.
1: Nádoby. Ministerstvo zdravotnictví má inspektorát omamných a psychotropních látek, zabývá se vlastně i touto problematikou.
18: Měla by jí mít na starosti národní koordinátorka pro duševní zdraví a nově tedy i pro závislosti Dita Protopopová.
1: Já s ní spolupracuji už mnoho let. Má obrovské zásluhy v oblasti zejména reformy péče o duševní zdraví, která...
18: Pan ministr nicméně mluví o vrchním řediteli, že to bude právě Protopopová, tedy není asi stoprocentně jisté, nebo nepodařilo se mi to ověřit. K tomu nutno dodat, že nadále bude fungovat Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
21: Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. 8 úředníků, ostatní přecházejí na ministerstva.
18: A do toho má vzniknout pod premiérem ještě nějaká další kancelář, která se tomu bude věnovat?
21: Zřizujeme 2 kanceláře přímo pod premiérem. Jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti.
18: Ty kanceláře by měly vést zmocněnci, ale to gro v případě té protidrogové politiky, to se skutečně teda přesouvá pod ministerstvo zdravotnictví.
17: Já se obávám, že tenhle přístup, harm reduction, dostane určitou ránu tímhletím přesunem, protože tady teď se dostáváme k tomu, co se děje teď na drogové scéně, a to je nástup nových syntetických drog, které se tady objevují téměř na týdenní bázi, se objevují nějaké nové molekuly v nějakých přípravcích. A právě tadyhle ten koncept harm reduction je lepší oproti té represi v tom, že on říká, my si tady ty nové látky, my je tady samozřejmě nechceme, protože o nich nic nevíme. Pak jsou tady nějaké, které už tady nějakou dobu jsou, jako je kratom nebo HHC. O těch aspoň něco víme. Víme, jaké mají účinky, víme, jaká mají rizika, víme, jak rychle a jak velkou vyvolávají závislost a tak dále. Čili budeme radši, když tady budou za nějakých regulovaných podmínek tyhle látky, které my známe, než abychom tyhle látky zakázali a pořád se nám sem valily nové molekuly z Číny od někud, o kterých zase jako nevíme nic a vůbec nevíme, co to udělá, když si jich někdo vezme víc, než by měl a tak dále. Nevíme, kde je ta riziková hranice.
18: Já tomu rozumím, Martine, ale kdo říká, že o harm reduction přijdeme?
17: Já z toho mám trošku obavu, protože od roku 25 platí nový zákon o psychomodulačních látkách, který se tenhle ten přístup vlastně snaží vtělit jako přímo do fungování té protidrogové politiky. To znamená, přijde nějaká nová látka, my ji stáhneme z trhu a nějaké 2 roky nebo rok ji budeme zkoumat v laboratořích, budeme zjišťovat, jak moc je nebezpečná, a podle toho, co zjistíme, tak ji pak zařadíme buď na seznam zakázaných látek, anebo ji zařadíme mezi látky, které se dají nějakým způsobem prodávat za nějakých regulovaných dospělým lidem a zákaz reklamy a tak dále, ale v nějakých regulovaných podmínkách se k těm látkám dá dostat. Jenomže když tenhle ten zákon začal platit, tak už vlastně od samého začátku začali politici vymýšlet nějaké zkratky, jak se toho jako zbavit. A teď klasicky to bylo HHC, které neprošlo celým tím procesem, ale ocitlo se najednou na seznamu zakázaných látek. Další tažení zahájil Andrej Babiš proti kratomu, který se měl také zkoumat tímhle způsobem, ale prostě on má ten přístup, jakože kratom, fuj, svinstvo, zakázat. A to je vlastně klasicky ten represivní přístup. A já mám dojem, že tím, že vlastně teď odchází Pavel Bém a skončí pravděpodobně spolupráce i s Jindřichem Vobořilem a s těmi lidmi, kteří jako představovali tenhle ten moderní adiktologický přístup. Takže prostě zvítězí tadyhle ten jednoduchý represivní, prostě tohle fuj, tohle zakážeme. A teď ono se nám sem přiteče, místo HHC nám sem přiteče THC 0+, a my budeme jako řešit, co budeme dělat s tím. A bohužel ta výroba těch nových molekul je výrazně rychlejší, než je stát schopen reagovat.
18: Velké obavy mají zástupci opozice. Michaela Šebelová ze STANu, z Výboru pro zdravotnictví, mluví o systematické likvidaci boje s drogami. Martin Kupka jako šéf ODS mluví o destrukci státu.
8: To je prostě destrukce státu v režii Andreje Babiše.
18: O upozadění témat a tak dále.
8: V tomhle případě zároveň ten stát rezignuje na to koordinovat důležité úkoly, které mají přesahovat více než jedno ministerstvo.
18: Nicméně, a vy už jste to sám řekl, Tinde Bárta zdůvodňuje škatulata tím, že chce zefektivnit práci státu. Vy tam to zefektivnění nevidíte?
17: Já to tam nevidím, třeba se mýlím a třeba mě paní doktorka Protopopová vyvede z omylu, ale já to tam nevidím. Já to tam nevidím především proto, že tím, že se ta agenda přesune na ministerstvo zdravotnictví čistě, tak ztratíme tu nadrezortnost, to je ošklivý slovo, ale víme, co to znamená. Prostě ta problematika má přesahy daleko i mimo to zdravotnictví. Já chápu, že paní doktorka Protopopová je expertka na péči o duševní zdraví. Nechci teď ani rozebírat její roli v kauze Čapí hnízdo, nechme to stranou, je to jako zvláštní příběh, ale pojďme ho přehlédnout.
18: Pardon, jenom dodejme tam jednu větu. Ona psala posudky pro Andreje Babiše mladšího.
17: Ano, na syna Andreje Babiše a psala vlastně, že není schopen vypovídat v kauze Čapí hnízdo. A vlastně i na základě těch posudků on byl potom odvezen jejím manželem na ten Krym, což byla taková skutečně jako velmi zvláštní kapitola té kauzy. Když už jsme se k tomu dostali, tak uznávám, že i to, že paní doktorka Protopopová má velmi blízkou vazbu na Andreje Babiše, včetně svého manžela, tak prostě do nějaké míry znevěrohodňuje tu její snahu. Nemůžu si pomoct. Prostě já nevím, jestli je tam jenom díky své expertíze, nebo jestli je tam proto, že je za dobře s panem premiérem.
18: Nicméně já jsem vás přerušil. Ta věta zněla, že nespochybňujete, že je expertka teda na duševní zdraví, ale...
17: Ale duševní zdraví je jenom jako malá, nebo malá, nechci říct malá, je to významná část té drogové a závislostní problematiky, ale není to celé. A myslím si, že ten rezortismus a ten mezirezortní přístup se dá docela dobře ilustrovat třeba na takových jako dvou příkladech, úplně jako každodenních, všednodenních. Všimněte si, že když někde na trafikách visí reklama na tabákové výrobky, povinně obsahuje varování, že jde o návykové látky a tak podobně. Je to varování ministerstva zdravotnictví. Stejná regulační povinnost platí pro reklamu na hazard, kde už se taky musí poměrně nově, nebo je to pár let zpátky, musí objevovat upozornění, že na hazardu může vzniknout závislost. Ale to upozornění vydává ministerstvo financí, což je úplně jako absurdní, když se nad tím zamyslíte, proč mi má Zbyněk Stanjura nebo Alena Schillerová vysvětlovat něco o závislosti na hazardu. To je jenom zase tím rezortismem, že prostě hazard ten je náš, to si tady ty finance jako prosadili, přece nám do toho nebude jako mluvit, z toho my máme peníze, řešíme tu regulaci a tak dále, tak přece nám do toho nebude mluvit jako minister zdravotnictví. Jo. Já myslím, že úplně správně by vlastně tahle ta varování by měla vydávat přesně nějaká ta národní agentura, protože obsáhne celou tu problematiku.
18: Jo? Vy máte obavu, že teď, když ta agenda bude pod ministerstvem zdravotnictví, že tam ta komunikace nebude.
17: Ta komunikace
18: že to bude
17: podle
18: horší.
17: Mě bude horší.
18: No ale ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, všechny tyhle ty rezorty mají co mluvit do protidrogové politiky, všechny ty rezorty má jedna strana, tak spolu
17: to je sice pravda, ale pořád jsou to tři rezorty. Já myslím, že kdo jako nahlédl do fungování státní správy, tak ví, že prostě ta ministerstva jsou světy sami pro sebe a například jenom ta komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí, než se usadila na nějaké už naštěstí slušné úrovně, na které je dneska, jak to trvalo snad desítky let, to nebyly roky. To skutečně bylo několik neúspěšných pokusů vyřešit to sociálně zdravotní pomezí, až vlastně za minulé vlády se tam skutečně jako odehrály pokroky, na které se teďka dá navazovat a máme tam nějaké sdílení dat a tak podobně. Čili ten rezortismus nezmizí jenom proto, že jak si ti ministři jsou všichni ze stejné strany, takhle to jako nefunguje. A jestli můžu ještě přece jenom ten druhý případ, aby jsme viděli to nadrezortní, tu podstatu té věci. V mém obchodě, nedaleko domu, kde bydlím, se objevil takový zvláštní automat. Podle všech písmenek, které na něm jsou, tak nabízí výrobky z CBD, což je nenávykový derivát konopný, ale některé ty výrobky, když se podíváte na ten obal, tak skutečně připouštějí i nějaký podíl THC, byť jaksi malý. A hlavně v tom automatu vidíte úplně jako podivné věci. Například se tam prodávají vonné tyčinky. Zároveň, když se na to podíváte, tak samozřejmě zcela jasně vidíte, že to je prostě, řekl bych, joint nebo špek jak noha od stolu. Prostě to je skutečně jako zcela zjevný produkt. Čili tady dochází ke zjevnému matení spotřebitele, kterému je nabízena nějaká látka, já nevím jaká, ani nevím, jestli je legální nebo jestli je někde v té šedé zóně. A já chci, aby tady jako samozřejmě zasáhla obchodní inspekce nebo potravinářská inspekce, což už je zase ale ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu. A ona má páky na to, aby skutečně řekla, tohle opravdu není voná tyčinka, pojďte neblbnout ty zákazníky. pojďme si říct, co to je, proč to prodáváte jako vonou tyčinku, co to nesplňuje, abyste to mohli prodávat jako to, co to skutečně je, a prostě nějakým způsobem urovnat ten trh, aby ten spotřebitel nebyl zcela evidentně klamán. A to je něco, co je úplně mimo jako dosah ministerstva zdravotnictví. To je něco, co skutečně musí řešit nadřízené orgány těch příslušných inspekcí a musí to řešit ty inspekce. Takže tady já se bojím, že se prostě s protidrogovým ze závislostní problematiky stane problematika zdravotní. A v tu chvíli skutečně, kdy jako oslabí ta vazba na ten terén, na ten sociální rozměr.
18: Se to velmi zúží, ten rozsah.
17: Tak se ten rozsah té agendy se zúží a to, co bylo nad to, tak začne jako upadat. A to se bavíme o terénních službách, to se bavíme o prevenci prostě HIV mezi jinými uživateli a tak dále. Takže to jsou věci, které se skutečně mohou projevit potom přímo na ulici. A v tomhle směru, jako ano, fentanylová krize jako ve Spojených státech asi tady jako nebude hned tak, ale to, že se na ten trh mohou začít tlačit nějaké látky, které prostě ti představitelé té vlády jako v tom terénu nezachytí včas například, protože ten úřad toho koordinátora měl obrovský přesah přes ty neziskové organizace do toho terénu a viděl, co se děje. Já nevím, jestli takhle dobře uvidí ten oddíl na tom ministerstvu zdravotnictví, nemluví o tom, že vůbec nevím, jestli tam přejdou všichni lidé, kteří v úřadu protidrogového koordinátora pracovali.
18: Já třeba taky nabídnou nějakou funkci Pavlu Bémovi, mluvila o tom Tinde Bárta u nás v rozhovoru pro Radiožurnál pro iRozhlas.cz, že pokud bude chtít spolupracovat, tak že by mohl.
17: Zachytil jsem to, ale tedy já nevím, nakolik je Pavel Bém splachovací, nebo nakolik je skutečně takový altruista, aby po tomhle způsobu komunikace, který jak si s ním Andrej Babiš a Tinde Bárta předvedli v záležitosti toho protidrogového koordinátora, tak jak si nadšeně se vrhal do nějaké další spolupráce. Jako možné to je, já bych byl rád samozřejmě, protože myslím si, že expertíza Pavla Béma je nespochybnitelná a hodila by se Česku, ale nevím, jestli v tuhle chvíli tedy pan premiér nezahodil do kanálu.
18: No tak na podzim jsou komunální volby, tak možná se Pavel Bém sám rozhodne pokračovat v jiných šlépějích.
17: Je pravda, že by mohl pokračovat ve svých vlastních šlépějích, ale
18: v Praze.
17: Počítalo se původně, nebo špekulovalo se o tom, že původně, že by mohl kandidovat za hnutí. Ano, tak to já zase taky nevím, jestli už ty
18: hlavního
17: na primátora hlavního města, nevím, jestli ty vztahy nebyly tím tou SMS-kou trošku narušeny.
18: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli společně bavit.
17: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Čaban ze Seznam zpráv, který se specializuje mimo jiné na zdravotnictví. A já jsem se ho ptal na přesun protidrogové politiky pod Adama Vojtěcha. Mimochodem těch změn, těch je v poslední době mnohem víc. Z úřadu vlády se na ministerstva přesouvají i agendy lidských práv, národnostních menšin nebo odbor rovnosti žen a mužů či oblast práv v osob se zdravotním postižením a vzbudilo to všechno velké reakce. Je sice poslední týden v květnu, ale asi nejen u nás tady v Praze, to vypadá, jako bychom se teleportovali na přelom července a srpna, takže má jediná rada pro nadcházející dny je, najděte si pěkný stín, pusťte si Vinohradskou 12 a ve zdraví ta vedra přečkejte, bude hůř. Naslyšenou zítra.
5: Dobré dopoledne, 10:30.
22: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslanci se dnes budou znovu zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo senátem. Změna by měla ušetřit na odvodech na sociálním pojištění několik set korun měsíčně. Snížení záloh ale kritizuje opozice, podle ní by třeba živnostníci pak naopak tratili na důchodech. Zákon o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června. Po jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Návrh počítá se zrušením poplatků za Český rozhlas a Českou televizi od příštího roku. Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Západní Evropa čelí neobvyklé časné vlně veder. Francie včera zaznamenala nejteplejší květnový den v historii měření. Teploty se tam dnes znovu místy vyšplhají k 37 stupňům Celsia. Francouzská služba vydala třetí stupeň varování před horkem v několika oblastech na západě Francie a v Bretani. Policisté žádají o pomoc při pátrání po 16-leté Melise Milanové. Ta v pondělí odešla ze zdravotnického zařízení v Jemnici na Třebíčku a od té doby o sobě nedala vědět. Hledaná má zdravotní obtíže, měla by užívat léky, které ale nemá u sebe. Dívka je podle popisu policie obézní postavy, měří 160 cm, má černé, rovné, dlouhé vlasy a hnědé oči, které si ráda výrazně líčí. V době zmizení měla na sobě krátké tričko světlé barvy a světlé kratičko. Časy. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Máme taky dopravní informace na plusu. Na dálnici D1 směrem z Kroměříže do Brna za Vyškovem popojíždí kolona kamionů v pravém pruhu z kilometru 218. Osobní auta brzdí krátce v okolí Rousínova na kilometru 216 a potom u Rohlenky. Na D5 ve směru z Prahy do Německa trvají potíže před Rozvadovem na kilometru 146 po havárii dvou kamionů. Je dálnice průjezdná jen s maximální opatrností, pouze jedním pruhem. I ten chvílemi policisté zavírají. Kolona z kilometru 143 je pro osobní auta na více než 40 minut. Na D8 z Prahy do Drážďan se před hranicemi tvoří kolona kamionů kvůli kontrolám na německé straně. Pravý pruh je plný nákladních souprav z exitu 80 Libouchec. Na jižní spojce se rozjíždí kolona před Barandovským mostem. V tuto chvíli už je nesouvislá a sune se od sjezdu na Pankrác. Ztratíte v ní asi 10 minut a skončila i regulace provozu v Mrázovce směrem na Břevnov. A Reslova ulice od Jiráskova mostu je plná, kolona popojíždí okolo Tančícího domu i dál Ječnou až nahoru do Legerovy ulice. Dobře, dojeďte. Úterý 26. května bude jasné nebo skoro jasné s teplotami od 27 až po 32 stupňů v 1000 metrech na horách, většinou kolem 23. To byly zprávy a začíná Osobnost Plus Barbory Tachecí.
3: Je tu vláda, která se tváří sebevědomně, ale už teď kolem ní hoří pár ohňů. Má premiéra, který umí dominovat prostoru. Má koaliční partnery, kteří umějí vyrábět hluk. A má opozici, která nepřekáží. Jak s tím naloží? Začíná Osobnost Plus a Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv. Je dnešním hostem. Vítejte, Jindřichu. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
22: Osobnost Plus.
3: Řekla bych, Jindřichu, že včerejším jednáním koaliční rady se seznam těch novel zákonů a nových zákonů a zamýšlených cílů stal už téměř nepřehledným. A tak se ptám, je už jasné rámcově, co se doopravdy stane?
6: S čím myslíte a kde myslíte?
3: No, myslím s veřejnoprávními sdělovacími prostředky.
6: Já myslím, že není úplně jasné, co přesně se stane. Na to, že to byl jeden z hlavních jako highlightů volebního programu ANO i SPD, motoristů ne, tak jako po půl roce jako nic moc výkon. Ale myslím si, že tam přetrvává ta snaha a odhodlání je prostě změnit. Jo. A
3: teď jste kulantní, protože jinak říkáte zničit.
6: To je věc, ke který to samozřejmě jako směřuje. Já jsem to říkal už několikrát. Já si myslím, že obecně změna financování veřejnoprávních médií na model ze státního rozpočtu jako nemusí znamenat jejich zničení. Obecně. Jo. Ovšem má to několik podmínek, například, že žijete ve Finsku jo, nebo tak. V Dánsku. Jo, ale my žijeme v Česku, takže člověk má samozřejmě, když zná vztah politiků této vládní koalice k médiím obecně a k médiím, na které asi mohou šáhnout, to znamená médiím veřejné služby, kde jsme teď, tak když je člověk zná, tak se jako nemůže samozřejmě zbavit dojmu, že ta cesta spíš má vést na Slovensko a do Maďarska. Což je mimochodem teď zajímavé, protože myslím si, že tuhle vládní koalice jako v obecnějším slova smyslu, ale speciálně při jejich snahách změnit média veřejné služby jako muselo trochu zarazit to, co se stalo v Maďarsku. Jako Maďarsku nebylo jako úplně zglajšaltovaná jenom jako média, kdysi veřejnoprávní, teď jako zjevně státní propagandistická, ale i ta soukromá. Celý stát byl připraven a jako ale nastaven na to, aby tam vyhrával Viktor Orbán. On prohraje a nemá nic.
3: Ne, já to chápu, ale tohle vládu zdá se absolutně neděsí. Že?
6: No,
3: to,
6: oni
3: například pan Klempíř připravoval své úmysly se slovenskou ministryní kultury. Že jo? Takže tohle všechno nasvědčuje tomu. A teď se vás spíš ptám, jenom definitivně. Dá se vyloučit teď v Česku ta možnost, že by vládní koalice chtěla jakoby zlepšit postavení veřejnoprávních médií?
6: No tak to se vyloučit samozřejmě dá. To je jako, myslím, úplně jasná věc. Ta otázka jako, se dá jenom otočit. Jako jak moc se je hodlá jako podmanit a jak moc hodlá tu změnu financování, změnit jako s celkovým větším tlakem na ta veřejnoprávní. Ono se to nemusí dělat jenom podle financování. Jo? Vy můžete jako teoreticky udělat to, co udělala ta minulá vládní koalice a neudělala to teda úplně nejlepším způsobem, jako rozhodně nesrozumitelně. Ale můžete, podívejte se na to, co se děje v České televizi. Já myslím, že mimochodem Český rozhlas, ano, jsme trochu ve střetu zájmu, ale jsme tady na půdě Českého rozhlasu, že Český rozhlas je trochu jako pro tu vládu a jako obecně v té debatě trochu na vedlejší kolej, že o něj až zas tak nejde. Jo. Byť jeho ředitel, a to musím říct, že mě vzhledem ke zkušenosti s ním v minulosti dost překvapilo, jako stojí v čele toho odboje. Jo, že jde hlavně o Českou televizi.
3: Na rozdíl od pana Chudárka.
6: Ano. Pan ředitel, on je teď ředitel České televize? Jo, tak asi jo. Tak toho v podstatě nikde není vidět. Já jsem o tom nedávno mluvil s Petrem Dvořákem, který bývalým ředitelem České televize, který říká, že jako nejenom u těch politiků, kteří teď vládnou, ale u těch je to vidět teďka jako maximálně u těch bývalých, jako vždycky funguje, když se jako chtějí bavit o médiích veřejné služby a jejich financování, o tom, co vlastně mají vysílat, tak jako vždycky funguje syndrom včerejší reportáže. Jo? A myslím, že u těch politiků téhle vládní koalice speciálně teda funguje jako syndrom několika posledních let, protože jak Tomio Okamura, nebo reportáži několika posledních let, tak Andrej Babiš, pochopitelně je ta média jako zcela upřímně nesnášejí. Takže já prostě se obávám, ano, že to může vést k tomu
3: opaku. A teď pojďme prosím jenom rozlišit v té záplavě zamýšlených změn, že se chystají dva typy změn. Jedna je systémová, to je to převedení poplatků, zrušení a převedení plateb do státního rozpočtu, to je ta systémová. Ta nesystémová, ale vlastně nárazová je to, co zamýšlí pan Nacher. To znamená zbavit aspoň na půl roku teď peněz veřejná média s tím, že může jít až o stovky milionů korun a do toho Babiš...
6: Ze dne na den teda.
3: Tak a do toho Babiš říká, že mezi kroky ho nezajímají.
6: No, tak ano, tak to je trochu jako definice té vlády, co jste teď řekla. Jo. Jako ten krok Patrika Nachera a další, protože tam to podepsali další lidé z ANO, z SPD a z motoristů, to je jako rána za uši. Jo. Ale taková, která vás může jako přizabít, to není jako pohlavek. To je vlastně něco, co má jako změnit pravidla. Ta koalice říká vládní celou dobu, že, a Andrej Babiš to opakoval naposledy včera na tiskové konferenci, kterou jsem si s láskou si nasledoval, že jemu nejde vůbec o obsah. Jo? A že když Andrej Babiš řekne, že podporuje nezávislá média, tak každému by mělo trochu jako bliknout. Jo? Ale tenhle ten krok je prostě, myslím tím ten návrh poslance Nachera a dalších, je prostě jenom jako snaha udělat to, co nejtěžší pro ta média. Prostě potrestat je a ještě jim jako ukázat, že budou ráda ta média za to, když budou mít nějakou jistotu aspoň po té, co ten zákon bude přijat. Jenomže, jako já si myslím, že jako tady minister Klempíř hraje dvojí hru. Jo. Já myslím, že minister Klempíř je v podstatě největší naděj. No jasně, ale on je největší naděj veřejnoprávních médií dneska na to, že se nic nezmění, protože jeho zatím vyzařovaná neschopnost je taková, že bych se vůbec nedivil, kdyby to datum, které on oznámil včera po té schůzce, to znamená 1. ledna 2027, bylo nedodržitelné. Oni už tak to budou mít jako velmi naknap. Jako když to přijde,
3: no,
6: to do sněmovny.
3: Ne, já chci k tomu datu jenom říct, že sám Andrej Babiš řekl, uvidíme, jak to vyjde.
6: Jo, ale včera možná... po té koaliční radě řekli 1. ledna 2027, jsou hodně optimističtí. Jestli opozice, a já se nechci stavit teď vůbec na stranu opozice, jo, jako, protože jak říkám, jako spousta politiků opozice smýšlí o médiích, veřejné služby, jako velmi podobně jako ty vládní, jako já teď stojí na jiné straně. Tak pokud to oni slíbí to, že, nebo dodrží to, že budou obstojovat, pokud to vrátí Senát, pokud to vrátí prezident, tak jako první leden je v podstatě jako téměř vyloučen. Co ovšem jako není úplně vyloučeno, že to prostě udlají od 1. února pak. Což jako do toho hospodaření.
3: A teď mi jenom řekněte, jak se má připravovat příští rok v těch, zvlášť u televize, kde musí mít nasmluvané prostě spolupracovníky a všechno. Musí mít plán tvorby. Tak jak si s tím počnou?
6: Na to se zeptejte spíš teda poslance Nachera nebo o ty klempíře. Jo? Ty by to měli vědět, ale o to přece nejde. Jo? Jako tam o to jako vůbec nejde. Já jsme o tom právě s Petrem Dvořákem vtipkovali, že je samozřejmě jako největší jako mě o ty klempíře, teda, že pro Českou televizi jsou teď důležité a českýho zlás, abych nezapomněl, omlouvám se, jsou nejdůležitější jako případné výroky a podpora lidí, jako je Josef Maršálek, jo, nebo Marek Eben. No, jako slibte jako Česká televize, že když se to stane a zruší se Stardance a Andrej Babiš začne, jako, protože jeho voliči milují Stardance a já mám také rád Stardance, já se na ní rád dívám s dcerou, tak začne jako být nervózní. Ale jako i z té rychlosti je prostě vidět, že tím smyslem není to, co oni říkají. To znamená jako udělat nějaký nový moderní rámec a přitom jako zajistit, aby ta média fungovala při nejmenším tak dobře jako doteď, ale prostě zdecimovat je, znejistit je, oslabit
3: je. Víte, je to zajímavé, že je tady relativně tolik kritiky právě na adresu plánů této vlády v oblasti veřejnoprávních médií. A v téhle souvislosti se hodí zeptat, je tahle vláda podle vás silná? Myslím, že si nakonec stejně prosadí svou.
6: Určitě.
3: A nebo jenom silně působí?
6: Tak ona silná jako je, protože má 108 hlasů. To je jako bezpečná většina, byť v těch, jako ty její plány jsou znejisťovány a podkupávány, nebo mohou být tím, že jaksi nedrží Senát a nedrží prezidenta, takže to všechno může být jako

0: perfektní, ne?
1: Jsou důležitá, ale kdybyste do nich nesahala, nebo kdyby oni, tak se nic nestane.
0: No jasně, jo, no naopak to by.
1: Jo, tak se vůbec nic nestane. Jo. A je čekají i vzhledem k tomu, kam se řítí svět, jako mnohem důležitější výzvy. A oni jako budou velmi složitě těm svým voličům, jako jak se říká teď moderně v korporátech, to určitě znáte, doručovat, jo, ty dobré zprávy. No, spíš jako naopak. Takže se hodí tyhle věci. Důkazem, no promiňte.
0: Ne, důkazem, řekněte, co?
1: Jako důkazem toho je každý týden a každý nový nápad, a tím pro mě posledním zatím, je ten nápad ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky na vytvoření té jednotky akční toho českého ICE, který bude asi pobíhat po sídlišti Fifejdy v Ostravě a tam hledat jako stočlené jednotky. A tam bude řešit problematiku zneužívání dávek. To je vlastně jako téma ze stejného soudku, abych
0: víte, ale víte, co je ale dobrý kontrapunkt, že přes ty věci, které říkáte, opravdu se to jeví, že tahle vláda je jednou z nejstabilnějších vlád.
1: Máme půl roku.
0: Které, ne, ale tam jde přece o to, když ji pozorujete, tak nikdo proti sobě jako otevřeně nejde z těch koaličních partnerů. Babiš se přizpůsobí tomu, co chtějí motoristi. Motoristi se přizpůsobí zbylým dvěma, pokud jde o média veřejné služby a tak dále. Prostě oni si jakoby vycházejí vstříc a zdá se, že ani v momentu, kdy jakýkoliv ministr by selhal, tak by ho nikdo neodvolával. Podívejte se, jak pan Macinka říkal, že Klempíř tam bude do skonání věku, že?
1: Jo, tak to uvidíme. Myslím, že první ukázka bude osud ministra Zuny, s kterým teď tedy Andrej Babiš zametá způsobem, jak kdyby Zuna byl s ANO úplně. No, jak
0: ale
1: to, bude
0: to se říkalo od začátku, ne?
1: Ano, ale mimochodem úplně stejně působila dlouhou dobu vláda Petra Fialy. Jo, je potřeba říct. Podobně se jako sevřeným dojmem, jaký jste popsala, je to půl roku. Neměli jsme ještě žádné volby, které by mohly do některé z těch dalších stran si vnést nejistotu, jestli si opravdu dělají to, co jim pomáhá, což se může stát už letos na podzim. Tam je jako v té vládě je zakódováno jako přece několik věcí. Jo. Za prvé je to vláda jako pomsty, odplaty nebo zadosti učení Andreje Babiše vůči celému světu, to je myslím jasný. Je to vláda jako společenského uznání SPD, to je Okamura v pozici předsedy sněmovny, a je to vláda bez těch motoristů, kteří se jako plní dětské sny, jak šikanovat zbytek třídy, mám ten dojem. Jo. Jsou to tři strany, které vlastně ani jedna není tradičně demokratická, jaký známe. Nechci teď jako, myslím, že motoristi se trochu vymykají, ale to je zase strana, která vznikla před dvěma lety. Všechny strany, které jsou v té vládě, vznikly po roce 2010. Dva z nich jsou osobní projekty.
0: To je přelomová také.
1: Těch lidí. A ty dvě strany jsou tak malé, myslím tím motoristy a SPD, že oni časem budou muset začít uvažovat to, jestli tohle volební období jsou schopni přežít a ty průzkumy, jako myslím tím ve sněmovně. Jo? A ty průzkumy teda je budou znervozňovat čím dál víc.
0: Jasně, a mimochodem, když mluvíte o přežití, tak vidíte tam někde už začátek toho vysávání hnutí ANO, témata námětů od koaličních partnerů a tím i voličů, to je to důležité.
1: No jasně, tak ono to ANO dokázalo už v těch volbách. No, jako dostat SPD na těch 8%, přestože jsme si já jsem si to tedy myslel, že spousta dalších lidí půl roku předtím mysleli, že budou mít 15, tak to byl jako solidní výkon, no to jestli se tam taky dostali vlastně s odřenými zády. A já si myslím, že jo, a že vlastně to, co vypadá částečně jako tolerance Andreje Babiše vůči výstřelkům těch menších stran, tak jako součástí jeho strategie, jak jako minimálně o své voliče nepřijít, případně si sáhnout na ty voliče SPD. A teď se mluvím o tom úplně zbytečným, nesmyslným a jako z mého pohledu nedůstojným dění kolem toho sudetoněmeckého dnu v Beně. Jo. Jako vláda, která tohle, a mimochodem, myslím, že dneska je úterý a zdá se, že všechny domy v českých Sudetech stojí a že tady jako odjeli okupanti, jak se o nich téměř mluvilo, a že se nic nestalo. Nicméně Andrej Babiš to nejdřív povolil Tomio Okamurovi, tuto nenávistnou show, jak z roku 2013 a 2002. A zároveň jako jeho vlastní lidé, jako ne všichni, Robert Plaga hrdině po hlasování tady řekl, že by nehlasoval, kdyby býval hlasoval, ale že si tím jako Andrej Babiš tyhle ty voliče právě SPD a myslím, že i částečně motoristů, když tam si myslím, že je to spíš jedno, takže si na ně sáhnou, že se neodradí.
0: Jasně, jasně. Já vím, co tím chcete říct.

0: říct, ale přesto se ptám, jak SPD, tak motoristé v okamžiku, kdyby v té vládě nebyli, tak by pes po nich neštěkl, říkají politologové.
1: Jo.
0: Takže se ptám jenom, prostě nejsou to právě tyhle dvě malé strany, které se toho drží zuby nechty?
1: No jasně.
0: Jak tak, jinak by se dostal Okamura do čela sněmovny, že jo?
1: Ano, ano, to si myslím, že na to budeme jako vzpomínat, to se ještě v dějinách jako českého parlamentu nestalo, aby v čele sněmovny stál zástupce 7% strany. A prosím, neargumentujte mi Markétu Pekarovou Adamovou, protože to byl úplně jiný příběh jako jedné koalice. Tohle koalice nebyla. No a jasně, samozřejmě jim o to jde a proto já říkám, že proto se ta koalice takhle vyhovuje. Kromě toho, že ta koalice musí cítit, a to je pravda, jako tuhle vládu sem nedosadili jako ruské tanky. Tahle vláda je výsledkem normálně svobodných voleb. A to, jak dopadly ty volby a to, jak dopadlo to povolební vyjednávání, prostě podle mého názoru skoro jedním z nejautentičtějších, jako nejopravdovějších vyústění povolebních jednání v tom, že voliči těch cístanci tuhle tu vládu přesně přáli. Že tam vlastně jako nebyly nějaké velké kompromisy, jasně, možná jim to začne časem docházet, až se budou ptát opravdu motoristé, voliči motoristů, opravdu jsme uhlídali Andreje Babiše z rozpočtem, pokud je to plně důležité.
0: No, no jasně, a mimochodem na těch číslech motoristů vidíte, že to není tak, že by nastoupili do vlády, byli slavní, pan Macinka, všechno možné, včetně poražky Hillary Clintonové, ale to říkám proto, ale nejdou jim preference nahoru. Jo?
1: No nejdou, to, ale to se jako... Jasně, protože tak oni ty preference vždycky půl roku po volbách bývají jako víceméně dost podobné. To bylo i v případě té vlády Petra Fialy a už na začátku jako velkého průšvihu s inflací a s válkou na Ukrajině. Jasně, já si myslím, že ta strana jako musí teď přemýšlet, to je jako přemýšlení fotbalových klubů, které mají jedinou ambici se zachránit. Jo, v tom, ten příběh v té lize, ten motorist, příběh motoristů je hlavně hrozně krátký, ta strana ještě před 2 lety neexistovala. Jo, tak.
0: Ne, jasně, ale vzpomenete-li si na samý začátek téhle vlády,
1: ano.
0: Tak guru motoristů Václav Klaus říkal, že se mu to moc nelíbí, že by vlastně jim nedoporučoval jít do vlády. Ale teď tam vstoupili, ministr Macinka předvedl to, co předvedl a jakoby Václav Klaus už je spokojenější.
1: Je spokojenější?
0: No, vám se nezdá?
1: Tak já nevím, jako Václav Klaus může být spokojen, jenom když uvažuje o Václavu Klausovi, si myslím. A myslím, že to jako není úplně nejdůležitější ani pro ty motoristy.
0: Ne, to byla pro zajímavost, jasně.
1: Jasně, ale Václav Klaus jako ví, o čem mluví. Jo, jako, a když se podíváte do dějin české politiky, tak zjistíte, že strana, která ve svém prvním volebním období vstoupila do vlády, jako s tím měla dost problém. Jako, ano, je úplně jiný, že to
0: je taky, jiný kalibr.
1: Je to úplně jiný kalibr. Já myslím, že ty motoristům pomáhá jedna věc, a to je prezident republiky. Že oni si díky tomu kroku prezidenta Pavla, který já chápu, byť je asi podle právníků dost sporný, tak oni tím dostali silného soupeře, protože když jste na začátku řekla, že opozice tady působí, jakože se ještě neúplně proběhla, respektive proběhla, ale neví, co za sebou. Tak, vy jste říkala, nikomu nepřekáží, tak nepřekáží ani těm motoristům. Ale oni potřebují silného soupeře. Jasný. A vzhledem k tomu, že si na Andreje Babiše, kterého měli hlídat, jako tak úplně netoufnou, no, tak ten prezident jako jejich hlavní a jediný soupev, jo, je jako dar z nebes pro Petra Macinku. To si jako sám nemohl vymyslet. Ani.
0: Víte, mě by zajímalo, pryč od prezidenta, ale mě by zajímalo, jestli ten Babišův střed zájmů je podle vás ještě v Česku, a nemyslím mezi normálními nepolitickými lidmi, ale i politickými, jestli je to vlastně i ještě téma, nebo jsme si prostě zvykli, že tak to tady u nás je, a hotovo do hádce.
1: No, jako to je stejný, ale s jeho trestním stíháním, že jo, který teď je odložený kvůli té imunitě, tak jako když se řekne Čapí hnízdo, tak většina lidí jako už protočí paniky, že už on nechce slyšet, ale to je přece jako věc, kdy ten člověk je podezřelý, dokonce obžalovaný z toho, že si prostě měl sebrat 50 milionů korun, na které neměl nárok. Ano, zvykli jsme si na to. To též ten střet zájmu. No, ten střed zájmu jako by byl trochu vyřešen tím, že prezident řekl Andreji Babišovi ve chvíli, kdy podmínil jmenování tím, že něco udělá. Andrej Babiš donesl nějaké řešení. Prezident řekl, OK, já s tím nemůžu nic víc dělat. A teď sledujeme, co se bude dít. A to teď sledujeme. Teď Evropská komise podle toho, co včera napsali Seznam zprávy, poslala do Prahy dopis. Vůbec nám neposílejte faktury
0: pět,
1: na proplácení.
0: Přesně, pět bodů pět musíte bodů. Odpovědět a jasně, jinak což, neposílejte faktury. No.
1: Přesně tak. Což Andrej Babiš teď bude podle mě interpretovat jako samozřejmě, že to je nesmysl, že za to můžou Seznam zprávy, že za to může opozice a sem jako co bude důležité A to bude vždycky důležité sledovat. A my jsme to zažili už v tom předchozím volebním období, tím myslím 2017 až 2021. Jak se k tomu postaví česká státní správa pod Andrejem Babišem? Hmm. A jestli náhodou to nebude proplácet jako ona, což jak včera upozorňoval na Twitteru Miloslav Kalousek, jako může mít jako v dalekosáhlé důsledky až trestního rozměru.
0: Tak, ale my jsme na to zvyklí, že přece mnohé věci kolem Andreje Babiše rozhodovaly ty místní úřady. Hmm. Někde, vzpomínáte?
1: No, vzpomínám.
0: A vždycky to nějak úplně jako v pohodě skončilo, jako, že nikdo nic.
1: Jasně, ale zároveň jako Andrej Babiš, myslím, zjišťuje a proto tohle volební období, on tvrdí, že vtipkoval to, že chce vyhrát volby ještě třikrát. No tak minimálně ty příští ještě bude muset chtít vyhrát, protože jemu bude příští volby, pardon, ale 75 let, žádný věk. Donald Trump v tu dobu
0: kandidoval. A bude tady hlavně to stíhání, že?
1: Přesně tak. A přijde o imunitu. Hmm. A on bude muset znova usilovat o to, pokud 75 si nechce jít stoupnout před soud a uslyšet jako rozsudek, a já teď neříkám, jaký bude, ale velmi pravděpodobně by byl podobný tomu, co slyšela Jana Nadějová, no tak on to bude muset opakovat znovu. A takhle se budou v Česku skládat vlády a ty dva společenský táboje, které jsou teď čím dál od sebe oddělenější a dál, tak se nikdy nebudou přibližovat.
0: Čím vy si vysvětlujete, Jindřichu, že prostě opozice, tak řekněme, velmi kulantně neboduje v tomto období?
1: Protože není jasný, protože mají pořád ještě starosti sami se sebou. Jo, vyměnili minimálně 3 strany, nebo 2 strany vyměnili, 3 strany, 3. Vyměnili lídry. Ta opozice nemá jednoho lídra, proto je do té pozice tlačen Petr Pavel. On to nejad slyší, ale pro ty voliče to tak přirozeně je. To tak prostě je. V minulém volebním období tady byl prostě lídr opozice Andrej Babiš a pro ten zbytek s proměnutím byl Tomio Okamura. Teď těch stran je 5, jo, přičemž jako všichni mají minimálně STAN, ODS, ale trochu i Piráti mají jako ambice být ti nejhlasitější. Ale oni za sebou nemají těch 75 poslanců, jako měl klidně minulé období Andrej Babiš míň, ale prostě desítky poslanců. To jsou jako vlastně poměrně malé poslanecké kluby, což se pak projevuje i v tom, jak zvou média veřejnoprávní ty lidi, jak můžete tu politiku prodat a tak. Mají to těžší, no?
0: No, jistě to mají těžší, ale v tuhle chvíli. Hmm. Ale zároveň se jim tady kvůli této vládě nabízí tolik obrovských jakoby systémových věcí, problémů, které oni by řešili jinak, tak jako prostě velká část voličů by to řešila jinak. A není tohle ta doba, kdy by nejvíc měli se zvonci chodit ulicemi?
1: Jo, já s váma souhlasím a vím, co myslíte. Já si myslím, že ty příští volby tam budou mít šanci strany, které jako ukážou kompetenci a schopnost jako něco spravovat. To, co dokázali v krajských volbách, jako v obtížných podmínkách celostátní politiky Martin Kuba a Jan Grolich, to jsou dva jako různý příklady podobných vlastností. Je to pravda, já si jenom myslím, že u mnoha voličů té současné vládní koalice, tak trochu ještě jako rezonují vzpomínky na to minulé volební období a vládu Petra Fialy a zklamání, které podle mě hodně bylo vyvoláno tím, že bylo příliš velké očekávání, jo. Ale že jako oni vzpomínají na to, co zažili v tom minulém volební období a možná si nejsou tak úplně jistí, jestli to, co jim teď ta opozice, bývalá koalice slíbí, jestli jako tomu mají úplně věřit, že to fakt dokáže dodržet.
0: Jasně,
1: jo.
0: Ale jestli je pravda, že jsou zahaleni tak trochu ve vzpomínání, tak by si taky měli vzpomenout, že například ta média, která v podstatě teď jsou tak obrovským tématem veřejnoprávním, takže notně přispěli k tomu, co se kolem nich děje dnes, že jo, tím, že neschválili navýšení poplatku hned na začátku své dráhy a tak dále, rozumíte? Pak to udělají 2 měsíce před volbama. No, která opozice tehdejší by se toho nechopila, chápete?
1: Chápu, myslím, že Martin Baxa to ví, například tohle. Já jsem s ním o tom mluvil. Jasně, mimochodem, já myslím, že teď jsou média veřejné služby tématem, až se to schválí, tak po 3 měsících si obávám, že se to tématem tak trochu přestane stávat. Jo? A myslím si, že už si pak jako ani ta opozice současná jako nenapíše do volebního programu, zavedeme zpátky koncesionářské poplatky. V ODS to byla vždycky jako velká pochybnost. Ale já si myslím, že oni budou chtít, jako lidi budou chtít slyšet, nebo lidi, kteří jako některé voliče máte stále, to je to vaše rádo, a pak máte některé, které musíte přesvědčit. Jo? Jako, a to si myslím, že tam bude jako požadavek něčeho, že dokážete opravdu něco prakticky zařídit v jiném stylu, než vám o tom přesvědčuje Andrej Babiš.
0: Jen krátce, chtěla bych se vás zeptat na velmi stručný manuál. V momentu, totiž jak běžný divák České televize, posluchač Českého rozhlasu pozná, že jsou pod tlakem obě tato média.
1: Já vám řeknu, Bájo, velmi jednoduše.
0: No, řekněte.
1: Tady ve všední den v 10:30 bude někdo jiný než vy.
0: To byla hezká lichotka. To už nebudeme ničím rozbíjet. Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za to.
1: Já taky děkuji. Mějte se hezky, nashledanou.
0: A z Plusu hezký den vám přeje Barbora Tachecí.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Posloucháte rádi radioknihu Českého rozhlasu Plus? Tak to pro vás máme dobrou zprávu. Na webu plus.rozhlas.cz i v aplikaci Můj rozhlas jsme prodloužili dobu poslechu na dvojnásobek, tedy na 2 měsíce. Příjemný poslech radioknihy vám přeje Český rozhlas Plus.
3: Tady je Plus v 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Poslanci se dnes budou zabývat snížením záloh pro živnostníky, které neprošlo senátem. Na střední školy se ve druhém kole přijímacích zkoušek hlásí přes 12 000 žáků. A Ukrajina po víkendovém raketovém útoku na Kyjev žádá partnery o pomoc v protizdušné obraně. Dobré úterní dopoledne u Zpráv Plusu s Ondřejem Látelem. Do poslanecké sněmovny se dnes vrátí návrh na snížení záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik set korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozornil, že by tak živnostníci přišli o část důchodu.
4: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
3: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO argumentuje, že změna podpoří drobné podnikatele. Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy v Česku přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro více než 24 tisíc žáků. Oproti tomu 8letá gymnázia nabízí asi 200 míst a 6letá asi 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Počet zraněných po víkendovém vzdušném útoku Ruska na Kyjev přesáhl 90, oznámili to kyjevské úřady. Dva lidé zahynuli. Kyjev proto žádá své partnery o zvýšení výroby zbraní protivzdušné obrany.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu uvedl, že protibalistické střely jsou kvůli válce v Iránu hlavním deficitem, ale protivzdušná obrana je pro Ukrajinu prioritou a je nutné hledat varianty řešení. Zelenský o tom telefonicky mluvil s prezidenty Francie, Norska a Finska. Se Spojenými státy se podle Zelenského bohužel nepodařilo dohodnout zvýšení výroby protibalistických raket a proto Ukrajina usiluje o urychlení této výroby v Evropě i o posílení vlastních kapacit. Z Kyjeva Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonném v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a řádu dominikánů v Jablonném. Lebku před 2 týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalil ji do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Policie ho dopadla, restaurátoři lebku z betonu vyjmuli. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Radiožurnál podle informačního zákona. Částka odpovídá jeho 12 platům. Kostkovi výši odchodného zajistila dohoda k pracovní smlouvě z roku 2023. Původně měl nárok na nižší sumu. Podle místopředsedy správní rady pojišťovny a šéfa hasičů Vladimíra Vlčka nemohla současná rada odchodné Kostkovi snížit.
6: Tam nejsou v tom žádné odměny. To je prostě odchodné, které vyplývá ze smlouvy, kterou měl uzavřenou pan Kostka vlastně ještě s tou předešlou správní radou. Takže ať chceme nebo nechceme, tak tam nebyla žádná jiná šance, než tady tuto záležitost vyplatit.
3: Kostka získal o 200 tisíc víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši svého odchodného se Kostka vyjádřit odmítl. Kriminalisté a veterináři našli v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů v nevyhovujících podmínkách. Zvířata byla podle policie v nevětraných a silně znečištěných prostorách. Tam se jí nekontrolovatelně množila a příbuzensky křížila. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání všech psů, kteří putovali do specializovaných zařízení, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
7: Kriminalisté ve věci vedou trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což v případě odsouzení hrozí až 8 let odnětí svobody.
3: Přidáme taky dopravní informace na Plusu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna zastavují kamiony před Rousínovem asi na kilometru 220. Nesouvislé pak popojíždí až k omezení u exitu 196 Bratislava. Mezi Holubicemi a Rohlenkou zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Na D2 z Bratislavy do Brna houstne provoz za sjezdem na Židlochovice. I tam jsou to převážně nákladní soupravy, brzdí okolo 7. kilometru. Na hlavní části Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti přetrvává silný provoz. Zdržení nabírají hlavně kamiony sunoucí se pravým pruhem už od sjezdu z dálnice. K tomu navíc pokračuje i regulace vjezdu do obou tunelů. Kolona se rozjíždí až u Ořechu na 19. kilometru. V Praze v Kbelské trvá o něco silnější provoz v obou směrech mezi Novopatskou a Poděbradskou ulicí. Na Štěrboholské spojce z Černého na Barandovský most se sunou nákladní soupravy mezi Běchovicemi a Europarkem. A podobně i na hlavní části okruhu ve směru zde jednak letišti kamiony zastavují kousek za sjezdem z dálnice. Dobře dojďte. A bude jasno nebo skoro jasno, teploty 27 až 32 stupňů v 1000 metrech na horách, nejčastěji kolem 23. A vát má slabý během dne, mírný vítr. To byly zprávy a teď už peníze a vliv.
8: Proč chce vláda prodávat pardubického výrobce výbušnin, firmu Explosia? Jak dlouho bude ještě každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty? A je jisté, že se v budoucnu do Česka nevrátí ruský plyn, třeba pod hlavičkou azerbajdžánského? Probereme také záměry s energetickou společností ČES před blížící se valnou hromadou. Je tu nový díl pořadu Peníze a vliv. Zdraví vás Jana Klímová. Naším hostem je ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den.
9: Dobrý den a díky opět za pozvání.
8: Regulace cen benzínu a nafty má pokračovat i v červnu, tedy třetí měsíc za sebou. Vláda s vyhlašováním maximálních cen začala v reakci na ropné šoky kvůli konfliktu na Blízkém východě. Původně ta regulace měla trvat jenom měsíc. Jak to tedy teď bude dál? Máte nějaké jasné kritérium, co se musí stát, aby ta regulace skončila? Čili je to mírová dohoda mezi USA a Iránem nebo určitá cena třeba za barel ropy?
9: Musíme být přesvědčeni, že ta situace se nebude zhoršovat, což dnes samozřejmě nevíme. Mírové dohody stále uzavřeny nejsou, skáče to, pokud někdo sleduje, jak se vyvíjí cena za barel, tak vždycky co nějaké prohlášení, tak se to posune a nemáme jistotu toho, že by se to zase neutrhlo. To znamená, my si za tím rozhodnutím stojíme, nicméně je pravda, že po dohodě s těmi provozovateli čerpacích stanic, s těmi jejich asociacemi, jsme to trochu zmírnili. My jsme přesvědčeni, že to byl klíčový krok, který dnes se nám jasně projevuje v těch cenách, protože jsme dneska čtvrtí nejlepší ve smyslu cenu nafty.
8: Jasně, chápu, ale nezapte se, ale to je takové jako měkké kritérium, že budete přesvědčeni o tom, že se situace nebude zhoršovat. Jako máte tam nějaké tvrdé kritérium, na základě čeho si řeknete, tak teď to prostě zrušíme? Je tam třeba nastavená nějaká cena za ropu?
9: Nemůže tam být, protože můžete mít nastavenou cenu za ropu, ale ono vám to se třeba může ze dne na den hýbnout a zrovna v tu chvíli tam bude velmi zajímavá. Nicméně druhý den zase někdo něco řekne a vyskočí to nahoru a jsme tam, kde jsme byli. A my si nemůžeme dovolit to, že bychom jeli v režimu zastropování marží a zrušili jsme ho a já nevím, za týden jsme to zase zaváděli. No to bychom samozřejmě byli pro smích, nemluvě o tom, že by to tomu prostředí neprospělo. To znamená, my to nebudeme prodlužovat ani o den déle, pokud uvidíme, že je zde určitá míra pravděpodobnosti, že ten trh se stabilizuje.
8: Vy jste zhruba před měsícem řekl, že situace kolem ropy a paliv je vážnější, než si všichni představují. Taky jste založil krizový tým a připravil krizový plán odolnosti ekonomiky, který počítá třeba i se scénářem, že paliva kvůli blokaci Hormuzského průlivu a vůbec situaci v Perském zálivu dojdou. Pořád podle vás Česku něco takového hrozí?
9: My jsme na straně bezpečnosti, to znamená, ten plán neznamená to, že by to tak mělo s nějakou větší dávkou pravděpodobnosti nastat, ale my musíme se připravit i na ty kritické scénáře. Já už jsem se zažil dobu covidovou a vím, že ten, kdo je připraven, tak ten poté může jednat daleko rychleji. Takže když jsem tvrdil a tvrdím stále, že ta situace je v tom Hormuzu nevyjasněná, zejména s ohledem na to, jak jsou porušeny všechny rafinérie a ta energetická infrastruktura, tak stále zde samozřejmě hrozí určitá míra rizika toho, že by mohlo být těch produktů z toho regionu o něco méně. Když jich bude méně, tak logicky může znamenat ad jedna zvyšování cen a ad dva teoreticky to může znamenat i ohrožení dodávek.
8: A co jsou ty krizové scénáře? Můžete říct nějaký
9: krizové
8: příklad?
9: Scénáře máme vlastně dneska tři. Spouští se přes cenu ropy a plynu na světových trzích a poté ale i na lokálním trhu s tím, že teď se pohybujeme ve scénáři číslo jedna. Jinými slovy, zatím relativně mírná opatření, například zastropování těch pohonných hmot, ale scénář 2 a scénář 3 už jsou o tom, že se zavádí konkrétní opatření, jak na té energetické úrovni, to znamená například bychom museli sáhnout do regulovaných cen elektřiny, případně plynu, a máme tam i různé varianty dopadů na jednotlivé segmenty, zejména tady podnikatelského prostředí a spouštíme určitá opatření nejdříve od těch měkkých, to by byl ten scénář 2, jako jsou například záruky, jako jsou například úvěry výhodné, jako jsou například různé pojištění, až po scénář 3, který by byl už skutečně kritický. Znovu říkám, není pravděpodobný, ale musíme počítat i s touhletou hypotetickou variantou a tam potom by to samozřejmě byly nástroje už velmi razantní.
8: A to je co?
9: No tak bylo by to třeba i zastropování cen energií, bylo by to spuštění třeba Kurzarbeitu a byly by to už dotační programy pro podnikatele.
8: A můžete říct nějakou cenovou hladinu, na jaké začíná scénář 2 a na jaké scénář 3?
9: Ty hladiny, oni jsou teď v tom plánu, je to tam přesně nastaveno s ohledem na ceny na světovém trhu a ceny u nás. Musí se to ještě nějakým způsobem průměrovat, protože to samozřejmě není možné, aby to bylo za jeden den, musí to být za určitou dobu, to znamená, teď to tady před sebou nemám, ale dá se to z toho dopočítat. A je to scénář nebo scénáře, které jsme připravili velmi pečlivě po dohodě s podnikatelskou veřejností, ale i s odbory. Dávali jsme to dohromady několik týdnů, všechno nám odparafovali, představil jsem to na brzce a ten scénář je dneska hotov.
8: A k těmhle cenám se ani neblížíme. To jsou ceny elektřiny tedy.
9: Jsou to ceny ropy a ceny plynu na světových trzích nebo na evropském trhu a ta dále determinuje cenu samozřejmě elektřiny.
8: A u té ceny ropy, kde je ta hranice, aspoň přibližně, protože teď nemůžeme jsme to brát, přes $100 za barel.
9: Nemůžeme to brát jenom za barel, je to cena ropy a poté samozřejmě ještě pohonných hmot zase v průměru Evropy. Je to tam docela, řekněme, nechci říct komplikovaně vypočítatelné, ale má to nějaký mechanismus spojený s koncovou cenou a cenou na světových trzích.
8: Patří mezi ty opatření, jak zajistit bezpečnost dodávek, třeba je navýšení zásob ropy nebo pohonných hmot, protože to podle mě se nabízí jako první.
9: My na tom pracujeme, ale dneska to není tak, že bychom v celku navyšovali, protože ty kapacity pro skladování jsou plné, ale měníme strukturu, to znamená, bude to dnes více v úzovkách ve prospěch hotových produktů, čili benzínu a nafty a o něco méně čisté ropy. S tím ale, že pokračujeme dále v investicích pro zvyšování kapacity pro uskladňování, zejména tady hotových produktů.
8: To znamená, to bude stavět Čepro.
9: Čepro, přesně.
8: Nové sklady.
9: Tak.
8: Na konci dubna jste byl s premiérem a podnikateli ve střední Asii a na jihu Kavkazu, jednat o dodávkách ropy a plynu. Nejkonkrétnější bylo asi oznámení, že by polostátní firma ČES mohla uzavřít dlouhodobý kontrakt na dodávku zemního plynu z Azerbajdžánu, který by pokryl až pětinu tuzemské spotřeby. Jak je vlastně takový kontrakt reálný, když sám Azerbajdžán i jeho hlavní státní firma Sokar říkají, že mají nyní plné těžební kapacity i přepravní cestu do Evropy?
9: Nejedná se jenom s Azerbajdžánem, jednáme na dvou frontách, a to je se Spojenými státy a s Azerbajdžánem. V tom Azerbajdžánu je to přibližně tak, jak jste říkala, to znamená nějakých 20% naší spotřeby a o něco méně, ale ne úplně daleko od toho, nějakých 15% bychom chtěli dojednat se Spojenými státy, respektive s firmami ze Spojených států, tak, abychom do roku 2028-2029 měli dlouhodobé kontrakty přibližně na 40% té domácí spotřeby. Přičemž tedy tyto dva zdroje by měly být těmi hlavními zdroji. S tím, že jednali jsme na úrovni nejvyšší a jak tedy prezident Azerbajdžánu, tak šéf Sokaru slíbili, že pro nás budou alokovat zvyšující se kapacity, které předpokládají, že do těch 3 let budou, to není tak, že by to mělo být příští rok, a do toho roku 28-29 bychom toto předpokládám měli mít uzavřeno. Nicméně uzavírat se to musí už v následujících, připustme, měsících.
8: A tím, kdo to bude uzavírat, je tedy ČES. A nevadí, že je to pořád jako vlastně polostátní firma? Není to určité znevýhodnění třeba soukromých firm na trhu? Jakože stát pomáhá tady polostátní firmě, která prostě bude mít...
9: A stát nepomáhá polostátní firmě. I ČES má přece zájem na tom, aby měl dostatek pozichrovaných zásob. A vemte si, že ČES dneska má rezervované terminály na 8 až 15 let v Evropě na LNG, no ale nemá naproti tomu rezervované dlouhodobé kontrakty na to LNG třeba ze Spojených států. To znamená, i proto jsme třeba do těch Spojených států jeli, tak, aby se to jakoby spárovalo, protože jinak to jako ztrácí trošku smysl. A třeba v tom Henryho hubu se dá nakoupit velmi výhodně.
8: Ještě se zeptám na jednu věc tomu Azerbajdžánu. Říkal jste, že oni investují do zvýšení těch kapacit, ale jak je to s tou přepravou? Protože tam tedy, pokud to dobře chápu, se má jednat o potrubní plyn. A jak by se sem dopravoval, musí překročit 7 hraničních bodů. Vlastně ta dopravní vzdálenost je dlouhá. Přichází to vůbec v úvahu, že by sem opravdu tekl azerbajdžánský plyn, nebo půjde spíš o nějaké swapy? A tak že by se to by měnilo jako.
9: Vždycky je to o swapech. Jo? To jinak ani nelze dneska nakupovat. To znamená. To je to, co jsem se tady minulé vládě marně snažil vysvětlovat 4 roky a stále to nepochopili, že když si koupím třeba plyn z Norska, tak to neznamená, že mi dorazí norský plyn. To vysvopuju a mám tam ten plyn, který je v úvozovkách mě nejblíže. Takže paradoxně, když jsme měli kontrakty s Norskem v dobách dávno minulých, tak jsem chodil ruský plyn, ne protože bychom ho chtěli, ale protože se to vysvopovalo. Nicméně ty dohody, které jsme předběžně měli s tím Azerbajdžánem, byly takové, že nám ten plyn dokáží dodat za poměrně dobrých obchodních podmínek. Tak, aby to bylo těsně pod cenou, která je dneska na burze v Evropě i po započtení vlastně těch cest.
8: Vy jste zmínil sám Norsko, norský plyn, jednáte tedy s Azerbajdžánem, se Spojenými státy, proč nejednáte třeba s Norskem o dlouhodobém kontraktu, který jsme kdysi měli, už ho nemáme, je to evropský partner?
9: No, protože norské kapacity jsou vyprodané prakticky všechny. Není jednoduché dneska udělat dlouhý kontrakt s Norskem, které vydělává neuvěřitelné peníze, a to jako neříkám ve zlém teď na tom, že má vše dlouhodobě vyprodáno. A my se snažíme logicky tím pádem hledat ve zdrojích jiných, které jsou pro nás akceptovatelné z toho geopolitického hlediska a současně tak, abychom to měli diverzifikované.
8: Vy jste jednali s premiérem také v Kazachstánu o možných dodávkách ropy. Ropu ale nakupuje polský PKN Orlen pro Českou republiku, který tady také vlastní obě rafinérie. Čili vy máte nějakou dohodu s Orlenem, že mu pomáháte nakupovat ropu?
9: Ne, tam to bylo čistě o tom, že je možné toto využít, je možné s nimi jednat. A je možné jednat o fouzovkách dobrých cenách. Samozřejmě záleží to na PKN Orlen a my jsme se na to dívali z několika úhlů pohledu, protože určitě jsme zaregistrovali to, že družba, ta severní část, je vlastně dneska zastavená, protože Rusové neumožňují přepravovat kazašskou ropu skrze družbu do Německa, což ale ve finále nás jako trápí, protože 30% přibližně ropných produktů bereme z Německa, jinými slovy tedy hotové výrobky, jako je nafta nebo jako je benzín, a to, že by se to tam zastavilo, by mohlo znamenat v čase, zatím to Němci jako jako nesignalizují, ale a když tak jako zatím nepatrně, tak by to mohlo znamenat ohrožení dodávek ze severu, myslím tím hotových produktů. Pak by nezbývalo, než že ty produkty musíme brát ze Slovnaftu, kde tady máme už produktovat a museli bychom to tím nahradit. Takže jinými slovy, my jsme se de facto bavili o potenciálních dodávkách kazašské ropy obecně do regionu střední Evropy. To není jenom o tom, jestli by to kupoval PKN Orlena, nebo jestli by to kupoval někdo jiný z těch okolních zemích, ale oni přislíbili to, anebo deklarují to, že pokud by byl určitý problém, že jsou schopni nám sem tu ropu dodávat tak, abychom v tom středu Evropy nebyli tolik závislí.
8: V minulém volebním období, nebo už v prvním, kdy bylo hnutí ANO ve vládě, tak jste uvažovali o tom, že byste si odkoupili zpět třeba jednu rafinérii, také státní MERO za minulé vlády jednalo o vstupu do rafinérie v německém Karlsruhe. Je pořád něco takového na stole, že byste chtěli mít i ve zpracování ropy jako stát něco vlastního?
9: Nelze to úplně vyloučit. Já jsem toho názoru, že byla chyba v minulosti prodat rafinérie české, čili Litvínov a Kralupy. Dneska vidíte, že se to nám nevyplácí. Nemluvě o tom, že samozřejmě ten, kdo to nakoupil, tak samozřejmě na tom vydělal neskutečné peníze, ale to už je minulost, to je život. Nelze vyloučit, že bychom případně do nějaké takové infrastruktury vstoupili. A ta, o které jste hovořila a o které mimo jiné teda jednal už MERO v minulých letech, tak se nejeví jako zajímavá, je to poměrně daleko, to znamená, tam to padlo čistě z ekonomicko-technických důvodů, ale není vyloučeno, že bychom případně nejednali někde jinde.
8: To znamená v zahraničí.
9: Tak, opatrně projevujeme zájem v zahraničí, možná v České republice, ale to není dneska o tom, že bychom jednali. My jenom říkáme, že stát je připraven případně zahájet rozhovory a diskuze o tom, aby nějaký podíl v rafinériích získal. Vidíme dneska, že to je skutečně strategická infrastruktura.
8: Maďarský premiér Petr Maďar při své návštěvě v Polsku teď řekl, že až skončí ruská válka na Ukrajině, tak Evropa se podle něj vrátí k nákupu ruského plynu a ropy, protože je to levnější. Co si myslíte vy?
9: Já to neumím takto posoudit, protože to, že to říká dneska premiér Maďar, mě nepřekvapuje. On jako tohleto tvrdívával v zásadě vždy a pouze tady si, já nevím, část možná pražské kavárny domnívala, že to bude vlastně jejich člověk ve smyslu toho, že se od všeho odstřihne. Jemu to ta situace v Maďarsku podle mého názoru úplně neumožní, ale my dneska nejsme závislí na ruských komoditách zcela. Pokud se samozřejmě začne zase do Evropy dodávat ruský plyn a začne se to swapovat, no pak se tomu nelze vyhnout, to nemusíte kupovat, ale celá ta
8: On se sem ruský plyn dodává akorát formou LNG.
9: On se sem dodává LNG a samozřejmě
8: Francie, Belgie.
9: Přesně tak, to říkáte správně, že to LNG vlastně končí ve Francii, dokonce Francie zvýšila nákupy ruského LNG, takže nějaké zbytky ruského plynu k nám sem stejně doputují skrze Německo.
8: Každopádně za vás je to správné podporovat touto cestou Rusko?
9: My Rusko nepodporujeme, to je otázka ne na nás,
8: ale
9: je to otázka na Maďarsko, jestli s nimi chtějí obchodovat, otázka za jakou cenu, protože...
8: Jestli by to mělo dělat Česko.
9: A my jsme s nimi nikdy neobchodovali s Ruskem. Jo, my jsme nikdy nekupovali ani za naší vlády, ani za vlády Petra Fialy, ale se nekupoval nikdy ruský plyn. To, že k nám přes swapy se dostával, nebylo, protože jsme měli kontrakty. I v době, kdy se kupoval norský plyn, tak byl samozřejmě kontrakt s Nory, ale swapem, čili ta směska k nám sem třeba dodazla ruská, ale my jsme neměli nikdy s Rusy přímé
8: kontrakty. Tak firmy, které to dovážely, tak
9: neměli ani s Rusy.
8: Tak jeden ČES měl kontrakt s Gazpromem.
9: Malinký, ale ten měl úplně nepatrný, to bylo podrozřešovací schopnost. Jinak všichni obchodníci měli s německými velkoobchodníky a nekupoval se ruský plyn. To byla zase taková jenom pohádka té minulé vlády.
8: Naším hostem je dnes ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér vlády Karel Havlíček. Zeptám se na podnik Explosia. Premiér Andrej Babiš řekl v minulých dnech, že zvažuje prodej tohoto státního výrobce výbušnin a vojenských materiálů. Podpořila to i Alena Schillerová. Správcem akcí Explosie jste vy, jako ministr průmyslu a obchodu. Vy to také podporujete? To je dobrý nápad teď prodávat Explosii?
9: My to jenom vyhodnocujeme, protože Explosia je v situaci, kdy já když jsem nastoupil v roce 2019, poprvé na ministerstvo průmyslu a obchodu byla ve ztrátě, kolem kroužil zbrojařské firmy a všichni mi tvrdili, je třeba to prodat, protože to prodělává, je to k ničemu, starost navíc. Já jsem tehdy vyměnil ten management, protože jsem byl nechci říct přesvědčen, ale měl jsem podezření, že to bylo záměrně dohnáno do té ztráty. Během 2 let jsme to dostali do zisku, nic jsme neprodali, pak přišla válka a samozřejmě ty zisky šly na rekordní úroveň. Takže firma, která měla hodnotu, říkejme, 100 miliony, možná nízké miliardy korun, dneska má hodnotu pořád vyšší.
8: Čili souhlasíte s tou částkou, kterou uvedl Andrej Babiš, 20 miliard korun?
9: No tak ta částka logicky vyplývá z nějakého provozního hospodářského výsledku před odpisy a před úroky, čili to je jednoduchý propočet, jaký by asi měla mít ta firma hodnotu. Ale to, že ta firma tu hodnotu má, o tom není pochyb. Druhá věc je ta, že samozřejmě dneska se mohou přetrhnout různí tuzemští i zahraniční potenciální nabyvatele a nabízejí, že by do toho chtěli vstoupit. My to jenom monitorujeme. My jsme nerozhodli ani ano, ani ne. Pouze říkáme jednu věc, že samozřejmě s ohledem na cenu nikdy nebudou lepší podmínky už a musíme si uvědomit i ta rizika, která jsou, protože vlastně ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, což je realita, těch firm není až tolik, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
8: To znamená, myslíte CSG?
9: Já nebudu to komentovat, kdo, jo, ale jenom tím chci říct, že tady vzniká konkurence, která samozřejmě může znamenat v čase a nebude to dlouhá doba, to, že Explosia se opět dostane do úplně jiné kondice. Takže je logické, že i tyhle ty vlivy musíme mít na paměti.
8: Tak tady jsou, nezlobte se, ale tady jsou jako známé takové antipatie mezi Andrejem Babišem a Michalem Strnadem, šéfem CSG. Jako nehraje to tam nakonec roli, protože je známo, že CSG za minulé vlády chtělo koupit Explosii, posílal dopis tady na ministerstvo průmyslu a obchodu.
9: Explosii chtěli koupit všechny 3 největší zbrojařské firmy v České republice a pokouší se o to několik let. Tady vůbec nehraje nějakou roli antipatie či sympatie. Tady hraje roli čistě to, v jaké dneska kondici, jak se to může vyvíjet v horizontu několika let, aby se to neotočilo zase. A za třetí, jaká je případná cena. Explosia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát. Ty produkty nejdou napřímo do české armády, ty produkty jdou pro zbrojaře, který je zase prostě dávají do svých finálních produktů a exportují to do celého světa. To znamená, není to dneska o tom, že by stát měl pod kontrolou něco mimořádně strategického, co
8: dobře,
9: by ohrozilo bezpečnost.
8: Ale i třeba nedávno před 2 měsíci uzavřela strategické partnerství Explosia s tuzemskou firmou Colt CZ v oblasti dodávek zbraní a munice pro českou armádu a NATO, tak jako co třeba potřebujete ještě víc, jako že musí mít teda Explosia přímé kontrakty jako s armádou, pořád, jaký by to dávalo smysl?
9: Kdyby, no a to kdyby nastalo, tak je to pořád, tak proč by někdo třeba ten Colt s nima rušil ten kontrakt? Ten Colt to neuzavřel, protože patří státu. Ten to uzavřel, protože tady má provozovnu a vychází mu to finančně. Když mu to finančně nebude vycházet, nebude to s nikým uzavírat a nehledě na to, jestli to vlastní stát, či jestli to vlastní někdo jiný. Čili to, že by mohl, a my říkám, že to nastane, jenom to monitorujeme, tam vstoupit nějaký zahraniční partner, za prvé neznamená, že by tam stát neměl nějakou možnost prostě to ovlivňovat, a za dva to neznamená, že se přece stěhuje ta fabrika do jiné země. A jestli by kdokoliv, například Colt, tam chtěl kupovat svoje produkty, tak si bude kupovat nahledě na to, jestli vlastně stát nebo
8: ne. Na druhou stranu, jako proč byste takovouto firmu třeba měli prodávat do Francie, kdy Andrej Babiš mluvil, že Emmanuel Macron požádal, jako, že by to chtěla koupit francouzská státní firma. Kdy tedy mimochodem jako Explosia vyvíjí hnací náplně pro dělostřelecké systémy César francouzské výroby.
9: Za prvé se to neprodává do Francie. Oni jsou jedni z těch, já nevím, 7, 8, kteří projevili zájem. A za B to, že má někdo podíl v nějaké fabrice, ještě neznamená, že tady končí její výroba.
8: Říkáte, že situaci monitorujete, nebo ty možnosti monitorujete, tak kdy padne nějaké rozhodnutí, nebo jaký bude teďka dál postup?
9: Nejsme pod žádným tlakem. Jo, my pouze jako věcně vnímáme to, že je o to obrovský zájem a že pokud bys to mělo dělat, tak je k tomu velmi dobrá doba, ale nepadlo žádné rozhodnutí, že to budeme dělat.
8: Firmu, kterou naopak chcete zestátnit, tak je energetický kolos ČES. Když tady prvním krokem má být příští týden na valné hromadě ČEZu vytvoření dceřiné společnosti, kde by skončily třeba elektrické plynárenské sítě a v ní by ČEZ prodal 49% akcí a získal tak kapitál na pozdější výkup 30% soukromých investorů z mateřské firmy ČEZ. Vy podporujete tento krok, aby vznikla ta dceřiná firma a do ní vstoupil soukromý partner?
9: Ano, odpovídá to i našemu záměru, který jsme měli, který jsme nikde netajili. To znamená, je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních. A ad dva se tím nějakým způsobem ohrožuje energetická bezpečnost, protože například ČEZ distribuce je firma, která je víceméně regulovaným subjektem a tam se vlastně na několik let dopředu jasně nastavují ceny.
8: Teď se vede velká debata, jaká má být cena za prodej té minority v té nově vytvořené dceřiné firmě. Padají částky od 150 miliard do 250 miliard, desetinásobky EBITDA. Váš názor je jaký v tomto?
9: Já nechci odhadovat. Dneska desetinásobek EBITDA je celkem racionální pohled. Já si dokonce myslím, že by mohlo být klidně i vyšší, protože se jedná o vysoce stabilní biznis. A dneska jsou investoři, kteří hledají zajímavé a poměrně jisté příležitosti, ale nechci spekulovat, jestli 10 nebo 15 násobek. V každém případě je to pro ČES velmi důležitý zdroj, na základě kterého potom vykoupí těch 30%.
8: A je to jisté, že k tomu druhému kroku skutečně dojde, že 30% minoritářů z celého ČES bude vykoupeno?
9: Ten příběh začíná tímhletím a končí tím, že se vlastně dokončí, to znamená...
8: Tak jestli neskončí třeba jenom tím prodejem části dceřiné společnosti?
9: Ne, no tak my jsme jasně řekli, že vlastně to je začátek, ale jinak bychom to nedělali. Znám, vidíte, že různí škarohlídi nám říkali, neuděláte to, nemáte k tomu odvahu. Sice to slíbil minulý premiér Fiala, nakonec to neudělal, dopadne to úplně stejně, vydrbete zase s těmi minoritními akcionáři, tak nic z toho se neprojevilo. Minoritní akcionáři jsou uklidněni, si myslím, vidí, že přesně plníme to, co jsme řekli. Děláme to i v nejbližší možný okamžik, čili na první valné hromadě, která bude po tom, co vznikla nová vláda, a děláme ten krok A. Bude následovat krok B.
8: Díky za rozhovor.
9: Já moc krát děkuji.
8: Tolik z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Další tu bude za 14 dní. Příští týden v tomto čase si poslechněte náš pořad s Petrem Šimůnkem. Nic osobního, prostě biznis. Budeme probírat mimo jiné dění na zmíněné valné hromadě ČES. Příjemný poslech i všech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.
10: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 11:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Chtějí začít spolupracovat. V Belgii se ráno srazil vlak se školním mikrobusem. Na místě je pravděpodobně několik mrtvých. Neštěstí se stalo ve městě Bugenhout ve východních Flandrech, severně od Bruselu. Informoval o tom belgický server Flanders News. Zatím není zcela jasné, co nehodu přesně zapříčinilo a kolik má obětí. Americká armáda zaútočila v jižním Iránu. Uvedlo to regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM. Podle agentury Reuters byly cílem útoku odpalovací rampy a taky lodě pokoušející se klást miny. Americké velitelství označilo údery za sebeobranu. Teplický okresní soud se dnes vrátil k žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý poslanec si odpykává tříletý trest za dvě znásilnění a pokus o znásilnění. Žádost o předčasné propuštění soud projednával už v lednu, tehdy ho ale zamítl. Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falbr se podílel v 90. letech na vzniku hnutí, v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD, několik let byl i v Evropském parlamentu. Čerstvá doprava na plusu. Na D1 před Brnem ve směru z Kroměříže se stále sune dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu do omezení u D2. Začíná u exitu 216 Rousínov. Osobní auta v levém pruhu popojíždí od exitu 210 Holubice k Rohlence bezmála půl hodiny. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy taky počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu, brzdí za sjezdem na Židlochovice na 8. kilometru. Na D5 z Prahy na Rozvadov popojíždí kolona z kilometru 142. Trasa k nehodě na kilometr 146 zabere osobním autům přes hodinu, nákladním o mnoho déle. V Praze na jižní spojce před Barandovským mostem popojíždí nesouvislá fronta od sjezdu na Modřany. Příčinou byla nehoda v Dobřížské, kousek před Mrázovkou. Prostřední pruh tam zablokovaly následky střetu dvou osobních vozidel. Vcelku rychle se je ale podařilo přesunout mimo jízdní pruhy. K Belské ulici směrem z Hloubětína do Letňan čekejte zdržení v nesouvislé, ale dlouhé koloně. Popojíždí od křížení s Poděbradskou až nahoru k Cínovecké ulici. Trasa aktuálně zabere okolo 20 minut. Dobře dojeďte. Dnes bude jasno, anebo skoro jasno, teploty vysoko, 27 až 32 stupňů, v tisíci metrech na horách většinou kolem 23, slabý během dne, kromě západní poloviny Čech, mírný vítr ze severních směrů. To byly zprávy a začíná úterní Interview Plus.
11: Americký prezident Donald Trump vyžaduje, aby se další blízkovýchodní státy připojily k takzvaným abrahamovským dohodám a normalizovali tím svůj vztah s Izraelem. Je k tomu ale v regionu vůle? Nakolik v arabském světě poškozuje imidž země krajně pravicový izraelský ministr Ben-Gvir? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
11: A vítám našeho hosta, kterým je blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity Praha, Břetislav Tureček. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Je vůbec pravděpodobné, že by se zrovna Saúdská Arábie, Katar, Pákistán, Turecko, Egypt a Jordánsko za aktuální situace připojilo k abrahamovským dohodám?
12: No tak nemyslím si to, stručně řečeno nemyslím si to, protože vlastně po 7. říjnu, kdy byl Izrael napaden Hamásem, po tom teroristickém útoku vlastně ta odveta Izraele v Gaze byla tak krvavá a způsobila takovou zkázu a utrpení, že vlastně od té doby žádná z těch zemí arabských, o kterých se uvažovalo, a byla to zejména Saúdská Arábie, nepřistoupili na podepsání abrahamovských dohod bez toho, aniž by byla jasně vyřešena palestinská otázka. Teď Donald Trump ještě přikládá, řekněme, pod kotel, když říká, pokud chcete, aby tady v regionu byl klid, pokud chcete, aby v rámci americko-íránské dohody se uvolnil Hormuzský průliv a vy, Katařané, Emiráťané, Saudové, jste mohli svobodně vyvážet ropu, tak musíte uzavřít mír s Izraelem bez ohledu na nějaké vaše výhrady týkající se Palestinců, tak je to naprosto iluzorní. Ostatně slyšeli jsme zákulisní informace, že když Trump v rámci telefonické konference těm svým arabským protějškům toto navrhl, tak prý bylo naprosté ticho, kdy on se musel ujistit údajně, jste tam ještě na té druhé straně té linky.
11: No a je něco, čím by je mohl přesvědčit?
12: Rozhodně ne tímto stylem prostě veřejných prohlášení tohoto a ultimát tohoto typu. Je to prostě Trumpův komunikační styl, kdy vidíme, že kolikrát je schovývavější k rivalům, nepřátelům, než ke svým spojencům. Já si neumím představit, že by nějaký důstojný arabský vůdce dnes na toto kývl a řekl ano, tak my uznáme Izrael, těšíme se, že budeme s Izraelem spolupracovat bez ohledu na tu hrůzu v Gaze, bez ohledu na to, že Izrael rozpoutal tuto ničivou válku proti Íránu na konci února.
11: No, ty už jsi zmiňoval, že některé státy, třeba Saúdská Arábie, podmiňovaly připojení se k dohodám v minulosti, tedy změnou izraelského postoje k Palestincům. Jsou tam ještě jiné podmínky?
12: Toto byla ta dlouhodobá. Já připomenu jednu věc. Ono se zdá, že my tady stále dopřáváme velkého sluchu tomu, jak to interpretuje Izrael, ale už před více než 20 lety, v roce 2002-2003, vznikla takzvaná arabská iniciativa, kde celá Liga arabských států jednoznačně řekla, pokud Izrael umožní vznik palestinského státu, všechny arabské země ho uznají. Takže abrahamovské dohody přicházejí o dvě dekády později a vlastně toto dohánějí. Proč nebyla ta arabská iniciativa přijata? Izrael odmítl přijmout. To je podstatné. Takže jestliže dneska Arabové jsou tímto tlačeni do toho, co už nabízeli před čtvrt stoletím, tak o to více vlastně si myslím, že je to pro ně i z hlediska zachování nějaké prestiže ne úplně zkousnutelné.
13: Jak se proměnily vztahy nebo situace v regionu těmi původními abrahamovskými dohodami, které Donald Trump inicioval, prosadil v roce 2020? Jsou vlastně z dnešního pohledu úspěšné?
12: No, to je hodně zajímavá věc, má to řadu rovin. Když čteme izraelská média, tak tam je to hodně často velice pozitivně líčeno, že se prostě prohloubila ekonomická spolupráce, že Izraelci často jezdí se bavit prostě za zábavou, za biznisem do Emirátů a
13: tak podobně. To jsou spíše obchodní dohody?
12: Spíše. Rozhodně se nezdá, a z toho to jsou, nebudu říkat nezdá, prostě fakt je, protože se dělají průzkumy veřejného mínění, že tyto dohody nijak například nezvýšily popularitu Izraele u obyvatel těchto zemí, které se do nich v roce 2020 připojily. Připomenu, byly to Emiráty, Bahrajn, Maroko a Súdán. V těchto zemích stále Izrael je vnímán velice negativně, takže vidíme, že ty dohody byly přijaty nevolenými elitami. To nejsou žádné demokratické země ani v jednom případě. Zatímco obyvatelstvo to vidí úplně jinak. A válka v Gaze potom tuto diskrepanci, tento rozdíl vlastně jenom prohloubila. To je obecnější trend. Když se podíváme, tak nejméně oblíbený je Izrael v Egyptě a v Jordánsku, což jsou země, vůbec první arabské země, které před desítkami let už s Izraelem uzavřely mírové dohody a zase uzavřely ho nevolené vlastně elity, které si za to v podstatě nechali politicky nebo zbraněmi zaplatit od Spojených států.
13: A je někdo, kdo vlastně v blízkovýchodním regionu považuje ty původní abrahamovské dohody z roku 2020 za tak velký úspěch, jako je prezentuje sám Donald Trump, jako jeden ze svých největších úspěchů toho prvního prezidentského mandátu?
12: Já připomenu, on sliboval během prvního mandátu dohodu století. On sliboval, že vyřeší izraelsko-palestinský konflikt. A když se ukázalo, že je to naprosté fiasko, tak v posledním roce svého prezidentování v Bílém domě přišel s abrahamovskými dohodami jako s jakousi náhražkou, řekněme. To je podstata. Toto odklonilo a mělo to vytvořit dojem, že vlastně nepotřebujeme vyřešit palestinskou otázku. Stačí, když Izrael bude uzavírat mírové abrahamovské dohody se zeměmi, se kterými neválčí, se kterými nemá ani hranice. Jo? A já připomenu, je to pár měsíců, dokonce byla jaksi prostě s velkou pompou ohlášena abrahamovská dohoda s Kazachstánem, který přitom už 30 let má normální diplomatické styky s Izraelem, má svoji ambasádu v Tel Avivu u pláže, u moře.
13: No a to, co také zmínil Donald Trump, že by si moc přál, že v té finální fázi by se k abrahamovským dohodám připojil také Irán, to je asi něco nepředstavitelného.
12: No tak to říkal v době, kdy si myslel, že během pár dní asi padne iránský režim. To si takhle představovali i v Izraeli a vidíme, že teď se řeší úplně jiné prostě rozložení sil. Nikdo už nemluví o pádu iránského režimu a řeší se vlastně, jakým způsobem Američané z té války vycouvají. A ještě mimochodem k těm abrahamovským dohodám je jeden aspekt, který se objevuje v blízkovýchodních médiích, že vlastně třeba pro Emiráty se to stalo přítěží, tato smlouva s Izraelem, protože vlastně Izrael má velmi napjaté vztahy s Íránem a v podstatě do konfrontace nutí i tyto své arabské spojence.
13: Na základě těchto dohod?
12: Do určité míry ano. My máme přeci spojenecké svazky, takže Emiráty se dneska staly největšími, řekněme, jestřáby v nějaké proti íránské koalici. Zatímco Saudská Arábie se třeba drží zpátky a do toho nám přichází potom velká rivalita a prohlubující se propast mezi Saudskou Arábií a Emiráty, která má celou řadu rovin a dějišť. Je to válka v Jemenu, je to dění třeba v Súdánu a tak podobně.
13: To znamená, že by se mohlo stát, že naopak někdo ty dohody vypovídá?
12: To se nezdá, protože už když byly první arabské summity a zároveň to byly summity Organizace islámské spolupráce v listopadu 2023, když začala válka v Gaze a o rok později, tak tam byly země, které vyzývaly vystupte z abrahamovských dohod, tuším, že to bylo třeba Alžírsko, možná někdo další, ale ty země to neučinili. To by bylo zjevně, to by bylo bráno jako nepřátelský krok, nejen vůči Izraeli, ale hlavně asi vůči Spojeným státům. Takže ani za Joe Bidena k tomu tyto státy nepřistoupily k přerušení nebo zrušení dohod s Izraelem.
13: Hostem Interview Plus je dnes Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
13: Několik arabských států, včetně těch, od kterých tedy Donald Trump teď očekává podepsání abrahamovských dohod, odsoudilo jednání izraelského krajně pravicového ministra Itamara Ben-Gvira, který se ve videu na sociálních sítích vysmíval zadrženým aktivistům z mezinárodní flotily plující do Gazy. Jak silné gesto je toto odsouzení?
12: Já si myslím, že se celá ta věc přeceňuje, protože to bylo snadné, to je snadné, prostě Ben-Gvir překročil všechny myslitelné meze, takže ano, jsou země, třeba Česká republika, které se tomu nevyjádřily nijak, ale jinak normální civilizované země prostě takovéto jednání vládního činitele prostě odsoudí. Tím spíš, když se to týká jejich občanů. Podívejme se třeba, jak je dneska svébytné prostě a sebevědomé Polsko vůči Izraeli, co se týká i třeba izraelského zločinu židovských osadníků na okupovaných územích a tak podobně. Česká republika mlčí, jak víme. Ale obecnější problém je v jiné věci. Ono se to Ben-Gvirovo vystoupení, ponižování prostě zajatců, nebo jak je nazvat, zadržených lidí, je samozřejmě, má určitou symboliku, ale tohleto se Palestincům děje už možná desítky let, zejména v době nějakých krizí. Copak nebyli ponižováni Palestinci v Gaze, kdy byli muži slečeni do spodního prádla, museli se procházet před armádou a pak vojáci zveřejňovali tyto záběry. To je ponižování zajatců zcela jednoznačně, kdy se oblékali do

0: října 23. Takovéto rasistické výroky tam běžně v Izraeli zaznívají, takže i ty jsou součástí prostě dnešní izraelské, řekněme, veřejné nálady a politické scény, takže nelze to zase diskreditovat, to byl jenom Ben-Gvir, to není Izrael.
1: Když se podíváme ještě na případ těch aktivistů, západních aktivistů, kteří po propuštění, několik z nich uvedlo, že byli v izraelském zajetí fyzicky a sexuálně napadnuti, říká, že se to palestinským vězňům děje běžně, ale když je tedy to ten případ, na který je tak říkajíc takhle nasvíceno, bude se to vyšetřovat?
0: Já především, to jsou věci, které je potřeba vyřešit. To, že to řekne aktivista, neznamená, že je to pravda. Já jsem mimochodem odkazoval na obecné ponižování, které sami izraelští vojáci ostatně natáčejí, k tomu nepotřebujeme žádnou investigativu, když oni si to dávají na sítě. To si nemusí vymýšlet Palestinec. Ti Izraelci jsou na to hrdí mimochodem, na to, co dělají v těch obsazených územích. Ale jestli byl někdo znásilňován nebo týrán, já si nemyslím, že to Izrael bude vyšetřovat, já myslím, že to vyšumí a bohužel aktivisté často prokazatelně prostě dělají více aktivistické, řekněme, aktivity, než že by prostě bylo možné naprosto a zcela jednoznačně důvěřovat všemu, co říkají. To platí o propalestinských i pro třeba proizraelských aktivistech samozřejmě.
1: Ještě k případu Itamara Ben-Gvira, ty jsi zmiňoval Polsko, to stejně jako Francie zakázala vstup do země, tedy v reakci na tento incident Itamaru Ben-Gvirovi. Komplikuje mu to vůbec něco?
0: Já si nemyslím. Ono to samozřejmě komplikuje potom věci typu, když se má o něčem konkrétním dojednávat, ale vidíme, že potom ten formát těch bilaterálních vztahů jednotlivých evropských zemí a Izraele se tomu prostě přizpůsobuje. Vezměme si třeba Česká republika, už za minulé české vlády, že měla takový ta společná zasedání vlád Izraele a České republiky. Už tehdy v té izraelské vládě, já připomenu, Smotrič a Ben-Gvir jsou součástí izraelské vlády ještě před teroristickým útokem Hamásu. Ta vláda byla vytvořena na závěr roku 2022, takže už tehdy tam tito lidé prostě s extremistickou minulostí byli, tak se řešilo tady v České republice, jak z toho ven. No tak bylo jakési zákulisní ujednání, že tito lidé sem prostě nepřijedou. Přijedou sem ostatní ministři. Takže podobným, nebo jiní, ne všichni ostatní, ale jiní ministři. Takže tímto mechanismem prostě i si myslím, že i Francie, i Polsko by řešili věci, pokud by se řešila nějaká třeba bezpečnostní nebo finanční spolupráce s Izraelem, že by přijel někdo jiný.
1: Ale tento incident odsoudil jak premiér Benjamin Netanyahu, tak také Spojené státy, největší spojenec Izraele. Může to představit nějaký problém pro Itamara Ben-Gvira ve vládě?
0: Za chvíli jsou v Izraeli volby. A on, když toto udělal, mimochodem to nebylo svévolné, jak víme z izraelských médií, tak on to předem projednal, že tuto provokaci tam provede s ředitelem izraelské vězeňské služby, který je jeho blízký politický spojenec. Jo, to nebylo, že najednou vytáhl vlajku a nikdo o tom nevěděl a všichni byli překvapeni. Tak to nebylo. Takže on to udělal a samozřejmě to udělal s výhledem na ty příští volby. O tom se nedá pochybovat. On to neudělal proto, aby ztratil popularitu, ale aby ji naopak získal. V tuto chvíli vlastně už se v Izraeli rozjíždí předvolební kampaň. Ty volby budou někdy v říjnu nejspíš a na to evidentně Ben-Gvir sází. A to, že se od toho distancují Američané, že to skritizoval i třeba izraelský velvyslanec ve Spojených státech, prezident izraelský, premiér, no je to jasné. Oni to neudělali proto, že by byli poníženi aktivisté, ale že to poškodilo image Izraele, to je podstatné. I v České republice třeba Ben-Gvira vidíme, kritizují jinak aktivisté pro izraelští, ne proto, že se to dotklo cti nějakých prostě tam ponižovaných Evropanů, ale protože to poškodilo image Izraele, to těm lidem vadí.
1: No zvyšuje to tedy preference Ben-Gvirovy strany Židovská síla? Ona v tuto chvíli má pouze 6 křecel ve 120 členem parlamentu. To není mnoho. Jak si teď vede v těch předvolebních průzkumech? Tyto gesta jí pomáhají?
0: On na to evidentně sází, protože ostatně včera izraelský prezident Herzog jasně řekl, že prostě vidí určitou brutalizaci izraelské společnosti, radikalizaci, mluvil i o zločinu v arabském sektoru mimochodem, ale mluvili o zločinech židovských teroristů na západním břehu Jordánu. To všechno říkal, tohle to je neblahý trend naší společnosti. Ale tento trend paradoxně právě nahrává tomu radikálnímu táboru. Ostatně Ben-Gvir potom hned okamžitě se vůči prezidentovi vymezil a řekl mu něco ve smyslu, vy tady urážíte statisíce lidí, kteří s tím nemají problém. Takže

0: Výsledek voleb nikdo neví. Jo. Ben-Gvir určitě bude člověkem, který bude dále razit svoji, řekněme, nebo oslovovat svůj tábor, než aby se nějakým způsobem, řekněme, umírňoval, aby třeba vyzobával centristické voliče. To se od něj čekat nedá.
1: Ty předčasné parlamentní volby by měly být v říjnu. Jak se na nich odrazí výsledek vyjednávání mezi Íránem a Spojenými státy?
0: No, to záleží, jak ta eventuální kýžená americko-íránská dohoda se dotkne Izraele. Když čteme komentáře v poslední době, tak se zdá, že v Izraeli začíná zavládat panika, že se Trump je schopný dohodnout s Íránem, aniž by zohlednil všechny, vlastně můžeme říci, podmínky a dokonce i ultimáta, která dlouhodobě vznáší Benjamin Netanyahu. To znamená třeba nulové obohacování uranu, zcela zrušit íránský jaderný program. Zdá se, že Donald Trump přistoupí na nějaký kompromis. A teď už se vlastně řeší, jestli náhodou ten kompromis nebude až příliš podobný tomu, co uzavřel Barack Obama s Íránem v roce 2015 a co Trump tehdy následně za 3 roky zrušil s tím, že je to nejstrašnější dohoda, kterou kdy Američané uzavřeli. Takže se může stát, že dojde k nějakému kompromisu mezi Teheránem a Washingtonem. Tel Aviv zůstane mimo a pak samozřejmě to bude k tíži Netanyahuovi, že tu zemi vlastně vtáhl do války, že do té války v podstatě vtáhli Američany a ta válka neskončila takovým vítězstvím, jak je si představovali, to znamená zrušení izraelských balistických raket, zrušení jaderného programu a eventuálně dokonce i příprava půdy ke svržení íránského režimu. Všechno tohleto, jak vidíme, Írán stále má.
1: A je už teď Tel Aviv mimo, co se týče vyjednávání, jak silný hlas tam má Izrael nebo Benjamin Netanyahu?
0: K tomu jsou zajímavé prostě zákulisní a často protichůdné informace. Můžeme si někdy přečíst, že Američané, aby něčeho s Íránem dosáhli, tak prostě se snaží držet prostě zkrátka, nepouštět ke všem zákulisním jednáním Izraelce, informovat je třeba zpětně, což je mimochodem docela ponižující. Nedávno Donald Trump řekl, Netanyahu udělá vše, co já mu nařídím, tak to nevypadá úplně dobře samozřejmě pro ego izraelského premiéra. Realita ale samozřejmě v zákulisí zase může být také jiná, jo? Že tohle to může být kouřová mlha, kdy ve skutečnosti třeba na nižší úrovni Američané mohou s Izraelci konzultovat, co se děje, co se bude s Íránem vyjednávat.
1: No a je možné, že se Írán prosadí do toho memoranda o porozumění, jak se tedy nazývá ta dohoda, která se teď mezi Spojenými státy a Íránem vyjednává, že si prostě prosadí, že Izrael přestane útočit na Libanon?
0: Ano, a to už vlastně my jsme se tohle tématu dotkli a pak jsme se odbočili v našem povídání, ale ano, to je také důležité. Ve chvíli, kdyby byla dohoda, která by zavazovala, že skončí i válka v Libanonu, no tak to samozřejmě nebude dobré pro Izrael, protože už teď slyšíme lidi ze severního Izraele, kteří říkají, podívejte se, tam se vede válka, my stále nejsme bezpeční. Hezbollah teď začal používat ty drony naváděné optickým vláknem, se kterými má Izrael velký problém, na ně prostě není připravený jim čelit. V podstatě denně máme zraněné nebo i zabité izraelské vojáky, kteří jsou v té okupační zóně v Libanonu. Takže ta válka je problém už teď. A ve chvíli, kdyby dneska Američané řekli konec, Izraelci, my potřebujeme uvolnit Hormuz, dohodli jsme se s Íránem, vy okamžitě zastavíte válku v Libanonu, no tak to zase není věc, kterou izraelské vedení si přálo a kterou dosud prosazovalo.
1: To znamená, je možná tato obava důvodem, proč Benjamin Netanyahu včera řekl, urychleme ty údery na Libanon, musíme tu akci ještě posilnit?
0: To je vždycky. V létě 2006 probíhala měsíc válka mezi Izraelem a Hizbaláhem. Tehdy se řeklo, za tři dny začíná platit příměří a Izrael v tu chvíli okamžitě zasypal jižní Libanon kazetovými bombami například a tak dále, aby v posledních hodinách, kdy mu ještě prostě ta dohoda umožňuje válčit, tak aby nepříteli, ale i, jak jsme viděli, i jeho civilistům způsobil co největší škody.
1: Hostem Interview Plus je odborník na Blízký východ Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Spojené státy v předešlých hodinách zaútočily na cíle v jižním Íránu. Údery směřovaly na íránské raketové stanoviště a lodě a Američané tvrdí, že šlo o sebeobranu a že si stále zachovávají zdrženlivost kvůli příměří. Platí tady příměří?
0: Já si myslím, že ano, že každé příměří může během něj docházet k nějakým incidentům tohoto typu, ale zase důležité je, já si umím představit, že Američané zaútočili, ale zároveň prostě přes vyjednávače vzkázali Iráncům a to je pro tuto chvíli všechno, nemusíte reagovat. Ostatně Iránci také nijak razantně nereagovali. Sice říkají, že sestřelili nějaký dron, tuším, a možná ještě něco dalšího, ale je to prostě omezený incident, který musíme si uvědomit jednu věc. Tu dohodu chtějí obě strany. Takže určitě kvůli nějakému omezenému bombardování si nezmaří naději, že té dohody bude dosaženo. Američané, jak už jsem řekl, chtějí z té války vycouvat a získat z ní co nejvíc. Iránci dělají vše proto, aby z ní vyšli psychologicky vítězně. Sice ohromné množství zbraní mají zničené, mají pozabíjené jistě tisíce příslušníků ozbrojených sil, ale také možná pár tisíc už civilistů. Nicméně psychologicky, tím, že nepadne režim, tím, že Irán si prosadí právo dál obohacovat i třeba na 0,1% uran, tak to všechno Irán bude vydávat za své vítězství. Takže to nezmaří tím, že teď skočí na tento incident a začne prostě eskalovat válku.
1: No, my dlouhodobě mluvíme o tom, že Spojené státy se snaží vycouvat z toho konfliktu. Zároveň Donald Trump o víkendu uvedl, že se nemusí s tou dohodou zas tak spěchat, že časy na jejich straně. Tak má pravdu?
0: No, Donald Trump se prostě bojí, že ta vyjednávání zkrachují a on bude muset do války. On se bojí, že by tu válku on
1: pozemní operace.
0: Už xkrát, to už se ani nedá, že to už se nedá pamatovat, protože v různých obměnách už to řekl xkrát. Prostě, jestli nepřistoupí na moji dohodu, tak je smažeme ze světa, zničíme jejich civilizaci a tak dále. A stejně se nic nestalo, jo? Což evidentně ukazuje, že prostě on se bojí té konfrontace. On se bojí víc než Iránci, že v tuto
1: Iránci
0: chvíli...
1: Iránci se nebojí.
0: Ale tak pro Iránci se bojí méně, protože Iránci se ztrátami počítají. Jak říkám, prostě psychologicky Iránci toho mají zničeno daleko více než Američané, přesto psychologicky se zdá, že Iránci v tuto chvíli mají navrch, protože mohou ztratit méně než Američané.
1: No, podle BBC se americké tajné služby domnívají, že se iránský nejvyšší vůdce schovává na neznámém místě, což komplikuje jednání s jeho vyslanci. Může třeba i to prodlužovat rozhovory se Spojenými státy?
0: Do určité míry ano. Ono se předpokládá, že pokud bude něčeho dosaženo, třeba za účasti aktivní iránského ministra Abbase Araghchiho, tak pak to stejně musí projednat iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti a pak to pomyslné razítko nebo otisk pečetního prstene na to musí dát Moštaba Chámenejí. Což ale i v minulosti víme, že často byla víceméně formalita, jo? Že prostě pokud, že tito vůdci, to není diktátor, který by řekl, sice jste něco dohodli, ale já jsem proti, to se neděje. Tomu člověku se obvykle, bylo to i za jeho otce Alího Chámenejího, dávají věci, které už jsou na, řekněme, odborné, strategické, politické úrovni dopečené, dojednané.
1: Mimochodem, co se stalo s americkou operací Svoboda, která slibovala zprůchodnění Hormuzského průlivu?
0: No tak vidíme, že skončila vlastně, Američané v jednu chvíli přerušili.
1: Prošly tři lodě.
0: Ano, prostě se ukázalo, že ani tato, že Američané nemají žádný nástroj Hormuz uvolnit. To je podstata, to prostě dneska vidíme. Američané nemají nástroj ani válkou, ani poskytováním prostě ochrany těm lodím. K tomu jsou docela zasvěcené analýzy odborníků vojenských, kdy prostě kolik těch lidí, jaké ohromné složky by musely být vyčleněny na doprovázení těch tankerů. Jo? To by byla ohromná armáda sama o sobě a pořád by to ještě neznamenalo imunitu. Jak někdo řekl, Iránci nemusí útočit na každý tanker, který tam proplouvá. Jim stačí zaútočit na každý 10. nebo 20. A Hormuz je zablokovaný.
1: Iránský prezident Masud Pezeškian nařídil obnovit v zemi mezinárodní přístup k internetu, tedy po téměř 90 dnech. Znamená to, že se nějak situace v zemi mění?
0: Já především nevím, do jaké míry se to realizuje už. Jo? Jedna věc je prezident, druhá věc je, že prezident je jenom jedním, řekněme, z činitelů. On je sice ve funkci premiéra nebo předseda vládě iránské, ale to není jediný orgán, který o těchto zásadních věcech rozhoduje. Takže i kdyby se to stalo, tak já vidím v tom snahu Iránu, iránského režimu, získat nebo opravit si reputaci u běžných obyvatel po těch masakrech, které byly na začátku ledna, kdy právě ten internetový blackout začal. Myslím si, že v tuto chvíli íránský režim potřebuje prostě širší podporu lidí, dost možná vidí nějaký optimistický výhled a snaha znovu si získat lidi prostě může být součástí toho dlouhodobého uvažování. Trump hraje karty, Iránci hrají šachy.
1: Hostem Interview Plus byl dnes blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček. Děkujeme za to.
0: Díky za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Církev už nechce v budoucnu vystavovat zachráněnou lebku svaté Zdislavy.
2: Naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy. Neplánujeme ji dále vystavovat.
1: Zemřel Richard Falber, bývalý odborový předák přezdívaný táta pracujících.
3: On byl korisní, nedělal z nějakého neúspěchu hned fatální nějaký závěry.
1: Čeští hokejisté vezvou na mistrovství světa ve Švýcarsku Kanadu. Dlouhá kolona po nehodě zůstává na dálnici D5 před Rozvadovem směrem do Německa. A počasí taky odpoledne bude slunečné, teploměry ukazují až 32 stupňů. Je úterý 26. května. Dobré poledne vám přeje Anna Horáčková.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: O víkendu bude naposledy veřejně vystavená lebka svaté Zdislavy. Policie ji církvě předá v sobotu přímo v bazilice v Jablonném v Podještědí. Odtamtud je před 2 týdny ukradl 35-letý muž a u baziliky je teď reportér Jiří Jelínek.
4: Dopoledne se ve zdejší bazilice sešli arcibiskup, policie a památkáři, kteří rozhodovali, co s lebkou bude dál. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl oznámil, že po sobotní pouti na počest svaté Zdislavy bude lebka uložená do trezoru a budou ji ještě několik týdnů sledovat restaurátoři. Pak církev lebku na dobro uloží k ostatním ostatkům světice v kryptě baziliky. Zloděj ukradenou lebku zalil do betonu s tím, že ji soukromně pohřbí v řece. Policie se mu v tom podařilo zabránit a restaurátoři ji pak z betonu výmuli. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
1: Americké letectvo podniklo nové údery na Irán. Pentagon oznámil, že cílem byly vojenské lodě v Hormuzském průlivu a taky zařízení na odpalování raket. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda s Iránem je přesto možná během několika dnů. Washington označil poslední kolo úderu za sebeobranu a odmítl, že by porušil příměří.
5: Podle Pentagonu zasáhly americké stíhačky několik iránských lodí, které se chystaly klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská média informují o explozích v přístavním městě Bandar Abbas. Nepotvrzené informace mluví o 4 zabitých příslušnících iránských revolučních gard. Na diplomatické úrovni pokračují jednání o americko-iránské dohodě. Dokument by měl podle Washingtonu mimo jiné zajistit volnou plavbu lodí Hormuzskou úžinou. Teherán ale pohrozil, že jakékoliv izraelské bombardování Bejrútu by rozhovory ohrozilo. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Západní Evropa čelí neobvykle časné vlně veder. Francie včera zaznamenala nejteplejší květnový den v historii měření. Teploty tam i dnes místy stoupnou na 37 stupňů Celsia. Francouzská služba vydala 3. stupeň varování před horkem v několika oblastech na západě země a taky v Bretani. Vláda už potvrdila první oběti přímo či nepřímo související s horkým počasím.
6: Mělo by být 7 úmrtí přímo či nepřímo souvisejících s horkem. Zaznamenali jsme aspoň 5 případů utonutí a taky úmrtí způsobená extrémními vedry při sportovních soutěžích.
7: Popsala ve vysílání televize LCI mluvčí vlády Maud Brežanová. Potvrdila zároveň, že premiér Sebastian Lecornu svolá ve čtvrtek mimořádné jednání vlády právě kvůli horku. V bretaňském městě Brest zaznamenali 33 stupňů, což je nejvíc za posledních víc než 80 let. Běžné sezónní teploty se tam přitom pohybují o 10 až 15 stupňů níž. Meteorologická služba vydala 3. stupeň varování před horkem pro 8 departmánů na západě Francie. Horké počasí má vydržet až do víkendu. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
8: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
9: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
8: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Ve věku 85 let zemřel výrazný polistopadový odborář Richard Felber. Radiožurnálu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Felber se podílel na obnově odboru.
10: Tato demonstrace není namířena proti režimu.
11: Demonstrace 1997. V čele odborů byl Felber 8 let. Svoji politickou kariéru spojil se sociální demokracií. Tři volební období byl senátorem za Mostecko a 10 let zasedal v Evropském parlamentu. Podle politika a bývalého předáka odborů Milana Štěcha znal Felber velmi dobře třeba mezinárodní právo.
12: Měl se dobře orientovat ve světových a evropských odborech. Takže fakt jako s Richardem byl rád pracovat, ale byl to báječný chlap, dobrý parťák, dobrý kamarád.
11: Felber zemřel 13. května. Pohřeb měl včera v rodinném kruhu. Eliška Zábrocká, Radiožurnál.
1: Policie varuje před kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Právě na ně si podvodníci nechají nejdřív poslat peníze. Vydávají se za investiční poradce a když získají důvěru lidí, pošlou oběti pod různými záminkami číslo jiného účtu, kde pak peníze mizí.
13: Denisa založila pravý transparentní účet na pomoc své dceři s rakovinou. Ta před pár týdny zemřela, peníze ale na účtu dál přibývaly.
14: Ten den, kdy já jsem tam koukala, tak tam prostě přišlo od 5 lidí dohromady asi 25 tisíc.
13: Na transparentním účtu si ale podvodník jenom testuje, že oběť peníze skutečně pošle. Následně ji přesměruje na účet, který už je jeho. Jak podvod rozpoznat, popisuje za policii Zuzana Pidrmanová.
15: Varovným signálem by mělo být vysoké zhodnocení, velmi snadné zjednání té investice, velmi snadná komunikace.
13: Peníze podle ní často končí na účtu v zahraničí. Při jakémkoliv podezření radí se co nejdřív obrátit na banku nebo policii. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Policisté objevili na Mladoboleslavsku nelegální množírnu, ve které bylo 165 psů malých plemen. Zvířata podle policie žila v nevětraných a výkaly silně znečištěných prostorách. Nekontrolovaně se množila, a to i příbuzensky. Veterináři rozhodli o okamžitém odebrání psů, kteří skončili v útulcích. Majiteli hrozí až 8leté vězení.
16: Česká hokejová reprezentace odehraje na mistrovství světa poslední utkání v základní skupině. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Kanadě. Podle útočníka Jiřího Černocha bude důležité, aby český tým zjednodušil proti favoritovi hru.
17: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch gólů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, a aby jsme ten zápas vládli.
16: Prvním zápasem mezi Baníkem Ostrava a Táborskem začne ve Vítkovicích v 18 hodin baráž o šance ligu. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Odveta se bude hrát v sobotu v Táboře. Prvoligovou příslušnost vybojuje tým s lepším součtem gólů z obou zápasů. Celkem 5 českých singlistů čekají v dnešním programu tenisového Roland Garros zápasy prvního kola. Mezi muži se představí Vít Kopřiva a v ženské dvouhře nastoupí Linda Nosková, Linda Fruvirtová, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňák. Přímo z Paříže uslyšíte aktuální vstupy.
18: Ucpaná D5 před Rozvadovem a nehoda na 11 u Třebechovic. Na D5 z Prahy na Norimberg se za sjezdem na Rozvadov srazily dva kamiony na kilometru 146, průjezd výrazně omezený, kolona i navíc jak hodinu, dojíždí se na kilometru 137, poslední možnost sjet je na exitu 136 v osobním autě a vzít to přes Přimdu na Rozvadov. Na dálnicích před Brnem dlouhé kolony kamionů přetrvávají v pravých pruzích, na D1 z Vyškova z kilometru 223, na D2 z Bratislavy od exitu 11. Židlochovice. Na D8 z Prahy na Drážďany se před Breitenau tvoří kolona kamionů, začíná kousek před hranicí na 90. kilometru, na 91. jedna porouchaná souprava blokuje pravý pruh. Na Pražském okruhu z letiště směrem na letiště se vlečou kamiony skoro od sjezdu z D1 pravým pruhem k Ořechu. A na silnici 11 Hradec Králové Vamberk před Třebechovicemi u Nepasic nákladní auto srazilo cyklistů, tvoří se kolony, provoz můžou i úplně zastavit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Taky odpoledne bude slunečno s teplotami 27 až 32 stupňů Celsia, na horách si ta maxima drží kolem 23 a foukat má jen slabý, během dne to může být i mírný severní vítr. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Tomáš Pavlíček.
19: Jaký dopad na fungování veřejnoprávních médií může mít návrh na osvobození některých skupin od poplatků? V čem by mohly být výhody a v čem rizika případného prodeje státního výrobce střelného prachu Explosie? A pomůže pacientům, že praktičtí lékaři budou moct od července předepisovat víc druhů léků? Zástupci koaličních stran se dohodli, že velmi diskutovaný návrh zákona o médiích veřejné služby projedná vláda v polovině června, a to po vypořádání všech připomínek. Těch bylo zhruba 400 od České televize, Českého rozhlasu, řady ministerstev i komerčních médií. Premiér Andrej Babiš ale uvedl, že zákon není potřeba, podle něj stačí upravit financování. Zákon by měl být účinný od začátku příštího roku. Mezitím ale včera místopředseda sněmovny z hnutí ANO Patrik Nacher poslal poslancům návrh, který má osvobodit od koncesionářských poplatků například seniory starší 75 let a firmy s počtem zaměstnanců nižším než 50. My zveme do vysílání Marínu Urbáníkovou z katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
20: Dobrý den vám a posluchačům.
19: Poslanci uvádějí, že chtějí tímto návrhem zohlednit sociální a životní situaci lidí nad 75 let a snížit jejich finanční zatížení. Jak se na tohle zdůvodnění díváte?
20: Ono do určitej miery dáva zmysel, ale len do určitej miery, pretože ak je cieľom vyššia sociálna spravodlivosť, bolo by dobre zohľadňovať štatistiky príjmovej chudoby v Česku, ale čo je zaujímavé, tak o to sa dôvodová správa nejako neopiera. No a podľa týchto dát, ktoré máme k dispozícii, sú v Česku významne častejšie ohrozené chudobou dve skupiny. Sú to samoživiteľky, samoživitelia s deťmi a potom samostatne žijúci seniori. No a poslanecký návrh si vyberá len seniorov a navyše to oslobodenie nastavuje plošne, pričom však platí, že rozhodne nie každá domácnosť, kde žijú seniori, je nutne ohrozená chudobou. Takže sa nám tu potenciálne vytvára určitá nerovnosť, kedy aj zaistení seniori čisto kvôli svojmu veku ten poplatok nebudú musieť platiť, pričom na samoživiteľky s deťmi, ktoré môžu byť v podstatne horšej situácii, sa tá povinnosť bude vzťahovať aj naďalej.
19: Hnutí ANO dlhodobie kritizovalo také hrazení koncesionářských poplatků firmami. Podle nich se jedná o skryté zdanění podnikatelského sektoru a také prý znamená administrativní a finanční zátěž, která podle hnutí ANO snižuje konkurenceschopnost firem. Dává v tomhle směru smysl osvobodit od poplatku právě ty firmy, které mají méně než 50 zaměstnanců?
20: Keď sa pozrieme do zahraničia, tak s pár výnimkami všade v Európe prispievajú na média verejnej služby aj právnické osoby, pretože to rozširuje finančnú základňu a tá záťaž potom nie je len na bedrách občanov. A vychádzame tu z toho, že média verejnej služby sú vlastne verejný statok a ako verejný statok by mali byť kolektívne financované všetkými aktérmi, ktorí nejakým spôsobom profitujú z existencie kvalitného verejného informačného priestoru. A sem určite patrí, alebo je dobre zmieniť celý ten obsah vo verejnom záujme, ako sú napríklad krízové informácie, regionálne správy a tak ďalej. A práve z tohto stabilného, dôveryhodného prostredia určite profitujú aj firmy a organizácie. Ale otázka je, či je práve počet zamestnancov tým najlepším ukazovateľom. Ono to môže byť ďalší dôvod, prečo nezamestnávať ľudí. Možno by bolo vhodnejším kritériom napríklad obrat.
19: No, ten návrh uvádí, že odpuštění poplatku u těchto skupin bude znamenat výpadek v řádech 100 milionů korun českých, což podle předkladatelů nepředstavuje vážný zásah do stability financování provozovatelů veřejné služby. Opravdu nepředstavuje, jaký by mohla mít dopad tahle změna na financování veřejnoprávních médií?
20: Musím povedať, že táto veta v návrhu ma zaujala, pretože by som chcela vidieť zodpovedného hospodára, pre ktorého by výpadok v objeme niekoľkých 100 miliónov korún nepredstavoval vážny zásah, a zvlášť ak má prísť v priebehu roku, fakticky z mesiaca na mesiac. Treba povedať, že poslanci si v rámci dôvodovej správy nedali tú námahu, aby dopady svojho návrhu skutočne prepočítali. To, čo dávajú na stôl, je hrubý odhad, ale napríklad podľa prepočtov Českej televízie a Českého rozhlasu by ten výpadok mal byť podstatne razantnejší. Spoločne sa dopracovali až na úroveň 1,4 miliardy korún, čo by znamenalo niečo medzi 10-13% ich rozpočtu. Čo by následne znamenalo, že by sa muselo razantne šetriť. Znamenalo by to určite obmedzovanie vlastnej výroby, vrátane pôvodnej českej tvorby, prípadne regionálneho spravodajstva. A tu treba dodať, že už doteraz obe médiá významne šetrili, pretože od rokov 2005, respektíve 2008, až do minulého roku sa poplatok nezvyšoval, takže akékoľvek rezervy sú vyčerpané.
19: No, poslanec Patrik Nacher ovšem říká, že jde v podstatě o drobnou změnu, že bude nabíhat postupně, protože bude na samotné aktivitě seniorů, aby oznámili, že nechtějí být pláci. Že ten výpadek bude nejdřív třeba v řádu desítek milionů korun. Nemůže to tak nakonec být?
20: Tu ste práve pomenovali problém, ktorý s tým návrhom máme, alebo ktorý existuje, a to je to, že v samotnom návrhu, respektíve dôvodovej správe, chýba akákoľvek projekcia, takže tu máme súboj dvoch odhadov. Jeden odhad prináša samotný poslanecký návrh, druhý prináša Česká televíza, Český rozhlas. A samotné obe médiá upozorňujú, že vlastne neexistuje spoľahlivý zdroj dát o počte jednočlenných domácností a ich vekovej štruktúre, takže ten dopad nie je možné úplne presne určiť, čo je z môjho pohľadu samo o sebe rizikové, pretože meniť zákon, keď neviem, čo to spôsobí, skrátka nepôsobí zodpovedne.
19: No a je nebo není ten návrh v souladu s Európskym aktem o svobode médií?
20: Tento Európsky akt o slobode médií je účinný od leta minulého roku a zavezuje všetky členské štáty, aby financovanie médií verejnej služby bolo primerané, to znamená dostačujúce pre plnenie zákonných povinností, udržateľné, predvídateľné a nastavené tak, aby bola chránená ich nezávislosť. Takže tu sa potenciálne dostávame do rozporu s tou zásadou primeranosti, práve kvôli tomu, že ten výpadok v rozpočte by bol pomerne razantný, a aj s požiadavkou predvídateľnosti, pretože média verejnej služby a zvlášť televízia musí plánovať svoju činnosť aspoň na 3 roky dopredu, pretože nakupuje športové práva, plánuje vlastnú výrobu a tak ďalej. A tu by k tomu zásahu došlo v priebehu roka, vlastne z mesiaca na mesiac. Samotné posúdenie ale bude určite na Európskej komisii, prípadne na Súdnom dvore Európskej únie. A keďže ide o nový zákon, tak vlastne precedensy nemáme.
19: Tolik Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
20: Ďakujem, pekný deň.
19: Státem vlastněný výrobce střelného prachu a výbušnin Explosia je v hledáčku řady významných firem a vláda zvažuje jeho prodej. Premiér Andrej Babiš naznačil, že by kabinet mohl privatizací získat chybějící prostředky na armádní výdaje. Na počátku zmínil možný zájem z Francie, včera ale řekl, že se o Explosii ucházejí 3 české firmy. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO zmínil v pořadu Českého rozhlasu Peníze a vliv několik důvodů prodeje. Jedním z nich je to, že s ohledem na cenu už nebudou lepší podmínky.
2: To, že ta firma tu hodnotu má, o tom není pochyb. Druhá věc je ta, že samozřejmě dneska se mohou přetrhnout různí tuzemští i zahraniční potenciální nabyvatele a nabízejí, že by do toho chtěli vstoupit. My to jenom monitorujeme. My jsme nerozhodli ani ano, ani ne. Pouze říkáme jednu věc, že samozřejmě s ohledem na cenu nikdy nebudou lepší podmínky už. A musíme si uvědomit i ta rizika, která jsou, protože vlastně ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, což je realita, těch firm není až tolik, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
19: Vicepremiér Karel Havlíček taky řekl, že to není tak, že by se stát chtěl zbavit strategického podniku, který má pod kontrolou.
2: Tady hraje roli čistě to, v jaké dneska kondici, jak se to může vyvíjet v horizontu několika let, aby se to neotočilo zase. A za třetí, jaká je případná cena. Explosia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát. Ty produkty nejdou napřímo do české armády, ty produkty jdou pro zbrojaře, který je zase prostě dávají do svých finálních produktů a exportují to do celého světa.
19: Tolik Karel Havlíček. Ve sněmovním studiu Českého rozhlasu je připraven člen 2 příslušných výborů pro obranu a také pro bezpečnost Pavel Žáček z ODS. Dobrý den.
21: Dobrý den.
19: Tak vy ten záměr, co by opozice kritizujete, ale co říkáte na ta předešlá slova Karla Havlíčka, že Explosia dnes není strategickým podnikem ve smyslu, že ho potřebuje stát?
21: Já se domnívám, že to je nesmysl. Nemůžeme odlehnout mimochodem od toho, jak vlastně tuto kampaně Andrej Babiš začal. Schoval se za jméno francouzského prezidenta Macrona, že ho požádal, pak to trošku mírnil. Byl to únik mimochodem z jednání z ministerstva obrany a posledně to konfirmoval, že taková nabídka zde je. Samozřejmě nevíme, kam Andrej Babiš v těchto situacích směřuje, ale rozhodně to nebylo po žádné analýze, kterou by dělali příslušné orgány, příslušné ministerstva, prostě vystřelil to od pasu. Můžeme si myslet, že tím jsou nějaké politické důvody, třeba to, že stále ještě není vyřešeno to prošetřování a francouzskými orgány, které se ho bezprostředně týká jeho aktivit ve Francii.
19: Ale můžu se zeptat na tu odpověď, požádat vás o odpověď na tu moji otázku, tedy jestli je nebo není Explosia strategickým podnikem.
21: Samozřejmě, že strategickým podnikem je. Dneska Evropa, díky regulacím Evropské unie, díky tomu, jak jsme se dostali daleko, má velmi složitý proces povolování vlastně budování těchto podniků obranného průmyslu. Naprosto klíčových pro další tvorbu, výrobu různých obranných zařízení a tak dále. Čili myslím si, na úrovni EU to bylo 2 roky, ale já si domnívám, že to je jenom případ Finska, kdy to Finové že jsou schopni podobnou fabriku vyrobit. V době, kdy potřebujeme, kdy se zjišťuje, když se analyzuje konflikty a dneska nejenom Rusko-Ukrajina nebo na Ukrajině, ale i vůči Iránu, že potřebujete mít střelivo, potřebujete mít munici, potřebujete mít tento typ výroby ideálně na svém území, bez toho, aby vám do toho někdo cizí stát ingeroval,
19: no dobře, ale
21: abyste se zbavili třeba opět té čínské závislosti. Čili ale dneska to slibovat, že to předáme nebo prodáme za údajně dobrých podmínek nějakému dalšímu státu, no to je přece státní instituci, státní podnik, to je mi přece úplně absurdní.
19: Vy mluvíte o nějaké zahraniční firmě, ale pokud by se Explosia prodala jedné ze 3 českých firm, o kterých teď mluvil premiér, měl byste proti tomu i tak námitky? Přece jen by byla větší pravděpodobnost, že by výroba nebyla zrušena nebo přesunuta do zahraničí?
21: No problém je, že Babiš jako vždycky nadhodí takovéto téma, vykopne ten balon do výšky a pak všichni se toho chytnou a on to posledně upravuje podle té kritiky a toho odporu, který se vůči těm jeho nápadům. On říkal my, pak říkal stát, mně to připadá stát jsem já, tady chybí ta analýza. Dneska vzpomínám si, jak to mimochodem s tou fabrikou bylo. Ze svého portfolia Babiš ji vlastně prodal státu, pak se stal místopředsedou vlády a ministrem financí a spadalo to, ta zpráva všeho toho, co se týká tohoto podniku, spadalo pod ministerstvo financí. On to radši, aby to nebyl střed zájmu, předává MPO, kde to teda, skoro bych řekl, zahynulo na úbytě. Dneska, když už máme ten podnik v černých číslech, tak znova do toho vstupuje Andrej Babiš, znova s tím podezřením na střed zájmu, včetně politického.
19: Opět k té otázce, když to budou české firmy, je to nějaké ohrožení?
21: Ale jak chcete napravit tou formulací, že to budou české firmy, to, že on řekl, že to prodá Francouzům? Jo, to je prostě, nesmíme mu sedat na lep, musíme to analyzovat naprosto věcně a následně i politicky. To je úplně jiná debata, ale tu vlastně Andrej Babiš neodstartoval. To už si trošku kryje záda. Já si myslím, že v tom totiž je ještě jedna věc, úplně od začátku, a to je jeho souboj s některými vlastně šéfy těch strategických zbrojařských firm.
19: To my samozřejmě
21: on
19: nemíme,
21: nemá dlouhodobě dobré vztahy.
19: No já se dovolím
21: spekulovat, ale má to.
19: Já mám ještě jednu, otázku.
21: Máte politickou rovinu na závěr.
19: Prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek nám řekl, že ten vliv státu se dá ošetřit třeba kontrolním balíkem, zlatou akcí, třeba i místy v dozorčích radách a že ten soukromý vlastník budoucí by také mohl hodně investovat, což třeba teď Explosie nemůže. Tak nebylo by to výhodné?
21: Já si myslím, že by investice do tohoto podniku naprosto strategického, v zásadě ojedinělého v Evropské unii, víš, to, co jsem říkal předtím, že bychom do něj investovat měli. Prostě diskutujme o tom, jakým způsobem řešit, aby ten podnik zůstal v českých rukou, aby primárně naplňoval naše požadavky našeho obranného průmyslu, naší armády, armády České republiky a sekundárně plnil i to, co budou chtít další státy na to. Ten hlad po tom, co ten podnik vyrábí, bude tak obrovský do budoucna, to neskončí, ani kdyby vlastně zítra se uzavřel nějaký ceasefire, nějaký dočasný mír na té rusko-ukrajinské frontě. To prostě bude těch 5% z toho, jaké máme závazky do NATO.
19: Tolik Pavel Žáček, poslanec ODS z Bezpečnostního a branného výboru sněmovny. Děkuji vám, naslyšenou.
21: Hezký den.
19: Praktičtí lékaři můžou od července předepisovat svým pacientům více druhů léku. Půjde o víc než tisícovku přípravků, kvůli kterým teď lidé musí ke specialistovi. Na sociální síti X to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Jde podle něho například o léčiva na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Tuto změnu navrhovali sami praktici a kromě ministra ji podpořili i zástupci lékařů specialistů. My jsme teď ve spojení s Ludmilou Bezdíčkovou, která je členkou výboru Sdružení praktických lékařů a vede také katedru všeobecného praktického lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Dobrý den, paní Bezdíčková.
3: Dobrý den.
19: Proč jste si vlastně přáli mít možnost předepisovat i léky, které zatím spadaly jenom pod specialisty?
3: Tak to uvolnění preskripčních omezení znamená především obrovský benefit pro naše pacienty, protože se tím zvyšuje možnost získání pravidelně užívaného léku, zvláště u chronicky nemocných pacientů, což jsou nezřídka, kdy pacienti s omezenou mobilitou vyššího věku, kteří to mají třeba dále ke svým specialistům. Navíc kapacita specialistů je omezená, zejména v některých regionech, takže pro ty naše pacienty to bude obrovská úleva.
19: No a jak to tedy bude s odpuštěním prakticky? Jak se lidé dozvědí, že nově nemusí kvůli některým lékům třeba ke kardiologovi nebo diabetologovi? Řekne jim to jejich specialista nebo praktický lékař?
3: Tak praktičtí lékaři jsou v úzkém kontaktu se svými pacienty, zvláště těmi, kteří užívají pravidelně nějakou medikaci, takže kromě toho, že to jistě bude sdíleno a vítáno v médiích, tak se pacienti dozví tuto informaci přímo od nás a samozřejmě neznamená to, že nemusí docházet ke svým specialistům na pravidelné kontroly. To v žádném případě. Pacient, který je indikován k tomu, aby byl takzvaně dispenzarizován, dlouhodobě sledován specialistou, tak i tak by měl mít naplánované kontroly, tak jak doporučí lékař specialista.
19: No takže specialisté nemají vůbec žádné výhrady k tomu, že praktici budou mít možnost předepisovat léky, které zatím mohli předepisovat jenom oni. Třeba šéf Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko varoval už dřív, že je potřeba, aby praktici včas dostali příslušná odborná doporučení.
3: Tak výhrady samozřejmě mají, ale to není jistě otázka na mě. Ty výhrady jdou i ze třeba ekonomickými nebo i jinými zájmy, protože ti pacienti prostě musí být někteří nebo mají být sledováni a musí být definováno to, jak pravidelně mají být kontrolováni těmi specialisty. Ale z toho, jakou máme zkušenost nyní, tak je to často nutné třeba vykonávat tu kontrolu jednou za půl roku, někdy jednou za rok a ne třeba pravidelně při každé preskripci té medikace. Pro ty pacienty je potom ten specialista hůře dostupný a specialisté jsou naopak nedostupní pro některé akutní pacienty, které potřebujeme s nimi konzultovat, takže by se jim mohli uvolnit ruce právě pro ty pacienty, kteří to požadují nebo vyžadují to vyšetření dříve a vyžaduje to vysokou míru vzájemné spolupráce, ať už je to cestou vzdělávání společného, které samozřejmě i naše katedra velmi podporuje, nebo cestou sdílení formou zpráv, elektronizací, která stále ještě není dostatečná, tak aby docházelo k rychlému sdílení těch informací třeba o úpravě medikace a také znalosti těch takzvaných interakcí lékových a zvýšení toho povědomí u praktických lékařů, ale to všechno my už nyní děláme a je to opravdu v centru našeho zájmu.
19: A bude se to týkat jenom těch pacientů, kteří už léky od specialistů předepsané mají, a nebo jim praktik bude moct nově předepsat třeba léky na srdce, které zatím ještě nebrali?
3: Bude jistě možná i ta druhá varianta, samozřejmě v indikovaných případech. To, zda lék má nějaké omezení, není dáno jenom, nebo nebylo dosud dáno jenom tou odborností, ale samozřejmě tou indikací. To znamená, má-li stav nebo chorobu, která zapříčinuje indikaci oprávnění užívat ten lék, odborné doporučení, a pokud tedy ten praktický lékař diagnostikuje takový stav a bude to mít podloženo ve své dokumentaci, tak bude moci také tímto lékem pacienta léčit, čímž opět zvýší dostupnost toho druhu vlastně péče pro svého pacienta, zejména v těch regionech, kde by ten pacient mohl čekat na to první vyšetření tím specialistou nadměrně dlouhou dobu a ten se potom tam dostane třeba s nějakým časovým zpožděním v případě, že to bude potřeba. Jako příklad bych uvedla to, že nyní skrýnujeme srdeční selhání. Jako praktici jsme schopni vlastně zachytit pacienta, který potřebuje léčbu glifosíny, což jsou moderní léčiva, která jsme dosud dostupná pro preskripci neměli, a tu léčbu budeme v indikovaných případech moci zahájit. Bude to samozřejmě muset být podloženo odborně v té dokumentaci a to vyšetření třeba echokardiografické se zajistí v termínu, který bude dostupný dle spolupráce v tom kterém regionu.
19: Tak tolik Ludmila Bezdíčková, která je členkou výboru Sdružení praktických lékařů a vede katedru všeobecného praktického lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Já vám děkuji za vaše postřehy, přeji hezký den.
3: Vám také, nashledanou.
19: No a dobu vyhrazenou publicistice hlavních zpráv už jsme skoro vyčerpali. Za pozorný poslech děkuji jménem celého týmu Tomáš Pavlíček. Znění téhle relace, ale celé škály dalších si můžete vyhledat třeba na audioportálu Můj rozhlas. Přeji vám hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, je půl jedné.
0: Český rozhlas Plus.
1: Čtyři lidé zemřeli v Belgii při srážce školního mikrobusu a vlaku, oznámil to belgický ministr vnitra Bernard Cantin. Podle něj zahynuli dva mladiství, řidič a jeden dospělý. Nehoda se stala ráno na železničním přejezdu asi kilometr od obce Bugenut. Co přesně se stalo, policie vyšetřuje. V době neštěstí podle vlámské veřejnoprávní televize VRT svítila na semaforu červená a byly spadlé závory. V minibuse bylo celkem 9 lidí. Městský soud v Praze dnes zamítl dvě žaloby Ruské federace. Bránila se placení daně z nemovitostí v Pražské Bubenči a Střešovicích za rok 2021 a 2022. Rusové údajně nemovitosti používali pro diplomatické účely a proto požadovali osvobození od daně. Činnost ale neprokázali a pražský finanční úřad jim vyměřil daň přes 200 tisíc korun za rok. Podle soudu české úřady postupovaly správně. Írán oznámil, že sestřelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Íránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly taky lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Washington útok označil za sebeobranu. Do sněmovny se dnes znovu vrátí návrh, který by snížil zálohy na sociální pojištění živnostníků. Počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho už na začátku května odmítli s tím, že by změna způsobila výpadek příjmů důchodového systému. Zástupci vládní koalice ale návrh hájí. Podle nich by pomohl začínajícím podnikatelům. Francouzská turistka ukradla na Sardinii asi 40 kilogramů písku, oblásků a mušlí. 69-leté ženě hrozí pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun. Nález se v nejbližších dnech vrátí na pláž. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na italské celní úřady. Odnášení písku, mušlí nebo oblásků zakazuje zákon z roku 2017. Na Sardinii jsou tyto krádeže podle agentury velkým problémem. Turisté si plážové nálezy odnášejí jako suvenýry, tím ale poškozují životní prostředí. Na řadě je doprava na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov. Počítejte s kolonou kamionů z 226. a 5. kilometru. Pokračuje do zúžení v Brně, levý pruh jede rychleji. Na D5 z Prahy do Německa zase za sjezdem na Přimdu z kilometru 138 pojedete v koloně. Na kilometru 146 odklízejí následky nehody. Fronta je na více než půl hodiny. Dá se to objet z exitu 136 po souběžné silnici. Dobře dojet. Odpoledne zůstane slunečné s teplotami mezi 27 a 32 stupni, na horách bude kolem 23. Zítra se na severu Čech ochladí, bude tam kolem 24 stupňů, jinde 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů a dorazí výjimečně i přehánky, a to spíš na východ Moravy a Slezska a na jih Čech. A teď už názory a argumenty.
4: O zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců, o apelu předsedy ústavního soudu, o politickém dění v Turecku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím narušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
0: Názory a argumenty.
4: Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila už od dubna. Spojily se dva odbory a skončilo jejich vedení. Proč k rozsáhlým změnám dochází? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
5: Dobrý den.
4: Když se něco mění, tak je to většinou z toho důvodu, že to nefunguje. Jaké jsou tentokrát ty motivace pro ty změny?
5: No, to je správná otázka, protože my je příliš neznáme. Ty motivace vycházejí zřejmě z toho, že se tak domluvila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a Andrej Babiš. Jinak opravdu nevíme nic o tom, že by něco nefungovalo, že by bylo potřeba něco jiného. Naopak experti upozorňují na to, že tady se svým způsobem zahodí opravdu desítky let trvající budování různých expertních týmů a tak dále. Tinde Barta hovoří o tom, že vlastně se zamezí určité dvoukolejnosti a nedorazům. Hovořila o tom v rozhovoru pro iDnes. Ovšem dvojkolejnost. To, že odborníci, kteří v současné době nebo doposud byli pod úřadem vlády, se občas na něčem neshodli s odborníky z jednotlivých ministerstev, to je v podstatě logické a právě vytváří to i určitou debatu. Nyní by to tedy mělo spadat vše pod ministerstva, byť po pondělním zasedání vlády je zase vše trochu jinak. Premiér Babiš řekl, že ten záměr vláda opět upravila a že nyní vzniknou dvě kanceláře na úřadu vlády. První pro lidská práva menšiny a potom druhá pro ono duševní zdraví a závislosti. A ty budou spadat pod premiéra. Premiér jim bude předsedat. Ovšem, úředníci, ti se i v tomto rozvržení přesunou na jednotlivá ministerstva a jak to vlastně bude se sekretariáty a tak dále, to v této chvíli není úplně jasné. Zdá se, že když premiér Babiš před volbami nosil občas onu červenou čapku MAGA a hlásil se v určitých bodech k Donaldu Trumpovi, tak tady, že vidíme, že opravdu v určitém ohledu se od jeho stylu vládnutí poučil. Stejně tak nyní ruší celé agendy, jako rušil Elon Musk z Trumpova pověření se svým úřadem Doge. A až dodatečně, a tady velice rychle se zjišťuje, že to tak úplně nepůjde. A to není zrovna známka toho, že by to bylo dobře připraveno. Takže v této chvíli opravdu nezbývá, než doufat, že nebudou tolik narušeny ty agendy, byť vzhledem k tomu, že odchází experti, narušeny prostě budou muset být a z toho důvodu zřejmě vzniká i ona stávka.
4: Tak uvidíme, jak nakonec celá reorganizace dopadne, jaký to bude mít skutečně vliv na fungování těch agent, které dosud fungovaly bez nějakých významnějších problémů. Tolik Petr Švarc.
5: Díky, naslyšenou.
4: Vláda v pondělí rozhodla o změnách zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců a poslala návrh do poslanecké sněmovny. Například držitelé tzv. Dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku, budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Navrhované změny komentuje politolog Lukáš Jelínek.
6: Minulá vláda byla spíš ukrajinská než česká. Ukrajinská miminka nejsou česká miminka, my jsme v České republice. I tyto věty zazněly po pondělní schůzi vlády od premiéra Andreje Babiše. První reagoval na zpřísnění podmínek pro pobyt ukrajinských uprchlíků, druhou pak na otázku, zda když mají mít Ukrajinci v Česku stejné povinnosti jako Češi, by neměli mít také stejná práva, například čerpat dávky na děti narozené na našem území. Babišova reakce napovídá, že nejde jen o věcný problém, jak se snaží tvářit ministr vnitra Lubomír Metnar, který je předkladatelem tzv. Bezpečnostní novely. Na jejíž přípravě pracovalo 7 ministerstev a jež má mimo jiné tvrději postihovat nelegální migraci. Podle něj pobývá na českém území 385 tisíc Ukrajinců, z toho 90 tisíc pobírá humanitární dávky. Od začátku roku prý byly zaznamenány stovky příkladů zneužití těchto dávek a policie zahájila přes 40 trestních stíhání se škodou přesahující 18 milionů korun. Metnar správně zmínil, že jde nezřídka o součást působení organizovaného zločinu. Jenže zatímco mafiáni dovedou před rukou zákona kličkovat, o to tvrději dopadne na běžence a jejich rodiny. Oprávnění k pobytu má například nově zanikat zjištěním, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržoval déle než 30 dnů mimo území států šengenského prostoru. Stejně tak mají alespoň 16 dnů v měsíci pobývat na území České republiky příjemci humanitární dávky určené pro uprchlíky v nouzi. Dávková turistika je samozřejmě neobhajitelná. Představuje ale v poměru k počtu Ukrajinců na našem území takový problém, aby musela vláda řinčet legislativními zbraněmi. Premiér a ministři také rádi hovoří o ukrajinských motoristech. Tam tolik nevyčuhuje xenofobie. Aby po silnicích nejezdila a účastníky provozu neohrožovala technicky nevyhovující vozidla, má být prováděna řádná evidence aut s ukrajinskou poznávací značkou a ta mají podléhat běžné státní technické kontrole a měření emisí. To nevyznívá nijak dramaticky, zvlášť jde-li o uprchlíky, kteří už měli dost času se v našem prostředí aklimatizovat. Přesto tito lidé mohou mít stále intenzivnější pocit, že už zde nejsou vítáni. Jak říká Babiš, to minulá vláda byla spíš ukrajinská, ne jeho. Ačkoliv i ona by teoreticky mohla být laskavější, nesměla by však být závislá na krajině pravicovém hnutí SPD. Kvůli němu si premiér a šéf hnutí ANO osvojuje retoriku, kterou by i podle názoru některých svých spolupracovníků za normálních okolností nepoužíval. Jenže koaliční tábor se přetahuje o stejné voliče a Babiš by Tomiu Okamurovi elektorát vyluxoval se stejnou chutí jako kdysi sociálním demokratům. Nevraživost vůči předsedovi SPD prokázal i včera v reakci na Okamurova slova, že se snaží s Evropskou komisí vyjednat zrušení dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku, premiér zvolil nekompromisní tón. Nevím, co vyjednává, on se stále plete, on si myslí, že je ve vládě. Není ve vládě, je předseda sněmovny, prohlásil na Okamurovu adresu Babiš a pěkně z toho vyplynulo, proč lídra jedné z koaličních stran uklidil do dolní parlamentní komory. Jenže Okamura překypuje energií a co chvíli představuje koaliční záměry, zvlášť ty, u nichž může přihřát polívčičku SPD. Babiš jej tudíž následuje v přístupu k neziskovým organizacím, veřejnoprávním médiím či k brněnskému setkání sudeckých Němců. Ukrajinci jsou však Okamurův evergreen a tak v zájmu koaličního klidu do jím udávaného rytmu tancuje celá vláda. Výsledkem je legislativa, ale zejména rétorika, v níž vedle represe na sounáležitost, vstřícnost, ba soucit už prostor nezbývá.
4: To byl Lukáš Jelínek. Turecký odvolací soud zbavil funkce předsedu Lidové republikánské strany. Zrušil tím výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Poukázal přitom na údajné nesrovnalosti, čím zvrátil loňské rozhodnutí soudu nižší instance, podle kterého sjezd žádné pochybnosti či nesrovnalosti nedoprovázely. Podivné dění kolem turecké opozice analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Turecká policie v neděli násilně vnikla do sídla hlavní opoziční strany. Možná to byla a možná také nebyla součást pokusu o omezení demokracie v zemi, kde se o hrozbě autokracie mluví už dlouho. Turecké policejní jednotky za pomoci slzného plynu a gumových projektilů vnikly do hlavního ústředí Lidové republikánské strany ČHP. Záminkou nebo důvodem byla přítomnost Özgüra Özela, předsedy strany nebo možná bývalého předsedy. Šlo o vyvrcholení soudního sporu o to, zda bylo Özelovo předloňské zvolení právoplatné a nebo ne. A výrok zněl, že nikoli. Özel ovšem odmítl opustit sídlo ČHP a policie jeho a jeho stoupence vytlačila z budovy. Tento politik je nadále poslancem, šéfem poslaneckého klubu ČHP a podle svých slov hodlá přenést hlavní tíži své činnosti právě do parlamentu. Zmíněný soud rozhodl ve prospěch bývalého a tedy možná současného předsedy ČHP Kemala Kılıçdaroğlu.

0: do vítězství v parlamentních volbách. Vnitrostanický spor mezi Özelem a Kılıçdaroğlu'em možná spadá na vrub těchto politiků, ale soudy už jsou v dnešním Turecku považovány za nástroj vlády a ministrem spravedlnosti je muž, který ještě jako prokurátor stal za stíháním řady opozičních politiků. Jen od roku 2024 byly zadrženy stovky členů a volených představitelů ČHP, obvykle na základě obvinění z korupce. Nejznámější je případ Ekrema İmamoğlu'a, který byl od roku 2019 úspěšným starostou Istanbulu, a tedy přirozeným kandidátem na prezidenta, tak jako kdysi Erdoğan. Jenže İmamoğlu byl vloni zatčen a byla mu tak kandidatura znemožněna. Podobně klíčová je i kauza tureckého kurdského politika Selahattina Demirtaše, který je na základě pravděpodobně vykonstruovaných obvinění ve vězení od roku 2016. Současná hlavní kurdská strana DEM policejní zákrok kritizovala. Mimo jiné se obává o mírový proces mezi tureckým státem a kurdským hnutím, který momentálně skomírá. Strana ale, podobně jako ČHP, vyjádřila i obavu o osud demokracie v Turecku. Erdoğan se kdysi proslavil výrokem, že demokracie je pro něj a jeho stranu AKP jako autobus. Vystoupí z ní, až bude na místě. Jenže i když turecký prezident zneužívá moc, ohýbá ústavu, porušuje zákony a vytváří tlak na média, svobodné volby a parlamentní systém nezrušil. Zřejmě stále nadále stojí o to, aby měl demokratickou legitimitu a pozitivně se zapsal do tureckých dějin. Turecko se momentálně ocitlo na jakési křižovatce. Není jisté, jakou bude mít Erdoğan v dalších volbách podporu a jak vyřeší otázku práva na další prezidentskou kandidaturu. Turecká ekonomika a měna na tom nejsou dobře, ale současně země stanula na prahu nové éry. V níž díky geopolitickým posunům může Turecko hrát mnohem větší a prestižnější roli než dosud. A to voliči také mohou ocenit.
1: Hovořil Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Předseda Ústavního soudu Josef Baxa varoval na tryzně v Terezíně před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Více už publicista Jiří Leština.
3: Na každoroční tryzně v Terezíně za oběti nacistického teroru se až dosud jako hlavní řečníci střídali šéfové parlamentních komor, premiéři i prezidenti. Letos ale pořadatelé tuto roli svěřili předsedovi Ústavního soudu Josefu Baxovi. A Baxovo varování před vzestupem novodobého autoritářství a zla bylo jednou z nejmrazivějších výstrah, jaké kdy na terezínském národním hřbitově zazněly. Dnešní doba bolestně připomíná svět před 90 lety. Stahující mračna, uvádí Baxa v projevu a pokračuje. Některé státy a jejich představitelé si uzurpují právo přepisovat historii, zneužívat nebo ignorovat mezinárodní právo a vydávat agresi za dobrodění. Upozorňuje, že nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu. Což vede k tomu, že někteří lidé už nevěří nikomu a ničemu. Znovu tak může být nástup zla, autoritářství a totality usnadňován, varuje Baxa. Člověk vyhlížející alespoň záblesk naděje by mohl namítnout, že jedno zvlášť temné mračno, které viselo nad Budapeští, se rozplynulo po maďarských volbách, v nichž osudově pohořel autokrat Orbán. Jenže mračna se kupí například i nad Francií, Německem či Velkou Británií, kde vytrvale posilují antisystémové strany. Přičemž jejich výrazné vítězství ve volbách by v skutku mohlo vést k rozvratu demokracie v těchto lídrovských státech Evropy. A následně i v dalších zemích, včetně Česka, které právě teď zažívá první vlnu nájezdů vládního spojenectví populistů a krajní pravice na pilíře liberální demokracie. Josef Baxa připomíná, že rozebírání demokratického právního státu nemusí být zprvu tak viditelné a nápadné. Začíná to tichým praskáním a puklinami. zatím malými a nenápadnými.

0: to, co bylo pevné, se posne náhlu drolí. Jistoty se mění v otazníky. Máme pochyby o tom, jestli ještě platí to, na čemž jsme se po druhé světové válce shodli. Líčí Baxa a dospívá k závěru. To tiché, nejprve sotva slyšitelné praskání dnešní doby naznačuje, že rovnost, spravedlnost a lidská důstojnost znovu někomu vadí. Právě to lze vytušit i za úsilím Babišovy vlády o přidušení neziskových organizací, za její posedlostí ochočením veřejnoprávních médií, rušením služebního zákona či vyštváváním nepohodlných úředníků z ministerstev. Tohle všechno vládní politici odůvodňují úsporami a potřebou větší efektivity při poskytování služeb občanům. Slibují zavedení pořádku, který ochrání společnost. Podle Baxy to ale má sloužit především k usnadnění vládnutí, k oslabení kritiků či k ochraně před vlastní zodpovědností za nepoctivé jednání. Baxovo vystoupení ale nebylo jen zrcadlem nastaveným vládě, ale také výzvou k občanům, aby byli připraveni k obraně základních hodnot a institucí v době, kdy situace začíná být vážná a dál přituhuje. Jde o to, abychom poučeni neblahými zkušenostmi nacházeli mezi sebou co nejméně ničitelů a lhostejných a co nejvíce odvážných ochránců v odpovědnosti vůči našim blízkým a spoluobčanům a všem budoucím generacím, skazuje nám Baxa.
1: Hovořil Jiří Leština. Americká firma SpaceX chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a na Mars. Stojí to v dokumentu, který firma předložila americké komisi pro cenné papíry a burzy v souvislosti s připravovaným vstupem na burzu. Slovo má publicista Luboš Kreč.
2: Pravděpodobně už jen dny zbývají do největší burzovní premiéry všech dob. Na newyorský Nasdaq vstoupí společnost SpaceX nejbohatšího člověka světa Elona Muska. Ta je slavná svými raketami a lety do vesmíru. Ovšem její premiéra na kapitálových trzích přináší řadu překvapení, pochybností a i jistou symboliku. O vesmírné společnosti SpaceX se někdy hovoří jako o nejhodnotnějším startupu světa. Jenže už to samotné označení startup, tedy mladá, dynamická, technologická firma, je v jejím případě sporné. Elon Musk SpaceX založil v roce 2002, před 24 lety, tedy dřív, než Česko vstoupilo do EU. To je už hodně dávno. Další věc je samotný business SpaceX. Důvod, proč Musk společnost rozjel, bylo jeho přesvědčení, že budoucnost lidstva je na Marsu a že jen tak mimochodem vynášení astronautů nebo satelitů do vesmíru může být celkem lukrativní činnost, jež mu na ten Mars vydělá. To se svým způsobem naplnilo a nebýt SpaceX, například Američané i Evropané by dodnes byli odkázáni na ruské rakety při cestách na mezinárodní vesmírnou stanici. Jenže biznisové srdce SpaceX tepe někde jinde. Společnost za loňský rok utržela přes 18 miliard dolarů a největší část z toho připadá na satelitní internet Starlink. Na síť tisíců satelitů, kterými Musk zemi opásal, spoléhají ukrajinští vojáci, těžaři i vlaky Českých drah, protože zaručuje signál i tam, kam klasické mobilní sítě nedosáhnou. A nejen to. Součástí SpaceX je také populární sociální síť X, někdejší Twitter, či projekt XAI a jazykový model Grok. S nimiž se Musk snaží konkurovat, byť ne zcela úspěšně, předním hráčům v oblasti umělé inteligence, startupům OpenAI a Anthropic. Právě tato šíře aktivit a biznisového záběru je i důvodem, proč se v souvislosti se SpaceX a jeho vstupem na burzu hovoří o řadě rekordů a potenciálních poprvé. Bude to první firma, která hned po burzovním startu překoná dalece hodnotu 1 bilionu dolarů. Elon Musk, který si i po vstupu SpaceX na burzu uchová kontrolu nad firmou, se nejspíš stane prvním člověkem s majetkem přes bilion dolarů. A prodej akcí společnosti vynese něco kolem 75 miliard dolarů. To se dosud také nikomu nepovedlo. Zatím největší IPO saudské ropné firmy Aramco vyneslo jen 21 miliard dolarů. Zájem o akcie SpaceX bude nepochybně ohromný. Ostatně společnost už uvedla, že hned v počátku je nabídne i zcela obyčejným retailovým investorům, nikoli výhradně velkým fondům. Musk zkrátka sází na to, že má příběh a že jej umí vyprávět, o čemž nás přesvědčil už několikrát. Otázkou ale je, jak ekonomicky životaschopný podnik SpaceX vlastně je. Loni byla firma v hluboké ztrátě kvůli investicím do umělé inteligence. A v burzovním prospektu květnatě popisuje, co všechno by před ní mohlo ležet a jakých biznisových výšin by teoreticky mohla dosáhnout. Ale jen a pouze za použití technologií, které ještě neznáme. Takže stejně jako to kdysi bylo s Teslou, akcie SpaceX budou do značné míry sázkou na Elona Muska a jeho vize. Jednou to vyšlo. A co myslíte, klapne to i po druhé? A opravdu poletíme i na Mars?
1: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
3: Na Malostranském náměstí v Praze, v podkroví budovy, ve které sídlí Galerie Malostranské besedy, tak trochu schovaná před turisty, kteří by museli buď vykoumat, do kterých dveří se vetřít, aby mohli vystoupat vzhůru po velebných dřevěných schodech, anebo najít cestu k výtahu, právě probíhá výstava Louka mozaik, barvy slov. Prostor ohraničený masivními trámy nabízí 18 atrakcí. Od mozaiky z barevných dlaždic, které si můžete sami poskládat z barevných keramických částic, přes rozměrný obraz Krajina slov a soumrak, na kterém můžete roztočit čtverec s různobarevnými čtverci pečlivě vybraných pozoruhodných barev, skrze které se slova propojí, po keramické mořské vlny, upevněné na osnově z rozličně modrých provázků, až po totem, na který můžete přivázat útržek barevné látky a něco si přát, či bezpečné místo, kde se děti cítí dobře, což je stan s pruhovanou čepicí a krbem na baterky, který navrhla tvůrkyně a psycholožka. Iniciátoři, organizátoři, hlavní stavitelé a malíři výstavy Lucie Krokro a její manžel Michal Bouzek do úžasné síně mezi střešními trámy nepustili nic rušivého. Ani videoprojekce, ani blikající světla, ani hudbu z nosičů. Mnohé atrakce jsou pohyblivé, ale jen silou lidských rukou. Pustili se sem zářivé barvy, ale ne ty uměle zvýrazněné. Celá výstava je pojatá tak, abyste mohli zapojit všechny smysly. Můžete se dívat na barvy, poslouchat meluzínu či zvuk harfiček, zabudovaných mezi trámy, které uslyšíte, když přiložíte ucho na dřevo v protilehlém koutě výstavní síně. Smíte se dotýkat čehokoliv. Na tajuplných pytlících plných vůní si ověřit, jak vám funguje čich a můžete dokonce ochutnat mořskou sůl, rozsypanou pod vlnami. A z nejvyššího místa pod střechou historického domu si užít výhledu na Malostranské náměstí, po němž pobíhají turisté velikosti Švábů, a kostel svatého Mikuláše, který se při své výšce stále tyčí nad vámi. Výstava si dává za úkol propojit tohle místo s Prahou, jejím historickým jádrem a dvěma pěšími stezkami v okolí. Přesto je od všeho ruchu a schonu příjemně izolovaná. Poskytuje vám šanci vnímat všemi smysly. A pak se jít dolů na ulici, odpočinutí a s hlavou plnou nečekaných nových myšlenek.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
4: Ex libris.
5: 26. května uplyne 150 let od smrti historika, politika a spisovatele Františka Palackého. Při té příležitosti vycházejí jeho deníky.
6: On tyhle ty svoje zápisky pojal jako takovou dokumentaci svého života, každodenní.
5: Vysvětluje Václav Macháček Rieger, Palackého příbuzný, iniciátor vydání deníků a také host Mileny Štráfeldové.
4: Ex libris, dnes po 20. hodině. Na plusu.
7: Hezké odpoledne, je 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Snížením odvodů pro živnostníky se dnes budou znovu zabývat poslanci. Předsedkyně Evropské komise je na návštěvě pobaltských států zasažených dronovou hrozbou. Navrácenou lebku svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. U úterních zpráv Plusová vítá Monika Vrchotová. Do sněmovny se dnes vrátí návrh vládní koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníků měla na odvodech na sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
8: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou. To tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ, proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
7: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky příjmů důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnu podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v Litvě setká s představiteli pobaltských států. Bude s nimi jednat o dronových hrozbách, kterým čelí 6 milionů tamních obyvatel. Minulý týden musela část lidí ve Vilniusu a okolí vyhledat úkryt. Vzdušný prostor země narušil cizí bezpilotní letoun. O víkendu pak další podobný stroj explodoval v Lotyšském jezeře.
9: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden na sociální sítě napsala, že Rusko a Bělorusko nesou přímou odpovědnost za drony ohrožující životy a bezpečnost obyvatel východního křídla Evropské unie. Hrozbám spojeným s narušením vzdušného prostoru drony čelí Litva, Lotyšsko a Estonsko zhruba od poloviny března. Ohrožují je ukrajinské drony, které útočí na cíle v Rusku. Rusko ale tyto drony pomocí elektronického boje mate a některé následně míří do Pobaltí. Některé z těchto dronů v posledních týdnech havarovaly. Z Pobaltí Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Bývalý poslanec Dominik Feri by se už dnes mohl dostat na svobodu. Státní zástupce totiž dnes u soudu navrhl vyhovět žádosti Feriho o podmíněné propuštění. Podle státního zástupce k tomu jsou splněné všechny tři podmínky a stejný názor vyjádřila i obhájkyně Feriho. Podle nich si bývalý politik odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění, dá se předpokládat polepšení a to, že povede řádný život. Naopak podle zástupce zmocněnkyně poškozený se polepšení neprokázalo. Řekl, že u poškozených panuje strach a obava a proto navrhl žádosti nevyhovět. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístění do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Údajní investiční poradci lákají z lidí peníze pomocí nového kyberpodvodu. Využívají přitom pravých transparentních účtů, kde se třeba lidé skládají na léčbu pro nemocného člověka. Oběť nejdřív přesvědčí, aby právě na tento účet poslala vstupní investiční poplatek. To i proto, aby viděla, že peníze skutečně dorazily a účet tedy není falešný. Pak dotyčnému napíšou, ať peníze posílá jinam, už na svůj účet, kde peníze mizí. Získat je zpět pak není jednoduché, vysvětluje bezpečnostní expert z ČSOB Krištof Janku.
10: Hodně záleží na tom, kam ta transakce třeba směřuje. Když směřuje do zahraničí, tak ta šance v tom trasování a v nějaký časový prodlevě se prostě snižuje.
7: Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před dvěma týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se jí podařilo výmout, pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
11: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
7: Lebka byla vystavená v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin, litoměřické diecéze i českého národa. Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ zůstává kolona kamionů táhnoucí se do zúžení v Brně osobními auty. Projedete levým pruhem rychleji. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Kosmonosy na 640. kilometru popojíždí kolona. Na jejím konci řeší nehodu. Pomalu pojedete na 44. kilometr. Tam je dopravní omezení. Zdržíte se přes 10 minut. Na D5 z Prahy do Německa za sjezdem na Přimdu z kilometru 138 pojedete v koloně, na kilometru 146 odklízejí následky srážky dvou kamionů, fronta je na více než půl hodiny, dá se objet z exitu 136 po souběžné silnici. A ještě pražský okruh směrem z D1 na letiště trvá silný provoz kamionů, zastavují se za dálnicí D1 na 81. kilometru, osobními auty projedete výrazně rychleji, regulují provoz v tunelech, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Přejeme šťastnou cestu. Úterní obloha zůstane prosluněná a teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů. Zítra bude na jihu Moravy až 33, ale na severu Čech, kde už přibude mraků, se ochladí a bude tam kolem 24 stupňů. Na východě Moravy a jihu Čech se pak zítra místy objeví přehánky, jinde sprchne jen výjimečně. To byly zprávy a teď už začíná pořad Jak to vidí.
12: Za jakých okolností by se mohla Ukrajina stát přidruženým státem Evropské unie a co by to fakticky znamenalo? Roste konečně německá ekonomika a poroste dál i ta česká. Jak účinná je regulace cen pohonných hmot vládou a jaké zadlužení státu se dá chápat jako zodpovědné? To jsou některá z témat, na která se chceme zaměřit. Hostem pořadu Jak to vidí je dnes ekonomický komentátor a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově David Klimeš. Dobrý den.
13: Díky za pozvání.
12: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Jak to vidí?
12: Jste se vrátil z Ukrajiny. V té souvislosti bychom mohli připomenout návrh německého kancléře Friedricha Merce, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Souhlasíte, že by takový zvláštní status byl silným politickým signálem, jak německý kancléř tvrdí?
13: No, bylo by to dobře vymyšleno, ale myslím, že zrovna přesně to, co teď navrhuje Německo v této podobě, nakonec nebude odsouhlaseno. Já jsem rád, že to téma zdviháte, protože my často o té Ukrajině se bavíme v tom smyslu, co se děje teda na té východní frontě, případně o nějakých tématech, jestli je tam teda korupce, není tam korupce, ale nebavíme se, co prezident Zelenský, ale jako nebavíme se o tom, co dlouhodobě chceme v dalších letech Ukrajině nabídnout, pokud ta ukrajinská státnost vydrží. A to asi je dost pravděpodobné, že prostě v nějaké podobě vydrží. V této chvíli je to teda země s pravděpodobně nejlepší armádou v Evropě, to je výzva pro NATO a pak je to samozřejmě země, která chce co nejrychleji i do Evropské unie a já připomenu, na co vlastně ten návrh kancléře Merce reaguje. Volodymyr Zelenský deklaroval, že by Ukrajina za to, co vlastně prožila, za to, jakým způsobem vlastně chrání to východní křídlo evropských demokracií, tak by měla být do roku 2027 plnoprávným členem Evropské unie. A to prostě nejde.
12: On dlouhodobě odmítá jakoukoliv formu toho částečného, řekněme, druhořadého členství své země v Evropské unii. Ale právě Merz zase tvrdí to, co říkáte vlastně vy, že je to nerealistické, aby se v dohledné době Ukrajina stala plnohodnotným členem.
13: A neříká to jenom on, třeba Polsko, které je v těch vojenských věcech velkým podporovatelem Ukrajiny, tak říká, no to ne, tady debata o tom, co můžou ukrajinští zemědělci na jednotném trhu, to bude ještě hodně nadlouho. A pak samozřejmě ty věci jako právní stát, korupce a tak dále. To, co je vlastně teď zajímavé na tom německém návrhu, je, že v tom obsahu nic moc není. Oni by se měli stát podle toho návrhu v podstatě takovým pozorovatelem, že by seděli na Evropské radě a Radě Evropské unie, to jsou ty sestavy premiérů a prezidentů, případně ministrů, ale nehlasovali by. Možná by také nakoukli do Evropského parlamentu, možná do Evropské komise, ale opět by nehlasovali. To myslím, že Ukrajinu neuspokojí. A tady v podstatě jsou takové dva přístupy, jak vlastně dál to, když to řeknu lidově, s Ukrajinou dál hrát. Buď tady se jim dá nějaký podíl na rozhodování v té Evropské unii, což si moc nedokážu představit bez toho plnoprávného členství. A nebo pak je tady druhá věc, která moc v Česku nerezonuje, že samozřejmě není jenom Ukrajina, kdo chce dlouhodobě do Evropské unie, a Vladimír Putin hodně na tom zapracoval, aby co nejvíce států do té Evropské unie chtělo, tak třeba na Balkáně lídři Albánie a Srbska tak naopak říkají, my nechceme žádnou stoličku, nechceme o ničem hlasovat, nic nebudeme smět vetovat, ale puste nás na ten jednotný trh, to těm našim ekonomikám pomůže. Takže v tomto rámci se nacházíme, já to vnímám, že a vnímají to tak i německá média a další evropská média, ten německý kancléř musel něco vykopnout, on to vykopl a teď se pojďme bavit pokud možno co nejklidněji o tom, co skutečně té Ukrajině chceme nabídnout, protože je pravda, že když jsem byl na té Ukrajině, tak speciálně v těch vojenských věcech, když to porovnám s tou náladou třeba před 2 lety, když jsem tam byl naposledy, tak to bylo hlavně ať nás NATO a Západ neupustí. A teď tam vidím silné to sebevědomí, no tak máme nejlepší dronové fabriky, máme nejlepší armádu v Evropě, jasně sami to asi proti Putinovi nezvládneme, ale my se už ničeho doprošovat zas tak moc nemusíme. Tenhle moment, kdyby Evropa prováhala, tak si myslím, že to vůbec není v zájmu nikoho.
4: Jak to vidí?
12: Když jsme začali v Německu, tamní průmysl v prvním čtvrtletí poprvé za téměř 3 roky zvýšil tržby. Počet zaměstnanců se ale snížil. Propouštění se týká zejména automobilového sektoru a strojírenství. To všechno vyplývá z analýzy poradenské společnosti EY. Jaká je to i pro nás zpráva?
13: Tak tady platí ta klasická poučka, že když se dobře daří Německu, daří se dobře i Česku. Ta metafora, že jsme vlastně tou další spolkovou zemí Německa v těch ekonomických věcech nepochybně platí. Je to určitě pozitivní, že snad konečně Německo se začne odrážet od té dlouhé stagnace. Velkou pobídku pro ten odraz dal obrovský obranný a infrastrukturní balík, který byl schválený v Německu na počátku vlády právě Friedricha Merce, byť v tom Německu je nekonečná a urputná debata, jestli se dobře ty peníze vynakládají nebo ne, ale že by to v důsledku nepomohlo Česku v rámci subdodavatelských řetězců, tak to je vyloučeno. Takže určitě je to pozitivní a pokud chceme dál věřit to, že v Česku bude tento rok nějaký růst HDP třeba kolem 2%, tak je to vlastně nemožné, pokud se nám Německo bude dál stagnovat nebo propadne dokonce do nějaké mírné recese. Takže tohle je určitě dobrá zpráva pro Česko a českou ekonomiku.
12: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila. Čím to, že naopak u nás klesla důvěra ve zdejší ekonomiku, co zatím hledat?
13: Samozřejmě neodvažuji se říkat, že je jedna a jediná možná správná interpretace, ale přijde mně, že zatímco v Německu se začínají investovat ty peníze, které byly přislíbeny ze strany té vlády, tak v Česku vlastně vidíme takovou protahovanou bitvu o to, co český stát bude chtít po českých podnikatelích nebo nebude. Jsme uprostřed toho, jestli se bude snižovat nebo nebude snižovat daň z příjmu právnických osob, jestli se zrychlí odpisy nebo se nezrychlí odpisy, jestli stát bude po podnikatelích chtít EET, nebude chtít EET. Těch věcí, které musíte započíst do té své úvahy na tento a další roky, pokud jste podnikatel, tak je opravdu hodně. Já úplně rozumím tomu, že jsme na začátku vládnutí další garnitury, která má spoustu radikálních změn, ale nemůžeme se divit, že podnikatelé jsou trošku nervózní, když vlastně vůbec netuší, co z toho nakonec platit bude nebo nebude.
12: V pondělí klesaly ceny ropy, Irán údajně potvrdil pokrok v jednání se Spojenými státy, to bylo později zase dementováno. Vzhledem k tomu, že ráno přišla zpráva, že americká armáda útočila na jihu Iránu, by to označila za sebeobranu, co to může zase znamenat pro trhy?
13: Do geopolitiky mě nezatáhnete pomalu, ani nejsem si úplně jistý, kde je Hormuzský průplav, ale samozřejmě pokud trhy vyhodnotily, že asi nějaký smír mezi Amerikou a Iránem je možný a nevyhnutelně tedy pak padá ta cena ropy, respektive nějaký ten benchmark barelu ropy Brent a všechny ty další věci, které urputně sledujeme na těch obrazovkách, tak je to určitě dobré. Co to tady je spíš asi to otázka pro někoho, kdo zná tu geopolitiku, jestli takovýhle druh smíru si může dovolit Amerika a může to považovat za snad možná ne ani výhru, ale nějaké přiměřenou dohodu, tak to teda je pro mě velké překvapení. Ale z toho ekonomického pohledu, pokud bude obnovena ta plavba a ustálí se ty ceny zase hluboko pod $100 za barel ropy, tak je to určitě pozitivní. A já to říkám i sobecky, mám několik těch letenek na to léto a nerad bych, aby všechny mi skončily v koši.
12: Tomu úplně rozumím. Já jsem se trošku připravoval půdu pro otázku, jestli se dá, nebo předpokládám, že se dá očekávat, že přesto všechno inflace ještě nějaký čas poroste. Jak by se nebo měla nebo mohla zachovat Česká národní banka?
13: No, to je velmi dobrá otázka, protože jedna věc je ta rozpočtová politika, to je ta hádka o to, jestli máme mít tento rok deficit 310 miliard nebo nemáme a jestli se mají rozvolňovat rozpočtová pravidla nebo ne. A pak je ta druhá noha těch dobrých veřejných financí a to je stabilní měnová politika. A tady je hodně zajímavé, jakým způsobem se bude chovat současná bankovní rada, která zatím nechává úrokové sazby na relativně vyšších úrovních, ale jsou některé signály, že by to klidně mohlo být ještě více. Na druhou stranu Andrej Babiš říká, že chce jednoznačně levné peníze a docela ostře vlastně napadá guvernéra České národní banky Aleše Michla, mimochodem jeho někdejšího letitého poradce, že právě drží ty úroky nahoře a brání úvěrovat české ekonomiky a hospodářskému růstu. Já pevně doufám, že Česká národní banka si udrží svoji nezávislost a pokud vyhodnotí, že ta inflace není zkrocená, že od té dvojky se můžeme začít přesouvat ke trojce a možná ještě výše, tak že nebude váhat a ty peníze zdraží, protože to je ten jejich základní kanál, jakým způsobem tu inflaci dostat pod kontrolu.
12: Možná se mi to jenom zdále, jakoby se v té současné diskuzi o snaze vlády, jak jste se o tom zmínil, o rozvolnění rozpočtových pravidel, zapomínalo, že nejde jenom o výši schodku, ale také o právě tu cenu peněz, tedy jak draze bychom si jako stát měli půjčovat.
13: To jsem moc rád, že připomínáte, protože něco hodně jiného, když Česko sekalo dluhy a my jsme si půjčovali na desetiletém státním dluhopisu někde za 3%. A teď vlivem nejrůznějších těch geopolitických turbulencí si půjčujeme za 5%. A to už je velký rozdíl a bavíme se o dluhu v obrovské výši, ke kterému ještě přidáváme každý rok takové částky, jako je právě 310 miliard dluhu. Z tohohle pohledu ta debata by měla se přesně víc, jak říkáte, nejenom o tom, jaká bude ta výše toho dluhu a schodku a jak ho budeme snižovat, ale i kolik to stojí, protože něco jiného, když si levně půjčíte a dobře investujete a něco jiného je, když jsou ty peníze drahé a prostě nemůžete z té investice dostat toho tolik, jako když to bylo za 3%. Já rozumím, že je to hodně ekonomická debata, ale ten základní problém, jak je drahá ta půjčka, chápe každý velmi dobře ze svého osobního života, ať už je to spotřebitelská půjčka, hypotéka nebo leasing na auto.
12: No, lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to včera uvedla ministryně financí Lena Schillerová, ano. Zájem o dluhopisy republiky, myslím, že tak se jmenují, s velkým D. Tak,
13: a s velkým R, což je češtinářsky zajímavé.
12: Já jsem si teď nebyl jistý, jestli to Četka napsala správně. Takže dluhopisy republiky více než dvojnásobně překročili původně plánovaný nebo očekávaný zájem. Je to pro vás překvapení?
13: Není, protože upřímně řečeno, když máte nějaké volné peníze, do čeho je teď při těch budoucích nejistotách chcete investovat. A paní ministryně Alena Schillerová vám nabízí velmi bezpečnou úložku peněz s docela hezkým úrokem. Mě až překvapilo, jak vysoko vlastně to úročené je. Tohle je ekonomicky taková klasická věc, že máte dva cíle a ty jdou proti sobě, jeden si musíte vybrat. Jeden ten cíl je, že chcete mít vyšší držbu toho dluhu v českých rukou a třeba drobných retailových středatelů, což mimochodem nevymyslela Alena Schillerová, Andrej Babiš, to už tady vlastně propagoval třeba Miroslav Kalousek. Mm-hmm. A pak máte vlastně tu druhou věc, že na trzích si většinou půjčíte levněji než od toho retailového českého střádala. Takže máme vlastně naplněn ten první cíl. Češi si poměrně masivně ty dluhopisy kupují. Viděl jsem i nějaké poněkud bizarní video Aleny Schillerové na TikToku, kdy vlastně vám to nutí, ať si to koupíte pod stromeček narozeninám. Je to takové hodně jako agresivně prodejní, ale proč ne, je to úspěšné. No ale pak je ta druhá věc, kolik právě ten dluh stojí. A je vysoce pravděpodobné, že to bude dražší dluh, než kdybychom si půjčili od těch bank a zahraničních pojišťovacích společností a všech těch, kteří si normálně ten dluh kupují. Ale já myslím, že tomhle není třeba vládu kritizovat. Vláda to deklarovala, že chce zvýšit tu držbu českého dluhu českých rukou a dělá to a daří se jí to.
4: Jak to vidí?
12: Země Evropské unie budou v příštích 15 letech čelit vysokým výdajům na obranu, energetiku a důchody. A pokud se tady nezmění její hospodářská politika, tak to způsobí neudržitelný růst veřejného dluhu. Průměrný dluh evropských zemí by mohl do roku 40 vzrůst až na 130% hrubého domácího produktu, což je asi dvojnásobek té současné úrovně. Všechno tohle to uvádí Mezinárodní měnový fond. Platí to i pro nás?
13: Určitě ano, stárnutí populace se nevyhne i nám a jenom si uvědomme nebo připomeňme tu debatu, jak jsme se děsili těch čísel porodnosti, které teď v posledních letech k nám přichází, což neznamená jenom, že teda se už nerodí 100 tisíc dětí a místo toho 75 tisíc třeba jenom, ale znamená to, že třeba v některých letech na ten trh práce právě půjde těch 75 tisíc lidí, aby platili všechny ty daně, sociální, zdravotní, pojištění a další průběžné systémy a třeba bude odcházet 150 tisíc lidí do důchodu. Takže ta neudržitelnost se týká i nás. To, co bych možná dodal, protože posluchači tady tu nekonečnou debatu znají, jak šetřit, ono to moc nejde, máme spoustu priorit, tak vlastně tyto roky já považuji vlastně za takovou takovou laboratoř, jestli vlastně může fungovat to, že se v české nebo jakékoliv jiné evropské veřejnosti řekne, teď se musíme jako hodně uskrovnit, protože pak nám stejně vyletějí ty dluhy strašně vysoko. Takže je lepší začít s co nejnižší základny, s co nejlepšíma veřejnýma financema, protože prostě iluzorní si myslet, že v těch 40. letech nebudeme mít obrovské schodky, abychom vybrali ten demografické sedlo. No já si myslím, že vlastně už máme pomalu výsledky. A to nejenom z Česka. Prostě nejsme schopni na tenhle příběh přistoupit. Já tomu rozumím, proč já bych se teď měl uskrovňovat, když mám nějaké své základní potřeby a kdo ví, co bude v roce 2050. A myslím, že já nevím, co teda má být ten alternativní příběh, protože v té chvíli to opravdu, jak jste citoval, vylétne do obrovských částek a obrovských splátek dluhu jenom na to, aby jsme mohli dlužit. Ale je asi vidět nejenom v Česku, že prostě ta nabídka, když to tak označím reformní, teď se trochu uskrovníme a pak budeme mít na důchody, obranu a další základní věci, co dělají českou státnost státností, tak asi nefunguje.
12: Regulace cen pohodných hmot bude u nás pokračovat i v červnu. Je to dobře?
13: Pokud by se naplnila nějaká dohoda mezi USA a Iránem, tak já pevně doufám, a uklidnila se ta situace, tak já pevně doufám, že česká vláda tu regulaci zruší a není to jenom ten cenový strop, ale je to i sleva na spotřební dani na naftu. I to všechno by se z mého pohledu mělo zrušit, protože je to samozřejmě další zásek do rozpočtu. Pokud ta situace bude nadále neklidná, jedna, bude to neustále skákat od 90 dolarů na 110 a zase zpátky za barel ropy, pak asi vláda usoudí, že ta regulace je na místě. Já jsem se bavil s jedním znalcem z oboru energetiky a on říkal, no, jako ta vláda nějak musela ujistit ty lidi, že něco dělá, tak tam nastřelila ty stropy a nevidím v tom ani velké plus, ani velké mínus. Myslím, že tímhle stylem o tom můžeme uvažovat a zase, abychom vládě nekřivdili, určitě to byla nějaká infuze jistoty, nejenom pro řidiče, ale obecně pro tu ekonomiku, že takhle teď ty ceny budou zhruba vypadat, což také není málo.
14: Novinář, pedagog, ekonom David Klimeš je dnes u mikrofonu.
4: Jak to vidí?
14: Mikuláš Mynář ze spolku Milion chvilek předal v pondělí dopoledne na úřadu vlády petici za odvolání ministra kultury Otto Klempíře. Podepsalo ji k té hodině asi na 25 tisíc lidí. Co podle vás může následovat?
13: Tak ministr kultury, pan Klempíř, má teď před sebou takový velký bludný balvan, to je nějakým způsobem přednést na vládu v přijatelném znění nový střešní zákon o médiích veřejné služby. Velmi se mu to nedaří, ten zákon je právem kritizovaný, má asi 400 připomínek, přičem některé ty připomínky jsou stylem, jako takhle to opravdu nemůže být, to ani nedrží pohromadě, jestli to náhodou nepsala AI. A samozřejmě tady jsme v demokracii, tak se nabízí v zastupitelské demokracii, tak se nabízí klasická otázka, jestli to třeba nebude první ministr, který také z té vlády bude muset odejít. To, že se zhostit nějaké moderace debaty o budoucím nastavení médií veřejné služby, zda na to má nebo nemá, tak já úplně chápu ty, kteří říkají, no tak tenhle člověk asi úplně na to nemá. Jenom bych chtěl říct, určitě to není jediný v uvozovkách slabý kus té vládě. Kdyby tady byli odborníci na obranu, tak by se asi bavili o panu generálu Zunovi. Kdyby tady byli specialisté na regionální rozvoj, tak by se bavili asi o paní ministrině Mrázové. Ale skutečně pan Klempíř je hodně na vrcholu, co se týče těch ohrožených ministrů.
14: Je tady tak špatný ministr kultury, že si vysloužil výzvu o to zabal to?
13: Tak to je takové to české, ještě mě překvapuje, že to není jako ve verši, ještě Češi rádi taky veršují vlastně tyhle razantní výzvy. Já si myslím, že ta výzva na místě je, stejně tak je na místě, že máme demokraticky zvolenou vládu a premiér zatím říká, tento ministr bude na svém místě. Nicméně včera, nebo když se bavíme, tak den předtím byla koaliční rada, kde měl pan ministr Klempíř obhájit ten svůj zákon, který z gruntu předělá média veřejné služby a pokud má v této chvíli 400 připomínek a stále tvrdí, že v červnu to bude na vládu a 1.1.2027 pojedou pravidla pro Český rozhlas a Českou televizi úplně na novo, tak mám trošku pocit, že žije v jiném vesmíru. Spíše si myslím, že pokud se o něčem teď bavíme ve vztahu k vaší instituci nebo k České televizi, tak se bavíme asi o poslaneckém návrhu pana Nachera, který má také něco změnit a myslím si, že má výrazně větší podporu než právě zákon pana ministra.
14: Tady bychom mohli připomenout, že návrh spočívá v tom mimo jiné, že má osvobodit určité skupiny plátců poplatku médií veřejné služby. Co by to ale přineslo fakticky?
13: Tam je hodně podezřelé a tady tu kritiku chápu, pokud se bavíme o tom poslaneckém návrhu pana poslance Nachera a dalších poslanců vládní koalice, že to má platit první den dalšího měsíce po schválení tohoto zákona. Zároveň se bavíme o tom, že to osvobození znamená pro Český rozhlas a Českou televizi vyšší 100 miliony výpadku příjmů. A to teda, pokud někdo takto říká, tak vlastně se nemůže divit, že se ho lidé ptají, a co je teda ten úmysl, jak může firma fungovat, když z měsíce na měsíc přijde o stovky milionů korun. Asi moc dobře ne, co tím vlastně chcete říct. Ještě jenom připomínám, že dobrým zvykem, byť je samozřejmě velmi často porušovaným, ale dobrým zvykem je, že když vláda nebo stát přijme nějakou legislativu, tak ideálně má platit od 1.1. nebo třeba od půlky roku. A pokud se blížíme ke konci roku, tak tam nechat aspoň nějakou roční náběhovou dobu, aby se na to ti dotyční v českém státě mohli připravit. Tady zjevně vůči České televizi a Českému rozhlasu je tendence, ať to pokud možno platí obratem, a pak si asi koupíme popcorn a budeme se dívat na to, jak se management obou institucí smaží ve vlastní šťávě, protože to prostě manažersky nejde zvládnout, taková úspora. A pak bych ještě připomněl možná jednu věc. Já ani nevím, jestli pan Nacher a spol. Z toho dostanou politicky to, co chtějí. Když si vezmeme například to, že bude osvobozen od platby za Český rozhlas, Českou televizi člověk nad 75 let, ale zároveň v té domácnosti, pokud bude někdo mladší, tak se nic nemění. Takže já si
14: představu, platí za domácnost, ne za jednotlivce.
13: Já si představu tu situaci, kdy teda třeba i v mé rodině někdo začne výskat, je mi 76, nemusím už konečně platit. No ale v té rodině bydlí syn, dcera, vnuk, vnučka, ale za tebe se musí platit. Aha, takže se vlastně vůbec nic nezmění a po roce vypjatých debat pro nás vůbec nic nového nenastává. Jestli z tohohle může vzniknout nějaký pocit vysokého ocenění práce současné vlády, to si nejsem jistý.
14: A jak hodnotíte demonstrace na podporu médií veřejné služby? Naposledy byla v neděli před úřadem vlády.
13: Tady můžu jenom souhlasně zopakovat slova pana premiéra. Máme demokracii, každý si může projevovat, jak chce, ať demonstruje, jak chce. Já myslím, že to patří k té občanské společnosti. Osobně si myslím, že jestli se něco v těch zákonech, nebo respektive v tom zákonu pana ministra Klempíře či poslaneckém návrhu pana poslance Nachera, on je to trošinku zmatek, změní, tak to nebude kvůli síle demonstrací, ale kvůli tomu, že někdo na expertní úrovni konečně vysvětlí vládním politikům, že z toho pravděpodobně nezískají ten politický kapitál, který zamýšleli, když to dávali do programového prohlášení vlády.
14: Ještě mi napadá, když jste tedy zařadil mezi ty slabší ministry, třeba i Jaromír Zunu, což je armádní generál, pohyboval se v té oblasti obrany. Otto Klempíř celý život strávil v kultuře. Jak si to vysvětlit, že potom alespoň část komentátorů jejich práci hodnotí jako nedostačující?
13: Tohle je skvělá otázka. Já samozřejmě chápu, že v té zastupitelské demokracii může vylétnout do té ministerské funkce kdokoliv, je úplně v pořádku, že dva měsíce před volbami nikdo neví o motoristech, oni to nakonec uhrají a mají ministerstva. To je v pořádku. Takhle to funguje, pokud se dostanou do vládní koalice. Na druhou stranu se ukazuje, že proti třeba době minus 20 let to vedení ministerstev je mnohem divočejší. Je tam mnohem víc nahodilých věcí a klade si to velké nároky, mnohem větší na komunikaci a marketing. A pokud to ministerstvo a ten obor neznáte, a to znamená, že třeba jste z té oblasti, z kultury, z armády, ale prostě neznáte to ministerstvo, nevíte, jak se jde do jaké kanceláře, kdo za co odpovídá, ta pravděpodobnost, že i když jste takto jako vybaven, takže schoříte v té funkci, je obrovská a skutečně je asi dobré, když nastupuje na ten ministerský post někdo, kdo v nějaké podobě tu zkušenost už s tím úřadem nebo s tím ministerstvem měl.
14: Novinář a ekonom David Klimeš byl hostem pořadu, jak to vidí. Moc děkuji, nashledanou.
13: Děkuji za pozvání.
14: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus. Problémy politické, ekologické i sociální. Zblízka, z dálky a ze všech stran je na svítí reportážní pořad Zaostřen. Popisuje, analyzuje a vysvětluje, proč se události doma i v zahraničí odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu.
7: Hezké odpoledne, bylo půl druhé.
4: Český rozhlas Plus. Právě.
7: Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun. Severní Korea vystřelila ze západního pobřeží několik raket do Žlutého moře. Informovala o tom jihokorejská armáda s tím, že nejméně jednou ze střel byla balistická raketa krátkého doletu. Pchjongjang odpal začal několik hodin poté, co jihokorejský prezident Lee Jae-myung na zasedání vlády vyzval k intenzivnějšímu úsilí o posílení armády. Severní Korea naposledy vypustila několik raket krátkého doletu 19. dubna. Tamní média to označila za demonstraci hlavic kazetových bomb. Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falbr se podílel v 90. letech na vzniku hnutí, v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD, několik let byl i v Evropském parlamentu. Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů. Vyplývá to z Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro více než 24 tisíc žáků. Oproti tomu osmiletá gymnázia nabízí asi 200 míst a šestiletá zhruba 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. A policisté žádají o pomoc při pátrání po 16-leté Melise Milanové. V pondělí odešla ze zdravotnického zařízení v Jemnici na Třebíčsku a od té doby o sobě nedala vědět. Hledaná má zdravotní obtíže a měla by užívat léky, které ale nemá u sebe. Dívka je obézní postavy, měří 160 cm, má černé, rovné, dlouhé vlasy a hnědé oči, které si ráda výrazně líčí. V době zmizení měla na sobě krátké tričko světlé barvy a světlé kraťasy. U sebe má tyrkysové zavazadlo a na pravé paži nalepený kulatý senzor pro monitorování. Má také obvázání kotník. Podle policistů nejspíše zamířila do Třebíče. Jakékoliv informace o 16-leté Melise Milanové volejte na linku 158. Teď pohled na dopravu. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Kosmonosy popojíždí kolona ze 46. kilometru. Na 44. je kvůli údržbě uzavřený jeden pruh, zpoždění 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Rousínov z 216. kilometru nadále čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu. Levý pruh popojíždí zejména kolem sjezdu na Slavkov, pak už se jede v levém pruhu rychleji. A na Pražském okruhu směrem na letiště se jede pomalu od Lohkova z 15. kilometru, vše se rozjede za sjezdem na Ořech. Přejeme šťastnou cestu. V noci a zítra bude jasno nebo skoro jasno, během zítřka od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se zítra místy jinde ojedinělé objeví přehánky a jen velmi výjimečně i bouřky. Noční teploty klesnou na 16 až 11 stupňů, zítra bude na severu Čech kolem 24, ale jinak 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů. A po zprávách se přesuneme na konferenci Křehká bezpečnost, na které jsme diskutovali o budoucnosti Ukrajiny. Slovo má Pavlína Nečásková.
15: Budoucnost Ukrajiny ovlivní nejen politická rozhodnutí a bezpečnostní garance, ale také a především lidé. Ti, kteří na Ukrajině zůstávají a žijí s každodenní realitou války, i ti, kteří se jednou vrátí. Jaké jsou jejich příběhy a co prožívají? Jak se proměňuje ukrajinská společnost pod tíhou dlouhého válečného konfliktu? O tom jsem na konferenci Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas Plus, mluvila s ukrajinskou právničkou a nobelistkou Oleksandrou Matvičukovou a novinářkou Natálií Humeníkovou.
16: Speciál Českého rozhlasu Plus.
15: Přestože situace na Ukrajině zůstává mimořádně obtížná a válka stále pokračuje, dnes se chceme zaměřit hlavně na budoucnost země. Když dnes přemýšlíte o budoucnosti Ukrajiny, cítíte spíš optimismus nebo pesimismus? Natálio, mohla byste prosím začít?
17: I'm usually the most optimistic person in any room globally. So that's the disclaimer.
18: Já jsem obvykle největší optimistka, kdykoliv se ocitnu, takže jen pro začátek varuji. Můžu kolem sebe mít spoustu lidí z různých zemí se špatnou náladou, ale já se je budu snažit povzbudit. Ale jsem taková hlavně proto, že vždycky přemýšlím, kde jsme mohli být. Teď se ptáte na budoucnost, ale já si vždycky vzpomenu, že kdybychom v roce 2014 neprotestovali na Majdanu, kdybychom se nebránili, nechránili lidi a část naší demokracie. Říkám si, jestli bychom nebyli někde tam, kde je dnes Kazachstán nebo Bělorusko. A je vidět, že to pro nás opravdu mohla být reálná budoucnost. Víte, nemůžu říct, že jsme optimističtí, ale jsme plní naděje, protože děláme, co je v našich silách. Děláme maximum, abychom zařídili ten nejlepší možný výsledek. Zároveň důvod, proč jsem alespoň letos a dnes o něco sebejistější, je ten, že Ukrajina změnila dynamiku na bojišti, protože nám vždycky chyběli lidé. Museli jsme být vynalézaví a kreativní a našli jsme cestu, jak použít nové technologie. Být operátorem dronu je pořád nebezpečné, ale aniž bych zacházela do přílišných detailů, tak téměř 90% ztrát na frontové linii způsobují drony. A to jak z ruské, tak ukrajinské strany. A drony si vyrábíme na Ukrajině. Takže jsme méně závislí na zahraničních zbraních. Hledali jsme způsoby, které nakonec hodně změnily to, jak se dnes bojuje a jak se budou vést války v příštích desetiletích po celém světě. Už se to děje. Jde o to najít způsob, jak se menší země, která nemá mnoho vojenských spojenců nebo není součástí Severoatlantické aliance, může sama bránit. Which doesn't have much kind of military allies or is not being a part of NATO,
19: finds a way to defend itself with a homegrown defense. Alexandra, may I ask you, because
20: otázka na Alexandru. Vy jste v rozhovoru pro deník Kyiv Post řekla, že pesimismus je luxus, který si nemůžeme dovolit, ale optimismus nesmí být založený na iluzích. Můžete to rozvést?
21: Možná se podělím o jeden osobní příběh právě na základě toho, co říkala Natália. Byla to první zima plnohodnotné války, která byla opravdu těžká. Rusové záměrně ničili energetickou infrastrukturu. V lednu a únoru teploty klesly i na minus 25 stupňů Celsia. Doslova jsme mrzli ve vlastních bytech, bez topení, vody, elektřiny, světla. Byla to otázka přežití. Bylo to tvrdé, protože jsme nedokázali najít řešení i na jinak jednoduché věci, jako třeba jak ohřát mléko pro novorozené dítě. A pamatuju si, že když Rusové poprvé zasáhli energetickou síť, na internetu se stalo virálním jedno video. Bylo to video jedné kyjevské učitelky. Měla na sobě červenou zimní bundu a teplou čepici a krčila se u kovového sloupu venku na ulici vedle generátoru, tak aby měla přístup k internetu. A přímo tam, v mrazivé zimě, skrčená u svého počítače, přednášela svým studentům. Když jsem to video viděla, řekla jsem si, můj bože, Rusové sem přišli, aby nám vzali všechno. Naši zemi, naši svobodu, naši budoucnost, vzdělání našich dětí. A tahle obyčejná kyjevská učitelka se rozhodla nedat jim nic. A něco tak prostého, jako učit své studenty, se proměnilo v akt odporu. Takže si myslím, že naše hlavní ponaučení z této války je, že když se nemůžete spolehnout na právní nástroje, když se nemůžete spolehnout na mezinárodní systém míru a bezpečnosti, stále se můžete spolehnout na lidi. A obyčejní lidé mají mnohem větší vliv, než si vůbec dokážou představit. Obyčejní lidé dokážou dělat neobyčejné věci. Ordinary people can do extraordinary things.
20: Ukrajina se už několik měsíců potýká s velkým korupčním skandálem kolem státní energetické společnosti Energoatom a nedávná zpráva poukazuje na to, že se vyšetřování blíží k lidem, kteří mají blízko k Volodymyru Zelenskému. Pokud by během války vypukla větší politická krize, co by to pro Ukrajinu znamenalo?
0: What would that mean for Ukraine?
17: I wonder what that could be a bigger, larger scandal. You have the.
18: Já si nedokážu představit ještě větší, rozsáhlejší skandál, než že máte druhého člověka v zemi, který je teď vyšetřován. A pro mě jako nezávislou novinářku je to wow. Možná to bude znít zvláštně, ale já jsem byla minulý rok strašně ráda, když se v Kyjevě protestovalo. V ulicích Kyjeva před prezidentským palácem lidé ukazovali, že když se věci vyvíjejí špatným směrem, dají to vládě jasně najevo. Také se mi vlastně hodně líbilo, jak mladá generace Ukrajinců dokázala posunout tu debatu. Vidíte to hlavně v jiných, zejména autoritářských zemích, kde se snaží hrát takovou hru, že se nesmí kritizovat vláda, nemluví se o korupci během války, protože mají reálné bezpečnostní obavy. Ukrajinci dokázali změnit narativ a říct, korupce škodí bezpečnosti a suverenitě. Takže my jako občané se musíme ozvat, protože to znamená, že chráníme svou zemi, chráníme své vojáky. A momentálně se nacházíme v situaci, kdy člověk, který byl ještě před půl rokem pravděpodobně druhým nejmocnějším člověkem v zemi, je prostě vyšetřován. Připadá mi to fascinující. Jsem novinářka a když se dnes dívám na situaci ve Spojených státech, říkám si, že by se jim hodilo něco podobného. Jako novinářka dostávám už hodně let pořád tu stejnou otázku o korupci na Ukrajině. A dostávala jsem ji i na Ukrajině, obzvlášť když jsem vedla nezávislou televizní stanici. Jak o tom tedy

0: rozpadu Sovětského svazu. A teprve před 12 lety jsme dostali možnost budovat demokratické, udržitelné instituce. Tento korupční skandál není založený na novinářských vyšetřováních, ale na oficiálních vyšetřováních státních protikorupčních orgánů. To znamená, že státní protikorupční úřady dělají svou práci správně. Odhalili toto korupční schéma, zastavili ho a vydali zatykače. Ještě před 12 lety něco takového bylo nepředstavitelné, protože tito lidé byli prakticky nedotknutí. Je ironie, že z ukrajinské perspektivy je to tedy obrovský úspěch. Ve skutečnosti to ukazuje, že se pohybujeme správným směrem, že už netolerujeme korupci, že i když jste druhý, třetí nebo čtvrtý člověk ve státě, nezáleží na tom a stejně stanete před soudem. A pak to, co zmínila Natália, toto oficiální státní vyšetřování protikorupčních orgánů bylo možné jen proto, že lidé na Ukrajině loni v létě vyšli do ulic a pokojně demonstrovali, když se ukrajinský parlament rozhodl omezit nezávislost státních protikorupčních orgánů. A upřímně řečeno, během plnohodnotné války pod neustálým bombardováním ruskými drony a raketami to není jednoduché. Ale lidem na tom záleží a proto vyšli do ulic. Řekli poslancům, musíte se vrátit z dovolené a vrátit se do parlamentu. Udělali jste obrovskou chybu, která není v souladu s naší budoucností v evropské integraci. Takže šup a hlasujte znovu, vraťte všechno zpátky. A povedlo se.
1: And vote again, return everything back, and they succeed.
2: You know, my husband is Russian, Russian citizen. He is quite famous independent journalist, but he's now for 2 full years serving in the Ukrainian army.
3: Víte, můj manžel je Rus, ruský občan. Je to poměrně známý nezávislý novinář, ale už celé 2 roky slouží v ukrajinské armádě jako operátor dronu, jako inovátor v této oblasti, na plný úvazek v ukrajinské národní gardě. A protože je Rus, vždycky čekám, že bude vůči demokraciím obvykle o něco skeptičtější než já. Ale on mi řekl, víš, co se děje? To je docela fascinující. Nedokázal jsem si představit, že by tak mocný člověk mohl být vyšetřován. To mi prostě nedávalo smysl. Ale já si jen řekla, tak jo, fajn.
4: Ukrajinu od začátku války opustili miliony občanů. Co podle vás rozhodne o tom, zda se po válce vrátí? Může v tom hrát roli také politická situace?
1: A lot of these people who left the country want to return. And they can't do it because of security reason. Among these people my mother.
0: Mnoho těchto lidí, kteří odešli ze země, se chce vrátit a nemohou to udělat z bezpečnostních důvodů. Mezi tyto lidi se počítá i moje matka. Je uprchlice a teď pobývá v Německu. Nebylo to její dobrovolné rozhodnutí. Byla k tomu donucena, protože Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi a ona odešla ze země v prvních dnech. A je nešťastná, protože přišla o všechno. Měla svůj dům, měla svou práci, byla učitelkou ve škole, byla respektovanou členkou místní komunity. A ano, dostala sociální podporu od Německa a já jsem za to velmi vděčná. Ale volá mi skoro každý den a pláče, protože se mě ptá, prosím, řekni mi, kdy tahle válka skončí a já se budu moct vrátit domů. Takže je to velmi citlivá otázka. Určitě budou lidé, kteří se po několika letech v nové zemi rozhodnou tam zůstat, protože opustit všechno byl jeden šok a teď by bylo dalším šokem znovu všechno nechat a vrátit se po letech, kdy jste museli začít svůj život od nuly. Je to pochopitelné. Ale myslím, že naším úkolem jako ukrajinské občanské společnosti, a doufám, že to tak chápou i ukrajinští představitelé, je uchovat vztahy, horizontální vazby s těmito Ukrajinci. Nehledě na to, jestli se rozhodnou vrátit nebo ne. Mohou být takovými ukrajinskými velvyslanci.
1: Regardless of their decision, either they will decide to return or to stay, they can be Ukrainian ambassadors.
2: I stayed in Kyiv all the time. My family left for quite short time, like some.
3: Já jsem v Kyjevě zůstala celou dobu. Moje rodina odešla na poměrně krátkou dobu, na několik měsíců a vrátila se v létě 2022. Nějak se stalo, že v mém malém okruhu většina lidí zůstala, ale samozřejmě spousta lidí odešla. Odchází spousta chytrých a kvalifikovaných lidí. Především chci poděkovat každé zemi, která Ukrajince přijala. Děkuji České republice. Docela mě zarazilo, když se mě jeden český novinář zeptal na negativní názory vůči ukrajinským uprchlíkům v Česku. Chápu, že je to normální. Já jsem reportoval

0: Z mnoha různých válečných konfliktů a pamatuju si, jak jsem v roce 2011 mluvila s prvními syrskými uprchlíky v jordánském městě Irbit. A byli tam dobrovolníci. A po třech měsících mi říkali, že lidé začínají být trochu nespokojení, protože syrští uprchlíci zabírají volné byty. A pak za půl roku si stěžovali, že tam jsou bohatí Syřani, kteří mají dobrá auta. Ale problém tkví v tom, že i když žijete na hezkém předměstí, i když máte dobrý byt, bomby padají i na vaše domy, nevybírají si. Pokud jste žili v Mariupolu, není se kam vrátit. Neexistuje jedno společné vysvětlení, proč někteří lidé odcházejí. Zvukařka mého podcastu byla před pár týdny v epicentru výbuchů v obytné čtvrti v Kyjevě. Spanikařila. Zavolala a řekla, v Kyjevě už nevydržím ani hodinu. A my jsme takovou reakci nečekali. Prostě řekla, potřebuju být kdekoliv, jen ne tady. Je to jediný způsob, jak klidně spát. Takže to se stalo před pár týdny. Říkám tedy, že je to dlouhé, ale přesto bych všechny požádala, aby měli na paměti, že existují velmi různé situace. Proč se lidé rozhodnou zůstat, proč se nevracejí. Ale dokud není bezpečno, dokud na Ukrajinu padají bomby, tak je rozhodnutí nevrátit se naprosto v pořádku.
1: Panují někdy negativní pocity vůči lidem, hlavně mužům, kteří ze země odešli?
0: I já takové negativní pocity mám. Říkám to i jako novinářka, jako velmi tolerantní člověk, jako někdo velmi progresivní. Ale někdy tomu také nerozumím. Někdy si říkám, nemáte děti a mě tu chybějí lidé na práci, tak proč pořád zůstáváte, já nevím, třeba v Nizozemsku? I já mám takové pocity, je to trochu přirozené. Pokud jde o negativní pocity, máme i muže, kteří zůstávají na Ukrajině, ale neslouží. Myslím si, že to je obrovské etické dilema, ale je to dilema, které není ani tolik o politice. Věnujeme se tomu docela dost ve výzkumu. Z mého pohledu je to ve skutečnosti jedna z nejzajímavějších otázek lidské povahy. Proč se z obyčejného člověka v okamžiku krize stane hrdina a jiný člověk, u kterého byste čekali, že se zachová hrdinsky, se tak nezachová? Je to pravděpodobně ta nejtěžší a nejzajímavější otázka, kterou si v dnešní době můžeme klást. Takže jsem vděčná každému, kdo slouží. Věřím, že je to povinnost nás všech. Měli bychom si v tom být rovni. A ano, myslím si, že lidé, kteří v armádě sloužili, budou mít do budoucna ve společenském životě lepší postavení. A bude normální ptát se, kde jste byli, když byla válka, když lidé na Ukrajině umírali.
1: Ale přesto, i v tomto kontextu, v kontextu, který jste zmínila, že váš manžel je ruský novinář, ale šel sloužit do ukrajinské armády a bojuje na frontové linii, dokážete stále chápat lidi, kteří odešli, aby se válce vyhnuli?
0: Myslím, že žijeme v jiném světě. Je to otevřený svět. Takže to vlastně není otázka ani za milion dolarů. Je to věčná otázka, kterou si každý musí vyřešit sám. Jsme ochotni riskovat svůj život v zájmu ochrany někoho jiného, anebo ne? A já si nemůžu stěžovat, když se někdo rozhodne jinak než já. Jen k tomu dodám jedno upozornění. Něco, o čem jsem také přemýšlela. Na Ukrajině stále existují způsoby, jak nesloužit. Například, a to není jednoduchá věc, takže nechci nikoho urazit. Pokud máte 3 děti, do armády nemusíte. Takže existuje mnoho legálních způsobů, jak se službě vyhnout. Mějte prostě 5 dětí, 6 dětí, potřebujeme víc lidí.
1: Alexandro, co to dělá s běžnými mezilidskými vztahy? Například, když jedna rodina má syna, který bojuje na frontě, zatímco syn jiné rodiny odešel ze země, zvyšuje to napětí mezi lidmi?
2: We tend to repeat that the war unites people. It's true, but just partially true.
3: Máme tendenci opakovat, že válka lidi sjednocuje. Je to pravda, ale jen částečně, protože zároveň válka lidi velmi rozdělila. A nejde jen o tyto tři kategorie, tedy lidé, kteří odešli ze země, lidé, kteří vstoupili do ukrajinské armády, aby bránili své rodiny a zemi, a lidé, kteří jako já žijí v Kyjevě nebo v jiných městech a obcích nebo v obcích v hlubokém Týlu. I v rámci těchto skupin existují stovky a tisíce dalších jedinečných podskupin, které mají zkrátka každá trochu jinou válečnou zkušenost. A my se musíme snažit zemi opět spojit dohromady. I já můžu cítit různé emoce, ale snažím se to racionalizovat a říkat si, že musíme stavět mosty. A také si myslím, protože pracuji s dokumentací válečných zločinů a vím, kolik bolesti si naše země zažila, že i když člověka znáte jménem, velmi často neznáte jeho příběh ani jeho zkušenost. V právu existuje velmi známý princip, presumpce neviny. A já jsem začala říkat, že potřebujeme presumpci péče. Musíme ke každému přistupovat bez snahy ho soudit a měli bychom jeden o druhého pečovat. Protože pokud nedokážeme vytvořit prostor, kde lidé zasažení touto válkou mohou překonat svá traumata a být přijati, nedokážeme se jako země posunout dál.
0: Rychle do toho vstoupím, bude to stručné. Také bychom neměli podceňovat, že existují problémy spojené s mobilizací. Je to velmi důležitá otázka. Myslím, že je pro nás klíčová, pro naši budoucí bezpečnost i pro dnešek, a hlavně co se spravedlnosti a férovosti týče. Ale zároveň bychom neměli podceňovat ani rozsah dezinformační kampaně z Ruska, která cílí právě na tu otázku mobilizace a využívá ji k tomu, aby rozdělila společnost tím, že vypichuje konkrétní případy a ptá se, proč zrovna tito lidé jsou mobilizovaní a jiní nejsou. Protože kamkoliv se podíváte, ať už jde o útoky na energetickou síť nebo ne, neustále vidíme kampaně, které poštvávají lidi proti sobě. Například lidi v části Kyjeva, kde není elektřina, proti lidem, kteří elektřinu mají. Takže tyto velmi cílené kampaně bohužel mohou mít skutečný dopad. Myslím, že jsme mohli odvést lepší práci v tom, abychom jim stihli předejít, abychom měli vlastní, lepší kampaně. Ale znovu a znovu se vracíme k tomu, že se ve válce pokládají lidské oběti a každý ji položí trochu jinou.
4: Yet I again return. There is something human. We're speaking about the question about the human sacrifice. There won't be ever one answer on it.
1: Slyšeli jste záznam části debaty z konference Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas Plus. Plnou verzi i záznam dalších pořadů najdete na našem YouTubeovém kanálu a webových stránkách plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
5: Ve válkách, armádách a bojových operacích jsou dominantní muži. Málo kdo ale ví, jak statečné dokázaly být v bojích ženy. Cyklus portrétů ženy na frontě vypráví příběh čtyř výjimečných vojaček, které ve druhé světové válce odvahou a nasazením často předčily muže. Zdravotnice a telegrafistka Marie Kvapilová, snajperka Mariel Jalková-Lastovecká, Malvína Friedmanová-Fantová, která zachraňovala životy na bojišti i pod nepřátelskou palbou, a Eva Kočandová, která bojovala jako protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Radiokniha.
0: Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka, zvyklá na život v přepichu, neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
6: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
1: 14 hodin. Dobrý den, začíná úterní odpolední Plus s datem 26. května. Dnes vás jím provede Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech.
6: Český rozhlas Plus.
1: Nad Tchaj-wanu je několik poslanců německého Bundestagu. Dnes se setkají s lídry ostrova, s nímž Německo nemá oficiální diplomatické styky. Návštěvu kritizuje Čína, kde zase zahajuje návštěvu německá ministryně hospodářství. Česká vláda představila priority v oblasti digitalizace. Ve svém funkčním období chce stihnout celkem 55 projektů. Už v únoru přitom musí být digitalizovány 6 000 služeb státu. A v Paříži odstartoval soud s vychovatelem, který čelí obvinění ze sexuálního zneužívání dětí v pařížské mateřské školce. Co děti vypověděli? To jsou hlavní témata úvodní půlhodiny. Rozebereme je po zprávách, se kterými už je ve studiu Monika Vrchotová.
7: Dobré odpoledne. Irán oznámil, že sestřelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Iránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly také lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Iránská státní média informovala, že úder nepřežili 4 příslušníci iránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce po něm dodal, že dohoda s Íránem je pořád možná. Bývalý poslanec Dominik Feri může na svobodu. Okresní soud v Teplicích před chvílí vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají ženy strach a obavy. Psycholožka z věznice řekla, že Feriho osobnost je vyrovnaná, má vytvořené sociální vztahy, další pobyt za mřížemi nedoporučila, pro společnost není nebezpečný. Ferry uvedl, že žil řádným životem před nástupem do vězení a hodlá v tom pokračovat. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
8: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
9: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
8: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: 4 lidé zemřeli v Belgii při srážce školního mikrobusu a vlaku, oznámil to belgický ministr vnitra Bernard Cantin. Podle něj zahynuli 2 mladiství, řidič a 1 dospělý. Nehoda se stála ráno na železničním přejezdu asi kilometr od obce Bugenut. Co přesně se stalo, policie vyšetřuje. V době neštěstí podle vlámské veřejnoprávní televize VRT svítila na semaforu červená a byly spadlé závory. V minibuse bylo celkem 9 lidí. Děti navštěvovali střední školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Český rozhlas podle informačního zákona. Částka odpovídá jeho 12 platům. Pojišťovnu vedl Kostka 11 let, rezignoval z osobních důvodů ke konci dubna.
10: Odchodné zajistila Kostkovi změna pracovní smlouvy z roku 2023, říká mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Šilerová.
11: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
10: Kostka dostal dokonce o 200 tisíc víc než odvolaný ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který vedl do února největší pojišťovnu v zemi. Správní rada pojišťovny ministerstva vnitra částku nemohla podle jejího místopředsedy Vladimíra Vlčka ovlivnit.
12: Odchodné, které vyplývá ze smlouvy, kterou měl uzavřenou pan Kostka vlastně ještě s tou předešlou správní radou.
10: Kostka výši svého odchodného odmítl komentovat. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
7: Posloucháte Zprávy Plusu. Někdejší odborový předák a politik Richard Falber zemřel ve věku 85 let. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. V 90. letech se Falber významně podílel na rekonstrukci odborového hnutí. Jeho šéfem byl 8 let. V politice byl za sociální demokracii, stal se senátorem i europoslancem. Na jeho úspěchy zavzpomínal bývalý premiér Jiří Paroubek.
13: Dokázal stranou lidi, dokázal vést lidi a pod jeho vedením to odborové hnutí dosáhlo, řekl bych, kulminoval jeho vliv ve společnosti. Já musím říct, že to byl jeden z nejlepších řečníků po listopadovém období.
7: Richard Falber zemřel 13. května. Rozloučení v rodinném kruhu se odehrálo včera. Krátký pohled na silnice na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216. Počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu a opatrně i v levém. Na kilometru 211 stojí u středových svodidel auto s defektem a vybočuje se. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se na 14. kilometru pohybují silničáři. Uzavřený je levý pruh, je tam kilometrová kolona na necelých 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes a na většině území i zítra zůstanou tropické teploty. Dnes bude až 32, zítra na jihu Moravy až 33 stupňů, ale na severu Čech už bude jen kolem 24. Zatímco dnes je slunečno, zítra bude od severu přechodně oblačno na východě Moravy a na jihu Čech místy, jinde jen ojediněle s přeháňkami a velmi výjimečně se objeví i bouřka. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
14: Posloucháte Odpolední Plus.
15: A posloucháte nás přesně 7 minut po 14. hodině. Od mikrofonu přeje pěkné odpoledne Lucie Vopálenská. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS poletí koncem týdne na Tchaj-wan. Na tomto ostrově, v jehož blízkosti stále častěji pořádá vojenská cvičení Čína, je už teď parlamentní delegace z Německa. No a více si o ní teď v úvodu Odpoledního Plusu povíme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, vítej.
16: Pěkné odpoledne.
15: Tak předseda Senátu Vystrčil kritizoval, že mu česká vláda na Tchaj-wan odmítla poskytnout dříve přislíbené vládní letadlo. Mají poslanci německého Bundestagu podobné problémy?
16: Je to pravda, Miloš Vystrčil to označil dokonce za nůž v zádech ze strany české vlády, ale nezdá se, že by ta německá delegace trpěla podobnými problémy. Ono sice tu pětičlennou misi vede Till Steffen, což je poslanec za opoziční stranu Zelených, ale jinak celá ta skvadra pětičlenná je složená napříč stranami. Jsou tam dva zástupci křesťanských demokratů a po jednom za Alternativu pro Německo a stranu Die Linke. Všechno jsou to muži. Komu se ta cesta nelíbí, to je Čína. Mluvčí ministerstva zahraničí včera řekla, že Peking odmítá, aby kterýkoliv stát, se kterým Čína udržuje diplomatické styky, měl zároveň oficiální vztahy taky s Tchaj-wanem, který je podle Pekingu, jak známo, nedělitelnou součástí Číny. Tedy zazněla podobná kritika jako před 4 lety, kdy byli němečtí poslanci na Tchaj-wanu naposledy.
15: No ale letí teda vládním letadlem, jestli jsem tě správně pochopila, je to tak?
16: Je to tak.
15: A dnes tuto německou delegaci přijal prezident Tchaj-wanu Lai Ching-te. Už můžeš říci, čeho se jednání mezi tchajwanským prezidentem a německými poslanci týkala?
16: Pro Tchaj-wan je teď nepochybně důležitá diplomatická, skoro jakákoliv podpora Čínu, jak známo, nedávno navštívili americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin, přičemž hlavně první jmenovaný pak asi možná trochu prohloubil krizi Tchaj-wanu, protože zpochybnil, že Spojené státy prodají ostrovu slíbené zbraně v hodnotě skoro 300 miliard korun. Vyvolalo to obavy, jestli se nemění takový dlouhodobý politický kurz Spojených států a Washington vlastně nevydá Tchaj-wan na pospas. Čína si přitom i vzhledem k mezinárodní situaci právě počíná vůči Tchaj-wanu, řekněme, čím dál asertivněji pořádá u něj vojenská cvičení nebo přes něj nechává přelétat své stíhačky. A to je právě kontext, ve kterém ta německá koncem týdne česká delegace na Tchaj-wan přiletají. Vedoucí té německé delegace zmíněný to Steffen prohlásil, že Německo a Tchaj-wan sdílejí jakožto svobodné demokracie společné hodnoty a Německo tak má zájem prohlubovat i hospodářskou spolupráci. Ve čtvrtek se němečtí poslanci podívají na výrobu čipů, ve které je Tchaj-wan světovým lídrem a aktuálně se staví tchajwanská firma TSMC staví asi za 10 miliard eur závod u Drážďan, který by měl zahájit provoz a výrobu čipů v příštím roce.
1: No ale zmínili jsme už také kritiku této mise poslanců Bundestagu na Tchaj-wan ze strany Pekingu. No ale Němci na Čínu jako velmoc nezapomínají. Dnes tam odlétá s početnou delegací ministryně hospodářství Katarina Reichová. Jaký cíl má tedy ona a tato její cesta?
16: Katarína Reichová před odletem dávala Němcům Čínu za vzor, zejména pokud jde o, řekněme, bezbřehou pracovní dobu, ale jaké tam má cíle, to vlastně není tak úplně jasné. Jasné je taková výchozí analýza, nebo výchozí stav je evidentní, že Čína, čínské subvencované zboží, a to už zdaleka nejen druhořadé kvality, dokáže ubírat německým firmám prostor na trhu. Týká se to mnoha segmentů, kromě automobilů, tak i strojírenství nebo chemie, a platí to jak pro čínský trh, ale stále víc taky pro evropský trh a i další země. Co s tím dělat? Na tom se třeba podle televize ARD členové, 40 člené delegace, která Katarínu Reichovou doprovází, jejíž součástí jsou podnikatelé i politici, tak úplně neshodnou. Někteří jsou pro odvetná cla, která by tu situaci a nerovnováhu narovnala, a jiní by zase upřednostili spíš, řekněme, spolupráci, takovou kooperaci s Čínou bez nějakých konfliktních opatření.
1: Tolik pro tuto chvíli Tomáš Havlín, berlínský zpravodaj Českého rozhlasu. Děkujeme za příspěvek a naslyšenou, Tomáši. Hezký den.
16: Děkuju a taky přeju hezký den.
1: Na téma ovšem navážeme i v dalších minutách, a to se synologem a analytikem projektu Synopsis Davidem Gardášem. Pěkné odpoledne, vítejte ve vysílání Plusu.
17: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
1: Tak Německo, jako většina zemí světa, s Tchaj-wanem neudržuje oficiální diplomatické vztahy, ctí politiku jedné Číny, jako konec konců i Česká republika, ale v Tchaj-peji má Německo de facto své velvyslanectví. Jak pozorně podle vás v Pekingu teď sledují tuto zahraniční návštěvu Tchaj-peje?
17: Tak skutečně, jak zmiňujete, naprostá většina států uznává existenci Čínské lidové republiky, ne už tak Čínské republiky, jak zní tedy oficiální název Tchaj-wanu. A proto z tohoto důvodu Peking velmi pečlivě a detailně pozoruje jakékoliv interakce Tchaj-peje, kde tedy sídlí vláda oné Čínské republiky, se zbytkem světa, ale stejně tak pozoruje i interakce se státy, které uznávají Čínskou republiku jako svébytný stát na té mezinárodní scéně, a byla to například záležitost nedávné cesty prezidenta Lai Ching-te do afrického Eswatiny, kdy tedy podobně tak chtěla blokovat jeho cestu i do země, která takto uznává Tchaj-wan.
1: No, Čína už podle agentur vyzvala Německo, aby, cituji, nevysílalo nesprávné signály separatistickým silám na Tchaj-wanu, pokud je to tady korektní překlad z čínštiny. Co to přesně podle vás v kontextu diplomatického jazyka Pekingu znamená?
17: Tak to, co zmiňujete, je v podstatě mantra komunistické strany Číny, která využívá tuto retoriku, kdykoliv dojde na podobnou interakci, ať už na nižších příčkách od komunálních politiků až tedy po legislativní představitele těch parlamentních demokracií. A spolu s tím je tam vždy i nějaký nárok na neoddělitelnou součást Číny, historické nároky, případně sjednocení s velkou náručí čínské vlasti a podobně. Takže v tomto ohledu jsou to očekávané...
1: Není to v podstatě nic, jaksi co by vybočovalo, ano?
17: Ne, řekl bych, že tohle zaznívá opravdu vždy, když dojde na podobnou interakci.
1: No a nemůže to být o něco citlivější výhrada ze strany Pekingu, protože jde o Německo, tedy o zemi, která je pro Čínu a samozřejmě vice versa pro Evropu jako takovou vlastně klíčovým ekonomickým hráčem.
17: No, jak se to vezme? Svým způsobem právě tím, že Čína potřebuje Německo jako důležitého ekonomického partnera na té evropské půdě, řekněme, tak tím spíše si Německo může dovolit nějakým způsobem využít té páky, kterou má, exportuje do Číny, stejně tak vlastně odebírá ve velkém čínské zboží a ta provázanost, ta vzájemná závislost těch ekonomik do jisté míry vlastně umožňuje o něco hlouběji rozšiřovat tyto vazby s Tchaj-wanem, ale spolu s tím to možná poskytuje prostor i dalším zemím, jako je Česká republika, Litva a další země napojené na ty dodavatelské řetězce skrze Německo nepřímo.
1: Tak my už jsme zmínili i v předchozím příspěvku s Tomášem Havlínem, že současně je dnes na cestě do Pekingu německá ministryně hospodářství. To zas může třeba čínské vedení nějak trochu jako uklidnit, když bych si to dovolila interpretovat. Ale koncem února navštívil Peking německý kancléř Friedrich Merz a během návštěvy apeloval na Peking, že jakékoliv snahy o sjednocení Číny a Tchaj-wanu musí probíhat mírovou cestou. Jak vlastně vnímá čínské vedení a jeho zahraniční politika takovéto apely?
17: Tak jak už jsem zmínil, je to vysoce citlivá záležitost z pohledu Pekingu a především tedy komunistické strany Číny, která byť nevládla na Tchaj-wanu jedinou vteřinu, tak to vnímá jako jakousi historickou legitimitu a kontinuitu dřívější carské Číny, respektive císařské, pardon. Ale v tomto ohledu je důležité i ono prohlášení ze strany evropských či demokratických států, které pochopitelně Tchaj-wan potřebují nejenom z nějakého hodnotového diplomatického hlediska, ale také z ryze ekonomických, pragmatických důvodů, kdy Tchaj-wan je skutečně alfou a omegou těch pokročilých technologií, jako jsou polovodiče, čipy, umělá inteligence a další. Takže v tomto ohledu hodit Tchaj-wan pod kola toho ekonomického kolosu Číny by nebylo úplně moudré.
1: Rozumím. A my jsme dosud mluvili hlavně o Německu. A můžete ještě zmínit, které případně další evropské země jsou ze strany Pekingu za svou politiku vůči Tchaj-pej kritizovány nejčastěji?
17: Tak jedna z těch zemí je právě Česká republika, jak bychom mohli vytušit, co se týče nějakých, ano, co se týče nějakých těchto návštěv, ať už právě předsedy Senátu Vystrčila, či tehdejší předsedkyně poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové, ale dost často to jsou právě ony retorické vzletné fráze, které takto právě mají demonstrovat tu neoddělitelnou součást Číny a podobně, ale že by se to promítalo hlouběji například do privátního sektoru, který Čína potřebuje pro své zázemí nebo pro nějaký obchod, strojírenství a podobně.
1: Nepromítá.
17: Ne, vždycky tomu tak je. Přesně tak. Moment, ještě, kdy tam je pragmatika, tak
1: zajímá
17: vstoupí.
1: Mě, jestli můžete jednou větou, kde má naopak Peking v Evropě největší spojence?
17: Po dlouhou dobu tomu bylo Maďarsko, nicméně s nedávným výsledkem voleb tomu tak nemusí být i nadále, ale je dost možná, že Slovensko přejme tuto roli a následně tedy potom je otázka těch ekonomických vztahů Německo, Francie a další významnější Řecko. Hráči jsou stále důležitý.
1: Rozumím. Tak tolik sinolog David Gardáš z projektu Synopsis. Moc krát děkujeme a mějte se hezky. Naslyšenou.
17: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Posloucháte Odpolední plus, teď jsou na řadě zprávy z ekonomiky. Úřady práce pravděpodobně budou ještě další 2 roky vyřizovat a vyplácet příspěvky na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Budou jim vydávat i jejich průkazy ZTP, ZTPP. Původně měla agenda přejít už v půlce letošního roku na sociální správu. Nově to bude až k červnu 2028. Evropská komise žádá české úřady o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Dopis byl českým úřadům zaslán 20. května a podle médií v něm zaznělo, že dokud nebude vyřešen střet zájmů premiéra, nebude komise proplácet žádné dotace firmám spojeným s Andrejem Babišem. A akcie na evropských trzích dnes oslabují, k jejich poklesu přispívá opět zejména vývoj na Blízkém východě. 55 projektů ve 12 různých oblastech. Vláda určila, na co se chce zaměřit v digitalizaci státní správy. Podrobnosti připravovaných projektů dnes představil vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka. První z nich už by mohly být hotové ještě v tomto roce. A detaily teď přidá kolega redaktor Vít Anderle z domácí redakce. Hezké odpoledne.
18: Dobrý den.
1: Tak Vítku, co konkrétně chce vláda digitalizovat?
18: Dělí se to vlastně na 2 skupiny. Jedna představuje priority kabinetu vyplývající z programového prohlášení. A druhá povinnosti, které musí být podle zákona hotové do určitého termínu. Konkrétně ještě letos chce vláda stihnout třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb nebo takzvanou EZ kartu, díky které budou mít lidé přístup třeba k očkovacím průkazům nebo svým žádankám od lékaře. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Lukáše Klučky chce taky kabinet v příštích letech zprovoznit novou aplikaci portálu občana.
19: Bude přizpůsobena té vaší dané životní etapě. To znamená, pokud jste student, bude to ta aplikace o vás vědět a bude vám to nabízet ty věci, které jsou relevantní pro studenty. Naopak, když potom budete starobní důchodce, tak vám to zase bude nabízet ty agendy spojené tady s tou životní etapou.
18: S tím souvisí taky plány státu v oblasti umělé inteligence. Podle vládního zmocněnce pro AI Lukáše Kačeny je cílem vytvořit jednotné centrum, které by mohly úřady využívat pro svou práci. Ve hře je podle Kačeny i státní jazykový model. To vše má podle něj směřovat k takzvanému agentnímu státu.
20: Kde už občan nebude muset dodávat dokumenty, nebude muset vyplňovat formuláře, ale vlastně prostřednictvím přirozeného jazyka si se státem bude povídat a ten mu bude vlastně ty jednotlivé služby a úkony vyřizovat a říkat, v jakém je to stavu.
18: Podle Kačeny by k tomu výrazně pomohla taky takzvaná AI Gigafactory, tedy v podstatě datový superpočítač, který pracuje s umělou inteligencí. Evropská komise zveřejní výzvu pro podání přihlášek na projekty Gigafactory v blízké době. Česká vláda se ale zatím nerozhodla, jestli se zúčastní. Vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka ale řekl, že i bez tohoto superpočítače by měl stát tu zjednodušenou digitalizaci pomocí AI zvládnout.
1: No a když se podíváme na zákonné povinnosti, tak už od 1. února příštího roku má být digitalizovaných přes 6 tisíc služeb státu. Zvládne se to?
18: Ano, vychází to ze zákona o právu na digitální službu a státu teď podle ředitele digitální informační agentury Bohdana Urbana chybí zdigitalizovat ještě zhruba 1250 činností. A drtivou většinu z nich by měly úřady podle Urbana stihnout.
21: Po 1. 2. nám zatím zůstává 51 služeb, které z různých důvodů, typicky navázání na financování nebo legislativních změn, přesahují ten horizont 1. 2. Což když si vezmete, tak je zhruba 1% těch služeb.
18: DIA taky podle Urbana dál pracuje na české verzi evropské digitální peněženky, tedy aplikace, díky které by se mohli lidé prokazovat po celé Evropské unii, a to kromě klasického občanského průkazu třeba i řidičským oprávněním nebo vysokoškolským diplomem. Funkční by měla být do konce příštího roku. Další prioritou v digitalizaci je podle vládního zmocněnce Lukáše Klučky taky to, aby mezi sebou úřady a ministerstva lépe komunikovaly, co se týče předávání informací o lidech. Často se totiž stává, že jeden a ten samý údaj musí zadávat několikrát. V dubnovém průzkumu agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo 1000 respondentů, to uvedlo 72% z nich.
1: Novinky ohledně digitalizace státních služeb přinesl do vysílání Plusu Vít Anderle z domácí redakce. Děkujeme za to. Naslyšenou.
18: Naslyšenou.
1: A ve 14 hodin 22,5 minuty se přesuneme do Francie. Do Francie, protože právě tam začíná dnešním dnem soudní proces s vychovatelem pařížské mateřské školky, který čelí obvinění z obtěžování několika malých dětí. Sám tato obvinění odmítá. A jde patrně o podstatně rozsáhlejší problém, o kterém už jsme v Odpoledním plusu v minulosti vysílali. Policisté vyšetřují přes 100 školek, jeslí a základních škol ve francouzském hlavním městě. No a detaily už má teď od pařížského soudu náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, vítej.
22: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: Tak desítky lidí se u soudu shromáždili, aby podpořili oběti sexuálního obtěžování. Můžeš říci, pokud je to známo, jak se vůbec ty incidenty staly a co děti vypovídali, co se ví o vlastně jejich výpovědích, pokud se něco ví?
22: Ano, ví se, já jsem tady u soudu mluvil s jednou maminkou, která měla syna právě v té stejné mateřské školce, kde pracoval ten zmiňovaný vychovatel. Řekla mi, že některé děti na panenkách ukazovaly, co jim tento zmiňovaný vychovatel dělal. Šlo prý mimo jiné o osahávání na intimních partiích. Ten případ se týká zhruba 8 dětí, jsou mezi nimi 3- i 5-leté děti. Je možné, že se mezi ty poškozené zařadí ještě 9. rodina. Zarážející je nejen ten věk těch dětí, jak jsem říkal, týkal 3-5leté děti, ale i to, že ta stížnost na tohoto vychovatele byla podaná už jednou maminkou už v září roku 2024, tedy před zneužíváním těch dalších dětí, ale tato zmiňovaná škola v 11. pařížském obvodu tyhle ty vlastně to varování nebo ty stížnosti na tohoto vychovatele předchozí víceméně ignorovala. Jde navíc o špičku ledovce, ty si to říkala, další případy se objevily i v jiných školkách, školách a jeslích, mluvíme o zhruba stovce vyšetřovaných institucích tady v Paříži.
1: No, tak to jsme teď mluvili o straně dětí, i když nepřímo. Pojďme k samotnému obžalovanému vychovateli. Pronikla do médií jeho identita a jak se on sám hájí, prozatím teda dnes ten soudní proces začal, tak co vlastně říká jeho strana?
22: Ano, je to tak, ten soud začíná, před chviličkou právě tady vyhlašovali, že ten mediální zájem je natolik velký, že už další novináři se nedostanou přímo do toho sálu, kde probíhá to líčení. Známe i identitu toho obžalovaného muže, francouzský rozhlas zveřejnil jeho křestní jméno, jde o 35-letého Davida G. On tvrdí, že se nic nestalo, že neměl žádný intimní kontakt s dětmi, že jeho vztah s těmi dětmi byl čistě na úrovni vychovatele. Verdikt v tomto nebo v tomto případu by měl padnout 16. června. Jde o teprve druhý proces v této aféře, budou následovat patrně i další, vzhledem k tomu, že těch dětí, těch zadržených vychovatelů je více. Některé rodiny obětí žádají taky o veřejné slyšení v tomto ohledu. Inspiroval je ten mediálně velmi sledovaný proces Gisele Pelikotovou, kterou nechával znásilňovat její manžel, když byla zdrogovávaná, takže ona mluvila o tom, že je důležité, aby ta hamba přešla ze strany obětí na stranu agresorů a i v tomto případě ty rodiny chtějí tedy veřejné slyšení.
1: No a teď se dostáváme k otázce logické, ale poprosím o stručnější odpověď. Jaké opatření nebo jaká opatření teď tedy přijala Paříž, aby zabránila podobným sexuálním deliktům ve školkách, školách?
22: Nový pařížský starosta Emmanuel Gregora slíbil detailní prošetření aféry. Paříž taky už od začátku roku suspendovala 78 vychovatelů, přes 30 z nich právě kvůli podezření se sexuálního násilí, obtěžování na dětech. A radnice taky chce do toho předškolního sektoru investovat velké množství peněz. Mluví se až o 500 milionů, protože ten sektor je podfinancovaný a jsou tam personální problémy.
1: Tak tolik Martin Balucha, pařížský zpravodaj Českého rozhlasu, který bude případ dozajista sledovat i nadále. Díky za informace a naslyšenou.
22: Taky děkuji, naslyšenou.
1: Rekordních 91 dobrovolníků letos převzalo cenu od Českého národního registru dárců kostní dřeně. Jen díky nim mohli pacienti bez příbuzných s vhodnými buňkami podstoupit transplantaci kostní dřeně. Pro ocenění si přijel třeba Tomáš Jakubec z Českých Budějovic. K odběru se dostal po 8 letech od zapsání do registru.
2: Držím v ruce pamětní minci, je to stříbrná mince s věnováním a na druhé straně je symbolický čtyřlístek.
3: Popisuje Tomáš Jakubec ocenění, které dostal za to, že loni daroval krvetvorné buňky. V registru je přitom zapsaný už téměř 10 let.
2: Na transfuzní stanici nemocnice České Budějovice jsem viděl letáček, tak jsem se došel zaregistrovat a vlastně to bylo v jednom pavilonu v nemocnici. Registrace absolutně bez problémů. Od roku 2016 jsem čekal, jestli náhodou se najde nějaký vhodný příjemce.
3: A ten se také našel, i když to podle Tomáše Jakubce trvalo víc než 8 let.
2: V roce 2024 zazvonil ten telefon, kdy volali z nemocnice, že je pravděpodobně schoda s jedním pacientem a že mám absolvovat sérii testů.
3: Poté ho čekala spousta odběrů krve v Českobudějovické nemocnici a série testů ve fakultní nemocnici v Plzni, která se transplantaci kostní dřeně dlouhodobě věnuje.
2: Tam jsem se vlastně dozvěděl, že ten pacient je přibližně o 20 kg těžší než já a že to je muž a věk nic tak takovýhleho jméno vůbec jako neznám. Až když proběhl ten odběr, tak mi akorát řekli, že ty krvetvorné buňky, že je vezou do Prahy. Žádné další informace už od té doby nemám.
3: K samotnému odběru krvetvorných buněk se Tomáš Jakubec dostal až loni v březnu. Procedura začala třídenním podáváním látek na uvolňování krvetvorných buněk do krve. Ty pak lékaři odebrali pomocí takzvaného separátoru.
2: Pohodlně se uložíte na nemocniční lůžku a oni vás připojí na separátor s tím, že vlastně máte obě dvě loketní jamky napojený. Ten proces je naprosto bezbolestný.
3: Lékařský tým ale musel odebraný materiál ještě pečlivě zkontrolovat, jestli obsahuje dostatek krvetvorných buněk.
2: Případně se rozhodne, že ten odběr může ještě pokračovat následující den. Potom, co přišly ty výsledky z laboratoře, tak vlastně mi řekli, že to je dostatečné množství a že můžu ten den být propuštěný z nemocnice, a to vlastně přišel taková ta největší jako úleva toho, že to máte jako za sebou.
3: Přesto by Tomáš Jakubec neváhal znovu jít darovat kostní dřeň, pokud by to bylo třeba.
2: O tom nemám sebe menší pochybnosti, určitě bych do toho šel znovu. I na konci toho odběru člověk je informován, že i může dojít k opakovanému odběru, může dojít k horšení stavu toho pacienta a vlastně jelikož už ví, že se mnou mají tu schodu, takže může se stát i situace, kdy je ten pacient osloven po druhý.
3: V celém Česku je momentálně zapsaných přes 160 tisíc dárců a další každoročně přibývají, potvrzuje mluvčí Českého národního registru dárců dřeně Klára Conková.
0: Běžně zapíšeme za rok zhruba 10 tisíc lidí, ale letos cítíme větší zájem, snažíme se mu jít různými kampaněmi a akcemi naproti a odhadujeme, že bychom se mohli za rok na těch 15 tisíc nově zapsaných dostat.
3: Podle statistik registru ale nakonec daruje krvetvorné buňky jen každý z tý zapsaný zájemce. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
15: Na Hodinách Plusu je přesně 14:30 a další zprávy má pro vás Monika Vrchotová.
4: Český rozhlas Plus.
7: Pěkné odpoledne. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti strach a obavy. Západní Evropa čelí neobvykle časné vlně veder. Francie včera zaznamenala nejteplejší květnový den v historii měření a i dnes se tam teploty místy vyšplhají k 37 stupňům. Francouzská služba vydala třetí stupeň varování před horkem v několika oblastech na západě země a v Bretani. Vláda potvrdila první oběti přímo či nepřímo související s horkým počasím. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléře. Vláda včera rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Jonathan Andich odstoupil z funkce místopředsedy správní rady španělského oděvního řetězce Mango. Oznámil to v otevřeném dopise. 45-letého manažera španělská justice od minulého týdne podezřívá z podílu na smrti svého otce, který zemřel za nevyjasněných okolností v prosinci 2024 po pádu z útesu v pohoří Montserrat. Na výletě s ním byl právě jen jeho syn, který vinu za smrt otce odmítá. Policie ho zatím neobvinila. Pražské národní muzeum předalo Ukrajině mobilní digitalizační stanici Archa 3. Zařízení pomůže ochránit ukrajinské kulturní dědictví ohrožené válkou. Digitalizační stanice umí vytvářet detailní trojrozměrné záznamy ohrožených památek a sbírkových předmětů. Stanici zástupci muzea předali Kyjevsko-Pečerské lávře, která je jedním z nejvýznamnějších muzejních komplexů na Ukrajině. Nasazená má být po celé zemi. Teď pohled na silnice na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Rousínov z kilometru 216. Čekejte kolonu kamionů v pravém pruhu. Osobními auty je to do omezení v Brně na půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se na 14. kilometru pohybují silničáři. Je zavřený levý pruh, je tam kilometrová kolona na necelých 10 minut. A na D5 z Prahy do Německa opatrně před státní hranicí za Rozvadovem na kilometru 104. Provoz brzdí kontroly na německé straně. Dobře, dojeďte. Zítra se na severu ochladí, ale pršet bude jen velmi málo. Lokální přehánky čekají meteorologové na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech. Jinde se objeví jen výjimečně, podobně jako bouřky. A bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno. Na severu Čech bude kolem 24 stupňů, jinak 26 až 31 a na jihu Moravy až 33 stupňů. Tolik zprávy a teď už repríza dnešního Pro a proti.
5: Vláda Andreje Babiše má tolik zmocněnců jako ministrů, například pro klimatickou politiku, pro stavební zákon nebo nově pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Podle zastánců vládní zmocněnci pomáhají s uskutečňováním programových priorit. Podle kritiků si premiér Babiš vytvořil paralelní strukturu, s jejíž pomocí obchází ministry. K čemu vláda potřebuje tolik zmocněnců?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty po linkách jsou šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Dobrý den.
9: Dobrý den a děkuji velmi za pozvání.
5: A šéf komentátor Deníku, bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek. Dobrý den.
23: Dobrý den a taky děkuji.
5: A začněme od vás. Jak vy byste hájil, kolik má Babišova vláda v současnosti zmocněnců?
23: No já bych to hájil jednoduše. Má jich tolik, co Fialova vláda, takže je to celku normální nejspíš.
5: Fialová vláda měla na začátku svého funkčního období 16 zmocněnců?
23: Neříkám, že na začátku, ale říkám v průběhu svého působení. Já nevím, jestli Babišova vláda ten počet ještě navýší, ale Fialová vláda měla na vrcholu svého působení 16 zmocněnců, čili domnívám se, že pokud tedy institut zmocněnce skutečně považujeme za nutný, tak je Babišova vláda na jakémsi průměru, okolo kterého osciluje.
5: Pane Honzejku, proč přesto vy máte vůči počtu vládních zmocněnců za tohoto kabinetu výhrady?
9: No, těch důvodů je několik. Jednak ten počet se zvyšuje, ty vládní zmocněnci se opravdu množí jako králíci v proslulé diplomové práci Taťány Malé, takto zmocněnkyně pro lidská práva. To je první důvod. Druhý důvod je ten, že zmocněnci, kteří nově vznikají, často mají na starosti pravý opak toho, co je v názvu jejich funkce, tedy zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. Filip Turek rozhodně nemá na starosti Green Deal a klimatickou politiku, ale naopak likvidaci Green Dealu a klimatické politiky České republiky. No a třetí důvod spočívá v tom, že se vytvářejí paralelní struktury. Nejde v tomhle tedy případě o to, že by se vytvářely pozice, které jsou nutné proto, aby se konkrétní problémy a naléhavé záležitosti řešily mezirezortně, ale proto, aby si na jednotlivých rezortech politici, tu Andrej Babiš, tu Petr Macinka nebo Filip Turek, vytvářeli vlastní mocenskou strukturu, která je nezávislá na oficiálních pozicích.
5: Pane Komárku, co byste řekl na tuhle výhradu vůči vládním zmocněncům, že vlastně si se jejich pomocí premiér Babiš vytvořil jakousi paralelní strukturu tak, aby mohl do určité míry obcházet ministry?
23: Já si myslím, že to je pravda, ale na druhou stranu řeknu to, co v první otázce. Něco podobného platilo už pro Fialovu vládu. Byla podobně kritizována, zvláště byl kritizován zmocněnec pro dezinformace
5: pan
23: Klíma nebo zmocněnec pro strategickou komunikaci Foltin, ani ne kvůli sobě, ale právě proto, že jsou to nějaké paralelní struktury a řeší opak toho, co by měli řešit, tak jak říkal kolega Honzek. Jak říkám, je to jedna Fiala, Babiš, všem oběma se vyčítalo to samé. Buď si řekneme, že institut zmocněnce je dobrá věc, protože umožňuje řešit některé problémy, které jakoby nejsou v popisu práce vlády a jsou potřebné, anebo si řekneme, že to je obcházení struktur a pak naše výčitka platí jak pro Fialovu, tak pro Babišovu vládu.
6: Pane Honzejku, byl jste zrovna tak kritický, jako jste teď k Babišově vládě i k Fialově vládě kvůli jejímu počtu zmocněnců na konci jejího působení, protože na začátku jich bylo míň?
10: Nebyl z toho důvodu, který už jsem uváděl, že jsem tam skutečně neviděl vytváření té paralelní struktury, ale snahu o to řešit záležitosti, které nemůže řešit jeden jediný rezort. Jestliže kolega Martin Komárek říká, že zmocněnec pro boj s dezinformacemi měl na starosti pravý opak, tak já tomu nerozumím. On chtěl Otakar Foltýn vytvářet dezinformace?
6: Myslím si, že to pan Komárek neříkal.
23: Ne, a hlavně šlo o pana Klímu a ne o pana Foltýna v případě dezinformací.
10: Dobře, ale neporozuměl jsem tomu, v jakém smyslu měli zmocněnci Fialovy vlády na starosti pravý opak toho, co měli v názvu, což někteří zmocněnci vlády Babišovi, jako například Filip Turek, v případě Green Dealu a klimatické politiky evidentně na starost mají. Já to říkám proto, aby bylo jasné, že tady bych nepískal falešnou rovinu 1-1, protože počet je jedna věc a smysl fungování a skutečné úkoly, kteří ti zmocněnci mají, jsou přece věc druhá.
6: Pane Komárku, tak nebyli vládní zmocněnci za předchozího kabinetu zvoleni účelněji, než jsou dnes, když se podíváte na ta jejich, řekněme, portfolia?
23: To já nedokážu úplně přesně posoudit, protože ta portfolia, a teďka myslím, že možná Petr Honzek má nějaké super informace, ale já osobně, pokud nejsem vyloženě členem toho úřadu, tak nedokážu posoudit podrobnosti toho, co ten zmocněnec dělá a jaký je jeho denní rozvrh. Ale z hlediska nějakého obecného pohledu se mi zatím zdá to, co říkám od začátku, že to je velice, velice podobné. A to, že zmocnění Filipa Turka pro Green Deal je jako vtip, to víme všichni od začátku. Jo, to je prostě, to patří do takové té macinkovské žertovací role, kterou buď můžeme brát jako klukovinu nebo jako ničemnost, ale...
6: Ale promiňte, skutečnost je, že pan Turek je vládním zmocněncem i pro klimatickou politiku.
23: No jasně, ale my víme, že on má jiné názory na klimatickou politiku, než řekněme liberální část nebo ta část veřejnosti, kterou zastává Petr Honzejk, je prostě hodně proti evropské klimatické politice. Takže chápu právě Petra Honzejka, že říkal to, že dělá opak toho, proč je zmocněn, ale on si myslí a řekl bych, že i vláda si myslí, že má dělat to, co dělá.
6: Pane Honzejku, tak není to jenom úhel pohledu říkat, že konkrétně třeba pan Turek dělá opak toho, co má v názvu svojí funkce?
10: Tak může to být samozřejmě úhel pohledu, pak bychom mohli říci, že vládní zmocněnec pro digitalizaci bude mít za úkol likvidaci počítačů a zavedení sčotů na vládních úřadech. Mě tam hlavně zarazilo trošku to, co říkal Martin Komárek, že přece všichni musíme chápat, že je to tak trochu fór, že je to tak trochu humor, že je to tak trochu macinkovský trolling. A to je přesně to, co já považuji za obrovský problém. Tady se součást řízení státu, vytváření důležitých pozic, stal jakýsi metahumor. Trolling to přece není princip nebo způsob, kterým by bylo možné racionálně řídit stát. Udělat z řízení státu vtip pro pár kamarádů, to, pokud tohle má být symbolem fungování alespoň části té současné vlády, tak je přece evidentní, že to nemůžeme srovnávat s vládou minulou, která samozřejmě
11: samozřejmě dělala chyby, samozřejmě se dopouštěla různých přešlapů, samozřejmě měla také na hrbu vytváření některých zbytečných byrokratických pozic, ale aspoň si z nás nedělala legraci.
6: Pane Komárku, tak řídí Babišova vláda stát racionálně, když se podíváme na její síť zmocněnců?
23: Takhle, zase to nedokážu říct, protože ta doba působení Babišovy vlády je příliš krátká na to. A teďka teda udělejme myšlenkový experiment, že vyjdeme z toho, že funkce zmocněnce má smysl, že má smysl, řekněme, nesnad úplně obcházet ministerstva, ale nějakým způsobem zjednodušit ten byrokratický aparát, dát zmocněncům na starost nějaké věci, pro které to ministerstvo určitě má nějakou sekci nebo podsekci, jako jsou například vztahy se Severoatlantickou aliancí, tak pokud to má smysl vytvářet ty zmocněnce, tak chápu, jak Fialu, tak Babiše, že si tímto způsobem snaží to vládnutí nesnad ulehčit nebo zjednodušit nebo něco obcházet, ale najít přímé linie, protože jako kdo zná ministerstva, tak ví, že ty linie jsou velmi křivolaké, nepřímé, že tam dochází často k nepochopení, často ke zdržení mezi úředníky.
6: A tomu může zmocněnec pomoct podle vás?
23: Tomu může podle mě zmocněnec velice pomoct, pokud je to opravdu osobnost, jako byla paní Klára Laurenčíková Šimková třeba v minulé Fialově vládě pro lidská práva, tak nebo teď nově jmenovaný zmocněnec pan Landovský pro vztahy z NATO, tak to tam jako já říkám ano, pojďme to zkusit.
6: Paní Šimáčko a Laurenčíková tedy působila jakožto zmocněnkyně pro lidská vláda ještě za minulé vlády.
23: Já jsem to říkal.
6: Jenom ještě jsem znovu zmínil to její jméno, tak jak pokud vím, zní v úplnosti a správně, to je detail. Pane Honzejku, co říkáte na teď zmíněného Jakuba Landovského, který se teprve před pár dny stal vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči Severoatlantické alianci? Není to ten příklad toho zmocněnce, který může dávat smysl, protože může pomoct vládě dostat se přinejmenším k těm 2% HDP na obranu?

0: na obranu, tak se pokusila, a neříkám, že to nedělala Fialova vláda, ale Babišova vláda určitě ve větší míře, ten závazek, omlouvám se za to slovo, ošulit. Ona se do obranných výdajů pokoušela dávat i takové věci jako rekonstrukci železnice na Karlštejn, asi to byl nějaký cynický odkaz na četbu knihy Hájili jsme hrad, ale rozhodně to nemělo s racionálními obrannými výdaji nic společného. A teď se dostávám k Jakubu Landovskému.
1: Ano, o kterém jste napsal, promiňte, že vás přerušuju, že vládě pomáhá vymyslet, jak ty závazky, a teď zase použiju to vaše slovíčko ošulit. Proč?
0: Ano, a já jsem o tom skutečně přesvědčen, protože jestliže raison d'être Babišovy vlády v oblasti obrany je udělat to tak, aby jsme toho vlastně utratili co nejméně, aby jsme co nejvíce výdajů, které s obranou nesouvisí, vydávali za obranné výdaje a dokázali ta procentíčka pro Severoatlantickou alianci, i když to není pro Severoatlantickou alianci, to je pro Boha na naši obranu, aby jsme to dokázali nějak naplnit. A teď tady máme zmocněnce, který má v názvu přesně toto, tak mě opravdu nenapadá, co by tam měl dělat jiného, než dělat to, co od začátku Babišova vláda dělá, a tím, jak se chová, tak vlastně říká, že to chce dělat nadále. Tak proto si myslím, že i pozice zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci je takový trošičku vtip, protože tam mají toto, jak ty závazky splnit na papíře, aby nás to moc nestálo.
1: Pane Komárku, vy nemáte pochybnosti o roli pana Landovského jakožto zmocněnci vlády pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci, když uvážíte ten dosavadní přístup Babišova kabinetu k tomuto tématu?
2: Já hlavně bych pana Landovského jako člověka rozhodně neobviněval z toho, že chce něco ošulit, to tedy za prvé. A za druhé, já myslím, že je zcela racionální snaha státu a nejen České republiky započíst do výdajů na obranu i některé infrastrukturální náklady, které ale metodika na to povoluje. Jo, metodika na to tohleto povoluje a někde jsou samozřejmě spory, co se dá ještě započíst, co se nedá započíst. Takhle se například třeba ukázalo, že Fialova vláda, která vykazovala, že utratila něco přes 2% v posledním roce vládnutí, je neutratila, protože se změnila metodika.
1: Takže z vašeho pohledu i ta zmíněná trať na Karlštejn může být obranným výdajem?
2: Já myslím, že trať na Karlštejn ne, já si myslím, že ten příklad neznám, nevím, jestli byl uveden jako doopravdy, nebo byl uveden jako extrém, ale že, samozřejmě výdaje na některé železniční tratě, výdaje na některé dálnice, výdaje na některé nemocnice, to znamená na ty, které skutečně mohou pomoci v případě nějakého konfliktu, a to víme, že doprava nebo nemocnice pomoci mohou, tak ty mohou být započítány zcela v pořádku a bez toho, že bychom něco šulili do obranných výdajů.
1: To byste připustil, pane Honzejku, prosím ve stručnosti, ať se posuneme.
0: Ano, ve stručnosti toto bych připustil, ale myslím si, že toto není účelem instalace pana Landovského na ministerstvu obrany.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk a šéf-komentátor Deníku Martin Komárek.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Komárku, není ten poměrně vysoký počet vládních zmocněnců v rozporu s tím, co vláda slibuje ve svém programovém prohlášení, a sice, že omezí byrokracii?
2: Ano, domnívám se, že ano. A když se podíváme do volebních slibů prakticky všech politických stran od 90. let, vždycky tam najdeme omezení byrokracie a vždycky, když se ty strany dostanou k moci, tak postupují opačně, zvyšují počet úředníků. Ano, to tento osud určitě postihne a už stíhá i Babišovu vládu.
1: Tak tady asi, pánové, budete ve shodě. Na druhé straně opět se tedy dostáváme k tomu argumentu, že na konci

0: konci svého působení měla Fialova vláda podobný počet zmocněnců, jako má v současnosti na začátku svého působení vláda Babišova, pane Honzejku?
1: Ano, Murphyho zákony samozřejmě fungují, jsou nezničitelným principem politiky, demokratické politiky v jakékoliv zemi, takže ano, samozřejmě. Ale chtěl bych říct si ještě jednu věc. Ono je opravdu podstatné, jestli se vytvářejí pozice, které jsou potřeba a které skutečně mají naplnit to, co mají v názvu, anebo ne na jedné straně. A jestli se na druhé straně nelikvidují pozice, které skutečně objektivně potřeba jsou a které skutečně naplňují to, co v názvu.
0: Jako například?
1: A teď mám na mysli, no, jak, když se podíváme na současnou situaci na úřadu vlády, tak tam to ještě nedávno vypadalo, že vlastně ta pozice, která skutečně dávala smysl, tedy proti drogového koordinátora, který už tu pozici několik měsíců opět zastával Pavel Bém, bude vlastně zlikvidována. On dostal SMS-ku takovou, řekněme, neúplně slušnou, že vlastně už v podstatě nemusí chodit do práce. Tak tady vidíme, že se likvidují ty průřezové, nebo takhle, pozice, které jsou důležité z toho důvodu, že řeší problematiku, která je opravdu nadrezort. Drogy.
0: Ano, promiňte, ale
1: na druhou stranu se vytvářejí pozice na jednotlivých úřadech, ministerstev, které zdvojují ministry. Tak to jsou přece věci, které jdou totálně proti sobě. A Asi je to vtip, já si to opravdu jinak neumím vysvětlit.
0: Když jste se tady dotkl Pavla Béma a jeho konce v roli národního protidrogového koordinátora, není to tak, že by ho měla nahradit paní Dita Protopopová?
1: No, on teď upřímně řečeno se asi těžko někdo orientuje v tom, jak to vlastně vůbec bude. Protože ještě nedávno, tuším ještě včera, měla tato funkce zaniknout a protidrogová politika se měla rozprsknout na jednotlivé rezorty, což vlastně znamená likvidaci protidrogové politiky České republiky. Ale po té ohromné kritice, která se z odborných kruhů i z občanské veřejnosti ozvala, tak Andrej Babiš zacouval a teď už to zase vypadá, že na úřadu vlády bude nějaká pozice přímo pod premiérem, která bude mít na starosti duševní zdraví a protidrogovou politiku. Ale to ještě včera neplatilo, předevčírem zase platilo něco jiného a já nevím, co bude platit zítra. Prostě to působení a nakládání vlády Andreje Babiše se státní správou, to má takový, jak to někdo hezky nazval, COVID vibes, že v úterý nevíme, co bude ve čtvrtek a kdo ví, jestli vlastně bylo to, co nebylo.
0: Podobá se to tedy podle vás řízení státu ještě z dob covidové pandemie, z vašeho pohledu. Pane Komárku, vy se v tom všem vyznáte, nebo jsme svědky do určité míry chaosu?
2: Chaoticky tedy vládnou všechny vlády, protože to jinak nejde, protože musí reagovat v podstatě denně na měnící se situaci. Ale já to vidím trochu jinak. Podle mě opravdu paní Dita Protopopová měla převzít v nějakém širším kontextu tu Bémovu problematiku už od samého počátku, že to není výsledek nějaké kritiky ze dne na den, ale můžu se samozřejmě mýlit, ale podle mě to bylo systémové řešení nebo pokus o systémové řešení. Ale samozřejmě zase bych řekl, ano, Babišova vláda vládne chaoticky, Andrej Babiš je také člověk, který reaguje velice spontánně, snaží se řešit problémy rázně a rychle, ale ten chaos, to, že se mění pozice, že úředníci odcházejí a přicházejí a všechno to jde velice narychlo, to lze vyčítat všem vládám, ale já jim to nevyčítám, prostě jinak to ani nejde.
0: Tak, pane Honzejku, nejsou chaotické do určité míry všechny vlády, zvlášť na začátku svého působení?
1: Tak samozřejmě ano, tohle je snaha říct si vlastně, že všechno je jedno, maňána, a je to vlastně jedna, ať vládne, kdo vládne. Ale já myslím, že opravdu tady je evidentní, že i když něco vypadá stejně, tak to nebo podobně, tak to stejné není. Tady se vytvářejí paralelní pozice, tady ti zmocněnci dělají něco jiného, než je v jejich názvu. Tady se likvidují fungující agendy na úřadu vlády, naproti tomu tedy vytváření těch paralelních struktur na jednotlivých ministerstev, což odporuje absolutně jednoduché racionální zásadě, kterou zná každý žák z páté třídy. Funguje to, nešťourej se v tom. V tom, co fungovalo, si myslím, že se předcházející vlády tolik nevrtaly. Andrej Babiš se rozhodl se v tom začít vrtat a teď vidíme to, co vidíme, tedy že vlastně nevíme, co vidíme.
0: Pane Komárku, jestli chcete něco dodat, máte jednu stručnou větu, víc ne, protože končíme?
2: Je to stejné jako u všech jiných vlád.
0: Tolik šéf komentátor deníku, bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek a šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Pánové, oběma vám děkuju za debatu.
2: Díky, nashledanou.
1: Děkuji Martinovi za kultivovanou polemiku.
0: Já vám. Od mikrofonu se loučí a pěkný den přeje Lukáš Matoška.
3: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před dvěma lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
4: Odcházejí lidé, kteří se postavili za ochranu veřejnoprávních médií.
5: Nie je to tak, že bychom prepušťali na základě kritických názorů.
3: Jak se slovenská média veřejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
6: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět.
7: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
6: Ex Libris.
8: 26. května uplyne 150 let od smrti historika, politika a spisovatele Františka Palackého. Při té příležitosti vycházejí jeho deníky.
9: On tyhle ty svoje zápisky pojal jako takovou dokumentaci svého života, každodenní.
8: Vysvětluje Václav Macháček Rieger, Palackého příbuzný, iniciátor vydání deníků a také host Mileny Štráfeldové.
6: Ex Libris. Dnes po 20. hodině na Plusu.
10: 15 hodin. U mikrofonu Plusu je Lucie Vopálenská. Přeji hezké odpoledne a dobrý poslech.
6: Český rozhlas Plus.
10: Proč plánují odbory Agentury pro sociální začleňování začátkem června protestní stávku? Jaké unijní kompenzace požaduje Česko za úrodu poničenou mrazy? A desítky meteorologických stanic napříč kontinentem hlásí teplotní rekordy. I o tom bude řeč v této půlhodině. Nejprve jsou tu ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
11: Přeji pěkné odpoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Světlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho taky doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy, založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Úřady i v dalších zemích varují před zdravotními dopady horka.
12: Starý kontinent zasáhla vlna veder nečekaně už v květnu kvůli takzvané tepelné kupoli. Horký vzduch, který se drží nízko u země, by měl dál zvyšovat teploty i v Portugalsku anebo na jihu Španělska. Tam už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů a varují před riziky úpalu. V italské metropoli kvůli vlně veder omezují práci venku. Rekordní teploty hlásí taky v britském hlavním městě Londýně. V Paříži horké počasí ovlivňuje podmínky na tenisovém turnaji Roland Garros. Francouzský premiér Sebastian Lecornu avizoval, že kvůli horku tento týden svolá mimořádné jednání kabinetu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
11: A tropům v Evropě se budeme věnovat v dalším vysílání odpoledního plusu.
13: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
11: Městský soud v Praze dnes zamítl dvě žaloby Ruské federace. Bránila se placení daně z nemovitostí v Pražské Bubenči a Střešovicích. Za roky 2021 a 2022 Rusové údajně nemovitosti používali pro diplomatické účely a proto požadovali osvobození od daně. Činnost ale neprokázali a pražský finanční úřad jim vyměřil daň přes 200 tisíc korun za rok. Podle soudu české úřady postupovaly správně. Rozsudek je pravomocný. Ruská federace může podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy a chtějí začít spolupracovat. Detaily rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
14: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
11: Majitel portálu bazoš.cz Radim Smička uvedl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Včera to bylo nejméně 7 inzerátů. Výzkumníci ve Rwandském národním parku testují novou metodu monitorování ohrožených druhů. Je založená na analýze environmentální DNA, která vědcům pomáhá rozpoznat živočichy pomocí srsti nebo výkalů z půdy a vody. Při průzkumech to snižuje dopad lidského kontaktu s divokými zvířaty. Podle odborníků nová technologie pomůže chránit biodiverzitu ohroženou klimatickými změnami a růstem populace. Metoda má ale i omezení, nedokáže spolehlivě určit počet jedinců a dědičný materiál může v prostředí přetrvávat i potom, co už daný druh v oblasti není. Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 212. Počítejte s kolonou, pokračuje do omezení na kilometr 196. Osobními auty celý úsek pojedete půl hodiny. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav na 14. kilometru silničáři uzavřeli levý pruh. Brzdí se za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru, zdržíte se čtvrt hodiny. A na D5 z Prahy do Německa opatrně před státní hranicí za Rozvadovem na kilometru 149. Provoz brzdí kontroly na německé straně. Opatrně dojíždějte, brzdí se do zastavení. Dobře, dojeďte. Středa přinese na severu ochlazení a místy přeháňky, hlavně na východě Moravy a Slezská na jihu Čech. Jinde se objeví jen ojediněle a velmi výjimečně hrozí i bouřka. Obloha bude jasná až polojasná, od severu přechodně oblačná a teploty 26 až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů. Na severu Čech ale bude jen kolem 24. Zprávy plusu a Monika Vrchotová.
13: Posloucháte Odpolední plus.
10: Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů, které probíhá bez skutečné debaty o dopadech. Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády do 4 ministerstev. Agentura pro sociální začleňování, která funguje při Ministerstvu pro místní rozvoj, ta se změnila už od dubna. Podle předsedy odborů agentury Václava Nykla odboráři ve veřejné službě, cituji, nemohou mlčet ve chvíli, kdy stát přichází o odbornost, kontinuitu a kapacity, bez kterých nemůže lidem sloužit nezávisle a ve veřejném zájmu. Konec citátu. Zaměstnanci se podle Nykla cítí být zaháněni do bezvýchodné situace, a to napříč veřejnou správou. Iniciativu podpořili i další odborové organizace, a to Straka z úřadu vlády, Odborový svaz média a odborové organizace z Ministerstva životního prostředí a Národního muzea. A ve studiu už vítám Petra Hartmana, komentátora Českého rozhlasu.
15: Dobrý den.
10: Petře, co ta odborářská reakce podle tebe vypovídá a znamená? Možná premiér a Tunde Barta zašli příliš daleko?
15: No, názorně to spíše ilustruje to, jakým způsobem různé změny probíhají. Ono zjednodušeně řečeno, s nás se něco bourá, než se tvoří něco nového, anebo než se to, co se zbourá, pak dává horku těžko dohromady, a možná je to případ, nebo velmi pravděpodobně tento případ, protože když vezmeme ty změny na úřadu vlády, ke kterým došlo, tak byly učiněny poněkud překotně, byli překvapeni ministři, byli překvapeni lidé, kterých se to týkalo, takže to skutečně vypovídá o tom, že tomu nepředcházela nějaká odborná debata, analýza a nebyl nějaký pádný důvod, proč něco měnit, když to de facto fungovalo, protože Česká republika není zrovna zemí, která by měla problémy s těmi věcmi, které ty jednotlivé agenty mají.
10: Tak problémy by se určitě našly.
15: Ne jako problémy, ale jako jsou řešeny takovým způsobem, že nejsou tak velké jako v jiných zemích a že není tedy pádný důvod pro to, aby se to nějak měnilo. Mm-hmm. A ta diskuse neproběhla, ty argumenty nebyly předloženy a položeny na stůl, takže skutečně pak se můžeme dohadovat, proč tomu dochází, a ty reakce premiéra na to jsou mnohoznačné.
10: No právě, že mě zajímá teď a tady, jestli ta odborářská iniciativa může mít nějaký dopad v tom smyslu, že by skutečně premiér a vláda s vážností naslouchali.
15: Podle mého názoru dopad měly spíše reakce odborné veřejnosti a také kroky různých odborníků, kteří se těmi věcmi zabývají, protože oni tvrdili a dávali výpovědi nebo tvrdili, že odcházejí, a i když můžete některé lidi nahradit jinými, nikdo není nenahraditelný, tak přece jenom přicházíte o značné množství lidí, kteří mají určité renomé a kteří se těmi věcmi dlouhodobě zabývají, a Andrej Babiš na to reagoval tím, že on tvrdí, že tedy některé věci si přece jenom ponechá na úřadu vlády, že tam vzniknou nějaké dvě kanceláře, kde budou lidé, kteří se tou problematikou, ať už se týká závislostí, rovného postavení a tak dále, budou dále zabývat, ale spousta úředníků zmizí na ta jednotlivá ministerstva, takže spíše než nějaké zpřehlednění a zlepšení fungování hrozí zmatek a že to fungovat spíše nebude, než bude.
10: Čili v tuto chvíli je nebo není jasné, kde jaká agenda bude, kde budou jací úředníci sedět?
15: No, teoreticky to jasné je, zda tomu tak skutečně bude, tak to se musíme nechat překvapit, protože Andrej Babiš často reaguje překotně a různé věci, které se zdají být už jisté, tak se mění. Takže uvidíme, jak tomu dojde. Ostatně i v současné době se uvažovalo o tom, že některé věci týkající se rovnosti mužů a žen přejdou na Ministerstvo práce a sociálních věcí, a pak se toho Andrej Babiš zalekl, že by to nemuselo dělat dobrotu pod vedením ministra Juchelky, takže je radši přesunul na Ministerstvo spravedlnosti. Tak to myslím, že je názorný příklad toho, jak ty věci nejsou úplně promyšlené.
10: No a ještě jedna podstatná věc, jak rozumíš vůbec těm cílům, proč se to jako dělo? Chtěl třeba premiér ušetřit, vadila mu špatná komunikace, chtěl se zbavit úředníků, anebo dokonce někoho může napadnout, zda tady nejsme svědky pokusu o demontáž veřejných služeb liberálního státu, demontáž určitého standardu, který sice není bez chyb, ale nějak funguje.
15: Já si myslím, že to by spíš byla snaha dokázat, že se bude šetřit, že Andrej Babiš sliboval, že počet lidí na úřadu práce stát se výrazně zredukuje a že toto měl být jeden z těch kroků, že další jiný bych zatím asi neviděl.
16: Dodává Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu Plus. Díky moc, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
16: Posloucháte Odpolední Plus. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby po vypořádání všech připomínek v polovině června. Platit by mohl od 1. ledna příštího roku. Po večerním jednání koaliční rady to novinářům řekl ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Podle něj je hlavním záměrem převod financování televize a rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Do té doby se však musí resort vyrovnat s připomínkami, které k předloze dala jednotlivá ministerstva, odborné instituce a i obě veřejnoprávní média. Ve sněmovně je zároveň poslanecký návrh z vládního tábora, který by rozšířil okruh těch, kdo nebudou muset platit televizní a rozhlasový poplatek. Koaliční poslanci argumentují, že návrh poslanců kolem Patrika Nachera z hnutí ANO by neměl způsobit televizi a rozhlasu větší výpadky příjmu. Odpovídat by to podle nich mělo situaci před loňským zvýšením poplatků a rozšířením okruhu poplatníků. Místopředseda Rady České televize Vlastimil Ježek v rozhovoru pro náš Ranní Plus řekl:
17: pokud televize přijde o zhruba miliardu korun, což by přišla, kdyby prošel poslanecký návrh, podepsaný Patrikem Nacherem a některými dalšími, no tak to znamená rušení něčeho. A ať to bude cokoliv, a já v tomhle případě managementu fakt nezávidím, protože si bude muset vybrat, jestli ku příkladu zruší sportovní kanál, nějaké studio, Stardance, cokoliv jiného.
16: Tolik Vlastimil Ježek. Poslance za vládní hnutí ANO Ondřeje Babky, který je místopředsedou výboru pro mediální záležitosti, se kolegyně Martina Mašková ptala na další kroky kolem této poslanecké novely.
18: Jestli to padne pod stůl, nebo jestli to budeme během tohoto roku projednávat, to v tuto chvíli já nevím. My dnes máme nějaké jednání klubu, takže tam asi nějakou debatu o tom povedeme. Nicméně není to tak, že by ten návrh se objevil ze dne na den. Je o něm jako dlouhodobě o něm Patrik Nacher mluví. Já si dokonce myslím, že on ho do toho systému nahrál jako dřív, než včera proběhla ta schůzka. To znamená, že tam nějaká ta přímá souvislost s tou novelizací od ministerstva kultury není, ale jakým způsobem to teďkon bude probíhat, to nevím.
16: Tolik Ondřej Babka z hnutí ANO. Poslanec za opoziční ODS Martin Baxa, bývalý ministr kultury, považuje za problematický převod financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet, mimo jiné kvůli dopadům na veřejné finance.
19: Vládě nezbývá nic jiného, než navýšit státní dluh. Jestliže by měl platit ta původní verze návrhu zákona o médiích veřejné služby Klempířův paskvil, tak se bavíme o 8 miliardách nového státního dluhu. A jenom aby posluchačky a posluchači věděli, tak obsluha takového dluhu, úroky z něj, jenom v prvním roce činí stovky milionů korun. A to jsou vlastně peníze, které bude platit každý občan České republiky prostřednictvím daní. Takže systém, který dosud funguje a kdy domácnost platí poplatky podle našeho názoru v únosné výši, by měl být nahrazen systémem, kdy vlastně budou platit všichni a kdy ty náklady prostě ponese každý občan České republiky, protože 8 miliard nového státního dluhu a stovky milionů každý rok na těch úrocích znamená další velkou zátěž.
16: Říká Martin Baxa z ODS. Ondřej Babka z hnutí ANO na jeho kritiku reagoval následovně.
18: Určitě je to jeden z těch relevantnějších argumentů, toto je třeba si přiznat, ale zase myslím na rovinu, že ta částka není až tak vysoká.
16: Dodal v Ranním Plusu poslanec hnutí ANO Ondřej Babka, který je místopředsedou výboru pro mediální záležitosti. A téma změny financování veřejnoprávních médií bylo tématem také dnešní polední publicistiky. Návrh na omezení povinnosti platit koncesionářské poplatky komentovala v rozhovoru s Tomášem Pavlíčkem také Marina Urbániková z katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tomáš Pavlíček se jí ptal na záměr poslaneckého návrhu, a to zohlednit životní a sociální situaci lidí nad 75 let a snížit jejich finanční zatížení.
20: Ono do určitej miery dáva zmysel, ale len do určitej miery, pretože ak je cieľom vyššia sociálna spravodlivosť, bolo by dobre zohľadňovať štatistiky príjmovej chudoby v Česku, ale čo je zaujímavé, tak o to sa dôvodová správa nejako neopiera. No a podľa týchto dát, ktoré máme k dispozícii, sú v Česku významne častejšie ohrozené chudobou dve skupiny. Sú to samoživiteľky, samoživitelia s deťmi a potom samostatne žijúci seniori. No a poslanecký návrh si vyberá len seniorov a navyše to oslobodenie nastavuje plošne, pričom však platí, že rozhodne nie každá domácnosť, kde žijú seniory, je nutne ohrozená chudobou. Takže sa nám tu potenciálne vytvára určitá nerovnosť, kedy aj zaistení seniori čisto kvôli svojmu veku ten poplatok nebudú musieť platiť, pričom na samoživiteľky s deťmi, ktoré môžu byť v podstatne horšej situácii, sa tá povinnosť bude vzťahovať aj naďalej.
2: Hnutí ANO dlouhodobě kritizovalo také hrazení koncesionářských poplatků firmami. Podle nich se jedná o skryté zdanění podnikatelského sektoru a také prý znamená administrativní a finanční zátěž, která podle hnutí ANO snižuje konkurenceschopnost firem. Dává v tomhle směru smysl osvobodit od poplatku právě ty firmy, které mají méně než 50 zaměstnanců?
20: Keď sa pozrieme do zahraničia, tak s pár výnimkami všade v Európe prispievajú na médiá verejnej služby aj právnické osoby, pretože to rozširuje finančnú základňu a tá záťaž potom nie je len na bedrách občanov. A vychádzame tu z toho, že médiá verejnej služby sú vlastne verejný statok a ako verejný statok by mali byť kolektívne financované všetkými aktérmi, ktorí nejakým spôsobom profitujú z existencie kvalitného verejného informačného priestoru. A sem určite patrí, alebo je dobre zmieniť celý ten obsah vo verejnom záujme, ako sú napríklad krízové informácie, regionálne správy a tak ďalej. A práve z tohto stabilného, dôveryhodného prostredia určite profitujú aj firmy a organizácie. Ale otázka je, či je práve počet zamestnancov tým najlepším ukazovateľom. Ono to môže byť ďalší dôvod, prečo nezamestnávať ľudí. Možno by bolo vhodnejším kritériom napríklad obrat.
16: Dodala v polední publicistice socioložka médií Marina Urbániková. Posloucháte Odpolední plus, je 26. května, 15 hodin a 18 minut. Pomrzlé jabloně, třešně nebo broskvoně. Zemědělci a hlavně ovocnáře v Česku letos opět potrápili jarní mrazy. A podle ministra zemědělství za SPD Martina Šebestiána by zničenou úrodu mohla částečně kompenzovat Evropská unie. Na jednání unijních ministrů zemědělství dnes žádá o pomoc z Evropské krizové rezervy. A podrobnosti teď probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, vítej, dobré odpoledne.
21: Dobrý den.
16: Tak jakou část té škody způsobí mrazy by českým zemědělcům mohla proplatit právě Evropská unie?
21: Tak, celkové škody v Česku se podle Šebestiána vyšplhaly na zhruba 1,5 miliardy korun, přičemž z 80% se jedná o škody na jabloních. Ale nelze čekat, že by Evropská unie uhradila celou tuto částku. Záležet bude také samozřejmě na tom, kolik peněz budou požadovat další členské státy, v kterých právě ty mrazy také zničily úrodu. Podle ministra zemědělství je to velmi podobná situace jako v roce 2024, kdy nakonec Evropská unie tehdy českým zemědělcům poskytla, pokryla asi čtvrtinu těch škod, pokračuje Šebestián.
22: Ten dopad, říkám, my jsme vyčíslili asi na 1,5 miliardy korun. Je to obdobná situace jako v roce 2024 a doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí jedné čtvrtiny plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
21: Evropská komise nyní tedy bude posuzovat žádost jak Česka, tak i dalších členských států. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a tu případnou náhradu škod by poté Evropská komise mohla zemědělcům poskytnout koncem tohoto roku anebo začátkem příštího.
16: Zdeňko, ministři zemědělství dnes také jednají o nedostatku hnojiv v důsledku uzavřeného hormuzského průlivu. Jaká řešení v tomto směru Evropská unie zvažuje?
21: Tak ministři projednají jednak nový akční plán pro hnojiva, který minulý týden představila Evropská komise a jeho cílem je podpořit zemědělce, posílit domácí produkci hnojiv a právě snížit tu závislost Evropy na dovozu mimo jiné z té oblasti kolem Hormuzského průlivu. Evropská komise chce také podporovat menší spotřebu klasických chemických hnojiv a naopak přechod na biologická hnojiva a dále také uvedla, že prozkoumá možnosti vytvoření zásob hnojiv, tak aby se zajistily dodávky pro případ nějakých budoucích krizí. Někteří ministři zemědělství dnes při příchodu na jednání rady zmiňovali, že kromě toho akutního řešení toho současného problému, toho současného nedostatku hnojiv, je potřeba hledat také dlouhodobá řešení. Například finská ministryně zemědělství Sari Esahajová zmínila, že je nutné podpořit recyklaci hnojiv a odstranit některé překážky.
0: Překážkou je, že hnůj je v současnosti klasifikovaný jako odpad. Měli bychom chápat, že to může být do budoucna velmi důležitá ingredience pro výrobu recyklovaných hnojiv. Tato otázka spadá do kompetence Rady pro životní prostředí. Doufám, že společně najdeme řešení na změně klasifikace mrvy, protože to není odpad, je to cenný zdroj.
16: Tak tolik k hnojivům. Zdeňko, a ministři zemědělství dnes ale řešili ještě jedno další téma. To se týká kormoránů a návrhu rozvolnit jejich ochranu. Proč je vůbec tato otázka na stole? Jsou přemnožení?
21: Ano, toto je česká iniciativa, kterou podporuje 9 dalších členských států a podle Českého ministerstva zemědělství představují právě kormoráni velký problém pro rybáře. Kormorán totiž konzumuje ryby, čímž podle ministerstva způsobuje rybářům škody v řádech desítek až stovek milionů korun. Podle Šebestiána je potřeba tu populaci kormoránů redukovat v hnízdištích. Ten kormorán by měl být zařazený také na seznam lovných ptáků. Dosud je ovšem částečně chráněný, protože připomínám, že ještě v 70. letech minulého století byl kormorán na pokraji vyhnutí. Od té doby se ale i díky té ochraně populace kormoránů v Evropě zásadně rozrostla.
16: Tak tolik naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
21: Naslyšenou.
16: No a téma zemědělství neopouštíme. Ve vysílání teď vítám agrárního analytika Petra Havla. Dobrý den, přeji, vítejte na Plusu.
1: Dobrý den.
16: Co teď vy sám vnímáte jako největší hrozbu pro zemědělce? Mluvili jsme o jarních mrazech a se Zdeňkou Trachtovou o tom, že se právě v Evropě projednává odškodnění například pro ovocnáře, nebo je větším problémem sucho, a nebo mimo jiné také třeba kormoráni.
1: Tak samozřejmě těch problémů, kterým čelí zemědělci nejen v České republice, ale v celé Evropské unii, je celá řada. Ale kdybych já měl vybrat to největší riziko, tak ku podivu, ačkoliv to se dneska vlastně na úrovni evropské neřešilo, tak je to právě to sucho. To sucho postihuje totiž daleko větší plochu, protože vlastně na ní jsou zasázeny ty hospodářské klíčové hospodářské komodity. To znamená, samozřejmě ovocnáři, to je problém pro ně samotné, ale je to problém do jisté míry lokální, zatímco problém sucha je opravdu globální, nebo řekněme celoevropský.
16: No a co se týče těch současných jarních ztrát ovocnářů, dokážete odhadnout, jak velkou část škody, protože u nás za Česko byla vyčíslena tuším na 1,5 miliardy korun, jak velkou část této ztráty by mohla Evropská unie českým zemědělcům proplatit?
1: Tak já myslím, že to bude obdobné jako před 2 roky, to bylo 400 milionů korun, pak se ještě přidalo z českých zdrojů 100 milionů, takže vlastně kompenzace celkově byly 0,5 miliardy. Nicméně potřeba říci, a to znamená, že když je tady precedent před těma 2 lety, tak je docela poměrně pravděpodobné, že se ta situace bude ze strany Evropské unie nějakým způsobem opakovat. Ale je potřeba říci, že těch tlaků na využití, dodatečné využití evropských peněz je velké množství, jsou tu právě třeba i ta hnojiva, kompenzace požadují producenti mléka, protože ta cena velmi výrazně klesla. Jsou tady více náklady za pohonné hmoty, no a jsou tady možné ztráty, podle mě docela pravděpodobné, z toho sucha. Takže to bude pro Evropskou unii velmi složité, kam kolik peněz nasměrovat, protože samozřejmě ten balík není nekonečný.
16: Jistě. Jinak může, co se týče hnojiv, a slyšeli jsme od Zdeňky Trachtové návrhy, ten nový akční plán Evropské komise, čili posílit produkci, snížit závislost na dovozu, podpořit nižší spotřebu těch chemických hnojiv. Může to vylepšit situaci a pomůže třeba zrušení cel na dusíkatá hnojiva v rámci Unie?
1: Tak zrušení cel samozřejmě mírně pomůže. Podle Evropské unie by mělo jít o úsporu asi 60 milionů eur, což je 1,5 miliardy korun, ale to je na celou Evropskou unii, čili z toho je vidět, že ta pomoc je sice nějaká, ale nebude velká. Proto je skutečně třeba hledat systémová řešení, ta ale nejsou krátkodobá, ale spíše dlouhodobá. A myslím si, že tím hlavním cílem by mělo být snížit obecně, nejenom na dovozech, ale obecně závislost zemědělců na průmyslových hnojivech tím, že se budou podporovat biologické alternativy. Tam je ovšem samozřejmě celá řada otazníků, ty nové možnosti, nové alternativy obvykle nejsou tak účinné. Výsledkem je, že se musí do polí častěji, tím pádem je ale zase vyšší spotřeba pohonných hmot, takže to pro životní prostředí také není úplně ideální, ale je potřeba skutečně hledat ty možnosti, například statková hnojiva, ale jiné další možnosti, jako třeba kompostování, využití kalů z čistěn odpadních vod a tak dále a tak dále. Ale není to něco, co by se vlastně dokázalo jak si přijmout okamžitě.
16: Jinak už jsme ve čtvrtém roce války na Ukrajině, dodáváme asi hnojiva i z Ruska a Běloruska. Jaký je to problém právě pro české zemědělce? Prosím, stručnou odpověď.
1: No tak hnojiva z Ruska a Běloruska jsou nejlevnější, proto se také odtud dovážejí a dovážejí se celkem skutečně ve velké míře. Teď budou poněkud znevýhodněna tím, že vlastně na ty hnojiva z Běloruska a Ruska nejsou odpuštěná cla, to znamená ta jiná zahraniční konkurence bude o něco levnější, ale stejně je Rusko a Bělorusko a bude zřejmě ještě nějakou dobu významným dodavatelem, což ovšem samozřejmě je do jisté míry podpora války na Ukrajině.
16: Dodává agrární analytik Petr Havel. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor naslyšenou.
1: Díky, hezký den všem.
16: Stále posloucháte Odpolední plus. Západní a jižní Evropa se potýká s vlnou veder. Ve Francii kvůli vysokým teplotám podle mluvčí vlády zemřelo nejméně 7 lidí a úřady v dalších zemích varují před dopady zvyšujících se teplot. Podle meteorologů by měly na květen nezvykle vysoké teploty pokračovat i v dalších dnech. A s dalšími informacemi už je ve studiu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
3: Dobré odpoledne.
16: Tak kde v Evropě jsou ty teploty nejvyšší?
3: Tak když to vezmeme podle těch rekordních teplot, a to jak ve dne, tak i v noci, tak za poslední dva dny hlásí hlavně ve Francii a ve Velké Británii. Hlavně tam v pondělí zaznamenali vůbec nejteplejší květnový den v historii měření a teploty by údajně tento týden neměly klesat. Podle britské meteorologické služby Met Office se na jihozápadě Londýna včera vyšplhaly ty teploty k téměř 35 stupňům Celsia. Tohle bylo znát i na zaplněných koupalištích po celé Anglii. Soudě tedy dle záběru, které odvysílala například televize Sky News. V noci na dnešek navíc ještě Británie zažila taky tropickou noc, a to s 21 stupni Celsia.
16: Ve Francii tamní premiér Sébastien Lecornu kvůli vedru na čtvrtek svolal mimořádné jednání vlády, tak jaká je situace tam?
3: To mimořádné svolání vlády souvisí s tím, že nejvyšší tu oranžovou výstrahu před vedrem už meteorologové vyhlásili v 8 departmánech francouzských regionech. Ministři by podle avíza měli diskutovat hlavně o stavu podzemních vod nebo třeba rizika lesních požárů, o tragických dopadech vedra, ať už přímých nebo těch nepřímých. V rozhovoru pro televizi LCI dnes mluvila taky mluvčí francouzské vlády Maud Brejonová.
4: Zaznamenali jsme aspoň 5 případů utonutí a taky úmrtí způsobená extrémními vedry při sportovních soutěžích.
3: Ta stále platná oranžová výstraha tedy znamená, že období intenzivního horka představuje zdravotní riziko pro populaci a že bude pokračovat ještě nejméně 3 po sobě jdoucí dny. Taková úroveň byla podle agentury AFP vůbec poprvé v historii aktivovaná už teď v květnu. Zvláště na jeho západě Francie by dnes měly být teploty ještě větší než včera, kdy hlásily desítky stanic právě překonání historických rekordů. Jenom pro představu, za včerejšek na jeho západě Francie, třeba ve městě Nantes, naměřili přes 34 stupňů Celsia.
16: No a jak je to v dalších jihoevropských zemích, třeba ve Španělsku?
3: Tam ty výstrahy platí taky a na jihu země předpovídají 38 stupňů. To varování platí i v Portugalsku, konkrétně pro 7 regionů. Tam mají teploty vystoupat až ke 40 stupňům a v Itálii zase úřady už od včerejška omezují práci venku přes den. To je případ třeba metropolitní oblasti Lazio, jejíž součástí je tedy i hlavní město Řím.
16: No a ještě dodej, proč vůbec Evropa čelí tak neobvyklým teplotám už v květnu?
3: Podle meteorologů za to teď může takzvaná tepelná kupole. Je to jev, který se ustálil nad kontinentem. On se projevuje příchodem teplého vzduchu, který v podstatě uvízl pod tlakovou výší. Teď je tedy nad západní Evropou. Jindy právě tenhle jev bývá běžný spíš v červenci. Vědci právě v téhle souvislosti nebo v tom kontextu mluví o tom, že to zesílení extrémních jevů souvisí s klimatickými změnami způsobeným člověkem, což má za následek právě tohle častější překonávání teplotních rekordů dříve, než bylo zvykem.
16: Tak tolik Jiří Kordík z domácí redakce. Díky moc a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
16: A další zprávy už má pro vás Monika Vrchotová.
5: Český rozhlas Plus.
11: Hezké odpoledne. Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského šarže d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Ruského velvyslance si kvůli výrokům Kremlu předvolala také ministerstva zahraničí Norska a Německa. Bývalý poslanec Dominik Feri ještě dnes opustí vězení. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Někdejší politik Feri se navíc musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Rozhodnutí je pravomocné. Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi MV Hondius. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístění do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Policisté varují před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty. Vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují k převodu peněz na věrohodné účty. Jakmile získají důvěru oběti, podvodníci změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí na účtu v zahraničí a získat je zpět je tak téměř nemožné. Slon Jack, který ve zlínské zoo v pátek zaútočil na slonici, v zahradě nezůstane. Slonice Ula po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodnou odborníci pro chov slonů v evropském chovném programu, uvedl to ředitel zoo Roman Horský. Jack přicestoval do Zlína v roce 2023 z maďarské zoo Šošto. Zoo si od něj slibovala přirozené rozmnožování slonů afrických. Jejich chov je v Česku vzácný. Teď míříme na silnice na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 211. Počítejte s kolonou až do omezení na kilometr 196 osobními auty. Celý úsek pojedete přes 20 minut. Na D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Měřín. Na kilometru 134,5 se dojíždí do kolony. Provoz zpomalila nehoda na 131. a půltém kilometru. Projíždí se pouze levým pruhem. Zdržíte se 15 minut. A v Praze na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Fronty jsou hlášené od Lohkova i od dálnice D5. A ještě Legerova, ta je plná v celé délce k muzeu. Je to na 16:15. Přejeme šťastnou cestu. Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky a s malou pravděpodobností i bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 26 až 31, na jihu Moravy až na 33 stupňů, na severu Čech a na Šumavě bude kolem 24, jinde na horách pak kolem 20 stupňů. Tolik zprávy a teď už repríza Interview Plus.
7: Americký prezident Donald Trump vyžaduje, aby se další blízkovýchodní státy připojily k takzvaným abrahamovským dohodám a normalizovaly tím svůj vztah s Izraelem. Je k tomu ale v regionu vůle? Nakolik v arabském světě poškozuje imidž země krajně pravicový izraelský ministr Ben-Gvir? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
5: Interview Plus.
6: A vítám našeho hosta, kterým je blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity Praha, Břetislav Tureček. Dobrý den.
8: Dobrý den.
6: Je vůbec pravděpodobné, že by se zrovna Saúdská Arábie, Katar, Pákistán, Turecko, Egypt a Jordánsko za aktuální situace připojilo k abrahamovským dohodám?
8: No tak nemyslím si to. Stručně řečeno nemyslím si to, protože vlastně po 7. říjnu, kdy byl Izrael napaden Hamásem, po tom teroristickém útoku vlastně ta odveta Izraele v Gaze byla tak krvavá a způsobila takovou skázu a utrpení, že vlastně od té doby žádná z těch zemí arabských, o kterých se uvažovalo, a byla to zejména Saúdská Arábie, nepřistoupili na podepsání abrahamovských dohod bez toho, aniž by byla jasně vyřešena palestinská otázka. Teď Donald Trump ještě přikládá, řekněme, pod kotel, když říká, pokud chcete, aby tady v regionu byl klid, pokud chcete, aby v rámci americko-íránské dohody se uvolnil Hormuzský průliv a vy, Katařané, Emiráťané, Saudové, jste mohli svobodně vyvážet ropu, tak musíte uzavřít mír s Izraelem bez ohledu na nějaké vaše výhrady týkající se Palestinců, tak je to naprosto iluzorní. Ostatně slyšeli jsme zákulisní informace, že když Trump v rámci telefonické konference těm svým arabským protějškům toto navrhl, tak prý bylo naprosté ticho, kdy on se musel ujistit údajně, jste tam ještě na té druhé straně té linky.
6: No a je něco, čím by je mohl přesvědčit?
8: Rozhodně ne tímto stylem prostě veřejných prohlášení tohoto a ultimát tohoto typu. Je to prostě Trumpův komunikační styl, kdy vidíme, že kolikrát je schovývavější k rivalům, nepřátelům, než ke svým spojencům. Já si neumím představit, že by nějaký důstojný arabský vůdce dnes na toto kývl a řekl ano, tak my uznáme Izrael, těšíme se, že budeme s Izraelem spolupracovat bez ohledu na tu hrůzu v Gaze, bez ohledu na to, že Izrael rozpoutal tuto ničivou válku proti Íránu na konci února.
6: No, ty už jsi zmiňoval, že některé státy, třeba Saúdská Arábie, podmiňovaly připojení se k dohodám v minulosti, tedy změnou izraelského postoje k Palestincům. Jsou tam ještě jiné podmínky?
8: Toto byla ta dlouhodobá. Já připomenu jednu věc. Ono se zdá, že my tady stále dopřáváme velkého sluchu tomu, jak to interpretuje Izrael, ale už před více než 20 lety, v roce 2002-2003, vznikla takzvaná arabská iniciativa, kde celá Liga arabských států jednoznačně řekla, pokud Izrael umožní vznik palestinského státu, všechny arabské země ho uznají. Takže abrahamovské dohody přicházejí o 2 dekády později a vlastně toto dohánějí. Proč nebyla ta arabská iniciativa přijata? Izrael odmítl přijmout. To je podstatné. Takže jestliže dneska Arabové jsou tímto tlačeni do toho, co už nabízeli před čtvrt stoletím, tak o to více vlastně si myslím, že je to pro ně z hlediska zachování nějaké prestiže neúplně zkousnutelné.
6: A jak se proměnily vztahy nebo situace v regionu těmi původními abrahamovskými dohodami, které Donald Trump inicioval, prosadil v roce 2020, jsou vlastně z dnešního pohledu úspěšné?
8: No, to je hodně zajímavá věc, má to řadu rovin. Když čteme izraelská média, tak tam je to hodně často velice pozitivně líčeno, že se prostě prohloubila ekonomická spolupráce, že Izraelci často jezdí se bavit prostě za zábavou, za biznisem do Emirátů.
6: Takže to jsou spíše obchodní dohody?
8: Spíše. Rozhodně se nezdá, a z toho to jsou, nebudu říkat nezdá, prostě fakt je, protože se dělají průzkumy veřejného mínění, že tyto dohody nijak například nezvýšily popularitu Izraele u obyvatel těchto zemí, které se do nich v roce 2020 připojily. Připomenu, byly to Emiráty, Bahrajn, Maroko a Súdán. V těchto zemích stále Izrael je vnímán velice negativně, takže vidíme, že ty dohody byly přijaty nevolenými elitami. To nejsou žádné demokratické země, ani v jednom případě. Zatímco obyvatelstvo to vidí úplně jinak. A válka v Gaze potom tuto diskrepanci, tento rozdíl vlastně jenom prohloubila. To je obecnější trend. Když se podíváme, tak nejméně oblíbený je Izrael v Egyptě a v Jordánsku, což jsou země, vůbec první arabské země, které před desítkami let už s Izraelem uzavřely mírové dohody a zase uzavřely ho nevolené vlastně elity, které si za to v podstatě nechali politicky nebo zbraněmi zaplatit od Spojených států.
6: A je někdo, kdo vlastně v blízkovýchodním regionu považuje ty původní abrahamovské dohody z roku 2020 2020 za tak velký úspěch, jako je prezentuje sám Donald Trump, jako jeden ze svých největších úspěchů toho prvního prezidentského mandátu?
8: Já připomenu, on sliboval během prvního mandátu dohodu století. On sliboval, že vyřeší izraelsko-palestinský konflikt. A když se ukázalo, že je to naprosté fiasko, tak v posledním roce svého prezidentování v Bílém domě přišel s abrahamovskými dohodami jako s jakousi náhražkou, řekněme. To je podstata. Toto odklonilo a mělo to vytvořit dojem, že vlastně nepotřebujeme vyřešit palestinskou otázku. Stačí, když Izrael bude uzavírat mírové abrahamovské dohody se zeměmi, se kterými neválčí, se kterými nemá ani hranice. Jo? A já připomenu, je to pár měsíců, dokonce byla jaksi prostě s velkou pompou ohlášena abrahamovská dohoda s Kazachstánem, který přitom už 30 let má normální diplomatické styky s Izraelem, má svoji ambasádu v Tel Avivu u pláže, u moře.
6: No a to, co také zmínil Donald Trump, že by si moc přál, že v té finální fázi by se k abrahamovským dohodám připojil také Irán, to je asi něco nepředstavitelného.
8: No tak to říkal v době, kdy si myslel, že během pár dní asi padne íránský režim. To si takhle představovali i v Izraeli a vidíme, že teď se řeší úplně jiné prostě rozložení sil. Nikdo už nemluví o pádu íránského režimu a řeší se vlastně nějakým způsobem Američané z té války vycouvají. A ještě mimochodem k těm abrahamovským dohodám je jeden aspekt, který se objevuje v blízkovýchodních médiích, že vlastně třeba pro Emiráty se to stalo přítěží, tato smlouva s Izraelem, protože vlastně Izrael má velmi napjaté vztahy s Íránem a v podstatě do konfrontace nutí i tyto své arabské spojence.
6: Na základě těchto dohod?
8: Do určité míry ano. My máme přeci spojenecké svazky, takže Emiráty se dneska staly největšími, řekněme, jestřáby v nějaké proti íránské koalici. Zatímco Saudská Arábie se třeba drží zpátky a do toho nám přichází potom velká rivalita a prohlubující se propast mezi Saudskou Arábií a Emiráty, která má celou řadu rovin a dějišť. Je to válka v Jemenu, je to dění třeba v Súdánu a tak podobně.
6: To znamená, že by se mohlo stát, že naopak někdo ty dohody vypovídá?
8: To se nezdá, protože už když byly první arabské summity a zároveň to byly summity Organizace islámské spolupráce v listopadu 2023, když začala válka v Gaze a o rok později, tak tam byly země, které vyzývaly vystupte z abrahamovských dohod. Tuším, že to bylo třeba Alžírsko, možná někdo další, ale ty země to neučinili. To by bylo zjevně, to by bylo bráno jako nepřátelský krok, nejen vůči Izraeli, ale hlavně asi vůči Spojeným státům. Takže ani za Joe Bidena k tomu tyto státy nepřistoupily k přerušení nebo zrušení dohod s Izraelem.
6: Hostem Interview Plus je dnes Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha.
9: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
6: Několik arabských států, včetně těch, od kterých tedy Donald Trump teď očekává podepsání abrahamovských dohod, odsoudilo jednání izraelského krajně pravicového ministra Itamara Ben-Gvira, který se ve videu na sociálních sítích vysmíval zadrženým aktivistům z mezinárodní flotily plující do Gazy. Jak silné gesto je toto odsouzení?
8: Já si myslím, že se celá ta věc přeceňuje, protože to bylo snadné, to je snadné, prostě Ben-Gvir překročil všechny myslitelné meze, takže ano, jsou země, třeba Česká republika, které se tomu nevyjádřily nijak, ale jinak normální civilizované země prostě takovéto jednání vládního činitele prostě odsoudí. Tím spíš, když se to týká jejich občanů. Podívejme se třeba, jak je dneska svébytné prostě a sebevědomé Polsko vůči Izraeli, co to týká i třeba izraelského zločinu židovských osadníků na okupovaných územích a tak podobně. Česká republika mlčí, jak víme. Ale obecnější problém je v jiné věci. Ono se to Ben-Gvirovo vystoupení, ponižování prostě zajatců nebo jak je nazvat zadržených lidí, je samozřejmě má určitou symboliku, ale tohleto se Palestincům děje už možná desítky let, zejména v době nějakých krizí, co pak nebyli ponižováni Palestinci v Gaze, kdy byli muži slečeni do spodního prádla, museli se procházet před armádou a pak vojáci zveřejňovali tyto záběry. To je ponižování zajatců zcela jednoznačně, kdy se oblékali do spodního prádla Palestinek, kdy rabovali prostě domy dneska i v jižním Libanonu a tak dále. Tohle neodsuzuje nikdo, protože se to netýká západních občanů. To je, myslím si, zásadní věc. Takže Ben-Gvir nereprezentuje celý Izrael. To není Izrael, to nelze říkat, podívejte se, takhle Ben-Gvir je totožný s Izraelem. Ale zároveň nelze říkat, že Ben-Gvir není součástí Izraele. Tenhle ten proud, prostě Ben-Gvir tam má obrovskou podporu i v jeho rasistických výpadech vůči Palestincům, vůči Arabům a tak podobně. Stejně tak jako Bezalel Smotrich, ministr financí, ten třeba nedávno řekl, pokud se arabská strana stane součástí budoucí koalice, tak to bude větší hrůza než teroristický útok Hamásu z října 23. Takovéto rasistické výroky tam běžně v Izraeli zaznívají. Takže i ty jsou součástí prostě dnešní izraelské, řekněme, veřejné nálady a politické scény. Takže nelze to zase diskreditovat, to byl jenom Ben-Gvir, to není Izrael.
12: Když se podíváme ještě na případ těch aktivistů, západních aktivistů, kteří po propuštění, několik z nich uvedlo, že byli v izraelském zajetí fyzicky a sexuálně napadnuti. Říká, že se to palestinským vězňům děje běžně, ale když je tedy to ten případ, na který je tak říkajíc takhle nasvíceno, bude se to vyšetřovat?
8: Já především, to jsou věci, které je potřeba vyřešit. To, že to řekne aktivista, neznamená, že je to pravda. Já jsem mimochodem odkazoval na obecné ponižování, které sami izraelští vojáci ostatně natáčejí, k tomu nepotřebujeme žádnou investigativu, když oni si to dávají na sítě. To si nemusí vymýšlet Palestinec. Ti Izraelci jsou na to hrdí mimochodem, na to, co dělají v těch obsazených územích. Ale jestli byl někdo znásilňován nebo

0: jako Francie zakázala vstup do země, tedy v reakci na tento incident Itamaru Ben-Gvirovi, komplikuje mu to vůbec něco?
1: Já si nemyslím. Ono to samozřejmě komplikuje potom věci typu, když se má o něčem konkrétním dojednávat, ale vidíme, že potom ten formát těch bilaterálních vztahů jednotlivých evropských zemí a Izraele se tomu prostě přizpůsobuje. Vezměme si třeba Česká republika, už za minulé české vlády, že měla takový ta společná zasedání vlád Izraele a České republiky. Už tehdy v té izraelské vládě, já připomenu, Smotry a Ben-Gvir jsou součástí izraelské vlády ještě před teroristickým útokem Hamásu. Ta vláda byla vytvořena na závěr roku 2022, takže už tehdy tam tito lidé prostě s extremistickou minulostí byli, tak se řešilo tady v České republice, jak z toho ven. No tak bylo jakési zákulisní ujednání, že tito lidé sem prostě nepřijedou. Hmm. Přijedou sem ostatní ministři. Takže podobným, nebo jiní, ne všichni ostatní, ale jiní ministři. Takže tímto mechanismem prostě i si myslím, že i Francie, i Polsko by řešily věci, pokud by se řešila nějaká třeba bezpečnostní nebo finanční spolupráce s Izraelem, že by přijel někdo jiný.
0: Ale tento incident odsoudil jak premiér Benjamin Netanyahu, tak také Spojené státy, největší spojenec Izraele. Může to představit nějaký problém pro Itamara Ben-Gvira ve vládě?
1: Za chvíli jsou v Izraeli volby. A on, když toto udělal, mimochodem to nebylo svévolné, jak víme z izraelských médií, tak on to předem projednal, že tuto provokaci tam provede s ředitelem izraelské vězeňské služby, který je jeho blízký politický spojenec. Jo, to nebylo, že najednou vytáhl vlajku a nikdo o tom nevěděl a všichni byli překvapeni. Tak to nebylo. Takže on to udělal a samozřejmě to udělal s výhledem na ty příští volby. O tom se nedá pochybovat. On to neudělal proto, aby ztratil popularitu, ale aby ji naopak získal. V tuto chvíli vlastně už se v Izraeli rozjíždí předvolební kampaň. Ty volby budou někdy v říjnu nejspíš a na to evidentně Ben-Gvir sází. A to, že se od toho distancují Američané, že to skritizoval i třeba izraelský velvyslanec ve Spojených státech, prezident izraelský, premiér, no je to jasné. Oni to neudělali proto, že by byli poníženi aktivisté, ale že to poškodilo image Izraele, to je podstatné. I v České republice třeba Ben-Gvira vidíme, kritizují jinak aktivisté pro izraelští, ne proto, že se to dotklo cti nějakých prostě tam ponižovaných Evropanů, ale protože to poškodilo image Izraele, to těm lidem vadí.
0: No, zvyšuje to tedy preference Ben-Gvirovy strany Židovská síla? Ona v tuto chvíli má pouze 6 křesel ve 120 členem parlamentu. To není mnoho. Jak si teď vede v těch předvolebních průzkumech? Tyto gesta jí pomáhají?
1: On na to evidentně sází, protože ostatně včera izraelský prezident Herzog jasně řekl, že prostě vidí určitou brutalizaci izraelské společnosti, radikalizaci, mluvil i o zločinu v arabském sektoru mimochodem, ale mluvili o zločinech židovských teroristů na západním břehu Jordánu. To všechno říkal, tohle to je neblahý trend naší společnosti. Ale tento trend paradoxně právě nahrává tomu radikálnímu táboru. Ostatně Ben-Gvir potom hned okamžitě se vůči prezidentovi vymezil a řekl mu něco ve smyslu, vy tady urážíte statisíce lidí, kteří s tím nemají problém. Takže výsledek voleb nikdo neví. Jo, Ben-Gvir určitě bude člověkem, který bude dále razit svoji, řekněme, nebo oslovovat svůj tábor, než aby se nějakým způsobem, řekněme, umírňoval, aby třeba vyzobával centristické voliče. To se od něj čekat nedá.
0: Ty předčasné parlamentní volby by měly být v říjnu. Jak se na nich odrazí výsledek vyjednávání mezi Íránem a Spojenými státy?
1: No, to záleží, jak ta eventuální kýžená americko-íránská dohoda se dotkne Izraele. Když čteme komentáře v poslední době, tak se zdá, že v Izraeli začíná zavládat panika, že se Trump je schopný dohodnout s Íránem, aniž by zohlednil všechny, vlastně můžeme říci, podmínky a dokonce i ultimáta, která dlouhodobě vznáší Benjamin Netanyahu. To znamená třeba nulové obohacování uranu, zcela zrušit íránský jaderný program. Zdá se, že Donald Trump přistoupí na nějaký kompromis a teď už se vlastně řeší, jestli náhodou ten kompromis nebude až příliš podobný tomu, co uzavřel Barack Obama s Íránem v roce 2015 a co Trump tehdy následně za 3 roky zrušil s tím, že je to nejstrašnější dohoda, kterou kdy Američané uzavřeli. Takže se může stát, že dojde k nějakému kompromisu mezi Teheránem a Washingtonem. Tel Aviv zůstane mimo a pak samozřejmě to bude k tíži Netanyahuovi, že tu zemi vlastně vtáhl do války, že do té války v podstatě

0: tě vtáhli Američany a ta válka neskončila takovým vítězstvím, jak je si představovali, to znamená zrušení izraelských balistických raket, zrušení jaderného programu a eventuálně dokonce i příprava půdy ke svržení iránského režimu. Všechno tohleto, jak vidíme, Irán stále má.
1: A je už teď Tel Aviv mimo, co se týče vyjednávání, jak silný hlas tam má Izrael nebo Benjamin Netanyahu?
0: K tomu jsou zajímavé prostě zákulisní a často protichůdné informace. Můžeme si někdy přečíst, že Američané, aby něčeho s Iránem dosáhli, tak prostě se snaží držet zkrátka, nepouštět ke všem zákulisním jednáním Izraelce, informovat je třeba zpětně, což je mimochodem docela ponižující. Nedávno Donald Trump řekl, Netanyahu udělá vše, co já mu nařídím, tak to nevypadá úplně dobře samozřejmě pro ego izraelského premiéra. Realita ale samozřejmě v zákulisí zase může být také jiná, jo? Že tohle to může být kouřová mlha, kdy ve skutečnosti třeba na nižší úrovni Američané mohou s Izraelci konzultovat, co se děje, co se bude s Iránem vyjednávat.
1: No a je možné, že se Irán prosadí do toho memoranda o porozumění, jak se tedy nazývá ta dohoda, která se teď mezi Spojenými státy a Iránem vyjednává, že si prostě prosadí, že Izrael přestane útočit na Libanon?
0: Ano, a to už vlastně my jsme se tohle tématu dotkli a pak jsme se odbočili v našem povídání, ale ano, to je také důležité. Ve chvíli, kdyby byla dohoda, která by zavazovala, že skončí i válka v Libanonu, no tak to samozřejmě nebude dobré pro Izrael, protože už teď slyšíme lidi ze severního Izraele, kteří říkají, podívejte se, tam se vede válka, my stále nejsme bezpeční. Hezbollah teď začal používat ty drony naváděné optickým vláknem, se kterými má Izrael velký problém, na ně prostě není připravený jim čelit. V podstatě denně máme zraněné nebo i zabité izraelské vojáky, kteří jsou v té okupační zóně v Libanonu. Takže ta válka je problém už teď. A ve chvíli, kdyby dneska Američané řekli konec, Izraelci, my potřebujeme uvolnit Hormuz, dohodli jsme se s Iránem, vy okamžitě zastavíte válku v Libanonu, no tak to zase není věc, kterou izraelské vedení si přálo a kterou dosud prosazovalo.
1: To znamená, je možná tato obava důvodem, proč Benjamin Netanyahu včera řekl, urychleme ty údery na Libanon, musíme tu akci ještě posilnit?
0: To je vždycky. V roce 2006, v létě 2006 probíhala měsíc válka mezi Izraelem a Hezbollahem. Tehdy se řeklo, za tři dny začíná platit příměří a Izrael v tu chvíli okamžitě zasypal jižní Libanon kazetovými bombami například a tak dále, aby v posledních hodinách, kdy mu ještě prostě ta dohoda umožňuje válčit, tak aby nepříteli, ale i, jak jsme viděli, jeho civilistům způsobil co největší škody.
1: Hostem Interview Plus je odborník na Blízký východ Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha. Spojené státy v předešlých hodinách zaútočily na cíle v jižním Iránu. Údery směřovaly na iránské raketové stanoviště a lodě a Američané tvrdí, že šlo o sebeobranu a že si stále zachovávají zdrženlivost kvůli příměří. Platí tedy příměří?
0: Já si myslím, že ano, že každé příměří může během něj docházet k nějakým incidentům tohoto typu, ale zase důležité je, já si umím představit, že Američané zaútočili, ale zároveň prostě přes vyjednávače vzkázali Iráncům a to je pro tuto chvíli všechno, nemusíte reagovat. Ostatně Iránci také nijak razantně nereagovali. Sice říkají, že se střelili nějaký dron, tuším, a možná ještě něco dalšího, ale je to prostě omezený incident, který musíme si uvědomit jednu věc. Tu dohodu chtějí obě strany. Takže určitě kvůli nějakému omezenému bombardování si nezmaří naději, že té dohody bude dosaženo. Američané, jak už jsem řekl, chtějí z té války vycouvat a získat z ní co nejvíc. Iránci dělají vše proto, aby z ní vyšli psychologicky vítězně. Sice ohromné množství zbraní mají zničené, mají pozabíjené jistě tisíce příslušníků ozbrojených sil, ale také možná pár tisíc už civilistů. Nicméně psychologicky tím, že nepadne režim, tím, že Irán si prosadí právo dál obohacovat i třeba na 0,1% uran, tak to všechno Irán bude vydávat za své vítězství. Takže to nezmaří tím, že teď skočí na tento incident a začne prostě eskalovat válku.
1: No, my dlouhodobě mluvíme o tom, že Spojené státy se snaží vycouvat z toho konfliktu. Zároveň Donald Trump o víkendu uvedl, že se nemusí s tou dohodou zas tak spěchat, že časy na jejich straně. Tak má pravdu?
0: No, Donald Trump se prostě bojí, že ta vyjednávání zkrachují a on bude muset do války. On se bojí, že by tu válku on už...
1: Pozemní operace.
0: Už iskrát, to už se ani nedá, že to už se nedá pamatovat, protože v různých obměnách už to řekl xkrát. Prostě, jestli nepřistoupí na moji dohodu, tak je smažeme ze světa, zničíme jejich civilizaci a tak dále. A stejně se nic nestalo, jo? Což evidentně ukazuje, že prostě on se bojí té konfrontace. On se bojí víc než Iránci, že v tuto
1: Iránci
0: chvíli...
1: Iránci se nebojí.
0: Ale tak pro Iránci se bojí méně, protože Iránci se ztrátami počítají. Jak říkám, prostě psychologicky Iránci toho mají zničeno daleko více než Američané, přesto psychologicky se zdá, že Iránci v tuto chvíli mají navrch, protože mohou ztratit méně než Američané.
1: No, podle BBC se americké tajné služby domnívají, že se iránský nejvyšší vůdce schovává na neznámém místě, což komplikuje jednání s jeho vyslanci. Může třeba i to prodlužovat rozhovory se Spojenými státy?
0: Do určité míry ano. Ono se předpokládá, že pokud bude něčeho dosaženo, třeba za účasti aktivní iránského ministra Abbase Araghchiho, tak pak to stejně musí projednat iránská nejvyšší rada národní bezpečnosti a pak to pomyslné razítko nebo otisk pečetního prstene na to musí dát Moštaba Chámenejí. Což ale i v minulosti víme, že často byla víceméně formalita, jo? Že prostě pokud, že tito vůdci, to není diktátor, který by řekl, sice jste něco dohodli, ale já jsem proti, to se neděje. Tomu člověku se obvykle, bylo to i za jeho otce Alího Chámenejího, dávají věci, které už jsou na, řekněme, odborné, strategické, politické úrovni dopečené, dojednané.
1: Mimochodem, co se stalo s americkou operací Svoboda, která slibovala zprůchodnění Hormuzského průlivu?
0: No tak vidíme, že skončila vlastně, Američané v jednu chvíli přerušili.
1: Prošly tři lodě.
0: Ano. Prostě se ukázalo, že ani tato, že Američané nemají žádný nástroj Hormuz uvolnit. To je podstata. To prostě dneska vidíme. Američané nemají nástroj ani válkou, ani poskytováním prostě ochrany těm lodím. K tomu jsou docela zasvěcené analýzy odborníků vojenských, kdy prostě kolik těch lidí, jaké ohromné složky by musely být vyčleněny na doprovázení těch tankerů. Jo? To by byla ohromná armáda sama o sobě a pořád by to ještě neznamenalo imunitu. Jak někdo řekl, Iránci nemusí útočit na každý tanker, který tam proplouvá. Jim stačí zaútočit na každý 10. nebo 20. a Hormuz je zablokovaný.
1: Hostem Interview Plus byl dnes blízkovýchodní expert z Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček. Děkujeme za to.
0: Díky za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Pavlína Nečásková.
2: Sledujeme politiku, biznis, společnost i vědu. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Náš tým je tu pro vás non-stop. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
1: 16 hodin. Stále je s vámi Odpolední Plus a Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech.
2: Český rozhlas Plus.
1: V jaké atmosféře probíhá první zasedání nového maďarského parlamentu? Proč si Česká sněmovna odhlasovala, že dnes bude moci jednat v případě potřeby opět i v noci? A po půl páté budeme mluvit o zadržení metropolity Ruské pravoslavné církve Ilariona českou policií. Teď jsou tu na řadě ale zprávy a Monika Vrchotová. Dobré odpoledne. Do České muniční iniciativy přispívá o polovinu míně zemí než loni. Aktuálně jich je 9 oproti loňským 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje. Pokles počtu přispěvatelů pro ní ale představuje nové obtíže. Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustilo Česko v roce 2024. Současná vláda ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy s tím, že ji Česko bez finanční podpory bude jen koordinovat. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech. Řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb. A v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ kartu.
3: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
1: Součástí plánu jsou také digitalizační projekty, které vycházejí ze zákona. V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je na svobodě. Teplický soud ho podmínečně propustil z vězení, kde si odpykal 2 roky ze 3letého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Z vazební věznice v Teplicích odešel zhruba před půl hodinou. Soudce stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled nad ex-poslancem. Feri se musí taky neveřejně omluvit poškozeným a podrobit se resocializačnímu programu. Írán oznámil, že sestřelil americký dron ve svém vzdušném prostoru. Teherán už předtím uvedl, že má právo na odvetu v případě porušení příměří ze strany Spojených států. Americká armáda v noci zaútočila na jihu Íránu na odpalovací stanoviště. Cílem byly také lodě, které se podle Američanů pokoušejí klást miny v Hormuzském průlivu. Íránská státní média informovala, že úder nepřežili 4 příslušníci iránských revolučních gard. Washington útok označil za sebeobranu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio krátce po něm dodal, že dohoda s Íránem je pořád možná. Zemřel odborář a politik Richard Falbr, byl mu 85 let. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falbr byl v čele odboru 8 let, přispěl k jejich zviditelnění a získal přezdívku táta odborů. Později byl senátorem a europoslancem za sociální demokracii. Na Richarda Falbra vzpomíná bývalý předseda odboru a politik Milan Štěch.
4: On velmi dobře znal mezinárodní právo, vůbec právní věci, uměl se dobře orientovat ve světových a evropských odborech. Takže fakt jako s Richardem byl radost pracovat, ale byl to báječný chlap, dobrý parťák, dobrý kamarád.
1: Richard Falbr zemřel 13. května. Poslední rozloučení s rodinou bylo včera. Srbský prezident Aleksandar Vučić pokračuje v návštěvě Číny. Po včerejším jednání s prezidentem Xi Jinpingem oznámil, že by Bělehrad mohl už za měsíc získat nové čínské investice. Lídři zemí podepsali několik dohod o obchodu, technologiích a vzdělávání. Informovala o tom agentura AFP. Vučić mluvil taky s čínskými partnery, například o rozvojových projektech v jižním Srbsku nebo o spolupráci při výstavbě modulárního jaderného reaktoru. Na oficiální návštěvě bude do čtvrtka. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Prezident Petr Pavel odvolal z funkce rektorku Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbaru Marii Vili. Informovala o tom prezidentská kancelář. Návrh na odvolání schválil akademický senát v dubnu. Podle předsedkyně senátu Petry Vodičkové bylo hlavním důvodem k odvolání nefunkční řízení školy. Rozhodnutí prezidenta teď musí schválit premiér Andrej Babiš z ANO. Barbara Maria Vili byla rektorkou JAMU od letošního února. Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Todt.
5: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
1: Celkové náklady na úsek mezi Ruziní a Kladnem se pohybují kolem 8 miliard a 300 milionů korun. Ale my se teď ze železnice přesuneme na silnice na D1 z Brna do Prahy opatrně před sjezdem na Měřín. Na 134. a 5. kilometru se dojíždí do Kolony. Provoz zpomalila nehoda na 131. a 5. kilometru. Zdržíte se přes 10 minut. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slavkov z kilometru 209 počítejte s kolonou. Pokračuje do omezení na kilometr 196 osobními auty. Celý úsek pojedete přes 20 minut. A ještě Pražský okruh, ten zůstává obousměrně, je tam silný provoz před Ořechem, ve směru na letiště se jede v koloně od Lohkova a ucpává to nájezd z ulice k Barandovu, ve směru na D1 se popojíždí od D5, zdržíte se 15 minut. Dobře, dojeďte. V noci a zítra bude jasno nebo polojasno, během zítřka od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a na jihu Čech se místy jinde jen ojediněle objeví přeháňky, noční teploty 16 až 11 stupňů, zítra na severu Čech kolem 24, jinak až 31, na jihu Moravy až 33 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
6: Společnost vám děláme 7 minut po 16. hodině a od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. V Maďarsku poprvé od voleb zasedá parlament. Po 16 letech vlády Viktora Orbána tak začala nová etapa maďarské politiky. Tentokrát s poslanci strany Fidesz v opozičních lavicích. Zasedání zahájil nový premiér Peter Maďar, a to projevem, ve kterém slíbil rozkrývání kauz předchozí vlády, zřízení vyšetřovacích komisí a i rušení některých institucí spojených s érou předchozího kabinetu. Zároveň také Maďar čelil dotazům i kritice z poslaneckých lavic. A podrobnosti teď nabízí naše zpravodajka Bára Vránová. Báro, dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
6: Tak co dnes Peter Maďar ve svém prvním velkém parlamentním projevu, řekněme, zdůrazňoval nejvíc?
7: Hlavně to, že nová vláda chce velmi rychle otevřít kauzy spojené s předchozí vládou Viktora Orbána. Maďar mluvil o kontrolách ministerstev, o podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů. Zároveň několikrát přímo jmenoval bývalé ministry a spojoval je například se stavem zdravotnictví v zemi, justice nebo dopravy. Nový maďarský premiér také zdůraznil, že jeho vláda upozorní na každé zneužití veřejných financí tím minulým kabinetem, na které narazí.
8: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint. Budeme mluvit o rozpočtových podvodech, o nelegálním financování stran, o zpronevěrách, o zatajených schodcích. Tohle vše veřejnosti ukážeme.
7: Podle Maďara není cílem znemožnit nebo pokořit tu bývalou vládu. On tvrdí, že Maďaři mají právo vědět, jak se s jejich penězi hospodařilo. V projevu taky opakovaně odděloval vedení Fidesu od jeho voličů. On vlastně říkal, že běžní lidé podle něj nemají nést odpovědnost za kroky politiků té bývalé vlády.
6: No a jak na to reagovala opozice, ona bývalá vláda?
7: Jako první reagovalo krajně pravicové hnutí Naše vlast. Jeho předseda László Torockoj Maďara kritizoval za tón toho projevu a řekl, že podle něj přibývá známek, cituji, diktatury Tisy. Konkrétní věci tam ale nezmínil. Zároveň dodal, že podpoří vznik vyšetřovacích komisí i proto, aby se podle něj mohly prověřit také kauzy spojené právě se samotným Peterem Maďarem. Předseda poslaneckého klubu Fidesz Gergely Gulyás pak označil premiéru v projev za pokračování volební kampaně a šíření nenávisti a pak taky řekl, že on sám peníze nikdy nespronevěřil a ani nezneužil.
6: Baro, premiér Peter Maďar také už dříve řekl, že chce výrazně snížit náklady, omezit některé benefity poslanců a dokonce i snížit platy politikům. Zmiňoval to tedy i v dnešním projevu?
7: Zmínil to několikrát, poměrně konkrétně. Nová vláda podle něj chce snížit platy tedy ministrů, poslanců, starostů i šéfů státních firem. A premiér zároveň mluvil o omezení různých benefitů, služebních výdajů nebo třeba telefonních paušálů pro poslance.
8: Skoncujeme se zbytečným luxusem, služebními auty s majáčky, diplomatickými pasy vydávanými bez řádného důvodu, včetně těch pro vaše příbuzné.
7: Maďar už dřív taky prohlásil, že nechá snížit svůj premiérský plat. Nově by tak měl měsíčně dostávat v přepočtu asi 250 tisíc korun. Bývalý premiér Viktor Orbán pobíral v přepočtu skoro 500 000 korun. Opozice snižování platů státních zaměstnanců kritizuje, ale v případě těch poslaneckých například Fides návrh označil za poměrně rozumný.
9: Tak a mluvíme o prvním zasedání nového parlamentu. Co dalšího má ještě toto těleso, tato instituce dnes na programu?
7: Ten program je poměrně nabitý tohoto tělesa. Poslanci mají ještě hlasovat o vzniku 5 vyšetřovacích komisí navržených s právě vládní stranou TISA. Pardon. Ty se mají zabývat například fungováním Maďarské centrální banky, převody státního majetku nebo některými citlivými soudními kauzami z minulosti. A na řadu by měla přijít také debata o velkých změnách ústavy. TISA chce například omezit mandát premiéra maximálně na 2 volební období nebo zrušit takzvaný úřad na ochranu suverenity. To je instituce, kterou vytvořila ještě Orbánova vláda v roce 2023. Podle tehdejšího kabinetu měla chránit Maďarsko před zahraničním vlivem. Kritici ale dlouhodobě tvrdili, že ten úřad sloužil hlavně k tlaku na média, opozice nebo neziskové organizace.
9: Tak tolik ze Maďarska naše zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme za informace a naslyšenou.
7: Naslyšenou.
9: No a na téma teď navážeme v dalších minutách s hungaristou Janem Blaškem. Vítejte ve vysílání, přeji vám hezké odpoledne.
10: Dobrý den.
9: Co vy od těch nových poslanců strany TISA očekáváte? Slyšeli jsme od naší zpravodajky ze strany tedy Petra Maďara, kterého citovala, poměrně slušný populismus, když si to dovolím tak jako zhodnotit. Ale co třeba ostatní poslanci, jak různorodá skupina se teď vůbec do parlamentu v Maďarsku dostala?
10: Tak v Maďarsku se do parlamentu nepochybně dostala nová krev, rozhodně se tam objeví i spousta nových nápadů. Zároveň říkáte naprosto správně, že to je zatím poměrně nečitelná skupina lidí nejrůznějších, řekněme, názorů od středu doprava. Jsou to všechno lidé, kteří prošli jakýmisi primárkami, zároveň jsou to lidé, které do jisté míry schválil vysloveně Petr Maďar. Takže co od nich můžeme čekat v zásadě v tuto chvíli opravdu hodně těžko říct. Každopádně maďarská společnost si od nich slibuje nový elán a výrazné změny.
9: Čili jde spíš o novou generaci, která přichází třeba z biznisu, akademické sféry či občanské společnosti a schválil jí Petr Maďar, anebo jde i o politicky zkušené lidi?
10: Má tam hodně zkušených lidí, zejména na pozici těch ministrů, a nejsou to nutně jenom mladší lidé, ale ve srovnání s Fidesem jde o jistou obměnu. Ano. Ano. A to, že schválil Petr Maďar, bude předznamenávat i to, že on si bude chtít trošku, si myslím, diktovat, co ten parlament bude schvalovat a co ne. To už vidíme trošku.
9: Ano. A jak složité, nebo naopak třeba snadné, to teď bude pro poslance Fidesu přejít vlastně po 16 letech v dominantním postavení do opoziční role?
10: Vidíme jistou bezradnost na straně Fidesu, protože oni opravdu nejsou zvyklí tu opoziční roli hrát a zároveň volební systém maďarský zabezpečil a zabezpečuje už dlouhodobě, že ty volby dopadají tak, že ta opozice je z povahy slabá a víceméně bezmocná. To, co Fides ušil na své oponenty, se teďka obrací proti němu. Proto já si myslím, že zásadním úkolem dnešní vlády by mělo být ten volební systém změnit a je mi líto, že o tom málo zatím slyšíme.
9: Rozumím. Já se přeci jen ještě doptám na věc, na kterou už jsem se ptala. Ptala jsem se na ty zkušenosti současné vládní strany TISA, protože Martin L. v Hospodářských novinách upozornil, že nové vládě chybí dostatek lidí se zkušenostmi ze státní správy. Takže toto tedy nemůže být praktický problém pro současné maďarské vedení, myslíte?
10: Určitě to může být praktický problém. Musíme si uvědomit, že po 16 letech vlády Fidesu pro jakou jakoukoliv stranu, i pro stranu TISA bylo velice složité rekrutovat už před volbami lidi do svých řad, kteří by byli jakýsi ochotní riskovat a do toho volebního boje jít. Já poměrně očekávám, že jistá část, řekněme, šedé zóny dosavadních příznivců Fidesu, zejména ve státní správě, poměrně bez okolků přejde teďka na stranu té strany TISA. Konec konců Petr Maďar sám je z těchto kruhů, má tam své kontakty a lidi okolo něj také. A vidíme i obrat ve veřejné mínění, řada voličů Fidesu se teď přiklání na stranu TISA. To se stane.
9: A pojďme tedy k tomu, co jste sám naznačil jako podstatnou věc, vlastně změny, případné změny v ústavě a vůbec samotné fungování státu, ta architektura toho státu. Nakolik teď bude podle vás složité to po 16 letech vlády Fidesu změnit?
10: Bylo by to velice jednoduché, šlo by to, tak říkajíc, jako mávnutím kouzelným proutkem, protože Petr Maďar má obrovskou, to je jeho strana, má teďka obrovskou moc, která jim spadla do klína. Zatím trošku vidíme, že spíš v těch prvních dnech, týdnech vládnou s podobným stylem a podobnou razancí, s jakou vedli kampaň. Vybírají si vděčná témata, viditelná, kroky, které budou dobře rezonovat, já nevím, třeba na sociálních sítích, ale o řešení těch nejpalčivějších problémů zatím slyšíme hodně málo.
9: A co jsou tedy ty nejpalčivější problémy?
10: Pro mě je to třeba ta změna volebního systému, který plodí mocenské monopoly. Jo, to je opravdu jedna zásadní věc. On, Petr Maďar, sliboval před volbami, že nahradí mocenskou hegemonii jedné strany stabilními institucemi a pluralitním systémem. To před volbami sliboval a doufáme, že na to nezapomněl.
9: Tak tolik hungarista Jan Blažek, společně to budeme i nadále sledovat. Děkuji vám za rozhovor a mějte se hezky, naslyšenou.
10: Já moc taky děkuju, naschledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
9: Jeden Evropan v Sofii. To je název dokumentárního filmu, který právě vzniká ve střižně v bulharské metropoli. Snímek režiséra Petra Bakalova pojednává o českém malíři z konce 19. století, kterého si Bulhaři velmi považují. Založil totiž bulharskou malířskou školu a jmenoval se Jaroslav Věšín.
11: Franz Ferdinand, to je štít, kojtu...
12: Režisér Petr Bakalov je zapálený pro svůj film. Ukazoval mi Věšinovu malbu Arcivé vody France Ferdinanda, toho, kterého zastřelil atentátník v roce 1914 v Sarajevu a kterého 23 let předtím Věšin maloval. Dostal nabídku stát se dvorním portretistou, ale odmítl ji a raději se vydal do Bulharska, nového svobodného slovanského státu.
11: 1897 godin, krajina 19. věk.
12: V roce 1897 dostal pozvání od tehdejšího ministra vzdělávání bulharského carství Konstantina Veličkova, aby v Sofii přednášel. To už v Bulharsku působil jiný český malíř Jan Mrkvička. Na konci 19. století už Bulharsko mělo svoji státnost, kdy se s pomocí Ruska osvobodilo z područí Osmanské říše. Jaroslav Věšín se tedy rozhodl jít učit do nového slovanského státu.
11: Věšín je první bulharský batalist.
13: Věšín byl prvním bulharským malířem bitev. Jeho obrazy jsou ve Vojensko-historickém muzeu v Sofii a jsou vynikající. Před vypuknutím první světové války se rozhořela v roce 1912 válka balkánská a té se Věšín jako malíř dokumentující boje zúčastnil. Chtěl vytvořit z obrazů zachycujících boje epopej. Byl totiž nejenom kolegou, ale i blízkým přítelem Alfonse Muchy. Oni spolu totiž v Praze studovali.
11: Те по едно и също време са учили. Вешин е дошъл в България.
12: Když Jaroslav Věšín dorazil do Bulharska, velmi podle režiséra dokumentu o něm Petra Bakalova pomohl výtvarnému umění nově vzniklého státu. Byl jmenovaný profesorem na vyšší výtvarné škole, ze které se později stala Akademie výtvarných umění. První absolventi jeho kurzů se stali vynikajícími bulharskými umělci. Dokument o Jaroslavu Věšínovi se bude jmenovat Jeden Evropan v Sofii. Zmapuje život umělce v Čechách, na Slovensku i v Bulharsku, kde v roce 1915 v 55 letech náhle zemřel. Ve snímku chce režisér Petr Bakalov použít hudbu ze slovanských tanců Antonína Dvořáka.
11: Prvo v rodný grad na Věšin, grad Vrani.
12: Natočený materiál je už teď ve Střižně. V Česku se točilo ve Věšinově rodném Vraném u Kladna, v Národní galerii v Praze, Moravské galerii Brno, v Ostravě v Plzni a také na zámku Maleč, kde visí některá umělcova díla. Věšinovy malby zdobí také interiér budovy České spořitelny v Pražské Rytířské ulici. Dokument o českém zakladateli bulharské malířské školy Jaroslavu Věšinovi bude mít premiéru letos na podzim. Ze Sofie Pavel Novák, Český rozhlas.
6: Stále máte naladěn Český rozhlas Plus, a to v 16 hodin a 20 minut. Začal další sněmovní týden. Poslanci mají na programu celou řadu bodů. Není však vůbec jisté, co všechno se povede projednat. Opozice chce totiž u některých zákonů posunout do dalšího čtení anebo schválení zabránit. Sněmovna se také musí vypořádat s dvojicí zákonů, kterou vrátil s výhradami Senát. Jeden z nich se týká i snížení odvodu živnostníků. A podrobněji o tom teď budeme mluvit s naším parlamentním zpravodajem Vojtěchem Tomáškem. Vojto, dobrý den.
14: Hezké odpoledne ze sněmovny.
6: Tak už dnes poslanci něco stihli?
14: Nestihli prakticky nic, zatím vystupují stále jen opoziční poslanci, nejprve tedy s přednostními právy, teď už i další poslanci s tím, že chtějí navrhovat změny programu té dnešní schůze. Je to tedy, řekl bych, takové klasické úterý, klasický začátek nové schůze, toho jsme svědky prakticky pokaždé. Nicméně poslanci už si i proto, že koalice od opozice očekává, že to jednání bude dlouhé, odhlasovali na popud koalice prodloužení jednání i dnes tedy můžou poslanci jednat do noci. Program tedy bude dlouhý na ty senátní vratky, na ty zákony vrácené Senátem by mělo dojít hned jako na první a mezi těmi body je tedy i to snížení odvodu živnostníků, které Senát vrátil s výhradami.
6: No koaliční poslanci budou chtít v případě snížení odvodů živnostníků senátory přehlasovat. Co na to říkají opoziční poslanci?
14: Opozice v tomto případě není jednotná, ty názory se různí, někdo se zdrží, někdo bude hlasovat i pro, někteří souhlasí s výhradami senátorů, že živnostníci budou mít kvůli tomu snížení odvodů pak taky nízké důchody. Co je zajímavé, to je postoj občanských demokratů, ta bude hlasovat pro tu změnu, tedy pro přehlasování senátu. Připomínám, že to byla právě vláda ODS a dalších stran, která prosadila to zvýšení. Místopředseda občanských demokratů, poslanec dnes opoziční poslanec Karel Haas to vysvětluje takto.
15: V naší koaliční vládě jsme v těch desítkách opatření, které byly v rámci konsolidačního balíčku řešeny, tak pro nás snížení odvodu pro živnostníky bylo jedním z top 3 nejkrvavějších kompromisů, které jsme museli učinit. Ale protože jsme dospělá strana, byli jsme dospělá strana, tak funkčnost té koaliční vlády a prosazení konsolidačního balíčku jako celku bylo tehdy jasnou prioritou.
14: Pro přehlasování Senátu je potřeba nejméně 101 poslanců, ty tedy má i samotná koalice, patrně se k ní tedy připojí i ODS, takže by to mělo projít celkem hladce a senátory se zřejmě tedy opravdu poslancům podaří v tomto případě přehlasovat. Připomenu taky, co to znamená pro živnostníky. Koalice počítá s tím, že ty peníze, které teď platí od ledna navíc po tom zvýšení, tak jim vrátí to tak, aby v podstatě fakticky k tomu navýšení nedošlo. Potom tedy následuje další senátní vratka, ta je technická, tam bude i koalice souhlasit s tou senátní verzí, no a potom už by tedy měla dojít řeč na to, co se vlastně týká i toho, co tady sledujeme dnes, a to je změna jednacího řádu, debata o změně těch sněmovních pravidel.
6: No a tato novela jednacího řádu je už ve druhém čtení. Co se v tomto směru teď může stát? Může se to posunout dnes?
14: Ono to vůbec není jisté, protože předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá přišla z dnešního grémia s touto informací.
16: Nám bylo na grémiu poslanecké sněmovny sděleno, že pakliže nebudeme s opozicí a podotýkám výjima tedy ODS, ta se k této retorice nepřidala, že nebudeme-li jednat o zákonu o České televizi a o Českém rozhlasu s opozicí, tak budou blokovat projednávání jednacího řádu, což je tedy v příkrém rozporu s tím, jak probíhala ta jednání velice konstruktivně od začátku volebního období.
14: Připomínám, že i část opozičních politiků, tedy změny jednacího řádu, podporovala. Ostatně i v minulém volebním období jsme z tehdejších koaličních řad, tedy ze stran, které jsou dnes v opozici, slyšeli, že by chtěli změnit jednací řád. Nicméně ta atmosféra teď ve sněmovně není úplně dobrá. Opozice navíc avizuje, že chce využívat obstrukce třeba právě u těch zákonů, které se týkají Českého rozhlasu a České televize. Takže uvidíme, jestli se ten jednací řád dnes posune dál. Každopádně, když jsem se díval na ten seznam těch koaličních priorit, tak jednací řád je už po těch vratkách jediná věc, kterou dnes koalice plánuje projednat, takže patrně počítá s tím, že se to nemusí stihnout.
9: No a z toho, co říkáš, to vypadá, že se poslancům v tomto týdnu příliš bodů nemusí povést někam posunout. Jak by mohl vypadat zbytek týdne?
14: Další nabitý den nás čeká zítra, to by měli poslanci jednat třeba o služebním zákonu, ten už je ve třetím čtení, nebo stavebním zákonu. Opozice ani s jedním z těchto tisků také nesouhlasí a je připravená k němu dlouze vystupovat. Co by naopak mohlo působit ve prospěch toho, na co se ptala, tedy to, jaké body by se mohlo podařit prosunout, tak to je to, že nakonec poslanci tento týden nebudou volit radní České televize. Připomínám, o co jde. Opozice upozorňovala na kauzu dvou radních a nahrávku, ve které se údajně mají bavit o přijetí úplatku. Oni to striktně odmítají. Nicméně samozřejmě podepsalo se to tedy na tom, že opozice za této situace nechce hlasovat o tom, kdo by měl teď sedět v Radě České televize. A tyto body tedy nakonec v tom volebním bloku nebudou. Takže uvidíme, jak se to na tom podepíše. No a ve čtvrtek taky budou po další době interpelace, tedy dotazy poslanců.
9: Tolik Vojtěch Tomášek, náš parlamentní zpravodaj. Děkujeme. Naslyšenou.
14: Naslyšenou. Hezký den.
9: Jeden z nejprodávanějších slovenských spisovatelů, Josef Karika, představil na Světě knihy finále své mafiánské trilogie Černý kruh v českém překladu Jiřího Popioleka. Děj se odehrává v roce 2003 a jeho vypravěčem je Milan Ostrý, syn mafiána z předchozích svazků. Nastupuje do státní správy a je nucen se vyrovnat se skorumpovaným systémem a dědictvím svého otce. Vyvrcholením série bývá autorsky náročné, protože se musí protnout všechny linie, například. Kolegyně Denisa Novotná se Josefa Kariky zeptala, co bylo při strukturování Černého kruhu největší výzvou.
17: Táto trilógia má ešte jednu predchádzajúcu trilógiu, čiže dokopy je to 6 kníh, je to približne 2500 strán a chronologický rozsah takmer 30 rokov. A tento oblúk dejový som chcel uzavrieť do kruhu, pretože tá posledná kniha sa volá Čierny kruh. Zároveň pre mňa celý ten cyklus s románov ho nazývam Čierny kruh. Čiže musel som vymyslieť spôsob, ako ten dej uzavrieť do kruhu a myslím, že sa mi to celkom podarilo. Výsledok je taký, že týchto 6 kníh sa dá čítať v troch rôznych poradiach a za každým vyskladajú trochu iný zmysel. Čiže to bola asi najväčšia výzva, pretože pri tom rozsahu 2500 strán, asi 7 hlavných dejových línií a rozsah 30 rokov, to dokázať ako uzavrieť do toho kruhu, tak to bola dosť veľká výzva.
18: Vaše knihy často skúmají, jak hluboko môže človek klesnúť a podlehnúť zlu. Kam až v tomto ohledu zachází záverečný díl?
17: V tomto poslednom dieli trilógie som chcel ukázať určitý rozdiel medzi tzv. Mafiou v 90. rokoch na Slovensku, na ktorú sa zameriavali tie predchádzajúce časti tejto trilógie. Oproti tej mafii, ktorá nastúpila potom a na Slovensku ju máme dodnes, ktorá vlastne splynula so štátom. A tento nový druh mafie je už niečo iné, už to nie je založené tak na fyzickom násilí, takže ani táto posledná kniha trilógie nie je tak výrazne o fyzickom násilí, skôr je o morálnom rozklade, o psychologickom násilí. A o tom čiernom kruhu, v ktorom sa na Slovensku vlastne stále motáme, stále sme v ňom zakliatí ako spoločnosť.
18: Odráží se někdejší černý kruh moci a zločinu i v současnosti?
17: Ano, tato moja trilogia vlastně nie je ani tak o mafii alebo o těch kriminálních skupinách, ale snaží se ukázat, že tak jako mají ľudia svůj charakter, tak mají aj národy alebo možno krajiny svůj charakter a ten charakter v různých situacích generuje vlastne niečo veľmi podobné. Tak ako keď niekoho poznáte dlhé roky a už viete odhadnúť, že ten jeho charakter sa znova prejaví tak, ako sa už veľakrát prejavil. A v novom kontexte to bude niečo nové, ale zároveň v niečom to bude stále to isté. A o tomto je aj tá moja trilógia. Ona vlastne len ukazuje, ako sa ten čierny kruh na Slovensku prejavil za posledných 30 rokov.
18: Do jaké míry čerpáte z konkrétnych, skutečných, mafiánskych či politických kaus a nakolik kde o literárne licence?
17: Nechcem vo svojich knihách robiť doslovnú nejakú snímku konkrétnych ľudí alebo konkrétnych udalostí. Skôr sa snažím zachytiť tú archetypálnu podstatu tých vzorcov, ktoré sa opakujú. Takže do istej miery tam samozrejme inšpirácia z reality je, ale snažím sa svoje knihy písať tak, aby neboli založené vyložene na týchto svojich predlohách v realite. Aby to ich centrum alebo to jadro, ten základ, na ktorom stoja, bol ten hlbší archetypálny vzorec, ktorý sa opakuje v tomto prípade aj v dejinách Slovenska. A nie konkrétne manifestácie v konkrétnych osobách a v konkrétnych skupinách a skutkoch, ktoré sa odohrali. Ale akože určite z toho vychádzam, ale nie je to tam to hlavné.
18: Název Černý kruh evokuje uzavřenost, past, ze které není úniku. Je pro vaše postavy v tomto finále vůbec možné dosáhnout nějaké formy vykoupení nebo jsou odsouzeny k tomu, aby je kruh pohltil?
17: No já si myslím, že vlastně všetci jsme pohltěni v určitom kruhu, že napríklad filozofer Arthur Schopenhauer rozpísal celé hlboké eseje a knihy o tom, že náš charakter, ktorý máme ako jednotlivci, ten úplne základný charakter, nás vlastne odsudzuje k neustálemu opakovaniu určitých vzorcov v živote. A to si myslím, že sa týka aj národov do veľkej miery. Takže ja nečakám, že je nejaké, ani neverím nejak veľmi v to východisko z toho kruhu. Jediné, čo vidím zmysel, je, že my ten kruh môžeme, že ten kruh môže slúžiť na to, aby sme neprestajne rástli, mocneli, rozvíjali sa, zdokonalovali sa, alebo naopak, aby sme degenerovali. A vlastne tieto dve možnosti sú dané. My z toho kruhu neunikneme, iba smrťou. A možno ani tou nie, kto vie.
9: Toliko, co říká o svém černém kruhu spisovatel Josef Karika, a teď už jsou na řadě další zprávy, protože bylo 16:30.
2: Český rozhlas Plus.
1: Pěkné odpoledne. 4 oběti si v Belgii vyžádala ranní srážka školního minibusu s vlakem na železničním přejezdu ve východních Flandrech. Podle místních úřadů zemřeli 2 děti ve věku 12 a 15 let, řidič a jeden dospělý. Ostatních 5 dětí z minibusu je v nemocnici v kritickém stavu. Děti navštěvovaly speciální školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příčina nehody zůstává nejasná. Státní zemědělská potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není. Kontroloři našli bakterie v chlazené mase od společnosti Avicarville Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Ve druhém kole přijímacích zkoušek se na střední školy přihlásilo asi 12,5 tisíce uchazečů, vyplývá to z dat Cermatu. Přes 90% z nich se hlásí na 4leté a kratší obory. Ty nabízí volná místa pro více než 24 tisíc žáků. Oproti tomu 8letá gymnázia nabízí asi 200 míst a 6letá asi 50. Skoro polovina uchazečů se ve druhém kole přihlásila na učiliště s výučním listem. Kriminalisté a veterináři zajistili v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů malých plemen v nevyhovujících podmínkách. Zvířata podle policie žila v nevětraných a výkaly silně znečištěných prostorách a nekontrolovaně se množila, a to i příbuzensky. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání psů, ti skončili v útulcích. Policie případ vyšetřuje jako podezření z chovu zvířat v nevhodných podmínkách. Za to hrozí až 8 let vězení. Krátce z dopravy na D10 z Prahy do Turnova zpozorněte za sjezdem na Bakov nad Jizerou na 55. a 0,5. kilometru stojí kamion s defektem, částečně zasahuje do pravého pruhu, krátce zpomalíte. Na Pražském okruhu zůstává obousměrně silný provoz před Ořechem ve směru na letiště, se jede v koloně od Lohkova z 15. kilometru, zpoždění přes 10 minut, a ve směru na D1 se popojíždí od dálnice D5, tady se zdržíte čtvrt hodiny. Přejeme klidnou jízdu.
9: I zítra se na většině území čekají tropické teploty. Na jihu Moravy bude až 33 stupňů, jinde 26 až 31, ale na severu Čech už bude jen kolem 24. Od severu totiž bude postupně až oblačno. Na východě Moravy a na jihu Čech místy, jinde ojediněle s přeháňkami a velmi výjimečně i s bouřkou. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
9: Emeritní metropolita Moskevské pravoslavné církve Ilarion je na svobodě, řekl to jeho advokát Michal Pacovský. Středočeská policie ruského metropolitu zadržela v neděli kvůli podezření, že v autě převážel drogy. Jestli je Ilarion z něčeho obviněný, to nám zatím nepotvrdilo ani okresní státní zastupitelství v Kladně, ani policie. Ruské ministerstvo zahraničí si ovšem v souvislosti s případem včera předvolalo zástupce českého velvyslance Jana Ondřejku a požadovalo Ilarionovo okamžité propuštění. A ve studiu Plusu už je se mnou kolega a odborník na Rusko Ondřej Soukup. Ondro, vítej.
19: Dobrý den.
9: Tak co vůbec víme o celém tom případu?
19: No, víme to, že policie jednak zasahovala na základě nějakého anonymního udání, že našla několik pytlíčků v řádu, řekněme, gramů s nějakou bílou látkou. Ale policie třeba jako zpočátku vůbec nechtěla potvrdit, že zadržela Ilariona. Následně tedy ho propustila s tím, že skutečně tam jednalo o jako zakázané látky, nebylo řečeno jaké. Takže jinými slovy, my vlastně nevíme, nakolik to vyšetřování pokračuje, jenomže ty drogy tam byly. Sám Ilarion na svém telegramu kanálu to velmi jako podrobně komentoval a říkal, že v žádném případě to s ním nemá nic společného, že určitě na těch pytlících nemohou být jeho otisky prstů a že nikdo mu nedokáže, že o tom věděl, že něco podobného v jeho voze je.
9: No tak ono, když Moskva se ohrazuje, že to je celé vykonstruované, tak a že to bylo, že o tom svědčí fakt, že vlastně ty drogy byly objeveny na základě anonymního udání, tak můžeme si říci, že vlastně to anonymní udání mohlo být z české strany, ale také ze strany ruské, že?
19: Tak bezesporu, tím spíše, že vladyka Ilarion rozhodně nebyl nějaký řadový duchovní. On poté, co absolvoval studie v Oxfordu, tak v ruské pravoslavné církvi udělal vlastně záhřnou kariéru. On se stal šéfem odboru pro vnější vztahy, což je tradičně v ruské pravoslavné církvi nesmírně důležitá hodnost a často jí lidé říkají, že to je vlastně člověk číslo dva v patriarchátu. Tam se ovšem poté něco muselo stát, protože někdy okolo roku 2020 on upadl u patriarchy Kirila v nemilost, jakkoliv se dokonce hovořil o tom, že by mohl být ten nástupce. Že? A byl poslán do Maďarska, což byla trošku jako, řekněme, vyhnanství, byť tedy velmi fešácké, už vzhledem k tomu, že on tou dobou už si osvojil takové tu lásku k velmi bohatému životu. Jeho vila nedaleko Budapešti, kterou si tam nechal postavit, tak musela stát prostě několik desítek milionů korun a vypadá spíš jako zámek, ale často létal různými business jety ruských oligarchů a podobně. No ale ovšem ani tam dlouho nevydržel, protože se provalila sexuální aféra, kdy jeho asi 30 let mladší milenec zveřejnil nějaké fotografie, že vlastně tedy skutečně byly dvojice a načež patriarcha tedy mu sebral to biskupství maďarské, ale nechal tedy hodnost a našel mu místo právě v Česku v Karlových Varech, tedy v chrámu Petra a Pavla.
9: Ondro, ještě na závěr a ve stručnosti prosím, ruská média, oficiální ruská média vlastně o tom ve velkém informovala a ministerstvo zahraničí ruské píše o organizované kampani proti pravoslavné církvi. Jak se tohle má projevovat?
19: Tak ono je hlavně potřeba říct, že těch pravoslavných církví v českých zemích je celá jako řada. My se tady bavíme o ruské pravoslavné církvi moskevského patriarchátu, tedy která má právě jenom několik vlastně farností, mimo jiné právě tu Karlovarskou, pak je další kostel na Holšanský, by to je další v areálu ruského velvyslanství, a to je v zásadě všechno.
9: Tak tolik Ondřej Soukup, náš kolega a odborník na Rusko. Děkujeme, naslyšenou.
19: Naslyšenou.
9: No a v dalších minutách navážeme, protože ve spojení do Aten jsme s docentem Pavlem Milkem z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, který působí jako pravoslavný kněz v Mělníku. Dobré odpoledne.
20: Dobré odpoledne.
9: Tak jak vy vnímáte tu kauzu metropolity Ilariona, který byl zadržen policií a dnes už je tedy, jak máme čerstvé zprávy, na svobodě? Moskva mluví o provokaci z české strany a říká, že u nás musí přestat pronásledování ruské pravoslavné církve. O tom se dá nějak mluvit, o tom pronásledování?
20: Tak já myslím, že ne, že žádné zásadní pronásledování oni nezažívají. Pokud jsem vídal na sociálních sítích právě zmíněného metropolity Ilariona Alfejeva, kdy sloužíval v Karlových Varech, kde je teda jedna ze dvou farností, abych upřesnil, druhá je na ambasádě a na Olšanských hřbitovech samozřejmě není žádná farnost Ruské pravoslavné církve, jenom tyhle dvě to jsou, tak když tam sloužíval, tak nevypadalo, že by jim se tam dělo něco úkorného.
9: Čili jak si to vlastně můžeme vysvětlit? Mimochodem, vy jste toho metropolitu Ilariona poznal už vlastně během těch studií ve Velké Británii a on prý byl nesmírně nadaný. Čeho vlastně jsme tady svědky v tom jeho osobním příběhu, podle vás?
20: No, zdá se, že přicházejí v úvahu dvě nebo tři interpretace, ale je to samozřejmě všechno na rovině spekulací. Jednak vše, co tady bylo řečeno, platí, byl to velmi talentovaný, snad ještě je, velmi talentovaný začínající teolog tehdy, který studoval ve Velké Británii pod vedením mimo jiné dalšího významného pravoslavného teologa Callista Vera. Sloužil tam, psal úžasné knihy, otevíral velmi zajímavá témata, ale postupně ho svedl právě
9: Mamon?
20: spíš sen o velkých funkcích a začal se vlastně jakoby papalášit, stal se biskupem, až tedy dosáhl toho, že se stal nástupcem tehdy metropolity Kirila, pozdějšího patriarchy, nebo tehdejšího patriarchy, vyměnil ho jako ministra zahraničních věcí, ale přesně jak bylo popsáno, něco se stalo kolem roku 2000, a upadl v nemilost. Podle některých spekulací údajně mohlo jít o nesouhlas s válkou.
9: A já jsem se ptala na to pronásledování, o kterém mluví Kreml, jenom prostě pro posluchače, kteří by si mohli to třeba tento případ zadržení Ilariona spojit s jinou kauzou, protože před několika dny byla odsouzena představená kláštera v Loděnici za majetkové delikty. To nemá vůbec nic společného, ano, s napětím mezi Ruskou pravoslavnou církví u nás a státem, respektive tím zadržením metropolity Ilariona.
20: Podle mě nemá. Spíš ne.
9: No a pojďme říci tedy, takže zpět k příběhu toho metropolity Ilariona, takže je tam nějaká osobní rovina sporu a další vysvětlení může být jaké? Třeba, že jde o boj uvnitř té církve?
20: Právě já myslím, že to stojí za to dopovědět. Kolem roku 2020 on přišel o všechno a mohl si teda vybrat, kam půjde, tak se vybral Budapešť. Tam je zajímavá věc, že někteří spekulují, že Orbán dostával notičky z Moskvy přes něj, ale koho, s kým má nesouhlasit na sankčním seznamu a další věci, ale to nevíme. No a pak se objevilo obvinění právě z nějakého mileneckého vztahu, které ale spíš je nesmyslné. No a teďka obvinění dokonce, teda zdržení drog, to vypadá velmi zvláštně, jak se říká, na jednoho metropolitu a teologa, akademika, spisovatele, takže by to mohlo ukazovat na nějaký vnitřní boj v Ruské pravoslavné církvi, kde původně ambiciozní nástupce nebo korunní princ je zlikvidován absolutně, ale samozřejmě jednak může to být příběh o absolutním osobnostním zhroucení člověka, který prostě o všechno přichází, třeba i o milence, a který se vrhl na drogy. Potom to může být samozřejmě boj v Ruské pravoslavné církvi vnitřní a asi žádný novinář nemůže vyloučit, že třeba by to mohlo směřovat tady i odsud, ale to je třeba... třeba posoudit.
9: Rozumím, tak to uvidíme, to se možná ukáže, možná ne, ale ještě k závěrem k jedné důležité otázce. Nakolik je na místě se obávat rizik vyplývajících ze spojení té ruské pravoslavné církve, moskevského patriarchátu, tady u nás, její působení, sice ty farnosti jsou malé, nicméně je to asi expozitora ruských služeb, ti duchovní mají mít diplomatické pasy. Jak vy to riziko vnímáte?
20: Samozřejmě je to tak, jo, oni jsou exponenti toho ruského státu a když byl vyhoštěn otec Liščeňuk, tak a obviněn z toho, že připravoval nějaká setkání, kde se plánovaly teroristické útoky, tak určitě si to samozřejmě dokážeme představit. On s diplomatickým pasem je zaměstnanec ruského státu a jestli dostal příkaz připravit setkání, tak setkání připravil. Navíc má rodinu v Rusku, takže asi jinou možnost neměl, ale my vnímáme jako větší nebezpečí působení, nekontrolované působení duchovních, neznámých duchovních, kteří sem přicházejí po desítkách, údajně z Ukrajiny, nikdo je nezná a různě chodí, že jo, zaklínají se tím, že jsou duchovní a jak říkám, nevíme, odkud přišli, kdo je poslal, proč, ale jejich podle našeho počítání v České republice kolem stovky minimálně.
9: Uvádí docent Pavel Milko z Husitské teologické fakulty, pravoslavný kněz z Mělníka. Moc děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
20: Naslyšenou.
9: Posloucháte Odpolední plus a minutu, dvě minuty po 3:15 míříme do zahraničí. Záchranáři v Laosu

0: část chodeb uvnitř. Nicméně velké štěstí bylo, že několika lidem z té skupiny se podařilo přeci jen dostat ven a mohli tak přivolat pomoc, čili na tomhle odlehlém místě se postupně rozjíždí vlastně teď už docela velká záchranná akce.
1: Tak to hodně připomíná osud malých fotbalistů, kteří za podobných okolností uvízli v jeskyně se svým trenérem v sousedním Thajsku, že?
0: Ano, přesně tak. To bylo v roce 2018 a případ těch 12 dětí a jejich trenéra tehdy sledoval bez nadsázky celý svět, dokonce o tom později vznikl i film. A nakonec to dobře dopadlo, všechny se podařilo dostat na povrch a nejenže oba případy tedy spojují podobné okolnosti, ale teď do toho Laosu už také dorazilo několik lidí, jeskyňářů a potápěčů, kteří se tehdy také podíleli na záchraně těch chlapců v Thajsku. Rozdíl ale určitě je stále v rozsahu celé operace. V Thajsku se do toho nějakým způsobem zapojilo údajně až 10 000 lidí. V Laosu je to zatím výrazně skromnější.
1: No a s čím vším se musí laoští záchranáři na místě potýkat?
0: No těch potíží je hodně, zejména ten vstup do jeskyně, ten je na odlehlém místě bez pořádných cest, takže už jen dopravení potřebné těžké techniky je problematické. No a velkou překážkou je i samotná jeskyně. On jeden z těch záchranářů, co přijeli z Thajska, je dost aktivní na Facebooku, dá tam už třeba 6-7 videí přímo zevnitř toho jeskyního komplexu. A i když tedy já netrpím klaustrofobii, tak z těchto záběrů je mi docela úzko, protože je tam vidět, že oni se protahují skutečně velmi úzkými úseky, štěrbinami, které jsou široké třeba jen půl metru. A když pak přijdou do těch zatopených oblastí, tak tam je to ještě horší, protože tam mají nad sebou jenom velmi malou kapsu vzduchu. V některých místech musí podplavávat úseky, které jsou celé pod vodou, a to ve vodě, která je úplně kalná, bahnitá, takže tam není vidět opravdu vůbec nic. No a ta voda samozřejmě představuje i další nebezpečí, protože oni momentálně tu vodu odčerpávají a tím se jim otevírá cesta dál. Nicméně hrozí, že přijdou další silné deště a ty mohou tu hladinu zase rychle zvednout a ohrozit tím i ty samotné záchranáře.
1: Takže to riziko je opravdu neskutečné. A jaké jsou výsledky? Povedlo se záchranářům už navázat kontakt s někým z těch uvězněných lidí?
0: Podle dostupných zpráv zatím ne. Záchranáři se prý dostali asi 350 metrů od ústí jeskyně a podle jejich odhadů může být uvězněná skupina už velmi blízko, možná jen několik desítek metrů, ale ten postup je skutečně velmi pomalý a komplikované vlastně bude i přesunout ty lidi zpátky na povrch, pokud se je vůbec podaří najít. V případě třeba toho thajského fotbalového týmu to trvalo od prvního kontaktu ještě mnoho dní, než se je podařilo dostat všechny na povrch a uvolnit vůbec tu cestu a připravit tu cestu pro to, aby se tam ti lidé mohli dostat, protože to samozřejmě nejsou žádní cvičení jeskyní potápěči. Další týmy v Laosu tak proto prohledávají teď i svahy té hory a hledají další možné vstupy do toho jeskyního systému, které by třeba bylo možné rozšířit a případně i využít pro záchranu, ale zatím bezúspěšně.
1: Tak tolik Ondřej Himr ze zahraniční redakce. Mockrát děkujeme, naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Česko pomáhá Ukrajině v záchraně předmětů kulturního dědictví. Zástupci Národního muzea a nadace rodiny Karla Komárka věnovali Kyjevsko-Pečerské lávře mobilní digitalizační stanici, a to krátce po ruském úderu, který silně poškodil například Národní muzeum Černobylu v Kyjevě.
2: Tady v pohádkovém prostředí Kyjevsko-Pečorské lávry je už vše na Chrámovém náměstí připraveno k předání velké dodávky, která v sobě skrývá velice cennou věc pro ukrajinská muzea trpící válkou. Je to digitalizační přístroj.
3: Vytvořili jsme vlastně mobilní jednotku, takovou jsem já teda ještě předtím nikdy neviděl. Jsou v Hollywoodu třeba nějaký traky, kde se skenují herci pro CGI, ale tohle ještě nikde asi v muzeu nemají. Takže jsme udělali takový mobilní pracoviště.
2: Popisuje svůj vynález Paul Savko.
3: Pro ty menší sbírkové předměty, které se do toho vozu vejdou, tak můžete skenovat ve voze. No a pak zároveň ještě v rámci toho projektu jsou další stanice skenovací, které jsme vlastně Pečerský lávře věnovali. A mají třeba od nás teď laserový skener, dron pro snímání fotogrametrií, velký objektů jako celých budov, celého toho areálu. A samozřejmě ve všech těch lokalitách, kde je to ohrožení, protože jedna z těch myšlenek byla naskenovat to co nejdříve, dřív než to poškozeno bude. No ale pak samozřejmě jsou situace, kdy jste to nestihli, a tam je zase možný touhle metodou udělat přesně záznam toho poškození. To znamená naskenovat ten předmět už v tom útoku.
2: Uvnitř je 3D skener otočný, na který se ten předmět muzeální položí a pak už ho velmi výkonný počítač naskenuje. Teď už vidím, jak vevnitř se ten skener pohybuje nahoru a dolů. Podle velikosti toho předmětu má také vlastní osvětlení, tak aby ta fotografie nebo ten 3D model byl naprosto dokonalý.

0: Kole na podlaze leží takový ciferník, který je otočný a to umožňuje zachycení předmětu ze všech úhlů. Vejdou se tam předměty o rozměru až 1,5 metru.
1: Takým činem budějký objekt rozměrom do 1,5 metra.
0: A tím předmětem, který se teď tady ukázkově skenuje, je zámek z nějakých středověkých dveří s nádherným zdobeným klíčem. No a do toho zvonkohra Kyjevsko-Pečorské lávry. Dodávku s digitalizačním přístrojem tady v Kyjevě předal ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
2: Tak je to velice unikátní zařízení, nazýváme to Archa 3. Je to mobilní digitalizační laboratoř jednotka, která je vybavená nejmodernějšími technologiemi a dokáže skenovat od nejmenších po největší předměty. Není to jeden přístroj, těch přístrojů je tam několik v tom autě a je určena k tomu, že ona se opravdu může dostat tam, kde je nejvíc potřeba na záchranu a dokumentaci předmětů, kterým například hrozí zničení. Které se naskenují, se ukládají, takže samozřejmě v těch předmětech se zachovají data, jejich obraz, ale také třeba, nedej bože, budou zničeni, tak podle těch dat se potom dají také restaurovat, obnovovat.
0: Ředitel muzea Kyjevsko-Pečerské lávry Maxim Ostapenko byl českým darem upřímně dojatý.
3: Je to obrovská pomoc, protože jsme tím získali možnost uchovat informaci ve výborné kvalitě a 3D modelech o předmětech národního kulturního dědictví. A to na té nejvyšší úrovni. Za války jsou tyto předměty ve velkém ohrožení, protože Rusko cíleně útočí na muzea a objekty ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tento dar Národního muzea a Komárkovy nadace je příkladem solidarity a důkazem, že Ukrajina nezůstává sama v boji o záchranu našeho společného kulturního dědictví.
4: Za zbereženě naší spílné evropejské spadčiny.
0: To považuje za důležité i ředitel nadace rodiny Karla Komárka Luboš Veselý.
5: Je to důležité i vlastně pro tu obnovu potom té společnosti, až ta válka jednou skončí, že Ukrajinci budou vědět, že až se sem vrátí, takže tady vlastně ta jejich národní identita je.
0: A jakou hodnotu má takový přístroj s příslušenstvím?
5: Je to 18 milionů, ale vlastně těch 18 milionů nelze vlastně vyvážit tím dopadem, který vlastně ta jednotka pro ukrajinský národ a pro tu ukrajinskou kulturu má.
0: A na Ukrajině platí, kdo rychle dává, třikrát dává. Z Kyjevsko-Pečerské lávry Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: Edmundova soutěska ve Hřensku na Děčínsku se pro turisty otevře možná už na začátku června. Zatím do ní návštěvníci nesmějí kvůli nestabilnímu skalnímu bloku nad příchozí cestou.
7: Vlastně se budou prodávat teďkon vstupenky.
8: Vysvětlujeme starostka Kateřina Horáková ze Sdružení soutězky Věc veřejná, věc neprodejná. My jsme přešli ten první můstek při vstupu do Edmundovy soutězky a tady zaměstnanci obce staví takový domeček dřevěný. A paní starostko, kdyby se mohlo stát, že bude Edmundova soutězka otevřená pro veřejnost?
9: Rádi bychom otevřeli na začátku června. Ještě čekáme na geologický posudek a posudek od dendrologa.
8: My jsme se byli podívat na cestě do Edmundovy soutězky, tedy ze spodní části toho svahu, a jdeme se podívat také nahoru. Tam odtud se dostali pracovníci specializované firmy, kteří sanují ten skalní blok.
10: Ten kámen už upadl dole, tam je to asi na 4 kusy a my už vlastně odtěžíme a dáváme, přemýšlíme na stranu, dáme z toho písek, malý kameny.
8: Popisuje postup práce Jiří Němec z firmy Strix.
10: Dáme tam suchou zíčku, aby prostě ten kámen se mohl uvolnit a padnout dolů na lidi.
8: Sanaci zhruba 40-tunového balvanu zaplatí správa Národního parku České Švýcarsko.
11: Je to včetně DPH asi 275 tisíc korun.
8: Upřesnil mluvčí parku Tomáš Salov.
11: Současně na dalších objektech vlastními silami zajišťujeme monitoring vytipovaných skalních objektů, abychom zjistili, zda jsou stabilní nebo nestabilní. Je tam ještě v plánu na dalším skalním objektu osadit monitoring průběžný, automatický.
8: Správa parku se tedy postará o sanaci a monitoring svahu nad soutězkou. Obec zase o to, aby bylo koryto řeky Kamenice čisté a bez naplavených kmenů a dalších překážek. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
6: A posloucháte Český rozhlas Plus. O překonávání bolesti z nešťastné lásky je báseň Jeana Cocteaua, kterou zhudebnil skladatel Francis Poulenc. Vznikla tak opera Lidský hlas pro orchestr a jednu sopranistku. V pražském Rudolfinu ji dnes zaspívá a zároveň oddiriguje kanadská držitelka Grammy Barbara Hennigan.
12: I love to be my own boss. As long as I know what the rules are, you know, as long as I know what my mission is.
13: Mám ráda, když jsem sama sobě šéfem. Pokud znám pravidla a vím, jaký je můj úkol, pak je to skvělé, protože od sebe pravděpodobně požadují více než kdokoliv jiný.
14: Přiznává kanadská pěvkyně a dirigentka Barbara Hennigan. Jak bude to vedení sebe sama vypadat, vysvětluje umělecký šéf festivalu Pražské jaro Josef Třeštík.
15: Ona sama bude zpívat tu hlavní postavu, přitom bude dirigovat Českou filharmonii, budou na ní namířeny kamery, které budou snímat její dirigování, ale také její mimiku a vlastně i herectví a přenášet na plátno nad orchestrem.
14: Příběh opery Lidský hlas je o ženě, která má zlomené srdce po tom, co ji opustila její láska. Ale možná si to celé vymýšlí a je to jen fantazie v její hlavě. Dějovou linku má pak umocnit právě to, že Hennigan bude zpívat a dirigovat zároveň. Chce totiž zahrát ženu, která se za každou cenu snaží mít všechno pod kontrolou.
12: It's really a lot of fun.
13: Tato opera je opravdu velká radost. Pro orchestr i pro publikum je to ale zároveň nesmírně náročné. Všichni musíme využít naplno každičkou část našich mozků. Emocionální, intelektuální, virtuózní i technickou. Zůstáváme stále v pozoru. Uplatňujeme všechno, co se během života učíme. Naslouchání, pozorování, zkrátka všechny smysly. Tato skladba je probouzí a zaměstnává do posledního detailu.
14: S neotřelým provedením opery Francise Poulenc Lenka vystupovala umělkyně letos v Newyorské filharmonii nebo milánské La Scale. V Praze ji zahraje s Českou filharmonií, se kterou spolupracuje vůbec poprvé.
13: Práce s novým orchestrem je vždy velmi vzrušující. Dynamiku, chemii i propojení mezi hudebníky člověk pocítí téměř okamžitě. Během prvních minut společného muzicírování. Potom se od prvního dojmu přichází k poctivé práci na skladbách. Je pro mě ctí vystoupit zrovna s Českou filharmonií. Mám mnoho kolegů, kteří tento orchestr obdivují. Nedávno mi dokonce přišla zpráva od britského dirigenta Simona Rattla, ve které psal, že si spolupráci s nimi určitě moc užiju a taky věří, že oni si užijí spolupráci se mnou. Už se nemůžu dočkat.
14: Kromě úterního koncertu vystoupí Barbara Hennigan s Českou filharmonií v rámci Pražského jara ještě jednou, a to 2. června. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
6: Je 17 hodin.
16: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Premiér Babiš je přesvědčený, že jeho střet zájmů je vyřešený nad rámec českých i evropských zákonů. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Ukrajinský prezident Zelenský podpořil Bělorusko nezávislé na Rusku. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server i rozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmů prověřili nedostatečně, požaduje tak další šetření. Třeba právní posudek na svěřenský fond RSVP Trust, do kterého premiér vložil holding Agrofert. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřená. Dominik Feri opustil teplickou věznici, soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
17: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
6: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Feri se musí neveřejně omluvit poškozeným.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské opozice Světlanu Cichanouskou. Na sociální síti X napsal, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusu vymanit se z ruského vlivu. Kromě toho taky doufá, že Kyjev a Minsk znovu navážou sousedské vztahy založené na skutečné nezávislosti obou zemí na Moskvě. Pro Cichanouskou jde o první návštěvu Ukrajiny od začátku ruské invaze v roce 2022. Česko žádá Evropskou komisi o odškodnění pro zemědělce za úrodu poničenou mrazy. Šéf rezortu zemědělství za SPD Martin Šebestián to řekl v Bruselu, kde dnes jednají ministři zemědělství států Evropské unie. V Česku podle něj mrazy způsobily škody ve výši 1,5 miliardy korun.
19: Škody se z 80% týkají úrody jabloní. Podle Šebestiána je to podobná situace jako v roce 2024, kdy Česko dostalo částečné odškodnění z Evropské krizové rezervy.
20: Doufáme, že uspějeme procentuálně alespoň stejně jako v tom minulém období. To znamená, že jsme dostali zhruba na pokrytí 1/4 plus minus těch škod, které byly způsobeny mrazy.
19: Evropská komise nyní posoudí žádost Česka i dalších členských států zasažených mrazy. Šebestián očekává, že to bude trvat několik měsíců a případné odškodnění by pak mohli zemědělci dostat koncem tohoto roku nebo začátkem příštího. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
18: Posloucháte zprávy Plusu. Čeští chirurgové a jejich týmy se budou učit roboticky asistovanou chirurgii v novém specializovaném centru. Fyziologický ústav první lékařské fakulty Univerzity Karlovy dnes otevřel nové experimentální pracoviště. Je vybavené roboty, které je možné využívat při zákrocích v gynekologii nebo třeba urologii. Nové školící robotické centrum je první svého druhu v Česku, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Moláček.
21: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku a teď vlastně moji žáci už mohou jezdit sem do Prahy.
18: Praha otevřela novou budovu intervenčního centra pro oběti domácího násilí. Je v Křišťanově ulici v Praze 3. Tam se centrum přestěhovalo z nevyhovujících prostor. Klientům nabízí psychologickou podporu, sociální a právní poradenství. Jen za první 4 měsíce letošního roku zařízení pomohlo 168 lidem, z toho 94 dětem, říká vedoucí intervenčního centra Praha Jana Vašinová.
22: Máme tady určitě k dispozici vlastně konzultovny, které to jsou základem naší práce. Zároveň máme bezpečnostně podpořený vlastně pracovníky, protože spoustakrát vlastně k nám přijde i osoba násilná, která se vlastně dává do role osoby ohrožený.
18: Magistrát za rekonstrukci nového sídla zaplatil 7 milionů korun. Teď pohled na dopravu. Na pražském okruhu směrem na D1 se popojíždí od dálnice D5 za Ořech 20 minut. Ve směru na letiště je kolona od Lohkova z 15. kilometru na 15:15 za Ořech. V ulici k Barandovu je před okruhem fronta na více než 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona od sjezdu na Běchovice. Čekejte 10 minut navíc. A před ohradou jsou kolony ze všech směrů. Nejdéle se stojí v ulici pod Krejcárkem, a to zhruba 15 minut. Dobře, dojeďte. Zítra se na východě Moravy a na jihu Čech místy objeví přehánky. Jinde jen výjimečně bude jasno až polojasno, od severu až oblačno s teplotami od 26 do 31, na jihu Moravy až do 33 stupňů. Na severu Čech ale bude jen kolem 24. Tolik zprávy a teď už 20 minut Radiožurnálu.
23: Proč museli žáci 5. a 9. tříd v rámci plošného testování z češtiny matematiky odpovídat na citlivé otázky o rodinných poměrech nebo duševním stavu? Proč o tom žáci, rodiče ani ředitelé základních škol nevěděli dopředu? A jaké z toho plyne poučení pro Českou školní inspekci? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
24: Dobré odpoledne.
23: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 14. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Letošní plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol skončilo předčasně. O jeho zastavení rozhodl včera ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga, a to kvůli silné kritice rodičů i ředitelů škol. Ta kritika mířila na to, že žáci museli bez bez předběžného upozornění odpovídat i na citlivé otázky ohledně rodinného zázemí nebo psychického stavu. Mrzí vás to předčasné ukončení?
1: Mrzí nás to ze dvou pohledů. Jednak nás to mrzí směrem ke školám, které nedotestovaly nebo vůbec neotestovaly, a ta informace, kterou dostanou ve formě výsledkových sestav nebo jejichž výsledky by mohly být zahrnuty v té závěrečné zprávě, nám prostě chybět budou. Je třeba říct, že ty informace, které jsme zjišťovali my nad rámec těch testů matematiky a češtiny, vlastně slouží k tomu, abychom zasadili výsledky těch žáků do širšího kontextu, abychom například hodnotili ty výsledky spravedlivěji s ohledem na to, jaké je socioekonomické zázemí těch žáků, jak dobré nebo horší mají podmínky k učení doma. Ty otázky směřující k duševnímu zdraví sloužily jako screening toho, jestli v té škole je zvýšené nebo normální a nebo nízké riziko toho, že by se u žáků později mohly projevit nějaké rizikové jevy, které by třeba vedly k nějakým až nešťastným nebo tragickým koncům.
23: Ty testy vyplnila přibližně polovina žáků 5. a 9. tříd. Nakolik ta druhá polovina bude chybět? Dá se to nějak nahradit?
1: Nám z pohledu té závěrečné zprávy, kterou předložíme někdy po prázdninách ministerstvu, až tak tolik ta polovina těch výsledků chybět nebude. Otestováno je nějakých 35 tisíc žáků, to z hlediska statistické velikosti toho vzorku je pro nás dostačující. Na druhou stranu my s těmi výsledky pak pracujeme v rámci běžné inspekční činnosti, když navštěvujeme školy. A tam samozřejmě u některých škol nám ten vstupní údaj o tom, jak je to v té škole třeba s mírou rizikovosti nebo s mírou znevýhodnění těch žáků, chybět bude, to nepochybně. Bude chybět i těm samotným školám. Ostatně už dnes dopoledne, den poté, co se rozhodlo o ukončení toho testování, nám telefonují školy, jestli by přece jenom nemohli dotestovat 5. třídu, stihli jenom 9. Svědčí to o tom, že ten samotný význam toho testování v těch předmětech školy vnímají a přijde jim to užitečné. Samozřejmě, ano, byla tam ta nešťastná záležitost s naší neúplně dobrou komunikací v té dotazníkové části.
23: K čemu se za chvíli dostaneme, když říkáte, že vám volají ředitele, jestli by nemohli dotestovat některé třídy? Předpokládám, že jednoznačná odpověď je, že to nejde.
1: V tuhle chvíli to nejde v rámci tohoto testování. My nicméně budeme hledat cestu, pokud pan minister nerozhodne o nějakém rezolutním ukončení celé té testovací kampaně České školní inspekce, tak jim chceme dát příležitost, aby třeba v září, sice už ne ty 9. třídy, ale třeba žáky 6. tříd nějakým způsobem v režimu školního testování na základě vlastního rozhodnutí dotestovali.
23: To znamená, že uvažujete, že by ty testy ohledně 5. tříd se dokončily?
1: Ono by to nebylo tak, že by se dokončili. Oni už samozřejmě nebyly by zahrnuty teď do toho datového setu, ale těm školám by poskytli stejnou informaci, jako by ti žáci byli testovaní teď.
23: Tam byste chtěli nechat i ty segmenty, které vyvolaly tolik emocí?
1: Ne, mluvím teď o testech češtiny a matematiky. Ty segmenty v tom dotazníku, my jsme vlastně už, teď je to nějakých 33 minut, vlastně vymazali z té datové sady, čili u všech žáků jsou ty úlohy nebo otázky toho dotazníku jakoby ponechány bez odpovědi, jakoby je žák přeskočil. Když škola si volí v rámci školního testování vlastní ověřování interní, tak ho dělá bez dotazníků.
23: Vy říkáte, a na to jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, protože o tom mluvil ve včerejším kulatém stole Rady žurnálu a Českého rozhlasu plus ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Ten sliboval, že data jednotlivých žáků budou smazána v průběhu dneška. Vy tedy říkáte, že to už se stalo?
1: Odpovědi vztahující se k těm dvěma kontroverzním tématům, to znamená socioekonomický status a duševní zdraví žáků, byla k 13. hodině nevratně z té databáze smazána.
23: Ale v nějakých součtech s nimi budete dál pracovat, rozumím?
1: Budeme s nimi pracovat na úrovni těch indexů, to znamená všichni žáci té školy, kteří vyplnili ty otázky, budou nějakou matematickou transformací převedeni na jedno číslo charakterizujícím tu míru rizikovosti nebo míru znevýhodnění té školy. S tím pracovat budeme.
23: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Velké emoce vyvolaly otázky na rodinné poměry a psychickou pohodu žáků. Ty byly tedy připojeny k testům z češtiny a matematiky. Kdo rozhodl, že tam tímto způsobem ty otázky budou?
1: Ta praxe, že zjišťování výsledků vzdělávání je doprovázeno zjišťováním kontextových informací, to není nic, čím by přišla Česká školní inspekce. Týká se to mezinárodních šetření, týká se to obdobných šetření v zahraničí. Je fakt, že Například u těch mezinárodních šetření je tam trošku jiný přístup k těm školám. Ve školách jsou koordinátoři toho testování, mají možnost promluvit s učiteli, s řediteli, vysvětlit a tak dál. My vlastně úplně stejnou praxi jsme použili už v letech 2022 a 2023. Je třeba říct, že ty otázky, které teď vzbudily takový poprask, jsou přesně těmi otázkami, které jsme použili tenkrát. Dokonce oproti tomu minulému dotazníku my jsme vypustili některé, o kterých jsme nebyli přesvědčeni, že jsou úplně užitečné a směřovali vlastně ještě hlouběji třeba do těch rodinných poměrů těch žáků. Neptali jsme se teď na kapesné, neptali jsme se na dovolené v zahraničích, neptali jsme se na vlastnictví auta, což třeba zase jsou standardní otázky, které v těch mezinárodních výzkumech se používají, ale nám přišly trošku už jako nad rámec. Čili my jenom děláme to, jak jsme to dělali minule, ostatně, abychom mohli nějakým způsobem porovnat, jak se situace ve školách změnila oproti tomu zjišťování před těmi 4 lety, tak to bylo to nejlogičtější, co jsme mohli udělat. Vzít stejnou baterii otázek a zeptat se žáků znovu.
23: Pokud jde o ty otázky na psychickou pohodu, tak ty v téhle podobě nebyly v minulém testování.
1: Byly použity v roce 2023 v testování.
23: I pro páťáky?
1: Ne, jenom testování devátých tříd, to je pravda. My jsme tenkrát připravovali, nebo de facto připravovali pro nás tenkrát Národní ústav duševního zdraví. Ano, byly tenkrát zacíleny na žáky devátých tříd. Na druhou stranu oni vznikly v rámci projektu, v jehož závěrečné zprávě sám Národní ústav duševního zdraví konstatuje, že ty problémy se projevují už u žáků od 11 let. My jsme z toho důvodu prostě tu baterii, abychom měli zase nějaké jako porovnání s těmi deváťáky, použili u těch páťáků. To možná nebyl úplně šťastný přístup a pravděpodobně jsme měli tu věc konzultovat s Národním ústavem duševního zdraví.
23: Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v neděli v rozhovoru pro Deník N řekl, že kdybyste o jednotlivých segmentech informovali dopředu, tak by to mohlo ovlivnit výpovědi žáků, že by třeba nebyly v těch otázkách na psychický stav upřímné. Takhle jste o tom uvažovali?
1: Není to úplně ten hlavní důvod. Není to tak, že bychom se chtěli vyhnout tomu, že žáci pak budou vynechávat a tak dál. Ono ostatně ty otázky byly před těmi 4 lety i teď nepovinné. Čili pokud někoho ta otázka jako zarazila, popudila nebo nechtěl, nebo se cítil jako nekomfortně, mohli klidně přeskočit, stejně jako mohli vynechat testové úlohy, pokud si nebyl jistý odpovědí nebo neznal odpověď.
23: Já se omlouvám, že vám do toho skočím. Vy říkáte, mohl to přeskočit. Ve včerejších poledních hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl hostem prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc, ten říkal, že to přeskočit nešlo.
1: Použiju stejnou věc, i když v rozhlase nemá takovou sílu jako v televizi. Kdyby tu teď přede mnou ležel notebook, pustil bych vám test i s dotazníkem a za 2 minuty bych vám dokázal, že by je bylo možné.
23: Já jsem to slyšel a viděl ve včerejších událostech, komentářích. Na druhé straně není mi jasné, jak je možné, že ředitelé o tom, že to jde přeskočit, nevěděli, že šéf Asociace ředitelů základních škol nevěděl o tom, že ty otázky jdou přeskočit.
1: Je to jedna z těch komunikačních chyb, kterou jsme udělali, měli jsme to zdůraznit. Je to samozřejmě tak, že ten test i ten dotazník se otevře, tam je sada odpovědí, sada otázek a k ním odpovědí. Ten žák tomu samozřejmě může přistupovat tak, že když píše písemku ve škole, tak se od něj taky očekává, že řeší každý z těch úkolů. Nevím, jestli jsme mohli nějakým způsobem dál v těch úlohách pracovat třeba s tím, že tam první odpověď mohla být nechci odpovědět, nebo jak jiným způsobem jako žákům zdůraznit, že mohou vynechat. Samozřejmě nevíme, nemohli jsme být přítomni v každé učebně, jakým způsobem žáky instruovali zadávající učitelé, ale bez ohledu na to, jakým způsobem je instruovali, i tady jsme mohli udělat víc, mohli jsme prostě jim dát ten pokyn, aby žákům zdůraznili. Neudělali jsme to. Na druhou stranu...
23: Pardon, to znamená, že ti zadávající učitelé nebyli speciálně instruováni na tyhle segmenty?
1: Speciálně na tyhle segmenty ne, na druhou stranu dostali 4-stránkové pokyny pro zadávající učitele, kde na 2 místech bylo napsáno, že je tam součástí dotazník, na jednom z těch míst bylo uvedeno i to, že součástí toho dotazníku je zjišťování studijní motivace, duševní pohody a socioekonomického kontextu, čili není to úplně tak, že bychom o dotazníku jako nikoho nikde neinformovali. I ve schválené koncepci zjišťování výsledků České školní inspekce, která v loni v únoru prošla poradou vedení ministerstva, je to uvedeno, že součástí každého testu bude dotazník. Už jak jsem říkal, je to prostě běžná praxe v národních i mezinárodních šetřeních, ale ano, mělo tam být explicitně napsáno, pokud žák nechce odpovědět, nemusí. Nebylo to tam, jestli si to žáci v tu chvíli nespojili, nenašli odvahu vynechat, těch důvodů jako může být celá řada, ale faktický stav je takový, že kdo nechtěl odpovědět, neodpovídal. A my před tím výmazem samozřejmě jsme kontrolovali počty těch odpovědí, které tam jsou, abychom si mohli ověřit, že tam žádná nezůstala. Celá řada těch dotazníků už před tím promazáním, to znamená už od žáků, měla ty otázky vynechané, čili někteří to buď sami o sobě zjistili, přeskočili, zavřeli, a nebo to udělali napokyn učitele, kterému se ty otázky zdály být divné. Nemohli jsme skutečně jako být v každé třídě.
23: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO se ve včerejším kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus omluvil i jménem školní inspekce za to, že jste nekomunikovali dostatečně. Sdílíte tuto omluvu? Chcete k té omluvě něco dodat?
1: Tak nejenom, že ji sdílíme, kdyby to šlo, tak bychom ji školám vyslovili ještě mnohem naléhavěji, mnohem hlouběji. My jsme dnes dopoledne do všech škol, do datových schránek rozeslali dopis, ve kterém se omlouváme, zdůrazňujeme, že chápeme důvod toho ukončení testování. Já už jsem včera vyjádřil přesvědčení, že jako invalidní nejsou ta témata, kterým jsme se věnovali. Myslím si, že se jim máme věnovat i do budoucna. Je samozřejmě otázka, jestli těmi formulacemi otázek, které jsme použili, a je zcela nepochybné, že prostě k tomu komunikačně musíme jako v budoucnu přistoupit jinak.
23: Můžete tedy slíbit, že pokud někdy v budoucnu budete chtít testovat a dávat podobné otázky, že to třeba budete komunikovat přímo rodičům?
1: Ano, řečeno slovy Jary Cimrmana, bude-li ještě příležitost a já budu znovu požádán, abychom organizovali testování pro školy, tak zvolíme takové metody a cesty, aby se ta informace včas, v předstihu a s možností nějakým způsobem se k tomu vyjádřit dostala až k zákonným zástupcům. Můžeme v září požádat ředitele, aby požádali třídní učitele, aby na třídních schůzkách vysvětlili, umožnili nějakým způsobem jako seznámit se s tím dotazníkem.
23: Případně... Pardon, ono to možná jde přes elektronické žákovské knížky, které fungují na rozesílání hromadných mailů.
1: Jasně, je to v různých školách různé, nicméně asi tahle ta věc teď zpětně vzato, když vidíme, jak citlivěji vnímá rodičovská veřejnost, by asi byla lepší na ústní vysvětlení, než jenom na suché sdělení skrze vá bakaláře.
23: Rozumíte tomu, že některým rodičům vadí, že jejich děti měly odpovídat na tyhle otázky?
1: Samozřejmě rozumím. Jo. Rodiče jsou různí i my se samozřejmě jako různíme v tom, jak vnímáme jakoby citlivost nebo necitlivost těch otázek, které jsme použili. Je samozřejmě možné, že mohlo dojít v některých případech, neumím kvantifikovat, jak často, k tomu, že došlo k nějaké ztrátě v rodině, ať už matky nebo otce, a v tu chvíli otázka na jaké vzdělání nebo co dělá můj otec, může v tom synovi nebo dceři vyvolat jako truchlivé vzpomínky. Já sám jsem před rokem a kousek přišel o otce a vím, jak dlouho se s tím člověk jako nějakým způsobem vyrovnává. Takže otázka u různých rodičů, ta míra citlivosti může být různá. Samozřejmě je to spojeno i s tím, že u různých rodičů je různá afinita vůbec k té myšlence z plošného zjišťování výsledků vzdělávání. Je třeba říct, že my vlastně vyřizujeme podněty nejenom k těm dotazníkům, ale už v průběhu a při přípravě toho testování jsme komunikovali se školami, nechci říkat, že jich bylo mnoho, ale jsou, že prostě zákonní zástupci si nepřejí, aby žáci vůbec psali i tu češtinu a matematiku na to, že abychom se na něco doptávali. Čili ano, já respektuju to, že každý má právo na to mít své vlastní nastavení té citlivosti a vnímáme to tak a do budoucna se budeme muset k tomu postavit tak, že vlastně ten přístup, který zvolíme, bude odpovídat i těm nejcitlivějším, nejenom těm, kteří prostě se k tomu stavějí třeba nějak průměrně nebo dokonce nějakým způsobem ležérně.
23: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste říkal, že u toho diskutovaného dotazníku ohledně psychické pohody nebo duševního stavu žáků jste vycházeli ze 4 roky starého výzkumu a dotazníku, který tehdy dělal Národní ústav duševního zdraví. Tam se změnilo vedení. Už v průběhu těch minulých let byly určité výhrady k tomu tehdejšímu výzkumu. Proč jste na základě toho třeba nekonzultovali ten dotazník znovu? Proč jste nepožádali nové vedení třeba o nějakou aktualizaci?
1: Ta odpověď je úplně prozaická. My jsme nevěděli, respektive nezjistili jsme ani tu změnu ve vedení ústavu, Národního ústavu duševního zdraví, ani o té změně přístupu. Bylo to prostě tak, že jsme nějak automaticky předpokládali a i v tom vidím jako trošku chybu, kterou jsme udělali, že jsme něco automaticky předpokládali a neuvěřili si, že to, co fungovalo před těmi 4 lety, bude fungovat stejným způsobem znovu. Je to zase jenom další kamínek do té mozaiky těch ponaučení, které jsme si odnesli, že je potřeba méně automaticky předpokládat a více cíleně ověřovat.
23: Věříte, že když to tak řeknu, propašujete otázky na duševní pohodu nebo psychickou pohodu mezi testy z češtiny a z matematiky, že budou žáci odpovídat upřímně?
1: To je širší otázka, jestli budou odpovídat upřímně, to se asi netýká jenom těch dvou témat. Ta samozřejmě třeba říct ten dotazník, tam vzniká dojem, že ten dotazník celý byl zaměřený na socioekonomický kontext a duševní pohodu. Tyhle ty položky tvořily zhruba polovinu toho dotazníku, druhá polovina směřovala ke studijní motivaci toho žáka, k tomu, jak probíhá výuka českého jazyka a matematiky, protože ty cíle toho dotazníku se neomezují jenom na to stanovení indexů v těch dvou oblastech, ale slouží nám v minulosti a poslouží nám i teď k tomu, abychom hledali nějaké vztahy mezi tím, jak žáci vnímají výuku, jak oni vidí výuku, co oni v té výuce pozorují, kolikrát jsou tam dva učitelé, kolikrát je tam asistent pedagoga, jakými formami je učitelé hodnotí a na druhé straně výsledky z těch testech. Čili z toho pohledu my neumíme říct, jestli žáci k tomu, zejména deváťáci, chápeme po přijímacích zkouškách, můžou mít motivaci různou, jestli zkreslují ty výpovědi a to ať jedním směrem nebo druhým směrem. Na druhou stranu to zkreslení se odehrává zřejmě nějakým způsobem plošně mezi všemi školami. Ono zřejmě posune absolutní hodnotu těch zjištění, ale neposune jak disproporce nebo diference mezi těmi školami. Já už jsem říkal, že třeba zrovna u toho SESu nebo u toho duševního zdraví nám ani tak nejde o tu absolutní hodnotu toho indexu, ale o to, ve kterých školách je ta hodnota vyšší než jinde. A tyhle školy pak nějakým způsobem spravujeme o tom, že by bylo dobře, aby oni sami, my nefungujeme jako diagnostické zařízení, nejsme školské poradenské zařízení,
23: se na to zaměřili,
1: ale můžeme dát signál a oni mají už vlastní cesty, jakým způsobem ověřit, jestli to, co žáci uvedli, je výsledek nějaké jejich fabulace, protože prostě chtěli si z toho udělat trochu legraci, anebo jestli to odpovídá realitě.
23: Mimochodem, máte nějaké průběžné výsledky, kolik žáků odpovědělo na tu hodně diskutovanou otázku, že třeba uvažovali nebo uvažují o sebevraždě?
1: Nemáme a už 52 minut je ani zjistit nemůžeme, protože už 52 minut všechny ty odpovědi...
23: A předtím jste se nepokusili
1: ne.
23: Zjistit.
1: To je tak, jako je třeba říct, jestli si někdo myslí, že my si jako prohlížíme odpovědi těch žáků, nebo že si je prohlíží učitel.
23: Pardon, to bych nečekal, ale čekal bych, že tam existují nějaké programy, které to sčítají a pracují s tím a analyzují to.
1: Ne. Jo, je to skutečně tak, že... U těch dotazníkových šetření my vždycky, my ani nekontrolujeme v průběhu toho testování, jestli tam žáci něco vyplňují nebo nevyplňují. Jedinou věc, kterou my během testování děláme, je, že když zjistíme 4 dny před koncem toho testovacího období, že škola ještě nemá ani jednoho žáka otestovaného, tak ji připomeneme, že by bylo dobře ve zbývajících 4-3 dnech otestovat. Jinak jsou pro nás jakoby ty schránky těch, ať už testů nebo dotazníků v té databázi jako zavřené a my nijak nečteme, co je tam uvedeno nebo ne. Z toho pohledu jako nemám žádné předběžné výsledky a zrovna
23: a
1: u téhle...
23: Už nebudete
1: a
23: mít.
1: Už nebudeme.
23: Na druhé straně vy říkáte, že už to nezjistíte, je to smazané. Není to škoda? Není v situaci, kdy tady existují konkrétní informace o tom, že některé děti odpověděly, že uvažují o sebevraždě. Není škoda to jen tak smazat, zahodit a nepracovat? S tím?
1: Připomínám jenom, máme ty indexy na úrovni škol. Jo? Čili pokud je to tak, že v té škole, ať už to odpovídá realitě, anebo to ten žák jako napsal z recese, se objeví takové informace, promítlo se to do zvýšené hodnoty toho indexu a znovu říkám, škola může zareagovat a buď si udělat vlastní šetření, nebo školní psycholog obejde páťáky, deváťáky, nebo si tam pozvou nějakou externí organizaci, která jim udělá nějaký jiný screeningový program, čili ta informace není ztracena. Jo, ale ani dopředu jsme nepočítali s tím, že když bychom našli v té databázi záznam, že Petr Suchomel vyjádřil přesvědčení o tom, že by mu bylo lépe, kdyby nežil, takže bychom volali do základní školy v Šumperku, aby se na Petra Suchomela někdo podíval, protože uvedl jakousi divnou odpověď.
23: Letošní testování tedy předčasně skončilo. Ministr školství Robert Plaga včera řekl, že máte za úkol udělat analýzu. Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že bude dokonce prázdnin?
1: Tam jsou dvě věci. Pan ministr nás požádal o odpovědi na otázky, které se vztahují k přípravě a průběhu toho testování jako takového, čili je to jakýsi procesní audit a předpokládám, ale můžu jenom předpokládat, nevím, jaké přesně cíle ono v té věci má, že bude chtít posoudit, kde se stala ta komunikační chyba, jestli máme nějaké mechanismy, jak se jí v budoucnu vyhnout, jestli to všechno vlastně splňovalo nějaké standardy. A na základě toho předpokládám, že bude uvažovat o tom, co v té věci jakoby dál. Analýza těch samotných výsledků vzdělávacích v českém jazyce a matematice v 5. a 9. ročnících škol se zohledněním těch kontextových informací, ať už o tom průběhu výuky, způsobech hodnocení, studijní motivaci, nebo vůči těm indexům, ať už SESu nebo toho duševního zdraví, ta vznikne během léta a budeme ji mít hotovou někdy odhadem září, možná z kraje října.
23: A ty odpovědi na ty otázky, ty budou v řádu dnů?
1: Teď myslíte odpovědi?
23: Myslím tu první část, co jste říkal, že po vás chce pan ministr, to znamená...
1: Jo, tu chce do pátku.
23: Takže to bude do konce tohoto týdne. Mm. Na základě té aktuální zkušenosti budete navrhovat, aby plošné testování žáků 5. a 9. tříd pokračovalo v příštích letech?
1: Budete navrhovat, není úplně přesná otázka. My jsme už, říkal jsem to v loni v zimě, připravili návrh koncepce zjišťování výsledků vzdělávání až do roku 2030 a dál. Tam se píše to, že považujeme za vhodné, aby se testovalo de facto každý rok, aby se střídalo testování českého jazyka matematiky s testováním čtenářské a matematické gramotnosti, jednou za 4 roky i další vzdělávací obory, jako jsou chemie, člověky a jeho světy a podobně. Co 2 roky, aby se testovali žáci 2. ročníku střední škol, aby se uvidělo, jak trvalé nebo pevné ty dovednosti a znalosti, co si žáci odnášejí, jsou. Tahle koncepce je schválená, zatím platí, čili my nebudeme navrhovat, aby se nějakým způsobem proměnila, ale bude asi na panu ministrovi, aby řekl, že jestli ji máme naplňovat, nebo jestli se má naplňovat a máme ji naplňovat my, nebo jestli se nemá naplňovat, má se naplňovat nějaká jiná. Faktem je, že jak ze strany odborné komunity, tak ze strany vlastně i útvarů ministerstva školství, tak ze strany samotných škol, říkal jsem si, poptávka po informacích, po datech, které by vypovídaly o vzdělávacích výsledcích žáků, tady je. To není tak, že tímhletím naším selháním, za které se ještě jednou školám a rodičům omlouváme, by se snížil význam toho mít informace o tom, jakých výsledků žáci a školy dosahují.
23: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
23: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
18: Je 17:30.
16: Český rozhlas Plus.
18: Zástupci unijní diplomacie si předvolali ruského šarže d'affaires. Evropská 27 tak reaguje na výzvu Kremlu, aby cizinci opustili Kyjev, protože se na něj chystají další soustavné údery. Brusel to označil za nepřijatelnou eskalaci. Podle něj Rusko vyhrožuje zahraničním občanům i unijním diplomatům, kteří ale ukrajinskou metropoli opustit nehodlají. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 korun a 56 haléřů. To je o 28 haléřů míně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléře. Vláda včera rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamas. Hamás. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamás tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje. V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr, přezdívaný táta odborů. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falbr se podílel po sametové revoluci na obnově odborů. Politickou kariéru spojil s ČSSD. Několik let byl i v Evropském parlamentu. A lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonném v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Lebku před 2 týdny z baziliky ukradl 35-letý muž, zalil ji do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Po jeho dopadení restaurátoři lebku z betonu vyjmuli. Na řadě je doprava. Na D1 z Ostravy do Brna před sjezdem na Uherské Hradiště se srazila dodávka a osobní auto. Na kilometru 267,5 blokují levý pruh. Výraznější kolona se netvoří. Na pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony. Před Ořechem od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 15 až 20 minut. A také pokračuje regulace provozu v tunelech. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy, jinde jen ojediněle objeví přeháňky a výjimečně i bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 31, na jihu Moravy až na 33 stupňů, na severu Čech bude kolem 24. Ze zprávy to vše a teď už je tu repríza Osobnosti plus.
2: Je tu vláda, která se tváří sebevědomně, ale už teď kolem ní hoří pár ohňů. Má premiéra, který umí dominovat prostoru. Má koaliční partnery, kteří umějí vyrábět hluk. A má opozici, která nepřekáží. Jak s tím naloží? Začíná Osobnost plus a Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv. Je dnešním hostem. Vítejte, Jindřichu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachycí.
16: Osobnost plus.
2: Řekla bych, Jindřichu, že včerejším jednáním koaliční rady se seznam těch novel zákonů a nových zákonů a zamýšlených cílů stal už téměř nepřehledným. A tak se ptám, je už jasné rámcově, co se doopravdy stane?
3: S čím myslíte a kdy myslíte?
2: No, myslím s veřejnoprávními sdělovacími prostředky.
3: Já myslím, že není úplně jasné, co přesně se stane. Na to, že to byl jeden z hlavních jako highlightů volebního programu ANO i SPD, motoristů ne, tak jako po půl roce jako nic moc výkon. Ale myslím si, že tam přetrvává ta snaha a odhodlání je prostě změnit. Jo. A
2: Teď jste kulantní, protože jinak říkáte zničit.
3: To je věc, ke který to samozřejmě jako směřuje. Já jsem to říkal už několikrát. Já si myslím, že obecně změna financování veřejnoprávních médií na model ze státního rozpočtu jako nemusí znamenat jejich zničení. Obecně. Jo. Ovšem má to několik podmínek, například, že žijete ve Finsku jo, nebo tak. V Dánsku. Jo, ale my žijeme v Česku, takže člověk má samozřejmě, když zná vztah politiků této vládní koalice k médiím obecně a k médiím, na které asi mohou šáhnout, to znamená médiím veřejné služby, kde jsme teď, tak když je člověk zná, tak se jako nemůže samozřejmě zbavit dojmu, že ta cesta spíš má vést na Slovensko a do Maďarska. Což je mimochodem teď zajímavé, protože myslím si, že tuhle vládní koalici jako v obecnějším slova smyslu, ale speciálně při jejich snahách změnit média veřejné služby jako muselo trochu zajazit to, co se stalo v Maďarsku. Jako Maďarsku nebylo jako úplně zglajšaltovaná jenom jako média, kdysi veřejnoprávní, teď jako zjevně státní propagandistická, ale i ta soukromá. Celý stát byl připraven a jako ale nastaven na to, aby tam vyhrával Viktor Orbán. On prohraje a nemá nic.
2: Ne, já to chápu, ale tohle vládu zdá se absolutně neděsí. Že?
3: No,
2: Oni například pan Klempíř připravoval své úmysly se slovenskou ministryní kultury. Že jo? Takže tohle všechno nasvědčuje tomu. A teď se vás spíš ptám, definitivně. Dá se vyloučit teď v Česku ta možnost, že by vládní koalice chtěla jakoby zlepšit postavení veřejnoprávních médií?
3: No tak to se vyloučit samozřejmě dá, to je jako, myslím, úplně jasná věc. Ta otázka jako, se dá jenom otočit, jako jak moc si je hodlá jako podmanit a jak moc hodlá tu změnu financování, změnit jako s celkovým větším tlakem na ta veřejnoprávní. Ono se to nemusí dělat jenom podle financování. Jo? Vy můžete jako teoreticky udělat to, co udělala ta minulá vládní koalice a neudělala to teda úplně nejlepším způsobem, jako rozhodně ne srozumitelně. Ale můžete, podívejte se na to, co se děje v České televizi. Já myslím, že mimochodem Český rozhlas, ano, jsme trochu ve střetu zájmu, ale že jsme tady na půdě Českého rozhlasu, že Český rozhlas je trochu jako pro tu vládu a jako obecně v té debatě trochu na vedlejší kolej, že o něj až zas tak nejde. Jo. Byť jeho ředitel, a to musím říct, že mě vzhledem ke zkušenosti s ním v minulosti dost překvapilo, jako stojí v čele toho odboje. Že jde hlavně o Českou televizi.
2: Na rozdíl od pana Chudárka.
3: Ano. Pan ředitel, on je teď ředitel České televize? Jo, tak asi jo. Tak toho v podstatě nikde není vidět. Já jsem o tom nedávno mluvil s Petrem Dvořákem, který bývalým ředitelem České televize, který říká, že jako nejenom u těch politiků, kteří teď vládnou, ale u těch je to vidět teďka jako maximálně u těch bývalých, jako vždycky funguje, když se jako chtějí bavit o médiích veřejné služby a jejich financování, o tom, co vlastně mají vysílat, tak jako vždycky funguje syndrom včerejší reportáže. Jo? A myslím, že u těch politiků téhle vládní koalice speciálně teda funguje jako syndrom několika posledních let, protože jak Tomio Okamura, nebo reportáži několika posledních let, tak Andrej Babiš, pochopitelně ta média jako zcela upřímně nesnášejí. Takže já prostě se obávám, ano, že to může vést k tomu
2: opaku.
3: A teď
2: pojďme prosím jenom rozlišit v té záplavě zamýšlených změn, že se chystají dva typy změn. Jedna je systémová, to je to převedení poplatků, zrušení a převedení plateb do státního rozpočtu, to je ta systémová. Ta nesystémová, ale vlastně nárazová je to, co zamýšlí pan Nacher. To znamená zbavit aspoň na půl roku teď peněz veřejná média s tím, že může jít až o stovky milionů korun a do toho Babiš...
3: Ze dne na den teda.
2: Tak a do toho Babiš říká, že mezikroky ho nezajímají.
3: No, tak ano, tak to je trochu jako definice té vlády, co jste teď řekla. Jo. Jako ten krok Patrika Nachera a další, protože tam to podepsali další lidé z ANO, z SPD a z motoristů, to je jako rána za uši. Jo. Ale taková, která vás může jako přizabít, to není jako pohlavek. To je vlastně něco, co má jako změnit pravidla. Ta koalice říká vládní celou dobu, že, a Andrej Babiš to opakoval naposledy včera na tiskové konferenci, kterou jsem si s láskou nasledoval, že jemu nejde vůbec o obsah. Jo? A že když Andrej Babiš řekne, že podporuje nezávislá média, tak každému by mělo trochu jako bliknout. Jo? Ale tenhle ten krok je prostě, myslím tím ten návrh poslance Nachera a dalších, je prostě jenom jako snaha udělat to, co nejtěžší pro ta média. Prostě potrestat je a ještě jim jako ukázat, že budou ráda ta média za to, když budou mít nějakou jistotu aspoň po té, co ten zákon bude přijat. Jenomže, jako já si myslím, že jako tady minister Klempíř hraje dvojí hru. Jo. Já myslím, že minister Klempíř je v podstatě největší naděj.
2: Ale.
3: No jasně, ale on je největší naděj veřejnoprávních médií dneska na to, že se nic nezmění, protože jeho zatím vyzařovaná neschopnost je taková, že bych se vůbec nedivil, kdyby to datum, které on oznámil včera po té schůzce, to znamená 1. ledna 2027, bylo nedodržitelné. Oni už tak to budou mít jako velmi naknap. Jako když to přijde,
2: no,
3: to do sněmovny.
2: Ne, já chci k tomu datu jenom říct, že sám Andrej Babiš řekl, uvidíme, jak to vyjde.
3: Jo, ale včera možná... po té koaliční radě řekli pevně ledna 2027, jsou hodně optimističtí. Jestli je opozice, a já se nechci stavit teď vůbec na stranu opozice, jako, protože jak říkám, jako spousta politiků opozice smýšlí o médiích, veřejné služby, jako velmi podobně jako ty vládní, jako já teď stojí na jiné straně. Tak pokud to oni slíbí to, nebo dodrží to, že budou obstojovat, pokud to vrátí Senát, pokud to vrátí prezident, tak jako první leden je v podstatě jako téměř vyloučen. Co ovšem jako není úplně vyloučeno, že to prostě udlají od 1. února pak. Což jako do toho hospodaření.
2: A teď mi jenom řekněte, jak se má připravovat příští rok v těch, zvlášť u televize, kde musí mít nasmluvané prostě spolupracovníky a všechno. Musí mít plán tvorby. Tak jak si s tím počnou?
3: Na to se zeptejte spíš teda poslance Nachera nebo o ty klempíře. Jo? Ty by to měli vědět, ale o to přece nejde. Jo? Jako tam o to jako vůbec nejde. Já jsme o tom právě s Petrem Dořákem vtipkovali, že je samozřejmě jako největší, jako mě o ty klempíře, teda, že pro Českou televizi jsou teď důležité a Českýho zlás, abych nezapomněl, omlouvám se, jsou nejdůležitější jako případné výroky a podpora lidí, jako je Josef Maršálek, jo, nebo Marek Eben. No, jako slibte jako Česká televize, že když se to stane a zruší se Stardance a Andrej Babiš začne, jako, protože jeho voliči milují Stardance a já mám taky rád Stardance, já se na ní rád dívám s dcerou, tak začne jako být nervózní. Ale jako i z té rychlosti je prostě vidět, že tím smyslem není to, co oni říkají. To znamená jako udělat nějaký nový moderní rámec a přitom jako zajistit, aby ta média fungovala přinejmenším tak dobře jako doteď, ale prostě zdecimovat je, znejistit je, oslabit
2: je. Víte, je to zajímavé, že je tady relativně tolik kritiky právě na adresu plánů této vlády v oblasti veřejnoprávních médií. A v téhle souvislosti se hodí zeptat, je tahle vláda podle vás silná? Myslím, že si nakonec stejně prosadí svou.
3: Určitě.
2: A nebo jenom silně působí?
3: Tak ona silná jako je, protože má 108 hlasů. To je jako bezpečná většina, byť v těch, jako ty její plány jsou znejistovány a podkopávány, nebo mohou být tím, že jaksi nedrží Senát a nedrží prezidenta, takže to všechno může být jako komplikované. Já si myslím, že oni dospěli do stádia, kdy jsou si prostě souzeni, kdy zjistili, že to nějakým způsobem, aspoň do té míry, že to naplňuje nějaké jejich základní představy, funguje, takže ta vláda je silná. On to nakonec, jako, to, že ta síla neúplně odpovídá jejich schopnostem, mám ten dojem, jo. A na to, že tu sílu ukazují jako v oblastech, které jsou jako spíš efektní než důležité a jsou důležité pro ty voliče. Jo? Každý týden máme
2: takhle
3: označeného nějakého...
2: Takhle, ta veřejnoprávní média jsou spíš důležitá než efektní, ne?
3: Jsou důležitá, ale kdybyste do nich nesahala, nebo kdyby oni, tak se nic nestane.
2: No jasně, jo? No naopak to myslím. To by...
3: jo? Tak se vůbec nic nestane. Jo? A je čekají i vzhledem k tomu, kam se řítí svět, jako mnohem důležitější výzvy. A oni jako budou velmi složitě těm svým voličům, jako jak se říká teď moderně v korporátech, to určitě znáte, doručovat, jo, ty dobré zprávy. No, spíš jako naopak. Takže se hodí tyhle ty věci. Důkazem, no promiňte,
2: Ne, důkazem, řekněte, co?
3: Jako důkazem toho je každý týden a každý nový nápad, a tím pro mě posledním zatím, je ten nápad ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky na vytvoření té jednotky akční toho českého ICE, který bude asi pobíhat po sídlišti Fifejdy v Ostravě a tam hledat jako stočlené jednotky. A tam bude řešit problematiku zneužívání dávek. To je vlastně jako téma ze stejného soudku, abych
2: víte,
3: to vzal.
2: Ale víte, co je ale dobrý kontrapunkt? Že přes ty věci, které říkáte, opravdu se to jeví, že tahle vláda je jednou z nejstabilnějších vlád.
3: Máme půl roku.
2: Ale tam jde přece o to, když ji pozorujete, tak nikdo proti sobě jako otevřeně nejde z těch koaličních partnerů. Babiš se přizpůsobí tomu, co chtějí motoristi se přizpůsobí zbylým dvěma, pokud jde o média veřejné služby a tak dále. Prostě oni si jakoby vycházejí vstříc a zdá se, že ani v momentu, kdy jakýkoliv ministr by selhal, tak by ho nikdo neodvolával. Podívejte se, jak pan Macinka říkal, že klempíř tam bude do skonání věku, že
3: jo? Tak to uvidíme. Myslím, že první ukázka bude osud ministra Zuny, s kterým teď tedy Andrej Babiš zametá způsobem, jak kdyby Zuna byl s ANO úplně. No, jak kdyby
2: ale to
3: bude
2: to se říkalo od začátku, ne?
3: Ano, ale mimochodem úplně stejně působila dlouhou dobu vláda Petra Fialy. Jo, je potřeba říct. Podobně jako s sevřeným dojmem, jaký jste popsala, je to půl roku. Neměli jsme ještě žádné volby, které by mohly do některé z těch dalších stran si vnést nejistotu, jestli opravdu dělají to, co jim pomáhá, což se může stát už letos na podzim. Tam je jako v té vládě je zakódováno jako přece několik věcí. Jo. Za prvé je to vláda jako pomsty, odplaty nebo zadosti učení Andreje Babiše vůči celému světu, to je myslím jasný. Je to vláda jako společenského uznání SPD, to je Okamura v pozici předsedy sněmovny, a je to vláda bez těch motoristů, kteří se jako plní dětské sny, jak šikanovat zbytek třídy, mám ten dojem. Jo. Jsou to tři strany, které vlastně ani jedna není tradičně demokratická, jaký známe. Nechci teď jako, myslím, že motoristi se trochu vymykají, ale to je zase strana, která vznikla před 2 lety. Všechny strany, které jsou v té vládě, vznikly po roce 2010. 2 z nich jsou osobní projekty.
2: To je přelomová také.
3: Těch lidí. A ty dvě strany jsou tak malé, myslím tím motoristy a SPD, že oni časem budou muset začít uvažovat to, jestli tohle volební období jsou schopni přežít a ty průzkumy, jako myslím tím ve sněmovně. Jo? A ty průzkumy teda je budou znervozňovat čím dál víc.
2: Jasně, a mimochodem, když mluvíte o přežití, tak vidíte tam někde už začátek toho vysávání hnutí ANO, témata námětů od koaličních partnerů a tím i voličů, to je to důležité.
3: No, jasně, tak ono to ANO dokázalo už v těch volbách. No, jako dostat SPD na těch 8%, přestože jsme si já jsem si to tedy myslel, že spousta dalších lidí půl roku předtím mysleli, že budou mít 15, tak to byl jako

0: stojí a že tady jako odjeli okupanti, jak se o nich téměř mluvilo, a že se nic nestalo. A že se nic nestalo. Nicméně Andrej Babiš to nejdřív povolil Tomio Okamurovi, tuto nenávistnou show, jak z roku 2013 a 2002. A zároveň jako jeho vlastní lidé, jako ne všichni, Robert Plaga hrdině po hlasování tedy řekl, že by nehlasoval, kdyby býval hlasoval, ale že si tím jako Andrej Babiš tyhle ty voliče právě SPD a myslím, že i částečně motoristů, když tam si myslím, že je to spíš jedno, takže si na ně sáhnou, že se neodradí.
1: Jasně, jasně. Já vím, co tím chcete říct, ale přesto se ptám, jak SPD, tak motoristé v okamžiku, kdyby v té vládě nebyli, tak by pes po nich neštěkl, říkají politologové. Jo. Takže se ptám jenom, prostě nejsou to právě tyhle dvě malé strany, které se toho drží zuby nechty?
0: No jasně.
1: Jak tak, jinak by se dostal Okamura do čela sněmovny, že jo?
0: Ano, ano, to si myslím, že na to budeme jako vzpomínat, to se ještě v dějinách jako českého parlamentu nestalo, aby v čele sněmovny stál zástupce 7% strany a prosím, neargumentujte mi Markétou Pekarovou Adamovou, protože to byl úplně jiný příběh jako jedna koalice. Tohle koalice nebyla. No a jasně, samozřejmě jim o to jde a proto já říkám, že proto se ta koalice takhle vyhovuje. Kromě toho, že ta koalice musí cítit, a to je pravda, jako tuhle vládu sem nedosadili jako ruské tanky. Tahle vláda je výsledkem normálně svobodných voleb. A to, jak dopadly ty volby a to, jak dopadlo to povolební vyjednávání, prostě podle mého názoru skoro jedním z nejautentičtějších, jako nejopravdovějších vyústění povolebních jednání v tom, že voliči těch cístanci tuhle tu vládu přesně přáli. Že tam vlastně jako nebyly nějaké velké kompromisy. Jasně, možná jim to začne časem docházet, až se budou ptát opravdu motoristé, voliči motoristů, opravdu jsme uhlídali Andreje Babiše s rozpočtem, pokud je to plně důležité.
1: No jasně, a mimochodem na těch číslech motoristů vidíte, že to není tak, že by nastoupili do vlády, byli slavní, pan Macinka, všechno možné, včetně porážky Hillary Clintonové, ale to říkám proto, ale nejdou jim preference nahoru. Jo?
0: No nejdou, ale to se jako... Jasně, protože tak oni ty preference vždycky půl roku po volbách bývají jako víceméně dost podobné. To bylo i v případě té vlády Petra Fialy a už na začátku jako velkého průšvihu s inflací a s válkou na Ukrajině. Jasně, já si myslím, že ta strana jako musí teď přemýšlet, to je jako přemýšlení fotbalových klubů, které mají jedinou ambici se zachránit. Jo, v tom, ten příběh v té lize, ten příběh motoristů je hlavně hrozně krátký, ta strana ještě před dvěma lety neexistovala. Jo, tak.
1: Ne, jasně, ale vzpomenete-li si na samý začátek téhle vlády,
0: ano.
1: Tak guru motoristů Václav Klaus říkal, že se mu to moc nelíbí, že by vlastně jim nedoporučoval jít do vlády. Ale teď tam vstoupili, ministr Macinka předvedl to, co předvedl a jakoby Václav Klaus už je spokojenější.
0: Je spokojenější?
1: No, vám se nezdá?
0: Tak já nevím, jako Václav Klaus může být spokojen, jenom když uvažuje o Václavu Klausovi, si myslím. A myslím, že to jako není úplně nejdůležitější ani pro ty motoristy.
1: Ne, to byla pro zajímavost, jasně.
0: Jasně, ale Václav Klaus jako vidí, o čem mluví. Jo, jako a když se podíváte do dějin české politiky, tak zjistíte, že strana, která ve svém prvním volebním období vstoupila do vlády, jako s tím měla dost problém. Jako ano, je úplně jiný, že to
1: udalo. To je jiný kalibr.
0: Je to úplně jiný kalibr. Já myslím, že těm motoristům pomáhá jedna věc, a to je prezident republiky. Že oni si díky tomu kroku prezidenta Pavla, který já chápu, byť je asi podle právníků dost sporný, tak oni tím dostali silného soupeře, protože když jste na začátku řekla, že opozice tady působí jako, že se ještě neúplně proběhla, respektive proběhla, ale neví, co za sebou. Tak, vy jste říkala, nikomu nepřekáží, tak nepřekáží ani těm motoristům. Ale oni potřebují silného soupeře. A vzhledem k tomu, že si na Andreje Babiše, kterého měli hlídat, jako tak úplně netoufnou, no, tak ten prezident jako jejich hlavní a jediný soupev, jo, je jako dar z nebes pro Petra Macinku. To si jako sám nemohl vymyslet ani.
1: Víte, mě by zajímalo, pryč od prezidenta, ale mě by zajímalo, jestli ten Babišův střed zájmů je podle vás ještě v Česku, a nemyslím mezi normálními nepolitickými lidmi, ale i politickými, jestli je to vlastně i ještě téma, nebo jsme si prostě zvykli, že tak to tady u nás je a hotovo do hádce.
0: No, jako to je stejný, ale s jeho trestním stíháním, že jo, který teď je odložený kvůli té imunitě, tak jako když se řekne Čapí hnízdo, tak většina lidí jako už protočí panenky, že už on nechce slyšet, ale to je přece jako věc, kdy ten člověk je podezřelý, dokonce obžalovaný z toho, že si prostě měl sebrat 50 milionů korun, na které neměl nárok. Ano, zvykli jsme si na to. To tež ten střed zájmu. No, ten střed zájmu jako by byl trochu vyřešen tím, že

0: Prezident řekl Andrej Babišovi ve chvíli, kdy podmínil jmenování tím, že něco udělá. Andrej Babiš donesl nějaké řešení. Prezident řekl, OK, já s tím nemůžu nic víc dělat. A teď sledujeme, co se bude dít. A to teď sledujeme. Teď Evropská komise, podle toho, co včera napsali Seznam zprávy, poslala do Prahy dopis, vůbec nám neposílejte faktury
1: na proplácení. Přesně, pět bodů musíte odpovědět a jasně, jinak což, neposílejte faktury. No.
0: Přesně tak. Což Andrej Babiš teď bude podle mě interpretovat jako, samozřejmě, to je nesmysl, že za to můžou Seznam zprávy, že za to může opozice a sem jako, co bude důležité, a to bude vždycky důležité sledovat, a my jsme to zažili už v tom předchozím volebním období, tím myslím 2017 až 2021, jak se k tomu postaví česká státní správa pod Andrejem Babišem. Hmm. A jestli náhodou to nebude proplácet jako ona, což jak včera upozorňoval na Twitteru Miloslav Kalousek, jako může mít jako v dalekosáhlé důsledky až trestního rozměru.
1: Tak, ale my jsme na to zvyklí, že přece mnohé věci kolem Andreje Babiše rozhodovaly ty místní úřady. Hmm. Někde, vzpomínáte?
0: No, vzpomínám.
1: A vždycky to nějak úplně jako v pohodě skončilo, jako, že nikdo nic.
0: Jasně, ale zároveň jako Andrej Babiš, myslím, zjišťuje a proto tohle volební období, a on tvrdí, že vtipkoval to, že chce vyhrát volby ještě třikrát. No tak minimálně ty příští ještě bude muset chtít vyhrát, protože jemu bude příští volby, pardon, ale 75 let, žádný věk. Donald Trump v tu dobu
1: kandidoval. A bude tady hlavně to stíhání, že?
0: Přesně tak. A přijde o imunitu. Hmm. A on bude muset znova usilovat o to, pokud 75 si nechce jít stoupnout před soud a uslyšet jako rozsudek, a já teď neříkám, jaký bude, ale velmi pravděpodobně by byl podobný tomu, co slyšela Jana Nadějová, no tak on to bude muset opakovat znovu. A takhle se budou v Česku skládat vlády a ty dva společenský táboje, které jsou teď čím dál od sebe oddělenější a dál, tak se nikdy nebudou přibližovat.
1: Čím vy si vysvětlujete, Jindřichu, že prostě opozice, tak řekněme, velmi kulantně neboduje v tomto období?
0: Protože není jasný, protože mají pořád ještě starosti sami se sebou. Jo, vyměnili minimálně tři strany, nebo dvě strany vyměnili, tři strany, vyměnili lídry. Ta opozice nemá jednoho lídra, proto je do té pozice tlačen Petr Pavel, on to nejad slyší, ale pro ty voliče to tak přirozeně je. To tak prostě je. V minulém volebním období tady byl prostě lídr opozice Andrej Babiš a pro ten zbytek s proměnutím byl Tomio Okamura. Teď těch stran je pět, jo, přičemž jako všichni mají minimálně STAN, ODS, ale trochu i Piráti mají jako ambice být ti nejhlasitější, ale oni za sebou nemají těch 75 poslanců, jako měl kolik měl minulého období Andrej Babiš, míň, ale prostě desítky poslanců, to jsou jako vlastně poměrně malé poslanecké kluby, což se pak projevuje i v tom, jak zvou média veřejnoprávní, ty lidi, jak můžete tu politiku prodat a tak, mají to těžší, no.
1: No, jistě to mají těžší, ale v tuhle chvíli, ale zároveň se jim tady kvůli této vládě nabízí tolik obrovských, jakoby systémových věcí, problémů, které oni by řešili jinak, tak jako prostě velká část voličů by to řešila jinak. A není tohle ta doba, kdy by nejvíc měli se zvonci chodit ulicemi.
0: Jo, já s váma souhlasím a vím, co myslíte. Já si myslím, že ty příští volby tam budou mít šanci strany, které jako ukážou kompetenci a schopnost jako něco zpravovat. Jo. To, co dokázali v krajských volbách, jako v obtížných podmínkách celostátní politiky Martin Kuba a Jan Grolich, to jsou dva jako různý příklady podobných vlastností. Je to pravda, já si jenom myslím, že u mnoha voličů té současné vládní koalice, tak trochu ještě jako rezonují vzpomínky na to minulé volební období a vládu Petra Fialy a zklamání, které podle mě hodně bylo vyvoláno tím, že bylo příliš velké očekávání, jo. Ale že jako oni vzpomínají na to, co zažili v tom minulém volební období a možná si nejsou tak úplně jistí, jestli to, co jim teď ta opozice, bývalá koalice slíbí, jestli jako tomu mají úplně věřit, že to fakt dokáže dodržet.
1: Jasně, jo. Ale jestli je pravda, že jsou zahaleni tak trochu ve vzpomínání, tak by si taky měli vzpomenout, že například ta média, která v podstatě teď jsou tak obrovským tématem veřejnoprávním, takže notně přispěli k tomu, co se kolem nich děje dnes, že jo, tím, že neschválili navýšení poplatku hned na začátku své dráhy a tak dále, rozumíte, pak to udělají dva měsíce před volbama. No, která opozice tehdejší by se toho nechopila, chápete?
0: Chápu, myslím, že Martin Baxa to ví, například tohle. Já jsem s ním o tom mluvil. Jasně, mimochodem, já myslím, že teď jsou média veřejné služby tématem, až se to schválí, tak po 3 měsících se obávám, že se to tématem tak trochu přestane stávat. Jo? A myslím si, že už se pak jako ani ta opozice současná jako nenapíše do volebního programu, zavedeme zpátky koncesionářské poplatky. V ODS to byla vždycky jako velká pochybnost. Ale já si myslím, že oni budou chtít, jako lidi budou chtít slyšet, nebo lidi, kteří jako některé voliče máte stále, to je to vaše jádro, a pak máte některé, které musíte přesvědčit. Jo? Jako, a to si myslím, že tam bude jako požadavek něčeho, že dokážete opravdu něco prakticky zařídit v jiném stylu, než vám o tom přesvědčuje Andrej Babiš.
1: Jen krátce, chtěla bych se vás zeptat na velmi stručný manuál. V momentu, totiž jak běžný divák České televize, posluchač Českého rozhlasu pozná, že jsou pod tlakem obě tato média.
0: Já vám řeknu, Bájo, velmi jednoduše.
1: No, řekněte.
0: Tady ve všední den v 10:30 bude někdo jiný než vy.
1: To byla hezká lichotka. To už nebudeme ničím rozbíjet. Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za to.
0: Já taky děkuji. Mějte se hezky, nashledanou.
1: A z Plusu hezký den vám přeje Barbora Tachecí.
2: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Socher slaví 100 let.
3: Přijďte s rodinou a přáteli na open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Rýgrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke 100. výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Rýgrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Bývalý poslanec Feri je podmíněně na svobodě. Za znásilnění si odpykal 2/3 trestu.
5: Odpovědnost plynoucí z rozsudku jsem přijal v plném rozsahu a se všemi důsledky.
4: Izraelský premiér Netanyahu nařídil armádě zesílit tlak na Hamás v Libanonu. Vojáci postoupili do vnitrozemí.
6: Změna izraelských pozic znamená rozšíření okupace.
4: Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa proti Kanadě o 2. místo ve skupině. Nehoda brzdí provoz na D1 u Hulína směrem do Brna. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě místy přehánky, teploty až 33 stupňů. Je úterý 26. května. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích. Asi hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
5: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
7: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
8: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
7: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
9: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
7: Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
4: Stát si stanovil přes 50 priorit v digitalizaci. Nové projekty mají v tomto volebním období pomáhat třeba ve zdravotnictví. Některé služby ale vláda včas digitalizovat nestihne.
10: Ještě letos chce stát podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Lukáše Klučky zprovoznit třeba novou elektronickou evidenci tržeb nebo takzvanou EZ-kartu, kde budou pohromadě zdravotní data lidí.
11: Jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve, toto chceme tím eliminovat.
10: Právě to, že lidé musí jednotlivým úřadům dokládat jeden údaj víckrát, je největší problém digitalizace státu, řekla Blanka Šoulová z organizace Česko Digital.
12: Pořád panuje vlastně velký rezortismus mezi úřadama, což potom způsobuje komplikace právě třeba pro oblast sdílení dat.
10: Zároveň příští rok v únoru má začít platit zákon, podle kterého musí stát ještě digitalizovat přes 1200 služeb. Asi u 50 z nich to ale podle digitální informační agentury nestihne. Důvodem jsou chybějící zákony nebo nedostatek peněz. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Zachráněná lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Znovu vystavená, ale bude v místní bazilice pouze jeden den, pak relikvii církev uloží do krypty. Relikvii před 2 týdny ukradl 35-letý muž a chtěl ji zalitou do betonu pohřbít.
13: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
14: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před 2 týdny ukradená. Ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
15: Neplánujeme ji dále vystavovat.
14: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
15: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
14: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
4: Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. To je o 200 tisíc víc, než dostal odvolaný ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Ten přitom vedl největší pojišťovnu v zemi.
16: Kostka měl vyšší odchodné než Kabátek i přesto, že řídil pojišťovnu s 6x menším počtem pojištěnců než má VZP. Správní rada pojišťovny ministerstva vnitra s tím ale podle jejího místopředsedy Vladimíra Vlčka nemohla nic dělat.
17: Ať chceme nebo nechceme, tak tam nebyla žádná jiná šance, než tady tuto záležitost vyplatit.
16: Manažerskou smlouvu totiž schválila Kostkovi předchozí správní rada a nová se tím musela řídit, vysvětluje mluvčí zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Jana Šilerová.
18: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
16: Kostka záležitost odmítl komentovat. Pojišťovnu vedl 11 let a rezignoval z osobních důvodů ke konci dubna. Kristýna Šupfová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii, která vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izraelská armáda přes noc zaútočila na 100 cílů patřících ozbrojencům Hizbaláhu. Ti naopak pokračují v dronových útocích na izraelské území. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil armádě zesílit tlak na proíránskou organizaci.
19: Armáda zároveň vyzvala libanonské civilisty k evakuaci 2 dalších měst, Mašhari a Sohmoru. Uvedla, že tam zaútočí na cíle Hizbaláhu. Přes měsíc trvající libanonsko-izraelské příměří je na mnoha místech pouze formální. Izrael sice neostřeluje Bejrut, na jihu Libanonu ale boje mezi izraelskými vojáky a ozbrojenci Hizbaláhu pokračují každým dnem. Hizbaláh součástí dohody o příměří není. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
4: Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Na prvním jednání parlamentu od voleb to řekl předseda vlády Petr Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána.
20: Premiér Maďar mluvil například o kontrolách ministerstev, podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po vládě Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů.
21: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint.
20: Kvůli úsporám chce také zrušit benefity pro politiky, ale i starosty nebo ředitele státních firem. Maďar už dřív slíbil snížit svůj premiérský plat v přepočtu na asi 250 tisíc korun. Ten Orbánův činil zhruba 500 000. Poslanci strany Fides, kteří po 16 letech poprvé zasedli v opozici, Maďarův projev označili za vyhrocený a štvavý. Snížení poslaneckých platů ale považují za rozumné. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech 32,7 stupně. Meteorologové varují před zítřejším horkem na jižní Moravě. Doteď platila tato výstraha i v Praze. Na ostrově Štvanice je proto náš reportér Petr Kastner.
22: Je tu několik desítek lidí, kteří jsou na dekách a opalují se. S některými jsem mluvil, řekli mi, že se rozhodli přijít sem až v průběhu dne, když se ukázalo, jaké je horko. Několik lidí se koupe i ve Vltavě, děti si pak hrají v menším bazénku. Teď je tady zhruba 28 stupňů Celsia, přes den bylo v Praze nejvíc 31 stupňů. Horko bude podle předpovědí i zítra, mírně se ochladí ve čtvrtek. V pátek teploty vystoupají až na 27 stupňů. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu proti Kanadě v posledním zápase skupiny. Utkání začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Pokud národní tým vyhraje za 3 body, zajistí si 2. místo ve skupině. Norsko totiž porazilo Dánsko 4-3 až v prodloužení. Lotyšsko vyhrálo nad Maďarskem 8-1. Švédsko hraje se Slovenskem a podrobnosti má František Kuna.
1: Ve 44. minutě vede Švédsko nad Slovenskem 3-2, ve druhé skupině Spojené státy Rakousko 4-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
0: A ve 20:20 začne ještě duel Švýcarska s Finskem. Fotbalisté Baníku Ostrava rozehráli baráž o šance ligu proti Táborsku. Stav a čas řekne David Procházka.
3: 8. minuta zápasu Baník Ostrava má Táborsko 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
0: Tenistky Linda Nosková a Linda Fruhvirtová skončily na Roland Garros v prvním kole. Další informace přidá z místa David Prouza.
23: Vít Kopřiva hraje s Francouzem Moutetem 5. set a v něm vede 3-0. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
24: Komplikace na D1 u Jeníkova a kolony na Pražském okruhu. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor ve stoupání před Větrným Jeníkovem. Na kilometru 106 zasahují hasiči u dodávky a kamiony v zatáčce vybočují. Silnice 46 z Opavy do Šternberka je teď u Lipiny ucpaná. V zatáčce Ekce Homo zasahují záchranáři u nehody auta s motorkou. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se chvilku zdržíte před sjezdem na Ořech. Ucpává se tam taky ulice k Barandovu směrem z centra. Před sjezdem na okruh se srazila 2 auta. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. Teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměříme i kolem 33. Tolik zprávy. Teď už publicistika s Tomášem Pavlíčkem.
25: Přesvědčí české úřady Evropskou komisi, že premiér Andrej Babiš není ve střetu zájmů? Proč se katolická církev rozhodla už dál nevystavovat lebku svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí? A jak by měla Severoatlantická aliance odpovědět na ruské provokace na svém východním křídle? Ping-pong mezi českými a bruselskými institucemi ohledně údajného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše pokračuje. Zástupce Evropské komise zcela neuspokojila předchozí odpověď zdejších úřadů, vyplývá aspoň z dopisu, který má k dispozici server i rozhlas. Požadují například právní posouzení RSVP Trust, do kterého premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vložil akcie Agrofertu, a nebo také ujištění, že veřejné peníze nečerpaly dalšího firmy, které zůstaly mimo fond, například Symbio anebo Hartenberg Holding. Babiš dnes ujistil, že střet zájmů spojený s majetkovými záležitostmi vyřešil daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Předpokládá také, že všechno skončí poté, co české úřady odpoví Evropské komisi. Na lince je Lukáš Valášek, redaktor serveru Seznam zprávy, který se této problematice dlouhodobě věnuje. Dobrý den.
26: Dobrý den.
25: Řekněme si na začátek, jak vlastně tahle korespondence mezi Prahou a Bruselem začala.
26: Ten začátek můžeme vystupovat do letošního února, kdy do Prahy dorazil první dopis ze strany Evropské komise. Experti, se kterými jsem se o tom bavil, to interpretovali jako jakýsi začátek určitého neformálního prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše ze strany Evropské komise. Evropská komise tam vznesla nějaké požadavky, které ale, jak už jsme slyšeli, nebyly z pohledu jejich vysokce postavených úředníků českou stranou naplněny. Ta odpověď, kterou tehdy zaslalo Ministerstvo pro místní rozvoj Zuzany Mrázové, které za tu komunikaci s Evropskou komisí zodpovědné, tak byla velmi obecná, vágní a jaksi neobsahovala to, co by Evropskou komisi důkladně přesvědčilo o tom, že Andrej Babiš není ve střetu zájmu.
25: Tak a co konkrétně tam podle Bruselu chybělo? Co nyní požaduje?
26: Ten druhý dopis, který do Prahy dorazil, tak je mnohem důraznější. Ta dikce je tvrdší na poměry takového toho bruselského úřednické, velmi uctivé komunikace. Je opravdu rázný a těch požadavků je tam více. Ten nejzásadnější ale říká, že Česko má skutečně předložit jasné důkazy, podklady, analýzy, že vyhodnotilo tu strukturu, kterou Andrej Babiš vytvořil, a jak ji vyhodnotilo, tedy v ideálním případě, tak jak tedy tvrdí český premiér, že skutečně splnil nejen české i evropské předpisy. Ale druhá část toho dopisu, ta je taky velmi zásadní a to už není ani tak požadavek jako konstatování. Evropská komise říká, že do doby, než ta záležitost bude jednoznačně vyřešena, a to tady podotýkám z jejího pohledu, tak nebude proplácet firmám spojeným s Andrejem Babišem žádné evropské dotace. Takže v tuto chvíli, pak když nějaké dotace budou propláceny, tak dopadají na český státní rozpočet.
25: No ono na to komplexní posouzení svěřenského fondu a další záležitosti mají české instituce měsíc, ale premiér už teď říká, že šel v tom řešení střetu zájmu daleko nad rámec českých i evropských zákonů. Mají o tom odborníci nějaké pochybnosti?
26: Andrej Babiš tuto konstrukci opakuje už od chvíle, kdy vložil Agrofert do svěřenského fondu. Nicméně to, co on následně tajil a co my jsme později zveřejnili, tak byl statut toho fondu, což je jakási interní listina, která podle níž ten fond funguje. Tam se ukázalo, že tam existuje druhý režim takzvané rodinné správy, který vstoupí v efekt hned ve chvíli, kdy Andrej Babiš skončí ve vládě a ten svěřenský fond a s nimi Agrofert pak dostanou pod kontrolu tři jeho děti. A to je právě jeden z těch faktorů, který řada expertů, se kterými jsme o tom mluvili, třeba z protikorupční organizace Transparency International, považují za velmi problematický a považují to za fakt, který se může ocitnout v konfliktu s tou evropskou legislativou proti střetu zájmu, to znamená jaksi s potenciálním posouzením Evropské komise, které nyní probíhá, protože ta evropská legislativa říká, že jaksi s toho biznisu nesmí profitovat nejenom politik samotný, tedy Andrej Babiš, ale ani jeho blízcí, což, jak se zdá z toho statutu, pravděpodobně splněno není.
25: Já už jsem na začátku řekl, že Evropská komise se zajímá také o další majetky Andreje Babiše, jako Symbiol nebo Hartenberg Holding. Spadají ale tyhle otázky do její kompetence, když ty zmíněné firmy čerpají peníze z českých veřejných prostředků, konkrétně na základě úhradové vyhlášky?
26: Tady se zdá, že Evropská komise skutečně vzala tu problematiku Andreje Babiše a potenciálního střetu zájmu pod jako výrazný drobnohled a rozšířila to svoje zkoumání tedy nejenom tady na tyto dva subjekty, které vy jste jmenoval, ale ona v tom dopise skutečně chce informace o každé potenciální další firmě, která je spjata s Andrejem Babišem a samozřejmě primární zájem Evropské komise je o prostředky, které jsou z Evropské fondů, takže chce ujištění, že tady žádný z těchto subjektů, který s Andrejem Babišem může nebo je spjatý, ty evropské peníze nečerpá. A jenom to jako vypovídá o tom, že Evropská komise opravdu nyní nasvěcuje tu problematiku kolem premiéra velmi detailně a Česká republika bude muset tu další odpověď, kterou připravuje a na kterou má tu měsíční lhůtu, vzít velmi vážně a předložit velmi konkrétní důkazy a zkoumání.
25: No, pan Babiš, jak jsme slyšeli, tak si myslí, že právě tou odpovědí české strany to všechno skončí. Co by následovalo, kdyby ne, pokud by komisi znovu ty české odpovědi neuspokojily?
26: Jak už jsem říkal, tak s formulací toho druhého dopisu Evropské komise je patrné, že pakliže to můžeme vůbec o úřednicích říct, tak že skutečně jsou zneklidnění tou situací v České republice ve vztahu premiérovi a jeho firmám. Takže si Česko opravdu budeme se dát jako detailní práci, aby Evropskou komisi přesvědčilo. Pakliže by se to nestalo, tak Evropská komise může zahájit formální zkoumání střetu zájmu, audit. S tím už má Česko své zkušenosti z doby, kdy byl Andrej Babiš ve vládě v minulosti. No a ten audit potom může vyvrcholit tím, že komise řekne, že Agrofert nebo jiné firmy Andreje Babiše kvůli střetu zájmu premiéra na evropské dotace nemají nárok. Pakliže by se stalo, že Česko mezi tím přesto nějaké peníze Agrofertu vyplatí, tady se bavíme zejména o zemědělských dotacích, kterých Agrofert opravdu čerpá 100 miliony korun ročně, tak by ty peníze prostě zůstaly na českém státním rozpočtu, zaplatili by to čeští daňoví poplatníci, protože Brusel by od toho dal ruce pryč.
25: Tak to byl Lukáš Valášek, redaktor serveru Seznam zprávy, který se téhle problematice dlouhodobě věnuje. Děkujeme za vysvětlení. Naslyšenou.
26: Díky za pozvání. Naslyšenou.
25: O víkendu budou mít lidé zřejmě poslední příležitost uvidět zachráněnou lebku svaté Zdislavy. V bazilice v Jablonném v Podještědí ji vystaví na pouhý jeden den při sobotní pouti. Potom bude uschována v trezoru a později uložena do hrobu v kryptě. Zloděj ukradl středověkou relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty z baziliky 12. května a pak ji zalil do betonu. Policisté muže dopadli a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Pražského arcibiskupa a administrátora litoměřické diecéze, kam bazilika v Jablonném patří, jsem se zeptal, tedy Stanislava Přibydal, jsem se zeptal, v jakém stavu relikvie je a kdy budou moct konstatovat, že se ji opravdu podařilo zachránit.
5: V tuto chvíli je lebka svaté Zdislavy v rukou restaurátorů. Víceméně se dá pokládat za zachráněnou, ale to uvidím na vlastní oči až v sobotu. Takže dosud jsem ji neviděl, ale podle zprávy je víceméně v pořádku. Samozřejmě po tomto dramatickém příběhu a po 800 letech, tak je křehká.
25: Takže je jasné, že ji v sobotu během poutě vystavíte a bude to na tom obvyklém místě v bazilice v Jablonném nad Zdislavinným hrobem, ze které ji zloději toho 12. května ukradl?
5: Tak je jasné, že ji dostaneme od policie a že ji vystavíme v kostele, ale ne na tom místě.
25: Aha, a kde jinde?
5: To zatím z bezpečnostních důvodů bych nerad komentoval.
25: A proč jste se vlastně rozhodli lebku svaté Zdislavy dál nevystavovat a uložit ji k jejím ostatkům?
5: Tak je to vlastně názor mnoha lidí, kteří mě po celou tu dobu psali a je to názor i vlastně komise, která se dnes sešla, a kde byl zastoupen kraj, Národní památkový ústav, dominikáni, biskupství litoměřické a policie.
25: A z čeho ten názor vychází? Považujete vystavování ostatků svatých za něco zastaralého, na co už dnes ani věřící nejsou zvyklí?
5: To v žádném případě, ale domníváme se, že na místě, kde pár metrů od toho je hrob s tělem svaté Zdislavy, není potřeba odděleně vystavovat tu lebku.
25: No ono v kostelích je takových relikví hodně. Budou nebo nebudou postupně také uloženy do hrobu?
5: Tak to já samozřejmě nevím, protože to je na rozhodnutí každého z těch správců relikví, ale tady skutečně je to raritní v tom smyslu, že hrob svaté Zdislavy s celým jejím tělem je vzdálen skutečně pár kroků od toho místa, kde byla vystavena ta lebka, čili to jakoby nedává smysl. Mělo to nějaké historické důvody a ty pominuly.
25: Ale není podle vás pravděpodobné, že například katolická církev ustoupí taky od toho každoročního rituálu přenášení lebky svatého Václava z pražského chrámu svatého Víta do Staré Boleslavy?
5: To bych s tím vůbec nespojoval. To je prostě na rozhodnutí každého toho správce té relikvie.
25: No a jak v katolické církvi vznikla ta tradice uctívání ostatků svatých a jejich vystavování?
5: Tak vlastně věříme, že osoba člověka je záležitost duše a těla, to ostatně snad jako je obecné mínění, že máme jakýsi duchový princip a taky tělesnou schránku. A vlastně ty ostatky jsou způsob komunikace s tou osobou. Asi jako když dneska má někdo třeba v peněžence pramínek vlasu od někoho svého drahého, tak to jsou vlastně relikvie.
25: No a kde ve světě je tahle tradice teď nejživější? My známe třeba mladého světce z Itálie, Karla Akutise, který je vystaven v Asízi v proskleném sarkofágu.
5: Tak je to naprosto běžná záležitost katolické víry a záleží na nějakých okolnostech, dohodě, vkusu, jakým způsobem se ty ostatky vystavují. Ale když je nějaký světec blahořečen nebo svatořečen, tak pokud jsou ty ostatky k dispozici, tak se vždycky přinášejí vlastně k oltáři a to je jeden z těch symbolů aktu toho svatořečení. Takže je to něco, s čím běžně nakládáme v rámci katolické víry.
25: Říká arcibiskup pražský a bývalý biskup litoměřické diecéze, pod kterou spadá i bazilika v Jablonném v Podještědí, Stanislav Přibyl. Východní křídlo Severoatlantické aliance stále častěji ohrožují bezpečnostní incidenty, které tyto země připisují Moskvě. Stíhačka NATO například sestřelila nad Estonskem dron. Kvůli podobným událostem byl narušen každodenní život v Lotyšsku a Litvě. Litevské úřady dnes uvedly, že Rusko dokáže kvůli výrazně rozšířeným kapacitám falšovat signál GPS hluboko na evropském území v okruhu až 450 kilometrů od své kaliningradské enklávy. Český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britský deník Guardian uvedl, že Rusko testuje odhodlání Západu a NATO by podle něj mělo v reakci na provokace ukázat zuby. My jsme ve spojení s bezpečnostním expertem Michalem Smetanou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také ředitelem Pražského centra pro výzkum míru. Vítejte, dobrý den.
6: Hezký den a děkuji vám za pozvání.
25: Můžeme si popsat některé ty bezpečnostní incidenty na východním křídle NATO?
6: Určitě, tak my dlouhodobě řešíme zaprvé obecný problém vlastně přeletů ruských dronů, případně dokonce v dílčích momentech i ruských stíhaček nad územím NATO, což je samozřejmě obava, kterou jsme měli od začátku této války a v těch posledních letech těch incidentů přibývá. Zároveň v kontextu dynamiky této války se v těch posledních týdnech, měsících také zabýváme případy, kdy ukrajinské drony jsou například odkloněny ruskými rušičkami a objeví se nebo nějakým způsobem spadnou na území právě pobaltských států nebo obecně států na východním křídle NATO, což samozřejmě může způsobovat nepříjemné incidenty a v některých případech se samozřejmě také může dít o dílčí chyby na straně Ukrajiny.
25: A je to pravděpodobně tedy důsledek toho falšování signálu GPS z ruské strany, protože jsem i zachytil, že kromě toho odklonění těch ukrajinských dronů, tak s tím můžou souviset i události, kdy třeba letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyenovou bylo rušeno během letu do Bulharska a podobné případy.
6: Ono velmi často takhle těch incidentů přibývá a nedá se úplně takhle z naší pozice u každého takhle nadálku bez další evidence vyhodnotit, jakým způsobem to přesně vzniklo. Všechny strany, které jsou v tom nějakým způsobem zaangažované, mají nějaká svoje tvrzení a samozřejmě bez nějaké další investigace je to velmi těžko říci. Obecně se předpokládá, nebo z té evidence, co existuje, je, že minimálně část těchto incidentů je skutečně vlastně způsobena ruským rušením, které pak způsobuje tento typ incidentů. Ale opět bavíme se o nějakém pouze segmentu nebo subsetu těch různých incidentů, o které jde na východním křídle NATO obecně v kontextu této války.
25: Jak nebezpečné podobné incidenty jsou?
6: Ta rizika jsou tam pochopitelně vždycky. Pokud se bavíme o tom, že nějaký takový prostředek se dostane na území státu NATO, jsou tam rizika, která jsou spojená vlastně ta přímo kinetická, to znamená, kdyby to hodně chtěli zjednodušit, tak ten konkrétní prostředek prostě spadne na nějaké místo, kde může ohrozit ať už infrastrukturu nebo cokoliv tam je dostupné, případně lidské životy, zranění a tak dále. To jsou vždycky nějaká rizika, která jsou s ní spojená. A pak jsou zde dejme tomu ta širší, obecnější rizika, která se týkají mezinárodní bezpečnostní situace a evropské bezpečnostní architektury, kde samozřejmě přibývání těchto incidentů může vést další miskalkulaci, potenciálně eskalaci, která by mohla dostat, dejme tomu, hůře kontrolované obrysy a vést k nějaké obecnější, širší eskalaci na východním křídle NATO směrem k Rusku a v kontextu států NATO, které se tam nachází.
25: A co přesně tím Rusko sleduje?
6: Tak to. A kdybych to měl zase dát spíše na tu obecnější rovinu, kdy není možné ignorovat, že obecně přibývá různých incidentů, které se nachází pod prahem ozbrojeného konfliktu, nicméně rozhodně musíme brát jako agresivní, nejde pouze o přelety dronů nebo stíhaček, bavíme se o podmořských kabelech, různých sabotážích, kterých přibývá obrovské množství opět přeletů bezpilotních prostředků, nejen nad pobaltskými státy nebo nejen na východním křídle NATO. A když se dáme všechno dohromady, tak ze strany Ruska v rámci nějaké jeho širší strategie se může jednat o nějakou formu nátlakové strategie, kde samozřejmě to vnímání rizika na straně západních států se zvyšuje. Zároveň Rusko se tímto testuje vlastně připravenost reakce států na to a také jdeme tu nějaké politické odhodlání na to nějakým způsobem odpovědět. A když se bavíme o nějakém širším dlouhodobějším kontextu, tak samozřejmě je zde na straně států na to obava, že v nějaké fázi potenciálně po konci této války nebo v nějakém jejím úplně příznivém vyústění, by se tyto incidenty mohly nakonec proměnit už do nějaké formy ještě závažnější hybridní operace právě směrem ke státům NATO, jako jsou pobaltské státy, což by potenciálně mohlo vést ke konfliktu mezi státy NATO a Ruskem.
25: No a teď klíčová otázka, jak na to má Aliance reagovat. Souhlasíte s názorem českého prezidenta, že by Aliance měla ukázat zuby a nasadit třeba i asymetrické kroky?
6: Takhle, to vždycky znamená, vždycky otázka, co přesně to znamená.
25: No to by ukázat, mě taky zajímalo, co to znamená.
6: Ukázat zuby je hodně takový jako obecný termín.
25: No počkejte, tak on, promiňte, že vás přeruši. Tak Petr Pavel mluvil třeba o vypnutí internetu, odpojení bank od globálních finančních systémů, dokonce sestřelování letadel, která naruší spojenecký vzdušný prostor.
6: Přesně tak se bavíme o nějakém jako spektru opatření. Musíme se bavit o opatřeních, které jsou, můžou být odvetná, také, které mohou být preventivní a také, které se mohou týkat různých typů prostředků. To znamená, dejme tomu sestřelování letadel Ruské federace, které se objeví nad územím NATO, samozřejmě zní velmi dobře a něco, co skutečně ukazuje zuby, zároveň tam prostě celá řada problémů, která je s ním spojená, existují důvody, proč státy NATO k tomuto zatím nepřistoupily. Z mého pohledu, když se bavíme o použití dronových prostředků a předletech, tak je rozhodně klíčové to, aby NATO bylo schopno nalézt opatření, jak se těchto prostředků zbavovat mnohem efektivněji a rychleji, než to dělá teďka. Pokud se bavíme o tom, že na velmi levné dronové prostředky nasazuje stíhačky F-16 a velmi drahé systémy, kterými je sestřeluje, není to ani ekonomicky, ani strategicky prostě dobrá volba. Dlouhodobě proto státy na východním křídle NATO, včetně pobaltských států, volají po tom, aby se budovala vrstvená obrana proti dronům, která vychází z moderních technologií, mimo jiné často technologií vyzkoušených už na Ukrajině, to znamená spolupráce s Ukrajinou, s Kyjevem je tady klíčová, jsou to zachytávací drony, využívání senzorů, využívání prostředků elektronického boje, které by budovalo něco, čemu se taky populárně občas říká taková ta dronová zeď, což není reálná zeď, ale spíše vrstvené prostředky, které jsou schopny ekonomicky a funkčně vlastně být nasazeny proti tomuto typu hrozeb oproti tomu, jakým způsobem řešíme nyní.
25: Tak tolik bezpečnostní expert Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také ředitel Pražského centra pro výzkum míru. Já vám děkuji za vaši analýzu. Naslyšenou.
6: Já moc díky a mějte se hezky. Hasta.
25: A taková byla publicistika hlavních zpráv v úterý 26. května. Tomáš Pavlíček vám děkuje, že jste si na ní našli čas. No a užijte si večer, pokud to jde, ať je co nejchladnější. Naslyšenou.
7: 18.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 4,40 korun na 650 haléřů. To je o 28 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku taky klesne, a to o 29 haléřů na 1,40 korun a 3,40 haléřů. Vláda rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. Policisté varují před kyberpodvodníky, kteří zneužívají transparentní účty. Vydávají se za investiční poradce a lidi přesvědčují k převodu peněz na věrohodné účty. Jakmile získají důvěru oběti, podvodníci změní číslo účtu na své osobní. Peníze pak často končí na účtu v zahraničí a získat je zpátky je tak téměř nemožné. Francouzská turistka ukradla na Sardinii asi 40 kg písku, oblásku a mušlí. Ženě hrozí pokuta v přepočtu od 12 do 72 tisíc korun a navíc musí všechno vrátit. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na italské celní úřady. Odnášení písku, mušlí a nebo oblásku zakazuje zákon z roku 2017. Hokejisté Česka nastoupí ve 20 hodin a 20 minut proti Kanadě v posledním utkání skupiny mistrovství světa. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Ve stejné skupině Dánsko porazilo Norsko 4-3 prodloužení a Švédsko hraje se Slovenskem. Podrobnosti má František Kuna.
9: 71 sekund před koncem třetí třetiny. Švédové vedou nad Slovenskem 4-2 a jsou blízko postupu do čtvrtfinále, stejně jako Američané, kteří vedou nad Rakouskem ve druhé skupině, a to 4-1. Z Friburgu František Kuna, Radiožurnál.
8: Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska rozehráli baráž o šance ligu. Stav a čas řekne David Procházka.
3: 32. minuta běží a Baník Ostrava hraje s Táborskem nerozhodně 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
4: Tenistky Linda Nosková a Linda Fruvirtová skončily na Roland Garros v úvodním kole. Další podrobnosti David Prouza.
23: Vít Kopřiva hraje s Francouzem Mutetem. Pátý set vede 5-3, servíruje a vede 15-0. Koncovku nabídneme na Radiožurnálu Sport. Paříže David Prouza, Radiožurnál.
24: Překážka na D1 u Větrného Jedníkova a nehoda u Šternberka na silnici 46. Na D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor před sjezdem na Větrný Jedníkov. Na kilometru 106 ve stoupání zasahují hasiči, zahořela tam dodávka. A blokují stoupací pruh a kamiony vybočují doleva. Jinak D1 už průjezdná plynule, a to i v Brně v omezení. Kolony stále čekejte na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Popojíždějí kamiony v pravém pruhu aktuálně od 7. kilometru až k dálnici D1. Na silnici 46 z Opavy do Olomouce se chvíli zdržíte před Šternberkem. V zatáčkách Exce Homo u Lipiny vyšetřují nehodu auta s motorkou. Silnice tam je průjezdná kyvadlově. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště už jen krátká kolona popojíždí před sjezdem na Ořech. Od sjezdu na Lohkov je to do 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, jen místy přehánky, teploty vysoké až 31 stupňů, na jihu Moravy kolem 33. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: O zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců, o apelu předsedy ústavního soudu, o politickém dění v Turecku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
7: Názory a argumenty.
10: Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila už od dubna. Spojily se dva odbory a skončilo jejich vedení. Proč k rozsáhlým změnám dochází? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
11: Dobrý den.
10: Když se něco mění, tak je to většinou z toho důvodu, že to nefunguje. Jaké jsou tentokrát ty motivace pro ty změny?
11: No, to je správná otázka, protože my je příliš neznáme. Ty motivace vycházejí zřejmě z toho, že se tak domluvila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a Andrej Babiš. Jinak opravdu nevíme nic o tom, že by něco nefungovalo, že by bylo potřeba něco jiného. Naopak experti upozorňují na to, že tady se svým způsobem zahodí opravdu desítky let trvající budování různých expertních týmů a tak dále. Tinde Barta hovoří o tom, že vlastně se zamezí určité dvoukolejnosti a nedorazům. Hovořila o tom v rozhovoru pro iDnes. Ovšem dvojkolejnost. To, že odborníci, kteří v současné době nebo doposud byli pod úřadem vlády, se občas na něčem neshodli s odborníky z jednotlivých ministerstev, to je v podstatě logické a právě vytváří to i určitou debatu. Nyní by to tedy mělo spadat vše pod ministerstva, byť po pondělním zasedání vlády je zase vše trochu jinak. Premiér Babiš řekl, že ten záměr vláda opět upravila a že nyní vzniknou dvě kanceláře na úřadu vlády. První pro lidská práva a menšiny a potom druhá pro ono duševní zdraví a závislosti. A ty budou spadat pod premiéra. Premiér jim bude předsedat. Ovšem úředníci, ti se i v tomto rozvržení přesunou na jednotlivá ministerstva a jak to vlastně bude se sekretariáty a tak dále, to v této chvíli není úplně jasné. Zdá se, že když premiér Babiš před volbami nosil občas onu červenou čapku MAGA a hlásil se v určitých bodech k Donaldu Trumpovi, tak tady, že vidíme, že opravdu v určitém ohledu se od jeho stylu vládnutí poučil. Stejně tak nyní ruší celé agendy, jako rušil Elon Musk z Trumpova pověření se svým úřadem Doge. A až dodatečně, a tady velice rychle se zjišťuje, že to tak úplně nepůjde. A to není zrovna známka toho, že by to bylo dobře připraveno. Takže v této chvíli opravdu nezbývá, než doufat, že nebudou tolik narušeny ty agendy, byť vzhledem k tomu, že odchází experti, narušeny prostě budou muset být a z toho důvodu zřejmě vzniká i ona stávka.
12: Tak uvidíme, jak nakonec celá reorganizace dopadne, jaký to bude mít skutečně vliv na fungování těch agend, které dosud fungovaly bez nějakých významnějších problémů. Tolik Petr Schwarz.
11: Díky, naslyšenou.
12: Vláda v pondělí rozhodla o změnách zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců a poslala návrh do poslanecké sněmovny. Například držitelé tzv. Dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku, budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Navrhované změny komentuje politolog Lukáš Jelínek.
13: Minulá vláda byla spíš ukrajinská než česká. Ukrajinská miminka nejsou česká miminka, my jsme v České republice. I tyto věty zazněly po pondělní schůzi vlády od premiéra Andreje Babiše. První reagoval na zpřísnění podmínek pro pobyt ukrajinských uprchlíků, druhou pak na otázku, zda když mají mít Ukrajinci v Česku stejné povinnosti jako Češi, by neměli mít také stejná práva, například čerpat dávky na děti narozené na našem území. Babišova reakce napovídá, že nejde jen o věcný problém, jak se snaží tvářit ministr vnitra Lubomír Metnar, který je předkladatelem tzv. Bezpečnostní novely, na jejíž přípravě pracovalo 7 ministerstev a jež má mimo jiné tvrději postihovat nelegální migraci. Podle něj pobývá na českém území 385 tisíc Ukrajinců, z toho 90 tisíc pobírá humanitární dávky. Od začátku roku prý byly zaznamenány stovky příkladů zneužití těchto dávek a policie zahájila přes 40 trestních stíhání se škodou přesahující 18 milionů korun. Metnar správně zmínil, že jde nezřídka o součást působení organizovaného zločinu. Jenže zatímco mafiáni dovedou před rukou zákona kličkovat, o to tvrději dopadne na běžence a jejich rodiny. Oprávnění k pobytu má například nově zanikat zjištěním, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržoval déle než 30 dnů mimo území států šengenského prostoru. Stejně tak mají alespoň 16 dnů v měsíci pobývat na území České republiky příjemci humanitární dávky určené pro uprchlíky v nouzi. Dávková turistika je samozřejmě neobhajitelná. Představuje ale v poměru k počtu Ukrajinců na našem území takový problém, aby musela vláda řinčet legislativními zbraněmi? Premiéra ministři také rádi hovoří o ukrajinských motoristech. Tam tolik nevyčuhuje xenofobie. Aby po silnicích nejezdila a účastníky provozu neohrožovala technicky nevyhovující vozidla, má být prováděna řádná evidence aut s ukrajinskou poznávací značkou a ta mají podléhat běžné státní technické kontrole a měření emisí. To nevyznívá nijak dramaticky, zvlášť jde-li o uprchlíky, kteří už měli dost času se v našem prostředí aklimatizovat. Přesto tito lidé mohou mít stále intenzivnější pocit, že už zde nejsou vítáni. Jak říká Babiš, to minulá vláda byla spíš ukrajinská, ne jeho. Ačkoliv i ona by teoreticky mohla být laskavější, nesměla by však být závislá na krajině pravicovém hnutí SPD. Kvůli němu si premiér a šéf hnutí ANO osvojuje retoriku, kterou by i podle názoru některých svých spolupracovníků za normálních okolností nepoužíval. Jenže koaliční tábor se přetahuje o stejné voliče a Babiš by Tomiu Okamurovi elektorát vyluxoval se stejnou chutí jako kdysi sociálním demokratům. Nevraživost vůči předsedovi SPD prokázal i včera v reakci na Okamurova slova, že se snaží s Evropskou komisí vyjednat zrušení dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku, premiér zvolil nekompromisní tón. Nevím, co vyjednává, on se stále plete, on si myslí, že je ve vládě. Není ve vládě, je předseda sněmovny, prohlásil na Okamurovu adresu Babiš a pěkně z toho vyplynulo, proč lídra jedné z koaličních stran uklidil do dolní parlamentní komory. Jenže Okamura překypuje energií a co chvíli představuje koaliční záměry, zvlášť ty, u nichž může přihřát polívčičku SPD. Babiš jej tudíž následuje v přístupu k neziskovým organizacím, veřejnoprávním médiím či k brněnskému setkání sudeckých Němců. Ukrajinci jsou však Okamurův evergreen a tak v zájmu koaličního klidu do jím udávaného rytmu tancuje celá vláda. Výsledkem je legislativa, ale zejména rétorika, v níž vedle represe na sounáležitost, vstřícnost, ba soucit už prostor nezbývá.
14: To byl Lukáš Jelínek. Turecký odvolací soud zbavil funkce předsedu Lidové republikánské strany. Zrušil tím výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Poukázal přitom na údajné nesrovnalosti, čím zvrátil loňské rozhodnutí soudu nižší instance, podle kterého sjezd žádné pochybnosti či nesrovnalosti nedoprovázely. Podivné dění kolem turecké opozice analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
15: Turecká policie v neděli násilně vnikla do sídla hlavní opoziční strany. Možná to byla a možná také nebyla součást pokusu o omezení demokracie v zemi, kde se o hrozbě autokracie mluví už dlouho. Turecké policejní jednotky za pomoci slzného plynu a gumových projektilů vnikly do hlavního ústředí Lidové republikánské strany ČHP. Záminkou nebo důvodem byla přítomnost Özgüra Özela, předsedy strany nebo možná bývalého předsedy. Šlo o vyvrcholení soudního sporu o to, zda bylo Özelovo předloňské zvolení právoplatné a nebo ne. A výrok zněl, že nikoli. Özel ovšem odmítl opustit sídlo ČHP a policie jeho a jeho stoupence vytlačila z budovy. Tento politik je nadále poslancem, šéfem poslaneckého klubu ČHP a podle svých slov hodlá přenést hlavní tíži své činnosti právě do parlamentu. Zmíněný soud rozhodl ve prospěch bývalého a tedy možná současného předsedy ČHP Kemala Kılıçdaroğlu'a. Jeho návrat do čela nejsilnější opoziční strany zcela vyhovuje vládní straně AKP a prezidentu Erdoğanovi. Je považován za mnohem slabšího soupeře než je Özel a také prezidentovi podlehl v minulých prezidentských volbách. Erdoğanovi také vyhovuje rozkol v řadách ČHP. Strana ČHP pod Özelovým vedením byla pro AKP nepříjemným soupeřem. Předloni ČHP vyhrála na řadě míst v komunálních volbách, což se považovalo za signál, že tento trend může přerůst i do vítězství v parlamentních volbách. Vnitrostranický spor mezi Özelem a Kılıçdaroğlu'em možná spadá na vrub těchto politiků, ale soudy už jsou v dnešním Turecku považovány za nástroj vlády a ministrem spravedlnosti je muž, který ještě jako prokurátor stal za stíháním řady opozičních politiků. Jen od roku 2024 byly zadrženy stovky členů a volených představitelů ČHP, obvykle na základě obvinění z korupce. Nejznámější je případ Ekrema İmamoğlu'a, který byl od roku 2019 úspěšným starostou Istanbulu, a tedy přirozeným kandidátem na prezidenta, tak jako kdysi Erdoğan. Jenže İmamoğlu byl vloni zatčen a byla mu tak kandidatura znemožněna. Podobně klíčová je i kauza tureckého kurdského politika Selahattina Demirtaše, který je na základě pravděpodobně vykonstruovaných obvinění ve vězení od roku 2016. Současná hlavní kurdská strana DEM policejní zákrok kritizovala. Mimo jiné se obává o mírový proces mezi tureckým státem a kurdským hnutím, který momentálně skomírá. Strana ale, podobně jako ČHP, vyjádřila i obavu o osud demokracie v Turecku. Erdogan se kdysi proslavil výrokem, že demokracie je pro něj a jeho stranu AKP jako autobus. Vystoupí z ní, až bude na místě. Jenže i když turecký prezident zneužívá moc, ohýbá ústavu, porušuje zákony a vytváří tlak na média, svobodné volby a parlamentní systém nezrušil. Zřejmě stále nadále stojí o to, aby měl demokratickou legitimitu a pozitivně se zapsal do tureckých dějin. Turecko se momentálně ocitlo na jakési křižovatce. Není jisté, jakou bude mít Erdogan v dalších volbách podporu a jak vyřeší otázku práva na další prezidentskou kandidaturu. Turecká ekonomika a měna na tom nejsou dobře, ale současně země stanula na prahu nové éry, v níž díky geopolitickým posunům může Turecko hrát mnohem větší a prestižnější roli než dosud. A to voliči také mohou ocenit.
16: Hovořil Jan Fingerland.
17: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Předseda ústavního soudu Josef Baxa varoval na tryzně v Terezíně před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Více už publicista Jiří Leština.
18: Na každoroční tryzně v Terezíně za oběti nacistického teroru se až dosud jako hlavní řečníci střídali šéfové parlamentních komor.

0: ignorovat mezinárodní právo a vydávat agresi za dobrodění. Upozorňuje, že nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu, což vede k tomu, že někteří lidé už nevěří nikomu a ničemu. Znovu tak může být nástup zla, autoritářství a totality usnadňován, varuje Baxa. Člověk vyhlížející alespoň záblesk naděje by mohl namítnout, že jedno zvlášť temné mračno, které viselo nad Budapeští, se rozplynulo po maďarských volbách, v nichž osudově pohořel autokrat Orbán. Jenže mračna se kupí například i nad Francií, Německem či Velkou Británií, kde vytrvale posilují antisystémové strany. Přičemž jejich výrazné vítězství ve volbách by v skutku mohlo vést k rozvratu demokracie v těchto lídrovských státech Evropy. A následně i v dalších zemích, včetně Česka, které právě teď zažívá první vlnu nájezdů vládního spojenectví populistů a krajní pravice na pilíře liberální demokracie. Josef Baxa připomíná, že rozebírání demokratického právního státu nemusí být zprvu tak viditelné a nápadné. Začíná to tím praskáním a puklinami, zatím malými a nenápadnými. To, co bylo pevné, se poznenáhlu drolí. Jistoty se mění v otazníky. Máme pochyby o tom, jestli ještě platí to, na čem jsme se po druhé světové válce shodli, líčí Baxa a dospívá k závěru. To tiché, nejprve sotva slyšitelné praskání dnešní doby naznačuje, že rovnost, spravedlnost a lidská důstojnost znovu někomu vadí. Právě to lze vytušit i za úsilím Babišovy vlády o přidušení neziskových organizací, za její posedlostí ochočením veřejnoprávních médií, rušením služebního zákona či vyštváváním nepohodlných úředníků z ministerstev. Tohle všechno vládní politici odůvodňují úsporami a potřebou větší efektivity při poskytování služeb občanům. Slibují zavedení pořádku, kterých ochrání společnost. Podle Baxy to ale má sloužit především k usnadnění vládnutí, k oslabení kritiků či k ochraně před vlastní zodpovědností za nepoctivé jednání. Baxovo vystoupení ale nebylo jen zrcadlem nastaveným vládě, ale také výzvou k občanům, aby byli připraveni k obraně základních hodnot a institucí v době, kdy situace začíná být vážná a dál přituhuje. Jde o to, abychom poučeni neblahými zkušenostmi nacházeli mezi sebou co nejméně ničitelů a lhostejných a co nejvíce odvážných ochránců. V odpovědnosti vůči našim blízkým a spoluobčanům a všem budoucím generacím, vzkazuje nám Baxa.
1: Hovořil Jiří Leština. Americká firma SpaceX chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a na Mars. Stojí to v dokumentu, který firma předložila americké komisi pro cenné papíry a burzy v souvislosti s připravovaným vstupem na burzu. Slovo má publicista Luboš Kreč.
2: Pravděpodobně už jen dny zbývají do největší burzovní premiéry všech dob. Na newyorský Nasdaq vstoupí společnost SpaceX nejbohatšího člověka světa Elona Muska. Ta je slavná svými raketami a lety do vesmíru. Ovšem její premiéra na kapitálových trzích přináší řadu překvapení, pochybností a i jistou symboliku. O vesmírné společnosti SpaceX se někdy hovoří jako o nejhodnotnějším startupu světa. Jenže už to samotné označení startup, tedy mladá, dynamická, technologická firma, je v jejím případě sporné. Elon Musk SpaceX založil v roce 2002, před 24 lety, tedy dřív, než Česko vstoupilo do EU. To je už hodně dávno. Další věc je samotný business SpaceX. Důvod, proč Musk společnost rozjel, bylo jeho přesvědčení, že budoucnost lidstva je na Marsu. A že jen tak mimochodem vynášení astronautů nebo satelitů do vesmíru může být celkem lukrativní činnost, jež mu na ten Mars vydělá. To se svým způsobem naplnilo a nebýt SpaceX, například Američané i Evropané by dodnes byli odkázáni na ruské rakety při cestách na mezinárodní vesmírnou stanici. Jenže biznisové srdce SpaceX tepe někde jinde. Společnost za loňský rok utržela přes 8

0: 18 miliard dolarů a největší část z toho připadá na satelitní internet Starlink. Na síť tisíců satelitů, kterými Musk zemi opásal, spoléhají ukrajinští vojáci, těžaři i vlaky Českých drah, protože zaručuje signál i tam, kam klasické mobilní sítě nedosáhnou. A nejen to. Součástí SpaceX je také populární sociální síť X, někdejší Twitter, či projekt XAI a jazykový model Grok, s nimiž se Musk snaží konkurovat, byť ne zcela úspěšně, předním hráčům v oblasti umělé inteligence, startupům OpenAI a Anthropic. Právě tato šíře aktivit a biznisového záběru je i důvodem, proč se v souvislosti se SpaceX a jeho vstupem na burzu hovoří o řadě rekordů a potenciálních poprvé. Bude to první firma, která hned po burzovním startu překoná dalece hodnotu 1 bilion dolarů. Elon Musk, který si i po vstupu SpaceX na burzu uchová kontrolu nad firmou, se nejspíš stane prvním člověkem s majetkem přes $1 bilion. A prodej akcí společnosti vynese něco kolem 75 miliard dolarů. To se dosud také nikomu nepovedlo. Zatím největší IPO saudské ropné firmy Aramco vyneslo jen 21 miliard dolarů. Zájem o akcie SpaceX bude nepochybně ohromný. Ostatně společnost už uvedla, že hned v počátku je nabídne i zcela obyčejným retailovým investorům, nikoli výhradně velkým fondům. Musk zkrátka sází na to, že má příběh a že jej umí vyprávět, o čemž nás přesvědčil už několikrát. Otázkou ale je, jak ekonomicky životaschopný podnik SpaceX vlastně je. Loni byla firma v hluboké ztrátě kvůli investicím do umělé inteligence. A v burzovním prospektu květnatě popisuje, co všechno by před ní mohlo ležet a jakých biznisových výšin by teoreticky mohla dosáhnout. Ale jen a pouze za použití technologií, které ještě neznáme. Takže stejně jako to kdysi bylo s Teslou, akcie SpaceX budou do značné míry sázkou na Elona Muska a jeho vize. Jednou to vyšlo. A co myslíte, klapne to i po druhé? A opravdu poletíme i na Mars?
1: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
2: Na Malostranském náměstí v Praze, v podkroví budovy, ve které sídlí Galerie Malostranské besedy, tak trochu schovaná před turisty, kteří by museli buď vykoumat, do kterých dveří se vetřít, aby mohli vystoupat vzhůru po velebných dřevěných schodech, anebo najít cestu k výtahu, právě probíhá výstava Louka mozaik, barvy slov. Prostor ohraničený masivními trámy nabízí 18 atrakcí. Od mozaiky z barevných dlaždic, které si můžete sami poskládat z barevných keramických částic, přes rozměrný obraz krajina slov a soumrak, na kterém můžete roztočit čtverec s různobarevnými čtverci pečlivě vybraných pozoruhodných barev, skrze které se slova propojí, po keramické mořské vlny, upevněné na osnově z rozličně modrých provázků, až po totem, na který můžete přivázat útržek barevné látky a něco si přát, či bezpečné místo, kde se děti cítí dobře, což je stan s pruhovanou čepicí a krbem na baterky, který navrhla tvůrkyně a psycholožka. Iniciátoři, organizátoři, hlavní stavitelé a malíři výstavy, Lucie Krokro a její manžel Michal Bouzek, do úžasné síně mezi střešními trámy nepustili nic rušivého. Ani videoprojekce, ani blikající světla, ani hudbu z nosičů. Mnohé atrakce jsou pohyblivé, ale jen silou lidských rukou. Pustili se sem zářivé barvy, ale ne ty uměle zvýrazněné. Celá výstava je pojatá tak, abyste mohli zapojit všechny smysly. Můžete se dívat na barvy, poslouchat meluzínu či zvuk harfiček, zabudovaných mezi trámy, které uslyšíte, když přiložíte ucho na dřevo v protilehlém koutě výstavní síně. Smíte se dotýkat čehokoliv. Na tajuplných pytlících plných vůní si ověřit, jak vám funguje čich, a můžete dokonce ochutnat mořskou sůl, rozsypanou pod vlnami. A z nejvyššího místa pod střechou historického domu si užít výhledu na Malostranské náměstí, po němž pobíhají turisté velikosti Švábů, a kostel svatého Mikuláše, který se při své výšce stále tyčí nad vámi. Výstava si dává za úkol propojit tohle místo s Prahou, jejím historickým jádrem a dvěma pěšími stezkami v okolí. Přesto je od všeho ruchu a schonu příjemně izolovaná. Poskytuje vám šanci vnímat všemi smysly. A pak se jít dolů na ulici, odpočinutí a s hlavou plnou nečekaných nových myšlenek.
1: Tolik glosa i Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Interview Plus.
4: Rusko je podle Putinových slov ochotné vyjednávat s Ukrajinci o míru, ale jak by vypadal mír přijatelný pro napadenou zemi a dokáží mír zprostředkovat Spojené státy? Hostem Interview Plus je americký novinář a znalec dění v Rusku a v Ukrajině Simon Schuster.
3: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Kostka dostal odchodné 3 miliony korun. Odpuštění poplatků pro část seniorů anebo firem by Českou televizi připravilo ročně o více než miliardu, Český rozhlas až o 300 milionů. České hokejisty čeká na mistrovství světa na závěr skupiny Kanada. Kolona popojíždí na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Odchodné 3 miliony korun dostal bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Radiožurnál podle informačního zákona. Částka odpovídá jeho 12 platům. Kostkovi výši odchodného zajistila dohoda k pracovní smlouvě z roku 2023. Původně měl nárok na nižší částku, potvrzuje mluvčí pojišťovny ministerstva vnitra Jana Šilerová.
6: Úpravu těchto náležitostí u doktora Davida Kostky schválila správní rada pojišťovny na svém zasedání v dubnu 2023.
5: Kostka získalo 200 tisíc více než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Kostka se k výši svého odchodného vyjádřit odmítl, rezignoval. Ke konci dubna ve funkci byl 11 let. Česká televize by po odpuštění rozhlasových a televizních poplatků části seniorů anebo některým firmám přišla o více než miliardu korun ročně. Český rozhlas by zaznamenal výpadek ve výši 250 až 300 milionů korun. Odpuštění části poplatků obsahuje návrh, který včera do sněmovního systému vložila skupina koaličních poslanců. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by změna ohrozila stabilitu veřejnoprávních médií.
7: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75 plus a žijí samostatně v nějaké domácnosti, protože samozřejmě to může, to je logicky a je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak se o tom možná i ten návrh může zabít možná i třeba k diskusi. Ale ta kompenzace tam není.
5: Vládní koalice počítá se zrušením poplatků pro všechny a převedení obou médií pod státní rozpočet. Odpuštění části plátců má být podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO mezi krokem. Samec slona afrického Jack, který může za smrt slonice Ulu, nezůstane ve zlínské zoo. Kam poputuje, zatím ale není jasné. O jeho osudu bude během následujících měsíců rozhodovat komise. Do té doby bude ve zlínské zoo oddělený od zbylých dvou slonic a sluněte. Podle ředitele zoo Romana Horského drobné potyčky mezi slony nebyly ani v minulosti ojedinělé. Ten páteční byl ale pro jednu ze slonic zásadní.
8: Interakce se čas od času objeví a nemyslím si, že byly silné, tak abychom museli Jacka nebo některé samice od druhých oddělit.
9: Čeští hokejisté zabojují na mistrovství světa o druhé místo ve skupině. Zápas s Kanadou začne ve 20:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Souběžně se střetnou domácí Švýcaři a Finové. Slovensko po porážce 2:4 se Švédskem nepostoupí do play-off. Lotyšsko porazilo Maďarsko 8:1, Norsko zvítězilo nad Dánskem 4:3 v prodloužení a Spojené státy vyhrály nad Rakouskem 4:1. Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska nastoupili k úvodnímu souboji baráže o šance ligu. Stav a čas řekne David Procházka. Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska hrají úvodní souboj baráže o šance ligu. Stav a čas řekne David Procházka.
10: Před začátkem druhého poločasu platí Baník Ostrava Táborsko 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
9: Tenista Vít Kopřiva je ve druhém kole Roland Garros. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová naopak skončily. Další podrobnosti má David Prouza.
11: Tedy breakball. Kateřina Siniaková čelí breakballu za stavu 5-4 v prvním setu, hraje se Švýcarkou Valtertovou, ale doservírování tohoto setu zatím pro ní se jeví jako komplikované. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál. Můžeme pokračovat.
12: Překážka na D1 u Větrného Jeníkova a nehoda u Františkových Lázní. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy buďte opatrní ve stoupání před Větrným Jeníkovem. Na kilometru 106 stojí dodávka po požáru, blokuje stoupací pruh a kamiony tam vybočují doleva. Dálnice D1 aktuálně plynule průjezdná v celé své délce. Na Chebsku čekejte komplikace na silnici 64 z Františkových Lázní do Aše. Za Hazlovem, za křižovatkou na Výhledy, v Serpentinách havarovala motorka. Je to vážnější nehoda se zraněním a na místě teď pracují záchranáři, tvoří se i kolony. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště dejte pozor sjezdu k Barrandovu. Dojíždí se do krátké kolony. Na 18. kilometru stojí dvě auta po nehodě v odstavném pruhu. Nezasahují, ale brzdí se, tak pozor na to. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude většinou jasno až polojasno, na severu přechodně oblačno, výjimečně tam i přehánky, teploty i 33 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém ve funkci skončí.
15: Problematika bude převedena z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.
16: Nově má obě agendy zaštiťovat Dita Protopopová.
17: Do širšího povědomí se dostala v souvislosti s kauzou údajného únosu Babišova syna Andreje.
18: Podle premiéra Andreje Babiše jde o snahu zjednodušit fungování státu.
19: Změnu kritizují někteří odborníci, třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
13: Škatulata na úřadu vlády. Protidrogový koordinátor končí. Agenda se přesouvá pod ministra Vojtěcha. Babiš tím ale může narazit. Proč? Jak to jeho lidé obhajují? A co teď bude s Pavlem Bémem? Ptám se Martina Čabana, komentátora serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je úterý 26. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
20: Dobrý den, díky za pozvání.
13: Konec přes SMSku, nebo padák přes SMSku, přitom měl být Pavel Bém velkým příslibem protidrogových plánů premiéra Andreje Babiše. Jak to bylo? Bylo to skutečně tak, že někdo mu napsal?
20: Pochopil jsem to tak, i z toho, co říkal Pavel Bém, tak jsem pochopil, že mu skutečně přišla zpráva na dovolenou, že už se s ním od konce června nepočítá.
13: Od Andreje Babiše nebo od šéfky úřadu vlády?
20: Mám dojem, že ta SMSka byla od Tinde Barty. Od šéfky úřadu vlády, ale tedy jistý s tím nejsem, s Pavlem Bémem jsem o tom nemluvil. Je to hrozně zvláštní, no. Působí to jako nedůstojně samozřejmě, působí to, ale zároveň taky trošku impulzivně. V tom smyslu, že ten krok prostě nebyl úplně tak připravený, jak se dneska Andrej Babiš i Tinde Barta snaží tvářit, a s Pavlem Bémem se zjevně o té věci jako vůbec nejednalo. On netušil, že se něco takového stane, přestože se ho to bytostně týká. A je to přesně, jak jste zmínil na začátku. On byl přijímán někdy v lednu letošního roku jako velmi jako přední expert na problematiku závislostí, který měl nějakým způsobem rozhýbat ten úřad Národního protidrogového koordinátora, který trošku usnul po tom, co vláda Petra Fialy vyštípala Jindřicha Vobořila z té funkce, už tam jako nedokázal s nimi nějakým způsobem koexistovat. Takže tohle je skutečně jako velmi překvapivý krok a je to skutečně, bych řekl, nedůstojné i v tom, že prostě po nějakých vlastně 4 měsících po tom, co někoho přijmete na základě expertízy, tak ho prostě najednou jako vyrazíte.
13: Navíc teda je v tuhle chvíli, nebo byl v tu chvíli, když se to dozvěděl Pavel Bém, teda na dovolené, stejně jako Taťána Malá, která se ty velké změny na úřadu vlády stran, jež zasáhly i lidskoprávní agendu a které se týkají právě i toho, co dělá ona, jí se dotkly také,
0: Takže to byl nějaký hurá plán podle vás? Nebo to, nedozvěděli takhle, ti lidé jako na schvál?
20: Mně přijde hodně zvláštní, že se o tom skutečně nedozvěděli ti lidé, kterých se to bezprostředně týká. Zase úplné hurá to možná nebylo, protože je pravda, že šéfka úřadu vlády Tinde Bárta teď rozdala několik rozhovorů, co až bych řekl, že na šéfa úřadu vlády na tu pozici, tak jaký jsme zvyklí vnímat, tak až netradiční množství rozhovorů.
0: Protože Andrej Babiš řekl, že to má komunikovat
20: ona. Se máme obracet na ní.
21: A je to prostě priorita této vlády, že se snažíme a uděláme všechno pro to, aby stát fungoval efektivněji. To znamená,
20: takže ona se to snažila vysvětlovat a snaží se to vysvětlovat jako nějaký koncepční krok směrem k větší efektivitě.
21: Ta vlna negativní se samozřejmě se očekávala.
20: Ale mně to tady moc přesvědčivě nepřijde.
21: Vlastně chceme ubezpečit všechny, že ta agenda fungovat bude.
20: Mně přijde, že jak ten protidrogový koordinátor, tak nějaký ten zmocněnec pro lidská práva mají být mimo jiné jako zástupci té agendy vlastně navenek, na veřejnost. Ten nadrezortní přístup není jenom v té koordinaci těch úředníků, ale i v tom, že vlastně ta agenda má nějakou tvář, která to téma jaksi drží ve vzduchu a prezentuje ho na veřejnost. A já nevím, kolik jste potkal sekčních šéfů nebo ředitelů odboru na ministerstvech, já několik ano, a jsou to velmi jako chytří lidé, kteří jako jsou často na svých místech správně, ale nejsou to lidé, kteří by si jaksi ještě přibrali nějakou prezentaci těch témat navenek. Naopak se snaží spíš jakoby pracovat někde jakoby za nějakou oponou a tu prezentaci veřejnou nechávat jaksi na těch zvolených nebo na těch lidech, kteří to mají na starost.
0: Přehodil pan premiér komunikaci té záležitosti na šéfku úřadu vlády, anebo za těmi změnami skutečně stojí šéfka úřadu vlády? Jakou má moc?
20: Ona se k tomu každopádně hlásí, ona má v rukách velkou moc, ostatně jako šéfka úřadu vlády má nad úřadem vlády moc prakticky neomezenou, což je logické, a zároveň ale ona má obrovský kapitál v tom, že jí skutečně Andrej Babiš, troufal bych si říct, skoro bezmezně důvěřuje, což takových lidí skutečně není v české politice ani v českém úřednickém aparátu moc, takže to je jako její velký kapitál a ona ho využívá, ty změny nějakým způsobem popisuje, mně to skutečně jako nepřijde úplně přesvědčivé, na druhé straně je to nějaký její plán a ona ho prostě posazuje, takže teď asi bude záležet na tom, jak budou probíhat ta další jednání s těmi dotčenými.
0: Vy jste mluvil o tom, že Pavel Bém nastoupil do funkce Národního protidrogového koordinátora letos v lednu.
22: Pane premiére, já děkuji za vaši důvěru a děkuji za vaši aktivitu a za příslib, kterému já velmi věřím, protože to není poprvé, co se vlastně takhle potkáváme.
0: Babiš nešetřil hezkými slovy na jeho adresu.
23: Chci poděkovat panu doktor, který je skutečně odborníkem v této problematice.
0: Přece jenom měl před sebou velké plány. Zdravotnictví jako takové je priorita pro současnou vládu, alespoň to současná vláda tak tvrdí. Do června měl Pavel Bém, a stále ještě má, ne, má to v plánu, předložit akční plán protidrogové politiky na příští 3 roky, ne, do roku 2028. Co chystal, má už nachystané a nestihne se?
20: No, on asi toho akčního plánu má, bych řekl, nachystanou většinu, tam myslím, že ten dokument bude víceméně jako přichystaný. Samozřejmě otázkou, jak se k němu teď vláda postaví právě ve chvíli, kdy ta agenda fakticky ztratí tuhle tu nadrezortní hlavu, tak jak to bude fungovat. V tom akčním plánu bylo několik poměrně zásadních změn, zejména tam Pavel Bém prosazoval vznik Národní agentury pro závislosti, což je instituce, která by měla mít nějaké silnější postavení, než měl doteď ten Národní drogový koordinátor protidrogový. Pardon, s tím se někdy taky dělají nějaké vtipy.
0: Taky peníze by měla ta agentura samozřejmě.
20: Měla by mít jaksi vlastní rozpočtovou kapitolu, podobně jako třeba Národní sportovní agentura. Ale to myslím, že zrovna Tinde Bárta v některém z těch rozhovorů rovnou řekla, že prostě nic takového se dělat nebude. Další věcí, kterou chtěl Pavel Bém v tom akčním plánu prosadit, bylo vytvoření nějakého fondu prevence, kde by se shromažďovaly peníze právě na tu protidrogovou politiku a na to zmírňování těch škod, které z těch závislostí plynou. To nevím, jestli se stane, tam asi by si to zasloužilo poměrně velkou debatu, i protože on měl představu, že do toho fondu poplyne část výnosů ze spotřebních daní, například z tabáku nebo z alkoholu, což je taková věc, která se jednou za čas ve veřejné debatě objevuje, ale ona je trochu problematická, protože zároveň definicí daně je, že ty peníze, které ten stát vybere, tak nejsou účelně vázány. Jsou to peníze, které jdou na nějakou hromadu a z ní se potom podle potřeby rozdělují. Čili tohle by třeba byla asi zajímavá nějaká debata legislativců, jestli je možné skutečně říct, že část spotřební daně bude mířit na takhle konkrétní účel. No ale vůbec nevím, jestli ta debata proběhne, protože opět jako akční plán bude předkládat Pavel Bém, který ho předloží a pak za sebou zavře dveře a půjde zase dělat něco jiného.
0: A takové ty dlouhodobější plány jako dekriminalizace konopí a větší v uvozovkách zakleknutí na alkohol?
20: To jsou věci, které jsme viděli vlastně dlouhodobě už za Jindřicha Vobořila. To je jakoby právě jeden z úkolů protidrogového koordinátora, který vlastně zároveň Česko je jednou z prvních zemí, která přestala pracovat s tím pojmem protidrogová politika a začala pracovat s pojmem politika závislostí a vtáhla do téhleté politiky i věci, jako jsou legální drogy, to znamená zejména alkohol a tabák, a zároveň věci jako hazard, a v poslední době se mluvilo i o digitálních závislostech. A to všechno vlastně se bere jako svým způsobem jeden problém, problém závislosti, což skutečně jako z toho psychiatrického nebo z toho pohledu duševního zdraví, z pohledu adiktologického má nějaký význam, že to skutečně má hodně společného, ať už prostě berete heroin nebo hrajete automaty, tak prostě pořád se vám vlastně děje něco, co je srovnatelné a podobné a dá se to řešit na nějaké jedné bázi. Ale říkám, jak to bude teď jako s tímhle konceptem dál, k tomu alkoholu jsme viděli, jak zareagoval například Boris Šťastný, ministr sportu, na nápad Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, který chtěl předložit nějaké mírné regulace prodeje alkoholu v nočních hodinách například, tak Boris Šťastný se postavil naprosto radikálně proti a řekl, že nic takového za jeho působení tady jako nebude. Takže bude to velmi složité.
0: Pavel Bém se sám už vyjádřil k tomu, co se má stát a stane, totiž že skončí v té funkci. Podle něj přesuny té agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. To není chytrý nápad, řekl pro Novinky.
1: Máme před sebou spoustu práce a k tomu potřebujeme jasné systémové ukotvení. A nikoli zmatky a nejistoty v duchu škatule hejbejte se. Spoléhám na akčnost a zdravý selský rozum pana premiéra.
0: V zahraničí jsme prý vzorem a teď budeme cituji, za osly. Zároveň říká, že vyústění toho všeho nakonec může být například fentanylová krize. Není to přehnané? Jako varování?
20: Je to samozřejmě malinko přehnané, to může být. To je něco, co se nestane zítra. Tady v té věci se skutečně ty pohyby dějí velmi pomalu. Ale já bych tady možná si dovolil jít do toho trošku ze široka. Proč je ta česká protidrogová nebo závislostní politika zajímavá? Je zajímavá právě proto, že jí měli historicky dlouhodobě od 90. let vždycky vlastně v rukách, v pozici těch národních koordinátorů, skutečně v rukách lidé, kteří byli jako odborníky, kteří měli jaksi prst na tepu toho vědeckého poznání, které se tam jakoby vyskytovalo zrovna v tu danou chvíli.
0: Takže Pavel Bém jako lékař u toho byl na začátku,
20: ano, tak ne v těch 90. letech. 94, on sám vlastně byl tím, kdo prosadil to vyčlenění té agendy na ten úřad vlády. Čili jednak, jak jsem už o tom mluvil, se tam začlenili ty legální drogy, případně hazard. A jednak ta politika dlouhodobě pracuje s konceptem takzvané harm reduction, to znamená omezování škod, což je úplně laický, když to řeknu, tak je samozřejmě jako špatné, když lidé dělají věci, které jim škodí, ale protože na druhé straně víme, že lidé z podstaty budou vždycky dělat nějaké věci, které jim škodí, tak je pro nás lepší, když dělají věci, které jsou škodlivé o něco méně. To je jako základ té politiky. Případně, když dělají věci, které nějakým způsobem známe a umíme je mít pod nějakou kontrolou. Proto vlastně jsou nějakým způsobem vítány všechny ty nikotinové alternativy. Jako je to samozřejmě, pořád jste závislí na nikotinu, ale už do sebe nedostáváte třeba tolik těch škodlivých látek, jako když se kouří cigarety. Proto funguje substituční léčba u tvrdých drog. Proto se injekčním uživatelům drog mění jehly za veřejné peníze. Protože prostě se tím nějakým způsobem, samozřejmě ti lidé, bylo by lepší, kdyby ti lidé ty druhy nebrali, ale když už je berou, tak redukujeme to riziko a ty škody. Proto se ostatně jako u alkoholiků prosazuje, nebo že by se mělo nějakým způsobem oceňovat i jenom to, že sníží dávku, kterou berou. Ne, že jim budeme nutit jako úplnou abstinenci, kterou prostě 99% z nich nezvládne, ale budeme oceňovat, i když sníží dávku.
0: A vy se bojíte, že tohle to všechno teď skončí? Protože přece jenom agenda se jenom v uvozovkách přesune pod ministerstvo zdravotnictví.
18: Nádoby. Ministerstvo zdravotnictví má inspektorát omamných a psychotropních látek, zabývá se vlastně i touto problematikou.
0: Měla by mít na starosti národní koordinátorka pro duševní zdraví a nově tedy i pro závislosti Dita Protopopová.
18: Já s ní spolupracuji už mnoho let. Má obrovské zásluhy v oblasti zejména reformy péče o duševní zdraví, která...
0: Pan ministr nicméně mluví o vrchním řediteli, že to bude právě Protopopová, tedy není asi stoprocentně jisté, nebo nepodařilo se mi to ověřit. K tomu nutno dodat, že nadále bude fungovat Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
23: Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. 8 úředníků, ostatní přecházejí na ministerstva.
0: A do toho má vzniknout pod premiérem ještě nějaká další kancelář, která se tomu bude věnovat?
23: Zřizujeme dvě kanceláře přímo pod premiérem. Jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti.
0: Ty kanceláře by měly vést zmocněnci, ale to gro v případě té protidrogové politiky, to se skutečně teda přesouvá pod ministerstvo zdravotnictví.
20: Já se obávám, že tenhle přístup harm reduction dostane určitou ránu tímhletím přesunem, protože tady teď se dostáváme k tomu, co se děje teď na drogové scéně, a to je nástup nových syntetických drog, které se tady objevují téměř na týdenní bázi, se objevují nějaké nové molekuly v nějakých přípravcích. A právě tadyhle ten koncept harm reduction je lepší oproti té represi v tom, že on říká, my si tady ty nové látky, my je tady samozřejmě nechceme, protože o nich nic nevíme. Pak jsou tady nějaké, které už tady nějakou dobu jsou, jako je kratom nebo HHC. O těch aspoň něco víme. Víme, jaké mají účinky, víme, jaká mají rizika, víme, jak rychle a jak velkou vyvolávají závislost a tak dále. Čili budeme radši, když tady budou za nějakých regulovaných podmínek tyhle látky, které my známe, než abychom tyhle látky zakázali a pořád se nám sem valily nové molekuly z Číny od někud, o kterých zase jako nevíme nic a vůbec nevíme, co to udělá, když si jich někdo vezme víc, než by měl a tak dále. Nevíme, kde je ta riziková hranice.
0: Já tomu rozumím, Martine, ale kdo říká, že o harm reduction přijdeme?
20: Já z toho mám trošku obavu, protože od roku 25 platí nový zákon o psychomodulačních látkách, který se tenhle ten přístup vlastně snaží vtělit jako přímo do fungování té protidrogové politiky. To znamená, přijde nějaká nová látka, my ji stáhneme z trhu a nějaké dva roky nebo rok ji budeme zkoumat v laboratořích, budeme zjišťovat, jak moc je nebezpečná, a podle toho, co zjistíme, tak ji pak zařadíme buď na seznam zakázaných látek, anebo ji zařadíme mezi látky, které se dají nějakým způsobem prodávat za nějakých regulovaných dospělým lidem a zákaz reklamy a tak dále, ale v nějakých regulovaných podmínkách se k těm látkám dá dostat. Jenomže když tenhle ten zákon začal platit, tak už vlastně od samého začátku začali politici vymýšlet nějaké zkratky, jak se toho jako zbavit. A teď klasicky to bylo HHC, které neprošlo celým tím procesem, ale ocitlo se najednou na seznamu zakázaných látek. Další tažení zahájil Andrej Babiš proti kratomu, který se měl také zkoumat tímhle způsobem, ale prostě on má ten přístup, jakože kratom, fuj, svinstvo, zakázat. A to je vlastně klasicky ten represivní přístup. A já mám dojem, že tím, že vlastně teď odchází Pavel Bém a skončí pravděpodobně spolupráce i s Jindřichem Vobořilem a s těmi lidmi, kteří jako představovali tenhle ten moderní adiktologický přístup. Takže prostě zvítězí tadyhle ten jednoduchý represivní, prostě tohle fuj, tohle zakážeme. A teď ono se nám sem přiteče, místo HHC nám sem přiteče THC 0+, a my budeme jako řešit, co budeme dělat s tím. A bohužel ta výroba těch nových molekul je výrazně rychlejší, než je stát schopen reagovat.
0: Velké obavy mají zástupci opozice. Michaela Šebelová ze STANu, z Výboru pro zdravotnictví, mluví o systematické likvidaci boje s drogami. Martin Kupka jako šéf ODS mluví o destrukci státu.
2: To je prostě destrukce státu v režii Andreje Babiše.
0: O upozadění témat a tak dále.
2: V tomhle případě zároveň ten stát rezignuje na to koordinovat důležité úkoly, které mají přesahovat více než jedno ministerstvo.
0: Nicméně, aby už to sám řekl, Tinde Bárta zdůvodňuje škatulata tím, že chce zefektivnit práci státu. Vy tam to zefektivnění nevidíte?
20: Já to tam nevidím, třeba se mýlím a třeba mě paní doktorka Protopopová vyvede z omylu, ale já to tam nevidím. Já to tam nevidím především proto, že tím, že se ta agenda přesune na ministerstvo zdravotnictví čistě, tak ztratíme tu nadrezortnost, to je ošklivý slovo, ale víme, co to znamená. Prostě ta problematika má přesahy daleko i mimo to zdravotnictví. Já chápu, že paní doktorka Protopopová je expertka na péči o duševní zdraví. Nechci teď ani rozebírat její roli v kauze Čapí hnízdo, nechme to stranou, je to jako zvláštní příběh, ale pojďme ho přehlédnout.
0: Pardon, jenom dodejme tam jednu větu. Ona psala posudky pro Andreje Babiše mladšího.
20: Ano, na syna Andreje Babiše, a psala vlastně, že není schopen vypovídat v kauze Čapí hnízdo. A vlastně i na základě těch posudků on byl potom odvezen jejím manželem na ten Krym, což byla taková skutečně jako velmi zvláštní kapitola té kauzy. Když už jsme se k tomu dostali, tak uznávám, že i to, že paní doktorka Protopopová má velmi blízkou vazbu na Andreje Babiše, včetně svého manžela, tak prostě do nějaké míry znevěrohodňuje tu její snahu. nemůžu si pomoct. Prostě já nevím, jestli je tam jenom díky své expertíze, nebo jestli je tam proto, že je za dobře s panem premiérem.
0: Nicméně já jsem vás přerušil. Ta věta zněla, že nespochybňujete, že je expertka teda na duševní zdraví, ale...
20: Ale duševní zdraví je jenom jako malá, nebo malá, nechci říct malá, je to významná část té drogové a závislostní problematiky, ale není to celé. A myslím si, že ten rezortismus a ten mezirezortní přístup se dá docela dobře ilustrovat třeba na takových jako dvou příkladech, úplně jako každodenních, všednodenních. Všimněte si, že když někde na trafikách visí reklama na tabákové výrobky, povinně obsahuje varování, že jde o návykové látky a tak podobně. Je to varování Ministerstva zdravotnictví. Stejná regulační povinnost platí pro reklamu na hazard, kde už se taky musí poměrně nově, nebo je to pár let zpátky, musí objevovat upozornění, že na hazardu může vzniknout závislost. Ale to upozornění vydává Ministerstvo financí, což je úplně jako absurdní, když se nad tím zamyslíte, proč mi má Zbyněk Stanjura nebo Alena Schillerová vysvětlovat něco o závislosti na hazardu. To je jenom zase tím rezortismem, že prostě hazard ten je náš, to si tady ty finance jako prosadili, přece nám do toho nebude jako mluvit, z toho my máme peníze, řešíme tu regulaci a tak dále, tak přece nám do toho nebude mluvit jako minister zdravotnictví. Jo. Já myslím, že úplně správně by vlastně tahle ta varování by měla vydávat přesně nějaká ta národní agentura, protože obsáhne celou tu problematiku.
0: Jo? Vy máte obavu, že teď, když ta agenda bude pod ministerstvem zdravotnictví, že tam ta komunikace nebude.
20: Ta komunikace podle mě bude horší.
0: No ale ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, všechny tyhle ty rezorty mají co mluvit do protidrogové politiky, všechny ty rezorty má jedna strana, tak spolu
20: si komunikují. To je sice pravda, ale pořád jsou to tři rezorty. Já myslím, že kdo jako nahlédl do fungování státní správy, tak ví, že prostě ta ministerstva jsou světy sami pro sebe a například jenom ta komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí, než se usadila na nějaké už naštěstí slušné úrovně, na které je dneska, jak to trvalo snad desítky let, to nebyly roky. To skutečně bylo několik neúspěšných pokusů vyřešit to sociálně zdravotní pomezí, až vlastně za minulé vlády se tam skutečně jako odehrály pokroky, na které se teďka dá navazovat a máme tam nějaké sdílení dat a tak podobně. Čili ten rezortismus nezmizí jenom proto, že jak si ti ministři jsou všichni ze stejné strany, takhle to jako nefunguje. A jestli můžu ještě přece jenom ten druhý případ, aby jsme viděli to nadrezortní, tu podstatu té věci. V mém obchodě, nedaleko domu, kde bydlím, se objevil takový zvláštní automat. Podle všech písmenek, které na něm jsou, tak nabízí výrobky z CBD, což je nenávykový derivát konopný, ale některé ty výrobky, když se podíváte na ten obal, tak skutečně připouštějí i nějaký podíl THC, byť jaksi malý. A hlavně v tom automatu vidíte úplně jako podivné věci. Například se tam prodávají vonné tyčinky. Zároveň, když se na to podíváte, tak samozřejmě zcela jasně vidíte, že to je prostě, řekl bych, joint nebo špek jak noha od stolu. Prostě to je skutečně jako zcela zjevný produkt. Čili tady dochází ke zjevnému matení spotřebitele, kterému je nabízena nějaká látka, já nevím jaká, ani nevím, jestli je legální nebo jestli je někde v té šedé zóně. A já chci, aby tady jako samozřejmě zasáhla obchodní inspekce nebo potravinářská inspekce, což už je zase ale ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu. A ona má páky na to, aby skutečně řekla, tohle opravdu není voná tyčinka, pojďte neblbnout ty zákazníky, pojďme si říct, co to je, proč to prodáváte jako vonou tyčinku, co to nesplňuje, abyste to mohli prodávat jako to, co to skutečně je a prostě nějakým způsobem urovnat ten trh, aby ten spotřebitel nebyl zcela evidentně klamán. A to je něco, co je úplně mimo jako dosah ministerstva zdravotnictví. To je něco, co skutečně musí řešit nadřízené orgány těch příslušných inspekcí a musí to řešit ty inspekce. Takže tady já se bojím, že se prostě s protidrogovým ze závislostní problematiky stane problematika zdravotní. A v tu chvíli skutečně, kdy jako oslabí ta vazba na ten terén, na ten sociální rozměr.
0: Se to velmi zúží ten rozsah.
20: Tak se ten rozsah té agendy se zúží a to, co bylo nad to, tak začne jako upadat. A to se bavíme o terénních službách, to se bavíme o prevenci prostě HIV mezi dnešními uživateli a tak dále. Takže to jsou věci, které se skutečně mohou projevit potom přímo na ulici. A v tomhle směru, jako ano, fentanylová krize jako ve Spojených státech asi tady jako nebude hned tak, ale to, že se na ten trh mohou začít tlačit nějaké látky, které prostě ti představitelé té vlády jako v tom terénu nezachytí včas například, protože ten úřad toho koordinátora měl obrovský přesah přes ty neziskové organizace do toho terénu a viděl, co se děje. Já nevím, jestli takhle dobře uvidí ten oddíl na tom ministerstvu zdravotnictví. Nemluvě o tom, že vůbec nevím, jestli tam přejdou všichni lidé, kteří v úřadu protidrogového koordinátora pracovali.
0: Já třeba taky nabídnou nějakou funkci Pavlu Bémovi. Mluvila o tom Tinde Bárta u nás v rozhovoru pro Radiožurnál pro iRozhlas.cz, že pokud bude chtít spolupracovat, tak že by mohl.
20: Zachytil jsem to, ale tedy já nevím, nakolik je Pavel Bém splachovací, nebo nakolik je skutečně takový altruista, aby po tomhle způsobu komunikace, který jak si s ním Andrej Babiš a Tinde Bárta předvedli v záležitosti toho protidrogového koordinátora, tak jak si nadšeně se vrhal do nějaké další spolupráce. Jako možné to je, já bych byl rád samozřejmě, protože myslím si, že expertíza Pavla Béma je nespochybnitelná a hodila by se Česku, ale nevím, jestli v tuhle chvíli tedy pan premiér nezahodil do kanálu.
0: No tak na podzim jsou komunální volby, tak možná se Pavel Bém sám rozhodne pokračovat v jiných šlépějích.
20: Je pravda, že by mohl pokračovat ve svých vlastních šlépějích, ale
0: v Praze.
20: Počítalo se původně, nebo špekulovalo se o tom, že původně, že by mohl kandidovat za hnutí. Ano, tak to já zase taky nevím, jestli už ty
0: hlavního
20: na
0: města.
20: Primátora hlavního města, nevím, jestli ty vztahy nebyly tím tou SMS-kou trošku narušeny.
0: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli společně bavit.
20: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Čaban ze Seznam zpráv, který se specializuje mimo jiné na zdravotnictví. A já jsem se ho ptal na přesun protidrogové politiky pod Adama Vojtěcha. Mimochodem těch změn, těch je v poslední době mnohem víc. Z úřadu vlády se na ministerstva přesouvají i agendy lidských práv, národnostních menšin nebo odbor rovnosti žen a mužů či oblast práv osob se zdravotním postižením a vzbudilo to všechno velké reakce. Naslyšenou zítra.
3: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plus zprávy.
5: Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri je na svobodě. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce poškozených. Podle něj mají oběti strach. Ruští poslanci schválili zákon umožňující zabavit majetek ruským emigrantům za kritiku války proti Ukrajině. Podle serveru BBC News jde o pokus vyvinout nátlak na politické emigranty, novináře a aktivisty v cizině. Zákon musí ještě schválit senátoři a podepsat ruský prezident Vladimir Putin. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Tam meteorologové naměřili přes 32 stupňů. Přes tropickou třicítku se teploty dostaly třeba i v Plzni, Českých Budějovicích a nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě zítra na jižní Moravě. Čeští hokejisté nastoupí za necelou hodinu na mistrovství světa ve Friburgu proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si druhé místo ve skupině. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos. Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska hrají baráž o šance ligu Stav a čas řekne David Procházka.
4: Po gólu Fridricha vede Baník Ostrava v 72. minutě nad Táborskem 1-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
5: Vít Kopřiva postoupil do druhého kola Roland Garros. Linda Nosková a Linda Fruvirtová naopak končí. Další stručné informace z Paříže má David Prouza.
11: Kateřina Siniaková vede 1-0 na sety nad Valtertovou a také 2-1 v setu druhém. Z Paříže David Prouza, Radiožurnál.
12: Nehrou Františkových lázní a taky u Šternberka. Na Chebsku je teď zavřená silnice 64 z Františkových lázní do Aše. Za Hazlovem v zatáčce havarovala motorka. Je to vážná nehoda, na chvíli policisté zastavili provoz a tvoří se kolony v obou směrech. A taky na silnici 46 z Olomouce do Opavy, nehoda za Šternberkem. V zatáčkách Ekce Homo havaroval další motorkář. Tam už je silnice s opatrností průjezdná, kolony se rozjely. A ještě dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy, pozor ve stoupání před Větrným Jeníkovem. Na kilometru 106 odtahují dodávku po požáru. Blokují stoupací pruh a kamiony musí doleva. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. Teploty do 31 stupňů, na jihu Moravy i kolem 33. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Po zprávách se přesuneme na konferenci Křehká bezpečnost, na které jsme diskutovali o budoucnosti Ukrajiny. Slovo má Pavlína Nečásková.
7: Budoucnost Ukrajiny ovlivní nejen politická rozhodnutí a bezpečnostní garance, ale také a především lidé. Ti, kteří na Ukrajině zůstávají a žijí s každodenní realitou války, i ti, kteří se jednou vrátí. Jaké jsou jejich příběhy a co prožívají? Jak se proměňuje ukrajinská společnost pod tíhou dlouhého válečného konfliktu? O tom jsem na konferenci Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas Plus, mluvila s ukrajinskou právničkou a nobelistkou Oleksandrou Matvičukovou a novinářkou Natálií Humeníkovou.
3: Speciál Českého rozhlasu Plus.
7: Přestože situace na Ukrajině zůstává mimořádně obtížná a válka stále pokračuje, dnes se chceme zaměřit hlavně na budoucnost země. Když dnes přemýšlíte o budoucnosti Ukrajiny, cítíte spíš optimismus nebo pesimismus? Natálio, mohla byste prosím začít?
8: I'm usually the most optimistic person in any room globally. So that's the disclaimer.
10: Já jsem obvykle největší optimistka, kdykoliv se ocitnu, takže jen pro začátek varuji. Můžu kolem sebe mít spoustu lidí z různých zemí se špatnou náladou, ale já se je budu snažit povzbudit. Ale jsem taková hlavně proto, že vždycky přemýšlím, kde jsme mohli být. Teď se ptáte na budoucnost, ale já si vždycky vzpomenu, že kdybychom v roce 2014 neprotestovali na Majdanu, kdybychom se nebránili, nechránili lidi a část naší demokracie, říkám si, jestli bychom nebyli někde tam, kde je dnes Kazachstán nebo Bělorusko. A je vidět, že to pro nás opravdu mohla být reálná budoucnost. Víte, nemůžu říct, že jsme optimističtí, ale jsme plní naděje, protože děláme, co je v našich silách. Děláme maximum, abychom zařídili ten nejlepší možný výsledek. Zároveň důvod, proč jsem alespoň letos a dnes o něco sebejistější, je ten, že Ukrajina změnila dynamiku na bojišti, protože nám vždycky chyběli lidé. Museli jsme být vynalézaví a kreativní a našli jsme cestu, jak použít nové technologie. Být operátorem dronu je pořád nebezpečné, ale aniž bych zacházela do přílišných detailů, tak téměř 90% ztrát na frontové linii způsobují drony. A to jak z ruské, tak ukrajinské strany. A drony si vyrábíme na Ukrajině. Takže jsme méně závislí na zahraničních zbraních. Hledali jsme způsoby, které nakonec hodně změnily to, jak se dnes bojuje a jak se budou vést války v příštích desetiletích po celém světě. Už se to děje. Jde o to najít způsob, jak se menší země, která nemá mnoho vojenských spojenců nebo není součástí Severoatlantické aliance, může sama bránit. Which doesn't have much kind of military allies or is not being a part of NATO,
7: find the way to defend itself with a homegrown defense. Alexandra, may I ask you, because you... Otázka na Alexandru. Vy jste v rozhovoru pro deník Kyiv Post řekla, že pesimismus je luxus, který si nemůžeme dovolit, ale optimismus nesmí být založený na iluzích. Můžete to rozvést? Možná se podělím o jeden osobní příběh právě na základě toho, co říkala Natália. Byla to první zima plnohodnotné války, která byla opravdu těžká. Rusové záměrně ničili energetickou infrastrukturu. V lednu a únoru teploty klesly i na minus 25 stupňů Celsia. Doslova jsme mrzli ve vlastních bytech, bez topení, vody, elektřiny, světla. Byla to otázka přežití. Bylo to tvrdé, protože jsme nedokázali najít řešení i na jinak jednoduché věci, jako třeba jak ohřát mléko pro novorozené dítě.
9: A pamatuju si, že když Rusové poprvé zasáhli energetickou síť, na internetu se stalo virálním jedno video. Bylo to video jedné kyjevské učitelky. Měla na sobě červenou zimní bundu a teplou čepici a krčila se u kovového sloupu venku na ulici vedle generátoru, tak aby měla přístup k internetu. A přímo tam, v mrazivé zimě, skrčená u svého počítače, přednášela svým studentům.
14: Oh my God.
9: Když jsem to video viděla, řekla jsem si, můj bože, Rusové sem přišli, aby nám vzali všechno. Naši zemi, naši svobodu, naši budoucnost, vzdělání našich dětí. A tahle obyčejná kyjevská učitelka se rozhodla nedat jim nic. A něco tak prostého, jako učit své studenty, se proměnilo v akt odporu. Takže si myslím, že naše hlavní ponaučení z této války je, že když se nemůžete spolehnout na právní nástroje, když se nemůžete spolehnout na mezinárodní systém míru a bezpečnosti, stále se můžete spolehnout na lidi. A obyčejní lidé mají mnohem větší vliv, než si vůbec dokážou představit. Obyčejní lidé dokážou dělat neobyčejné věci.
14: Ordinary people can do extraordinary things.
7: Ukrajina se už několik měsíců potýká s velkým korupčním skandálem kolem státní energetické společnosti Energoatom a nedávná zpráva poukazuje na to, že se vyšetřování blíží k lidem, kteří mají blízko k Volodymyru Zelenskému. Pokud by během války vypukla větší politická krize, co by to pro Ukrajinu znamenalo?
14: What would that mean for Ukraine? I wonder what that could be a bigger, larger scandal. You have the
10: second. Já si nedokážu představit ještě větší, rozsáhlejší skandál, než že máte druhého člověka v zemi, který je teď vyšetřován. A pro mě jako nezávislou novinářku je to wow. Možná to bude znít zvláštně, ale já jsem byla minulý rok strašně ráda, když se v Kyjevě protestovalo. V ulicích Kyjeva před prezidentským palácem lidé ukazovali, že když se věci vyvíjejí špatným směrem, dají to vládě jasně najevo. Také se mi vlastně hodně líbilo, jak mladá generace Ukrajinců dokázala posunout tu debatu. Vidíte to hlavně v jiných, zejména autoritářských zemích, kde se snaží hrát takovou hru, že se nesmí kritizovat vláda, nemluví se o korupci během války, protože mají reálné bezpečnostní obavy. Ukrajinci dokázali změnit narativ a říct, korupce škodí bezpečnosti a suverenitě. Takže my jako občané se musíme ozvat, protože to znamená, že chráníme svou zemi, chráníme své vojáky. A momentálně se nacházíme v situaci, kdy člověk, který byl ještě před půl rokem pravděpodobně druhým nejmocnějším člověkem v zemi, je prostě vyšetřován. Připadá mi to fascinující. Jsem novinářka a když se dnes dívám na situaci ve Spojených státech, říkám si, že by se jim hodilo něco podobného. Jako novinářka dostávám už hodně let pořád tu stejnou otázku o korupci na Ukrajině. A dostávala jsem ji i na Ukrajině, obzvlášť když jsem vedla nezávislou televizní stanici. Jak o tom tedy informovat? A já vždycky říkám totéž. Demokracie je, když o věcech mluvíte, když je řešíte a zároveň se nebojíte na chyby ukazovat. A myslím si, že to jako Ukrajinci děláme dobře.
9: Myslím, že lidé v zahraničí někdy nevidí situaci z ukrajinské perspektivy. Dovolte mi ji přiblížit. Musíme si připomenout, že jsme národ uprostřed změn. Teprve před několika desítkami let jsme dostali šanci obnovit svou nezávislost po rozpadu Sovětského svazu. A teprve před 12 lety jsme dostali možnost budovat demokratické udržitelné instituce. Tento korupční skandál není založený na novinářských vyšetřováních, ale na oficiálních vyšetřováních státních protikorupčních orgánů. To znamená, že státní protikorupční úřady dělají svou práci správně. Odhalili toto korupční schéma, zastavili ho a vydali zatykače. Ještě před 12 lety něco takového bylo nepředstavitelné, protože tito lidé byli prakticky nedotknutelní. Je ironie, že z ukrajinské perspektivy je to tedy obrovský úspěch. Ve skutečnosti to ukazuje, že se pohybujeme správným směrem, že už netolerujeme korupci, že i když jste druhý, třetí nebo čtvrtý člověk ve státě, nezáleží na tom a stejně stanete před soudem. zájem. A pak to, co zmínila Natália. Toto oficiální státní vyšetřování protikorupčních orgánů bylo možné jen proto, že lidé na Ukrajině loni v létě vyšli do ulic a pokojně demonstrovali, když se ukrajinský parlament rozhodl omezit nezávislost státních protikorupčních orgánů. A upřímně řečeno, během plnohodnotné války pod neustálým bombardováním ruskými drony a raketami to není jednoduché. Ale lidem na tom záleží a proto vyšli do ulic. Řekli poslancům, musíte se vrátit z dovolené a vrátit se do parlamentu. Udělali jste obrovskou chybu, která není v souladu s naší budoucností v evropské integraci. Takže šup a hlasujte znovu. Vraťte všechno zpátky. A povedlo se. Go and vote again. Return everything back and they succeed.
15: You know, my husband is Russian, Russian citizen. He is quite famous independent journalist, but he's now for 2 full years serving in the Ukrainian army.
10: Víte, můj manžel je Rus, ruský občan. Je to poměrně známý nezávislý novinář, ale už celé 2 roky slouží v ukrajinské armádě jako operátor dronu, jako inovátor v této oblasti, na plný úvazek v ukrajinské národní gardě. A protože je Rus, vždycky čekám, že bude vůči demokraciím obvykle o něco skeptičtější než já. Ale on mi řekl, víš, co se děje? To je docela fascinující. Nedokázal jsem si představit, že by tak mocný člověk mohl být vyšetřován. To mi prostě nedávalo smysl. Ale já si jen řekla, tak jo, fajn.
16: Ukrajinu od začátku války opustili miliony občanů. Co podle vás rozhodne o tom, zda se po válce vrátí? Může v tom hrát roli také politická situace?
17: A lot of these people who left the country want to return. And they can't do it because of security reason. Among these people my mother.
9: Mnoho těchto lidí, kteří odešli ze země, se chce vrátit a nemohou to udělat z bezpečnostních důvodů. Mezi tyto lidi se počítá i moje matka. Je uprchlice a teď pobývá v Německu. Nebylo to její dobrovolné rozhodnutí. Byla k tomu donucena, protože Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi a ona odešla ze země v prvních dnech. A je nešťastná, protože přišla o všechno. Měla svůj dům, měla svou práci, byla učitelkou ve škole, byla respektovanou členkou místní komunity. A ano, dostala sociální podporu od Německa a já jsem za to velmi vděčná. Ale volá mi skoro každý den a pláče, protože se mě ptá, prosím, řekni mi, kdy tahle válka skončí a já se budu moct vrátit domů. Takže je to velmi citlivá otázka. Určitě budou lidé, kteří se po několika letech v nové zemi rozhodnou tam zůstat, protože opustit všechno byl jeden šok a teď by bylo dalším šokem znovu všechno nechat a vrátit se po letech, kdy jste museli začít svůj život od nuly. Je to pochopitelné. Ale myslím, že naším úkolem jako ukrajinské občanské společnosti, a doufám, že to tak chápou i ukrajinští představitelé, je uchovat vztahy, horizontální vazby s těmito Ukrajinci. Nehledě na to, jestli se rozhodnou vrátit nebo ne. Mohou být takovými ukrajinskými velvyslanci. Regardless of their decision, either they will decide to return or to stay, they can be Ukrainian ambassadors.
10: Já jsem v Kyjevě zůstala celou dobu. Moje rodina odešla na poměrně krátkou dobu, na několik měsíců a vrátila se v létě 2022. Nějak se stalo, že v mém malém okruhu většina lidí zůstala, ale samozřejmě spousta lidí odešla. Odchází spousta chytrých a kvalifikovaných lidí. Především chci poděkovat každé zemi, která Ukrajince přijala. Děkuji České republice. Docela mě zarazilo, když se mě jeden český novinář zeptal na negativní názory vůči ukrajinským uprchlíkům v Česku. Chápu, že je to normální. Já jsem reportovala z mnoha různých válečných konfliktů a pamatuju si, jak jsem v roce 2011 mluvila s prvními syrskými uprchlíky v jordánském městě Irbit. A byli tam dobrovolníci. A po 3 měsících mi říkali, že lidé začínají být trochu nespokojení, protože syrští uprchlíci zabírají volné byty. A pak za půl roku si stěžovali, že tam jsou bohatí Syřani, kteří mají dobrá auta. Ale problém tkví v tom, že i když žijete na hezkém předměstí, i když máte dobrý byt, bomby padají i na vaše domy, nevybírají si. Pokud jste žili v Mariupolu, není se kam vrátit. Neexistuje jedno společné vysvětlení, proč někteří lidé odcházejí. Zvukařka mého podcastu byla před pár týdny v epicentru výbuchů v obytné čtvrti v Kyjevě. Spanikařila. Zavolala a řekla, v Kyjevě už nevydržím ani hodinu. A my jsme takovou reakci nečekali. Prostě řekla, potřebuju být kdekoliv, jen ne tady. Je to jediný způsob, jak klidně spát. Takže to se stalo před pár týdny. Říkám tedy, že je to dlouhé, ale přesto bych všechny požádala, aby měli na paměti, že existují velmi různé situace. Proč se lidé rozhodnou zůstat, proč se nevracejí. Ale dokud není bezpečno, dokud na Ukrajinu padají bomby, tak je rozhodnutí nevrátit se naprosto v pořádku.
13: Panují někdy negativní pocity vůči lidem, hlavně mužům, kteří ze země odešli?
10: I já takové negativní pocity mám. Říkám to i jako novinářka, jako velmi tolerantní člověk, jako někdo velmi progresivní. Ale někdy tomu také nerozumím. Někdy si říkám, nemáte děti a mě tu chybějí lidé na práci, tak proč pořád zůstáváte, já nevím, třeba v Nizozemsku? I já mám takové pocity, je to trochu přirozené. Pokud jde o negativní pocity, máme i muže, kteří zůstávají na Ukrajině, ale neslouží. Myslím si, že to je obrovské etické dilema, ale je to dilema, které není ani tolik o politice. Věnujeme se tomu docela dost ve výzkumu. Z mého pohledu je to ve

0: umírali. Ale přesto, i v tomto kontextu, v kontextu, který jste zmínila, že váš manžel je ruský novinář, ale šel sloužit do ukrajinské armády a bojuje na frontové linii, dokážete stále chápat lidi, kteří odešli, aby se válce vyhnuli? Myslím, že žijeme v jiném světě. Je to otevřený svět. Takže to vlastně není otázka ani za milion dolarů. Je to věčná otázka, kterou si každý musí vyřešit sám. Jsme ochotni riskovat svůj život v zájmu ochrany někoho jiného, anebo ne? A já si nemůžu stěžovat, když se někdo rozhodne jinak než já. Jen k tomu dodám jedno upozornění. Něco, o čem jsem také přemýšlela. Na Ukrajině stále existují způsoby, jak nesloužit. Například, a to není jednoduchá věc, takže nechci nikoho urazit. Pokud máte 3 děti, do armády nemusíte. Takže existuje mnoho legálních způsobů, jak se službě vyhnout. Mějte prostě 5 dětí, 6 dětí, potřebujeme víc lidí.
1: Alexandro,
2: co to dělá s běžnými mezilidskými vztahy? Například, když jedna rodina má syna, který bojuje na frontě, zatímco syn jiné rodiny odešel ze země, zvyšuje to napětí mezi lidmi?
3: We tend to repeat that the war unites people. It's true, but just partially true.
4: Máme tendenci opakovat, že válka lidi sjednocuje. Je to pravda, ale jen částečně, protože zároveň válka lidi velmi rozdělila. A nejde jen o tyto 3 kategorie, tedy lidé, kteří odešli ze země, lidé, kteří vstoupili do ukrajinské armády, aby bránili své rodiny a zemi, a lidé, kteří jako já žijí v Kyjevě nebo v jiných městech a obcích nebo v obcích v hlubokém Týlu. I v rámci těchto skupin existují stovky a tisíce dalších jedinečných podskupin, které mají zkrátka každá trochu jinou válečnou zkušenost. A my se musíme snažit zemi opět spojit dohromady. I já můžu cítit různé emoce, ale snažím se to racionalizovat a říkat si, že musíme stavět mosty. A také si myslím, protože pracuji s dokumentací válečných zločinů a vím, kolik bolesti si naše země zažila, že i když člověka znáte jménem, velmi často neznáte jeho příběh ani jeho zkušenost. V právu existuje velmi známý princip, presumpce neviny. A já jsem začala říkat, že potřebujeme presumpci péče. Musíme ke každému přistupovat bez snahy ho soudit a měli bychom jeden o druhého pečovat. Protože pokud nedokážeme vytvořit prostor, kde lidé zasažení touto válkou mohou překonat svá traumata a být přijati, nedokážeme se jako země posunout dál.
0: Rychle do toho vstoupím, bude to stručné. Také bychom neměli podceňovat, že existují problémy spojené s mobilizací. Je to velmi důležitá otázka. Myslím, že je pro nás klíčová, pro naši budoucí bezpečnost i pro dnešek, hlavně co se spravedlnosti a férovosti týče. Ale zároveň bychom neměli podceňovat ani rozsah dezinformační kampaně z Ruska, která cílí právě na tu otázku mobilizace a využívá ji k tomu, aby rozdělila společnost tím, že vypichuje konkrétní případy a ptá se, proč zrovna tito lidé jsou mobilizovaní a jiní nejsou. Protože kamkoliv se podíváte, ať už jde o útoky na energetickou síť nebo ne, neustále vidíme kampaně, které poštvávají lidi proti sobě. Například lidi v části Kyjeva, kde není elektřina, proti lidem, kteří elektřinu mají. Takže tyto velmi cílené kampaně bohužel mohou mít skutečný dopad. Myslím, že jsme mohli odvést lepší práci v tom, abychom jim stihli předejít, abychom měli vlastní, lepší kampaně. Ale znovu a znovu se vracíme k tomu, že se ve válce pokládají lidské oběti a každý ji položí trochu jinou.
5: Yet I again return. There is something human. We're speaking about the question about the human sacrifice. There won't be ever one answer on it.
2: Slyšeli jste záznam části debaty z konference Křehká bezpečnost, kterou pořádal Český rozhlas Plus. Plnou verzi i záznam dalších pořadů najdete na našem YouTubeovém kanálu a webových stránkách plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
6: Posloucháte

0: Vysílání Českého rozhlasu Plus. Portréty.
1: Cesta Antonína Sochora do naší vojenské jednotky v Sovětském svazu je podobná osudům dalších vojáků. Narodil se v roce 1914, po vzniku protektorátu se dostal do Polska a po jeho přepadení Sovětským svazem byl internován ve věznicích sovětské tajné policie NKVD. Až poté, co Německo napadlo Sovětský svaz, začala se v Buzulku formovat vojenská jednotka složená z vojáků bývalého Československa. S mnoha dalšími prošel Sochor bojem u Sokolova a později osvobozoval Kyjev. Právě za jeho odvážné nasazení proti německé armádě u Kyjeva byl Sochor jedním z těch, kteří dostali nejvyšší sovětské vyznamenání, titul Hrdina Sovětského svazu. Přebíral ho v prosinci 1943 v Moskvě, v době, kdy tam prezident Edvard Beneš podepisoval smlouvu o spolupráci se Sovětským svazem. Historik Jan Adamec se domnívá, že vyznamenání tří československých vojáků, mezi nimi i Antonína Sochora, mělo za těchto okolností určité politické poselství.
2: No, můžeme to tak vnímat jako jakési podtržení nebo diplomatické vyjádření to vyvrcholení těch jednání, protože pro Sověty ta smlouva byla nesmírně důležitá. Byla to vlastně první smlouva, kterou takhle podepsali během druhé světové války se státy toho budoucího východního bloku a pro ně to mělo nesmírný význam, možná větší než pro Československo v tomto smyslu. A sovětská diplomacie se vždy vyznačovala tím, že velmi využívala symboliku a dokázala tímhle způsobem podpořit své diplomatické nebo strategické kroky. Takže můžu já spíše spekulovat, že to tam mohlo hrát roli i z těch propagandistických důvodů, bez ohledu samozřejmě na ty skutečné činy, kteří ti vojáci vykonali.
1: Sochor se proslavil odvážnými kousky i v bojích na Dukle. Při jednom z útoků byl ale zraněn a lékaři mu z těla vyoperovali 218 střepin. Po tříměsíčním léčení působil ve štábních funkcích, kde ho zastihl i konec války a pak na něj čekal speciální úkol.
2: Od léta do konce roku 1948 velel výcviku několika stovek dobrovolníků, kteří pak z velké části i přesídlili, ale hlavně měli bojovat za rodící se stát Izrael. A to byla mimořádně tajná mise, která vyžadovala vlastně jako komplexní velení, utajení a výcvik v nejrůznějších způsobech boje. Ti budoucí vojáci tam prodělávali nejrůznější typy výcviku a souviselo to vlastně s tím unikátním krátkým obdobím, kdy Československo podporovalo nejenom vojenskými dodávkami, ale právě i výcvikem dobrovolníků, což je třeba připomenout, byli českoslovenští občané, kteří se rozhodli z velké části, že odejdou do rodícího se státu Izraela, stanou se jeho občany, nebo za něj budou bojovat, většinou to byli českoslovenští občané židovského původu.
1: V září 49 byl Antonín Sochor jmenován profesorem pěchotního učiliště v Milovicích u Prahy a velitelem školy středních velitelů. V červenci 1950 byl povýšen na podplukovníka, jenže 16. srpna 1950 umírá na následky dopravní nehody, ke které došlo ve vojenském výcvikovém prostoru Mimoň. Po nehodě se objevily dohady, že mohlo jít o záměr Sochora usmrtit. Hovořilo se o tom, že už při jeho cestě z Izraele do Prahy bylo na jeho letadlo stříleno, že ve vojenském prostoru pro změnu dvakrát někdo střílel na jeho vůz. Jenže při pozdějším vyšetřování vyšlo najevo, že Sochor žádný incident nikdy nehlásil a pokud si stěžoval, tak snad jen v okruhu svých přátel.
2: Tyhle ty incidenty, které údajně i sám Sochor zaznamenal, to také mohlo vést k domněnce, že mohl na něj být spáchán atentát nebo nějaký útok a jeho smrt být využita v rámci nějaké provokace. To nemusela být nutně jako akce proti Sochorovi z hlediska, že by byl souzen a odsouzen, ale že by mohl být zabit a jeho smrt pak nějakým způsobem využita v nějaké jiné provokační akci. Těch akcí v téhle té době bylo poměrně hodně. Jiná věc je, jak by Sochor přežil ten antisionistický podtón těch právě se rozdížejících procesů, jestli by třeba nebyl zařazen do toho protistátního spikleneckého centra nebo do nějakého procesu, v němž vlastně hrála důležitou roli ta antisionistická protiizraelská linka, protože jako velitel té brigády by se to nabízelo.
1: Okolnosti Sochorovy nehody vyšetřoval po roce 2003 Policejní úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Podle jeho závěru nešlo o zinscenovanou nehodu, ale o nešťastnou náhodu.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
3: Jaro 2026. Slovenská veřejnoprávní televize a rozhlas propouští desítky lidí, včetně pracovníků, kteří před 2 lety protestovali proti zásahům vlády Roberta Fica do této instituce.
4: Odcházejí ľudia, ktorí sa postavili za ochranu verejnoprávnych médií.
5: Nie je to tak, že by sme prepušťali na základe kritických názorov.
3: Jak sa slovenská média verejné služby dostala až sem? O tom vypráví nová dokumentární série Slovenská lekce. Už teď ji najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A poslechnout si ji můžete také na Plusu, a to v neděli po 14:30 odpoledne.
0: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Izraelský útok v centru pásma Gazy zabil 5 lidí. Podle Hamásu šlo o civilisty. Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli na úvod baráže o šance ligu nad Táborskem 3-0. A zítra bude skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Dominik Feri opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 tříletého trestu za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Feri argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
7: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
6: Soud stanovil zkušební dobu 3 roky, Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným. Celní správa řeší prodej domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz. Je protizákonný, přitom od poloviny dubna do poloviny května se na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za nabídky prodeje alkoholu hrozí, upřesňuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
8: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
6: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička řekl, že se snaží inzeráty aktivně blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale dají na portálu najít pořád. Při izraelském vzdušném útoku v oblasti uprchlického tábora v centrálním pásmu Gazy zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedly to zdravotnické zdroje spadající pod radikální hnutí Hamás. Podle svědků izraelský dron zasáhl skupinu lidí, kteří se postavili v pádu palestinských milic podporovaných Izraelem. Civilní obrana spadající pod Hamás tvrdí, že úder mířil na civilisty. Izraelská armáda informace o útoku prověřuje. Velké parkoviště P1 na příjezdu do Špindlerova mlýna v Krkonoších je pro běžný provoz teď zavřené. V jeho blízkosti se staví nový most Alanovka, které propojí lyžařské areály Svatý Petr a Petr a Medvědín. Další dopravní omezení budou ještě do začátku letních prázdnin, říká ředitel ski areálu René Hroneš.
9: Vidíme už tady na silnici takovou odbočku, která zatím nepovede k omezení dopravy, jenom takový výhybce, aby jsme mohli vybudovat základy a patky toho mostu. V průběhu zhruba července očekáváme zjednosměrnění provozu právě kvůli ukládání té mostovky, toho mostu na silnici, takže tady bude nějaké semaforové řešení.
10: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za 15:45 proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si 2. místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát. Přímý přenos odvysílají z Friburgu Radiožurnál a Radiožurnál Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava se přiblížili záchraně v šancelize. Na úvod baráže porazili Táborsko 3-0. A tenista Vít Kopřiva je ve 2. kole Roland Garros. Za zhruba 4,5 hodiny porazil Francouz Muteta 3-2 na sety. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová naopak v Paříži končí.
11: Odstavená vozidla na D1 a nebezpečí na D7 u Žatce. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí. Na kilometru 145,5 stojí nákladní auto, má defekt na pneumatice a blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Na D1 z Brna do Prahy stále čekejte překážku také za Jihlavou. Ve stoupání před Větrným Jeníkovem na kilometru 105,5 stojí po požáru dodávky dopravní značení v pruhu pro pomalá vozidla. Vybočuje se tam doleva za zatáčkou, tak projíždějte opatrně. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozor před sjezdem na Žatec. Na 65. kilometru se pohybuje řidič kolem odstaveného osobního auta. Podle informací od policie nemá zatím vestu, tak zpomalte. Další zelená vlna v přestávce hokejového přenosu.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky. A zítra bude taky horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy to bude i kolem 33 stupňů. Na horách většinou 20, na Šumavě bude i 24 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Stručný záznam o přijetí u císaře, ale také o počasí, choleře v rodině nebo o tom, že Krejčí mu zaplatil 59 zlatých za nové šaty. I takové zápisky obsahuje každodenníček Františka Palackého z posledních 11 let jeho života. K 150. výročí jeho úmrtí jej v roce 2026 vydal Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky. Více uslyšíte v dnešním dílu cyklu Ex Libris, který připravila Milena Štráfeldová. Přeji vám pěkný poslech.
0: Ex Libris.
13: Ledna 1865. Ráno, zima, minus 8 stupňů Reomíra. Poštou poslal jsem přeplatky na vídeňské noviny Debat, 10 zlatých. 8. ledna Rieger odjel do Malče, kníže Friedrich Schwarzenberg u mne.
12: Těmito až strohými zápisy začíná edice Palackého každodenníčku z let 1865 až 1876. Jde o poslední dosud nevydané deníky Otce národa, historika, politika, spoluzakladatele řady významných spolků a institucí, zkrátka stěžejní osobnosti české společnosti 19. století.
13: Významně se podílel na budování Národního muzea, působil jako předseda Královské české společnosti nauk a dopisující člen Císařské akademie věd ve Vídni, a stál v čele sboru pro zřízení Národního divadla. Byl členem sboru obecních starších města Pražského, poslancem Českého zemského sněmu a členem Panské sněmovny Říšské rady ve Vídni.
12: Vypočítává v úvodu knihy Palackého přímý potomek a iniciátor vydání jeho deníků Václav Macháček Rieger. Ten je také mým hostem. Nesetkali jsme se však v rozhlasovém studiu, ale v centru Prahy, jen pár kroků od míst, kde Palacký prožil velkou část života, kde psal své deníky a kde je dnes jeho památník. Když někdo hodně mluví, tak se o něm říkalo, že má řeči jako Palacký. Já jsem možná trošku i pod dojmem tohoto úsloví přistupovala k jeho deníku z posledních 11 let jeho života a narazila jsem na spoustu překvapení. Ale teď by mě zajímalo, jakou vlastně mají každodenníčky historii.
14: On se prostě už v útle mládí, nebo dejme tomu v tom mládí, kdy studoval na těch latinských liceích a kdy začal být vlastně aktivní, protože on i při těch studiích se zajímal o spoustu dalších oborů a měl už různé kontakty, tak už tenkrát si přece vzal, že si bude psát o tom záznamy, protože se to prostě jednou může hodit. A proto si řekl, že to bude prostě zaznamenávat. A musím říct, že v těch prvních fázích, v těch prvních letech to bral hodně poctivě. On začal vlastně i takovým životopisem de facto. Tím on vlastně úplně začíná. No a v těch prvních letech svého života vlastně to bylo poměrně vydatný a ty kdysi vydané už zápisky jsou daleko obsažnější než ty, ke kterým dochází teďko.
12: A to bylo možná první z mých překvapení, protože víme, jaké má Palacký za sebou opravdu obří dílo. A najednou ty deníky jsou neuvěřitelně stručné. Já bych asi čekala, že tam bude popisovat mnohem víc svoje plány, reflexe, dojmy, že bude analyzovat třeba společenskou a politickou situaci.
13: 11. července 1866. Ráno déšť, pak pohoda i ticho. Pověst o příměří z Prusy. Pomluvy od naší lůzy. 30. červenec. Brauner a Rieger u císaře. Prádlo. 18. října. Odbyl jsem korekturu prvního archu dějin českých od roku 1500.
12: Co se vlastně z téhleté stručnosti dá o jeho životě vyčíst?
14: On tyhle ty svoje zápisky vlastně pojal jako takovou dokumentaci svého života, každodenní, ale já si myslím, že ten záměr, jako aby se tam obtisklo veškerého snažení, že ten záměr byl v tom úplném počátku, ale já myslím, že ho velmi brzo opustil a začal šetřit časem. On byl strašně racionální, on byl samozřejmě extrémně pracovitý a on si vytkl tolik úkolů, že toto chtěl dodržet, ale nechtěl zase s tím ztrácet nadbytečný čas, takže ty svoje úvahy, ty rozbory, ty svoje komentáře k ledasčemu, tak ty on vtěloval do svých jiných textů, které potom vycházely ať už knižně nebo případně jako články nebo nějaký drobnější publikace. Tam se tomu věnoval celé, ale tady prostě si to asi zřejmě dokonce zakázal.
13: 27. října 1866. Večer v Českém divadle. Smetanova prodaná nevěsta. 30. října. Měl jsem audienci u císaře pána na Hradě Pražském. Mnohé gratulace u mne. 17. prosince. Marii našicí stroj k Vánocům 120 zlatých.
12: Palackého stručnost jde tak daleko, že ve svých zápiscích nepíše téměř nic o svém díle. Zmíní jen, že začal psát nějakou novou stať, nový článek, nebo že ho dokončil či odevzdal k vydání. Naproti tomu velmi pilně zapisoval meteorologické údaje, z čehož by měli meteorologové jistě velkou radost, protože si podle něj můžou téměř den za dnem zrekonstruovat, jaké bylo v tom kterém roce počasí.
13: 14. června 1869. Ráno 11 stupňů. Opoledni 20, večer 11. Tlakoměr 27 stupňů. V pokoji ráno 4 hodiny 14 stupňů reomíra. Dopoledne teplý vítr, odpoledne bouře.
12: I další dva měsíce v roce 1869 následují jen detailní záznamy o počasí. Co ho k tomu vedlo?
14: No já si myslím, že ho k tomu vedla vrozená opatrnost, že on měl samozřejmě určité zdravotní problémy a to poměrně už od mladých let. On to uvádí v některých svých právě zápiscích zřejmě, nebo prostě je to v textech, měl potíže s tou štítnou žlázou a on to sváděl na to, že se někde napil z nějaké studánky při nějakých svých cestách a že potom od té doby, že mu otekl ten krk a prostě od té doby, že měl tyhle ty problémy, byl zkrátka na sebe opatrný. Samozřejmě podmínky tenkrát byly velice spartánské, vlastně na všech místech, kde pobýval, to nebyl žádný luxus, že staré budovy, ty zámky vlastně, který postupně prošel, tak kromě vysloveně letního období neposkytovali rozhodně žádný velký komfort, ani ten pražský byt nakonec, všude se to bylo velmi primitivním způsobem. Prostě to zdraví tím bylo trošku poznamenaný a on si byl vědom svých velkých úkolů a snažil se to své zdraví v zájmu těch svých velkých úkolů, to své zdraví uhlídat, aby byl schopen prostě to všecko uskutečnit. Takhle já se na to dívám.
13: 20. října 1865. Večer iluminace města Prahy. Ochraptěl jsem a musel zůstávat i doma až do listopadu. 26. března 1869. Pro katar dlouhotrvalý dnes uložil jsem se. 27. března. Zůstal jsem opět ležeti. 28. října 1870. V noci stižencem byl cholerínou. 21. dubna 1876. Noc trapná kašlem i dávením. teplota 4 až 15 stupňů Reomíra. Jasno i proměno.
12: Z palackého deníku se dá taky vyčíst hodně o jeho finanční situaci. Jsou vlastně určitou formou účetnictví. Zapisoval si do nich údaje o příjmech a vydáních, jaké diety dostával jako poslanec ve Vídni, nebo kolik ho stála látka na nové šaty.
14: Já si myslím, že to všecko tak nějak souvisí. On prostě byl pořádkomilovný, měl rád pořádek i na stole, i v těch dokladech a byl zkrátka velice systematický a racionální. Všecko to prostě podřídil tomu, že měl tolik práce, že tyhle ty věci prostě mu musely fungovat a taky z toho je patrný, že on nerad jako někde zůstával dlužen, protože on si zaznamenával prostě i co komu dluží a naopak teda i v opačném směru. Prostě to byla jeho, řekl bych, do maximální míry naplněná pořádkomilovnost, která zase vyplývala z tého racionality.
13: 8. ledna 1866. Sněmovních diet od 10. prosince do 10. ledna 65 zlatých. Pan Šuzelka z Vídně vrátil Porýgrovi 100 zlatých. 30. června 1867. V redakci Národních listů dal jsem dnes na Národní divadlo 500 zlatých. 1. března 1871. Motlovi za frak, kalhoty a vestu 55 zlatých. 23. dubna 1876. Biv na radnici, za 1000 zlatých koupil jsem úpisy městské půjčky z roku 1873. 30. dubna. Za novou paruku dal jsem 16 zlatých.
0: Posloucháte Ex Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: V dnešním pořadu listujeme deníky, v nichž zachytil František Palacký střípky posledních 11 let svého života. Vyšly pod názvem Každodenníček a iniciátorem vydání byl Václav Macháček Rieger, s nímž jsem hovořila také o Palackého rodině.
14: Jemu nejbližší byla samozřejmě jeho manželka Terezie, to je bez pochyby, no ale on měl samozřejmě ty vztahy jako velice vřelý vlastně s celou rodinou, se svojí dcerou, se svým zetěm. O tom svědčí ten fakt té velice rozsáhlý korespondence, která je prakticky celá dochovaná. Některé části korespondence vyšly dokonce knižně, možná čekají na překlad, protože jeho korespondence se svojí ženou Terezí, ta například vyšla jenom v němčině, protože tak byla vedena. A dodnes mě mrzí, že to nikdo nepřeložil, protože ty dopisy jsou určitě krásný.
12: Vy jste zmínil dceru a zetě, měli bychom asi připomenout, že tím zetěm byl vlastně další velmi významný politik František Ladislav Rieger. A možná takovým drobným překvapením z těch deníků je i fakt, že o něm nikdy nepsal v těch denících jako o zeti nebo Františkovi, vždycky to byl jenom Rieger, působí to trošku studeně. Byl jejich vztah takto jako trošku otažitý nebo formální?
14: Já si myslím, že to je takový nešťastný moment, že to tak působí, ale ten vztah rozhodně byl velice blízký a těsný a nesmírně naplněný vzájemnou úctou. Přestože mezi nimi byl přesně 20 let rozdíl, tak si jeden druhýho naprosto vážil a ty vztahy mezi nimi byly, dá se říct, prakticky ideální. Přestože měli trošinku odlišný třeba politický názory, protože de facto Palacký byl trošku konzervativnější než Rieger, že Rieger byl modernější politik, dá se říct, že Rieger byl proti Palackému demokrat.
12: Nedocházelo tedy mezi nimi k nějakým politickým sporům?
14: Já si myslím, že k nějakým drobným určitě, jako to se týkalo třeba pasivní rezistence nebo těch momentů okolo těch sněmů. Určitě mezi nimi byly diskuse, o tom jsem přesvědčený a dalo by se to asi vyhledat, ale v zásadě tahli za jeden provaz a ty vztahy jejich byly velice důvěrný a dá se říct ideální.
13: 15. ledna 1865. Valná schůze Sboru pro Národní divadlo. Rieger složil prezidentství, já mluvil také. 4. května 1876 v Paříži. Den jasný, větrný. Po snídání doma kupovány klobouky. Já i Rieger byli jsme u Metternicha nadarmo. Pak navštívili jsme Mickiewicze a knížete Čartoryského. Oběd v Palais Royal.
12: Když se vrátíme k jeho rodině, zase další malé překvapení je v tom, jak velmi úsporně poznamenával vlastně jenom několika málo slovy i situace, které pro tu rodinu musely být velmi těžké. Když třeba zemřel jeho bratr, když zemřela Riegerova tchyně, dokonce když umřela malá vnučka Evženie, 6letá, tak to je jenom dvěma slovy. Co to znamená, co to říká o těch vztazích v rodině?
14: Asi tohle je docela těžký, tohle do detailu rozklíčovat. Já to chápu tak, podobně jako jsme se bavili o těch předchozích tématech, že to byla taková ta strohost těch záznamů. On zkrátka to nebral jako nějaký deníček, kterému by se svěřoval se svými emocemi. To byla zkrátka přehledná záležitost těch nejdůležitějších momentů, většinou velmi stručná a rozhodně to nesouvisí s tím, že by tam byla nějaký citový chlad.
13: 30. prosince 1865. Vnučka Libuška se roznemohla na spálu. 2. června 1866. Marie ráno křeče. Bohumilka ještě ležela. Též Libuška. Nepracoval jsem. 3. června 1866. Den jasný, překrásný. Marie ráno strádavši. Popolední zotavila se. Bohumila vstala. Libuška ještě ležela. 28. září. Popolední Libuška lehla se silnou horečkou, zvláště v noci, kteráž opakovala se po mnohé dni. Cholera v okolí dosti zhusta. Marie léčila se na mnoze šťastně. 3. října. Odjel jsem z Malče ráno v 6 hodin do Prahy. Po mém odjezdu v Malči Bohušek roznemohl se na choleru prudce. Též Libuška byla dosti těžce nemocna. 25. července 1870. Večer Libuška topila se v rybníce. Bratr Bohušek ji zachoval.
12: Ze zdravotních důvodů taky jeho rodina, především jeho manželka Terezie a Marie, jezdili opakovaně do Provence, do Nice. A v roce 1867 on tam taky vlastně s rodinou podnikl cestu. V tom deníku se to odráží dost nečekaně při té strohosti tím, že tam popisuje dost podrobně každý den, kam šel sám, kam šla Marie s dětmi, koho potkali, kde byli v divadle, a to vlastně se promítá i při té pozdější cestě do Paříže, kde taky strávil řadu dnů. A hlavně se tam setkal s řadou osobností. Ukazuje to na to, že zdaleka nebyl jenom jaksi českou osobností, ale že ho vyhledávala i řada významných evropských, francouzských a ruských osobností.
14: To se dá samozřejmě vyčíst z těch záznamů, protože ty jména padají zkrátka. On se samozřejmě speciálně Nice, to bylo takový, myslím si, centrum v té Francii, kde se scházelo spoustu osobností z mnoha zemí, potkávali se tam v kavárnách a byli prostě v kontaktu, navštěvovali se, věděli o sobě, dokonce si i dopisovali samozřejmě, protože to se zase dá dohledat z té bohaté korespondence, která je v archivu uložená.
13: 1. května 1867. Středa. Odjezd z Nici. Den jasný, silný vítr. Rieger odjel napřed 9:30 do Marseille. Já i Marie vyjeli jsme vlakem ve 3 hodiny z hostince. 2 místa do Paříže za 243,5 franku. Vagony přeplněné. Večer po 9:00 v Marseille přibyl Rieger. Vyjeli jsme odtud v 10:00 na noc. 3. května. Pátek v Paříži. Den dosti jasný a příjemný. Posnídavše doma, šli jsme já a Rieger k ministru Talandierovi. Oběd v Rue Rivoli. káva na bulváru, pak u San Madeleine. Došla psaní z Prahy a z Petrohradu. Večer v opeře L'Africaine, až přes půlnoc.
12: Ve stejném roce 1867 podnikl v čele delegace českých politiků, například Braunera a dalších, cestu do Ruska. Co ho k tomu vedlo?
14: Já to chápu, a nejen já, jako truc a protest proti Vídni, že jo? Protože ta Vídeň znemožnila tu trializaci, že jo? Protože ta dualizace z té podoby Rakousko-Uherska vlastně naprosto zmařila to úsilí o českou státnost a nějaké zrovnoprávnění a o korunovaci císaře jako českého krále. To všechno bylo vlastně navěky těmi Uhry vzpůrnými zmařeno a oni se chtěli ozvat a výstava v té Moskvě, to byla příležitost, jak dát najevo, že máme svoji hrdost a to nebyla žádná adorace té Moskvy, protože Palacký i Rieger byli kritičtí vůči tomu Rusku, ač to tak na první pohled nevypadalo, ale Rieger tam měl dokonce řadu konfliktů. Mnoho lidí si myslí, že byli rusofilové, není to pravda. To, jako ta situace byla daleko složitější a oni to podstoupili opravdu. To hlavní motto bylo vlastně protest proti Vídni.
12: Přesto se tam dostali opravdu do té nejvyšší společnosti, přijal je car s carevnou. Palacký to popisuje skutečně opět den pod ní, všechna ta setkání. Bohužel se tam nepromítá do toho právě to, o čem by hovořili.
13: 6. května, neděle v Petrohradě, pošmourno, opolední slunce, pak proměnno. Po 9. hodině jeli jsme do carského sela po železnici a tam uvítání chlebosolí. V carském zámku nejprve liturgie dlouhá. Představeni jsme byli carovi a carini a tak dále. Potom snídání a jízda v zahradách a tak dále. Po návratu oběd doma. V 7 hodin v divadle Smrt Jana Hrozného, hrabě Tolstoj. O 11. hodině vedeni jsme do klubu městského, kdež koncert, večeře a tanec. Odtud vrátili jsme se domů z půlnoci 1:30 hodiny.
12: Když se vrátíme zpátky ke každodenníčku, tak je vidět, jak vlastně byl systematický téměř do posledních dnů, protože poslední zápis je z 9. května roku 1876. O 17 dní později, 26. května téhož roku, Palacký umírá a ten zápis je to pouze záznam meteorologický. Je to úterý, teplota 2 až 8 stupňů Reomíra, barometr 27,9 stupně. Podle vás přináší teda jako publikace tohodle toho deníku nebo každodeníčku nějaký nový, neočekávaný, neotřelý pohled na osobnost Františka Palackého?
14: Já si myslím, že základní přínos téhle publikace je ten, že to vůbec vyšlo a že společnost současná bude mít příležitost vlastně vzít do ruky dostupnou knihu a podívat se zblízka na momenty, o kterých se prostě neví, že? Protože ty záznamy, ať už jsou to některé ty bohatší nebo ty velice strohé, tak vlastně doposud byly přístupné jenom, dokonce jenom některým historikům a vlastně širší veřejnost zkrátka toho Palackého zná jenom z té bankovky a z toho kamenného pomníku, nebo se můžou projít po Palackého mostě, ale to o tom Palackém neřekne vůbec nic, kdežto tenhle ten kontakt s těmi jeho autentickými záznamy, to je úplně jiná situace. Veřejnost se může k tomu Palackému dostat docela blízko.
12: Děkuji za rozhovor. Hostem pořadu Ex Libris byl přímý potomek Františka Palackého a Františka Ladislava Riegera, pan Václav Macháček Rieger. Sám dnes žije na zámku na Malči, kde také vytvořil expozici, která jeho slavné předky připomíná. Dnešní pořad, ve kterém jsme spolu s panem Macháčkem představili každodenníčky Františka Palackého z let 1865 až 1876, končí. Deníky editorsky připravila a velkým poznámkovým aparátem opatřila Petra Harlov. Dramaturgii pořadu měla Naďa Reviláková, ukázky načetl Ivo Tajmr, Technicky spolupracovali David Dibelka a Iva Podzimková a ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
0: Radiokniha.
6: Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka, zvyklá na život v přepichu, neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
0: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Návraty časem a neb to nejlepší z archívu Českého rozhlasu. To je výběr pořadů, které by neměly zapadnout a od autorů, na které by se nemělo zapomenout. Rozhlasové legendy, portréty osobností, politiky i kultury, polozapomenuté dokumenty, kultovní reportáže a debaty o tématech, které s časem nestrácejí aktuálnost. Rozhlasový archív pro vás prohledává David Hertl a k návratům časem vás zve každý všední den po 9. hodině večer na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
15: V učebnicích dějepisu se dočteme o sarajevském atentátu na Františka Ferdinanda d'Este. Následník trůnu tehdy 28. června 1914 právě projížděl městem ve voze. Jeho automobil řídil Čech Leopold Lojka.
16: Sloužil jako osobní řidič hraběte Haracha. Narodil se roku 1886 v Telči a roku 1907 se stal poddůstojníkem 6. dragunského pluku v rakousko-uherské armádě. V září 1909 se účastnil vojenských manévrů ve Velkém Meziříčí, kterých se jako hosté zúčastnili i císaři Rakouska František Josef I. a Německa Vilém II., ale také právě hrabě Harach. V noci po manévrech dálkový reflektor splašil koně dragunského pluku. Nablízku byl však Leopold, který koně na vlastní nebezpečí zastavil a uklidnil.
15: Tím si získal sympatie hraběte Haracha, který Leopolda Lojku poslal do Vídně na řidičský kurz. Ten ho úspěšně absolvoval a stal se tak profesionálním řidičem. Ve službách hraběte jezdil ve voze Gräf und Stift Double Phaeton. V roce 1914 byl hrabě Harach povolán, aby se zúčastnil manévru v Sarajevu. Měl sebou vzít také vůz s řidičem a být případně k dispozici arcivévodovi Františku Ferdinandovi d'Este.
16: V osudný den 28. června si arcivévoda se ženou vybrali na projížďku právě Harachův vůz se sklopenou střechou a s řidičem Leopoldem Lojkou. První atentát se odehrál cestou na radnici, kdy atentátník Čabrinovič hodil na autobombu. Ta se však odrazila od sklopené střechy a vybuchla pod autem jiným. 20 lidí bylo zraněno a Leopold Lojka spěchal s vozem na radnici. Po návštěvě radnice se arcivévoda s manželkou rozhodli navštívit zraněné v nemocnici. Informace o změnách trasy měl Leopoldovi říct Erich von Merici, který ale byl také v nemocnici a nikoho jiného nenapadlo změny Lojkovi oznámit.
15: Leopold Lojka místo, aby pokračoval po nábřeží Eppelkvai až do nemocnice, odbočil na ulici France Josefa podle původního plánu navštívit muzeum. V této uličce čekal Gavrilo Princip. Guvernér, který se zrovna nacházel v autě, nařídil Lojkovi, aby dal zpátečku a vrátil se na nábřeží. Autu ale v tento moment zhasnul motor a zastavilo se přímo před Gavrilem Principem. Ten vystřelil. Leopold Lojka se pokusil útočníkovi uniknout rychlým zařazením zpátečky, ale už bylo pozdě.
16: Leopold Lojka dostal po atentátu za úkol informovat o smrti následníka trůnu císaře Františka Josefa a děti Františka Ferdinanda d'Este a také německého císaře Viléma II. U soudu pomohl usvědčit Principa. Později dostal od císaře Karla I. odměnu ve výši 400 000 korun, za které si koupil hospodu ve Znojmě a později v Brně. Leopold Lojka zemřel roku 1926 v zapomnění.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Pro
17: Proč chce vláda prodávat pardubického výrobce výbušnin, firmu Explosia? Jak dlouho bude ještě každý den vyhlašovat maximální ceny benzínu a nafty? A je jisté, že se v budoucnu do Česka nevrátí ruský plyn, třeba pod hlavičkou azerbajdžánského? Probereme také záměry s energetickou společností ČES před blížící se valnou hromadou. Je tu nový díl pořadu Peníze a vliv. Zdraví vás Jana Klímová.
18: Naším hostem je ministr průmyslu a obchodu, vicepremiér a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Dobrý den.
19: Dobrý den a díky opět za pozvání.
18: Regulace cen benzínu a nafty má pokračovat i v červnu, tedy třetí měsíc za sebou. Vláda s vyhlašováním maximálních cen začala v reakci na ropné šoky kvůli konfliktu na Blízkém východě. Původně ta regulace měla trvat jenom měsíc. Jak to tedy teď bude dál? Máte nějaké jasné kritérium, co se musí stát, aby ta regulace skončila? Čili je to mírová dohoda mezi USA a Iránem nebo určitá cena třeba za barel ropy?
19: Musíme být přesvědčeni, že ta situace se nebude zhoršovat, což dnes samozřejmě nevíme. Mírové dohody stále uzavřeny nejsou, skáče to, pokud někdo sleduje, jak se vyvíjí cena za barel, tak vždycky co nějaké prohlášení, tak se to posune a nemáme jistotu toho, že by se to zase neutrhlo. To znamená, my si za tím rozhodnutím stojíme, nicméně je pravda, že po dohodě s těmi provozovateli čerpacích stanic, s těmi jejich asociacemi, jsme to trochu zmírnili. My jsme přesvědčeni, že to byl klíčový krok, který dnes se nám jasně projevuje v těch cenách, protože jsme dneska čtvrtí nejlepší ve smyslu cenu nafty.
18: Jasně, chápu, ale zase to je takové jako měkké kritérium, že budete přesvědčeni o tom, že se situace nebude zhoršovat. Jako máte tam nějaké tvrdé kritérium, na základě čeho si řeknete, tak teď to prostě zrušíme? Je tam třeba nastavená nějaká cena za ropu?
19: Nemůže tam být, protože můžete mít nastavenou cenu za ropu, ale ono vám to se třeba může ze dne na den hýbnout a zrovna v tu chvíli tam bude velmi zajímavá. Nicméně druhý den zase někdo něco řekne a vyskočí to nahoru a jsme tam, kde jsme byli. A my si nemůžeme dovolit to, že bychom jeli v režimu zastropování marží a zrušili jsme ho a já nevím, za týden jsme to zase zaváděli. No to bychom samozřejmě byli pro smích, nemluvě o tom, že by to tom prostředí neprospělo. To znamená, my to nebudeme prodlužovat ani o den déle, pokud uvidíme, že je zde určitá míra pravděpodobnosti, že ten trh se stabilizuje.
18: Vy jste zhruba před měsícem řekl, že situace kolem ropy a paliv je vážnější, než si všichni představují. Taky jste založil krizový tým a připravil krizový plán odolnosti ekonomiky, který počítá třeba i se scénářem, že paliva kvůli blokaci Hormuzského průlivu a vůbec situaci v Perském zálivu dojdou. Pořád podle vás Česku něco takového hrozí?
19: My jsme na straně bezpečnosti, to znamená, ten plán neznamená to, že by to tak mělo s nějakou větší dávkou pravděpodobnosti nastat, ale my musíme se připravit i na ty kritické scénáře. Já už jsem se zažil dobu covidovou a vím, že ten, kdo je připraven, tak ten poté může jednat daleko rychleji. Takže když jsem tvrdil a tvrdím stále, že ta situace je v tom Hormuzu nevyjasněná, zejména s ohledem na to, jak jsou porušeny všechny rafinérie a ta energetická infrastruktura, tak stále zde samozřejmě hrozí určitá míra rizika toho, že by mohlo být těch produktů z toho regionu o něco méně. Když jich bude méně, tak logicky může znamenat ad jedna zvyšování cen a ad dva teoreticky to může znamenat i ohrožení dodávek.
18: A co jsou ty krizové scénáře? Můžete říct nějaký
19: krizové
18: příklad?
19: Scénáře máme vlastně dneska tři. Spouští se přes cenu ropy a plynu na světových trzích a poté ale i na lokálním trhu s tím, že teď se pohybujeme ve scénáři číslo jedna. Jinými slovy, zatím relativně mírná opatření, například zastropování těch pohonných hmot, ale scénář 2 a scénář 3 už jsou o tom, že se zavádí konkrétní opatření, jak na té energetické úrovni, to znamená například bychom museli sáhnout do regulovaných cen elektřiny, případně plynu, a máme tam i různé varianty dopadů na jednotlivé segmenty, zejména tady podnikatelského prostředí a spouštíme určitá opatření nejdříve od těch měkkých, to by byl ten scénář 2, jako jsou například záruky, jako jsou například úvěry výhodné, jako jsou například různé pojištění, až po scénář 3, který by byl už skutečně kritický. Znovu říkám, není pravděpodobný, ale musíme počítat i s touhletou hypotetickou variantou a tam potom by to samozřejmě byly nástroje už velmi razantní.
18: A to je co?
19: No tak bylo by to třeba i zastropování cen energií, bylo by to spuštění třeba Kurzarbeitu a byly by to už dotační programy pro podnikatele.
18: A můžete říct nějakou cenovou hladinu, na jaké začíná scénář 2 a na jaké scénář 3?
19: Ty hladiny, oni jsou teď v tom plánu a je to tam přesně nastaveno s ohledem na ceny na světovém trhu a ceny u nás. Musí se to ještě nějakým způsobem průměrovat, protože to samozřejmě není možné, aby to bylo za jeden den, musí to být za určitou dobu. To znamená, teď to tady před sebou nemám, ale dá se to z toho dopočítat. A je to scénář nebo scénáře, které jsme připravili velmi pečlivě po dohodě s podnikatelskou veřejností, ale i s odbory. Dávali jsme to hromadě několik týdnů, všechno nám odparafovali, představil jsem to na brzce a ten scénář je dneska hotov.
18: A k těmhle cenám se ani neblížíme, a to jsou ceny elektřiny tedy.
19: Jsou to ceny ropy a ceny plynu na světových trzích nebo na evropském trhu a ta dále determinuje cenu samozřejmě elektřiny.
18: Hmm. A u té ceny ropy, kde je ta hranice, aspoň přibližně, protože teď jsme přes $100 za barel.
19: Nemůžeme to brát jenom za barel, je to cena ropy a poté samozřejmě ještě pohonných hmot zase v průměru Evropy. Je to tam docela, řekněme, nechci říct komplikovaně vypočítatelné, ale má to nějaký mechanismus spojený s koncovou cenou a s cenou na světových trzích.
18: Patří mezi ty opatření, jak zajistit bezpečnost dodávek, třeba je navýšení zásob ropy nebo pohonných hmot, protože to podle mě se nabízí jako první.
19: My na tom pracujeme, ale dneska to není tak, že bychom v celku navyšovali, protože ty kapacity pro skladování jsou plné, ale měníme strukturu, to znamená, bude to dnes více v úzovkách ve prospěch hotových produktů, čili benzínu a nafty a o něco méně čisté ropy. S tím ale, že pokračujeme dále v investicích pro zvyšování kapacit pro uskladňování, zejména tady hotových produktů.
18: To znamená, to bude stavět Čepro.
19: Čepro, přesně.
18: Nové sklady.
19: Tak.
18: Na konci dubna jste byl s premiérem a podnikateli ve střední Asii a na jihu Kavkazu, jednat o dodávkách ropy a plynu. Nejkonkrétnější bylo asi oznámení, že by polostátní firma ČES mohla uzavřít dlouhodobý kontrakt na dodávku zemního plynu z Azerbajdžánu, který by pokryl až pětinu tuzemské spotřeby. Jak je vlastně takový kontrakt reálný, když sám Azerbajdžán i jeho hlavní státní firma Sokar říkají, že mají nyní plné těžební kapacity i přepravní cestu do Evropy?
19: Nejedná se jenom s Azerbajdžánem, jednáme na dvou frontách, a to je se Spojenými státy a s Azerbajdžánem. V tom Azerbajdžánu je to přibližně tak, jak jste říkala, to znamená nějakých 20% naší spotřeby a o něco méně, ale ne úplně daleko od toho, nějakých 15% bychom chtěli dojednat se Spojenými státy, respektive s firmami ze Spojených států, tak, abychom do roku 2028-2029 měli dlouhodobé kontrakty přibližně na 40% té domácí spotřeby. Přičemž tedy tyto dva zdroje by měly být těmi hlavními zdroji. S tím, že jednali jsme na úrovni nejvyšší a jak tedy prezident Azerbajdžánu, tak šéf Sokaru slíbili, že pro nás budou alokovat zvyšující se kapacity, které předpokládají, že do těch 3 let budou, to není tak, že by to mělo být příští rok, a do toho roku 2028-2029 bychom toto předpokládám měli mít uzavřeno. Nicméně uzavírat se to musí už v následujících připustme měsících.
18: A tím, kdo to bude uzavírat, je tedy ČES. A nevadí, že je to pořád jako vlastně polostátní firma? Není to určité znevýhodnění třeba soukromých firm na trhu? Jakože stát pomáhá tady polostátní firmě, která prostě bude mít...
19: Stát nepomáhá polostátní firmě. I ČES má přece zájem na tom, aby měl dostatek pozichrovaných zásob. A vemte si, že ČES dneska má rezervované terminály na 8 až 15 let v Evropě na LNG, no ale nemá naproti tomu rezervované dlouhodobé kontrakty na to LNG třeba ze Spojených států. To znamená, i proto jsme třeba do těch Spojených států jeli, tak, aby se to jakoby spárovalo, protože jinak to jako ztrácí trošku smysl. Hmm. A třeba v tom Henryho hubu se dá nakoupit velmi výhodně.
18: Ještě se zeptám na jednu věc tomu Azerbajdžánu. Říkal jste, že oni investují do zvýšení těch kapacit, ale jak je to s tou přepravou? Protože tam tedy, pokud to dobře chápu, se má jednat o potrubní plyn. A jak by se sem dopravoval, musí překročit 7 hraničních bodů. Vlastně ta dopravní vzdálenost je dlouhá. Přichází to vůbec v úvahu, že by sem opravdu tekl azerbajdžánský plyn, nebo půjde spíš o nějaké swapy? A tak že by se to by měnilo jako.
19: Vždycky je to o swapech, jo? To jinak ani nelze dneska nakupovat, to znamená. To je to, co jsem se tady minulé vládě marně snažil vysvětlovat 4 roky a stále to nepochopili, že když si koupím třeba plyn z Norska, tak to neznamená, že mi dorazí norský plyn. To vysvopuju a mám tam ten plyn, který je v úzovkách mě nejblíže. Takže paradoxně, když jsme měli kontrakty s Norskem v dobách dávno minulých, tak jsem chodil ruský plyn, ne protože bychom ho chtěli, ale protože se to vysvopovalo. Nicméně ty dohody, které jsme předběžně měli s tím Azerbajdžánem, byly takové, že nám ten plyn dokáží dodat za poměrně dobrých obchodních podmínek. Tak, aby to bylo těsně pod cenou, která je dneska na burze v Evropě i po započtení vlastně těch cest.
18: Vy jste zmínil sám Norsko, norský plyn, jednáte tedy s Azerbajdžánem, se Spojenými státy. Proč nejednáte třeba s Norskem o dlouhodobém kontraktu, který jsme kdysi měli, už ho nemáme, je to evropský partner?
19: No, protože norské kapacity jsou vyprodané prakticky všechny. Není jednoduché dneska udělat dlouhý kontrakt s Norskem, které vydělává neuvěřitelné peníze. A to jako neříkám ve zlém teď na tom, že má vše dlouhodobě vyprodáno. A my se snažíme logicky tím pádem hledat ve zdrojích jiných, které jsou pro nás akceptovatelné z toho geopolitického hlediska a současně tak, abychom to měli diverzifikované.
18: Vy jste jednali s premiérem také v Kazachstánu o možných dodávkách ropy. Ropu ale nakupuje polský PKN Orlen pro Českou republiku, který tady také vlastní obě rafinérie. Čili vy máte nějakou dohodu s Orlenem, že mu pomáháte nakupovat ropu?
19: Ne, tam to bylo čistě o tom, že je možné toto využít, je možné s nimi jednat. A je možné jednat o fouzovkách dobrých cenách. Samozřejmě záleží to na PKN Orlen a my jsme se na to dívali z několika úhlů pohledu, protože určitě jsme zaregistrovali to, že družba, ta severní část, je vlastně dneska zastavená, protože Rusové neumožňují přepravovat kazašskou ropu skrze družbu do Německa, což ale ve finále nás jako trápí, protože 30% přibližně ropných produktů bereme z Německa, jinými slovy tady hotové výrobky, jako je nafta nebo jako je benzín, a to, že by se to tam zastavilo, by mohlo znamenat v čase, zatím to Němci jako nesignalizují, ale a když tak jako zatím nepatrně, tak by to mohlo znamenat ohrožení dodávek ze severu, myslím tím hotových produktů. Pak by nezbývalo, než že ty produkty musíme brát za Slovnaftu, kde tady máme už produktovat a museli bychom to tím nahradit. Takže jinými slovy, my jsme se de facto bavili o potenciálních dodávkách kazašské ropy obecně do regionu střední Evropy. To není jenom o tom, jestli by to kupoval PKN Orlen, nebo jestli by to kupoval někdo jiný z těch okolních zemích, ale oni přislíbili to, anebo deklarují to, že pokud by byl určitý problém, že jsou schopni nám sem tu ropu dodávat tak, abychom v tom středu Evropy nebyli tolik závislí.
18: V minulém volebním období, nebo už v prvním, kdy bylo hnutí ANO ve vládě, tak jste uvažovali o tom, že byste si odkoupili zpět třeba jednu rafinérii. Také státní MERO za minulé vlády jednalo o vstupu do rafinérie v německém Karlsruhe. Je pořád něco takového na stole, že byste chtěli mít i ve zpracování ropy jako stát něco vlastního?
19: Nelze to úplně vyloučit. Já jsem toho názoru, že byla chyba v minulosti prodat rafinérie české, čili Litvínov a Kralupy. Dneska vidíte, že se to nám nevyplácí. Nemluvě o tom, že samozřejmě ten, kdo to nakoupil, tak samozřejmě na tom vydělal neskutečné peníze. A to už je minulost, to je život. Nelze vyloučit, že bychom případně do nějaké takové infrastruktury vstoupili. A ta, o které jste hovořila a o které mimo jiné teda jednal už MERO v minulých letech, tak se nejeví jako zajímavá. Je to poměrně daleko, to znamená, tam to padlo čistě z ekonomicko-technických důvodů, ale není vyloučeno, že bychom případně nejednali někde jinde.
18: To znamená v zahraničí.
19: Tak, opatrně projevujeme zájem v zahraničí, možná v České republice, ale to není dneska o tom, že bychom jednali. Mm-hmm. My jenom říkáme, že stát je připraven případně zahájit rozhovory a diskuze o tom, aby nějaký podíl v rafinériích získal. Vidíme dneska, že to je skutečně strategická infrastruktura.
18: Maďarský premiér Petr Maďar při své návštěvě v Polsku teď řekl, že až skončí ruská válka na Ukrajině, tak Evropa se podle něj vrátí k nákupu ruského plynu a ropy, protože je to levnější. Co si myslíte vy?
19: Já to neumím takto posoudit, protože to, že to říká dneska premiér Maďar, mě nepřekvapuje. On jako tohleto tvrdívával v zásadě vždy a pouze tady si, já nevím, část možná pražské kavárny domnívala, že to bude vlastně jejich člověk ve smyslu toho, že se od všeho odstřihne. Jemu to ta situace v Maďarsku podle mého názoru úplně neumožní, ale my dneska nejsme závislí na ruských komoditách zcela. Pokud se samozřejmě začne zase do Evropy dodávat ruský plyn a začne se to swapovat, no, pak se tomu nelze vyhnout, to nemusíte kupovat, ale celá ta.
18: On se sem ruský plyn dodává akorát formou LNG.
19: On se sem dodává LNG a samozřejmě
18: Francie, Belgie.
19: Přesně tak, to říkáte správně, že to LNG vlastně končí ve Francii, dokonce Francie zvýšila nákupy ruského LNG, takže nějaké zbytky ruského plynu k nám sem stejně doputují skrze Německo.
18: Každopádně za vás je to správné podporovat touto cestou Rusko?
19: My Rusko nepodporujeme, to je otázka
18: tak
19: ne na nás,
18: ale
19: je to otázka na Maďarsko, jestli s nimi chtějí obchodovat, otázka za jakou cenu, protože...
18: No ne, jestli by to mělo dělat Česko.
19: A my jsme s nimi nikdy neobchodovali s Ruskem. Jo, my jsme nikdy nekupovali ani za naší vlády, ani za vlády Petra Fialy, se nekupoval nikdy ruský plyn. To, že k nám přes swapy se dostával, nebylo proto, že jsme měli kontrakty. I v době, kdy se kupoval norský plyn, tak byl samozřejmě kontrakt s Nory, ale swapem, čili ta směska k nám sem třeba dodavala ruská, a my jsme neměli nikdy s Rusy přímé
18: kontrakty. Tak firmy, které to dovážely, tak
19: neměli ani z Rusy.
18: Tak jeden ČES měl kontrakt s Gazpromem.
19: Malinký, ale ten měl úplně nepatrný, to bylo podrozřešovací schopnost. Jinak všichni obchodníci měli s německými velkoobchodníky a nekupoval se ruský plyn. To byla zase taková jenom pohádka té minulé vlády.
18: Naším hostem je dnes ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér vlády Karel Havlíček. Zeptám se na podnik Explosia. Premiér Andrej Babiš řekl v minulých dnech, že zvažuje prodej tohoto státního výrobce výbušnin a vojenských materiálů. Podpořila to i Alena Schillerová. Správcem akcí Explosie jste vy, jako ministr průmyslu a obchodu. Vy to také podporujete? To je dobrý nápad teď prodávat Explosii?
19: My to jenom vyhodnocujeme, protože Explosia je v situaci, kdy já když jsem nastoupil v roce 2019, poprvé na ministerstvo průmyslu a obchodu byla ve ztrátě, kolem kroužil

0: před odpisy a před úroky, čili to je jednoduchý propočet, jaký by asi měla mít ta firma hodnotu. Ale to, že ta firma tu hodnotu má, o tom není pochyb. Druhá věc je ta, že samozřejmě dneska se mohou přetrhnout různí tuzemští i zahraniční potenciální nabyvatele a nabízejí, že by do toho chtěli vstoupit. My to jenom monitorujeme. My jsme nerozhodli ani ano, ani ne. Pouze říkáme jednu věc, že samozřejmě s ohledem na cenu nikdy nebudou lepší podmínky už a musíme si uvědomit i ta rizika, která jsou, protože vlastně ten, kdo je dneska klíčovým zákazníkem společnosti Explosia a odebírá skoro 50%, což je realita, těch firm není až tolik, tak investuje do konkurenční provozovny, která do 2 do 3 let bude v situaci, že tu Explosii může v podstatě zásadním způsobem omezit.
1: To znamená, myslíte CSG?
0: Já nebudu to komentovat, kdo, jo, ale jenom tím chci říct, že tady vzniká konkurence, která samozřejmě může znamenat v čase a nebude to dlouhá doba to, že Explosia se opět dostane do úplně jiné kondice. Takže je logické, že i tyhle ty vlivy musíme mít na paměti.
1: Tak tady jsou, nezlobte se, ale tady jsou jako známé takové antipatie mezi Andrejem Babišem a Michalem Strnadem, šéfem CSG. Jako nehraje to tam nakonec roli, protože je známo, že CSG za minulé vlády chtělo koupit Explosii, posílalo dopis tady na ministerstvo průmyslu a obchodu.
0: Explosii chtěli koupit všechny 3 největší zbrojařské firmy v České republice a pokouší se o to několik let. Tady vůbec nehraje nějakou roli antipatie či sympatie. Tady hraje roli čistě to, v jaké dneska kondici, jak se to může vyvíjet v horizontu několika let, aby se to neotočilo zase. A za třetí, jaká je případná cena. Explosia dneska není strategickým podnikem ve smyslu toho, že ho potřebuje stát. Ty produkty nejdou napřímo do České armády, ty produkty jdou pro zbrojaře, kterých je zase prostě dávají do svých finálních produktů a exportují to do celého světa. To znamená, není to dneska o tom, že by stát měl pod kontrolou něco mimořádně strategického, co
1: dobře,
0: by ohrozilo bezpečnost.
1: Ale i třeba nedávno před 2 měsíci uzavřela strategické partnerství Explosia s tuzemskou firmou Colt CZ v oblasti dodávek zbraní a munice pro českou armádu a NATO, tak jako co třeba potřebujete ještě víc, jako že musí mít teda Explosia přímé kontrakty jako s armádou, jaký by to dávalo smysl?
0: Kdyby nastalo, tak je to pořád, tak proč by někdo třeba ten Colt s nima rušil ten kontrakt? Hmm. Ten Colt to neuzavřel, protože patří státu. Ten to uzavřel, protože tady má provozovnu a vychází mu to finančně. Když mu to finančně nebude vycházet, nebude to s nikým uzavírat a nehledě na to, jestli to vlastní stát, či jestli to vlastní někdo jiný. Čili to, že by mohl, a my říkám, že to nastane, jenom to monitorujeme, tam vstoupit nějaký zahraniční partner, za prvé neznamená, že by tam stát neměl nějakou možnost prostě to ovlivňovat, a za dva to neznamená, že se přece stěhuje ta fabrika do jiné země. A jestli by kdokoliv, například Colt, tam chtěl kupovat svoje produkty, tak si bude kupovat na hledě na to, jestli
1: jasně,
0: vlastně
1: ale
0: stát nebo
1: na druhou stranu, jako proč byste takovouto firmu třeba měli prodávat do Francie, kdy Andrej Babiš mluvil, že Emmanuel Macron požádal, jako, že by to chtěla koupit francouzská státní firma. Tedy mimochodem jako Explosia vyvíjí hnací náplně pro dělostřelecké systémy César francouzské výroby.
0: Za prvé se to neprodává do Francie. Oni jsou jedni z těch, já nevím, 7, 8, kteří projevili zájem. A za B to, že má někdo podíl v nějaké fabrice, ještě neznamená, že tady končí její výroba.
1: Říkáte, že situaci monitorujete, nebo ty možnosti monitorujete, tak kdy padne nějaké rozhodnutí, nebo jaký bude teďka dál postup?
0: Nejsme pod žádným tlakem. Jo, my pouze jako věcně vnímáme to, že je o to obrovský zájem a že pokud bys to mělo dělat, tak je k tomu velmi dobrá doba, ale nepadlo žádné rozhodnutí, že to budeme dělat.
1: Firmu, kterou naopak chcete zestátnit, tak je energetický kolos ČES. Když tady prvním krokem má být příští týden na valné hromadě ČEZu vytvoření dceřiné společnosti, kde by skončily třeba elektrické plynárenské sítě a v ní by ČEZ prodal 49% akcí a získal tak kapitál na pozdější výkup 30% soukromých investorů z mateřské firmy ČEZ. Vy podporujete tento krok, aby vznikla ta dceřiná firma a do ní vstoupil soukromý partner?
0: Ano, odpovídá to i našemu záměru, který jsme měli, který jsme nikde netajili. To znamená, je to jeden z těch scénářů, jakým způsobem nabít plnou kontrolu nad výrobní části ČEZu a je to cesta, která ad jedna vytvoří solidní cashflow pro ČEZ, aby to mohlo zrealizovat. Jinými slovy, nebude na tom tratný, tak jako kdyby do toho šel 100% s plnou polní, to znamená včetně těch obchodních společností nebo distribučních. A ad dva se tím nějakým způsobem ohrožuje energetická bezpečnost, protože například ČEZ distribuce je firma, která je víceméně regulovaným subjektem a tam se vlastně na několik let dopředu jasně nastavují ceny.
1: Teď se vede velká debata, jaká má být cena za prodej té minority v té nově vytvořené dceřiné firmě. Padají částky od 150 miliard do 250 miliard, desetinásobky EBITDA. Váš názor je jaký?

0: tomto?
1: Já nechci odhadovat. Dneska desetinásobek EBITDA je celkem racionální pohled. Já si dokonce myslím, že by mohlo být klidně i vyšší, protože se jedná o vysoce stabilní biznis. A dneska jsou investoři, kteří hledají zajímavé a poměrně jisté příležitosti, ale nechci spekulovat, jestli 10 nebo 15 násobek. V každém případě je to pro ČES velmi důležitý zdroj, na základě kterého potom vykoupí těch 30%.
0: A je to jisté, že k tomu druhému kroku skutečně dojde, že 30% minoritářů z celého ČES bude vykoupeno?
1: Ten příběh začíná tímhletím a končí tím, že se vlastně dokončí, to znamená...
0: Tak jestli neskončí třeba jenom tím prodejem části dceřiné společnosti?
1: Ne, no tak my jsme jasně řekli, že vlastně to je začátek, ale jinak bychom to nedělali. Zná, vidíte, že různíčka dohlídi nám říkali, neuděláte to, nemáte k tomu odvahu. Sice to slíbil minulý premiér Fiala, nakonec to neudělal, dopadne to úplně stejně, vydrbete zase s těmi minoritními akcionáři, tak nic z toho se neprojevilo. Minoritní akcionáři jsou uklidněni, si myslím, vidí, že přesně plníme to, co jsme řekli. Děláme to i v nejbližší možný okamžik, čili na první valné hromadě, která bude po tom, co vznikla nová vláda, a děláme ten krok A. Bude následovat krok B.
0: Díky za rozhovor.
1: Já moc krát děkuji.
0: Tolik z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Další tu bude za 14 dní. Příští týden v tomto čase si poslechněte náš pořad s Petrem Šimunkem. Nic osobního, prostě biznis. Budeme probírat mimo jiné dění na zmíněné valné hromadě ČES. Příjemný poslech i všech dalších pořadů Plusu přeje Jana Klímová.
2: Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Každou středu po 11. hodině na Plusu.
3: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. Jak se v ekonomické teorii přesně definuje recese, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
4: Ta definice recese, konkrétně ta zajímá vždycky každého nejvíc samozřejmě, tak ta je opřená o čtvrtletní data, nikoli roční. Pokud máme dva kvartály za sebou, v nichž mezikvartální změna HDP je záporná, tak poté se mluví o recesi.
3: A naopak, pokud HDP dvě čtvrtletí za sebou roste, máme potvrzenou konjunkturu, neboli ekonomický růst. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů, protože jejich hodnota má mnohem větší vypovídací hodnotu, když se vztáhne k velikosti ekonomiky, dodává Michal Skořepa. I proto je HDP tak důležité.
4: Tohle to se děje v řadě oblastí, ať už se třeba to týká zahraničního obchodu, protože samozřejmě zahraniční obchod Spojených států má úplně jiné objemy než náš zahraniční obchod sám o sobě. Může se to týkat třeba finančních ukazatelů, objem úvěrů v ekonomice, objem hypoték, jestli prostě ta ekonomika je hodně jaksi nasáklá dluhem nebo není. To taky potřebujeme k tomu prostě vědět, jak je ta ekonomika veliká, samotné miliardy sami o sobě těch úvěrů prostě nestačí k tomuhle tomu. Samozřejmě se to týká třeba i porovnávání zadlužení států. Prostě americký státní dluh je v úplně jiných řádech než je český, ale ve chvíli, kdy to srovnáme pomocí HDP, tak v Turánu už ta čísla jsou velmi dobře srovnatelná.
3: Každá vláda a každá firma si přeje, aby ekonomika rostla, protože v době konjunktury se všem lépe daří, lidem i firmám. Ekonomika se ale pravidelně pohybuje v hospodářských cyklech, během kterých se střídá konjunktura a recese. Každý stát se ale snaží, aby období ekonomických propadů bylo co nejkratší a abychom co nejdéle těžili z ekonomického růstu. A k tomu napomáhá několik základních věcí, říká Michal Skořepa.
4: Asi úplně nejdůležitější, že všeho je správné vzdělávání, správný vzdělávací systém, ale potom i stabilní soudnictví, dobře fungující státní správa. To jsou ty věci, které pořád slyšíme v těch veřejných debatách, co by stát měl a nedělá to. Takže to si myslím, že už nám mnozí z nás znají na spaměť, ale je to tak, prostě zejména to školství, státní správa, zákonodárství, to jsou ty klíčové věci.
5: 21 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Vrácenou lebku svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. Maďarský premiér Maďar vyzval ke snížení platů poslanců i prošetření kauz kolem bývalé vlády. Zítra bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. O jeho podmíněném propuštění z vězení dnes rozhodl okresní soud v Teplicích. Zároveň mu stanovil zkušební dobu na 3 roky a nařídil omluvu poškozeným. Bývalý politik TOP 09 si odpykal 2/3 z celkem 3letého trestu za znásilnění. Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před 2 týdny lebku z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
6: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
5: Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Při prvním jednání parlamentu od voleb to dnes řekl předseda vlády Péter Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána. Část návrhů už opozice kritizuje.
7: Premiér Maďar mluvil například o kontrolách ministerstev, podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po vládě Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů.
8: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint.
7: Kvůli úsporám chce také zrušit benefity pro politiky, ale i starosty nebo ředitele státních firem. Maďar už dřív slíbil snížit svůj premiérský plat v přepočtu na asi 250 tisíc korun. Ten Orbánův činil zhruba 500 000. Poslanci strany Fidesz, kteří po 16 letech poprvé zasedli v opozici, Maďarův projev označili za vyhrocený a štvavý. Snížení poslaneckých platů ale považují za rozumné. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Potvrdil to izraelský armádní představitel s tím, že rozšířená pozemní operace má odstranit přímé hrozby pro občany a vojáky. Izrael pravidelně bombarduje Libanon i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Taky libanonské hnutí Hizballáh pokračuje v dronových útocích na izraelská území.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a pražskou Ruziní. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
9: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
5: Omezení na D11 u Libic nad Cidlinou a na silnici 35 u Mohelnice. Na dálnici D11 Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavírají pravý pruh, do rána budou opravovat vozovku. Levým pruhem teď projedete plynule. Na silnici 35 se pracuje na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou. Silničáři opravují vodorovné značení, pohybují se v pravém pruhu a vybočuje se. Na silnici 46 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru ze Šternberka. Za obcí Dolany se srazila 2 osobní auta, místem se projíždí pomaleji. Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 33 stupňů, na horách kolem 20 a na Šumavě bude i 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Před 80 lety od dubna do července 1946 probíhal v Praze proces s protektorátní vládou. Před soudem stanulo 5 čelních představitelů okupační správy. Jak se poválečné Československo vyrovnávalo s nedávnou minulostí, připomene repríza dokumentárního pásma, které připravil Eduard Burget.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
11: Je neděle večer, chvíli poklekání. Pojďte za nimi, dámy a páni. Ve vsi na kostelní báni holub míru vrká. Bývalí světa páni natáhli už brka. Jméno po jméně tu, hraboš z červy hlodá, je neznámá již světu fašistická epizoda.
12: Co to bylo?
11: Já nevím. Snad sejček.
12: Ten houká tam, kde umírá churavec.
11: Já spadnul do rakve. Leží v ní moravec.
13: Podejte mi ruku.
11: Počkejte mi.
13: Kde jste?
11: Tady.
13: Halo, kde jste?
11: To je hrůza.
13: Tady jsem.
11: A hele, ono jich je tu víc.
13: Skutečně. On je to společný hrob. Na pohřeb nezbylo. Dědic byl škrob.
11: To jsou ty zbytky, jak se márnice smejčí. Kus kůže z háchy, staženej krejčí. Ten hrobař tady špatně zametá. Listí tu hníje a kupy jehličí. Leží tu lepka jako z Hamleta.
13: No, snad je to ochotník a roli tu cvičí.
11: To není Hamletova lepka.
13: Proč?
11: No, čelo je nízký, úzký, jak štice od pomády hebká. A potom Hamlet neměl fousky.
12: Ta hlava zaživa musela pantem mlátit, jinak by se jí čelist nemohla tolik klátit.
11: Asi byl řečník. Kde chudák konec našel?
12: Počkejte, řečník. Křičel a dostal kašel. A nebo kurděje.
11: Sotva. Když, tak spíš paralýza.
12: Takhle zní lepka, v níž byla zhoubná hlíza.
11: Tak, hlíza, nebo nádor, zkrátka na mozku nežit.
12: Snad to byl zločinec a nemohl zločin přežít.
11: To bych se divil. Ačkoliv, počkat. Ouha, v čele je díra a z díry něco čouhá. Toť kulka z ručnice a na ní jsou dvě slova. Ano, toť epitaf, vyrytý do olova.
12: Co pak lze epitaf vyjádřit dvěma slovy?
11: Lze, tady, čtěte sám.
12: Evropa Adolfovi.
14: Jistě jste z ukázky poznali známé hlasy Jiřího Voskovce a Jana Wericha, kteří za druhé světové války posílali domů ze Spojených států povzbudivá slova k českému národu. V ukázce odvysílané stanicí BBC v červenci 1942 si Voskovec s Werichem vzali na mušku mimo jiné i některé členy protektorátní vlády. Jména maršála Peténa, Franka, Mussoliniho, Göringa či Heidricha jsou všeobecně známá. Komu však dnes něco říkají jména jako Jaroslav Krejčí, Richard Bienert, Adolf Hrubý či Jindřich Kamenický? A přitom to byli lidé, kteří jsou neodmyslitelně spjati s historií naší země v době protektorátní. Na protektorátní ministry se velmi rychle zapomnělo. Možná je to dobře, možná ne. Každopádně snad jen jméno Emanuela Moravce dodnes slouží téměř jako synonymum pro kolaboraci nejhrubšího zrna. Paradoxem zůstává, že na rozdíl od výše jmenovaných Moravce po skončení války nikdo nesoudil. Odsoudil se sám. V květnových dnech 45. roku spáchal sebevraždu. Ale osud Emanuela Moravce je přeci dobře znám. Kdo však byli ostatní členové zmíněné protektorátní vlády? Kde se vzali a odkud přišli? Jaké byly jejich osudy? Nakolik byli nuceni vstoupit do vysokých protektorátních úřadů a nakolik se jednalo jen o jejich vlastní touhu pomoci a majetku? Kdo měl právo je soudit za jejich jednání? Byli to ti, co prožili dobu okupace v zahraničí, ať již v Londýně nebo Moskvě? Měli právo vynášet soudy nad morálkou a zbabělostí mužů, kteří si protektorát zažili na vlastní kůži a byli prakticky denně pod permanentním psychickým, mnohdy i fyzickým tlakem okupační moci? Na mnohé otázky dnes odpověď již bohužel nenajdeme. Ale pokusme se v dnešním dílu pořadu Dokument věnovanému procesu s protektorátní vládou alespoň na některé odpovědět. Protektorátních vlád se v letech 1939 až 1945 vystřídalo několik. Naše pozornost se však bude soustředit jen na vládu, která zahájila svou činnost krátce po příchodu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha do Prahy a po začení předsedy dosavadní vlády generála Eliáše. Muži, kteří ono pondělí 19. ledna 1942 skládali prostřednictvím státního prezidenta Emila Háchy slib poslušnosti vůdci Velkoněmecké říše Adolfu Hitlerovi jako ochránci protektorátu Čechy a Morava, ještě netušili, nakolik bude jejich historická úloha složitá. Většina z nich již figurovala v předchozích vládách. Mnozí byli taktéž spjati prostřednictvím vysokých funkcí s dobou první Československé republiky. Pojďme se s nimi ve stručnosti seznámit.
15: Předseda vlády a ministr spravedlnosti Jaroslav Krejčí se narodil v roce 1892 v Křemenci na Moravě. Již od dětství velmi toužil po vzdělání a byl značně ambiciozní. Po absolvování klasického gymnázia vystudoval právnickou fakultu. Brzy se z něj stal odborník, specializující se na ústavní právo. Zároveň úspěšně rozvíjel i svou pedagogickou kariéru na právnické fakultě Brněnské univerzity. Poprvé se stal členem vlády 1. prosince 1938, kdy byl jmenován ministrem spravedlnosti v kabinetu Rudolfa Berana. Od té doby začal jeho prudký kariérní vzestup. Tento jistě velmi schopný a ambiciozní muž vycítil svou příležitost a využil ji maximálně. Zcela právem se mu bude později vytýkat jeho přílišná povolnost vůči okupační moci. Byl velmi inteligentní a vynikající řečník.
16: Ministr vnitra a později předseda vlády Richard Bienert se narodil v roce 1881 na Smíchově. Po ukončení studia práv zasvětil svůj další život policejní službě a v letech 1920 až 25 zastával úřad pražského policejního prezidenta a od listopadu 1939 úřad zemského prezidenta. Není příliš známo, že Bienert byl příbuzným novináře Ferdinanda Peroutky. Bienertův syn Richard se oženil s Peroutkovou dcerou Evou, a to v květnu roku 1945, tedy v době, kdy se nad ministrem Bienertem začala stahovat mračna. Jak sám později vypověděl, k účasti ve vládě jej přemluvil její předseda Jaroslav Krejčí. Při procesu si na mnohé věci nedokázal vzpomenout, což přičítal na vrub své pokročilé senilitě.
15: Ministr financí Josef Kalfus se narodil v roce 1880 v Železném Brodě. Studium práv ukončil ve svých 46 letech. Důvodem byla špatná finanční situace Kalfusovy rodiny. V té době již několik let pracoval na ministerstvu financí, kde se po promoci stal odborovým radou. Poprvé zasedl ve vládě v roce 1936, kdy jej povolal tehdejší premiér Milan Hodža. Kalfus byl skutečně odborník na slovo vzatý. V pozdějším procesu se mu přičítalo k dobru, že v době největšího ohrožení republiky po Mnichovu převedl část státního majetku do rukou soukromých hospodářských skupin, pojišťoven a družstev. Díky tomu po okupaci, kdy si Němci vynutili prodej státního majetku v nevýhodném kurzu, zůstala podstatná část státního majetku na našem území. Byl jediným ministrem protektorátní vlády, který nebyl označen za kolaboranta.
16: Ministr zemědělství a lesnictví Adolf Hrubý se narodil v roce 1893 v obci Mláka u Třeboně a byl mužem mnoha tváří s velmi pestrou minulostí. V době první světové války vstoupil do Rudé armády a dokonce se stal velitelem jednoho z jejich oddílů. Po návratu do Československa bolševickou minulost zamlčel a vstoupil k agrárníkům, konec konců k tomu jej předurčovalo i rodinné prostředí, neboť pocházel ze staré selské rodiny. Později se mu přezdívalo Zelený bolševik. Po okupaci byl nejprve jmenován předsedou Národního souručenství a ministrem se stal na přání Emila Háchy, zejména pro vysokou popularitu a respekt u českých zemědělců. Díky loajálnímu chování vůči okupantům si po osvobození vysloužil kritiku zejména ze strany komunistů, kteří Hrubému nedokázali odpustit jeho bolševickou minulost, kterou tak razantně zavrhl.
15: Ministr dopravy a techniky Jindřich Kamenický se narodil v roce 1879 v Obořišti. Byl další z řady právníků v protektorátní vládě. Svůj život zcela zasvětil rozvoji železnic. Již v listopadu 1918 byl přijat na ministerstvo železnic, kterému pak zůstal věrný na dlouhá léta. Pomalu postupoval po kariérním žebříčku výš a výš a v roce 1928 byl jmenován sekčním šéfem s nadprůměrným platem 8 000 korun měsíčně. Kamenický se osvědčil jako svědomitý a pracovitý úředník s vysokou kvalifikací. Ve vládě se již krátce objevil v roce 1938 v úřednickém kabinetě Jana Syrového a později též v první protektorátní vládě Aloise Eliáše. Není proto divu, že stejný rezort mu byl svěřen i v nové vládě Jaroslava Krejčího v roce 1942. Tehdy ještě netušil, před jak složité životní situace jej postaví osud. Dokument.
17: Možná vám ve výčtu osob chybí jméno ministra školství a národní osvěty Emanuela Moravce. Vzhledem k tomu, že Moravec před soudem nakonec nestanul, nechme jeho osobu stranou. Navíc Moravců život by jistě sám vystačil na několik samostatných rozhlasových pořadů. Než se podíváme na samotný proces, pojďme si ještě některé hlavní aktéry připomenout v další ukázce Voskovce a Vericha.
18: Temná noc, když nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje, vítr ustal, lísteček nehne se, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zívá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá, a pod ní se šátrá postava. Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka? Má nějak nos jako pták a míří na Václavák. Pod plachetkou obahná ty křivé, jde k pomníku krále Václava. Tam se modlí za mrtvé i živé.

0: Brácha, v krvi se mácha, náš drahý Emile, ty skončíš nemile.
1: V bouřné noci vychřice, když skučí, ve štat parku láme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí. O holuby se buděj v podkroví.
0: Přívalem vod, kanály se dusí, kalná voda, drestavidlo. Ani pes nejde ven, když nemusí. Pod peřinu vleze strašidlo.
2: Jedno strašidlo však přece, lijákem se krade křece. Jak tak blátem ťape, co ručiček mu krev kape.
3: Drhne, meje, ale krev nesmeje.
0: Ta krev tě prozradí, krkavče.
4: Zlině, zlině!
0: No, prátka se smije, no tak je zlé, dobře, do roka a do dne, moravče. Houpá se hlava hloupá, o jednoho otrapu zas bude míň v gestapu. A jak se houpe, očima loupe, neboj se, Ema, nevíc se tě nestane.
5: Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka. Kohout chrápe, slepice se budí, teletí se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erte platech.
0: Náhle strach probudí hlízu.
5: Hlízu?
0: Hlízu. A zarazí v hlíze mízu.
5: Mízu jste řekl.
0: Mízu. Z hrobu za márnicí vylejzaj.
5: Co?
0: Agrárníci.
2: Pro pána.
0: Neberaní.
5: Neberaní?
0: Ne, co jsme je znali.
5: Ale jděte.
0: Nějaký fousek a nějaký hrubý.
5: Aha.
0: Co chtěl Hitler? Oni rádi vzali sedla.

0: Voskovec s Werichem měli, jak jsme mohli poznat, na situaci v protektorátu zcela jednoznačný názor. Prezidenta Emila Háchu a členy vlády prezentovali téměř jako krvežíznivé šelmy, které se nezastaví před ničím. My dnes s odstupem času víme, že hodnocení dvojice V plus V nebylo zcela spravedlivé a že nelze ku příkladu Emanuela Moravce a Emila Háchu házet do jednoho společného pytle. Protektorátní vláda, která se své vlády ujala v lednu 1942, byla od samého začátku vnímána zahraničním odbojem jako vláda kolaborantů. Toto označení si vysloužila díky svému povolnému postoji vůči okupantům a samozřejmě i díky celé řadě veřejných vystoupení a prohlášení, jimiž prokazovali svou oddanost hříši a vůdci. Je třeba si uvědomit, že situace v protektorátě se v té době radikálně změnila. Díky razantním Heydrichovým zásahům došlo po jeho příchodu do Prahy k omezení pravomoci vlády a kdejaký německý úředník měl na ministerstvu větší váhu než samotný ministr. V tomto případě se dá hovořit o takzvané vládě bez vlády, či chcete-li vládě loutkové. Povolnost a dalo by se říci neschopnost jakéhokoliv i sebe menšího odporu byla trnem oku vedoucím představitelům československého exilu, proto se již dlouho před skončením války vedly debaty o tom, jak zahraniční odboj po návratu naloží s kolaboranty a takzvanými zráci národa, včetně tedy protektorátních ministrů. Do osvobozené republiky se pak Edvard Beneš a spol. Vraceli se zcela konkrétními představami o potrestání protektorátních vlád. 27. října 1945 tlumočil Edvard Beneš představy exilu v rozhovoru s Laconovo-Meským.
1: Ako som vyrozumel z rozhovoru o kampani proti kolaborantom a vojnovým zločincom, i prezident energicky bude naliehať na to, aby traja vedúci činitelia slovenského štátu dostali najvyššiu výmeru trestu a aby trest bol tiež vykonaný. Ani Vatikán, ani nejaký zodpovedný katolícky živel v Európe nebudú sa ujímať zo žiadného titulu viníkov. Prezident uznáva naše ťažkosti v tejto veci a poznamenáva, že traja hlavní previnilci, českí, budú obdobným spôsobom potrestaní, Adolf Hrubý, doktor Krejčí a myslím Bienert. Zdôraznil, že proces s nimi bude pred procesom so slovenskou trojicou, tak aby otázka previnilcov bola tu i tam v jednom čase likvidovaná. U ostatných previnilcov nenástojí na exekúcii ani pri najvyššej výmere trestu.
0: Československé vládní exilové kruhy v Londýně se právní normou o potrestání Němců, kolaborantů a zrádců začaly zabývat již v polovině roku 1943. Osnovu retribučního dekretu, na jehož základě měli být zrádci souzeni, vypracoval Jaroslav Stránský. Mezi exilovými politiky však návrh od samého začátku vyvolával ostré spory. Byli to hlavně komunisté, kteří požadovali nejpřísnější potrestání a jmenovité uvedení všech institucí a osob, které budou postaveni před soud. Definitivní podobu londýnského dekretu pak Edvard Beneš podepsal až 1. února 1945. Komunistické požadavky naštěstí neobsahoval. Tento dekret se stal základem pro definitivní retribuční dekret prezidenta republiky číslo 16 z 19. června 1945. Součástí retribučního soudnictví pak byl rovněž dekret číslo 17 z 19. června 1945 o zřízení Národního soudu, do jehož kompetence spadalo soudní řízení s vedoucími činiteli moci a organizací v době protektorátu. Z hlediska politického i právního vycházel retribuční dekret z právní kontinuity Československé republiky. Na základě toho platil na území republiky jak pro její občany, tak pro příslušníky okupační moci zákon na ochranu republiky z roku 1923. Ten obsahoval kromě trestu za zradu a úklady o republiku též paragraf o trestání spolupráce s nepřítelem. Retribuční dekret pak prohlašoval období od 21. května 1938 až do konce války za dobu zvýšeného ohrožení republiky. Jednotlivé případy pak měly projednávat mimořádné lidové soudy a Národní soud podle zásad staných soudů. Tehdejší představitelé politických stran, včetně Beneše, považovali retribuční soudnictví za revoluční a mimořádné. Co je však velmi důležité, je skutečnost, že všichni se shodovali na tom, že se bude jednat o politické procesy. Z toho jasně vyplývá, že do pravidel politických procesů patří i účast politických institucí, tedy i politických stran, při přípravě procesů a při prosazování jejich záměrů a politickém využití. Zvláště připravovaný proces s protektorátní vládou byl pro z exilu navrácené politiky zcela zásadní. Jednání protektorátní vlády v době okupace bylo třeba postavit do kontrastu s hrdinstvím a statečností vlády v exilu. Je proto pochopitelné, že na řadu tehdejších obyčejných lidí nepůsobila tato vyjádření příliš věrohodně. V části veřejnosti stále přetrvával názor, že lidé, kteří po Mnichovu nebo za války odešli do exilu, nemají morální právo soudit jednání lidí, kteří zůstali doma. Handlivé soudy nad protektorátní vládou, které se často objevovaly v tisku, mnozí považovali za soud nad celým národem. Přitom mnozí měli ještě v živé paměti všednodenní realitu okupované země. Proto se záhy začalo ukazovat, že představy exilu a odsouzení protektorátní vlády se zcela neshodují s míněním velké části občanů. První soudy s vedoucími funkcionáři nacistické okupační moci, například s K.H. Frankem, ještě vyvolávaly zájem veřejnosti. Poté však zájem začal upadat a poněkud stoupl až během samotného procesu s protektorátní vládou. Byli to zejména komunisté, kteří se ve svém tisku snažili strhnout pozornost na svou stranu. Protektorátní ministry svorně označovali téměř za netvory, kteří zaprodali svůj národ. Stačí si jenom prohlédnout titulky pravidelného zpravodajství o procesu, tak, jak jej prezentovalo Rudé právo. Například protektorátní vláda, bahno zrady, zbabělosti a bezecti. Nebo politická koncepce českých zrádců, kolaborantství nejhrubšího zrna. Pojďme se nyní podívat přímo do soudní síně. Proces začíná.
2: Přesně před 9:30 vstupují dveřmi zleva, kterými před 5 nedělemi vstoupil Frank, obžalovaní zrádci. První vstupuje Krejčí, za ním Bínert, Hrubý, Kamenický a Kalfus v doprovodu členů sboru vězeňské stráže. Všichni vypadají dobře a usedají na lavici obžalovaných. Mezi nimi sedí vězeňští strážci. První pod místem národního prokurátora sedí Krejčí a za ním v pořadí, jak vstupovali ostatní. Nad nimi v lavicích sedí jejich obhájci. Obvyklé světlo filmových reflektorů, šumění běžících filmových přístrojů a klapání spouští fotografických aparátů. Soudní dvůr s přísedícími a prokurátory usedá na svá místa pod velkou státní vlajkou, umístěnou uprostřed síně. Mezi přísedícími vidíme vdovu po soudruhu Juliu Fučíkovi Gustu Fučíkovou a generála Koutňáka. Na to předseda soudu zjišťuje nacionály jednotlivých obžalovaných, kteří předstupují před něj a vypovídají. Tak Krejčí udává své jmění ve výši 380 000 korun československých. Bínert prý nemá nic. Kalfus má jen půl domku v hodnotě 40 000. Milionář Kamenický udává, že je generálním ředitelem drah. Hrubý přiznává statek v ceně 460 000. Tento výslech trvá 10 minut. Pak se ujímá slova národní prokurátor doktor Tržický. Žaloba vysílaná současně rozhlasem, aby se dostala do nejzazších koutů republiky, je obžalobou celé vrstvy finančních, průmyslových a velkoagrárních magnátů, která zradila národ. Taky chápe lid. Price sice unikl této spravedlnosti, Hácha je mrtev, jeho spiklenecký fašistický pomocník Valkovský není rovněž mezi živými, gestapácký agent a goebbelsovský dozorce za prodanec Moravec unikl sebevraždou o prátce. Ale háchovští zrádci stojí před soudem národa, mučeného léta okupantsko-kolaborantským terorem a budou odsouzeni. Spravedlnosti nesmí ujít nikdo z nich, ať to jsou takzvaní političtí nebo odborní ministři, všichni jsou stejně vinni. Nejtvrdší trest musí stihnout tyto Hitlerovi, Himmlerovi, Heydrichovi, Dalígovi a Frankovi ministry. Ve jménu milionů obětí a pro mír světa a šťastný život národa. Žalobce ukázal jejich zločinnost, která vyrůstala od prvních chvil, kdy se tato smečka zrádců po hitlerovském útoku na Československou republiku dostala k moci, od oněch slov Krejčího volajícího 15. března 1942. Každý národ má osud, jaký si zaslouží. Nikdo neohlížej se zpět, pracujme všichni pro budoucnost národa, jakožto disciplinované součástky Velkoněmecké říše. Až po chvíli 1945, kdy tito zrádci s Frankem v čele chtěli uzavřít separátní příměří jen se západními mocnostmi, aby mohli pokračovat v boji na východní frontě proti Rudé armádě a Sovětskému svazu. Podle Frankova plánu v této době mělo být území Čech a Moravy obsazeno ze západu, aby lépe mohli uniknout zločinecké hordy německých fašistů. Podle Frankova plánu, se kterým tito zrádci souhlasili, měla být vytvořena vláda, v níž měli být uvedení zrádci spolu s Frankem, přičemž by se na jeho dosavadní pravomoci nic nezměnilo. Ale úder Rudé armády a povstání českého lidu zmařilo tyto spiklenecké plány zrádců a německých fašistických vražedníků. Při procesu vidíme, jak červená nit zločinnosti domácích zrádců se táhne už od Berana, Preisse a ostatních zrádných živlů již z první republiky. Vidíme, jak ze zločinů jedné vlády vyrůstaly zločiny dalších vlád, jak jedna vláda připravovala cestu a půdu druhé, daleko zločinnější a zrádnější vládě.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
0: Protektorátní vláda jako celek, ale i jednotlivé osoby, byly často uráženi a zesměšňováni. Řada autorů různých satir šla ale mnohem dále. Komunističtí novináři si začali vyřizovat účty i s lidmi, kteří jim leželi v žaludku již v dobách první a druhé Československé republiky. V tom vynikal zejména komunistický novinář a příležitostný básník Václav Lacina, který si kromě protektorátního předsedy vlády Jaroslava Krejčího posvítil i na Rudolfa Berana.
2: Chyt pastýř Berana, hodil ho do brodu, stádo jež nechtělo, jde za ním přes vodu. Když uchvátí je vír, se stádem bude amen. Stádo však nemyslí, stádo jde za Beranem. Nám také před lety si stoupil Beran v čelo a octli jsme se tam, kam nejmíň se nám chtělo. Chtíti nám nastrčit nového Berana, je páni pastýři hra předem prohraná. Ať šenkýř mazaný, ať pomazaný páně, my známe Berany, dáme si pozor na ně. Ať si jsou mazaní, ať si jsou pomazaní, my nejsme tupí brav, nepůjdem za Berany. Ať si byl lev český kdysi drav, oca si mu zkroutím v paragraf a přeškolím ho v krotkou čoudu. Pak nejsa v živnosti své líný, střih vezmu z říšské buničiny, ušiju na něj právní boudu.
0: Proces s protektorátními ministry se samozřejmě dostal i na jednání vlády. Hlavní osobou, která vládu pravidelně informovala o chystaném a později probíhajícím procesu, byl od listopadu 1945 ministr spravedlnosti Prokop Drtina. Drtina byl členem Národně socialistické strany. V roce 1939 emigroval do zahraničí. Během války pak působil jako politický referent a spolupracovník prezidenta Edvarda Beneše a jako komentátor českého vysílání Londýnského rozhlasu. Drtina předložil ještě před započetím procesu předsednictvu vlády k rozřešení několik sporných otázek týkajících se posuzování viny jednotlivých obžalovaných ministrů. Konkrétně šlo o to, zda už samo členství v protektorátní vládě bylo podle retribučního zákona trestným činem. Předsednictvo vlády rozhodlo, že pouze aktivní účast na 15. březnu 1939 sama o sobě musí být považována za zločin. Toto vágní vymezení nám jistě samo o sobě přijde trošku podivné. Na snadě je totiž otázka, co předsednictvo vlády považovalo za aktivní účast na 15. březnu 1939. Tato otázka bohužel zůstala přes naléhání ministra Drtiny nerozřešena.
4: Ministr doktor Drtina podal potom zprávu o trestním řízení proti členům protektorátní vlády. Uvádí, že jak podle názoru národního prokurátora, tak i podle názoru předsedy Národního soudu nebylo by možno soudit všechny najednou. Doporučuje se rozdělení na 2 až 3 skupiny. Teď by přišla na řadu první skupina, v níž jsou oni členové vlády, kteří jimi byli až do konce. Jsou to Krejčí, Kalfus, Bínert, Hrubý a Kamenický. Národní prokurátor již spisy má a obžaloba může být i vypracována asi do týdne. Má za to, že Krejčí, Hrubý a Bínert budou žalováni pro zločin podle paragrafu 3 retribučního dekretu. Hrubého situace je zvážná, rovněž tak situace Krejčího. Aniž by dal předbíhat výsledkům trestního řízení, domnívá se ministr doktor Drtina, že zde přichází v úvahu trest nejtěžší. Hrubý byl vlastně nejaktivnějším členem vlády a je dokonce podezřelý ze styků se Sicherheitsdienstem. A rovněž tak Krejčího věc je velmi vážná a patrně i u Bínerta bude navrhovaný trest největší. Po této stránce není ovšem vyloučeno, že Národní soud bude soudit Bínerta mírněji. Ministr doktor Drtina je toho názoru, že je nutno si uvědomiti, že retribuční trestání má výlučně politickou povahu. Rovněž tak otázka, co mám a nemám považovat za zradu. Proto celá vláda by měla stanoviti, co bylo činem pouze politicky mylným a co naproti tomu bylo činem trestným.
0: Samotný proces s protektorátní vládou začal 29. dubna 1946. Na lavici obžalovaných tehdy zasedli Jaroslav Krejčí, Richard Bínert, Adolf Hrubý, Jindřich Kamenický a Josef Kalfus. Národnímu soudu předsedal Josef Tomsa, jediný soudce z povolání, a 6 přísedících, 2 komunisté, 1 sociální demokrat, 2 lidovci a 1 národní socialista. Jen pro zajímavost, jednou z komunistických přísedících byla i Gusta Fučíková. Většina obžalovaných nechtěla připustit, že by se nějakým zásadním způsobem provinila na svém národu. Bývalý předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí i díky svým právnickým a rétorickým schopnostem pojal svou obhajovací řeč téměř jako univerzitní přednášku z ústavního práva. V průběhu soudního přelíčení se totiž veřejné mínění stále více a více klonilo ve prospěch obžalovaných. Zároveň je třeba připomenout, že celý proces se navíc odehrával v atmosféře prvních poválečných parlamentních voleb. Ty proběhly v květnu 1946. Komunisté získali více jak 40% hlasů a předsedou vlády se stal Klement Gottwald. Na 17. červen 1946 byla svolána schůze předsednictva vlády. Důvodem bylo psaní tisku o procesu a potřeba objasnit skutečnou vinu obžalovaných. Původní představa o vině a potrestání protektorátních ministrů se totiž odkláněla od názorů a hodnocení většiny občanů, kteří žili na okupovaném území.
4: Ministr doktor Drtina podpisuje úplně pochybnosti předsedy o tisku. Také on tvrdí, že tisk referuje zkresleně a jednostranně. Vyvozuje to například z referátu o jeho vlastní výpovědi, které jsou nesprávné a jež se diametrálně od sebe liší. Sám se proto zlobil na svobodné slovo, které vyzvidlo vše, co svědčilo ve prospěch obžalovaných, a právo lidu zase nepoměrně zdůraznilo, že jeho výpověď přitížila Kalfusovi. Podle ministrových informací skončí líčení asi v příštím týdnu. Podle sdělení předsedy Národního soudu doktora Tomsy bude třeba asi 3 neděl na vypracování rozsudku. V tomto případě považuje odklad za vhodný, ještě přílišné sympatie, které tiskem a průběhem procesu byly snad u veřejnosti ve prospěch obžalovaných vzbuzeny, budou tímto odkladem snad oslabeny, takže reakce na rozsudek nebude třeba se obávati. Ostatně veřejná obžalova povede 2 svědky ze zahraničí, kteří podají referát, jak činnost obžalovaných působila v zahraničí. O tom, jak to působilo v Londýně, pak protokolárně dá výpověď ministr doktor Rybka, jak v Moskvě ministr Kopecký. Původně zamýšlel navrhnout generála Píku, avšak má za to, že toto řešení je lepší. Sám neschvaluje způsob vysílání rozhlasem, které je příliš obsažné. Ve prospěch obžalovaných působí také pochybný postup obžaloby, která se snažila přílišně dělat z obžalovaných špatné charaktery. Tito se bránili a teď lidé mluví pouze o tom, je-li který z obžalovaných dobrý člověk nebo nikoliv, a zapomíná se, o co vlastně jde. V rozhlase jsou vysílány dlouhé obhajoby a působí to velmi nesprávně. Je třeba věděti, že systém, za který obžalovaní odpovídají, musí být odsouzen. Osobně myslí, že budou všichni obžalovaní odsouzeni.
0: Domnívám se, že je nyní třeba nechat promluvit historiky Dušana Tomáška a Roberta Kvačka, kteří se procesem s protektorátní vládou důkladně zabývali ve své knize Obžalovaná je vláda. Jejich plastické vylíčení průběhu procesu ukazuje, že posuzování viny bylo skutečně nejednoznačné a že sami obžalovaní se svými obhájci nastolili řadu otázek, které nešlo zaškatulkovat do zobecňujících právních norem a zákonů.
2: Hlavní líčení se blížilo k finále. Národní prokurátor vyvracel 3. července některá tvrzení obhajoby. V žádném případě se jí podle jeho názoru nepodařilo obžalobou otřást. V závěru své repliky zdůraznil chybnou politickou koncepci protektorátní vlády, která by prý neobstála, kdyby byla postavena tváří v tvář našim předkům bojujícím za pravdu a spravedlnost. Obžalované nelze zbavit odpovědnosti, neboť jejich politika neodráží okupanty, byla nemravná a škodlivá. Národní prokurátor mluvil hodinu. Předseda soudu pak povolil 2 hodiny na repliku obhajoby. Krejčího obhájce probral stručně, což je kladeno za vinu jeho klientovi, a setrval na svém původním návrhu osvobození. Krejčí pak připomněl paragraf 16 retribučního dekretu, který takové osvobození připouštěl. Přičítal si za zásluhu, že národ nebyl úplně zničen německými masakry. Kamenický patrně promluvit nechtěl, ale když byl předsedou vyzván, předstoupil a opakoval své přesvědčení neviny. Obhájce Kalfuse shrnul svou odpověď do prohlášení, že nežádá o shovívavost, ale o spravedlnost. Skončil heslem Pravda vítězí, přičemž zdůraznil, že tím míní pravdu, kterou prokáže historie. Konec konců na historii se neodvolával jen on, ale ve svých posledních článcích i Moravec. Bínetův obhájce řekl, že národ právě očekává odpověď na základní otázku, proč když dva dělají totéž, není to totéž. Vláda, která přijela v září 1938 a proti vůli národa berchtesgádenské podmínky, prý získala zásluhu o národ. Za to vláda takzvané Malé republiky, když přijala podmínky diktované v březnu 1939 Hitlerem v Berlíně, se tím vydala podezření, že se dopustila zrady národa. Obdobně jako Sovětský svaz v létě 1939 smlouvou s Německem získával čas, tak získával čas i Bínat politikou záchrany národního bytí.
0: Obhájci protektorátních ministrů byli zkušení právníci. Navíc většina samotných ministrů měla právnické vzdělání. Nebylo proto jednoduché prokázat vinu v takovém rozsahu, jak si představovala nová Gottwaldova vláda.
2: Příští den byl věnován obžalovací řeči národního prokurátora. Zahájil ji citací z Jaroslava Kvapila. Jen toho se chci dožít, když se den můj sklání a přitom ještě tolik síly mít, zulíbat všechny věrné na potkání a zbabělce a zrádce na znak položit. Prokurátor Tržický pak řekl, že proces nelze srovnávat s kterýmkoliv jiným velkým procesem dosud vedeným, neboť má prokázat, že vedoucí politické osobnosti takzvaného protektorátu se dali do služeb pochybné věci. Sloužili okupantům a tvořili tak právní pláštík všem činům nacistických vetřelců. I kdyby se jejich setrvání ve vládě dalo před Eliášovým začením omluvit, není možné tak učinit v pozdější době, kdy okolnosti jasně prokázaly, že jejich postojem se nedalo nic zachránit. Konečná bilance na poli hospodářském, politickém i kulturním je pro český národ tak tragická, že horší vysádí a zbídačení si nelze už představit. Není období mezi Eliášem a ostatními ministry, řekl prokurátor. Občas se ovšem tvrdilo, že živý Eliáš by byl také postaven před tento soud. Eliáš se trvával na svém místě, aby kryl svoji pravou činnost. Stále v čele největší a nejodvážnější podzemní organizace, která byla ve styku se zahraničním odbojem. Obžalovaní až na Kalfuse, u něhož lze z části připustit tytéž důvody jako u Eliáše, takovou činnost nezakrývali. Teprve když se vývoj ubíral směrem nepříznivým nacismu, snažili se někteří vysmeknout z funkce jeho napomáhačů. Je charakteristické, prohlásil prokurátor, že prvním z nich byl právě obžalovaný Hrubý, který ovšem rovněž jako první pospíchal nabídnout po 15. březnu své služby Háchovi. Následovala závěrečná vystoupení obhajoby. V jejím průběhu se 28. června zhromáždil před soudní budovou hlouček občanů žádajících předsedu Thomsu, aby tribunál, ale i rozhlas věnovali větší pozornost i řečem obhájců a obžalovaných. Při zasedání 1. července dokončil svoji řeč obhájce Hrubého. V závěru uvedl, že v soudní síni jsou ti, kteří zůstali v protektorátu a byli nuceni vykonávat určité věci, které je možné považovat stejně za nutné jako za šíření nacismu. Poukázal na zasahování tisku do procesu, což považoval po právní, ale i politické stránce za velmi komplikované a sporné. K tribunálu dodal, vy jste svědomím národa a nikoli příslušníky politických stran. Za 100 let bude historie soudit, co jste rozhodli. Suďte spravedlivě, ale z hlediska času, kdy se věci staly.
0: Od květnových parlamentních voleb zesílil tlak vládních kruhů jednak na samotný soud, přestože to Gottwald popíral, tak na novináře a denní tisk. Již zde se začínají projevovat Gottwaldovy představy o svobodě slova a nezávislém soudnictví. Zcela zřetelně se to projevilo na schůzi předsednictva vlády krátce před vynesením rozsudku 15. července 1946.
4: Předseda vlády Gottwald uvádí, že snaha ministra Drtiny vyhnout se jakémukoliv působení na soud je jistě chvályhodná a souhlasí s ní. Přátelé bývalého režimu se jí však nedrží a vykonávají bezostyšný nátlak. Jde o přímou kampaň agrárnicko-fašistického podsvětí. Tyto ankety, deputace a tak dále, to je vše působení na soud. Trpěli jsme to, neorganizovali jsme protiakci. Čeho však je moc, toho je moc. To, co jsme četli v Lidové demokracii, je přímo napováženou. Uvažme jen, co se tam tvrdí. Rozsudek na protektorátní vládě bude rozsudkem nad národem. To je přímo neslýchané. Spojuje se to vlastně i s prezidentem republiky, když se s odvoláním na obhájce Resslera poukazuje na příčinnou souvislost mezi přijetím Mnichova a mezi 15. březnem a vším, co poté následovalo. A konečně se v článku žádá o rehabilitaci protektorátního režimu, o rehabilitaci tohoto období zrady, období hanebnosti, kterého národ dosud nezažil, a o zařazení jeho do historie národa. Náměstek Fierlinger podotýká, že tvrdí-li se, že všichni členové vlády v protektorátě věřili ve vítězství české věci, pak je to nesprávné. Hrubý a Krejčí věřili nepochybně ve vítězství Němců a proto tak jednali. Přitom nelze pominout nemravný život Krejčího, který byl v rozporu s takovým utrpením národa. Není pravda, že věřili ve vítězství české věci. Věřili ve vítězství Němců. Článek v Lidové demokracii může zavést veřejné mínění do strašného omylu. Náměstek Fierlinger vyslovuje dále podivení, že je možno psát takové články a působit tak na veřejné mínění. Jak potom si máme zachovat svůj čistý štít, jak budeme mezinárodně vypadat? Mimochodem podotkl, že angličtí hosté na jeho otázku, co soudí o potrestání některých zrádců, odpověděli, že nebudou protestovati, když je všechny pověsíme. Anglie sama dovedla své zločince potrestati. Náměstek Fierlinger se dále ptá ministra Hály, jak je možné, že došlo k uveřejnění článku, když přece jeho strana sama zastává mínění o nutnosti potrestání. Ministr Hála odpovídá, že lituje, že oba články vyšly, ježto oba jsou proti linii strany. Jeho strana zachovávala přece ve všech těchto otázkách stejnou linii. Ministr připomíná výrok náměstka Šrámka při abdikaci prezidenta republiky. Pane prezidente, vy nám zůstanete prezidentem. Ministr sám dostal za to vyhubování od Berana. Vedení jeho strany nemůže být i bráno v pochybnosti. Znovu lituje, že se tak píše a uvádí, že dá věc vyšetřit. Náměstek Fierlinger konstatuje, že z článku je zdvidno podle toho, jak je vypilován, že byl pečlivě po delší dobu připravován. Předseda vlády považuje článek za dokonalou ukázku politického jezovitismu.
0: Členům předsednictva vlády a ministru Drtinovi bylo v té době již zřejmé, že Senát Národního soudu nerozhodne podle jejich představ. V Senátu totiž vznikla patová situace, hlavně pokud šlo o vynesení nejvyšších trestů. Tři členové, dva komunisté a jeden sociální demokrat, byli pro dva tresty smrti. Tři, dva lidovci a jeden národní socialista proti. Na základě jednání předsednictva vlády z 15. července měli zástupci jednotlivých politických stran své členy v Senátu informovat a přesvědčit je, aby při hlasování o trestech se řídili instrukcemi předsednictva vlády. Zde máme již jasnou ukázku postupné komunizace české justice. Můžeme zde hovořit o jasném nátlaku na nezávislé soudnictví. Národní socialisté a lidovci však Gottwaldův tlak

proces obnovit a obžalobu rozšířit. Nic se však nenašlo. 31. července pak Národní soud vynesl rozsudek. Krejčí byl odsouzen na 25 let, Bínert na 3 roky, Hrubý dostal doživotí, Kamenický 10 let a Kalfus byl sice uznán vinným, ale vyvázl bez trestu. Hned druhý den obdržel ministr Drtina i celá vláda rezoluce, dopisy a telegramy proti nízkému rozsudku nad protektorátní vládou. Většinu jich ovšem podnítily komunistické instituce. Komunisté rozjeli ostrou kampaň, která nakonec vyústila v kampaň proti samotnému Národnímu soudu. Nejvíce rezolucí přicházelo od organizací odborových a odbojových, které byly pod vlivem komunistů. Ruku v ruce s tím probíhala rovněž kampaň v komunistickém tisku. Počínání komunistů však narazilo na nesouhlas většiny veřejnosti a odsoudili je i představitelé ostatních politických stran. V této době nebyli komunisté ještě naštěstí tak silní, aby dokázali uskutečnit revizi celého procesu. Závěrem tak můžeme říci, že proces s protektorátní vládou vypovídá nejen o samotném postavení vlády v protektorátu a československém exilu, ale zároveň vytváří poměrně jednoznačný obraz o poválečném chování komunistů. Zvláště po květnových volbách v roce 1946 se komunisté začali cítit takzvaně na koni a jejich tlak na ostatní politické strany i veřejnost značně zesílil. Zasahování do kompetencí nezávislého soudu bylo pro komunisty jen první ukázkou toho, co se mělo za několik málo měsíců stát skutečností. Proto je potřeba i na událost, jakou byl proces s protektorátními ministry, nahlížet v souvislostech. Lépe tak pochopíme jednání lidí, ať již sedících na lavici obžalovaných nebo žalujících. Ze zřetele bychom však nikdy neměli pouštět slova, která zazněla v rámci obhajoby protektorátní vlády. Suďte spravedlivě, ale z hlediska času, kdy se věci staly.

Končí další díl z cyklu Dokument. Na pořadu spolupracovali Hana Vohrysková, Dana Pohnánová, Radvít Novák, Daniel Raus a Milan Kudrys. Od mikrofonu Českého rozhlasu se s vámi loučí autor pořadu Eduard Burkett.

Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
1: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
2: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
1: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec, že se z ní stane pilotka.

0: aby ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
1: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
0: Zkouška ale nedopadla dobře.
1: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo tomu, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
0: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exibice. Létala v Evropě i v zámoří. Po jí nezaviněné letecké nehodě v Dominikánské republice, ale musela se svým kolegou letcem odplout do Ameriky. A zase trochu navzdory všem a všemu.
1: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že zaprvé už byl podzim, zima, takže se příliš nelétalo. Vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když oni měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění. Živila se tam různě, psala do krajinských novin, zároveň dělala švadlenu, zároveň se živila i jako kuchařka, prostě dělala úplně všechno, co mohla.
0: Nic z toho ale Boženu neuživilo, takže se přece jenom vrátila domů. Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
1: Skutečně již od začátku toho roku 1919 začala být postupně zvána na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
0: Sama už se do letadla neposadila, protože na obloze začaly dominovat stroje, které už pilotovat neuměla. Kromě propagace letectví se vrátila i ke zpěvu jako lektorka ve své malé soukromé pěvecké škole. Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
2: 22 hodin.
3: Český rozhlas Plus.
2: Dominik Ferry, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Španělsko potvrdilo druhý případ hantaviru. Zítra bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
4: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
5: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
6: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
5: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
7: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
5: Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.
2: 3 miliony korun dostal jako odchodné bývalý ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra David Kostka. Informace získal Radiožurnál podle informačního zákona. Kostka získal o 200 tisíc víc než odvolaný šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který řídil největší zdravotní pojišťovnu v Česku. K výši odchodného se Kostka vyjádřit odmítl. Rezignoval ke konci dubna.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Španělské ministerstvo zdravotnictví oznámilo druhý případ hantaviru u pasažéra z výletní lodi. Pacient je teď v madridské nemocnici na oddělení s vysokým stupněm izolace. Jde o druhý případ mezi 14 španělskými pasažéry, kteří byli po evakuaci umístěni do karantény. Zatím je podle údajů AFP hlášeno 9 potvrzených případů, včetně těch španělských, a jeden další pravděpodobný případ. 3 lidé zemřeli. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává riziko globálního šíření nízké. Kriminalisté a veterináři našli v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů v nevyhovujících podmínkách. Zvířata byla podle policie v nevětraných a silně špinavých prostorách. Tam se i množila a příbuzensky křížila. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání všech psů, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
8: Kriminalisté ve věci vedou trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což v případě odsouzení hrozí až 8 let odnětí svobody.
2: Nehody na D1 u Hulína a na D2 za Podivínem. Na dálnici D1 u Hulína vyšetřují nehodu v nájezdu z dálnic od Frištáku a od Rokovic. Na exitu 265 ve směru na Brno havarovala dodávka a skončila mimo vozovku. Projíždí se jen levým pruhem, D1 je ale bez omezení. Následky nehody překážejí i na dálnici D2 z Bratislavy do Brna. Za Podivínem na 39. kilometru osobní auto srazilo srnu. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové čekejte překážku za odbočkou na Městec Králové. Na 50. kilometru stojí na konci připojovacího pruhu porouchané osobní auto, už je označené šipkou. Na silnici 27 z Plzně do Žatce pozor na nehodu při průjezdu Kralovicemi. V Žatecké ulici osobní auto narazilo do ostrůvku, průjezd je proto omezený. Na silnici 22 z Domažlic do Klatov zpomalte za Kdyní. U Loučimi osobní auto srazilo zvěř, na místo jede vyšetřovat policie. Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 33 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě bude i 24 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
9: Vyjeli jsme do zemí, jako je Thajsko nebo Japonsko, a zkoumali, jak moc současná kultura ovlivňuje sexualitu mladých lidí a jak velký vliv na nás mají zdroje, které konzumujeme zvenčí, říká Barbora Baronová, která s partnerem napsala knihu Soft. Chcete-li reportáž, deník, soubor rozhovorů, cestovatelský zápisník, esej i love story. Příjemný poslech přeje Markéta Vosková.
3: Hovory.
9: Ve studiu Českého rozhlasu Plus je Barbora Baronová, zakladatelka nakladatelství Women a spisovatelka. Vítejte, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: My natáčíme hovory těsně po skončení mezinárodního veletrhu Svět knihy, tak mě zajímá, co vás tam zaujalo?
10: To, že byl teďka svět knihy, se propsalo zejména na mém hlasu, což ale svědčí o tom, že letos byla nádherně velká návštěvnost. Byla jsem sama překvapená a musím ještě dodat pro kontext, že nakladatelství Vomen je součástí Stanu malých nakladatelství a my nejsme úplně vždycky ve všech obchodech. To znamená, že u našeho stanu jsou vždycky návaly, a takže mám takový pocit, že všichni Češi čtou, že jsme v nějakém dobrém momentu pro českou literaturu, ale realita je vlastně taková, že jinak mimo tu bublinu toho světa knihy, ta situace s prodejem nebo se čtením knih není úplně dobrá.
9: Ta nálada byla tedy spíš pozitivní, nebo tam byla tahle obava, o které mluvíte?
10: Opravdu pozorujeme to, že dochází k nějaké krizi v rámci literatury, a to přesto, že jsme třeba v letošním roce hostem hlavním na frankfurtském knižním veletrhu, takže zájem o čtení trošičku upadá, ale nevím, jak u ostatních nakladatelství, ale u nás malých nakladatelů se ukázalo, že máme věrné čtenáře, že nás lidi mají rádi, a teďka jsme byli 4 dny v takovém rauši, bych řekla.
9: Pojďme se dostat tedy k nakladatelství Vomen. Vy jste ho založila v roce 2012. Měníme kvalitu čtení knihami, které vydáváme pomalu. Co si pod tím máme představit?
10: Nakladatelství Vomen vlastně stojí na tom, že všem knihám věnujeme velkou péči. Není výjimkou, že na knížkách pracujeme 2, 3 i 4 roky, než je připravíme opravdu k vydání. Často spolupracujeme s autory a autorkami úplně už jako od samého začátku nějakého nápadu, a ta péče se pak jakoby propisuje i do dalších kroků, že opravdu dáváme hodně času i grafickým designérům a designérkám na to, aby mohli knížku jakoby vyvinout, a bavíme se třeba o tom, že ta pomalost je opravdu nějaká vysoká kvalita, že já, když nejsem jenom nakladatelka, ale chci být opravdu vepsaná svými schopnostmi i do těch knížek, to znamená, že jim opravdu věnuji veškerý svůj čas, péči, že se bavíme, když knížka vyjde, co pro ní ještě dál můžeme udělat, snažím se ty knížky vozit na různé knižní akce. Když to srovnáme s jinýma většíma nakladatelstvíma, ti nemají třeba takové kapacity, zdroje, finance, mají trošku jiné motivace třeba pro vydávání knížek, a proto oni jdou třeba víc výkonnostním módem a nemůžou, když třeba vydají, já nevím, 500 tisíc knížek za rok, tak se opravdu nemůžou věnovat každé té jedné knížce tak, jako by třeba my, malí nakladatelé, a nejsem sama, kdo v Česku dělá ten slow publishing, to pomalé vydávání péče, jsme to vesměs my menší nakladatelé, kteří vydáváme třeba 2 knížky za rok, 5, někdo 10, 15, ale díky tomu opravdu známe všechny ty knížky od A do Z, a potom, když jsme třeba na světu knihy, tak opravdu můžeme dát absolutní servis, background té knížky těm našim čtenářům a čtenářkám, a vlastně s tou knížkou jdeme roky, ne dny nebo týdny nebo měsíce, ale opravdu se jim snažíme jakoby dát dlouhý život.
9: Vy jste měla za sebou kariéru v reklamním biznese, studovala jste mediální komunikaci, pracovala jste pro velké značky, jak píšete na svém webu, a taky jste se věnovala hudbě. Kde je ten moment, kdy jste se rozhodla založit nakladatelství? Proč?
10: Ta moje cesta ke knížkám vedla od toho, že moje máma byla knihovnice a já jsem vyrůstala mezi knihama, a uvědomila jsem si, že knihy jsou takový můj safe space, a to jsem schopná teďka vlastně vidět ten bezpečný prostor až teďka jakoby zpětně, proč jsem k ním vždycky tak inklinovala. Pro mě jakoby být mezi knihama v knihovně bylo něco naprosto přirozeného, a já jsem vystudovala žurnalistiku, ale vždycky jsem věděla, že chci psát a tvořit knížky. Pro mě, ve mně to bylo něco tak jakoby přirozeného, a já jsem vystudovala žurnalistiku a mediální studia, a pak jsem vlastně, když jsem se měla vybrat, jestli chci do médií nebo do reklamy, mě vždycky, nebo na konci těch 90. let a později na začátku 21. století se ukazovalo, že vlastně byla taková ta ještě pořád zlatá doba reklamy, a mě to fascinovalo a bavilo mě vytvářet třeba krátké scénáře pro spoty a tak dále, a ta kreativita tam byla ještě velká, a já jsem si to jenom vyzkoušela asi na rok a půl, a pak jsem dlouho, nebo ještě vlastně do dneška jako občas někdo někomu vypomůžu, třeba s nějakou marketingovou strategií a tak dále. Ale vlastně v roce 2006 jsem to vlastně pak zabalila v té reklamě, protože já jsem hodně netrpělivý člověk a já nezvládám chodit do práce od do. Já prostě potřebuji vlastně pracovat třeba v noci, přes prázdniny a tak dále. A já úplně jsem nedokázala fungovat v nějakém řádu. Já teda řád teďka mám ráda, ale tenkrát jsem byla takový dost jako punk člověk. A vlastně pak jsem ještě odjela do Indonésie, pak jsem se vrátila, zkoušela to zase v té reklamě, pak jsem šla na volnou nohu a vlastně, když jsem měla na volné noze, najednou jsem měla čas, tak mě začalo bavit jakoby zpracovávat příběhy lidí, které jsem potkávala v nějaké delší jakoby literární formě, než jenom třeba v krátkém časopisovém nebo nějakém mediálním tvaru. A tak jsem se dostala k napsání naší první knížky Slečny o neprovdaných a bezdětných ženách. A od toho už pak jenom byl krůček, protože jsme spolupracovali. Já jsem se dostala k fotografce Ditě Pepe, s kterou jsme se velmi spřátelili. A Dita pak řekla hrozně hezkou věc, protože my jsme zkoušeli tu knížku jakoby různě nabízet a vytvořili jsme ji tak jako hodně artově ve spolupráci s grafickým designérem Milanem Nedvědem. Zkoušeli jsme ji nabízet různě třeba do nakladatelství. Oni říkali, to je až příliš artové a tak dále. A ta Dita tenkrát řekla hrozně hezkou větu. Ona řekla, tak když my děláme na knížce 4 roky a pak jako odbudeme nějakým hodně jednoduchým nebo levným designem, tak to není ono. Tak jsem vlastně přes tu motivaci toho, OK, tak když nám to nikdo nechce vydat, protože to je příliš ambiciozní, jsem teda zkusila asi jenom 3 nakladatelství, tak já jsem si říkala, tak jo, tak já vyberu stavební spoření a založím nakladatelství a tu knížku si vydáme. A ta knížka byla úspěšná, pak jsme za 2 roky udělali s Ditou další a pak za mnou přišel Indra Štrajt a já pak jsem objevila úžasné archivy Libuše Jarcověkové a nejenom se to začalo jako hodně nabalovat a já jsem objevovala zajímavé tvůrce, ať už fotografy, výtvarníky, literáty, s kterými jsem chtěla spolupracovat, protože jsem se do nich zamilovala, kteří mě fascinovali a tak jsem se najednou stala nakladatelkou a vtipné bylo, že já jsem se dlouho za nakladatelku nepovažovala až do roku 2016, kdy jsme za knihu Intimita získali Magnezii literu za nakladatelský počin, tak jsem si řekla, asi jsem ta nakladatelka a od té doby jsem nakladatelka.
9: Říká Barbora Baronová, literární dokumentaristka, spisovatelka, editorka a zakladatelka nakladatelství Women.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Vy jste mluvila o vydaných knihách, některé z nich zaznamenaly velkou pozornost veřejnosti, získaly různá ocenění. Byla některá z nich, kromě těch zmiňovaných, pro vás přelomová nebo vyloženě taková, že posunula zase tu vaši kariéru úplně na jinou úroveň?
10: Myslím si, že jednak to byla ta zmiňovaná kniha Intimita, kdy jsem si poprvé tady uvědomila, že vedle toho, že jsem literární dokumentaristka, spisovatelka, takže jsem i ta nakladatelka. Ale vlastně za hodně takový jako přelomový rok považuji ten loňský rok. Já jsem udělala 5 knížek a udělala jsem 2 překladové knížky z ukrajinštiny a díky různým jakoby možnostem, já jsem třeba 2 roky zpátky dostala rezidenci na frankfurtském knižním veletrhu a mohla jsem se dostat jako na to nejvyšší pole, kde se obchodují práva na knížky a tak dále. A viděla jsem, jak je ten svět jako extrémně profesionalizovaný. A já jsem vlastně díky tomu potkala strašně zajímavé nakladatel a nakladatelky z různých zemí světa a zjistila, že třeba ten Frankfurt má několik vrstev a že já jako malá nakladatelka nikdy nebudu na té úplně nejvyšší úrovni, kde se obchodují práva za miliony a miliony a miliony, ale že to není třeba, že vlastně tou mojí roli té malé nakladatelky je vlastně vytvářet nějaké pestrosti, zajímavosti, té takzvané knižní rozmanitosti neboli bibliodiverzity. A vlastně výsledkem té rezidence právě bylo vydání 2 těch ukrajinských překladovek, ale s tím, že teď jedna z těch nakladatelek přikládá jednu naši knížku, taky knížku Soft do ukrajinštiny a že vlastně jako objevuje se tady jakoby ještě nějaký pro mě nový rozměr nakladatelské spolupráce na nějaké ještě trošku jiné než jenom biznisové úrovni. A pro mě jakoby uvědomění si toho, že ta nakladatelská profese má mnoho různých rozměrů a hodnot a možností, tak ty 2 roky zpátky byly pro mě taky vlastně přelomové. A následkem toho já jsem se třeba v loňském roce dostala na knižní festival do Kyjeva, Arsenal Book Fair na Ukrajinu, a pro mě to bylo zase jakoby zlomové, a teď nevím, jestli se nerozpláču, ale já jsem vlastně během války, možná se opravdu rozpláču, tam vlastně funguje neuvěřitelně podporujícím způsobem knižní komunita, ale i stát podporuje vydávání knížek, protože ví, že v knihách je obrovská odolnost, že šíření knížek do světa, oni třeba dělají na Ukrajině úžasnou jakoby sbírku přímo v rámci toho knižního festivalu, kdy lidi nakupují knížky pro vojáky na frontové linii, a na těch frontových liniích fungují pojízdné knihovny, které vlastně pomáhají distribuci těch knížek těm vojákům k tomu, aby vlastně dokázali na chvilku zapomenout na to, v čem zrovna jsou a čemu zrovna čelí, že čelí ruské invazi. Tak ten loňský rok pro mě byl jako hodně, hodně jako zlomový i v nějakém jiném přemýšlení. A možná ještě zmíním, že jsem už několik let součástí úžasné mezinárodní organizace International Alliance of Independent Publishers se sídlem v Paříži, kde mám vlastně možnost potkávat se jako malá nakladatelka z České republiky se stejně malýma, ale velmi důležitýma nakladatelstvíma z různých koutů světa. Máme různé jazykové skupiny, já jsem v jazykové skupině angličtina, ale pak je tam francouzština, španělština, arabština a tak dále. A my se několikrát ročně potkáváme na online různých setkáních, kde diskutujeme důležitá témata. A vždycky pak máme jednou ročně festival Babelika, který vlastně se odehrává online, může se ho účastnit jako kdokoliv, jakoby zvenčí. Promítáme jakoby skrze Zoom vše možné diskuze a diskutujeme třeba, co znamená vydávat knížky ekologicky v Africe v kontextu třeba globálního jihu versus globálního severu, nebo proč prostě někdy si kulturně nerozumíme, protože máme jako odlišné zkušenosti například v Asii, ve východní Evropě nebo třeba v Jižní Americe. A je to fascinující, protože pro mě žít ten život ten nezávislé nakladatelky, ale vidět samu sebe i součástí jako globálního kontextu lidí. Já sama sebe nazývám malou nakladatelku, ale v porovnání třeba s nakladatelstvím v Gabonu nebo v Lesotu nebo na Haiti. Člověk by si řekl, Haiti zmítane válku, a tam jsou taky nakladatelství a vydávají knížky. Tak si pak říkám, že já jsem vlastně velká nakladatelka, když jsem malá, protože jsou tady opravdu mikrohráči, kterým stojí za to vydávat knížky v nákladu 200-300 kusů, byť i třeba pro nějaké diaspory, jako třeba moje kolegyně nakladatelka v Sýrii, která vydává knížky taky v Sýrii a šíří jako do různých jakoby komunit po světě a tak, tak to je pro mě nesmírně obohacující, takže to bych zmínila jako ty přelomové roky.
11: Na začátku našeho rozhovoru vy jste zmínila, že na tom světě knihy jste měla dojem, že se literatura objevuje v nějaké krizi. Můžete vysvětlit, co jste tím myslela? Mm-hmm. Proč krize?
10: Ta krize je na mnoha úrovních, když ať už ekonomické nebo nějaké hodnotové nebo i na úrovni politické, když budu mluvit na té úrovni ekonomické, je to opravdu tak, že lidé čím dál tím méně nakupují knížky. Pro nás ale nakladatelství je důležité, aby lidi ty knížky kupovali, protože nám to pomáhá udržet nějaký cash flow, a díky tomu, že si někdo koupí naši knížku, my pak můžeme vydat další. Ta situace je taková, že já jsem sama v letošním roce měla na stole 3 knížky, ale ekonomicky je nezvládnu letos vydat a pravděpodobně vydám až v příštím roce. Takže letos jsem chtěla udělat 3 knížky, příští rok 3, ale pravděpodobně letos neudělám žádnou, příští rok možná 5 nebo 6, jo. Vlastně, že kopíruji nějakou jakoby ekonomickou trajektorii, a tak to má spousta jakoby dalších nakladatelství. v těch velkých se pak často děje to, a neříkám, že to je praxe, která se už teďka projevuje u nás, ale z různých výzkumů v různých zemích se děje to, že když je krize, tak spousta třeba velkých hráčů rezignuje na tu bibliodiverzitu a třeba nevydávají začínající autory, ale vsadí na ty bestsellery, na ty vlastně žánrovky, mainstreamovější knížky, aby jim to taky ekonomicky vycházelo. A my se jim nemůžeme divit, jo, protože oni spravou velký kolos, tak prostě zachraňují prostě ten velký kolos. Když budu mluvit o nějaké politické situaci, já se to opravdu dovolím sformulovat tak, že současný ministr kultury absolutně jakoby nereflektuje potřeby knižního trhu, a v letošním roce jsme čestným hostem ve Frankfurtu. A děje se vlastně to, že my jsme vždycky jako nakladatelé mohli čerpat dva kola grantových podpor. Jedno je vždycky na podzim a druhé teďka v květnu, a to květnové bylo zaříznuto. Pak je tady třeba akce Česká knihovna, která podporuje nákupy knih do knihoven, třeba ty menší knihovny. On je ten systém, jak se nakupují knížky, trošku komplikovaný, protože to nejde jakoby zhora z ministerstva, ale jde to jako z lokálních zpráv, z města a tak dále. Ale vlastně ministerstvo kultury má nástroj, který by mohl pomoci třeba knihovnám a vlastně kultuře na těch malých městech tím, že by alokoval peníze. Můžeme se bavit o tom, proč třeba do dneška nemáme, my sice máme nulovou DPH, ale nemáme třeba tady fixní cenu knih. Fixní cena knih funguje v mnoha zemích světa a pomáhá nejenom nakladatelstvím, ale třeba i knihkupectvím. V Česku se děje to, že velké distribuční domy nakladatelství skupujou vlastně, vytváří se tady takové jako konglomeráty, a ve výsledku to znamená, že z malých měst mizí nezávislá malá knihkupectví, která právě jsou ti, kdo přináší do toho města rozmanitost, pestrost, nějakou jinou nabídku. Mají odvahu nenabízet jenom třeba mainstreamové tituly, ale právě i knížky nemainstreamové nebo nějaké knížky, které nabízejí jiný pohled na svět. Je to velice důležité a oni teďka postupně mizí, a je to třeba i proto, že vydáte knížku do distribuce a ta knížka ještě není vydaná, už je v předprodeji v distribuci s 20%, 30% slevou třeba. A znamená to, že knížka přijde do malého obchodu, tam se člověk přijde tu knížku přečíst, prolistovat, a dopadne to tak, že pak ještě v tom obchodě si vezme telefon, zjistí, že někde v onlineu je ta knížka s 20-30% slevou, takže využije službu toho lokálního knihkupce, koupí si to se slevou, ten knihkupec zaniká, a my pak chodíme do knihkupectví, kde se takhle prodíráme nějakýma plastovýma soškama a nějakýma hračkama a sádrovýma hrnkama z Číny, než se dobereme vůbec ke knize.
11: Já bych na závěr ještě ráda pár minutek věnovala vaší knize, kterou jste napsali se svým partnerem, která se jmenuje Soft a věnuje se intimitě a sexualitě s hravostí, s radostí. Jak byste tu knihu představila někomu, kdo vůbec netuší, o co jde?
10: Vždycky o ní říkám, že jsme chtěli s mým partnerem udělat knížku, která bude nějakou alternativou toho mainstreamového narrativu, té konzumní sexuality, nějaké výkonnosti a tak dále. A chtěli jsme ukázat, že ta sexualita může být třeba o pomalosti nebo o naslouchání, o nějakém povídání se, o nějakých potřebách, o nějakém experimentování, o nějaké inspirace ze subkultury. Kultur, třeba, které jsou v mainstreamu hrozně dehonestované. A pro mě ta knížka byla takovým nějakým potvrzením toho, že tlak, který je na mě jako na ženu vyvíjen od mého narození, je vlastně strašně falešný. Všude je dneska dostupné porno online a tak dále. A my jsme chtěli vlastně ukázat, že toto nemusí být sexualita, že to není ta jediná sexualita, která tady je. A šli jsme do toho projektu s tím, že jsme chtěli ukázat nějakou měkkou alternativu, když to řeknu jako to slovo soft, hebkou, křehkou, ukázat, že sexualita může být opravdu i radostná, nemusí být vůbec výkonnostní a že může jakoby pomoci i jakoby vlastně k nějakému stmelování lidí.
11: K Kapitoly mají v této knize název třeba Les, Zámek, Avatarka, Kaleidoskop, Nahota, Dotek. Vy jste procestovali řadu míst. Ta kniha má být inkluzivní, mluvit k různým rozmanitým skupinám. Myslíte si, že by to byl vhodný nástroj i třeba do výuky?
10: Děkuji moc za tuhle otázku, protože pro mě je to opravdu něco, o čem jsem si ani netroufala jakoby přemýšlet, ale opravdu by to mohlo směřovat tady k tomuto. My jsme dokonce potom vyjeli i do zemí, jako bylo Thajsko nebo Japonsko, a třeba v Japonsku jsme zkoumali to, jakým způsobem současná kultura třeba ovlivňuje sexualitu mladých lidí a upozorňuje na to, jak moc my vlastně jako konzumujeme nějaké zdroje zvenčí, které mají na nás jako naprosto zásadní vliv. A nebo jsme v Thajsku, které zemí vlastně pověstnou jako nějakou hypersexualizovanou nabídkou, kde se opravdu člověk spíš koupí na ulici ženu, než třeba lístek na metro, jo. Tak jsme třeba diskutovali s lidmi z queer komunit o hledání bezpečného prostoru v současném přesexualizovaném světě. A myslím si, že ta naše kniha je opravdu nějakou cestou ukazovat různé podoby sexuality. A my neříkáme nic, že je dobré, ani neříkáme, že je něco špatné. Ukazujeme různé možnosti a to, jak můžeme se nechat inspirovat různými lidmi a že nemusíme vůbec podléhat nějakému obřímu tlaku na to, kdy máme si nacházet sexuální partnery, kolik těch sexuálních partnerů vlastně bychom měli mít, abychom byli už ta žena a tak dále, nebo už ten muž. I to, že tady, jak se tady často v mainstreamovém prostoru jako extrémně jako zesměšňují různé podoby sexualit a říká se LGBT a nevím co všechno plus a tak dále písmenka a někdo říká tady je už já nevím 120 sexualit a tak dále, ale když člověk do toho jde hloub, tak třeba zjistí, že jeden z těch názvů znamená, že někdo je schopen sexuality třeba jenom v pevném partnerství, jo, a ten člověk se tak jako definuje, aby mu ti druzí rozuměli, aby ho třeba nevyzývali k tomu mít náhodný sex někde na nějakém večírku a tak dále. Takže pro mě je ta knížka i pro mě samotnou byla velice objevná a slovo inkluze je opravdu na místě.
11: A čemu byste se ráda věnovala v tomto roce?
10: Já sama teďka pracuju sama na sobě, protože jsem zjistila, že potřebuji trochu zpomalit, aby člověk jakoby nějakým způsobem mohl tu práci dělat kvalitně, tak tomu opravdu obětuje hodně času, energie, je třeba v případě knihy soft i financí, protože jsme opravdu pocestovali kus světa. A teď mám rozepsaný román, úplně jsem změnila teďka jako já autorka žánr, píšu už třetí verzi a ohromně si to užívám. Snažím se psát opravdu každý den, píšu po nocích, jsem noční pták. Mám v hlavě už spoustu nápadů na pokračování knihy Soft, tak si dělám teďka takovou jako jemnou rešerši, že kdyby náhodou se stalo, že naše knížka se rozletí do světa a najednou na nás začnou pršet peníze, tak já už budu vědět, kam chci jet a dělám si výzkum dalších témat a tak dále. A zároveň dělám workshopy, spustila jsem takový projekt, který se jmenuje Aféra s knihou, kde vlastně učím lidi, kteří se chtějí sami stát nakladateli nebo nakladatelkami, jak na to, ale vymyslela jsem si to tak, že přizývám různé profesionály z oboru, kde vlastně diskutujeme o tom, jak dělat právě knížky dobře a pomalu, takže jsem trošku jakoby zpomalila, ale zároveň vlastně pořád ta mašina jede, nejde úplně zabrzdit rozjetý vlak.
11: Tak já moc krát děkuju, že jste si na své cestě našla čas na zastávku tady u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Tolik Barbora Baronová, zakladatelka nakladatelství Women, spisovatelka a literární dokumentaristka. Děkuji.
10: Moc děkuji za pozvání a možnost formulovat moje názory. Děkuji.
3: Hovory se zajímavými hosty si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pro a proti. Sněmovna poslala do Senátu vládní novelu, která rozvolňuje rozpočtová pravidla. Potřebuje kabinet Andreje Babiše volnější ruku kvůli navyšování výdajů na obranu a investicím do infrastruktury? Nebo hrozí bezuzdné rozhazování? Zeptám se Petra Musila z Národní rozpočtové rady a ekonoma Akademie věd Robina Majaleha. Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30. na Plusu. Radiokniha.
0: Když bylo Almě 13, přišla její rodina o všechno při komunistické měnové reformě. Doktorská dcerka, zvyklá na život v přepichu, neměla nic kromě špatného kádrového profilu a příbuzných v zahraničí, kteří jsou schopní dodat západní zboží. A to socialističtí lidé milují a jsou ochotní za něj zaplatit. A tak Alma bohatne a stane se z ní vexlačka. Její příběh ve stejnojmenné knize popsala Scarlett Wilková.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
12: Czech Radio. News in English. The European Commission has asked the Czech government for information on arrangements designed to prevent conflicts of interest over EU subsidies linked to companies in the business empire of Prime Minister Andrej Babiš. According to Czech Radio, the European Commission also wants assurances that companies linked to Babiš but held outside the trust are not receiving EU funds. The skull of St. Zdislava, which was stolen and recovered earlier this month, will be displayed at the Basilica in Jablone v Podještědí during this Saturday's pilgrimage before being returned to its tomb, Prague Archbishop Stanislav Přibyl told journalists. He said the Catholic Church had decided not to leave the sacred relic on display. And the Czech Senate commemorated the 30th anniversary of its establishment with a ceremonial gathering of current and former members on Tuesday evening. The 81-member Senate was formally established on December 18th of 1996.
13: Weather.
12: Wednesday is expected to be clear to partly cloudy and mostly dry, with day temperatures between 25 and 30 degrees Celsius. Richard Falber, a former head of the main Czech trade union's umbrella body and MEP, has died at the age of 85. A very well-known face in public life in the 1990s, Falber was born in the UK during the war to a Czech airman father and a Spanish mother. Ian Willoughby recalls his life and work.
14: Jmenuji se Richard Falber a znají mě všichni čeští odboráři, protože jsem
15: Richard Falber in a video from a campaign for re-election to the European Parliament, where he served for a total of 10 years. The tall and imposing-looking Social Democratic Party politician had previously been head of the National Trade Union Organization from 1994 to 2002. But he spent his early years in the UK, having been born in the English town of Chester in 1940.
16: My father was a Czech airman at the 312th Squadron. It was a fighter's squadron. He came with my mother from Spain after the defeat of the Republican Army. He fought there as a member of the International Brigades near Valencia, from where my mother was. I was wondering why Chester, and I realized that there was a place called Chomenly, where the Czech airmen were concentrated before they were divided to the three squadrons in which they fought during the Battle of Britain.
15: The family returned to Czechoslovakia in 1945. The Falbers were left-wing and Richard joined the Communist Party, but like many, he became disillusioned with the system.
16: After the invasion in 1968, because the invasion was a thing which cannot be forgotten, it was something incredible. I was 27 at the time and we were so happy. There was such a nice atmosphere of freedom, and suddenly everything was ruined. And after 1968, all the illusions one could have about the mistakes which could be pardoned in the Soviet Union disappeared. It was a clear imperial policy.
15: Falber's father was a diplomat and he himself worked in law in the normalization period, despite exiting the Communist Party in 1969. However, in an interview with Radio Prague International over two decades ago, he denied he'd had it relatively easy in the latter decades of the totalitarian system.
16: I did not make much of a career because I was a lawyer. I worked for the previous trade unions, which did not do much for their members. But what they did in the past was that they offered legal protection to their members. And I was an expert on labor law, working for those who were in conflict with the enterprises. I really made a career after the revolution because finally I could use everything I knew, my legal knowledge and my languages, and I could start traveling. And for me, these years were very nice years.
15: Richard Falber passed away on May 13th at the age of 85. He had a small family funeral this week.
13: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
2: Vláda Andreje Babiše má tolik zmocněnců jako ministrů, například pro klimatickou politiku, pro stavební zákon nebo nově pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Podle zastánců vládní zmocněnci pomáhají s uskutečňováním programových priorit. Podle kritiků si premiér Babiš vytvořil paralelní strukturu, s jejíž pomocí obchází ministry. K čemu vláda potřebuje tolik zmocněnců?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
2: Našimi hosty po linkách jsou šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzik. Dobrý den.
17: Dobrý den a děkuji velmi za pozvání.
2: A šéf komentátor Deníku, bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek. Dobrý den.
18: Dobrý den a taky děkuji.
2: A začněme od vás. Jak vy byste hájil, kolik má Babišova vláda v současnosti zmocněnců?
18: No já bych to hájil jednoduše. Má jich tolik, co Fialova vláda, takže je to celku normální nejspíš.
2: Fialova vláda měla na začátku svého funkčního období 16 zmocněnců?
18: Neříkám, že na začátku, ale říkám v průběhu svého působení. Já nevím, jestli Babišova vláda ten počet ještě navýší, ale Fialova vláda měla na vrcholu svého působení 16 zmocněnců, čili domnívám se, že pokud tedy institut zmocněnce skutečně považujeme za nutný, tak je Babišova vláda na jakémsi průměru, okolo kterého osciluje.
2: Pane Honzejku, proč přesto vy máte vůči počtu vládních zmocněnců za tohoto kabinetu výhrady?
17: No, těch důvodů je několik. Jednak ten počet se zvyšuje, ty vládní zmocněnci se opravdu množí jako králíci v proslulé diplomové práci Taťány Malé, takto zmocněnkyně pro lidská práva. To je první důvod. Druhý důvod je ten, že zmocněnci, kteří nově vznikají, často mají na starosti pravý opak toho, co je v názvu jejich funkce, tedy zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku. Filip Turek rozhodně nemá na starosti Green Deal a klimatickou politiku, ale naopak likvidaci Green Dealu a klimatické politiky České republiky. No a třetí důvod spočívá v tom, že se vytvářejí paralelní struktury. Nejde v tomhle tedy případě o to, že by se vytvářely pozice, které jsou nutné proto, aby se konkrétní problémy a naléhavé záležitosti řešily mezirezortně, ale proto, aby si na jednotlivých rezortech politici, tu Andrej Babiš, tu Petr Macinka nebo Filip Turek, vytvářeli vlastní mocenskou strukturu, která je nezávislá na oficiálních pozicích.
2: Pane Komárku, co byste řekl na tuhle výhradu vůči vládním zmocněncům, že vlastně si se jejich pomocí premiér Babiš vytvořil jakousi paralelní strukturu tak, aby mohl do určité míry obcházet ministry?
18: Já si myslím, že to je pravda, ale na druhou stranu řeknu to, co v první otázce. Něco podobného platilo už pro Fialovu vládu. Byla podobně kritizována, zvláště byl kritizován zmocněnec pro dezinformace
2: pan Klíma
18: nebo zmocněnec pro strategickou komunikaci Foltín. Ani ne kvůli sobě, ale právě proto, že jsou to nějaké paralelní struktury a řeší opak toho, co by měli řešit. Tak, jak říkal kolega Honzek, jak říkám, je to jedna Fiala, Babiš, všem oběma se vyčítalo to samé. Buď si řekneme, že institut zmocněnce je dobrá věc, protože umožňuje řešit některé problémy, které jakoby nejsou v popisu práce vlády a jsou potřebné, a nebo si řekneme, že to je obcházení struktur, a pak naše výčitka platí jak pro Fialovu, tak pro Babišovu vládu.
19: Pane Honzejku, byl jste zrovna tak kritický, jako jste teď k Babišově vládě i k Fialově vládě kvůli jejímu počtu zmocněnců na konci jejího působení, protože na začátku jich bylo míň?
17: Nebyl z toho důvodu, který už jsem uváděl, že jsem tam skutečně neviděl vytváření té paralelní struktury, ale snahu o to řešit záležitosti, které nemůže řešit jeden jediný rezort. Jestliže kolega Martin Komárek říká, že zmocněnec pro boj s dezinformacemi měl na starosti pravý opak, tak já tomu nerozumím. On chtěl Otakar Foltýn vytvářet dezinformace?
19: Myslím si, že to pan Komárek neříkal.
18: Ne, a hlavně šlo o pana Klímu a ne o pana Foltýna v případě dezinformací.
17: Dobře, ale neporozuměl jsem tomu, v jakém smyslu měli zmocněnci Fialovy vlády na starosti pravý opak toho, co měli v názvu, což někteří zmocněnci vlády Babišovi, jako například Filip Turek, v případě Green Dealu a klimatické politiky evidentně na starost mají. Já to říkám proto, aby bylo jasné, že tady bych nepískal falešnou rovinu 1-1, protože počet je jedna věc a smysl fungování a skutečné úkoly, kteří ti zmocněnci mají, jsou přece věc druhá.
19: Pane Komárku, tak nebyli vládní zmocněnci za předchozího kabinetu zvoleni účelněji, než jsou dnes, když se podíváte na ta jejich, řekněme, portfolia?
18: To já nedokážu úplně přesně posoudit, protože ta portfolia, a teďka myslím, že možná Petr Honzek má nějaké super informace, ale já osobně, pokud nejsem vyloženě členem toho úřadu, tak nedokážu posoudit podrobnosti toho, co ten zmocněnec dělá a jaký je jeho denní rozvrh. Ale z hlediska nějakého obecného pohledu se mi zatím zdá to, co říkám od začátku, že to je velice, velice podobné. A to, že zmocnění Filipa Turka pro Green Deal je jako vtip, to víme všichni od začátku. Jo, to je prostě, to patří do takové té macinkovské žertovací role, kterou buď můžeme brát jako klukovinu nebo jako ničemnost, ale...
19: Ale promiňte, skutečnost je, že pan Turek je vládním zmocněncem i pro klimatickou politiku.
18: No jasně, ale my víme, že on má jiné názory na klimatickou politiku, než řekněme liberální část nebo ta část veřejnosti, kterou zastává Petr Honzejk, je prostě hodně proti evropské klimatické politice. Takže chápu právě Petra Honzejka, že říkal to, že dělá opak toho, proč je zmocněn, ale on si myslí, a řekl bych, že i vláda si myslí, že má dělat to, co dělá.
19: Pane Honzejku, tak není to jenom úhel pohledu říkat, že konkrétně třeba pan Turek dělá opak toho, co má v názvu svojí funkce?
17: Tak může to být samozřejmě úhel pohledu, pak bychom mohli říci, že vládní zmocněnec pro digitalizaci bude mít za úkol likvidaci počítačů a zavedení sčotů na vládních úřadech. Mě tam hlavně zarazilo trošku to, co říkal Martin Komárek, že přece všichni musíme chápat, že je to tak trochu fór, že je to tak trochu humor, že je to tak trochu macinkovský trolling. A to je přesně to, co já považuji za obrovský problém. Tady se součást řízení státu, vytváření důležitých pozic, stal jakýsi metahumor. Trolling to přece není princip nebo způsob, kterým by bylo možné racionálně řídit stát. Udělat z řízení státu vtip pro pár kamarádů, to, pokud tohle má být symbolem fungování alespoň části té současné vlády, tak je přece evidentní, že to nemůžeme srovnávat s vládou minulou, která samozřejmě samozřejmě dělala chyby, samozřejmě se dopouštěla různých přešlapů, samozřejmě měla také na hrbu vytváření některých zbytečných byrokratických pozic, ale aspoň si z nás nedělala legraci.
19: Pane Komárku, tak řídí Babišova vláda stát racionálně, když se podíváme na její síť zmocněnců?
18: Takhle, zase to nedokážu říct, protože ta doba působení Babišovy vlády je příliš krátká na to. A teďka teda udělejme myšlenkový experiment, že vyjdeme z toho, že funkce zmocněnce má smysl, že má smysl, řekněme, ne snad úplně obcházet ministerstva, ale nějakým způsobem zjednodušit ten byrokratický aparát, dát zmocněncům na starost nějaké věci, pro které to ministerstvo určitě má nějakou sekci nebo podsekci, jako jsou například vztahy se Severoatlantickou aliancí, tak pokud to má smysl vytvářet ty zmocněnce, tak chápu, jak Fialu, tak Babiše, že si tímto způsobem snaží to vládnutí nesnad ulehčit nebo zjednodušit nebo něco obcházet, ale najít přímé linie, protože jako kdo zná ministerstva, tak ví, že ty linie jsou velmi křivolaké, nepřímé, že tam dochází často k nepochopení, často ke zdržení mezi úředníky.
19: A tomu může zmocněnec pomoct podle vás?
18: Tomu může podle mě zmocněnec velice pomoct, pokud je to opravdu osobnost, jako byla paní Klára Laurenčíková-Šimková třeba v minulé Fialově vládě pro lidská práva, tak nebo teď nově jmenovaný zmocněnec pan Landovský pro vztahy z NATO, tak to tam jako já říkám ano, pojďme to zkusit.
19: Paní Šimáčková Laurenčíková tedy působila jakožto zmocněnkyně pro lidská vláda ještě za minulé vlády.
18: Já jsem to říkal.
19: Jenom ještě jsem znovu zmínil to její jméno, tak jak pokud vím, zní v úplnosti a správně, to je detail. Pane Honzejku, co říkáte na teď zmíněného Jakuba Landovského, který se teprve před pár dny stal vládním zmocněncem pro plnění závazku vůči Severoatlantické alianci? Není to ten příklad toho zmocněnce, který může dávat smysl, protože může pomoct vládě dostat se přinejmenším k těm 2% HDP na obranu?
17: K tomu bych řekl dvě věci. Skutečně myslím, že je podstatné říci, že pan Landovský není zmocněnec pro vztahy z NATO, jak říkal kolega Martin Komárek, ale pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci.
19: Tak jsem to říkal.
17: A tím se dostáváme k tomu základnímu problému. My vidíme, jak se k závazkům vůči Severoatlantické alianci stavěla a staví Babišova vláda. Když šlo o to naplnit 2% závazek na obranu, tak se pokusila, a neříkám, že to nedělala Fialova vláda, ale Babišova vláda určitě ve větší míře ten závazek, omlouvám se za to slovo, ošulit. Ona se do obranných výdajů pokoušela dávat i takové věci jako rekonstrukci železnice na Karlštejn, asi to byl nějaký cynický odkaz na četbu knihy Hájili jsme hrad, ale rozhodně to nemělo s racionálními obrannými výdaji nic společného. A teď se dostávám k Jakubu Landovskému.
19: Ano, pokud o kterém jste napsal, promiňte, že vás přerušuju, že vládě pomáhá vymyslet, jak ty závazky, a teď zase použiju to vaše slovíčko ošulit. Proč?
17: Ano, a já jsem o tom skutečně přesvědčen, protože jestliže raison d'être Babišovy vlády v oblasti obrany je udělat to tak, aby jsme toho vlastně utratili co nejméně, aby jsme co nejvíce výdajů, které s obranou nesouvisí, vydávali za obranné výdaje a dokázali ta procentíčka pro Severoatlantickou alianci, i když to není pro Severoatlantickou alianci, to je pro Boha na naši obranu, aby jsme to dokázali nějak naplnit. A teď tady máme zmocněnce, který má v názvu přesně toto, tak mě opravdu nenapadá, co by tam měl dělat jiného, než dělat to, co od začátku Babišova vláda dělá, a tím, jak se chová, tak vlastně říká, že to chce dělat nadále. Tak proto si myslím, že i pozice zmocněnce pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci je takový trošičku vtip, protože tam mají toto, jak ty závazky splnit na papíře, aby nás to moc nestálo.
19: Pane Komárku, vy nemáte pochybnosti o roli pana Landovského jakožto zmocněnci vlády pro plnění závazku vůči Severoatlantické alianci, když uvážíte ten dosavadní přístup Babišova kabinetu k tomuto tématu?
18: Já hlavně bych pana Landovského jako člověka rozhodně neobviněval z toho, že chce něco ošulit, to tedy za prvé. A za druhé, já myslím, že je zcela racionální snaha státu a nejen České republiky započíst do výdajů na obranu i některé infrastrukturální náklady, které ale metodika na to povoluje. Jo, metodika na to tohleto povoluje a někde jsou samozřejmě spory, co se dá ještě započíst, co se nedá započíst. Takhle se například třeba ukázalo, že Fialova vláda, která vykazovala, že utratila něco přes 2% v posledním roce vládnutí, je neutratila, protože se změnila metodika.
19: Takže z vašeho pohledu reakce. I ta zmíněná trať na Karlštejn může být obranným výdajem?
18: Já myslím, že trať na Karlštejn ne, já si myslím, že ten příklad neznám, nevím, jestli byl uveden jako doopravdy.

0: ale myslím si, že toto není účelem instalace pana Landovského na ministerstvo obrany.
1: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi hosty zůstávají šéf-komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk a šéf-komentátor Deníku Martin Komárek.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane Komárku, není ten poměrně vysoký počet vládních zmocněnců v rozporu s tím, co vláda slibuje ve svém programovém prohlášení, a sice, že omezí byrokracii?
3: Ano, domnívám se, že ano. A když se podíváme do volebních slibů prakticky všech politických stran od 90. let, vždycky tam najdeme omezení byrokracie a vždycky když se ty strany dostanou k moci, tak postupují opačně, zvyšují počet úředníků. Ano, to tento osud určitě postihne a už stíhá i Babišovu vládu.
1: Tak tady asi, pánové, budete ve shodě. Na druhé straně opět se tedy dostáváme k tomu argumentu, že na konci svého působení měla Fialova vláda podobný počet zmocněnců, jako má v současnosti na začátku svého působení vláda Babišova. Pane Honzejku.
0: Ano, Murphyho zákony samozřejmě fungují, jsou nezničitelným principem politiky, demokratické politiky v jakékoliv zemi, takže ano, samozřejmě. Ale chtěl bych říct si ještě jednu věc. Ono je opravdu podstatné, jestli se vytvářejí pozice, které jsou potřeba a které skutečně mají naplnit to, co mají v názvu, a nebo ne na jedné straně. A jestli se na druhé straně nelikvidují pozice, které skutečně objektivně potřeba jsou a které skutečně naplňují to, co v názvu.
1: Jako například?
0: A teď mám na mysli, no, jak, když se podíváme na současnou situaci na úřadu vlády, tak tam to ještě nedávno vypadalo, že vlastně ta pozice, která skutečně dávala smysl, tedy proti drogového koordinátora, který už tu pozici několik měsíců opět zastával Pavel Bém, bude vlastně zlikvidována. On dostal SMS-ku takovou, řekněme, neúplně slušnou, že vlastně už v podstatě nemusí chodit do práce. Tak tady vidíme, že se likvidují ty průřezové, nebo takhle, pozice, které jsou důležité z toho důvodu, že řeší problematiku, která je opravdu nad rezort. Drogy.
1: Ano, promiňte, ale
0: na druhou
1: pokud
0: stranu
1: se
0: vytvářejí pozice na jednotlivých úřadech, ministerstev, které zdvojují ministry. Tak to jsou přece věci, které jdou totálně proti sobě. Asi je to vtip, já si to opravdu jinak neumím vysvětlit.
1: Když jste se tady dotkl Pavla Béma a jeho konce v roli národního protidrogového koordinátora, není to tak, že by ho měla nahradit paní Dita Protopopová?
0: No, on teď upřímně řečeno se asi těžko někdo orientuje v tom, jak to vlastně vůbec bude. Protože ještě nedávno, tuším ještě včera, měla tato funkce zaniknout a protidrogová politika se měla rozprsknout na jednotlivé rezorty, což vlastně znamená likvidaci protidrogové politiky České republiky. Ale po té ohromné kritice, která se z odborných kruhů i z občanské veřejnosti ozvala, tak Andrej Babiš zacouval a teď už to zase vypadá, že na úřadu vlády bude nějaká pozice přímo pod premiérem, která bude mít na starosti duševní zdraví a protidrogovou politiku. Ale to ještě včera neplatilo, předevčírem zase platilo něco jiného a já nevím, co bude platit zítra. Prostě to působení a nakládání vlády Andreje Babiše ze státní správou, to má takový, jak to někdo hezky nazval, COVID vibes, že v úterý nevíme, co bude ve čtvrtek a kdo ví, jestli vlastně bylo to, co nebylo.
1: Podobá se to tedy podle vás řízení státu ještě z dob covidové pandemie, z vašeho pohledu. Pane Komárku, vy se v tom všem vyznáte, nebo jsme svědky do určité míry chaosu?
3: Chaoticky tedy vládnou všechny vlády, protože to jinak nejde, protože musí reagovat v podstatě denně na měnící se situaci. Ale já to vidím trochu jinak. Podle mě opravdu paní Dita Protopopová měla převzít v nějakém širším širším kontextu.

0: tu Bémovu problematiku už od samého počátku, že to není výsledek nějaké kritiky ze dne na den, ale můžu se samozřejmě mýlit, ale podle mě to bylo systémové řešení nebo pokus o systémové řešení. Ale samozřejmě zase bych řekl, ano, Babišova vláda vládne chaoticky, Andrej Babiš je také člověk, který reaguje velice spontánně, snaží se řešit problémy rázně a rychle, ale ten chaos, to, že se mění pozice, že úředníci odcházejí a přicházejí a všechno to jde velice narychlo, to lze vyčítat všem vládám, ale já jim to nevyčítám, prostě jinak to ani nejde.
1: Tak pane Honzejku, nejsou chaotické do určité míry všechny vlády, zvlášť na začátku svého působení?
2: Tak samozřejmě ano, tohle je snaha říct si vlastně, že všechno je jedno maňána a je to vlastně jedna, ať vládne, kdo vládne. Ale já myslím, že opravdu tady je evidentní, že i když něco vypadá stejně, tak to, nebo podobně, tak to stejné není. Tady se vytvářejí paralelní pozice, tady ti zmocněnci dělají něco jiného, než je v jejich názvu. Tady se likvidují fungující agendy na úřadu vlády, naproti tomu tedy vytváření těch paralelních struktur na jednotlivých ministerstev, což odporuje absolutně jednoduché racionální zásadě, kterou zná každý žák z páté třídy. Funguje to? Nešťourej se v tom. V tom, co fungovalo, si myslím, že se předcházející vlády tolik nevrtaly. Andrej Babiš se rozhodl se v tom začít vrtat a teď vidíme to, co vidíme, tedy že vlastně nevíme, co vidíme.
1: Pane Komárku, jestli chcete něco dodat, máte jednu stručnou větu, víc ne, protože končíme?
0: Je to stejné jako u všech jiných vlád.
1: Tolik šéf komentátor deníku, bývalý poslanec hnutí ANO Martin Komárek a šéf komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Pánové, oběma vám děkuju za debatu.
0: Díky, nashledanou.
2: Děkuju Martinovi za kultivovanou polemiku.
1: Já vám. Od mikrofonu se loučí a pěkný den přeje Lukáš Matoška.
3: Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Plus. Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Byli mladé, byli statečné a chtěli bojovat proti nacistům. Ženy na frontě. To je květnový cyklus portrétů Českého rozhlasu Plus. Jak se ženy dostaly do ryze mužského světa? Jak je přijala československá jednotka v SSSR? Jak statečné byly ženy při obraně Sokolova a v dalších bojích na východní frontě? Čtyři ženy, čtyři příběhy. Zdravotnice, telegrafistka, snajperka i protiletadlová dělostřelkyně. Cyklus portrétů ženy na frontě poslouchejte každý květnový čtvrtek po 8 hodině večer a v neděli po 2 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Izraelská armáda rozšířila pozemní invazi na libanonské území, překročila takzvanou žlutou linii. Čeští hokejisté uzavřeli skupinu na mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3 a zítra bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu zítra zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet odborná debata.
5: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
4: Vláda premiéra Andreje Babiše má ve svém programovém prohlášení zrušení poplatků pro všechny a taky převedení obou médií pod státní rozpočet. Skupina poslanců taky předložila novelu, podle které by měly být od poplatků zatím osvobození například seniori nad 75 let. Izraelská armáda překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Potvrdil to izraelský armádní představitel s tím, že rozšířená pozemní operace má odstranit přímé hrozby pro občany a vojáky. Izrael pravidelně bombarduje Libanon i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Taky libanonské hnutí Hizballáh pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Izrael zavedl žlutou linii v jižním Libanonu v polovině dubna. Cílem pro vytvoření této zóny bylo zabránit útokům na izraelské území. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Přes tropickou třicítku se teploty dostaly třeba i v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě zítra na jižní Moravě. Čeští hokejisté uzavřeli skupinu mistrovství světa ve Švýcarsku prohrou s Kanadou 2-3. Národní tým tak obsadil ve skupině B třetí místo a ve čtvrtfinále nastoupí proti Finsku. Hrát se bude ve čtvrtek a Češi se musí na zápas přesunout z Friburgu do Curychu. A tenista Vít Kopřiva postoupil do druhého kola Roland Garros. Český hráč po 4 hodinách a 20 minutách zdolal Francouze Corentina Moutetta 3-2 na sety. Kopřiva se musel vypořádat i s bouřlivou atmosférou francouzských příznivců.
6: Vlastně mi ta atmosféra strašně bavila. Já jsem si jakoby v hlavě, když to řeknu, pořád jakoby zpíval mutet. Ale vlastně mi to jakoby uvolňovalo. Byl jsem s tím úplně v pohodě. Nebyli až tak jakoby nepřátelští. Bylo to docela i férové. Mi to přišlo super a to, že fandili jemu, tak s tím se samozřejmě počítalo.
4: Do druhého kola postoupila i Kateřina Siniaková, zdolala Švýcarku Valtertovou. V prvním kole naopak končí Linda Nosková, která prohrála s Řekyní Sakariovou. Linda Fruvertová podlehla domácí Žakemotové a dál nepostoupila taky Nikola Bartuňková, která prohrála s Kanaďankou Mbokovou.
7: Překážky na D1 mezi Prahou a Brnem a nehoda u Chomutova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za větrným měníkovem. Na kilometru 110 leží na vozovce sražená srna. Na D1 opatrně i ve směru z Brna do Prahy. Mezi Měřínem a Velkým Beranovem na kilometru 122,5 stojí nepojízdné nákladní auto. Má defekt na pneumatice. Na D1 u Hulína počítejte s omezením v nájezdu od dálnic z Frištátu a Otrokovic. Na exitu 265 ve směru na Brno havarovala dodávka a je mimo vozovku. Pravý pruh na nájezdu je uzavřený, D1 je ale bez omezení. Na nehodu pozor na příjezdu do Chomutova od Karlových Varů. Na silnici 13 před křížením se silnicí 7 osobní auto narazilo do svodidel. Na místo jede policie. A v Praze začala údržba ve Zlíchovském tunelu. Tuto noc bude uzavřený ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen výjimečně objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 20 stupňů, na Šumavě i 24. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: O zpřísnění podmínek dočasné ochrany Ukrajinců, o apelu předsedy ústavního soudu, o politickém dění v Turecku. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
8: Od Výbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy. Kabinet rozhodl od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila už od dubna. Spojily se 2 odbory a skončilo jejich vedení. Proč k rozsáhlým změnám dochází? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
9: Dobrý den.
8: Když se něco mění, tak je to většinou z toho důvodu, že to nefunguje. Jaké jsou tentokrát ty motivace pro ty změny?
9: No, to je správná otázka, protože my je příliš neznáme. Ty motivace vycházejí zřejmě z toho, že se tak domluvila vedoucí úřadu vlády Tinde Barta a Andrej Babiš. Jinak opravdu nevíme nic o tom, že by něco nefungovalo, že by bylo potřeba něco jiného. Naopak experti upozorňují na to, že tady se svým způsobem zahodí opravdu desítky let trvající budování různých expertních týmů a tak dále. Tinde Barta hovoří o tom, že vlastně se zamezí určité dvoukolejnosti a nedorazům. Hovořila o tom v rozhovoru pro iDnes. Ovšem dvojkolejnost. To, že odborníci, kteří v současné době nebo doposud byli pod úřadem vlády, se občas na něčem neshodli s odborníky z jednotlivých ministerstev, to je v podstatě logické a právě vytváří to i určitou debatu. Nyní by to tedy mělo spadat vše pod ministerstva, byť po pondělním zasedání vlády je zase vše trochu jinak. Premiér Babiš řekl, že ten záměr vláda opět upravila a že nyní vzniknou 2 kanceláře na úřadu vlády. První pro lidská práva a menšiny a potom druhá pro ono duševní zdraví a závislosti. A ty budou spadat pod premiéra. Premiér jim bude předsedat. Ovšem úředníci, ti se i tomto rozvržení přesunou na jednotlivá ministerstva a jak to vlastně bude se sekretariáty a tak dále, to v této chvíli není úplně jasné. Zdá se, že když premiér Babiš před volbami nosil občas onu červenou čapku MAGA a hlásil se v určitých bodech k Donaldu Trumpovi, tak tady, že vidíme, že opravdu v určitém ohledu se od jeho stylu vládnutí poučil. Stejně tak nyní ruší celé agendy, jako rušil Elon Musk z Trumpova pověření se svým úřadem Doge. A až dodatečně, a tady velice rychle se zjišťuje, že to tak úplně nepůjde. A to není zrovna známka toho, že by to bylo dobře připraveno. Takže v této chvíli opravdu nezbývá, než doufat, že nebudou tolik narušeny ty agendy, byť vzhledem k tomu, že odchází experti, narušeny prostě budou muset být a z toho důvodu zřejmě vzniká i ona stávka.
8: Tak uvidíme, jak nakonec celá reorganizace dopadne, jaký to bude mít skutečně vliv na fungování těch agent, které dosud fungovaly bez nějakých významnějších problémů. Tolik Petr Švarc.
9: Díky, naslyšenou.
8: Vláda v pondělí rozhodla o změnách zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců a poslala návrh do poslanecké sněmovny. Například držitelé takzvané dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku, budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Navrhované změny komentuje politolog Lukáš Jelínek.
10: Minulá vláda byla spíš ukrajinská než česká. Ukrajinská miminka nejsou česká miminka, my jsme v České republice. I tyto věty zazněly po pondělní schůzi vlády od premiéra Andreje Babiše. První reagoval na zpřísnění podmínek pro pobyt ukrajinských uprchlíků, druhou pak na otázku, zda když mají mít Ukrajinci v Česku stejné povinnosti jako Češi, by neměli mít také stejná práva, například čerpat dávky na děti narozené na našem území. Babišova reakce napovídá, že nejde jen o věcný problém, jak se snaží tvářit ministr vnitra Lubomír Metnar, který je předkladatelem tzv. Bezpečnostní novely, na jejíž přípravě pracovalo 7 ministerstev a jež má mimo jiné tvrději postihovat nelegální migraci. Podle něj pobývá na českém území 385 tisíc Ukrajinců, z toho 90 tisíc pobírá humanitární dávky. Od začátku roku prý byly zaznamenány stovky příkladů zneužití těchto dávek a policie zahájila přes 40 trestních stíhání se škodou přesahující 18 milionů korun. Metnar správně zmínil, že jde nezřídka o součást působení organizovaného zločinu, jenže zatímco mafiáni dovedou před rukou zákona kličkovat, o to tvrději dopadne na běžence a jejich rodiny. Oprávnění k pobytu má například nově zanikat zjištěním, že se cizinec s dočasnou ochranou zdržoval déle než 30 dnů mimo území státu schengenského prostoru. Stejně tak mají alespoň 16 dnů v měsíci pobývat na území České republiky příjemci humanitární dávky určené pro uprchlíky v nouzi. Dávková turistika je samozřejmě neobhajitelná. Představuje ale v poměru k počtu Ukrajinců na našem území takový problém, aby musela vláda řinčet legislativními zbraněmi. Premiéra ministři také rádi hovoří o ukrajinských motoristech. Tam tolik nevyčuhuje xenofobie. Aby po silnicích nejezdila a účastníky provozu neohrožovala technicky nevyhovující vozidla, má být prováděna řádná evidence aut s ukrajinskou poznávací značkou a ta mají podléhat běžné státní technické kontrole a měření emisí. To nevyznívá nijak dramaticky, zvlášť jde-li o uprchlíky, kteří už měli dost času se v našem prostředí aklimatizovat. Přesto tito lidé mohou mít stále intenzivnější pocit, že už zde nejsou vítáni. Jak říká Babiš, to minulá vláda byla spíš ukrajinská, ne jeho. Ačkoliv i ona by teoreticky mohla být laskavější, nesměla by však být závislá na krajině pravicovém hnutí SPD. Kvůli němu si premiér a šéf hnutí ANO osvojuje retoriku, kterou by i podle názoru některých svých spolupracovníků za normálních okolností nepoužíval. Jenže koaliční tábor se přetahuje o stejné voliče a Babiš by Tomiu Okamurovi elektorát vyluxoval se stejnou chutí jako kdysi sociálním demokratům. Nevraživost vůči předsedovi SPD prokázal i včera v reakci na Okamurova slova, že se snaží s Evropskou komisí vyjednat zrušení dočasné ochrany pro ukrajinské muže v produktivním věku, premiér zvolil nekompromisní tón. Nevím, co vyjednává, on se stále plete, on si myslí, že je ve vládě. Není ve vládě, je předseda sněmovny, prohlásil na Okamurovu adresu Babiš a pěkně z toho vyplynulo, proč lídra jedné z koaličních stran uklidil do dolní parlamentní komory. Jenže Okamura překypuje energií a co chvíli představuje koaliční záměry, zvlášť ty, u nichž může přihřát polívčičku SPD. Babiš jej tudíž následuje v přístupu k neziskovým organizacím, veřejnoprávním médiím či k brněnskému setkání sudeckých Němců. Ukrajinci jsou však Okamurův evergreen a tak v zájmu koaličního klidu do jím udávaného rytmu tancuje celá vláda. Výsledkem je legislativa, ale zejména rétorika, v níž vedle represe na sounáležitost, vstřícnost, ba soucit už prostor nezbývá.
8: To byl Lukáš Jelínek. Turecký odvolací soud zbavil funkce předsedu Lidové republikánské strany. Zrušil tím výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Poukázal přitom na údajné nesrovnalosti, čím zvrátil loňské rozhodnutí soudu nižší instance, podle kterého sjezd žádné pochybnosti či nesrovnalosti nedoprovázely. Podivné dění kolem turecké opozice analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
11: Turecká policie v neděli násilně vnikla do sídla hlavní opoziční strany. Možná to byla a možná také nebyla součást pokusu o omezení demokracie v zemi, kde se o hrozbě autokracie mluví už dlouho. Turecké policejní jednotky za pomoci slzného plynu a gumových projektilů vnikly do hlavního ústředí Lidové republikánské strany ČHP. Záminkou nebo důvodem byla přítomnost Özgura Özela, předsedy strany nebo možná bývalého předsedy. Šlo o vyvrcholení soudního sporu o to, zda bylo Özelovo předloňské zvolení právoplatné a nebo ne. A výrok zněl, že nikoli, Özil ovšem odmítl opustit sídlo ČHP a policie jeho a jeho stoupence vytlačila z budovy. Tento politik je nadále poslancem, šéfem poslaneckého klubu ČHP a podle svých slov hodlá přenést hlavní tíži své činnosti právě do parlamentu. Zmíněný soud rozhodl ve prospěch bývalého a tedy možná současného předsedy ČHP Kemala Kličdarolua. Jeho návrat do čela nejsilnější opoziční strany zcela vyhovuje vládní straně AKP a prezidentu Erdoğanovi. Je považován za mnohem slabšího soupeře, než je Özil, a také prezidentovi podlehl v minulých prezidentských volbách. Erdoğanovi také vyhovuje rozkol v řadách ČHP. Strana ČHP pod Özilovým vedením byla pro AKP nepříjemným soupeřem. Předloni ČHP vyhrála na řadě míst v komunálních volbách, což se považovalo za signál, že tento trend může přerůst i do vítězství v parlamentních volbách. Vnitrostranický spor mezi Özilem a Kılıçdaroğlu'em možná spadá na vrub těchto politiků, ale soudy už jsou v dnešním Turecku považovány za nástroj vlády a ministrem spravedlnosti je muž, který ještě jako prokurátor stal za stíháním řady opozičních politiků. Jen od roku 2024 byly zadrženy stovky členů a volených představitelů ČHP, obvykle na základě obvinění z korupce. Nejznámější je případ Ekrema İmamoğlu'a, který byl od roku 2019 úspěšným starostou Istanbulu, a tedy přirozeným kandidátem na prezidenta, tak jako kdysi Erdoğan. Jenže İmamoğlu byl vloni zatčen a byla mu tak kandidatura znemožněna. Podobně klíčová je i kauza tureckého kurdského politika Selahattina Demirtaše, který je na základě pravděpodobně vykonstruovaných obvinění ve vězení od roku 2016. Současná hlavní kurdská strana DEM policejní zákrok kritizovala. Mimo jiné se obává o mírový proces mezi tureckým státem a kurdským hnutím, který momentálně skomírá. Strana ale, podobně jako ČHP, vyjádřila i obavu o osud demokracie v Turecku. Erdoğan se kdysi proslavil výrokem, že demokracie je pro něj a jeho stranu AKP jako autobus. Vystoupí z ní, až bude na místě. Jenže i když turecký prezident zneužívá moc, ohýbá ústavu, porušuje zákony a vytváří tlak na média, svobodné volby a parlamentní systém nezrušil. Zřejmě stále nadále stojí o to, aby měl demokratickou legitimitu a pozitivně se zapsal do tureckých dějin. Turecko se momentálně ocitlo na jakési křižovatce. Není jisté, jakou bude mít Erdoğan v dalších volbách podporu a jak vyřeší otázku práva na další prezidentskou kandidaturu. Turecká ekonomika a měna na tom nejsou dobře, ale současně země stanula na prahu nové éry, v níž díky geopolitickým posunům může Turecko hrát mnohem větší a prestižnější roli než dosud. A to voliči také mohou ocenit.
8: Hovořil Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Předseda ústavního soudu Josef Baxa varoval na tryzně v Terezíně před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Více už publicista Jiří Leština.
12: Na každoroční tryzně v Terezíně za oběti nacistického teroru se až dosud jako hlavní řečníci střídali šéfové parlamentních komor, premiéři i prezidenti. Letos ale pořadatelé tuto roli svěřili předsedovi ústavního soudu Josefu Baxovi. A Baxovo varování před vzestupem novodobého autoritářství a zla bylo jednou z nejmrazivějších výstrah, jaké kdy na terezínském národním hřbitově zazněly. Dnešní doba bolestně připomíná svět před 90 lety. Stahující mračna, uvádí Baxa v projevu a pokračuje. Některé státy a jejich představitelé si uzurpují právo přepisovat historii, zneužívat nebo ignorovat mezinárodní právo a vydávat agresi za dobrodění. Upozorňuje, že nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu. Což vede k tomu, že někteří lidé už nevěří nikomu a ničemu. Znovu tak může být nástup zla, autoritářství a totality usnadňován, varuje Baxa. Člověk vyhlížející alespoň záblesk naděje by mohl namítnout, že jedno zvlášť temné mračno, které viselo nad Budapeští, se rozplynulo po maďarských volbách, v nichž osudově pohořel autokrat Orbán. Jenže mračna se kupí například i nad Francií, Německem či Velkou Británií, kde vytrvale posilují antisystémové strany. Přičemž jejich výrazné vítězství ve volbách by v skutku mohlo vést k rozvratu demokracie v těchto lídrovských státech Evropy. A následně i v dalších zemích, včetně Česka, které právě teď zažívá první vlnu nájezdů vládního spojenectví populistů a krajní pravice na pilíře liberální demokracie. Josef Baxa připomíná, že rozebírání demokratického právního státu nemusí být zprvu tak viditelné a nápadné. Začíná to tichým praskáním a puklinami, zatím malými a nenápadnými. To, co bylo pevné, se poznenáhlu drolí. Jistoty se mění v otazníky. Máme pochyby o tom, jestli ještě platí to, na čemž jsme se po druhé světové válce shodli. Líčí Baxa a dospívá k závěru. To tiché, nejprve sotva slyšitelné praskání dnešní doby naznačuje, že rovnost, spravedlnost a lidská důstojnost znovu někomu vadí. Právě to lze vytušit i za úsilím Babišovy vlády o přidušení neziskových organizací, za její posedlostí ochočením veřejnoprávních médií, rušením služebního zákona či vyštváváním nepohodlných úředníků z ministerstev. Tohle všechno vládní politici odůvodňují úsporami a potřebou větší efektivity při poskytování služeb občanům. Slibují zavedení pořádku, kterých ochrání společnost. Podle Baxy to ale má sloužit především k usnadnění vládnutí, k oslabení kritiků či k ochraně před vlastní zodpovědností za nepoctivé jednání. Baxovo vystoupení ale nebylo jen zrcadlem nastaveným vládě, ale také výzvou k občanům, aby byli připraveni k obraně základních hodnot a institucí v době, kdy situace začíná být vážná a dál přituhuje. Jde o to, abychom poučeni neblahými zkušenostmi nacházeli mezi sebou co nejméně ničitelů a lhostejných a co nejvíce odvážných ochránců. V odpovědnosti vůči našim blízkým a spoluobčanům a všem budoucím generacím, vzkazuje nám Baxa.
8: Hovořil Jiří Leština. Americká firma SpaceX chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a na Mars. Stojí to v dokumentu, který firma předložila americké komisi pro cenné papíry a burzy v souvislosti s připravovaným vstupem na burzu. Slovo má publicista Luboš Kreč.
13: Pravděpodobně už jen dny zbývají do největší burzovní premiéry všech dob. Na newyorský Nasdaq vstoupí společnost SpaceX nejbohatšího člověka světa Elona Muska. Ta je slavná svými raketami a lety do vesmíru. Ovšem její premiéra na kapitálových trzích přináší řadu překvapení, pochybností a i jistou symboliku. O vesmírné společnosti SpaceX se někdy hovoří jako o nejhodnotnějším startupu světa. Jenže už to samotné označení startup, tedy mladá, dynamická, technologická firma, je v jejím případě sporné. Elon Musk SpaceX založil v roce 2002, před 24 lety, tedy dřív, než Česko vstoupilo do EU. To je už hodně dávno. Další věc je samotný business SpaceX. Důvod, proč Musk společnost rozjel, bylo jeho přesvědčení, že budoucnost lidstva je na Marsu. A že jen tak mimochodem vynášení astronautů nebo satelitů do vesmíru může být celkem lukrativní činnost, jež mu na ten Mars vydělá. To se svým způsobem naplnilo a nebýt SpaceX, například Američané i Evropané by dodnes byli odkázáni na ruské rakety při cestách na mezinárodní vesmírnou stanici. Jenže biznisové srdce SpaceX tepe někde jinde. Společnost za loňský rok utržela přes 18 miliard dolarů a největší část z toho připadá na satelitní internet Starlink. Na síť tisíců satelitů, kterými Musk zemi opásal, spoléhají ukrajinští vojáci, těžaři i vlaky Českých drah, protože zaručuje signál i tam, kam klasické mobilní sítě nedosáhnou. A nejen to. Součástí SpaceX je také populární sociální síť X, někdejší Twitter, či projekt xAI a jazykový model Grok. S nimiž se Musk snaží konkurovat, byť ne zcela úspěšně, předním hráčům v oblasti umělé inteligence, startupům OpenAI a Anthropic. Právě tato šíře aktivit a biznisového záběru je i důvodem, proč se v souvislosti se SpaceX a jeho vstupem na burzu hovoří o řadě rekordů a potenciálních poprvé. Bude to první firma, která hned po burzovním startu překoná dalece hodnotu $1 bilionu. Elon Musk, který si i po vstupu SpaceX na burzu uchová kontrolu nad firmou, se nejspíš stane prvním člověkem s majetkem přes $1 bilion. A prodej akcí společnosti vynese něco kolem $75 miliard. To se dosud také nikomu nepovedlo. Zatím největší IPO saudské ropné firmy Aramco vyneslo jen $21 miliard. Zájem o akcie SpaceX bude nepochybně ohromný. Ostatně společnost už uvedla, že hned v počátku je nabídne i zcela obyčejným retailovým investorům, nikoli výhradně velkým fondům. Musk zkrátka sází na to, že má příběh a že jej umí vyprávět, o čemž nás přesvědčil už několikrát. Otázkou ale je, jak ekonomicky životaschopný podnik SpaceX vlastně je. Loni byla firma v hluboké ztrátě kvůli investicím do umělé inteligence. A v burzovním prospektu květnatě popisuje, co všechno by před ní mohlo ležet a jakých biznisových výšin by teoreticky mohla dosáhnout. Ale jen a pouze za použití technologií, které ještě neznáme. Takže stejně jako to kdysi bylo s Teslou, akcie SpaceX budou do značné míry sázkou na Elona Muska a jeho vize. Jednou to vyšlo. A co myslíte, klapne to i po druhé a opravdu poletíme i na Mars?
8: To byl Luboš Kreč. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
14: Na Malostranském náměstí v Praze, v podkroví budovy, ve které sídlí Galerie Malostranské besedy, tak trochu schovaná před turisty, kteří by museli buď vykoumat, do kterých dveří se vetřít, aby mohli vystoupat vzhůru po velebných dřevěných schodech, anebo najít cestu k výtahu. Právě probíhá výstava Louka mozaik, barvy slov. Prostor ohraničený masivními trámy nabízí 18 atrakcí. Od mozaiky z barevných dlaždic, které si můžete sami poskládat z barevných keramických částic, přes rozměrný obraz Krajina slov a soumrak, na kterém můžete roztočit čtverec s různobarevnými čtverci pečlivě vybraných pozoruhodných barev, skrze které se slova propojí, po keramické mořské vlny, upevněné na osnově z rozličně modrých provázků, až po totem, na který můžete přivázat útržek barevné látky a něco si přát, či bezpečné místo, kde se děti cítí dobře, což je stan s pruhovanou čepicí a krbem na baterky, který navrhla tvůrkyně a psycholožka. Iniciátoři, organizátoři, hlavní stavitelé a malíři výstavy Lucie Krokro a její manžel Michal Bouzek do úžasné síně mezi střešními trámy nepustili nic rušivého. Ani videoprojekce, ani blikající světla, ani hudbu z nosičů. Mnohé atrakce jsou pohyblivé, ale jen silou lidských rukou. Pustili se sem zářivé barvy, ale ne ty uměle zvýrazněné. Celá výstava je pojatá tak, abyste mohli zapojit všechny smysly. Můžete se dívat na barvy, poslouchat meluzínu či zvuk harfiček zabudovaných mezi trámy, které uslyšíte, když přiložíte ucho na dřevo v protilehlém koutě výstavní síně. Smíte se dotýkat čehokoliv. Na tajuplných pytlících plných vůní si ověřit, jak vám funguje čich, a můžete dokonce ochutnat mořskou sůl rozsypanou pod vlnami. A z nejvyššího místa pod střechou historického domu si užít výhledu na Malostranské náměstí, po němž pobíhají turisté velikosti Švábů, a kostel svatého Mikuláše, který se při své výšce stále tyčí nad vámi. Výstava si dává za úkol propojit tohle místo s Prahou, jejím historickým jádrem a dvěma pěšími stezkami v okolí. Přesto je od všeho ruchu a schonu příjemně izolovaná. Poskytuje vám šanci vnímat všemi smysly. A pak se jít dolů na ulici odpočinutí a s hlavou plnou nečekaných nových myšlenek.
8: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Chcete co nejlépe využít čas mezi 6:30? Nemáte čas brouzdat po internetu? Pak je tu pro vás každý všední den Ranní plus. Rychlé a praktické informace, podrobné zprávy z Česka i ze světa, analýzy, komentáře, počasí. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas a pohled do studia najdete na webových stránkách plus.rozhlas.cz. Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
4: A teď už vám nabízíme radioknihu Scarlett Wilkové Vexlačka. V režii Tomáše Soldána účinkují Zuzana Truplová a Robert Finta.

0: Říká se, že peníze nejsou všechno. Neznám pitomnější tvrzení. To si snad mohou myslet jen lidé, kteří je nikdy neměli. Ti, kteří o ně přišli, se s chudobou nikdy nevyrovnají. Věřte mi, vím o tom své.
1: Tohle moje máma napsala na první stránku svých vzpomínek. Ke konci života se pisovala něco jako paměti a já o tom neměl ani páru. Tak teď jsem si je teda přečetl, ale už se jí na to nemůžu zeptat.
0: Když jsem poprvé nesla zákazníkům ředěné pití, byla jsem nervózní a z hlouby duše jsem se styděla. Vláďa mi vysvětlil, jak poznám, komu můžu pití zředit a komu raději ne. Tvrdil, že to tak v pohostinství dělá každý. Je to pro jejich dobro. Nevychlastají toho tolik, neničí si játra, takže to máš stejné, jako bys dělala tu zdravotní sestřičku. Taky pečuješ o zdraví lidu. Vláďa se vrátil z Prahy do Ostravy. Usadil se u starší vdovy se dvěma dětmi, žil s ní ve velkém bytě v jednom ze starých oprýskaných domů v centru města a stal se vedoucím v baru Pohádka. Lichotilo mi, když se objevil v našem bufetu, vzal mě za paži, vymanévroval se mnou ven do průjezdu a řekl: Hálková, na tohle je tě škoda. Tehdy jsem už školu měla za sebou a v bufetu jsem byla zaměstnaná jako pomocná síla. Dělala jsem to též, co po dobu učení, ale konečně jsem za to brala i plat. Vláďa mi nabídl místo v baru Pohádka a seznámil mě s Evou, která bydlela v jednom z domů v centru Ostravy. Všechny domy v centru byly schátralé a špinavé, působily děsivým dojmem. Naše okrajová část města, zastavěná především vilami a menšími dělnickými činžáčky, mi přece jen připadala přívětivější. Tehdy jsem při chůzi měla stále skloněnou hlavu. Mé oči se neobracely vzhůru, takže neviděly zdobení, reliéfy, velká okna kdysi honosných bank, kaváren a rozlehlých bytů, sledovaly jen chodníky plné děr a prasklin naplněných špínou. Eva potřebovala spolubydlící. Taky dělala číšnici, ale v jiném podniku. A byla nádherná. Její kamarádi a lidé, které jsem potkávala v Pohádce, byli jiní než ti, které jsem zatím znala. V Pohádce, stejně jako v bufetu, pracovala v kuchyni postarší žena, ale její pohled nebyl tak laskavý jako Jaruščin. Jmenovala se Waltraut. Hned první den mě vzala za ruku, obrátila jí dlani nahoru, připíchla mě očima ke stěně a řekla: Holka, ty dokážeš v životě velké věci. Chceš vědět víc? Bylo mi to nepříjemné. Naštěstí v tu chvíli vešel Vláďa a požádal ji, ať mi dá pokoj. Za pár dní se na mě ale nalepila znovu. Po kom máš jméno? Mlčela jsem. Neznala jsem sice žádnou jinou holku, která se jmenovala jako já, ale nikdy jsem nad svým jménem nepřemýšlela. Na tom, jaké člověk dostane jméno, hodně záleží. Ovlivní to jeho život, protože každé jméno má nějaký význam. Alma není běžné jméno. Žena, která ho nosí, je silná, je to živitelka s otevřenou náručí. Umí vydělat peníze, získat bohatství. V tu chvíli jsem měla pocit, že její slova zaplnila celou špeluňku za barem, ve které jsme stáli. Prostoupila ošklivým závěsem s hnědožlutým květinovým vzorem, prošla každou bednou s lahvemi alkoholu, udělala povlak na malém okénku do špinavého dvorku, zahalila nás jako příjemná měkká deka a udusila všechnu moji nejistotu a nedůvěru. To, co řekla, mi připadalo tak významné a důležité, že si to dodnes naprosto přesně pamatuju, včetně poslední věty. I ty budeš hodně bohatá. Já vím, usmála jsem se na ní. Rozesmála se. Ale musíš si dávat pozor na lidi. Silní totiž přitahují slabochy. A čím je člověk slabší, tím je nebezpečnější. V baru Pohádka jsem zjistila, že krást je normální. Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, říkával jeden z našich pravidelných hostů. Často nám v podniku mizely lžičky. Přinesla jsem zákazníkovi kávu a když jsem odnášela hrneček a talířek, lžička chyběla. Hlásila jsem to Vláďovi, smál se, prý je to normální. V noci po zavírací době začalo počítání tržby, rozdělování peněz navíc a přelévání obsahu jedněch lahví do jiných lahví, přičemž smysl toho počínání jsem zpočátku nechápala. Do té doby, než mi jednou dal Vláďa láhev tvrdého alkoholu. Plnou, ale otevřenou. Řekl, že je to můj podíl a zeptal se, jestli chci raději flašku nebo peníze. Požádala jsem o peníze, on si tu lahev zase vzal a vyplatil mi částku v hotovosti. Peníze jsem nosila k babičkám, dávala jsem je do plechové krabice od čaje značky Darjeeling z jednoho z Helmutových balíků. Připadalo mi jako bezpečné místo. Do bytu, kde jsem žila s Evou, chodilo příliš mnoho lidí. Často přicházeli opilí nebo se opili tam, pořád někdo chodil dovnitř a zase ven a znovu dovnitř, většinou se dveře bytu vůbec nezamykaly. Díky práci v Pohádce jsem se naučila nejen krást, ale také jsem získala sebevědomí. Tam se mi potvrdilo, že být dcerou kriminálníka není špatné. Stávalo se, že se mě občas některý z informovaných hostů zeptal, kde otec sedí, a pak dodal, že kdybych něco potřebovala, mám se na něho obrátit. Od dětství jsem poslouchala, že kvůli tátovi mám počítat na nejvýš tak s prací ve fabrice. Netušila jsem, že existuje i svět, v němž jsou děti zavřených rodičů naopak obdivovány a opečovávány. Vybavuju si dodnes jeden z večerů, kdy jsme s Vláďou a několika jeho známými zůstali v Pohádce dlouho po zavíračce a oni si začali povídat o roce 1953. O lidech, kteří kvůli měnové reformě přišli o peníze. Však ty jsi znal Holáška, že? Ten blondiák. Ty nevíš, že se odprásknul? Strčil si do huby revolver, měl ho ještě z války po Němcích. Moje máti měla přítelkyni, znali se od dětství, chodívala k nám. Byla vdova, přišla o všechny úspory, nejvíc jí vzalo, že i o to, co měla našetřené na pohřeb. Pověsila se. Měla takový malý balkónek, tam to udělala. Lidi normálně chodili pod ní po ulici, ale nikdo si ji nevšiml. Visela tam několik dnů. Ušiklovali ptáci. No tak to měl můj fotr štěstí. Toho našli oběšeného po pár hodinách. Vláďa začal mluvit o svém tátovi a mně se vybavilo, jak jsem na naší terase viděla pana Procházku proměněného v úzký, dlouhý, beztvarý, šedivý pytel, houpající se pod vystárií. Ten obraz byl v tu chvíli tak jasný, že jsem se rozplakala. Všichni muži mě hned začali utěšovat. Vláďa donesl láhev gruzínského koňaku. Nalil mi a neustále se omlouval, že je idiot, že si neuvědomil, jak se mě dotýkají řeči o jeho tátovi, který se oběsil na terase naší vily, o kterou mě ty komunistické svině připravili. O dům i o domov. Babičky také používaly spojení komunistické svině. Vyslovovali ho vždycky šeptem a pak se na mě obě vyděšeně podívali, jakoby si chtěli ověřit, že jsem to neslyšela. V Pohádce taková slova zněla často a hlasitě, přestože samozřejmě až po zavírací hodině. Pohádka působila jako slušný podnik. Sídlila v přízemí jednoho ze starých domů v centru Ostravy a vedle vchodových dveří měla velkou výlohu. Kryl ji starý, děravý, tmavě rudý sametový závěs, aby dovnitř nebylo z ulice vidět. Na závěs jsem několikrát do roka umístila kus lepenky potažené starým prostěradlem a na ní jsem špendlíky připichovala papírová písmena, jež dohromady dávala úderná hesla. Hesla buď podporovala svátek, který se právě slavil, ať už šlo o vítězný únor, květnový svátek práce nebo listopadové výročí Velké říjnové socialistické revoluce, nebo byla jaksi celoroční. Právě jsem umisťovala poslední z písmenek v nápisu Sovětský svaz, náš přítel na věčné časy. Když přišel pan Pacička. Místo slova přítel bys měla dát bratr. Myslíte? Rozhodně. Přátelé si přece vybíráš, ale bratra dostaneš a nikdy se ho úplně nezbavíš. Řekl a rozesmál se. Pacička byl nejváženějším hostem pohádky. Celé dny i noci sedával u stolu těsně u dveří, které vedly za bar. Dalo se odtud úzkou chodbičkou dostat k zadnímu východu. Každého jiného hosta, který by tak dlouho seděl u jedné kávy, jsem měla za úkol neustále otravovat větou dáte si ještě něco? Pokud si nic dalšího neobjednával, nastoupil na něj Vláďa. Řekl mu, že zabírá místo jiným hostům a že bar je od toho, aby se v něm pilo. Ale k Pacičkovi se všichni chovali uctivě. Za Pacičkou přicházeli do pohádky různí lidé. S některými pak společně odcházel na záchod, s některými za Vláďou do skladu. Lišel se od ostatních v mnoha ohledech. Uvědomila jsem si například, že nechodí do práce. Nebyl jako muži, které jsem v Ostravě běžně vídala. Neměl zarudlé ruce se špínou za nehty ani oči, které vypadaly jako obkroužené černými linkami, protože se v drobných vrázkách usadil uhelný prach. Působil čistě, střídal pěkná saka a v kapsičce měl vždy úhledně složený kapesníček ladící z košilí, což mi připomnělo tátu. Uvědomila jsem si, jak dlouho jsem už žádného muže tak dobře oblečeného neviděla. Znala jsem ho už několik měsíců. Když mi řekl, ať ho neoslovuju pane Pacičko, že to stejně není jeho jméno, ať mu tedy říkám Jiří. On se nejmenuje Pacička? Ptala jsem se Vládi udiveně. Ne, tak se mu jen říká, ale váž si toho, má k tobě důvěru.

Až do té doby jsem byla přesvědčená, že nejdůležitější věcí na světě jsou peníze. Jenže mnohem užitečnější je znát zajímavé lidi, vědět, co chtějí slyšet, a pak jim to říkat. Získají ve vás důvěru a důvěra je základem každého obchodu. V době, kdy vše, co souviselo s obchodováním a podnikáním, bylo sice považováno za trestuhodné, ale většina lidí nemyslela na nic jiného, než jak sehnat, co k sehnání nebylo, to platilo dvojnásobně. Já jsem uměla vyvolávat důvěru. V mé skříni za kumbálem u kuchyňky v pohádce se hromadily hodinky, čepelky na holení, cigarety, káva, lahve alkoholu, pánské košile, látky, konzervy broskvového kompotu, lahve s kečupem, plechovky s párky, zlaté šperky, staré obrazy. Nejdříve si tam něco schovával pacička. Časem se k němu přidávali i další. Do pohádky často chodívali sportovci. Ti byli jedni z mála, kteří se čas od času dostali na západ. Když měli jet na nějaký turnaj či zápas, pacička jim předával cizí peníze, oni za ně nakupovali zboží, které u nás v obchodech nebylo, a my jsme je pak v pohádce vzadu za barem prodávali hostům. Lidé byli za západní zboží ochotni platit tolik peněz, že jsme nakonec vydělali všichni. Sportovci, pacička, Vláďa i já. Víte, čemu se říkalo šusťák? Byl to kabát, plášť z lehounké látky, který šel složit do malinkého úhledného balíčku. Šusťáky basketbalisté vozili nejčastěji z Itálie. Nastrkali je do různých škvír v autobuse, aby je celníci během kontroly na hranicích nenašli, a ke mně se pak dostalo přes 30 malých úhledných balíčků. Vydávala jsem je lidem, kteří přišli k baru a řekli větu: slečno, nešla byste se mnou někdy na Košíkovou? Jednou jsem se Vláďovi zmínila, že bych šusťák potřebovala i pro sebe. Přesněji pro někoho, tedy pánský. Odpověděl: doufám, že to nemáš pro toho tvého slizouna. To ti snad může být jedno, pro koho je. Ohradila jsem se. To se pleteš. Může nás všechny přivést do maléru. Nechápala jsem, jak nás může přivést do maléru fakt, že si Eda oblékne šusťák, ale byla jsem odhodlaná sehnat mu nějaký za každou cenu. Když jsem mu pak ten malinký balíček předávala, byla jsem tak dojatá, že jsem raději nic neříkala, protože jsem měla strach, že se mi zadrhne hlas a budu mu k smíchu. Jen jsem sledovala, jak ho rozbaluje. Vytahuje jemnou látku složenou do čtverečku, pak ji protřepává, až získává tvar kabátu, který si obléká. Ráda jsem ho pozorovala, ať dělal cokoliv. Znala jsem každý jeho pohyb, rázné ťukání rukou do stolu, když něco vysvětloval, stejně jako nervózní kmitání víček, když se vymlouval, že má hodně učení a proto se mnou nemůže být. Věděla jsem, že lže. Že ve skutečnosti se mnou být nechce. Proto jsem mu tolik chtěla udělat radost. Připomenout mu, jak jsem pro něj důležitá a že když o mě ztratí zájem, nebude mít nikoho, kdo by mu sehnal všechny ty krásné věci, po kterých toužil. Oblékl si šusťák, spokojeně si po bocích přejel rukama a řekl: jsi skvělá. Seženeš ještě jeden pro mámu?

že zjistím, jestli to, co se se mnou dělo, je normální. Není ti něco? Strachovali se v té době často babičky. Nejsi nemocná? Zeptal se mě několikrát Vláďa. Třásly se mi ruce. Často mi byla zima. Oči mě pálily a měla jsem je zarudlé. Čím méně hodin jsem naspala, tím obtížnější pro mě bylo usnout. V pohádce se otvíralo popoledni. Domů jsem přicházela často ve 2, ve 3 ráno, ale místo ranního dospání nařizovala jsem si budík na 6 a tramvají jela do své původní čtvrti. Tam jsem se schovala za kaštan, čekala, až Eda vyjde z domu, a pak jsem ho sledovala. Potřebovala jsem být neustále blízko něj. Jednou jsem četla, že z lásky bolí srdce. Nevím, jaké to je, když bolí srdce, ale vím, jaké to je, když vás bolí všechno a příčinou je jen a jen pocit, že ztrácíte jediného člověka, o kterém jste si mysleli, že vás miluje. V době, o které mluvím, měl už Eda po vojně. Jako vysokoškolák narukoval jen na rok a díky otcovu vlivu sloužil v kasárnách na okraji Ostravy, kousek od domova. Když byl na vojně, bylo to dobré. Mít kluka na vojně byl určitý společenský status. Všichni viděli, že dívka není chudinka, o kterou nikdo nestojí, naopak, už má vážnou známost. Dokud byl Eda pryč, mohla jsem o něm snít, vybavovat si chvíle, kdy jsme byli spolu a představovat si, jaké to bude, až spolu zase budeme. Byl mi v té době blíž, než po svém návratu. To jsme se sice začali zase vídat, ale mně docházelo, že v jeho životě mám čím dál nepodstatnější místo. Mluvím o prostoru uvnitř něj, o jeho myšlenkách, pocitech, pohledech. V podstatě mu na mě vůbec nezáleželo. Byla jsem pro něj jen hmota. Později jsem se dozvěděla, že mi tak před kamarády dokonce říkal. Hmota. Chodil za mnou v pondělí večer, kdy se Eva vracela z práce až pozdě v noci. Když se procházel po mém malém pokojíku a nakukoval do vedlejšího, který obývala Eva, ošklíbal se. Fuj, jak tady můžeš žít? Mně se v mém novém domově líbilo. Nevadilo mi, že šlo o provizorně rozdělený byt z doby, kdy se velké byty dělily na menší, protože soudruzi z obvodního podniku bytového hospodářství do nich potřebovali nacpat co nejvíce lidí. Přes narychlo postavené tenké zdi bylo slyšet vše, co se v jednotlivých místnostech odehrávalo. V podstatě jsem jen vyměnila soužití s babičkami za soužití s Evou, ale tentokrát jsem měla pokoj jen pro sebe a byla tady větší zábava. A tak jsem se Edovu opovržení jen smála a vysvětlovala jsem mu, že Eva má spoustu kamarádů a proto je zábavné s ní bydlet. Nechtěla jsem naše pondělky kazit. Zamlčela jsem pro toto podstatné. Že bych samozřejmě raději bydlela v naší bývalé vile nebo ve vile jeho rodičů. Raději jsem postavila na stůl láhev koňaku a servírovala talíř z chlebíčky. Eda říkával, že lepší nikdy nikde nejedl. Moje humrová pomazánka chutnala všem. Přestože byla z kamčatského kraba z konzerv s nápisem chatka, které nikdo nechtěl, protože po otevření silně páchly. Dováželi se ze Sovětského svazu a stály okolo 6 korun. Byly jich plné obchody, ale lidi je nekupovali, nevěděli, co s nimi. S Vláďou jsme přišli na to, že když konzerva vyvětrá, zůstane v ní jen skvělé maso, ze kterého se dá udělat výborná pomazánka na chlebíčky. V pohádce šli na odbyt tak, že jsme na každé plechovce vydělali 2x. A ještě jsme od vedení podniku dostali diplom s pochvalou, že jako brigáda socialistické práce příkladně seznamujeme občany Československa se stravovacími zvyky spřáteleného Sovětského svazu. Eda se cpal chlebíčky a já si přitom představovala, jak to bude hezké, až budeme manželé. On přijde domů z práce, já už budu

čekat s tácem plným chlebíčků, on je všechny spořádá, pak se svalí na gauč a nebude se muset táhnout tramvají na druhý konec města. Teď Eda na noc pokaždé odjel domů. Celý týden jsem pak čekala, jestli v pondělí zase přijde. Když nepřišel, čekala jsem ho další pondělí. Navoněná, vykoupaná, nalíčená, s chlebíčky. Byla jsem jako pes, kterého jeho pán občas nakopne, ale on se za ním stejně dál oddaně plazí.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž čtyři knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Price, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Odvody živnostníků zřejmě klesnou na loňskou úroveň, schválila to sněmovna. Bývalý poslanec Ferry je podmíněně na svobodě, za znásilnění si odpykal 2/3 trestu. Čeští hokejisté prohráli s Kanadou, ve čtvrtfinále mistrovství světa je čeká Finsko a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Je středa 27. května, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Odvody živnostníků na sociální pojištění se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Návrh koaličních poslanců, který zastavuje zvýšení měsíčního vyměřovacího základu, opětovně schválila sněmovna. Přehlasovala tak Senát, který novelu do dolní komory vrátil.
2: Minimální vyměřovací základ se má vrátit ze současných 40 na 35%. Živnostníci by tak měli podle novely ušetřit zhruba 700 korun měsíčně. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Minimální zálohy na sociální pojistné bude v co nejkratší době zásadně zmírněno na 5 005 korun.
2: Předlohu podpořil i klub opoziční ODS. Naopak lidovci poukazují na výpadky příjmů státního rozpočtu. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Mariana Jurečky hrozí živnostníkům kvůli snížení odvodů i nižší důchody.
4: U těch OSVČ dojde ke snížení jejich důchodů o těch zhruba 1650 Kč měsíčně.
2: Novelu teď dostane k podpisu prezident. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Dominik Ferry opustil teplickou věznici. Soud ho podmínečně propustil na svobodu. Bývalý politik si odseděl 2/3 ze 3letého trestu za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. U soudu Ferry argumentoval tím, že v poslední době vyzrál.
5: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení. Jde-li o nějakou politickou účast, tak to předpokládám, že to připadá minimálně v nejbližší době v úvahu.
1: Soud stanovil zkušební dobu na 3 roky, dohled a účast v resocializačním programu. Ferry se musí neveřejně omluvit poškozeným. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů vystoupil na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku. V projevu řekl, že velké země se bez ochoty přijímat omezení vlastní moci blíží ke katastrofě a že střední Evropa a Česká republika to ze zkušeností ví lépe než kdokoliv jiný. Central Europe knows very well
6: what a world. Ministr Macinka ve svém projevu varoval před světem, kde velmoci přestanou dodržovat pravidla. Zatímco velké státy se zabývají světovým pořádkem, malé státy se podle něj soustředí na to, co se stane, když se ten pořádek zhroutí.
7: breaks down.
6: Ministr jako příklad nezapomenutelné zkušenosti s rozpadem pravidel jmenoval střední Evropu a Českou republiku zvlášť. Jakákoliv mocnost, řekl ve svém projevu, která začne věřit, že představuje jedinou správnou budoucnost pro lidstvo, postupně ztrácí schopnost respektovat ostatní. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Nová maďarská vláda chce omezit benefity poslanců i snížit platy politiků, včetně premiéra. Při prvním jednání parlamentu do voleb to řekl předseda vlády Péter Maďar. Zároveň slíbil rozkrývání kauz předchozího kabinetu Viktora Orbána. Část návrhů už opozice kritizuje.
8: Premiér Maďar mluvil například o kontrolách ministerstev, podezřelých zakázkách nebo o penězích, které podle něj po vládě Fidesu chybí v rozpočtech jednotlivých úřadů.
9: Ukážeme každý kuřácký salónek, každý ukradený nebo zpronevěřený forint.
8: Kvůli úsporám chce také zrušit benefity pro politiky, ale i starosty nebo ředitele státních firem. Maďar už dřív slíbil snížit svůj premiérský plat v přepočtu na asi 250 tisíc korun. Ten Orbánův činil zhruba 500 000. Poslanci strany Fidesz, kteří po 16 letech poprvé zasedli v opozici, Maďarův projev označili za vyhrocený a štvavý. Snížení poslaneckých platů ale považují za rozumné. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Česko letos díky muniční iniciativě dodá Ukrajině asi 1 000 000 kusů velkorážové munice, tedy o polovinu méně než loni. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Dodávky by ale podle resortu mohly být nakonec vyšší, pokud iniciativa získá další peníze. Prezident Petr Pavel ale upozornil, že ubylo zemí, které do iniciativy přispívají. Z loňských 18 států se podle něj jejich počet snížil na 9.
10: Ti, kteří nesli hlavní břímě, tak celkem logicky si řekli, proč bychom to měli být stále jenom my. A to dopadá tak trochu i na Českou republiku, protože my sice stále poskytujeme management a know-how celé iniciativě, ale sami do ní nepřispíváme, což také určitě nedává dobrý signál ostatním.
1: Podle Pavla by přesto letošní množství dodané munice mohlo být stejné jako loni. Současná vláda chce v tomto volebním období provést digitalizaci v 55 strategických projektech, řekl to vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka. Ještě letos chce stát podle něj stihnout dokončit třeba plně digitalizovanou novou elektronickou evidenci tržeb a v oblasti zdravotnictví by měl stát zprovoznit takzvanou EZ-kartu.
11: Kam postupně, samozřejmě, jak se ta zdravotnická zařízení budou připojovat, by měla být propisována ta zdravotní data. To znamená, ve výsledku, kdy jdete třeba na nějaké laboratorní vyšetření, tak mnohdy vás potom další lékař poslal na opakovaný odběr krve. Toto chceme tím eliminovat.
1: V Česku musí být od února příštího roku elektronicky dostupných přes 6 000 služeb státu. Teď jich chybí asi 1250. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před 2 týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození výmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den, později bude uložená do hrobu v kryptě.
12: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
13: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před 2 týdny ukradená. Ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
14: Neplánujeme ji dále vystavovat.
13: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
14: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
13: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Radiožurnál.
1: V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2 miliardy 911 milionů korun. Oznámila to mluvčí společnosti Allwyn Dita Stejskalová. Dosavadní rekord byl z května 2015. Tehdy sázející vyhrál skoro 2,5 miliardy korun. Podle Stejskalové díky výhře získá státní rozpočet 437 milionů korun. Výherce totiž musí odvést 15% srážkovou daň. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve skupině skončili třetí a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Národní tým v zápase s Kanadou vedl 2-0. Úvodní gól dal Marek Alšer, který byl ale také u všech obdržených branek. K tomu Alšer říká.
7: Je to hezký, ale ne tak moc. Gol bych vyměnil určitě za ty body a jednoznačně. A takhle to nedotáhnout, ještě být na tom ledě u těch třech gólů a zamrzí to, že jsem nedokázal víc pomoct.
1: Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát ve čtvrtek. Češi se musí přesunout do Curychu, kde na ně čeká Finsko. Start duelu je v 16 hodin a 20 minut. Následně se domácí Švýcaři střetnou se Švédy. Ve Friburgu jsou na programu čtvrtfinále Kanada-USA a Norsko-Lotyšsko. A fotbalisté Baníku Ostrava porazili na úvod baráže o šance ligu Táborsko 3-0. Odveta je na programu v sobotu. Zítra rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko.
15: Uzavřený nájezd na D1 u Hulína a nehoda na D7 u Loun. Na dálnici D1 je u Hulína uzavřený nájezd od dálnice Svrštáku a Otrokovic ve směru na Brno. Na exitu na kilometru 265 budou vyprošťovat dodávku z příkopu. Na D1 se dostanete přes Hulín a nájezdem na kilometru 264. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku před sjezdem na Benešov. Na kilometru 20,5 stojí kamion v odstavném pruhu, vozidla tam vybočují. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova překáží nehoda před Louny. Za nájezdem z exitu Louny východ na 45. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, která má skončit v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech se místy, jinde jen ojediněle, objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Proč museli žáci 5. a 9. tříd v rámci plošného testování z češtiny a matematiky odpovídat na citlivé otázky o rodinných poměrech nebo duševním stavu? Proč o tom žáci, rodiče ani ředitelé základních škol nevěděli dopředu? A jaké z toho plyne poučení pro Českou školní inspekci? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
17: Dobré odpoledne.
16: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme před 14. hodinou, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Letošní plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol skončilo předčasně. O jeho zastavení rozhodl včera ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga, a to kvůli silné kritice rodičů i ředitelů škol. Ta kritika mířila na to, že žáci museli bez předběžného upozornění odpovídat i na citlivé otázky ohledně rodinného zázemí nebo psychického stavu. Mrzí vás to předčasné ukončení?
17: Mrzí nás to ze dvou pohledů. Jednak nás to mrzí směrem ke školám, které nedotestovaly nebo vůbec neotestovaly, a ta informace, kterou dostanou ve formě výsledkových sestav nebo jejichž výsledky by mohly být zahrnuty v té závěrečné zprávě, nám prostě chybět budou. Je třeba říct, že ty informace, které jsme zjišťovali my nad rámec těch testů matematiky a češtiny, vlastně slouží k tomu, abychom zasadili výsledky těch žáků do širšího kontextu, abychom například hodnotili ty výsledky spravedlivěji s ohledem na to, jaké je socioekonomické zázemí těch žáků, jak dobré nebo horší mají podmínky k učení doma. Ty otázky směřující k duševnímu zdraví sloužily jako screening toho, jestli v té škole je zvýšené nebo normální a nebo nízké riziko toho, že by se u žáků později mohly projevit nějaké rizikové jevy, které by třeba vedly k nějakým až nešťastným nebo tragickým koncům.
16: Ty testy vyplnila přibližně polovina žáků 5. a 9. tříd. Nakolik ta druhá polovina bude chybět? Dá se to nějak nahradit?
17: Nám z pohledu té závěrečné zprávy, kterou předložíme někdy po prázdninách ministerstvu, až tak tolik ta polovina těch výsledků chybět nebude. Otestováno je nějakých 35 tisíc žáků, to z hlediska statistické velikosti toho vzorku je pro nás dostačující. Na druhou stranu my s těmi výsledky pak pracujeme v rámci běžné inspekční činnosti, když navštěvujeme školy. A tam samozřejmě u některých škol nám ten vstupní údaj o tom, jak je to v té škole třeba s mírou rizikovosti nebo s mírou znevýhodnění těch žáků, chybět bude, to nepochybně. Bude chybět i těm samotným školám. Ostatně už dnes dopoledne, den poté, co se rozhodlo o ukončení toho testování, nám telefonují školy, jestli by přece jenom nemohli dotestovat pátou třídu, stihli jenom devátou. Svědčí to o tom, že ten samotný význam toho testování v těch předmětech školy vnímají a přijde jim to užitečné. Samozřejmě, ano, byla tam ta nešťastná záležitost s naší neúplně dobrou komunikací v té dotazníkové části.
16: K čemu se za chvíli dostaneme, když říkáte, že vám volají ředitelé, jestli by nemohli dotestovat některé třídy? Předpokládám, že jednoznačná odpověď je, že to nejde.
17: V tuhle chvíli to nejde v rámci tohoto testování. My nicméně budeme hledat cestu, pokud pan minister nerozhodne o nějakém rezolutním ukončení celé té testovací kampaně České školní inspekce, tak jim chceme dát příležitost, aby třeba v září, sice už ne ty deváté třídy, ale třeba žáky šestých tříd nějakým způsobem v režimu školního testování na základě vlastního rozhodnutí dotestovali.
16: To znamená, že uvažujete, že by ty testy ohledně pátých tříd se dokončily?
17: Ono by to nebylo tak, že by se dokončili. Oni už samozřejmě nebyly by zahrnuty teď do toho datového setu, ale těm školám by poskytli stejnou informaci, jako by ti žáci byli testovaní teď.
16: Tam byste chtěli nechat i ty segmenty, které vyvolaly tolik emocí?
17: Ne, mluvím teď o testech češtiny a matematiky. Ty segmenty v tom dotazníku, my jsme vlastně už, teď je to nějakých 33 minut, vlastně vymazali z té datové sady, čili u všech žáků jsou ty úlohy nebo otázky toho dotazníku jakoby ponechány bez odpovědi, jakoby je žák přeskočil. Když škola si volí v rámci školního testování vlastní ověřování interní, tak ho dělá bez dotazníků.
16: Vy říkáte, a na to jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, protože o tom mluvil ve včerejším kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. Ten sliboval, že data jednotlivých žáků budou smazána v průběhu dneška. Vy tedy říkáte, že to už se stalo?
17: Odpovědi vztahující se k těm dvěma kontroverzním tématům, to znamená socioekonomický status a duševní zdraví žáků, byla k 13. hodině nevratně z té databáze smazána.
16: Ale v nějakých součtech s nimi budete dál pracovat, rozumím?
17: Budeme s nimi pracovat na úrovni těch indexů, to znamená všichni žáci té školy, kteří vyplnili ty otázky, budou nějakou matematickou transformací převedeni na jedno číslo charakterizující tu míru rizikovosti nebo míru znevýhodnění té školy. S tím pracovat budeme.
16: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Velké emoce vyvolaly otázky na rodinné poměry a psychickou pohodu žáků. Ty byly tedy připojeny k testům z češtiny a matematiky. Kdo rozhodl, že tam tímto způsobem ty otázky budou?
17: Ta praxe, že zjišťování výsledků vzdělávání je doprovázeno zjišťováním kontextových informací, to není nic, čím by přišla Česká školní inspekce. Týká se to mezinárodních šetření, týká se to obdobných šetření v zahraničí. Je fakt, že například u těch mezinárodních šetření je tam trošku jiný přístup k těm školám. Ve školách jsou koordinátoři toho testování, mají možnost promluvit s učiteli, s řediteli, vysvětlit a tak dál. My vlastně úplně stejnou praxi jsme použili už v letech 2022 a 2023. Je třeba říct, že ty otázky, které teď vzbudily takový poprask, jsou přesně těmi otázkami, které jsme použili tenkrát. Dokonce oproti tomu minulému dotazníku my jsme vypustili některé, o kterých jsme nebyli přesvědčeni, že jsou úplně užitečné a směřovali vlastně ještě hlouběji třeba do těch rodinných poměrů těch žáků. Neptali jsme se teď na kapesné, neptali jsme se na dovolené v zahraničí, neptali jsme se na vlastnictví auta, což třeba zase jsou standardní otázky, které v těch mezinárodních výzkumech se používají, ale nám přišly trošku už jako nad rámec. Čili my jenom děláme to, jak jsme to dělali minule, ostatně, abychom mohli nějakým způsobem porovnat, jak se situace ve školách změnila oproti tomu zjišťování před těmi 4 lety, tak to bylo to nejlogičtější, co jsme mohli udělat. Vzít stejnou baterii otázek a zeptat se žáků znovu.
16: Pokud jde o ty otázky na psychickou pohodu, tak ty v téhle podobě nebyly v minulém testování.
17: Byly použity v roce 2023 v testování.
16: I pro páťáky?
17: Ne, jenom testování devátých tří, to je pravda. My jsme je tenkrát připravovali, nebo de facto připravovali pro nás tenkrát Národní ústav duševního zdraví. Ano, byly tenkrát zacíleny na žáky devátých tříd. Na druhou stranu oni vznikly v rámci projektu, v jehož závěrečné zprávě sám Národní ústav duševního zdraví konstatuje, že ty problémy se projevují už u žáků od 11 let. My jsme z toho důvodu prostě tu baterii, abychom měli zase nějaké jako porovnání s těmi deváťáky, použili u těch páťáků. To možná nebyl úplně šťastný přístup a pravděpodobně jsme měli tu věc konzultovat s Národním ústavem duševního zdraví.
16: Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal v neděli v rozhovoru pro Deník N řekl, že kdybyste o jednotlivých segmentech informovali dopředu, tak by to mohlo ovlivnit výpovědi žáků, že by třeba nebyly v těch otázkách na psychický stav upřímné. Takhle jste o tom uvažovali?
17: Není to úplně ten hlavní důvod. Není to tak, že bychom se chtěli vyhnout tomu, že žáci pak budou vynechávat a tak dál. Ono ostatně ty otázky byly před těmi 4 lety i teď nepovinné. Čili pokud někoho ta otázka jako zarazila, popudila nebo nechtěl, nebo se cítil jako nekomfortně, mohl jí klidně přeskočit, stejně jako mohl vynechat testové úlohy, pokud si nebyl jistý odpovědí nebo neznal odpověď.
16: Já se omlouvám, že vám do toho skočím. Vy říkáte, mohl to přeskočit. Ve včerejších poledních hlavních zprávách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl hostem prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Ten říkal, že to přeskočit nešlo.
17: Použiju stejnou věc, i když v rozhlase nemá takovou sílu jako v televizi. Kdyby tu teď přede mnou ležel notebook, pustil bych vám test i s dotazníkem a za 2 minuty bych vám dokázal, že by je bylo možné.
16: Já jsem to slyšel a viděl ve včerejších událostech, komentářích. Na druhé straně není mi jasné, jak je možné, že ředitelé o tom, že to jde přeskočit, nevěděli, že šéf Asociace ředitelů základních škol nevěděl o tom, že ty otázky jdou přeskočit.
17: Je to jedna z těch komunikačních chyb, kterou jsme udělali, měli jsme to zdůraznit. Je to samozřejmě tak, že ten test i ten dotazník se otevře, tam je sada odpovědí, sada otázek a k ním odpovědí. Ten žák tomu samozřejmě může přistupovat tak, že když píše písemku ve škole, tak se od něj taky očekává, že řeší každý z těch úkolů. Nevím, jestli jsme mohli nějakým způsobem dál v těch úlohách pracovat třeba s tím, že tam první odpověď mohla být nechci odpovědět, nebo jak jiným způsobem jako žákům zdůraznit, že mohou vynechat. Samozřejmě nevíme, nemohli jsme být přítomní v každé učebně, jakým způsobem žáky instruovali zadávající učitelé, ale bez ohledu na to, jakým způsobem je instruovali, i tady jsme mohli udělat víc, mohli jsme prostě jim dát ten pokyn, aby žákům zdůraznili. Neudělali jsme to. Na druhou stranu...
16: Pardon, to znamená, že ti zadávající učitelé nebyli speciálně instruováni na tyhle segmenty?
17: Speciálně na tyhle segmenty ne, na druhou stranu dostali 4-stránkové pokyny pro zadávající učitele, kde na 2 místech bylo napsáno, že je tam součástí dotazník, na jednom z těch míst bylo uvedeno i to, že součástí toho dotazníku je zjišťování studijní motivace, duševní pohody a socioekonomického kontextu, čili není to úplně tak, že bychom o dotazníku jako nikoho nikde neinformovali. I ve schválené koncepci zjišťování výsledků České školní inspekce, která v loni v únoru prošla poradou vedení ministerstva, je to uvedeno, že součástí každého testu bude dotazník. Už jak jsem říkal, je to prostě běžná praxe v národních i mezinárodních šetřeních, ale ano, mělo tam být explicitně napsáno, pokud žák nechce odpovědět, nemusí. Nebylo to tam, jestli si to žáci v tu chvíli nespojili, nenašli odvahu vynechat, těch důvodů jako může být celá řada, ale faktický stav je takový, že kdo nechtěl odpovědět, neodpovídal. A my před tím výmazem samozřejmě jsme kontrolovali počty těch odpovědí, které tam jsou, abychom si mohli ověřit, že tam žádná nezůstala. Celá řada těch dotazníků už před tím promazáním, to znamená už od žáků, měla ty otázky vynechané. Čili někteří to buď sami o sobě zjistili, přeskočili, zavřeli, a nebo to udělali na pokyn učitele, kterému se ty otázky zdály být divné. Nemohli jsme skutečně jako být v každé třídě.
16: Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO se ve včerejším kulatém stole Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus omluvil i jménem školní inspekce za to, že jste nekomunikovali dostatečně. Sdílíte tuto omluvu? Chcete k té omluvě něco dodat?
17: Tak nejenom, že ji sdílíme, kdyby to šlo, tak bychom ji školám vyslovili ještě mnohem naléhavěji, mnohem hlouběji. My jsme dnes dopoledne do všech škol, do datových schránek rozeslali dopis, ve kterém se omlouváme, zdůrazňujeme, že chápeme důvod toho ukončení testování. Já už jsem včera vyjádřil přesvědčení, že jako invalidní nejsou ta témata, kterým jsme se věnovali. Myslím si, že se jí máme věnovat i do budoucna. Je samozřejmě otázka, jestli těmi formulacemi otázek, které jsme použili, a je zcela nepochybné, že prostě k tomu komunikačně musíme jako v budoucnu přistoupit jinak.
16: Můžete tedy slíbit, že pokud někdy v budoucnu budete chtít testovat a dávat podobné otázky, že to třeba budete komunikovat přímo rodičům?
17: Ano, řečeno slovy Jary Cimrmana, bude-li ještě příležitost a já budu znovu požádán, abychom organizovali testování pro školy, tak zvolíme takové metody a cesty, aby se ta informace včas, v předstihu a s možností nějakým způsobem se k tomu vyjádřit dostala až k zákonným zástupcům. Můžeme v září požádat ředitele, aby požádali třídní učitele, aby na třídních schůzkách vysvětlili, umožnili nějakým způsobem jako seznámit se s tím dotazníkem.
16: Případně... Pardon, ono to možná jde přes elektronické žákovské knížky, které fungují na rozesílání hromadných mailů.
17: Jasně, je to v různých školách různé, nicméně asi tahle ta věc teď zpětně vzato, když vidíme, jak citlivě ji vnímá rodičovská veřejnost, by asi byla lepší na ústní vysvětlení, než jenom na suché sdělení skrze bakaláře.
16: Rozumíte tomu, že některým rodičům vadí, že jejich děti měly odpovídat na tyhle otázky?
17: Samozřejmě rozumím. Jo. Rodiče jsou různí i my se samozřejmě jako různíme v tom, jak vnímáme jakoby citlivost nebo necitlivost těch otázek, které jsme použili. Je samozřejmě možné, že mohlo dojít v některých případech, neumím kvantifikovat, jak často, k tomu, že došlo k nějaké ztrátě v rodině, ať už matky nebo otce, a v tu chvíli otázka na jaké vzdělání nebo co dělá můj otec, může v tom synovi nebo dceři vyvolat jako truchlivé vzpomínky. Já sám jsem před rokem a kousek přišel o otce a vím, jak dlouho se s tím člověk jako nějakým způsobem vyrovnává. Takže otázka u různých rodičů, ta míra citlivosti může být různá. Samozřejmě je to spojeno i s tím, že u různých rodičů je různá afinita vůbec k té myšlence plošného zjišťování výsledků vzdělávání. Je třeba říct, že my vlastně vyřizujeme podněty nejenom k těm dotazníkům, ale už v průběhu a při přípravě toho testování jsme komunikovali se školami, nechci říkat, že jich bylo mnoho, ale jsou, že prostě zákonní zástupci si nepřejí, aby žáci vůbec psali i tu češtinu a matematiku na to, že abychom se na něco doptávali. Čili ano, já respektuju to, že každý má právo na to mít své vlastní nastavení té citlivosti a vnímáme to tak a do budoucna se budeme muset k tomu postavit tak, že vlastně ten přístup, který zvolíme, bude odpovídat i těm nejcitlivějším, nejenom těm, kteří prostě se k tomu stavějí třeba nějak průměrně nebo dokonce nějakým způsobem ležérně.
16: Náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy už jste říkal, že u toho diskutovaného dotazníku ohledně psychické pohody nebo duševního stavu žáků jste vycházeli ze 4 roky starého výzkumu a dotazníku, který tehdy dělal Národní ústav duševního zdraví. Tam se změnilo vedení, už v průběhu těch minulých let byly určité výhrady k tomu tehdejšímu výzkumu. Proč jste na základě toho třeba nekonzultovali ten dotazník znovu? Proč jste nepožádali nové vedení třeba o nějakou aktualizaci?
17: Ta odpověď je úplně prozaická. My jsme nevěděli, respektive nezjistili jsme ani tu změnu ve vedení ústavu, Národního ústavu duševního zdraví, ani o té změně přístupu. Bylo to prostě tak, že jsme nějak automaticky předpokládali a i v tom vidím jako trošku chybu, kterou jsme udělali, že jsme něco automaticky předpokládali a neuvěřili si, že to, co fungovalo před těmi 4 lety, bude fungovat stejným způsobem znovu. Je to zase jenom další kamínek do té mozaiky těch ponaučení, které jsme si odnesli, že je potřeba méně automaticky předpokládat a více cíleně ověřovat.
16: Věříte, že když to tak řeknu, propašujete otázky na duševní pohodu nebo psychickou pohodu mezi testy z češtiny a z matematiky, že budou žáci odpovídat upřímně?
17: To je širší otázka, jestli budou odpovídat upřímně, to se asi netýká jenom těchto dvou témat. To samozřejmě třeba říct, ten dotazník, tam vzniká dojem, že ten dotazník celý byl zaměřený na socioekonomický kontext a duševní pohodu. Tyhle ty položky tvořily zhruba polovinu toho dotazníku, druhá polovina směřovala ke studijní motivaci toho žáka, k tomu, jak probíhá výuka českého jazyka a matematiky, protože ty cíle toho dotazníku se neomezují jenom na to stanovení indexů v těch dvou oblastech, ale slouží nám v minulosti a poslouží nám i teď k tomu, abychom hledali nějaké vztahy mezi tím, jak žáci vnímají výuku, jak oni vidí výuku, co oni v té výuce pozorují, kolikrát jsou tam 2 učitelé, kolikrát je tam asistent pedagoga, jakými formami je učitelé hodnotí a na druhé straně výsledky z těch testech. Čili z toho pohledu my neumíme říct, jestli žáci k tomu, zejména deváťáci, chápeme po přijímacích zkouškách, můžou mít motivaci různou. jestli zkreslují ty výpovědi, a to ať jedním směrem nebo druhým směrem. Na druhou stranu to zkreslení se odehrává zřejmě nějakým způsobem plošně mezi všemi školami. Ono zřejmě posune absolutní hodnotu těch zjištění, ale neposune jako disproporce nebo diference mezi těmi školami. Já už jsem říkal, že třeba zrovna u toho SESu nebo u toho duševního zdraví nám ani tak nejde o tu absolutní hodnotu toho indexu, ale o to, ve kterých školách je ta hodnota vyšší než jinde, a tyhle školy pak nějakým způsobem spravujeme o tom, že by bylo dobře, aby oni sami, my nefungujeme jako diagnostické zařízení, nejsme školské poradenské zařízení,
16: se na to zaměřili,
17: ale můžeme dát signál a oni mají už vlastní cesty, jakým způsobem ověřit, jestli to, co žáci uvedli, je výsledek nějaké jejich fabulace, protože prostě chtěli si z toho udělat trochu legraci, anebo jestli to odpovídá realitě.
16: Mimochodem, máte nějaké průběžné výsledky, kolik žáků odpovědělo na tu hodně diskutovanou otázku, že třeba uvažovali nebo uvažují o sebevraždě?
17: Nemáme a už 52 minut je ani zjistit nemůžeme, protože už 52 minut všechny ty odpovědi...
16: A předtím jste se nepokusili
17: ne.
16: Zjistit.
17: To je tak, jako je třeba říct, jestli si někdo myslí, že my si jako prohlížíme odpovědi těch žáků, nebo že si je prohlíží učitel.
16: Pardon, to bych nečekal, ale čekal bych, že tam existují nějaké programy, které to sčítají a pracují s tím a analyzují to.
17: Ne. Jo, je to skutečně tak, že... U těch dotazníkových šetření my ani nekontrolujeme v průběhu toho testování, jestli tam žáci něco vyplňují nebo nevyplňují. Jedinou věc, kterou my během testování děláme, je, že když zjistíme 4 dny před koncem toho testovacího období, že škola ještě nemá ani jednoho žáka otestovaného, tak ji připomeneme, že by bylo dobře ve zbývajících 4-3 dnech otestovat. Jinak jsou pro nás jakoby ty schránky těch, ať už testů nebo dotazníků v té databázi, jako zavřené a my nijak nečteme, co je tam uvedeno nebo ne. Z toho pohledu jako nemám žádné předběžné výsledky a zrovna
16: a
17: u téhle...
16: Už nebudete
17: a
16: mít.
17: Už nebudeme.
16: Na druhé straně vy říkáte, že už to nezjistíte, je to smazané. Není to škoda? Není v situaci, kdy tady existují konkrétní informace o tom, že některé děti odpověděly, že uvažují o sebevraždě. Není škoda to jen tak smazat, zahodit a nepracovat? S tím?
17: Připomínám jenom, máme ty indexy na úrovni škol. Jo? Čili pokud je to tak, že v té škole, ať už to odpovídá realitě, anebo to ten žák jako napsal z recese, se objeví takové informace, promítlo se to do zvýšené hodnoty toho indexu a znovu říkám, škola může zareagovat a buď si udělat vlastní šetření, nebo školní psycholog obejde páťáky, deváťáky, nebo si tam pozvou nějakou externí organizaci, která jim udělá nějaký jiný screeningový program, čili ta informace není ztracena. Jo, ale ani dopředu jsme nepočítali s tím, že když bychom našli v té databázi záznam, že Petr Suchomel vyjádřil přesvědčení o tom, že by mu bylo lépe, kdyby nežil, takže bychom volali do základní školy v Šumperku, aby se na Petra Suchomela někdo podíval, protože uvedl jakousi divnou odpověď.
16: Letošní testování tedy předčasně skončilo. Ministr školství Robert Plaga včera řekl, že máte za úkol udělat analýzu. Vy jste v úvodu našeho rozhovoru řekl, že bude dokonce prázdnin?
17: Tam jsou dvě věci. Pan ministr nás požádal o odpovědi na otázky, které se vztahují k přípravě a průběhu toho testování jako takového, čili je to jakýsi procesní audit a předpokládám, ale můžu jenom předpokládat, nevím, jaké přesně cíle ono v té věci má, že bude chtít posoudit, kde se stala ta komunikační chyba, jestli máme nějaké mechanismy, jak se jí v budoucnu vyhnout, jestli to všechno vlastně splňovalo nějaké standardy a na základě toho předpokládám, že bude uvažovat o tom, co v té věci jakoby dál. Analýza těch samotných výsledků vzdělávacích v českém jazyce a matematice v 5. a 9. ročnících škol se zohledněním těch kontextových informací, ať už o tom průběhu výuky, způsobech hodnocení, studijní motivaci, nebo vůči těm indexům, ať už SESu nebo toho duševního zdraví, ta vznikne během léta a budeme ji mít hotovou někdy odhadem září, možná z kraje října.
16: A ty odpovědi na ty otázky, ty budou v řádu dnů?
17: Teď myslíte odpovědi?
16: Myslím tu první část, co jste říkal, že po vás chce pan ministr, to znamená...
17: Jo, tu chce do pátku.
16: Takže to bude do konce tohoto týdne. Mm. Na základě té aktuální zkušenosti budete navrhovat, aby plošné testování žáků 5. a 9. tříd pokračovalo v příštích letech?
17: Budete navrhovat, není úplně přesná otázka. My jsme už, říkal jsem to vloni v zimě připravili návrh koncepce zjišťování výsledků vzdělávání až do roku 2030 a dál. Tam se píše to, že považujeme za vhodné, aby se testovalo de facto každý rok, aby se střídalo testování českého jazyka matematiky s testováním čtenářské a matematické gramotnosti, jednou za 4 roky i další vzdělávací obory, jako jsou chemie, člověky a jeho světy a podobně. Co 2 roky, aby se testovali žáci 2. ročníku střední škol, aby se uvidělo, jak trvalé nebo pevné ty dovednosti a znalosti, co si žáci odnášejí, jsou. Tahle koncepce je schválená, zatím platí, čili my nebudeme navrhovat, aby se nějakým způsobem proměnila, ale bude asi na panu ministrovi, aby řekl, že jestli máme naplňovat, nebo jestli se má naplňovat a máme ji naplňovat my, nebo jestli se nemá naplňovat, má se naplňovat nějaká jiná. Faktem je, že jak ze strany odborné komunity, tak ze strany vlastně i útvarů ministerstva školství, tak ze strany samotných škol, říkal jsem si, poptávka po informacích, po datech, které by vypovídaly o vzdělávacích výsledcích žáků, tady je. To není tak, že tímhletím naším selháním, za které se ještě jednou školám a rodičům omlouváme, by se snížil význam toho mít informace o tom, jakých výsledků žáci a školy dosahují.
16: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, náměstek ústředního školního inspektora Petr Suchomel. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
17: Děkuji, naslyšenou.
16: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
18: Interview Plus. Rusko je podle Putinových slov ochotné vyjednávat s Ukrajinci o míru. Ale jak by vypadal mír přijatelný pro napadenou zemi a dokáží mír zprostředkovat Spojené státy? Hostem Interview Plus je americký novinář a znalec dění v Rusku a v Ukrajině Simon Schuster.
0: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu. Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Posloucháte Český rozhlas Plus.
19: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
20: Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém ve funkci skončí.
21: Problematika bude převedena z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví.
22: Nově má obě agendy zaštiťovat Dita Protopopová.
23: Do širšího povědomí se dostala v souvislosti s kauzou údajného únosu Babišova syna Andreje.
24: Podle premiéra Andreje Babiše jde o snahu zjednodušit fungování státu.
25: Změnu kritizují někteří odborníci, třeba Asociace poskytovatelů adiktologických služeb.
19: Katulata na úřadu vlády. Protidrogový koordinátor končí. Agenda se přesouvá pod ministra Vojtěcha. Babiš tím ale může narazit. Proč? Jak to jeho lidé obhajují? A co teď bude s Pavlem Bémem? Ptám se Martina Čabana, komentátora serveru Seznam zprávy.cz. Dnes je úterý 26. května. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
26: Dobrý den, díky za pozvání.
19: Konec přes SMSku, nebo padák přes SMSku, přitom měl být Pavel Bém velkým příslibem protidrogových plánů premiéra Andreje Babiše. Jak to bylo? Bylo to skutečně tak, že někdo mu napsal?
26: Pochopil jsem to tak, i z toho, co říkal Pavel Bém, tak jsem pochopil, že mu skutečně přišla zpráva na dovolenou, že už se s ním od konce června nepočítá.
19: Od Andreje Babiše nebo od šéfky úřadu vlády?
26: Mám dojem, že ta SMS-ka byla od Tinde Barta, od šéfky úřadu vlády, ale tedy jistý s tím nejsem, s Pavlem Bémem jsem o tom nemluvil. Je to hrozně zvláštní, no. Působí to jako nedůstojně samozřejmě, působí to, ale zároveň taky trošku impulzivně. V tom smyslu, že ten krok prostě nebyl úplně tak připravený, jak se dneska Andrej Babiš i Tinde Barta snaží tvářit, a s Pavlem Bémem se zjevně o té věci jako vůbec nejednalo. On netušil, že se něco takového stane, přestože se ho to bytostně týká. A je to přesně, jak jste zmínil na začátku. On byl přijímán někdy v lednu letošního roku jako velmi jako přední expert na problematiku závislostí, který měl nějakým způsobem rozhýbat ten úřad Národního protidrogového koordinátora, který trošku usnul po tom, co vláda Petra Fialy vyštípala Jindřicha Vobořila z té funkce, už tam jako nedokázal s nimi nějakým způsobem koexistovat. Takže tohle je skutečně jako velmi překvapivý krok a je to skutečně, bych řekl, nedůstojné i v tom, že prostě po nějakých vlastně 4 měsících po tom, co někoho přijmete na základě expertízy, tak ho prostě najednou jako vyrazíte.
2: Navíc teda je v tuhle chvíli, nebo byl v tu chvíli, když se to dozvěděl Pavel Bém, teda na dovolené, stejně jako Taťána Malá, která se ty velké změny na úřadu vlády stran, jež zasáhly i lidskoprávní agendu a které se týkají právě i toho, co dělá ona, jí se dotkly také. Takže to byl nějaký hurá plán podle vás? Nebo to, nedozvěděli takhle ti lidé jako na schvál?
26: Mně přijde hodně zvláštní, že se o tom skutečně nedozvěděli ti lidé, kterých se to bezprostředně týká. Zase úplné hurá to možná nebylo, protože je pravda, že šéfka úřadu vlády Tünde Bárta teď rozdala několik rozhovorů, co až bych řekl, že na šéfa úřadu vlády na tu pozici, tak jaký jsme zvyklí vnímat, tak až netradiční množství rozhovorů.
2: Protože Andrej Babiš řekl, že to má komunikovat
26: ona. Ano, že se máme obracet na ní.
3: A je to prostě priorita této vlády, že se snažíme a uděláme všechno pro to, aby fungoval efektivněji, to znamená.
26: Takže ona se to snažila vysvětlovat a snaží se to vysvětlovat jako nějaký koncepční krok směrem k větší efektivitě.
3: Ta vlna negativní se samozřejmě se očekávala.
26: Ale mně to tady moc přesvědčivě nepřijde.
3: Vlastně chceme ubezpečit všechny, že ta agenda fungovat bude.
26: Mně přijde, že jak ten protidrogový koordinátor, tak nějaký ten zmocněnec pro lidská práva mají být mimo jiné jako zástupci té agendy vlastně navenek, na veřejnost. Ten nadrezortní přístup není jenom v té koordinaci těch úředníků, ale i v tom, že vlastně ta agenda má nějakou tvář, která to téma jaksi drží ve vzduchu a prezentuje ho na veřejnost. A já nevím, kolik jste potkal sekčních šéfů nebo ředitelů odboru na ministerstvech, já několik ano, a jsou to velmi jako chytří lidé, kteří jako jsou často na svých místech správně, ale nejsou to lidé, kteří by si jaksi ještě přibrali nějakou prezentaci těch témat navenek. Naopak se snaží spíš jakoby pracovat někde jakoby za nějakou oponou a tu prezentaci veřejnou nechávat jaksi na těch zvolených nebo na těch lidech, kteří to mají na starost.
2: Přehodil pan premiér komunikaci té záležitosti na šéfku úřadu vlády, anebo za těmi změnami skutečně stojí šéfka úřadu vlády? Jakou má moc?
26: Ona se k tomu každopádně hlásí, ona má v rukách velkou moc, ostatně jako šéfka úřadu vlády má nad úřadem vlády moc prakticky neomezenou, což je logické, a zároveň ale ona má obrovský kapitál v tom, že jí skutečně Andrej Babiš, troufal bych si říct, skoro bezmezně důvěřuje, což takových lidí skutečně není v české politice ani v českém úřednickém aparátu moc, takže to je jako její velký kapitál a ona ho využívá, ty změny nějakým způsobem popisuje, mně to skutečně jako nepřijde úplně přesvědčivé, na druhé straně je to nějaký její plán a ona ho prostě posazuje, takže teď asi bude záležet na tom, jak budou probíhat ta další jednání s těmi dotčenými.
2: Vy jste mluvil o tom, že Pavel Bém nastoupil do funkce Národního protidrogového koordinátora letos v lednu.
4: Pane premiére, já děkuji za vaši důvěru a děkuji za vaši aktivitu a za příslib, kterému já velmi věřím, protože to není poprvé, co se vlastně takhle potkáváme.
2: Babiš nešetřil hezkými slovy na jeho adresu.
5: Chci poděkovat panu doktoru, který je skutečně odborníkem v této problematice.
2: Přece jenom měl před sebou velké plány. Zdravotnictví jako takové je priorita pro současnou vládu, alespoň to současná vláda tak tvrdí. Do června měl Pavel Bém, a stále ještě má, ne, má to v plánu, předložit akční plán protidrogové politiky na příští 3 roky, ne, do roku 2028. Co chystal, má už nachystané a nestihne se?
26: No, on asi toho akčního plánu má, bych řekl, nachystanou většinu, tam myslím, že ten dokument bude víceméně jako přichystaný. Samozřejmě otázkou, jak se k němu teď vláda postaví právě ve chvíli, kdy ta agenda fakticky ztratí tuhle tu nadrezortní hlavu, tak jak to bude fungovat. V tom akčním plánu bylo několik poměrně zásadních změn, zejména tam Pavel Bém prosazoval vznik Národní agentury pro závislosti, což je instituce, která by měla mít nějaké silnější postavení, než měl doteď ten národní drogový koordinátor proti drogovým. Pardon, s tím se někdy taky dělají nějaké vtipy.
2: Taky peníze by měla ta agentura samozřejmě
26: měla dostat, by mít jaksi vlastní rozpočtovou kapitolu, podobně jako třeba Národní sportovní agentura. Ale to myslím, že zrovna Tünde Bárta v některém z těch rozhovorů rovnou řekla, že prostě nic takového se dělat nebude. Další věcí, kterou chtěl Pavel Bém v tom akčním plánu prosadit, bylo vytvoření nějakého fondu prevence, kde by se shromažďovaly peníze právě na tu protidrogovou politiku a na to zmírňování těch škod, které z těch závislostí plynou. To nevím, jestli se stane, tam asi by si to zasloužilo poměrně velkou debatu, i protože on měl představu, že do toho fondu poplyne část výnosů ze spotřebních daní, například z tabáku nebo z alkoholu. což je taková věc, která se jednou za čas ve veřejné debatě objevuje, ale ona je trochu problematická, protože zároveň definicí daně je, že ty peníze, které ten stát vybere, tak nejsou účelně vázány. Jsou to peníze, které jdou na nějakou hromadu a z ní se potom podle potřeby rozdělují. Čili tohle by třeba byla asi zajímavá nějaká debata legislativců, jestli je možné skutečně říct, že část spotřební daně bude mířit na takhle konkrétní účel. No ale vůbec nevím, jestli ta debata proběhne, protože opět jako akční plán bude předkládat Pavel Bém, který ho předloží a pak za sebou zavře dveře a půjde zase dělat něco jiného.
2: A takové ty dlouhodobější plány jako dekriminalizace konopí a větší v uvozovkách zakleknutí na alkohol?
26: To jsou věci, které jsme viděli vlastně dlouhodobě už za Jindřicha Vobořila. To je jakoby právě jeden z úkolů protidrogového koordinátora, který vlastně zároveň Česko je jednou z prvních zemí, která přestala pracovat s tím pojmem protidrogová politika a začala pracovat s pojmem politika závislostí a vtáhla do téhleté politiky i věci, jako jsou legální drogy, to znamená zejména alkohol a tabák, a zároveň věci jako hazard, a v poslední době se mluvilo i o digitálních závislostech. A to všechno vlastně se bere jako svým způsobem jeden problém, problém závislosti, což skutečně jako z toho psychiatrického nebo z toho pohledu duševního zdraví, z pohledu adiktologického má nějaký význam, že to skutečně má hodně společného, ať už prostě berete heroin nebo hrajete automaty, tak prostě pořád se vám vlastně děje něco, co je srovnatelné a podobné a dá se to řešit na nějaké jedné bázi. Ale říkám, jak to bude teď jako s tímhle konceptem dál, k tomu alkoholu jsme viděli, jak zareagoval například Boris Šťastný, ministr sportu, na nápad Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, který chtěl předložit nějaké mírné regulace prodeje alkoholu v nočních hodinách například, tak Boris Šťastný se postavil naprosto radikálně proti a řekl, že nic takového za jeho působení tady jako nebude. Takže bude to velmi složité.
2: Pavel Bém se sám už vyjádřil k tomu, co se má stát a stane, totiž že skončí v té funkci. Podle něj přesuny té agendy z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. To není chytrý nápad, řekl pro Novinky.
6: Máme před sebou spoustu práce a k tomu potřebujeme jasné systémové ukotvení. A nikoli zmatky a nejistoty v duchu škatule hejbejte se. Spoléhám na akčnost a zdravý selský rozum pana premiéra.
2: V zahraničí jsme prý vzorem a teď budeme cituji, za osly. Zároveň říká, že vyústění toho všeho nakonec může být například fentanylová krize. Není to přehnané? Jako varování?
26: Je to samozřejmě malinko přehnané, to může být. To je něco, co se nestane zítra. Tady v té věci se skutečně ty pohyby dějí velmi pomalu. Ale já bych tady možná si dovolil jít do toho trošku ze široka. Proč je ta česká protidrogová nebo závislostní politika zajímavá? Je zajímavá právě proto, že jí měli historicky dlouhodobě od 90. let vždycky vlastně v rukách, v pozici těch národních koordinátorů, skutečně v rukách lidé, kteří byli jako odborníky, kteří měli jaksi prst na tepu toho vědeckého poznání, které se tam jakoby vyskytovalo zrovna v tu danou chvíli.
2: Takže Pavel Bém jako lékař u toho byl na začátku,
26: ano,
2: tak ne?
26: V 93-94 on sám vlastně byl tím, kdo prosadil to vyčlenění té agendy na ten úřad vlády. Čili jednak, jak jsem už o tom mluvil, se tam začlenili ty legální drogy, případně hazard. A jednak ta politika dlouhodobě pracuje s konceptem takzvané harm reduction, to znamená omezování škod, což je úplně laický, když to řeknu, tak je samozřejmě jako špatné, když lidé dělají věci, které jim škodí, ale protože na druhé straně víme, že lidé z podstaty budou vždycky dělat nějaké věci, které jim škodí, tak je pro nás lepší, když dělají věci, které jsou škodlivé o něco méně. To je jako základ té politiky. Případně, když dělají věci, které nějakým způsobem známe a umíme je mít pod nějakou kontrolou. Proto vlastně jsou nějakým způsobem vítány všechny ty nikotinové alternativy. Jako je to samozřejmě, pořád jste závislí na nikotinu, ale už do sebe nedostáváte třeba tolik těch škodlivých látek, jako když se kouří cigarety. Proto funguje substituční léčba u tvrdých drog. Proto se injekčním uživatelům drog mění jehly za veřejné peníze. Protože prostě se tím nějakým způsobem, samozřejmě ti lidé, bylo by lepší, kdyby ti lidé ty druhy nebrali, ale když už je berou, tak redukujeme to riziko a ty škody. Proto se ostatně jako u alkoholiků prosazuje, nebo že by se mělo nějakým způsobem oceňovat i jenom to, že sníží dávku, kterou berou. Ne, že jim budeme nutit jako úplnou abstinenci, kterou prostě 99% z nich nezvládne, ale budeme oceňovat, i když sníží dávku.
2: A vy se bojíte, že tohle to všechno teď skončí? Protože přece jenom agenda se jenom v uvozovkách přesune pod ministerstvo zdravotnictví.
8: Nádoby. Ministerstvo zdravotnictví má inspektorát omamných a psychotropních látek, zabývá se vlastně i touto problematikou.
2: Měla by
8: vlastně
2: mít na starosti národní koordinátorka pro duševní zdraví a nově tedy i pro závislosti Dita Protopopová.
8: Já s ní spolupracuji už mnoho let. Má obrovské zásluhy v oblasti zejména reformy našeho duševní zdraví, která...
2: Pan ministr nicméně mluví o vrchním řediteli, že to bude právě Protopopová, tedy není asi stoprocentně jisté, nebo nepodařilo se mi to ověřit. K tomu nutno dodat, že nadále bude fungovat Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.
5: Každá rada bude mít svého tajemníka na úřadu vlády a 8 úředníků zůstane na úřadu vlády. 8 úředníků, ostatní přecházejí na ministerstva.
2: A do toho má vzniknout pod premiérem ještě nějaká další kancelář, která se tomu bude věnovat?
5: Zřizujeme 2 kanceláře přímo pod premiérem. Jednu pro lidská práva a ochranu menšin, druhou pro duševní zdraví a závislosti.
2: Ty kanceláře by měly vést zmocněnci, ale to gro v případě té protidrogové politiky, to se skutečně teda přesouvá pod ministerstvo zdravotnictví.
26: Já se obávám, že tenhle přístup, harm reduction, dostane určitou ránu tímhletím přesunem, protože tady teď se dostáváme k tomu, co se děje teď na drogové scéně, a to je nástup nových syntetických drog, které se tady objevují téměř na týdenní bázi, se objevují nějaké nové molekuly v nějakých přípravcích. A právě tadyhle ten koncept harm reduction je lepší oproti té represi v tom, že on říká, my si tady ty nové látky, my je tady samozřejmě nechceme, protože o nich nic nevíme. Pak jsou tady nějaké, které už tady nějakou dobu jsou, jako je kratom nebo HHC. O těch aspoň něco víme. Víme, jaké mají účinky, víme, jaká mají rizika, víme, jak rychle a jak velkou vyvolávají závislost a tak dále. Čili budeme radši, když tady budou za nějakých regulovaných podmínek tyhle látky, které my známe, než abychom tyhle látky zakázali a pořád se nám sem valily nové molekuly z Číny od někud, o kterých zase jako nevíme nic a vůbec nevíme, co to udělá, když si jich někdo vezme víc, než by měl a tak dále. Nevíme, kde je ta riziková hranice.
2: Já tomu rozumím, Martine, ale kdo říká, že o harm reduction přijdeme?
26: Já z toho mám trošku obavu, protože od roku 25 platí nový zákon o psychomodulačních látkách, který se tenhle ten přístup vlastně snaží vtělit jako přímo do fungování protidrogové politiky. To znamená, přijde nějaká nová látka, my ji stáhneme z trhu a nějaké 2 roky nebo rok ji budeme zkoumat v laboratořích, budeme zjišťovat, jak moc je nebezpečná, a podle toho, co zjistíme, tak ji pak zařadíme buď na seznam zakázaných látek, anebo ji zařadíme mezi látky, které se dají nějakým způsobem prodávat za nějakých regulovaných dospělým lidem a zákaz reklamy a tak dále, ale v nějakých regulovaných podmínkách se k těm látkám dá dostat. Jenomže když tenhle ten zákon začal platit, tak už vlastně od samého začátku začali politici vymýšlet nějaké zkratky, jak se toho jako zbavit. A teď klasicky to bylo HHC, které neprošlo celým tím procesem, ale ocitlo se najednou na seznamu zakázaných látek. Další tažení zahájil Andrej Babiš proti kratomu, který se měl také zkoumat tímhle způsobem, ale prostě on má ten přístup, jakože kratom, fuj, svinstvo, zakázat. A to je vlastně klasicky ten represivní přístup. A já mám dojem, že tím, že vlastně teď odchází Pavel Bém a skončí pravděpodobně spolupráce s Jindřichem Vobořilem a s těmi lidmi, kteří jako představovali tenhle ten moderní adiktologický přístup. Takže prostě zvítězí tadyhle ten jednoduchý represivní, prostě tohle fuj, tohle zakážeme. A teď ono se nám sem přiteče, místo HHC nám sem přiteče THC 0+, a my budeme jako řešit, co budeme dělat s tím. A bohužel ta výroba těch nových molekul je výrazně rychlejší, než je stát schopen reagovat.
2: Velké obavy mají zástupci opozice. Michaela Šebelová ze STANu, z Výboru pro zdravotnictví, mluví o systematické likvidaci boje s drogami. Martin Kupka jako šéf ODS mluví o destrukci státu.
7: To je prostě destrukce státu v režii Andreje Babiše.
2: O upozadění témat a tak dále.
7: V tomhle případě zároveň ten stát rezignuje na to, koordinovat důležité úkoly, které mají přesahovat více než jedno ministerstvo.
2: Nicméně, aby už jste to sám řekl, Tinde Bárta zdůvodňuje škatulata tím, že chce zefektivnit práci státu. Vy tam to zefektivnění nevidíte?
26: Já to tam nevidím, třeba se mýlím a třeba mě paní doktorka Protopopová vyvede z omylu, ale já to tam nevidím. Já to tam nevidím především proto, že tím, že se ta agenda přesune na ministerstvo zdravotnictví čistě, tak ztratíme tu nadrezortnost, to je ošklivý slovo, ale víme, co to znamená. Prostě ta problematika má přesahy daleko i mimo to zdravotnictví. Já chápu, že paní doktorka Protopopová je expertka na péči o duševní zdraví. Nechci teď ani rozebírat její roli v kauze Čapí hnízdo, nechme to stranou, je to jako zvláštní příběh, ale pojďme ho přehlédnout.
2: Pardon, jenom dodejme tam jednu větu. Ona psala posudky pro Andreje Babiše mladšího.
26: Ano, na syna Andreje Babiše, a psala vlastně, že není schopen vypovídat v kauze Čapí hnízdo. A vlastně i na základě těch posudků on byl potom odvezen jejím manželem.

0: A myslím si, že ten rezortismus a ten meziresortní přístup se dá docela dobře ilustrovat třeba na takových jako dvou příkladech, úplně jako každodenních, všednodenních. Všimněte si, že když někde na trafikách visí reklama na tabákové výrobky, povinně obsahuje varování, že jde o návykové látky a tak podobně. Je to varování ministerstva zdravotnictví. Stejná regulační povinnost platí pro reklamu na hazard, kde už se taky musí poměrně nově, nebo je to pár let zpátky, musí objevovat upozornění, že na hazardu může vzniknout závislost, ale to upozornění vydává ministerstvo financí. Což je úplně jako absurdní, když se nad tím zamyslíte, proč mi má Zbyněk Stanjura nebo Alena Schillerová vysvětlovat něco o závislosti na hazardu. To je jenom zase tím rezortismem, že prostě hazard ten je náš, to si tady ty finance jako prosadili, přece nám do toho nebude jako mluvit, z toho my máme peníze, řešíme tu regulaci a tak dále, tak přece nám do toho nebude mluvit jako ministr zdravotnictví. Jo. Já myslím, že úplně správně by vlastně tahle ta varování by měla vydávat přesně nějaká ta národní agentura, protože obsáhne celou tu problematiku.
1: Jo? Vy máte obavu, že teď, když ta agenda bude pod ministerstvem zdravotnictví, že tam ta komunikace nebude.
0: Ta komunikace podle mě bude horší.
1: No ale ministerstvo financí, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo sociálních věcí, všechny tyhle ty rezorty mají co mluvit do protidrogové politiky, všechny ty rezorty má jedna strana, tak spolu
0: se komunikují. To je sice pravda, ale pořád jsou to tři rezorty. Já myslím, že kdo jako nahlédl do fungování státní správy, tak ví, že prostě ta ministerstva jsou světy sami pro sebe a například jenom to komunikace mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí, než se usadila na nějaké už naštěstí slušné úrovně, na které je dneska, jak to trvalo snad desítky let, to nebyly roky. To skutečně bylo několik neúspěšných pokusů vyřešit to sociálně zdravotní pomezí, až vlastně za minulé vlády se tam skutečně jako odehrály pokroky, na které se teďka dá navazovat a máme tam nějaké sdílení dat a tak podobně. Čili ten rezortismus nezmizí jenom proto, že jak si ti ministři jsou všichni ze stejné strany, takhle to jako nefunguje. A jestli můžu ještě přece jenom ten druhý případ, aby jsme viděli to nadrezortní, tu podstatu té věci. V mém obchodě, nedaleko domu, kde bydlím, se objevil takový zvláštní automat. Podle všech písmenek, které na něm jsou, tak nabízí výrobky z CBD, což je nenávykový derivát konopný, ale některé ty výrobky, když se podíváte na ten obal, tak skutečně připouštějí i nějaký podíl THC, byť jaksi malý. A hlavně v tom automatu vidíte úplně jako podivné věci. Například se tam prodávají vonné tyčinky. Zároveň, když se na to podíváte, tak samozřejmě zcela jasně vidíte, že to je prostě, řekl bych, joint nebo špek jak noha od stolu. Prostě to je skutečně jako zcela zjevný produkt. Čili tady dochází ke zjevnému matení spotřebitele, kterému je nabízena nějaká látka, já nevím jaká, ani nevím, jestli je legální nebo jestli je někde v té šedé zóně. A já chci, aby tady jako samozřejmě zasáhla obchodní inspekce nebo potravinářská inspekce, což už je zase ale ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu. A ona má páky na to, aby skutečně řekla, tohle opravdu není voná tyčinka, pojďte neblbnout ty zákazníky, pojďme si říct, co to je, proč to prodáváte jako vonou tyčinku, co to nesplňuje, abyste to mohli prodávat jako to, co to skutečně je, a prostě nějakým způsobem urovnat ten trh, aby ten spotřebitel nebyl zcela evidentně klamán. A to je něco, co je úplně mimo jako dosah ministerstva zdravotnictví. To je něco, co skutečně musí řešit nadřízené orgány těch příslušných inspekcí a musí to řešit ty inspekce. Takže tady já se bojím, že se prostě s protidrogovým ze závislostní problematiky stane problematika zdravotní. A v tu chvíli skutečně, kdy jako oslabí ta vazba na ten terén, na ten sociální
1: rozměr.
0: Se to
1: velmi zúží ten rozsah.
0: Tak se ten rozsah té agendy se zúží a to, co bylo nad to, tak začne jako upadat. A to se bavíme o terénních službách, to se bavíme o prevenci prostě HIV mezi dnešními uživateli a tak dále. Takže to jsou věci, které se skutečně mohou projevit potom přímo na ulici. A v tomhle směru, jako ano, fentanylová krize jako ve Spojených státech asi tady jako nebude hned tak, ale to, že se na ten trh mohou začít tlačit nějaké látky, které prostě ti představitelé té vlády jako v tom terénu nezachytí včas například, protože ten úřad toho koordinátora měl obrovský přesah přes ty neziskové organizace do toho terénu a viděl, co se děje. Já nevím, jestli takhle dobře uvidí ten oddíl na tom ministerstvu zdravotnictví, nemluvě o tom, že vůbec nevím, jestli tam přejdou všichni lidé, kteří v úřadu protidrogového koordinátora pracovali.
1: Já třeba taky nabídnou nějakou funkci Pavlu Bémovi, mluvila o tom Tinde Bárta u nás v rozhovoru pro Radiožurnál pro iRozhlas.cz, že pokud bude chtít spolupracovat, tak že by mohl.
0: Zachytil jsem to, ale tedy já nevím, nakolik je Pavel Bém splachovací, nebo nakolik je skutečně takový altruista, aby po tomhle způsobu komunikace, který jaksi s ním Andrej Babiš a Tinde Barta předvedli v záležitosti toho protidrogového koordinátora, tak jaksi nadšeně se

0: vrhal do nějaké další spolupráce. Jako možné to je, já bych byl rád samozřejmě, protože myslím si, že expertíza Pavla Béma je nespochybnitelná a hodila by se Česku, ale nevím, jestli v tuhle chvíli tedy pan premiér nezahodil do kanálu.
1: No tak na podzim jsou komunální volby, tak možná se Pavel Bém sám rozhodne pokračovat v jiných šlépějích.
0: Je pravda, že by mohl pokračovat ve svých vlastních šlépějích, ale
1: v Praze.
0: Počítalo se s původně, nebo špekulovalo se o tom, že původně, že by mohl kandidovat za hnutí. Ano, tak to já zase taky nevím, jestli už ty
1: hlavního
0: na primátora hlavního města, nevím, jestli ty vztahy nebyly tím tou SMS-kou trošku narušeny.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli společně bavit.
0: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Martin Čaban ze Seznam zpráv, který se specializuje mimo jiné na zdravotnictví. A já jsem se ho ptal na přesun protidrogové politiky pod Adama Vojtěcha. Mimochodem těch změn, těch je v poslední době mnohem víc. Z úřadu vlády se na ministerstva přesouvají i agendy lidských práv, národnostních menšin nebo odbor rovnosti žen a mužů či oblast práv v osob se zdravotním postižením a vzbudilo to všechno velké reakce. Je sice poslední týden v květnu, ale asi nejen u nás tady v Praze, to vypadá, jako bychom se teleportovali na přelom července a srpna, takže má jediná rada pro nadcházející dny je najděte si pěkný stín, pusťte si Vinohradskou 12 a ve zdraví ta vedra přečkejte, bude hůř. Naslyšenou zítra.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv.
3: Jedna hodina.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Sněmovna znovu schválila snížení odvodů pro živnostníky, přehlasovala tak Senát. Izraelské údory na jihu Libanonu zabily podle místních úřadů přes 30 lidí. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou a dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno, na jihu a východě přehánky, teploty až 33 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Živnostníkům se nejspíš sníží odvody na sociální pojištění. Poslanci opětovně schválili novelu, která vrací zálohy na loňskou úroveň, tedy zhruba na 5000 korun. Předlohu do dolní komory vrátil Senát. Podle něj by v budoucnu změny mohly způsobit výpadky příjmů důchodového systému. To koaliční poslanci odmítají. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO návrh ušetří malým podnikatelům stovky korun měsíčně.
6: OSVČ ušetří každý měsíc 715 korun. V praxi to znamená, že lidé budou od účinnosti novely platit tyto nižší zálohy, a to jak OSVČ podávající přiznání, tak OSVČ využívající režim paušální daně.
5: Návrh podpořil i poslanecký klub opoziční ODS. Naopak podle lidovců přinesou změny výrazný výpadek v příjmech státního rozpočtu. Včerejší izraelské údery na jihu Libanonu nepřežilo 31 lidí. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotnictví s tím, že dalších 40 lidí bylo zraněných. Podle agentury AFP jsou mezi mrtvými 4 děti a 3 ženy. Izraelská armáda taky podle serveru Times of Israel překročila v jižním Libanonu takzvanou žlutou linii. Ta vymezuje okupované libanonské území podél hranic. Izrael pravidelně bombarduje Libanon, a to i přes podepsané příměří a plánovaná mírová jednání. Libanonské militantní hnutí Hizballáh pak pokračuje v dronových útocích na izraelské území. Samec slona afrického Jack, který může za smrt slonice Ulu, nezůstane ve zlínské zoo. Kam poputuje, zatím není jasné. O jeho osudu bude během následujících měsíců rozhodovat 25členná komise. Do té doby bude Jack ve zlínské zoo oddělený od zbylých dvou slonic a sluněte. Podle ředitele zoo Romana Horského drobné potyčky mezi slony nebyly ani v minulosti ojedinělé. Ten páteční byl ale pro jednu ze slonic fatální.
7: Interakce se čas od času objeví a myslím si, že byly silné tak, abychom museli Jacka nebo některé samice od druhých oddělit.
5: Jack původně pochází z volné přírody a během života prošel několika evropskými zahradami. Čeští hokejisté zakončili skupinu mistrovství světa prohrou s Kanadou 2-3, obsadili tak třetí místo a ve čtvrtfinále je čeká Finsko. Český tým v souboji s Kanadou vedl v polovině zápasu 2-0. Formace kolem útočníka Ondřeje Beránka s Jiřím Černochem a Jaroslavem Chmelařem byla sice střelecky aktivní, ale neprosadila se, pokračuje Beránek.
8: Tak potýkáme se s tím celý turnaj, vůbec se nám tomu nepadá, těžký no. Chceme strašně dát góla, ale bohužel jestli přemírá tý snahy a naopak jsme se inkasovali a i po mý chybě, takže těžký. No.
5: Čtvrtfinále bude hrát český tým ve čtvrtek v Curychu, kam se za Finskem musí přesunout. Start je v 16:20 v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
9: Překážka na D1 před Mirošovicemi a nehoda na D7 u Loun. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně před sjezdem na Benešov. Na kilometru 20,5 stojí kamion v odstavném pruhu. Na místě už je odtahová služba a vybočuje se tam doleva. Na dálnici D1 stále vyšetřují nehodu u Hulína. V nájezdu od dálnic z Frištáku a Otrokovic na exitu 265 ve směru na Brno sila dodávka do Příkopu, tu už vyprostili. Pravý pruh na nájezdu je ale stále uzavřený. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Loun. U sjezdu na Louny východ na 45. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený. A v Praze na městském okruhu počítejte s uzavírkou v tunelu Mrázovka. Neprůjezdný je kvůli údržbě ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33, na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
10: Czech Radio, news in English. The European Commission has asked the Czech government for information on arrangements designed to prevent conflicts of interest over EU subsidies linked to companies in the business empire of Prime Minister Andrej Babiš. According to Czech Radio, the European Commission also wants assurances that companies linked to Babiš but held outside the trust are not receiving EU funds. The skull of St. Zdislava, which was stolen and recovered earlier this month, will be displayed at the Basilica in Jablonec v Podještědí during this Saturday's pilgrimage before being returned to its tomb, Prague Archbishop Stanislav Přibyl told journalists. He said the Catholic Church had decided not to leave the sacred relic on display. And the Czech Senate commemorated the 30th anniversary of its establishment with a ceremonial gathering of current and former members on Tuesday evening. The 81-member Senate was formally established on December 18th of 1996. Weather. Wednesday is expected to be clear to partly cloudy and mostly dry, with day temperatures between 25 and 30 degrees Celsius. Richard Falber, a former head of the main Czech trade union's umbrella body and MEP, has died at the age of 85. A very well-known face in public life in the 1990s, Falber was born in the UK during the war to a Czech airman father and a Spanish mother. Ian Willoughby recalls his life and work.
11: Jmenuji se Richard Falber a znají mě všichni čeští odboráři, protože jsem
12: Richard Falber in a video from a campaign for re-election to the European Parliament, where he served for a total of 10 years. The tall and imposing-looking Social Democratic Party politician had previously been head of the National Trade Union Organization from 1994 to 2002. But he spent his early years in the UK, having been born in the English town of Chester in 1940.
13: My father was a Czech airman at the 312th Squadron. It was a fighter's squadron. He came with my mother from Spain after the defeat of the Republican Army. He fought there as a member of the International Brigades near Valencia, from where my mother was. I was wondering why Chester, and I realized that there was a place called Chomenly, where the Czech airmen were concentrated before they were divided to the three squadrons in which they fought during the Battle of Britain.
12: The family returned to Czechoslovakia in 1945. The Falbers were left-wing and Richard joined the Communist Party, but like many, he became disillusioned with the system.
13: After the invasion in 1968, because the invasion was a thing which cannot be forgotten, it was something incredible. I was 27 at the time and we were so happy. There was such a nice atmosphere of freedom, and suddenly everything was ruined. And after 1968, all the illusions one could have about the mistakes which could be pardoned in the Soviet Union disappeared. It was a clear imperial policy.
12: Falber's father was a diplomat and he himself worked in law in the normalization period, despite exiting the Communist Party in 1969. However, in an interview with Radio Prague International over two decades ago, he denied he'd had it relatively easy in the latter decades of the totalitarian system.
13: I did not make much of a career because I was a lawyer. I worked for the previous trade unions, which did not do much for their members. But what they did in the past was that they offered legal protection to their members. And I was an expert on labor law, working for those who were in conflict with the enterprises. I really made a career after the revolution because finally I could use everything I knew, my legal knowledge and my languages, and I could start traveling. And for me, these years were very nice years.
12: Richard Falber passed away on May 13th at the age of 85. He had a small family funeral this week.
10: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Za jakých okolností by se mohla Ukrajina stát přidruženým státem Evropské unie a co by to fakticky znamenalo? Roste konečně německá ekonomika a poroste dál i ta česká. Jak účinná je regulace cen pohonných hmot vládou a jaké zadlužení státu se dá chápat jako zodpovědné? To jsou některá z témat, na která se chceme zaměřit. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes ekonomický komentátor a vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově David Klimeš. Dobrý den.
15: Díky za pozvání.
14: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
4: Jak to vidí?
14: Jste se vrátil z Ukrajiny. V té souvislosti bychom mohli připomenout návrh německého kancléře Friedricha Merce, aby se Ukrajina stala přidruženým členem Evropské unie. Souhlasíte, že by takový zvláštní status byl silným politickým signálem, jak německý kancléř tvrdí?
15: No, bylo by to dobře vymyšleno, ale myslím, že zrovna přesně to, co teď navrhuje Německo v této podobě, nakonec nebude odsouhlaseno. Já jsem rád, že to téma zdviháte, protože my často o té Ukrajině se bavíme v tom smyslu, co se děje teda na té východní frontě, případně o nějakých tématech, jestli je tam teda korupce, není tam korupce, ale nebavíme se co prezident Zelenský, ale jako nebavíme se o tom, co dlouhodobě chceme v dalších letech Ukrajině nabídnout, pokud ta ukrajinská státnost vydrží. A to asi je dost pravděpodobné, že prostě v nějaké podobě vydrží. V této chvíli je to teda země s pravděpodobně nejlepší armádou v Evropě, to je výzva pro NATO, a pak je to samozřejmě země, která chce co nejrychleji i do Evropské unie, a já připomenu, na co vlastně ten návrh kancléře Merce reaguje. Volodymyr Zelenský deklaroval, že by Ukrajina za to, co vlastně prožila za to, jakým způsobem vlastně chrání to východní křídlo evropských demokracií, tak by měla být do roku 2027 plnoprávným členem Evropské unie. A to prostě nejde.
16: On dlouhodobě odmítá jakoukoliv formu toho částečného, řekněme, druhořadého členství své země v Evropské unii. Ale právě Merz zase tvrdí to, co říkáte vlastně vy, že je to nerealistické, aby se v dohledné době Ukrajina stala plnohodnotným členem.
15: A neříká to jenom on, třeba Polsko, které je v těch vojenských věcech velkým podporovatelem Ukrajiny, tak říká, no to ne, tady debata o tom, co můžou ukrajinští zemědělci na jednotném trhu, to bude ještě hodně nadlouho. A pak samozřejmě ty věci jako právní stát, korupce a tak dále. To, co je vlastně teď zajímavé na tom německém návrhu, je, že v tom obsahu nic moc není. Oni by se měli stát podle toho návrhu v podstatě takovým pozorovatelem, že by seděli na Evropské radě a Radě Evropské unie, to jsou ty sestavy premiérů a prezidentů, případně ministrů, ale nehlasovali by. Možná by také nakoukli do Evropského parlamentu, možná do Evropské komise, ale opět by nehlasovali. To myslím, že Ukrajinu neuspokojí. A tady v podstatě jsou takové dva přístupy, jak vlastně dál to, když to řeknu lidově, s Ukrajinou dál hrát. Buď tady se jim dá nějaký podíl na rozhodování v té Evropské unii, což si moc nedokážu představit bez toho plnoprávného členství. A nebo pak je tady druhá věc, která moc v Česku nerezonuje, že samozřejmě není jenom Ukrajina, kdo chce dlouhodobě do Evropské unie, a Vladimír Putin hodně na tom zapracoval, aby co nejvíce států do té Evropské unie chtělo, tak třeba na Balkáně lídři Albánie a Srbska tak naopak říkají, my nechceme žádnou stoličku, nechceme o ničem hlasovat, nic nebudeme smět vetovat, ale puste nás na ten jednotný trh, to těm našim ekonomikám pomůže. Takže v tomto rámci se nacházíme, já to vnímám, že a vnímají to tak i německá média a další evropská média, ten německý kancléř musel něco vykopnout, on to vykopl a teď se pojďme bavit pokud možno co nejklidněji o tom, co skutečně té Ukrajině chceme nabídnout, protože je pravda, že když jsem byl na té Ukrajině, tak speciálně v těch vojenských věcech, když to porovnám s tou náladou třeba před 2 lety, když jsem tam byl naposledy, tak to bylo hlavně, ať nás NATO a Západ neupustí. A teď tam vidím silné to sebevědomí. No tak máme nejlepší dronové fabriky, máme nejlepší armádu v Evropě, jasně sami to asi proti Putinovi nezvládneme, ale my se už ničeho doprošovat zas tak moc nemusíme. Tenhle moment, kdyby Evropa prováhala, tak si myslím, že to vůbec není v zájmu nikoho.
4: Jak to vidí?
16: Když jsme začali v Německu, tamní průmysl v prvním čtvrtletí poprvé za téměř 3 roky zvýšil tržby. Počet zaměstnanců se ale snížil. Propouštění se týká zejména automobilového sektoru a strojírenství. To všechno vyplývá z analýzy poradenské společnosti EY. Jaká je to i pro nás zpráva?
15: Tak tady platí ta klasická poučka, že když se dobře daří Německu, daří se dobře i Česku. Ta metafora, že jsme vlastně tou další spolkovou zemí Německa v těch ekonomických věcech nepochybně platí. Je to určitě pozitivní, že snad konečně Německo se začne odrážet od té dlouhé stagnace. Velkou pobídku pro ten odraz dal obrovský obranný a infrastrukturní balík, který byl schválený v Německu na počátku vlády právě Friedricha Merce, byť v tom Německu je nekonečná a urputná debata, jestli se dobře ty peníze vynakládají nebo ne, ale že by to v důsledku nepomohlo Česku v rámci subdodavatelských řetězců, tak to je vyloučeno. Takže určitě je to pozitivní a pokud chceme dál věřit to, že v Česku bude tento rok nějaký růst HDP třeba kolem 2%, tak je to vlastně nemožné, pokud se nám Německo bude dál stagnovat nebo propadne dokonce do nějaké mírné recese. Takže tohle je určitě dobrá zpráva pro Česko a českou ekonomiku.
16: Podnikatelská nálada v Německu se v květnu zlepšila. Čím to, že naopak u nás klesla důvěra ve zdejší ekonomiku? Co zatím hledat?
15: Samozřejmě neodvažuji se říkat, že je jedna a jediná možná správná interpretace, ale přijde mně, že zatímco v Německu se začínají investovat ty peníze, které byly přislíbeny ze strany té vlády, tak v Česku vlastně vidíme takovou protahovanou bitvu o to, co český stát bude chtít po českých podnikatelích nebo nebude. Jsme uprostřed toho, jestli se bude snižovat nebo nebude snižovat daň z příjmu právnických osob, jestli se zrychlí odpisy nebo se nezrychlí odpisy, jestli stát bude po podnikatelích chtít EET, nebude chtít EET. Těch věcí, které musíte započíst do té své úvahy na tento a další roky, pokud jste podnikatel, tak je opravdu hodně. Já úplně rozumím tomu, že jsme na začátku vládnutí další garnitury, která má spoustu radikálních změn, ale nemůžeme se divit, že podnikatelé jsou trošku nervózní, když vlastně vůbec netuší, co z toho nakonec platit bude nebo nebude.
16: V pondělí klesaly ceny ropy, Írán údajně potvrdil pokrok v jednání se Spojenými státy, to bylo později zase dementováno. Vzhledem k tomu, že ráno přišla zpráva, že americká armáda útočila na jihu Íránu, by to označila za sebeobranu, co to může zase znamenat pro trhy?
15: Do geopolitiky mě nezatáhnete pomalu, ani nejsem si úplně jistý, kde je Hormuzský průplav, ale samozřejmě pokud trhy vyhodnotily, že asi nějaký smír mezi Amerikou a Íránem je možný a nevyhnutelně tedy pak padá ta cena ropy, respektive nějaký ten benchmark barelu ropy Brent a všechny ty další věci, které urputně sledujeme na těch obrazovkách, tak je to určitě dobré. Co to tady je spíš asi to otázka pro někoho, kdo zná tu geopolitiku, jestli takovýhle druh smíru si může dovolit Amerika a může to považovat za snad možná ne ani výhru, ale nějakou přiměřenou dohodu, tak to teda je pro mě velké překvapení. Ale z toho ekonomického pohledu, pokud bude obnovena ta plavba a ustálí se ty ceny zase hluboko pod $100 za barel ropy, tak je to určitě pozitivní. A já to říkám i sobecky, mám několik těch letenek na to léto a nerad bych, aby všechny mi skončily v koši.
16: Tomu úplně rozumím. Já jsem se trošku připravoval půdu pro otázku, jestli se dá, nebo předpokládám, že se dá očekávat, že přesto všechno inflace ještě nějaký čas poroste. Jak by se nebo měla nebo mohla zachovat Česká národní banka?
15: No, to je velmi dobrá otázka, protože jedna věc je ta rozpočtová politika, to je ta hádka o to, jestli máme mít tento rok deficit 310 miliard nebo nemáme a jestli se mají rozvolňovat rozpočtová pravidla nebo ne. A pak je ta druhá noha těch dobrých veřejných financí a to je stabilní měnová politika. A tady je hodně zajímavé, jakým způsobem se bude chovat současná bankovní rada, která zatím nechává úrokové sazby na relativně vyšších úrovních, ale jsou některé signály, že by to klidně mohlo být ještě více. Na druhou stranu Andrej Babiš říká, že chce jednoznačně levné peníze a docela ostře vlastně napadá guvernéra České národní banky Aleše Michla, mimochodem jeho někdejšího letitého poradce, že právě drží ty úroky nahoře a brání úvěrování české ekonomiky a hospodářskému růstu. Já pevně doufám, že Česká národní banka si udrží svoji nezávislost a pokud vyhodnotí, že ta inflace není zkrocená, že od té dvojky se můžeme začít přesouvat ke trojce a možná ještě výše, tak že nebude váhat a ty peníze zdraží, protože to je ten jejich základní kanál, jakým způsobem tu inflaci dostat pod kontrolu.
16: Možná se mi to jenom zdá, ale jakoby se v té současné diskuzi o snaze vlády, jak jste se o tom zmínil, o rozvolnění rozpočtových pravidel, zapomínalo, že nejde jenom o výši schodku, ale také o právě tu cenu peněz, tedy jak draze bychom si jako stát měli půjčovat.
15: To jsem moc rád, že připomínáte, protože něco hodně jiného, když Česko sekalo dluhy a my jsme si půjčovali na desetiletém státním dluhopisu někde za 3%. A teď vlivem nejrůznějších těch geopolitických turbulencí si půjčujeme za 5%. A to už je velký rozdíl a bavíme se o dluhu v obrovské výši, ke kterému ještě přidáváme každý rok takové částky, jako je právě 310 miliard dluhu. Z tohohle pohledu ta debata by měla se přesně víc, jak říkáte, nejenom o tom, jaká bude ta výše toho dluhu a schodku a jak ho budeme snižovat, ale i kolik to stojí, protože něco jiného, když si levně půjčíte a dobře investujete a něco jiného je, když jsou ty peníze drahé a prostě nemůžete z té investice dostat toho tolik, jako když to bylo za 3%. Já rozumím, že je to hodně ekonomické politická debata, ale ten základní problém, jak je drahá ta půjčka, chápe každý velmi dobře ze svého osobního života, ať už je to spotřebitelská půjčka, hypotéka nebo leasing na auto.
16: No, lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to včera uvedla ministryně financí Alena Schillerová, ano. Zájem o dluhopisy republiky, myslím, že tak se jmenují, s velkým D. Tak,
15: a s velkým R, což je češtinářsky zajímavé.
16: Já jsem si teď nebyl jistý, jestli to Četka napsala správně. Takže dluhopisy republiky více než dvojnásobně překročili původně plánovaný nebo očekávaný zájem. Je to pro vás překvapení?
15: Není, protože upřímně řečeno, když máte nějaké volné peníze, do čeho je teď při těch budoucích nejistotách chcete investovat. A paní ministryně Alena Schillerová vám nabízí velmi bezpečnou úložku peněz s docela hezkým úrokem. Mě až překvapilo, jak vysoko vlastně to úročené je. Tohle je ekonomicky taková klasická věc, že máte dva cíle. A ty jdou proti sobě, jeden si musíte vybrat. Jeden ten cíl je, že chcete mít vyšší držbu toho dluhu v českých rukou a třeba drobných retailových středatelů, což mimochodem nevymyslela Alena Schillerová, Andrej Babiš, to už tady vlastně propagoval třeba Miroslav Kalousek. A pak máte vlastně tu druhou věc, že na trzích si většinou půjčíte levněji než od toho retailového českého střádala. Takže máme vlastně naplněn ten první cíl. Češi si poměrně masivně ty dluhopisy kupují. Viděl jsem i nějaké poněkud bizarní video Aleny Schillerové na TikToku, kdy vlastně vám to nutí, ať si to koupíte pod stromeček narozeninám. Je to takové hodně jako agresivně prodejní, ale proč ne, je to úspěšné. No ale pak je ta druhá věc, kolik právě ten dluh stojí. A je vysoce pravděpodobné, že to bude dražší dluh, než kdybychom si půjčili od těch bank a zahraničních pojišťovacích společností a všech těch, kteří si normálně ten dluh kupují. Ale já si myslím, že tomhle není třeba vládu kritizovat. Vláda to deklarovala, že chce zvýšit tu držbu českého dluhu českých rukou a dělá to a daří se jí to.
4: Jak to vidí?
16: Země Evropské unie budou v příštích 15 letech čelit vysokým výdajům na obranu, energetiku a důchody. A pokud se tady nezmění její hospodářská politika, tak to způsobí neudržitelný růst veřejného dluhu. Průměrný dluh evropských zemí by mohl do roku 40 vzrůst až na 130% hrubého domácího produktu, což je asi dvojnásobek té současné úrovně. Všechno tohle to uvádí Mezinárodní měnový fond. Platí to i pro nás?
15: Určitě ano, stárnutí populace se nevyhne i nám a jenom si uvědomme nebo připomeňme tu debatu, jak jsme se děsili těch čísel porodnosti, které teď v posledních letech k nám přichází, což neznamená jenom, že teda se už nerodí 100 tisíc dětí a místo toho 75 tisíc třeba jenom, ale znamená to, že třeba v některých letech na ten trh práce právě půjde těch 75 tisíc lidí, aby platili všechny ty daně, sociální, zdravotní, pojištění a další průběžné systémy a třeba bude odcházet 150 tisíc lidí do důchodu. Takže ta neudržitelnost se týká i nás. To, co bych možná dodal, protože posluchači tady tu nekonečnou debatu znají, jak šetřit, to ono to moc nejde, máme spoustu priorit, tak vlastně tyto roky já považuji vlastně za takovou takovou laboratoř, jestli vlastně může fungovat to, že se v české nebo jakékoliv jiné evropské veřejnosti řekne, teď se musíme jako hodně uskrovnit, protože pak nám stejně vyletějí ty dluhy strašně vysoko, takže je lepší začít s co nejnižší základny, s co nejlepšíma veřejnýma financema, protože prostě iluzorní si myslet, že v těch 40. letech nebudeme mít obrovské schodky, abychom vybrali ten demografické sedlo. No já si myslím, že vlastně už máme pomalu výsledky. A to nejenom z Česka. Prostě nejsme schopni na tenhle příběh přistoupit. Já tomu rozumím, proč já bych se teď měl uskrovňovat, když mám nějaké své základní potřeby a kdo ví, co bude v roce 2050. A myslím, že já nevím, co teda má být ten alternativní příběh, protože v té chvíli to opravdu, jak jste citoval, vylétne do obrovských částek a obrovských splátek dluhu jenom na to, aby jsme mohli dlužit. Ale je asi vidět nejenom v Česku, že prostě ta nabídka, když to tak označím reformní, teď se trochu uskrovníme a pak budeme mít na důchody, obranu a další základní věci, co dělají českou státnost státností, tak asi nefunguje.
16: Regulace cen pohodných hmot bude u nás pokračovat i v červnu. Je to dobře?
15: pokud by se naplnila nějaká dohoda mezi USA a Iránem, tak já pevně doufám, a uklidnila se ta situace, tak já pevně doufám, že česká vláda tu regulaci zruší a není to jenom ten cenový strop, ale je to i sleva na spotřební dani na naftu. I to všechno by se z mého pohledu mělo zrušit, protože je to samozřejmě další zásek do rozpočtu. Pokud ta situace bude nadále neklidná, bude to neustále skákat od 90 dolarů na 110 a zase zpátky za barel ropy, pak asi vláda usoudí, že ta regulace je na místě. Já jsem se bavil s jedním znalcem z oboru energetiky a on říkal, no, jako ta vláda nějak musela ujistit ty lidi, že něco dělá, tak tam nastřelila ty stropy a nevidím v tom ani velké plus, ani velké mínus. Myslím, že tímhle stylem o tom můžeme uvažovat a zase, abychom vládě nekřivdili, určitě to byla nějaká infuze jistoty, nejenom pro řidiče, ale obecně pro tu ekonomiku, že takhle teď ty ceny budou zhruba vypadat, což také není málo.
16: Novinář a ekonom David Klimeš byl hostem pořadu, jak to vidí. Moc děkuji, nashledanou.
15: Děkuji za pozvání.
16: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
4: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
17: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
18: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
17: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
18: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
17: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
18: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
17: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
18: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
3: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Česká muniční iniciativa by letos podle ministerstva obrany měla dodat Ukrajině 1 000 000 kusů velkorážní munice. Informaci agentury Reuters potvrdila radiožurnálu mluvčí ministerstva obrany Magdalena Hinčíková. Loni Ukrajina od české iniciativy dostala skoro 2 miliony kusů munice. Prezident Petr Pavel mimo jiné řekl, že se počet zemí přispívajících do muniční iniciativy snížil z loňských 18 na 9. To podle Pavla představuje nové obtíže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Kyjevě přijal vůdkyni běloruské exilové opozice Svjatlenu Cichanouskou. Na sociální síti X uvedl, že Ukrajina podporuje snahu Bělorusů vymanit se z vlivu Ruska. Vyjádřil taky naději, že Kyjev a Minsk obnoví sousedské vztahy, založené na nezávislosti obou zemí na Moskvě. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes znovu klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 44 koruny a 56 haléřů. To je o 28 haléřů méně než v úterý, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti včerejšímu dni klesne o 29 haléřů na 41 korunu a 43 haléře. A Správa železnice zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029. Celkové náklady se pohybují kolem 8 miliard korun. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěži porazili doma Táborsko hladce 3-0 a výrazně se přiblížili k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře. Dnes v 18 hodin rozehrají baráž taky Artis Brno a Slovácko. Zápas odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
9: Omezení na D11 u Libic nad Cidlinou a také u Krouny na Chrudimsku. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavřeli pravý pruh a do rána tam budou opravovat vozovku. Levým pruhem teď projedete plynule. Na silnici 34 ze Svitav do Havlíčkova Brodu se dnes v noci pracuje u Krouny. Opravují tam železniční přejezd, projíždí se Kyvadlově a podle potřeby mohou průjezd řídit také pracovníci stavby. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka na městském okruhu směrem na Smíchov. Je to kvůli noční údržbě, skončit má v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes bude jasno až polojasno, od severu přechodně až oblačno, na východě Moravy a Slezska, taky na jihu Čech se místy objeví přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy i 33, na horách bude nejčastěji kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Je tu vláda, která se tváří sebevědomně, ale už teď kolem ní hoří pár ohňů. Má premiéra, který umí dominovat prostoru. Má koaliční partnery, kteří umějí vyrábět hluk. A má opozici, která nepřekáží. Jak s tím naloží? Začíná Osobnost Plus a Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv je dnešním hostem. Vítejte, Jindřichu, dobrý den.
20: Dobrý den.
19: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachycí.
3: Osobnost Plus.
19: Řekla bych, Jindřichu, že včerejším jednáním koaliční rady se seznam těch novel zákonů a nových zákonů a zamýšlených cílů stal už téměř nepřehledným. A tak se ptám, je už jasné rámcově, co se doopravdy stane?
20: S čím myslíte a kdy myslíte?
19: No, myslím s veřejnoprávními sdělovacími prostředky.
20: Já myslím, že není úplně jasné, co přesně se stane. Na to, že to byl jeden z hlavních jako highlightů volebního programu ANO i SPD, to jistu ne, tak jako po půl roce jako nic moc výkon. Ale myslím si, že tam přetrvává ta snaha a odhodlání je prostě změnit. Jo. A
19: Teď jste kulantní, protože jinak říkáte zničit.
20: To je věc, ke který to samozřejmě jako směřuje. Já jsem to říkal už několikrát. Já si myslím, že obecně změna financování veřejnoprávních médií na model ze státního rozpočtu jako nemusí znamenat jejich zničení. Obecně. Jo. Ovšem má to několik podmínek, například, že žijete ve Finsku, jo, nebo tak v Dánsku. Jo, ale my žijeme v Česku, takže člověk má samozřejmě, když zná vztah politiků této vládní koalice k médiím obecně a k médiím, na které asi mohou šáhnout, to znamená médiím veřejné služby, kde jsme teď, tak když je člověk zná, tak se jako nemůže samozřejmě zbavit dojmu, že ta cesta spíš má vést na Slovensko a do Maďarska. Což je mimochodem teď zajímavé, protože myslím si, že tuhle vládní koalice jako v obecnějším slova smyslu, ale speciálně při jejich snahách změnit média veřejné služby, jako muselo trochu zarazit to, co se stalo v Maďarsku. Jako Maďarsku nebylo jako úplně zglajšaltovaná jenom jako média, kdysi veřejnoprávní, teď jako zjevně státní propagandistická, ale i ta soukromá. Celý stát byl připraven a jako ale nastaven na to, aby tam vyhrával Viktor Orbán. On prohraje a nemá nic.
19: Ne, já to chápu, ale tohle vládu zdá se absolutně neděsí. Že?
20: No,
19: oni například pan Klempíř připravoval své úmysly se slovenskou ministryní kultury. Že jo? Takže tohle všechno nasvědčuje tomu. A teď se vás spíš ptám, definitivně. Dá se vyloučit teď v Česku ta možnost, že by vládní koalice chtěla jakoby zlepšit postavení veřejnoprávních médií?
20: No tak to se vyloučit samozřejmě dá, to je jako, myslím, úplně jasná věc. Ta otázka jako, se dá jenom otočit, jako jak moc se hodlá jako podmanit a jak moc hodlá tu změnu financování, změnit jako s celkovým větším tlakem na ta veřejnoprávní. Ono se to nemusí dělat jenom podle financování. Jo? Vy můžete jako teoreticky udělat to, co udělala ta minulá vládní koalice a neudělala to teda úplně nejlepším způsobem, jako rozhodně nesrozumitelně. Ale můžete, podívejte se na to, co se děje v České televizi. Já myslím, že mimochodem Český rozhlas, ano, jsme trochu ve střetu zájmu, ale že jsme tady na půdě Českého rozhlasu, že Český rozhlas je trochu jako pro tu vládu a jako obecně v té debatě trochu na vedlejší kolej, že o něj až zas tak nejde. Jo. Byť jeho ředitel, a to musím říct, že mě vzhledem ke zkušenosti s ním v minulosti dost překvapilo, jako stojí v čele toho odboje. Že jde hlavně o Českou televizi.
19: Na rozdíl od pana Chudárka.
20: Ano. Pan ředitel, on je teď ředitel České televize? Jo, tak asi jo. Tak toho v podstatě nikde není vidět. Já jsem o tom nedávno mluvil s Petrem Dvořákem, který bývalým ředitelem České televize, který říká, že jako nejenom u těch politiků, kteří teď vládnou, ale u těch je to vidět teďka jako maximálně u těch bývalých, jako vždycky funguje, když se jako chtějí bavit o médiích veřejné služby a jejich financování, o tom, co vlastně mají vysílat, tak jako vždycky funguje syndrom včerejší reportáže. Jo? A myslím, že u těch politiků téhle vládní koalice speciálně teda funguje jako syndrom několika posledních let, protože jak Tomio Okamura, nebo reportáži několika posledních let, tak Andrej Babiš, pochopitelně ta média jako zcela upřímně nesnášejí. Takže já prostě se obávám, ano, že to může vést k tomu
19: opaku. A teď pojďme prosím jenom rozlišit v té záplavě zamýšlených změn, že se chystají dva typy změn. Jedna je systémová, to je to převedení poplatků, zrušení a převedení plateb do státního rozpočtu, to je ta systémová. Ta nesystémová, ale vlastně nárazová je to, co zamýšlí pan Nacher. To znamená zbavit aspoň na půl roku teď peněz veřejná média s tím, že může jít až o stovky milionů korun a do toho Babiš...
20: Ze dne na den teda.
19: Tak a do toho Babiš říká, že mezikroky ho nezajímají.
20: No, tak ano, tak to je trochu jako definice té vlády, co jste teď řekla. Jo. Jako ten krok Patrika Nachera a další, protože tam to podepsali další lidé z ANO, z SPD a z motoristů, to je jako rána za uši. Jo. Ale taková, která vás může jako přizabít. To není jako pohlavek. To je vlastně něco, co má jako změnit pravidla. Ta koalice říká vládní celou dobu, že, a Andrej Babiš to opakoval naposledy včera na tiskové konferenci, kterou jsem si s láskou si nasledoval, že jemu nejde vůbec o obsah. Jo? A že když Andrej Babiš řekne, že podporuje nezávislá média, tak každému by mělo trochu jako bliknout. Jo? Ale tenhle ten krok je prostě, myslím tím ten návrh poslance Nachera a dalších, je prostě jenom jako snaha udělat to, co nejtěžší pro ta média. Prostě potrestat je a ještě jim jako ukázat, že budou ráda ta média za to, když budou mít nějakou jistotu aspoň po té, co ten zákon bude přijat. Jenomže, jako, já si myslím, že jako tady minister Klempíř hraje dvojí hru. Jo. Já myslím, že minister Klempíř je v podstatě největší naděj.
19: Ale...
20: No jasně, ale on je největší naděj veřejnoprávních médií dneska na to, že se nic nezmění, protože jeho zatím vyzařovaná neschopnost je taková, že bych se vůbec nedivil, kdyby to datum, které on oznámil včera po té schůzce, to znamená 1. ledna 2027, bylo nedodržitelné. Oni už tak to budou mít jako velmi naknap. Jako když to přijde
19: no,
20: to do sněmovny.
19: Ne, já chci k tomu datu jenom říct, že sám Andrej Babiš řekl, uvidíme, jak to vyjde.
20: Jo, ale včera po té koaliční radě řekli pevně ledna 2027, jsou hodně optimističtí. Jestli opozice, a já se nechci stavit teď vůbec na stranu opozice, jo, jako, protože jak říkám, jako spousta politiků opozice smýšlí o médiích, veřejné služby, jako velmi podobně jako ty vládní, jako já teď stojí na jiné straně. Tak pokud to oni slíbí to, nebo dodrží to, že budou obstojovat, pokud to vrátí Senát, pokud to vrátí prezident, tak jako první leden je v podstatě jako téměř vyloučen. Co ovšem jako není úplně vyloučeno, že to prostě udlají od 1. února pak. Což jako do toho hospodaření.
19: A teď
20: mi
19: jenom řekněte, jak se má připravovat příští rok v těch, zvlášť u televize, kde musí mít nasmluvané prostě no, spolupracovníky a všechno. Musí mít plán tvorby. Tak jak si s tím počnou?
20: Na to se zeptejte spíš teda poslance Nachera nebo o ty Klempíře. Jo? Ty by to měli vědět, ale o to přece nejde. Jo? Jako tam o to jako vůbec nejde. nejde. Já jsme o tom právě s Petrem Dvořákem čipkovali, že je samozřejmě jako největší, jako kromě o ty klempíře, teda, že pro Českou televizi jsou teď důležité a českýho zhlas, abych nezapomněl, omlouvám se, jsou nejdůležitější jako případné výroky a podpora lidí, jako je Josef Maršálek, jo, nebo Marek Eben. No, jako, slibte jako Česká televize, že když se to stane a zruší se Stardance a Andrej Babiš začne, jako, protože jeho voliči milují Stardance a já mám také rád Stardance, já se na ní rád dívám s dcerou, tak začne jako, být nervózní. Ale jako, i z té rychlosti je prostě vidět, že tím smyslem není to, co oni říkají. To znamená jako, udělat nějaký nový moderní rámec a přitom jako, zajistit, aby ta média fungovala přinejmenším tak dobře jako doteď. Ale prostě zdecimovat je, znejistit je, oslabit
19: je. Víte, je to zajímavé, že tady je relativně tolik kritiky právě na adresu plánů této vlády v oblasti veřejnoprávních médií. A v téhle souvislosti se hodí zeptat, je tahle vláda podle vás silná? Myslím, že si nakonec stejně prosadí svou.
20: Určitě.
19: A nebo jenom silně působí?
20: Tak ona silná jako je, protože má 108 hlasů. To je jako bezpečná většina, byť v těch, jako ty její plány jsou znejisťovány a podkopávány, nebo mohou být tím, že jaksi nedrží Senát a nedrží prezident, takže to všechno může být jako komplikované. Jo, já si myslím, že oni dospěli do stádia, kdy jsou si prostě souzeni, kdy zjistili, že to nějakým způsobem, aspoň do té míry, že to naplňuje nějaké jejich základní představy, funguje, takže ta vláda je silná. On to nakonec, jako, to, že ta síla neúplně odpovídá jejich schopnostem, mám ten dojem, jo. A na to, že tu sílu ukazují jako v oblastech, které jsou jako spíš efektní než důležité a jsou důležité pro ty voliče. Jo? Tak každý týden máme
19: takhle,
20: označeno nějakého...
19: Ta veřejnoprávní média jsou spíš důležitá než efektní, ne?
20: Jsou důležitá, ale kdybyste do nich nesahala, nebo kdyby oni, tak se nic nestane.
19: No jasně, jo, no naopak to by.
20: Jo, tak se vůbec nic nestane. Jo. A je čekají i vzhledem k tomu, kam se řítí svět, jako mnohem důležitější výzvy. A oni jako budou velmi složitě těm svým voličům, jako, jak se říká teď moderně v korporátech, to určitě znáte, doručovat jo, ty dobré zprávy. No, spíš jako naopak. Takže se hodí tyhle ty věci. Důkazem, no promiňte,
19: Ne, důkazem, řekněte, co?
20: Jako důkazem toho je každý týden a každý nový nápad, a tím pro mě posledním zatím, je ten nápad ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky na vytvoření té jednotky akční toho českého ICE, který bude asi pobíhat po sídlišti Fifejdy v Ostravě a tam hledat jako stočlené jednotky. A tam bude řešit problematiku zneužívání dávek. To je vlastně jako téma ze stejného soudku, abych
19: víte,
20: tak
19: ale víte, co je ale dobrý kontrapunkt, že přes ty věci, které říkáte, opravdu se to jeví, že tahle vláda je jednou z nejstabilnějších vlád.
20: Máme půl roku.
19: Které, ne, ale tam jde přece o to, když ji pozorujete, tak nikdo proti sobě jako otevřeně nejde z těch koaličních partnerů. Babiš se přizpůsobí tomu, co chtějí motoristi. Motoristi se přizpůsobí zbylým dvěma, pokud jde o média veřejné služby a tak dále. Prostě oni si jakoby vycházejí vstříc a zdá se, že ani v momentu, kdy jakýkoliv ministr by selhal, tak by ho nikdo neodvolával. Podívejte se, jak pan Macinka říkal, že klempíř tam bude do skonání věku, že?
20: Jo, tak to uvidíme. Myslím, že první ukázka bude osud ministra Zuny, s kterým teď tedy Andrej Babiš zametá způsobem, jak kdyby Zuna byl s ANO úplně. No, jak kdyby
19: ale
20: to, bude
19: to se říkalo od začátku, ne?
20: Ano, ale mimochodem úplně stejně působila dlouhou dobu vláda Petra Fialy. Jo, je potřeba říct. Podobně jako s sevřeným dojmem, jaký jste popsala, je to půl roku. Neměli jsme ještě žádné volby, které by mohly do některé z těch dalších stran si vnést nejistotu, jestli opravdu dělají to, co jim pomáhá, což se může stát už letos na podzim. Tam je jako té vládě je zakódováno jako přece několik věcí. Jo. Za prvé je to vláda jako pomsty, odplaty nebo zadosti učení Andreje Babiše učit celému světu, to je myslím jasný. Je to vláda jako společenského uznání SPD, to je Okamura v pozici předsedy sněmovny, a je to vláda prostě motoristů, kteří se jako plní dětské sny, jak šikanovat zbytek třídy, mám ten dojem. Jo. Jsou to tři strany, které vlastně ani jedna není tradičně demokratická, jaký známe. Nechci teď, jako, myslím, že motoristi se trochu vymykají, ale to je zase strana, která vznikla před 2 lety. Všechny strany, které jsou té vládě, vznikly po roce 2010. Dva z nich jsou osobní projekty.
1: To je přelomová také.
20: Těch lidí. A ty dvě strany jsou tak malé, myslím tím motoristy ano. a SPD, že oni časem budou muset začít uvažovat to, jestli tohle volební období jsou schopni přežít a ty průzkumy, jako myslím tím ve sněmovně. Jo? A ty průzkumy teda je budou znervozňovat čím dál víc.
1: Jasně, a mimochodem, když mluvíte o přežití, tak vidíte tam někde už začátek toho vysávání hnutí ANO, témata námětů od koaličních partnerů a tím i voličů, to je to důležité.
20: No jasně, tak ono to ANO dokázalo už v těch volbách. No, jako dostat SPD na těch 8%, přestože jsme si, já jsem si to tedy myslel, že spousta dalších lidí půl roku předtím mysleli, že budou mít 15, tak to byl jako solidní výkon, no to jestli se tam taky dostali vlastně s odřenými zády. A já si myslím, že jo, a že vlastně to, co vypadá částečně jako tolerance Andreje Babiše vůči výstřelkům těch menších stran, tak jako součástí jeho strategie, jak jako minimálně o své voliče nepřijít, případně si sáhnout na ty voliče SPD. A teď se mluvím o tom úplně zbytečným, nesmyslným a jako z mého pohledu nedůstojným dění kolem toho sudetoněmeckého dnu v Beně. Jo. Jako vláda, která tohle, a mimochodem, myslím, že dneska je úterý a zdá se, že všechny domy v českých Sudetech stojí a že tady jako odjeli okupanti, jak se o nich téměř mluvilo, a že se nic nestalo. Nicméně Andrej Babiš to nejdřív povolil Tomi Okamurovi, tuto nenávistnou show, jak z roku 2013 a 2002. A zároveň jako jeho vlastní lidé, jako ne všichni, Robert Plaga hrdině po hlasování tady řekl, že by nehlasoval, kdyby býval hlasoval, ale že si tím jako Andrej Babiš tyhle ty voliče právě SPD a myslím, že i částečně motoristů, když tam si myslím, že je to spíš jedno, takže si na ně sáhnou, že se neodradí.
1: Jasně, jasně. Já vím, co tím chcete říct, ale přesto se ptám, jak SPD, tak motoristé v okamžiku, kdyby v té vládě nebyli, tak by pes po nich neštěkl, říkají politologové. Jo. Takže se ptám jenom, prostě nejsou to právě tyhle dvě malé strany, které se toho drží zuby nechty?
20: No jasně.
1: Jak jinak by se dostal Okamura do čela sněmovny, že jo?
20: Ano, to si myslím, že na to budeme jako vzpomínat, to se ještě v dějinách jako českého parlamentu nestalo, aby v čele sněmovny stál zástupce 7% strany a prosím, neargumentujte mi Markétu Pekarovou Adamovou, protože to byl úplně jiný příběh jako jedna koalice. Tohle koalice nebyla. No a jasně, samozřejmě jim o to jde a proto já říkám, že proto se ta koalice takhle vyhovuje. Kromě toho, že ta koalice musí cítit, a to je pravda, jako tuhle vládu sem nedosadili jako ruské tanky. Tahle vláda je výsledkem normálně svobodných voleb. A to, jak dopadly ty volby a to, jak dopadlo to povolební vyjednávání, prostě podle mého názoru skoro jedním z nejautentičtějších, jako nejopravdovějších vyústění povolebních jednání v tom, že voliči těch stran si tuhle tu vládu přesně přáli. Že tam vlastně jako nebyly nějaké velké kompromisy. Jasně, možná jim to začne časem docházet, až se budou ptát opravdu motoristé, voliči motoristů, opravdu jsme uhlídali Andreje Babiše z rozpočtu, pokud je to plně důležité.
1: No jasně, a mimochodem na těch číslech motoristů vidíte, že to není tak, že by nastoupili do vlády, byli slavní, pan Macinka, všechno možné, včetně porážky Hillary Clintonové, ale to říkám proto, ale nejdou jim preference nahoru. Jo?
20: No nejdou, ale to se jako... Jasně, protože tak oni ty preference vždycky půl roku po volbách bývají jako víceméně dost podobné. To bylo i v případě té vlády Petra Fialy a už na začátku jako velkého průšvihu s inflací a s válkou na Ukrajině. Jasně, já si myslím, že ta strana jako musí teď přemýšlet, to je jako přemýšlení fotbalových klubů, které mají jedinou ambici se zachránit. Jo, v tom, ten příběh v té lize, ten příběh motoristů je hlavně hrozně krátký, ta strana ještě před 2 lety neexistovala. Jo, tak.
1: Ne, jasně, ale vzpomenete-li si na samý začátek téhle vlády,
20: ano.
1: Tak guru motoristů Václav Klaus říkal, že se mu to moc nelíbí, že by vlastně jim nedoporučoval jít do vlády. Ale teď tam vstoupili, ministr Macinka předvedl to, co předvedl, a jakoby Václav Klaus už je spokojenější.
20: Je spokojenější?
1: No, vám se nezdá?
20: Tak já nevím. Jako Václav Klaus může být spokojen, jenom když uvažuje o Václavu Klausovi, si myslím. A myslím, že to jako není úplně nejdůležitější ani pro ty motoristy.
1: Ne, to byla pro zajímavost, jasně.
20: Jasně, ale Václav Klaus jako ví, o čem mluví. Jo, jako, a když se podíváte do dějin české politiky, tak zjistíte, že strana, která ve svém prvním volebním období vstoupila do vlády, jako s tím měla dost problém. Jako, ano, je úplně jiný, že to
1: je taky, jiný kalibr.
20: Je to úplně jiný kalibr. Já myslím, že ty motoristům pomáhá jedna věc, a to je prezident republiky. Že oni si díky tomu kroku prezidenta Pavla, který já chápu, byť je asi podle právníků dost sporný, tak oni tím dostali silného soupeře, protože když jste na začátku řekla, že opozice tady působí, jakože se ještě neúplně proběhla, respektive proběhla, ale neví, co ze sebou. Tak,
1: řekla.
20: Vy jste říkala, nikomu nepřekáží, tak nepřekáží ani těm motoristům. Ale oni potřebují silného soupeře. A vzhledem k tomu, že si na Andreje Babiše, kterého měli hlídat, jako tak úplně netoufnou, no, tak ten prezident jako jejich hlavní a jediný soupev, jo, je jako dar z nebes pro Petra Macinku. To si jako sám nemohl vymyslet. Ani.
1: Víte, mě by zajímalo, pryč od prezidenta, ale mě by zajímalo, jestli ten Babišův střed zájmů je podle vás ještě v Česku, a nemyslím mezi normálními nepolitickými lidmi, ale i politickými, jestli je to vlastně i

0: abyš donesl nějaké řešení. Prezident řekl, OK, já s tím nemůžu nic víc dělat. A teď sledujeme, co se bude dít. A to teď sledujeme. Teď Evropská komise, podle toho, co včera napsali Seznam zprávy, poslala do Prahy dopis, vůbec nám neposílejte faktury na
1: proplácení. Přesně, pět bodů pět musíte bodů. Odpovědět a jasně, jinak což, neposílejte faktury. No.
0: Přesně tak. Což Andrej Babiš teď bude podle mě interpretovat jako samozřejmě, to je nesmysl, že za to můžou Seznam zprávy, že za to může opozice a sem jako co bude důležité, a to bude vždycky důležité sledovat, a my jsme to zažili už v tom předchozím volebním období, tím myslím 2017 až 2021, jak se k tomu postaví česká státní správa pod Andrejem Babišem. A jestli náhodou to nebude proplácet jako ona, což jak včera upozorňoval na Twitteru Miloslav Kalousek, jako může mít jako v dalekosáhlé důsledky až trestního rozměru.
1: Tak. Ale my jsme na to zvyklí, že přece mnohé věci kolem Andreje Babiše rozhodovaly ty místní úřady. Někde vzpomínáte.
0: No, vzpomínám.
1: A vždycky to nějak úplně jako v pohodě skončilo, jako, že nikdo nic.
0: Jasně, ale zároveň jako Andrej Babiš, myslím, zjišťuje a proto tohle volební období a on tvrdí, že vtipkoval to, že chce vyhrát volby ještě třikrát. No tak minimálně ty příští ještě bude muset chtít vyhrát, protože jemu bude příští volby, pardon, ale 75 let, žádný věk. Donald Trump v tu dobu
1: kandidoval. A bude tady hlavně to stíhání, že?
0: Přesně tak. A přijde o imunitu. A on bude muset znova usilovat o to, pokud 75 si nechce jít stoupnout před soud a uslyšet jako rozsudek, a já teď neříkám, jaký bude, ale velmi pravděpodobně by byl podobný tomu, co slyšela Jana Nadějová, no tak on to bude muset opakovat znovu. A takhle se budou v Česku skládat vlády a ty dva společenský tábory, které jsou teď čím dál od sebe oddělenější a dál, tak se nikdy nebudou přibližovat.
1: Čím vy si vysvětlujete, Jindřichu, že prostě opozice, tak řekněme, velmi kulantně neboduje v tomto období?
0: Protože není jasný, protože mají pořád ještě starosti sami se sebou. Jo, vyměnili minimálně tři strany, nebo dvě strany vyměnili, vyměnili lídry. Ta opozice nemá jednoho lídra, proto je do té pozice tlačen Petr Pavel, on to nejad slyší, ale pro ty voliče to tak přirozeně je. To tak prostě je. V minulém volebním období tady byl prostě lídr opozice Andrej Babiš a pro ten zbytek s prominutím byl Tomio Okamura. Teď těch stran je pět, jo, přičemž jako všichni mají minimálně STAN, ODS, ale trochu i Piráti mají jako ambice být ti nejhlasitější, ale oni za sebou nemají těch 75 poslanců, jako měl klidně minulého období Andrej Babiš míň, ale prostě desítky poslanců, to jsou jako vlastně poměrně malé poslanecké kluby, což se pak projevuje i v tom, jak zvou média veřejnoprávní ty lidi, jak můžete tu politiku prodat a tak. Mají to těžší, no?
1: Jistě to mají těžší, ale v tuhle chvíli, ale zároveň se jim tady kvůli této vládě nabízí tolik obrovských jakoby systémových věcí, problémů, které oni by řešili jinak, tak jako prostě velká část voličů by to řešila jinak. A není tohle ta doba, kdy by nejvíc měli se zvonci chodit ulicemi.
0: Jo, já s váma souhlasím a vím, co myslíte. Já si myslím, že ty příští volby tam budou mít šanci strany, které jako ukážou kompetenci a schopnost jako něco zpravovat. Jo. To, co dokázali v krajských volbách, jako v obtížných podmínkách celostátní politiky Martin Kuba a Jan Grolich, to jsou dva jako různý příklady podobných vlastností. Je to pravda, já si jenom myslím, že u mnoha voličů té současné vládní koalice, tak trochu ještě jako rezonují vzpomínky na to minulé volební období a vládu Petra Fialy a zklamání, které podle mě hodně bylo vyvoláno tím, že bylo příliš velké očekávání, jo. Ale že jako oni vzpomínají na to, co zažili v tom minulém volební období a možná si nejsou tak úplně jistí, jestli to, co jim teď ta opozice, bývalá koalice slíbí, jestli jako tomu mají úplně věřit, že to fakt dokáže dodržet.
1: Jasně,
0: jo.
1: Ale jestli je pravda, že jsou zahaleni tak trochu ve vzpomínání, tak by si taky měli vzpomenout, že například ta média, která v podstatě teď jsou tak obrovským tématem veřejnoprávním, takže notně přispěli k tomu, co se kolem nich děje dnes, že jo, tím, že neschválili navýšení poplatku hned na začátku své dráhy a tak dále, rozumíte? Pak to udělají dva měsíce před volbama. No, která opozice tehdejší by se toho nechopila, chápete?
0: Chápu, myslím, že Martin Baxa to ví, například tohle. Já jsem s ním o tom mluvil. Jasně, mimochodem, já myslím, že teď jsou média veřejné služby tématem, až se to schválí, tak po třech měsících se obávám, že se to tématem tak trochu přestane stávat. Jo? A myslím si, že už se pak jako ani ta opozice současná jako nenapíše do volebního programu, zavedeme zpátky koncesionářské poplatky. V ODS to byla vždycky jako velká pochybnost. Ale já si myslím, že

0: Oni budou chtít, jako lidi budou chtít slyšet, nebo lidi, kteří, jako některé voliče máte stále, to je to vaše rádio, a pak máte některé, které musíte přesvědčit, jo, jako, a to si myslím, že tam bude jako požadavek něčeho, že dokážete opravdu něco prakticky zařídit v jiném stylu, než vám o tom přesvědčuje Andrej Babiš.
1: Jen krátce, chtěla bych se vás zeptat na velmi stručný manuál. V momentu, totiž jak běžný divák České televize, posluchač Českého rozhlasu pozná, že jsou pod tlakem obě tato média.
0: Já vám řeknu, Báro, velmi jednoduše.
1: No, řekněte.
0: Tady ve všední den v 10:30 bude někdo jiný než vy.
1: To byla hezká lichotka. To už nebudeme ničím rozbíjet. Jindřich Šídlo ze Seznam zpráv byl mým dnešním hostem. Děkuji vám za to.
0: Já taky děkuji. Mějte se hezky, nashledanou.
1: A z Plusu hezký den vám přeje Barbora Tachecí.
2: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Západní a jižní Evropu zasáhla první letošní vlna veder. Čeští hokejisté prohráli na závěr skupiny mistrovství světa s Kanadou 2-3. Ve čtvrtfinále je čeká Finsko. A dnes bude většinou skoro jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu dnes zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Případným změnám musí podle něj předcházet odborná debata.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
3: Vláda premiéra Andreje Babiše má ve svém programovém prohlášení zrušení poplatků pro všechny a taky převedení obou médií pod státní rozpočet. V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Meteorologická služba vydala třetí stupeň varování před horkem pro 8 departmánů na západě Francie. Včera tam teploty místo vystoupaly na 37 stupňů. Horké počasí má vydržet až do víkendu. Teploty by se měly zvyšovat i třeba v Portugalsku nebo na jihu Španělska, kde už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů. Teplotní rekordy už čtvrtý den padají i v Česku. Přes tropickou třicítku se včera teploty dostaly třeba v Plzni, Českých Budějovicích nebo v Olomouci. Výstraha před vysokými teplotami platí ještě dnes na jižní Moravě. Čeští chirurgové a jejich týmy se budou učit roboticky asistovanou chirurgii v novém specializovaném centru. Fyziologický ústav první lékařské fakulty Univerzity Karlovy otevřel nové experimentální pracoviště. Je vybavené roboty, které je možné využívat při zákrocích v gynekologii nebo třeba urologii. Nové školicí robotické centrum je první svého druhu v Česku, potvrzuje předseda České chirurgické společnosti Jiří Muláček.
5: Ta důležitost vzniku takového robotického centra v České republice je obrovská. Naše generace a moje generace, když jsme se učili tu robotickou operativu, tak jsme jezdili většinou po celé Evropě do různých center. Já osobně jsem byl v Amsterdamu, v Hamburku, ve Štrasburku a teď vlastně moji žáci už